0: jsi tak důvěřivý, můj milý, dáš se tak snadno oklamat. Je to asi tím, že jsi spisovatel a máš moc fantazie. Celá ta historie se španělskou galionou. Kdybys byl starší a měl víc zkušeností, tak by ses měl okamžitě na pozoru. A pak znal si toho člověka jen pár týdnů.
1: Sir Henry se dal náhle do hlučného smíchu a plácal se do kolen. Ta tě tentokrát dostala, Raymonde. Slečno Marplová, vy jste báječná. Tvůj přítel Newman, chlapče, má jiné jméno. Vlastně několik jiných jmen. V této chvíli není v Cornwallu, ale v Devonshire, v Dartmooru, abych byl přesný, jako trestanec ve vězení Princeton. Nechytili jsme ho při aféře s ukradeným zlatým pokladem, ale v případu vyloupení pancéřové komory v jedné londýnské bance. Pak jsme si vyhledali jeho rejstřík a našli velkou část ukradeného zlata zakopanou na zahradě Orlího hnízda. Byl to docela šikovný nápad. K celému tomu cornwallskému pobřeží se vážou příběhy o stroskotaných galionách plných zlata. Tím se dal vysvětlit ten potápěč a později zlato. Bylo však zapotřebí obětního beránka a Kelvin byl pro ten účel ideální. Newman zahrál svou malou komedii velmi dobře a náš přítel Raymond jako proslulý spisovatel byl spolehlivým svědkem.
2: Ale co ty stopy po pneumatikách, namítla Joyce.
0: Ale to jsem pochopila hned, má milá, ačkoliv o motorech nic nevím, řekla slečna Marplová. Jak víte, lidé vyměňují kola, často jsem to viděla. A samozřejmě mohli vzít kolo z Kelvinova nákladního auta a vynést je malými dveřmi do uličky, přidělat je k nákladňáku pana Newmana a odjet s ním jednou bránou na pobřeží, tam na něj naložit zlato a odjet druhou bránou a pak kolo asi zase odnesli zpátky a přidělali je k nákladnímu autu pana Kelvina, zatímco někdo pana Newmana spoutal v příkopě. Bylo to pro něho velmi nepohodlné a pravděpodobně nečekal, že to bude trvat tak dlouho, než ho najdou. Patrně tohle obstaral ten člověk, co si říkal zahradník.
3: Proč říkáš, že si říkal zahradník, tetičko Jano?
0: Co pak to mohl být opravdový zahradník? Přece každý ví, že zahradníci na svatodušní pondělí nepracují. Usmála se a složila pletení. Tahle maličkost mě vlastně přivedla na pravou stopu. Až budeš mít svůj dům, hochu, a vlastní zahradu, tak tyhle věci budeš znát.

0: Během dnešních 18. toulek českou minulostí dorazíme ke státu, který ležel na našem území a přesto to byla velmoc. Ano, my jsme jí byli, tedy naši předkové, jak svůdně to zní. Poprvé v našich dějinách jsme byli velmocí. A pak zase dlouho ne. Říše, která zasvítila ve tmě 9. století, byla skoro jako zjevení, jako meteor na nebi. Oslnila nakrátko leskem bohatství, moci, podivuhodně rychlého kulturního rozkvětu. Dostala jméno Velká Morava.
1: Říká se o Velké Moravě, o Velkomoravské říši, že se zjevila prostě najednou, že to byl takový meteor, že prostě se zrodila přímo z temna, jakoby z ničeho. Je to pravda?
2: Není to pravda.
0: Ano, tak s teorií velkomoravského meteoru nesouhlasí historik doktor Zdeněk Měřínský z brněnské Masarykovy univerzity.
2: Samozřejmě ten vývoj byl položen daleko dříve, než se nám objevují ty první písemné zprávy. A on samotný ten vývoj, vznik toho státního útvaru má daleko širší kořeny. On do jisté míry souvisí i s celkovou politickou situací na středním Dunaji. Pač my se dostáváme do období vlastně na přelomu 8. 9. století velkého tlaku, který vyvíjí Franská říše. V čele jejím stojí nesmírně silný, schopný panovník Karel Veliký, který začíná postup směrem na východ. Na různých úsecích, to není jenom úsek tedy podunajský, kde v prvé fázi vlastně likviduje samostatné bavorské knížectví, na druhé straně začíná postup a dlouho trvající boje ze Sasy, že obsazení Saska, a do tohoto období spadají i boje proti Avarům. To znamená, ta franská moc postupuje směrem na východ ke Karpatské kotlině a postupně ten avarský kaganát, ten avarský svaz je likvidována jeho mocenská pozice, jeho politické postavení. Nakonec ty zbytky těch Avarů jsou také usazovány tady v těch okrajových oblastech Franské říše, je budován systém těch marek, těch pohraničních území s vojenskou správou, vlastně takové nárazníkové oblasti, nárazníkové státy na tom pomezí. No a s tím souvisí vlastně i ta doba počátku Velké Moravy.
0: Když věta nezačíná velkým písmenem a nekončí tečkou, není celá.
3: Dějinné příběhy Velké Moravy, jejího oslnivého vzestupu a náhlého pádu, se takové přetržené větě trochu podobají.
4: Historie prvního mocného státního útvaru na našem území začíná v skutku jakoby z prostředka a končí do vytracena.
0: Ten příběh rámují dva letopočty, přičemž ten druhý není jistý.
4: 833 a 906.
3: První označuje chvíli, kdy nepříliš rozlehlé knížectví na území Jižní Moravy cestou výbojů začalo územně vzrůstat.
4: Nakonec o prostor daleko větší, než samo zaujímalo.
3: Druhý letopočet je považován za mezník, u kterého zřetelnější nasvícení dějinné scény mizí.
0: Ale vraťme se ještě jednou k dějinám Velkomoravské říše jako květě necelé.
3: Ano, skutečně nám uniká vývoj před vstupem rodu Mojmírovců na jeviště historie.
4: Co bylo před nimi?
3: Od smrti Sámovi
4: v roce 659
3: do první zprávy o knížeti Mojmírovi
4: rok 833
3: zeje hluboká časová propast.
4: 1¾ století.
0: Jak se však v zápětí ukáže,
3: tak dočista černá tma v té propasti není.
0: Teď se ale musíme vydat nějaký ten kilometr za naše hraniční hory na západ, do říše Franků.
4: Její jméno už v toulkách českou minulostí padlo, neboť k nám importovala experta nejprve na zahraniční obchod a posléze i na politiku, pana Sáma.
3: Roku 751 proběhl v říši puč.
4: Provedl ho dosavadní kancléř,
3: neboli jak se tenkrát říkalo majordomus,
4: jménem Pipin řečený krátký.
3: Papež s tím souhlasil, ba dokonce pučistu pomazal posvátným olejem, což nebyl žádný rituál, ale vnější projev světské moci. Dávalo se tím najevo, že Pipin je prvním králem, který svoji moc neodvozuje z tohoto světa, nýbrž z boží milosti.
4: Dei gratia.
3: Půjčka za oplátku. Pipin to v zápětí papežovi vrátil, protože vydobil pro Štěpána II. Na našich starých známých Germánech Langobardech rozsáhlá území ve střední Itálii, čímž položil základ papežského státu.
4: O 50 let později vložil papež Pipinovu synu Karlovi Velikému na hlavu císařskou korunu.
5: Byla to vůbec první středověká korunovace. Hlásala do širého světa tři věci. Za prvé,
3: Karlově dynastii udělil moc sám Bůh.
5: Za druhé,
3: Karlovo impérium, Franská říše, je pokračováním a dědicem Západořímské říše.
5: A za třetí,
3: tato nová říše je světem křesťanstva, její císař pak vojákem pravé víry. Má nejenom právo, ale přímo povinnost šířit křesťanství a vést pro jeho slávu válku proti pohanům, šířit svou pravdu mečem.
5: Tato doktrína stála bezpočet lidských životů a potoky krve.
4: Ostatně jako snad každá doktrína.
5: Rok 788.
4: Jako nepatrný paprsek světla, jako kratičké zablesknutí, se našimi dějinami mihne zpráva.
3: Franský král Karel Veliký zřizuje v severním Bavorsku takzvanou Českou marku.
5: Tedy vojenskou hraniční oblast. Dnes bychom snad řekli militarizované pásmo Franské říše proti Čechám.
4: O pár let později,
5: v letech 805 až 806,
4: podnikají tři franské sbory výpravu do Čech.
3: Neúspěšně obléhají jednu pevnost.
4: Ta pevnost se nacházela na území Čech.
3: Známe dokonce její jméno.
4: Canburg.
2: Faktem je, že už od těch dob Karla Velikého vlastně ten tlak směřoval více proti tomu území Čech samotných, než tady do toho moravského prostoru. Proto také asi tady byly ty podmínky pro ten etatizační proces lepší. Zajímavé, že už v roce 805 vlastně byla vedena výprava vojsk Karla Velikého do České kotliny. Je to první vlastně zpráva, kde se dozvídáme určitém jméně, které dokonce můžeme ztotožnit. Je to hrad Canburg, dnešní tedy Kanina, nedaleko...
1: Umělníka.
2: Ano, umělníka. Takže to už bylo toho roku 805. Zajímavé, zase to byla ta tradiční cesta, tak jak se předpokládá někdy, že mohl ten Augustisburg ležet někde v tom pohoří, tak tato výprava vlastně směřuje přes horní Pomohaní, přes to rozvodí na Ohři a po Ohřím potom dále do Nitra Čech.
5: To jméno dnes padne víckrát.
4: Canburg.
3: Měl by se nalézat nedaleko města Mělníka nad údolím zvaným Kokořínský důl, kterým protéká říčka Pšovka.
5: Kdybychom se během dnešních toulek českou minulostí ocitli v roce 805, jaký pohled by se nám naskytl?
6: No tak v žádném případě bychom tam neviděli výmožnosti civilizace a poslední technické doby. To znamená, nebyla by tam silnice, která tam dneska prochází, asfaltová, nebyly by tam různé zařízení, jako jsou kempy přímo pod tím hradskem, nebylo by tam vidět nakonec ani z toho hradiště příliš mnoho, protože to hradiště bylo ukryté vlastně na té vrchovince na skalním útesu. Viděli bychom tam v každém případě protékat potůček Pšovku, který možná v tehdejší době byl mnohem jako bohatší na vodu, a kolem potoka pochopitelně porosty, možná poblíž potoka, že byla nějaká, ne silnice, ale nějaká cesta, po které se dalo jít, ovšem cesta, která byla na jaře na podzim zaplavovaná záplavou z Pšovky, takže to nebyla žádná udržovaná cesta, a pravděpodobně po této cestě taky ze severu se do toho údolí dostala ta vojska Karla Velikého.
5: Informace o záhadě jménem Canburg jsme získali od mělnického historika Zdeňka Marečka.
4: Canburg.
3: Jméno zřetelně původu německého, tedy přesněji franského.
5: Jak se ale jmenovalo původní slovanské hradiště?
3: Když si přeložíme slovo Canburg, tak burg znamená hrad, hradiště.
4: a kan?
5: Třeba je to jenom náhoda, shoda okolností, ale dodnes leží nedaleko, naproti za jižní Roklí, na kraji Vysoké planiny, stará vesnice Kanina.
4: Kanina a Kanbur.
5: Podobné, že?
3: Nemohl by znamenat ten Kanburg něco jako Kanina hrad, tedy Kaninské hradiště?
5: Lákavá myšlenka.
6: Tak ku příkladu Palacký, ten se domníval, že toto hradisko bylo někde na severu Čech, někde v oblasti Kadaně, v Poohří. Stezáček, náš historik, obhajoval řešení to, že jde o Hradsko, právě tady o Hradsko u Kaniny Umělníka. A historik Horák, ten zas lokalizoval Kanburg do obce Kanín u Libice nad Cidlinou a Kotrba ten stotožňoval Kanburg s Oškobrhem nedaleko Liblice. Avšak archeologické výzkumy, které se prováděly na uváděných lokalitách, tuto hypotézu nikde nepodpořily. A proto náš archeologický ústav se rozhodl, aby se dokázalo, že toto hradiště, ten Kanburg nebo Hradsko, bylo skutečně totožné s tím, které uvádí ten franský kronikář, proto došlo k tomu desetiletému archeologickému výzkumu. A tento výzkum skutečně na základě zjištěných faktů a nálezů dokázal, že v té době na tom Hradsku bylo velké sídlo, hradiště, opevněné, které mohlo odpovídat tomu Kanburgu.
5: Ve století 9. nahrazovalo sdělovací prostředky, neboli masmédia, ústní podání, nanejvýš tak ručně psaná kronika. Jednu z nich dával dohromady ve Francích, neboli Franské říši, v proslulém klášteře Moasackém, jakýsi nám už neznámý mnich. Představme si jej, jak usedá ve své cele u otevřeného okénka, je zamýšlen na čele vrásku a na pultíku před sebou rozloženou kroniku. Na její pergamenové listy se pisuje ten mníšek pamětihodné události oné doby, aby byly zachovány budoucím věkům.
3: Ach ano, věru rád zapisují vítězné výpravy našeho dobrého císaře Karla, po právu nazývaného Veliký. S radostí zaznamenávám jeho vladařskou slávu, šíření jeho moci i pravé víry mezi pohany. Avšak tentokrát jsem na rozpacích. Co napsat o letošním válečném tažení proti slovanským kmenům v daleké Bohemii, když o něm přišly zprávy tak málo potěšující? Pomlčet o výpravě nelze, vždyť je vedl sám syn nejmocnějšího křesťanského panovníka, Karloman. Vskutku nevděčný úkol. Jak začít? Z kterého konce? Ano, Domini, léta páně 805. Karolus imperator misit filium sum. Císař Karel vyslal svého syna Karlomana. Ten vtrhl s velkou silou do Beuvinides, do Čech. Et venerum de fluvium agara. A přišel k řece zvané Ohře. Tam se spojila tři vojska a odtud dorazila k hradu Kanburku, který také oblehla a poplenila zemi dokola na té i oné straně řeky Labe. Tečka a dost.

0: tečka a dost. Víc se o té výpravě moasacký mnich nešířil. Mezi námi nebylo čím se chlubit, alespoň z hlediska franského. Naštěstí nebyl moasacký klášter jediný, ve kterém se psalo. Literárně činný byl i klášter ve městě Métách, rovněž v zemi franské.
1: Vpád do Čech byl učiněn nesčíselným počtem vojska. Slované, ukrývající se na nepřístupných místech a v lesích, příliš se k bitvě nepřipravili. 40 dnů plenili a pálili Frankové jejich krajinu a zabili také jejich vévodu Lecha. A protože nezbývalo ani obroku pro koně, ani potravy pro vojsko, zpustošili zemi a když v ní nezůstal kámen na kameni, vrátili se domů.
2: První zmínka vůbec o tomto hradišti slovanském se objevuje u jednoho kronikáře franského ve starém zápise v kronice v Métách. Bylo to v klášterní kronice. A tam se dovídáme, že vojsko Karla Velikého roku 805 se vypravilo do Čech třemi směry. Od Chebu po Ohřím, z Bavor po Šumavím a ze severu po Labím. Tři proudy se slily v jeden na soutoku Ohře a Labe a pak směřovali do středu země. U jakéhosi slovanského hradu, zvaného Kanburkem, se zastavili a marně ho obléhali. Pouze Lecha, předáka hradu, zabili. Došla jim píce a tak se vrátili domů. A zde se právě v tomto zápise poprvé v dějinách objevuje jméno hradiště, našeho českého hradiště slovanského Kanburk.
0: Ty dva úryvky v kronikách, to je prakticky o našich dějinách, těsně před Velkou Moravou, všecko.
1: Jiné písemné zprávy neexistují.
0: A ke všemu jsou to zprávy vzniklé ve Franské říši.
3: Čili na nepřátelském území.
1: Frankové představovali hlavního protivníka západních Slovanů.
3: Nebylo tedy divu, že souvěcí franští kronikáři hleděli na dění ze svého úhlu. Zachycovali fakta tendenčně zkreslená, na všechno slovanské se dívali buď z vrchu a zaujatě, nebo rovnou s očividnou nenávistí.
1: Příkrý vztah k osudům a vývoji Slovanů měl trvalý charakter. Slovanský živel byl pro německé letopisce a historiky vesměs primitivní, zaostalý, málo tvořivý.
3: Po stránce informační je to pro nás období nevědění.
1: Část známých starých pověstí českých, pokud by měli vůbec nějaké faktické jádro zakotvené ve skutečnosti, lze klást právě do tohoto období.
3: Za nějakou tu desítku let...
1: A nějaká ta desítka let není v té době žádná míra.
3: Za nějakou tu desítku let se však naše historie začne opět psát.
1: A začne se psát na Moravě.
4: Utváření Velké Moravy, Velkomoravské říše nenastalo na jednom, přímo jenom na jednom místě, u jednoho hradu, u jednoho hlavního města.
5: Ne, ono k tomu dochází postupně, že? Jedno z těch jader vlastně bylo v tom Dolním Pomoraví, zejména jsou to ta velká centra, už před Velkomoravské, jako jsou Mikulčice, jako je tedy Uhersko-Hradišťská aglomerace. A druhé takové vlastně centrum, kde také se odvíjí ten etatizační proces, bylo Pribinovo-Nitransko.
1: Mojmír především se snažil rozšířit a upevnit moc svou na Moravě. Začal si podrobovat a v poslušenství uvazovat menší její knížata. Jako první jal se zakládat říši moravskou. Za podiv vzpurného a ještě nepochřtěného knížete Nitranského jménem Privina přes Dunaj zmocnil se země jeho.
0: To napsal František Palacký o Nitře a jejím vládci, kterému my dnes říkáme Pribina.
3: Pribina byl skutečně ještě pohan, ale dovolil ve svém knížectví působení franských misií, protože měl s Franky přátelské vztahy.
1: Když salcburský arcibiskup Adalram doprovázel franského krále Ludvíka Němce na jeho výpravě do Potisí proti Bulharům, navštívil také Nitru.
3: Ta spadala do sféry vlivu salcburské metropole.
1: A vysvětil tam první kostel. Stalo se to asi roku 828.
3: Tento fakt by mohl svědčit o tom, že na Nitransku bylo křesťanství už doma.
1: I když křesťanské jádro tu zřejmě tvořily menší kolonie franských obchodníků.
0: A co kníže Pribina?
1: Toho Adalram musel vynechat. Obrátit na víru se mu jej nepodařilo.
0: Udělal chybu. A za chybu platí i kníže.
1: Ano, a to byl právě zřejmě důvod, proč mu Frankové nepřišli na pomoc, když na něho někdy v letech 833 až 836 zaútočil moravský kníže Mojmír.
3: Již křesťanský kníže.
1: Podařilo se mu Pribinu vypudit. Dovršil tak sjednocení slovanských kmenů na území Moravy a Slovenska a vytvořil silný státní celek říše velkomoravské.
0: A co se stalo s Pribinou?
3: Utekl do exilu ke správci franské východní marky Radboda a tam byl také na příkaz Ludvíka Němce pokřtěn.
1: S Radbodovou pomocí pak obdržel někdy v roce 840 od Ludvíka Němce jako léno část Panonie kolem Palatonu, Blatenského jezera. Vybudoval si tu hrad Mozapurg a horlivě se věnoval šíření křesťanství. Až do roku 860, kdy byl za moravského vpádu zabit a na jeho stolec nastoupil syn Kocel.
0: Asi už nebudeme mít vhodnou příležitost, abychom se zastavili u Pribinova syna Kocela. Pozdržme se proto u něj nyní chvilku, i když s českou minulostí toho moc společného nemá.
1: Kocel byl horlivý křesťan. V jeho panství bylo na 30 kostelů, které podléhaly pravomoci salcburského arcibiskupa.
3: Na rozdíl od svého otce se Kocel nadchl pro slovanské písmo a slovanský kult a proto přijal přátelsky dva soluňské bratry, kteří putovali z Moravy do Říma. Zdržel je na svém sídle a svěřil jim na 50 žáků.
0: Jména těch dvou bratří?
3: Samozřejmě Konstantin a Metoděj.
1: Kocel chtěl zřídit v Panonii samostatnou diecézi, proto si po smrti Konstantinově, vlastně už Cyrilově, v Římě vyžádal zpět Metoděje a papež ho skutečně vyslal jako svého legáta a arcibiskupa.

0: této době, tedy v době velkomoravské, se nám konečně už začínají po panu Sámovi objevovat i další jména, jména spjatá s naší historií, jména panovníků, vojevůdců, knížat. Takže tím nejstarším, úplně nejstarším byl?
1: No, Mojmír I., zakladatel Mojmírovské dynastie, který zřejmě vládl na Moravě už v tom roce 822, kdy byl svolán císařem Ludvíkem pobožným sněm do Frankfurtu, který obeslala řada teda etnik, mezi jinými také naši delegáti moravských Slovanů, Marhári, Merehány, nebo jak jsou tam označováni.
2: Profesora Vladimíra Podborského teď vystřídá jeho předchůdce a kolega, historik František Palacký.
3: Ve druhé čtvrti 9. století panoval na Moravě kníže Mojmír, muž ducha neobyčejného. Jakoli málo jest, co nám chudé dějepisy onoho věku o něm poznamenali, i to vydává svědectví dostatečné o jeho moudrém a důkladném sobě počínání. Přiznal se k víře křesťanské a zůstal věren císaři Ludvíku Pobožnému. Tím pojistil své zemi pokoje od Němců.
2: V Mojmírovi prvním jsme měli nejenom knížete, ale taky a možná hlavně obratného politika. Prokličkovat spletí mocenských zájmů nebylo ani tenkrát jednoduché.
1: No, oni se prostě zúčastnili toho sněmu.
0: Povinně?
1: Pozvání, nedá se říct, že povinně, ale oni cítili zřejmě nějaký vztah teda k té říši, vlastně nástupkyně říše římské a takové centrum toho křesťanského světa tehdejšího, takže se toho prostě zúčastnili.
0: Jaká to byla skupina Moravanů, o kterých se mluví právě v těch záznamech? Kdo se jí zúčastnil? Kdo byl součástí té skupiny? To byli šlechtici, to byli velmožové?
1: Tam se pouze uvádí Moravané vedle dalších skupin právě obyvatel tady z toho východního pomezí impéria. To znamená, to impérium asi mělo zájem politický na vztazích k této oblasti, podobně tedy ti jednotliví předáci, kteří zde reprezentovali skupiny obyvatel eventuálně určitých států v tom vlastně počátečním procesu etatizace. Samozřejmě více se tam nedozvídáme. Můžeme předpokládat, že to byli nějací oficiální vyslanci, velmožská vrstva, eventuálně to mohl být i samotný tedy panovník, ale nic bližšího, ten pramen z toho roku 822 nám nic bližšího neříká. Je to prvá zmínka, kdy se nám Moravané v písemných pramenech objevují.

0: pokud se pozvou takovýto vyslanci, já bych řekl přímo na kobereček, někam do centra nějaké moci, tak proto, abychom si je tedy podmanili, abychom jim my určili, my jako impérium určili pravidla hry. Bylo to taky v tomto případě?
1: Jistě, ta říše měla zájem na podmanění těchto oblastí, to už se projevilo jasně za Karla Velikého, kdy se snaží postupovat směrem na východ, připojovat nová území, budovat klientské státy, to znamená závisle se závislými panovníky na tom pomezí, eventuálně tedy ty pohraniční marky pod vojenskou správou jím jmenovaných tedy markrabí. Podobně ta říše měla zájem také na podmanění tady toho území moravských Slovanů. To se projevuje v těch dlouhotrvajících bojích mezi tedy Franskou říši a mezi Moravany, které vlastně probíhají nepřetržitě až do zániku toho velkomoravského státního útvaru. Během toho historického vývoje se podaří velkomoravským panovníkům uchovat samostatnost, nakonec tedy ještě upevnit svůj vliv a potom v době vlády Svatoplukovy vlastně jsou už nuceni panovníci franští jednat s velkomoravskými panovníky jako vlastně rovný s rovným, dá se říci, a počítat s nimi v té politice.

Poněkud nadneseně jsme označili narození Velké Moravy jako zjevení, jako vzplanutí meteoru na nočním nebi. Ta říše se však v prostoru střední Evropy neobjevila tak náhle, jak se zdá. Byla výsledkem delšího předchozího vývoje, které psané prameny nepostihují. Dovídáme se o něm vlastně jenom z archeologických nálezů. Ale stejně, během neuvěřitelně krátké doby, a to nejen z hlediska historie, ale i samotného 9. století, vznikl na našem území stát, který začal vystupovat suverénně i vůči velmocem s mnohem delší tradicí. Ano, byli jsme velmocí. Poprvé a pak zase dlouho ne. O to radostnější bude náš návrat do velkomoravských časů za týden touto dobou. Jako obvykle jej uvede tato znělka.

0: přijímací pokoje proslulého kriminalisty a odborníka na různé delikty mravní, doktora Oriona Hooda, vedli na nábřeží v Scarborough s výhledem na Severní moře. V pokojích pana doktora Hooda panoval neúprosný pořádek. I přepich tu měl své přesné a neměnné místo, jenže člověk cítil, že tu má vše své poslání. Na příslušném stolku leželo 8 nebo 10 krabic nejlepších doutníků, byly však srovnané tak, aby ty nejsilnější ležely u stěny a nejslabší u okna. Na tomto stolku vyhraženém přepichu stály také láhve se 3 druhy alkoholu, nejlepší jakosti, jenže šel hlas, že whisky, brandy i rum mají hladinu pořád stejně vysoko. Levý kout pokoje lemoval kompletní soubor anglických klasiků. Kompletní kolekce anglických i zahraničních fyziologů vroubila kout pravý. Jenže když jste vytáhli z řady svazek, dráždila vás mezera jako vylomený zub. Doktor Orion Hood kráčel sledem svých komnat oděn v sametový kumštýřský kabátek, ovšem bez jakékoliv kumštýřské ležernosti. Vlasy mu už hodně prokvétaly, ale byly husté a zdravé. Tvář měl hubenou, ale živou a čilou. Všecko na něm a v jeho bytě svědčilo o něčem nezdolném a neklidném zároveň, co se podobalo tomu velkému severnímu moři za okny, u kterého si zryze zdravotních důvodů dal dům postavit na čistém povětří. Osud dostal chuť si trochu zašpásovat. Do přijímacího pokoje vťapkala po strohém, leč zdvořilém vybídnutí beztvará postavička, která zápasila s vlastním kloboukem a deštníkem stejně zoufale, jako by to byla kupa zavazadel. Deštník připomínal neohrabaný balík, nevyléčitelně polámaný. Klobouk byl černý se širokou střechou. Kněžský klobouk v Anglii neobvyklého tvaru. Směšný mužíček byl vtělená bezbraná bezradnost.
1: Jmenuji se Brown. Omluvte mě, prosím vás.
0: Proslulý kriminalista a odborník na různé delikty mravní doktor Orion Hood zíral na návštěvníka se zdrženlivým úžasem. Jako kdyby mu do salonu vlezla nějaká ohromná, ale zřejmě neškodná mořská nestůra.
1: Jmenuji se Brown, katolický kněz. Faru a kostel mám nedaleko.
0: Páter Brown se podíval na vyhlasného odborníka se zadýchanou, ale zářivou bodrostí tlusté posluhovačky, která se právě úspěšně vecpala do autobusu.
1: Přišel jsem kvůli svým dušičkám, konkrétně kvůli McNebovým.
2: S McNebovými jsem ještě neměl tu čest, otče.
1: Vy prý často pomáháte lidem z nesnází. Promiňte, jestli se mýlím.
2: Bojím se, že si mě s někým pletete. Jsem doktor Hood a moje činnost je téměř výhradně literární a výchovná. Občas mě policie sice požádá o přispění v případech zvlášť obtížných a důležitých, ale...
1: Pak jsem na správné adrese. Tohle je záležitost vele důležitá. Její matka jim jinak nedovolí, aby se zasnoubili.
2: Promiňte, otče, ale já vám nerozumím.
1: Chtějí se vzít. Maggie McNebová a mladý Todd Hunter se chtějí vzít, abyste rozuměl. Nic nemůže být důležitějšího.
0: Podotkněme, že vědecké triumfy připravili velkého Oriona Hooda o mnoho, ale nezbavili ho docela smyslu pro nesmysl. Při posledních slovech prostoduchého kněze zakašlal potlačovaným smíchem, zabořil se do křesla a zatvářil se ironicky jako vyšetřující lékař.
2: Pane Browne, naposled jsem byl požádán, abych vyšetřil individuální problém před 14,5 roky. Byl to pokus otrávit francouzského prezidenta na recepci u londýnského primátora. Jako sportovec však váš případ beru. Poskytnu rodině McNebových všecek svůj Mluvte.
0: Malý duchovní jménem Brown poděkoval velmi vřele, ale přesto prostě. Jakoby děkoval neznámému za půjčení sirek, nebo jakoby děkoval A tak tomu bylo, řediteli botanické zahrady za to, že s ním šel hledat na louku čtyřlístek.
1: Vdova McNebová je velmi počestná, ale trochu popudlivá ovečka z mého stáda. Už jsem říkal, že jsem farář malého katolického kostela, tedy kousek na severním okraji.
2: Pokračujte, otče.
1: Vdova McNebová má dceru Maggie a pronajímá pokoje. Dalo se tudíž předvídat...
2: Věcně, prosím.
1: V současné době mají jen jednoho nájemníka, toho mladíka jménem Todd Hunter. A ten si chce vzít Maggie.
2: A Maggie?
1: Je pro, ráda by si ho vzala. Tím se všecko právě komplikuje.
2: To je vskutku záhada až hrůzná.
1: Ten mladý Todd Hunter je velmi slušný mladík, pokud vím. Jenže nikdo toho o něm moc neví. Věčně rozesmátý, mrštný jako opice, vyholený jako herec a úslužný jako průvodce cizinců. Jak se zdá, o peníze nemá nouzi, ale nikdo neví, čím se vlastně živí. Nedůvěřivá paní McNebová je nezvratně přesvědčena, že ten mladík provádí něco krajně nekalého, že je snad ve spojení s dynamitem. Věčně se ve svém pokoji zavírá. Prohlašuje, že jeho tajnustkaření je pouze dočasné a oprávněné a že do svatby všechno vysvětlí. Tomu paní McNebová nevěří. Znáte to. Nevědomost, matka klevet. Z pokoje se prý ozývají dva hlasy, ale když se dveře otevřou, je Todd Hunter v místnosti sám. Vdova vykládá o tajuplném dlouhánu, dokonce v cylindru, prosím, který se jednou vynořil z mořské mlhy, či dokonce rovnou z moře, a nehlučně kráčel přes písečnou pláž do šeré zadní zahrádky. Mluvil prý otevřeným oknem s nájemníkem. Hovor prý skončil hádkou. Muž s cylindrem se pak vytratil. Prý se rozplynul v mlze. Víte, ty zapečetěné dveře Todd Hunterova pokoje připadají kdekomu v té čtvrti jako brána ke všem kouzlům a hrůzám tisíce a jedné noci. Ale k tomu se nerýmuje ten mladík, který se všemu směje. Nezáludný, solidní, přesný jako hodinky. Nájem neplatí na chlup, pije jen čaj. Milý k dětem z okolí, je schopný je zabavit od rána do večera. Táhnou se za ním jako za krysařem. A co je nejdůležitější, získal si přízeň dcery paní McNebové. Maggie je ochotná jít s ním k oltáři třeba zítra.
0: Ten... koho žhavě zaujala nějaká obecná teorie, ji vždycky s požitkem aplikuje třeba na hloupost. Slavný odborník doktor Hood, když už se jednou ke knězově prostotě milostivě snížil, milostivostí nešetřil. Rozložil se pohodlně v lenožce a rozhovořil se tónem poněkud roztržitého lektora.
2: I když jde o věc nepatrnou, milý otče Braune, je nejlepší zamyslet se především nad tím, co je hlavním cílem přírody. Každá květina nemusí zvadnout s příchodem zimy, ale obecně květiny vadnou. Každý oblázek nemusí příliv smočit, ale pobřeží příliv zalije. Oku vědce jeví se celá historie jako řada hromadných hnutí, pohrom nebo stěhování, podobně jako vymírání much v zimě nebo návrat ptáků na jaře. A hlavním činitelem v dějinách je rasa. Rasa, otče Braune. Nejpádnějším důkazem toho je právě ten divoký, nepraktický a vymírající kmen, jemuž obyčejně říkáme Keltové, a jehož ukázkou jsou vaši přátelé McNebovi. Drobní, snědí, s krví bouřlivou a blouznivou, přijímají Keltové snadno nadpřirozené vysvětlení událostí. Stejně jako přijímají, odpustíte mi, že to říkám, ono nadpřirozené vysvětlení, které poskytujete vy a vaše církev.
0: Než mohl učený doktor Hood své myšlenky dokončit, vtrhla do místnosti mladá dívka Doruda uhřátá spěchem. Dokonce krásná, kdyby neměla po skotském způsobu lícní kosti trochu vystouplé a líčka příliš červená. Vrhla se k otci Brownovi. Ten chlap byl zase u něho a jmenuje se Fest. Byl u jejího ženicha Todd Huntera. Slyšela, jak spolu mluví. Dva rozdílné hlasy. James má bas a ačkuje a ten druhý mluvil vysokým třaslavým hlasem. Je jisté, že se jmenuje Fest. Slyšela jsem přes dveře, ale dobře. Hádali se, něco počítali a její James pořád v sekle říkal ne, tak ne, to nejde, pane Fest. Nebo taky dva a tři, pane Fest. Chtěla vyrazit dveř, ale nešlo to. Oběhla dům do zahrady na Římsu. V pokoji bylo šero, ale přísahá, že její James leží na zemi v koutě, jako by ho někdo otrávil nebo uškrtil. Otec Brown sebral svůj bludný klobouk a deštník a zvedl se. Ale zároveň nečekaně energicky vstal i doktor Hood.
2: Svůj názor podstatně měním, otče. Tato mladá dáma, nepochybně slečna Maggie, není tak keltská, jak jsem předpokládal. Jestli dovolíte, půjdu na místo zločinu s vámi.
0: Za několik minut se všichni tři dostali na pustý konec ulice. Paní McNebová jim již běžela vstříc. Vřískavě opakovala dceřinu historii s četnými vlastními vzrušujícími doplňky a přitom střídavě klnula panu Festovi za to, že vraždil a panu Todd Hunterovi za to, že se zavraždit dal, dále témuž za to, že chtěl jít s její dcerou k oltáři, jakož i za to, že dříve odešel na věčnost. Doktor Hood se zkušeností starého detektiva vyrazil dveře nájemníkova pokoje. Objevil se obraz němé pohromy. Stačil jeden pohled a nikdo nemohl být na pochybách, že se tu odehrála bitka. Hrací karty se válely na stole nebo pod ním. Na malém stolku byly nachystány dvě skleničky na víno, třetí se roztřískla na koberci. Kus dál leželo něco, co vypadalo jako dlouhý nůž nebo krátký meč. Do kouta se zakutálel hedvábný cylindr, jako by ho zrovna majitel někdo srazil z hlavy. A docela v rohu ležel James Todd Hunter, pohozený jako pytel brambor a svázaný jako kufr. Na ústech měl šátek a lokty a kotníky mu poutal 6x nebo 7x omotaný provaz. Ale hnědé oči mu čile a živě přebíhaly. Doktor Orion Hood vpíjel do sebe celý ten výjev němého násilí. Pak zvedl hedvábný cylindr a nasadil ho na hlavu spoutanému Todd Hunterovi. Byl mu tak velký, že mu div nespadl na ramena. Pak se jal prohlížet vnitřek klobouku lupou.
2: Čím si, velevážení, vysvětlíte nepřítomnost pana Festa a přítomnost jeho klobouku? Klobouk sice není nový, má však módní tvar a byl pravidelně leštěn. Ergo, pan Fest asi bude starý švihák. Říkám, asi starý, neboť pleš může postihnout i mladíka. Ani lupou jsem neobjevil jediný vypadlý vlásek. Když však vzpomenu, jak nám slečna McNebová líčila vysoký až fistulkový hlas pana Festa, když tedy spojíme lysou hlavu s hlasem, příznačným pro stařecké rozčilení, řekl bych, že z toho můžeme usuzovat navěk poměrně pokročilý. Není-li pravda, otče Browne?
3: Mimochodem, nezdá se vám, že bychom měli pana Todd Huntera rozvázat?
2: Dále. Zde na stolku vidíme dvě skleničky. Třetí je pod stolkem rozbitá. O panu Todd Hunterovi víme, že je šetrný a pije čaj. Abstinent, prosím. Vidíte snad někde nějakou láhev? Hádám bez rozmýšlení, že brandy nebo whisky, snad dost luxusní značky, v ploché lahvičce do kapsy přinesl pan Fest. Ctitel karbanu a kořálky, pochybný kavalír, na okraji společnosti nikoliv neznámý.
0: Tentokrát se rozčilila slečna Maggie. Pokud prý doktor Hood nepustí k Jamesovi, aby ho mohla rozvázat, půjde a zavolá policii.
2: Neradil bych vám to, slečno McNebová. Nepospíchejte tak pro policii, otče Browne. Důtklivě vás prosím, abyste své ovečky uklidnil. V jejich zájmu, prosím. A nyní, vážení, když jsme se trochu podívali na postavu pana Festa, co víme o zde svázaném panu Todhanterovi? Nejdůležitější fakta jsou v podstatě tři. Je hospodárný, je víceméně zámožný a má tajemství. Což jsou tři znaky muže, který je vydírán. A stejně jasně patří pohaslá paráda, rozmařilost a vřískavé rozhořčení pana Festa k neklamným znakům vyděrače. Čímž tu máme dvě typické postavy tragédie draze vykupovaného mlčení. Na jedné straně poctivec s tajemstvím a proti němu sub z West Endu čtvrti s nevalnou pověstí, který to tajemství zvětřil. Tito dva muži se tu dnes setkali, pohádali se a střetli se ranami pěstí i nahou zbraní.
0: Tak sundáte mu ty provazy nebo ne? Vykřikla Maggie, čímž se podle názoru doktora Hooda vmísila do jeho výkladu naprosto nevhodně.
2: Provazy zatím stačí, dokud nám přátelé od policie nepřinesou želízka.
3: Jak to myslíte, doktore, co tím chcete říct?
2: Jelikož jsme, milí otče, našli pana Todhantera v poutech, unáhleně soudíme, že ho spoutal pan Fest, načež patrně uprchl. Proti tomu mám čtyři námitky. Proč si nevzal klobouk, když odcházel o své vůli? Dveře i okno zůstaly zavřené zevnitř. Za třetí, vy jste, že špička dýky, či meče, jak to nazvat, je od krve. Na panu Todhanterovi není vidět poranění. To si odnesl pan Fest, ať už je živý nebo mrtvý. K tomu připočtěte jeden základní předpoklad. Je daleko pravděpodobnější, že se osoba vydíraná pokusí zabít vyděrače. Vyděrač nezabije slepici, která mu snáší zlatá vejce.
0: A co ty provazy? Vždyť je chudák svázaný jako balík. To se znovu neudržela slečna Maggie.
2: Vím něco o uzlech, slečinko. Uzly tvoří celý dost obsáhlý obor kriminologie. Pan Todhunter se svázal a dokáže se rozvázat sám. Bez cizí pomoci. Celý tenhle trik z provazy na nás ten vám, milý pan Todhunter, nastražil, abychom se naivně domnívali, že obětí rvačky je on a ne pan Fest, jehož mrtvolu skryl nejspíš v zahradě nebo vecval do komína.
0: On se dusí, vykřikla zoufale Maggie.
2: Nikoliv, slečno McNebová. Cynicky se vám vysmívá, směje se.
0: Pokoj pomalu černal. Vzduch houstl vražednými výpary vyděračství, jež je nejvražednější z věcí lidských, neboť je to zločin kryjící zločin, černá náplast na černější ráně. Otci Brownovi, malému katolickému knězi z předměstského kostelíka, se v tu chvíli podivně stáhla tvář, obyčejně vlídná a mírně komická. Nebyla v ní už prázdná zvědavost prostáčka jako dřív, spíš ona tvůrčí zvědavost, která přepadá člověka, když se v něm začne klubat nějaká myšlenka.
3: Prosím vás, řekněte to ještě jednou. Podle vás se pan Todhunter dokáže sám svázat a sám se zase rozvázat?
2: Přesně tak, otče.
3: Nebesa, víte, čemu se ten člověk směje?
2: Co mu pro boha může být k smíchu?
3: Jak bych to řekl delikátně, myslím, že se směje vám. Vám, doktore, a přiznám se, že mám taky tak trošku chuť se zasmát, teď, když vím, jak to je.
2: Co víte?
3: Už vím, jaké má pan Todhunter zaměstnání.
0: Tlustoučký otec Brown se batolil po pokoji, prohlížel předmět po předmětu a tiše se pochechtával, napínaje tak do krajnosti nervy těch, kdo museli této jeho činnosti přihlížet. Zasmál se nad cylindrem, rozbitou skleničkou i nad skvrnou od krve na špičce mečíku.
3: Upřímně vás obdivuji, pane doktore. Skutku jste veliký básník.
1: Vyvolal jste z prázdnoty nestvořenou bytost. Oč je to božštější, než kdybyste vypátral holá fakta. Ostatně ve srovnání s vaší verzí vypadají holá fakta fádně a komicky.
2: Moje fakta jsou nezvratná. Bych někdy napovězená intuicí. Ale jen proto, že některé detaily nemohly být dosud ověřeny. V nepřítomnosti pana Festa...
1: To je to, nepřítomnost pana Festa. To je ta první věc, s níž se musíme vypořádat. Pan Fest je nepřítomen dokonale. Mimo čas a prostor.
2: Chcete tvrdit, že Fest neexistuje? Komu tedy patří ten klobuk? Ten hedvábný cylindr?
1: Panu Todhanterovi.
2: Je mu velký, je nemožné, aby ho kdy nosil.
1: Nikdy jsem neříkal, že ho nosil. Řekl jsem, že je to klobouk, který mu patří.
2: A nač mu je? Když ho nenosí, to s ním čaruje?
1: Teď jste to řekl. Čaruje.
2: Cože?
1: Králíky, konfety, karamely, kytice, holoubky. Mě to napadlo, když jste odhalil ten trik z provazy. Tady s mečem je to zrovna tak. Na sobě pan Todhunter zranění nemá, ale má škrábnutí vevnitř, pod kůží, v těle.
2: Tady někomu přeskočilo. Co je tohle za nesmysl?
1: Pan Todhunter cvičí, trénuje na diplomovaného kouzelníka, iluzionistu, žonglera, břichomluvce a tak dále. Bez diplomu nezíská licenci, jasné? Kouzla vysvětlují klobouk. Není na něm stopy po vlasech, než ho nosil holohlavý pan Fest. Ten klobouk nenosil nikdy nikdo. Žonglování vysvětluje tři sklenky. Todhunter se je učil střídavě vyhazovat a chytat. Nevždy úspěšně, jednu rozbil o strop. Meč či dýku pan Todhunter polikal, což patří k chloubě i povinnosti profese. Jelikož se i tady cvičí, řízl se do krku. Z výrazu jeho tváře soudím, že zranění nebude vážné. Nacvičoval si taky trik z provazy. A zrovna se chystal z nich vyprostit, když jsme vtrhli do pokoje. Pak nás nechal hádat a vyšetřovat a zřejmě se náramně dobře bavil. Pan Todhunter skrýval své povolání. Musí umět držet své triky v tajnosti jako každý kouzelník. Ale pouhý fakt, že na něho jednou koukal oknem nějaký zevloun a on ho rozlobeně odehnal, nás stačil svést na falešnou stopu k romantické představě muže v cylindru, ztraceného v mlze.
0: A co ty dva hlasy? Ozvala se Maggie. Já je přece slyšela. Na vlastní uši, prosím.
1: Vy jste ještě nikdy neslyšela břichomluvce? Nevíte, že mluví napřed svým přirozeným hlasem a pak si odpovídají právě takovým vřeštivým, kvičivým, nepřirozeným hlasem, jaký jste slyšela?
0: Dlouho bylo ticho a doktor Orion Hood se zamyšleně zadíval na otce Browna.
2: Jste rozhodně tvor neobyčejně důvtipný a mluvíte líp než kniha, oče Browne, můj kompliment. Ale pořád nám zbývá z pana Festa jedna maličkost, kterou jste nedokázal odstranit, a to je jeho jméno. Slečna McNabová jasně slyšela, že ho pan Todhunter oslovuje.
1: To je na celé té směšné historii to nejsměšnější. Náš žonglující přítel vyhazoval pořadě své tři sklenky, počítal si je nahlas, když je chytal, a taky se nahlas povzbuzoval a káral. Víte, co ve skutečnosti říkal? 1, 2, 3, bané Fest. 1, 2, bané Fest. A tak pořád dál.
0: V pokoji bylo na vteřinu ticho a pak se všichni svorně rozesmáli. Pan Todhunter se zatím vymanil z provazu a smáchnutím je odhodil. Potom s úklonou pokročil do prostřed pokoje a z kapsy vytáhl velký, modře a červeně potištěný plakát, který oznamoval P.T. obecenstvu, že Zaladin, světoznámý kouzelník, hadí muž a břichomluvec, předvede řadu zcela nových čísel v císařském pavilonu Scarborough příští pondělí přesně v 8 hodin večer.

Statek, co sousedí s naším statkem, patří panu Frejkovi a paní Frejkové. Frejkovi mají dvě děti. Kluky. Jmenujou se Filip a Vilda. Někdy si k ním chodím hrát. Já jsem holčička a je mi 8. Filipovi je taky 8. Vilda je o 3 roky starší, je mu 10. Pravda, 11. Minulý týden se Frejkově rodině přihodilo něco strašně zvláštního. Vypovím vám to, jak nejlíp dokážu. Pan Frejka a jeho 2 chlapci ze všeho nejradši chodili na lov. Každou sobotu ráno si vzali pušky a šli do lesa, kde stříleli zvěř a ptáky. I Filip, kterému je teprve 8, měl už pušku. Já střílení zvířat nesnáším. Prostě nesnáším. Nepřipadá mi správné, aby muži a chlapci zabíjeli zvířata jen proto, že je to baví. A tak jsem vždycky přemlouvala Filipa a Vildu, aby to nedělali. Kdykoliv jsem byla u nich na statku, tak jsem se jim to ze všech sil snažila vymluvit, ale oni se mi jenom smáli. Jednou jsem dokonce něco podobného řekla panu Frejkovi, ale on prostě šel dál, jako bych byla vzduch. A pak jsem jednu sobotu ráno viděla, jak Filip s Vildou jdou s tatínkem z lesa a nesou roztomilou mladou srnku. To mě tak rozlobilo, že jsem na ně začala křičet. Kluci se mi smáli a pošklebovali se mi a pan Frejka mi řekl, abych šla domů a hleděla si svého. A to tomu nasadilo korunu. Před očima jsem měla najednou rudo. A než jsem se stačila zarazit, tak jsem udělala něco, co jsem vlastně udělat nechtěla. Ukázala jsem na všechny 3 svým kouzelným prstem. Jeminačku, ukázala jsem prstem i na paní Frejkovou, která v lese nebyla. Ukázala jsem na celou Frejkovic rodinu. Už kolik měsíců jsem si říkala, že už nikdy na nikoho svým kouzelným prstem neukážu, po tom, co se stalo s mou paní učitelkou, starou paní Vintrovou. Chudák paní Vintrová. Jednou nás ve škole učila pravopis. Vstaň, řekla mi, a hláskuj mi slovo lev. To je lehký, odpověděla jsem. L-F. Jsi hloupá holčička, řekla paní učitelka. Nejsem hloupá, vykřikla jsem. Jsem moc hodná holčička. Běž, budeš stát za trest v koutě, řekla paní učitelka. To mě strašně rozlobilo. Najednou se mi udělalo rudo před očima. Ukázala jsem rázně na paní učitelku svým kouzelným prstem a takřka okamžitě. Se stalo? Hádejte. Začaly jí růst na obličeji fousy. Dlouhé černé fousy, jaké má lev, jenomže ještě delší. A jak rychle rostly. Než jsme se nadáli, tak jí sahali až k uším. Celá třída začala samozřejmě pištět smíchem a paní učitelka řekla, řekli byste mi laskavě, co je vám všem tak strašně k smíchu? A když se otočila a chtěla něco napsat na tabuli, tak jsme viděli, že jí narostl i ocas. Hrozitánský, dlouhý ocas se štětičkou na konci. Nedokážu vám vypovědět, co se stalo pak, ale pro případ, že někoho z vás zajímá, jestli je paní učitelka Vintrová už zase v pořádku, tak musím odpovědět, že není. A nikdy nebude. To s tím kouzelným prstem umím odjakživa. Nedokážu vám říci, jak to dělám, protože to sama nevím. Ale dojde k tomu vždycky, když se rozlobím a když se mi udělá rudo před očima. A pak se mi rozlije po celém těle horko a začne mě strašlivě svrbět koneček ukazováčku pravé ruky a najednou ze mě vyšlehne takový jakoby záblesk, prudký záblesk, jako elektrická jiskra. Vyskočí a zasáhne člověka, co mě rozlobil. A jakmile na něj zamířím svým kouzelným prstem, tak to začne. Zkrátka můj kouzelný prst zamířil na celou Frejkovu rodinu a už se nedalo nic dělat. Utíkala jsem domů a čekala, kdy to začne. A začalo. A brzo.
Vypovím vám, co se vlastně začalo. Ráno den na to, co to skončilo, mi to Filip s Vildou vypověděli. Odpoledne ten den, co jsem na Frejkovi ukázala kouzelným prstem, šli pan Frejka s Filipem a Vildou znovu na lov. Tentokrát chtěli střílet divoké kachny, a tak si to namířili k jezeru. Za první hodinu jich dostali 10, za druhou ještě 6. To je přece den, vykřikl pan Frejka. To tu ještě nebylo, byl bez sebe radostí. Pak jim nad hlavami přiletěly 4 další divoké kachny. Letěli nizoučko, trefit je byla hračka. Prásk, prásk, prásk, vystřelili pušky. Kachny pokračovaly v letu. Netrefili jsme se, řekl pan Frejka. To je zvláštní. Pak se ty kachny k překvapení všech otočily a letěly zpátky proti puškám. Hej, řekl pan Frejka, co to pro všechno na světě dělají? Tentokrát si o to přímo koledujou. A znovu na ně vystřelil. Pan Frejka zrudl v obličeji. To dělá to světlo, řekl. Stmívá se a není už dobře vidět. Pojďme domů. A tak vykročili k domovu. S těmi 16 kachnami, co zastřelili předtím. Ale ty 4 kachny je nenechali na pokoji. Začali střelce oblítávat kolem dokola. To se panu Frejkovi nelíbilo. Všá, vykřikl. A mnohokrát po nich vystřelil znovu, ale marně. Prostě je ne a ne trefit. Ty 4 kachny jim lítaly nad hlavou celou cestu domů a nic je nepřimělo, aby odlítli. Když ten večer odešli Filip a Vilda spát, vyšel pan Frejka ven pro trochu dříví na přiložení. Jak šel přes dvůr, uslyšel najednou na obloze křik divoké kachny. Zastavil se a zvedl hlavu. Byla úplně klidná noc. Nad stromy na kopečku stál srpeček žlutého měsíce a na obloze svítilo plno hvězd. Na to uslyšel pan Frejka šumot křídel, která mu letěla přímo nad hlavou, a uviděl 4 kachny odrážející se temně od noční oblohy a letící těsně vedle sebe. Oblítávali stavení. Pan Frejka zapomněl na dřevo a spěchal zpátky dovnitř. Začínal dostávat pěkný strach. To, co se dělo, se mu vůbec nelíbilo. Ale paní Frejkové o tom nic neřekl. Řekl jenom, pojďme si lehnout, jsem unavený. A tak si vlezli do postele.

0: Ráno se pan Frejka probudil první. Otevřel oči, chtěl natáhnout ruku po hodinkách, aby se podíval, kolik je, ale ne a nedostat ruku spod peřiny. To je zvláštní, řekl si, kde mám ruku? A pak ležel a uvažoval, co se stalo. Třeba si tu ruku nějak poranil? Zkusil to s druhou. Ale ani ta nevylezla. Posadil se. A teprve teď uviděl, jak vypadá. Zařval a vyskočil z postele. V tom se probudila paní Frejková a když uviděla pana Frejku stát na podlaze, i ona vykřikla. Pan Frejka byl totiž najednou úplně malilinkatý. Dosahoval asi tak k sedátku židle, ale výš ne. A tam, kde mýval paže, měl kachní křídla. Ale, křičela paní Frejková v obličeji celá fialová. Co se ti to stalo, mužičku? Chceš říct, co se to stalo nám, zvolal pan Frejka. Teď byla řada na paní Frejkové, aby vyskočila z postele. Rozběhla se k zrcadlu, protože se na sebe chtěla podívat. Ale byla moc malá, než by se v něm viděla. Byla dokonce menší než pan Frejka a i ona měla místo paží křídla.
1: Achich,
0: vzlikala paní Frejková. To je dílo nějaké čarodějnice, vykřikl pan Frejka. A oba začali pobíhat po místnosti a plácat křídly. Za okamžik tam vlítli Filip a Vilda. Stalo se jim totéž. Měli křídla, ale paže ne. A byli úplně malilinkatí. Asi jako síkorky. Mami, cvrlikal Filip. Helice, maminko, my umíme lítat. A oba vzlítli do vzduchu. Okamžitě sleďte dolů, řekla paní Frejková. Jste moc vysoko. Ale než stačila říct další slovo, vylítli Filip a Vilda oknem. Pan Frejka a paní Frejková se rozběhli k oknu a vykloukli ven. Oba mrňousci byli už vysoko na obloze. A na to řekla paní Frejková panu Frejkovi. Nemyslíš, že bychom to taky dokázali, miláčku? Proč by ne, odpověděl pan Frejka. Pojďme to zkusit. A zaplácal mohutně křídly a z ničeho nic vylítl prudce vzhůru. Stejně tak paní Frejková. A když se vznesla do vzduchu, začala křičet. Pomoc, zachraňte mě! Ale no tak, odpověděl pan Frejka, neboj se. A tak vylítli oknem vysoko na oblohu a netrvalo dlouho a dohonili Filipa a Vildu. Zanedlouho lítala kolem celá rodina. Je, to je krása, křičel Vilda. Od jakživa jsem si přál poznat, jaké je to pocit, když je člověk pták. Nemáš ještě unavený křídla vidžené, miláčku? Zeptal se pan Frejka paní Frejkové. Vůbec ne, odpověděla paní Frejková. Mohla bych lítat do skonání světa. Hej, podívejte se dolů, řekl Filip. Někdo nám chodí po zahradě. Všichni se podívali dolů a pod sebou ve své vlastní zahradě uviděli čtyři obrovské divoké kachny. Byly velké jako lidi a místo křídel měly dlouhé člověčí paže. Šli v řadě ke dveřím Frejkova stavení, mávali pažemi a zvedali do vzduchu zobáky. Stát! Zavolal maličkatý pan Frejka a snesl se jim nad hlavu. Běžte pryč, to je můj dům. Kachny zvedly oči a zakvákaly. První natáhla ruku, otevřela dveře a vešla do stavení. Ostatní za ní. Dveře se zavřely. Frejkovi se snesli k zemi a posadili se na zítku u dveří. Paní Frejková se rozplakala.
1: Ach, můj bože, vzlikala. Vzali nám dům, co si počnem, nemáme kam jít.
0: I chlapci začali pofňukávat.
1: Sežerou nás v noci kočky a lišky, řekl Filip. Já chci do svý postele, řekl Vilda.
0: Koukejte, řekl pan Frejka. Brečet nemá smysl. To nám nepomůže. Mám vám říct, co uděláme?
2: Co?
0: Opáčili. Pan Frejka se na ně podíval a usmál se. Postavíme si hnízdo.
2: Hnízdo, odpověděli. A umíme to?
0: Musíme si ho postavit, řekl pan Frejka. Musíme přece někde spát. Leďte za mnou. A tak odlítli k vysokému stromu a pan Frejka vybral přímo na vršíčku místečko pro hnízdo.
2: Teď potřebujeme klacíčky, řekl. Spousty a spousty malých klacíčků. Leďte a hledejte všichni klacíčky a noste je sem.
0: Ale vždyť nemáme ruce, namítl Filip.
2: Tak je noste v puse. Paní Frejková a chlapci odlítli. Zanedlouho se vrátili každý v puse klacíček. Pan Frejka si je od nich vzal a začal stavět hnízdo.
3: Ještě, řekl. Potřebuji jich víc, víc a ještě víc. Lítejte.
2: Hnízdo rostlo, pan Frejka skládal zručně klacíčky jeden k druhému a po chvíli řekl.
3: Už dost klacíčků, teď potřebuju listí, peříčka a podobné věci.
2: Abych mohl hnízdo měkoučce vystlat. Stavění hnízda pokračovalo a pokračovalo. Trvalo to dlouho, ale konečně bylo hotové.
3: Vyzkoušejte si ho, řekl pan Frejka a vyskočil z hnízda.
2: Byl se svou prací velice spokojen. Jú, to je nádhera, vykřikla paní Frejková, když vlítla do hnízda a posadila se. Mám pocit, že co nejdřív snesu vajíčko. Ostatní si vlezli k ní. To teploučko, řekl Vilda. To je krása žít tak vysoko, řekl Filip. Jsme sice malí, ale tady nahoře nám nikdo nemůže nic udělat.
0: Ale co budem jíst, řekla paní Frejková. Celý den jsme neměli v puse.
2: To je pravda, odpověděl pan Frejka. Tak si zaletíme zpátky domů, vletíme tam otevřeným oknem a až se nebudou kachny dívat, vezmem si plechovku sušenek.
0: Ale vždyť nás ty hnusný velký kachny rozklovou na kousky, vykřikla paní Frejková.
2: Budeme strašně opatrný, lásko moje, řekl pan Frejka. A odlítli. Jenže když dolítli ke stavení, zjistili, že jsou všechna okna a všechny dveře zavřené.
0: Dovnitř to nikudy nešlo.
1: No podívejte se, jak si ta odporná kachna vaří na mým sporáku, vykřikla paní Frejková, jak letěla kolem kuchyňského okna. Co si to dovoluje?
3: A podívej se na támhletu, co drží v ruce mou krásnou pušku, zvolal pan Frejka.
0: Jedna leží v mý posteli, zaječel Vilda, když nakoukl horním oknem dovnitř.
1: A jedna si hraje s mým elektrickým vláčkem, vykřikl Filip.
0: Ach, jich ouvej jemináčku, řekla paní Frejková. Zabrali nám celý dům a už ho nikdy nedostanem zpátky. A co budem jíst?
3: Červy teda jíst nebudu, řekl Filip. To radši umřu.
2: Ani slimáky, dodal Vilda. Paní Frejková vzala oba chlapce pod křídla a přitiskla je k sobě.
0: Nebojte se, řekla. Já vám všechno krásně rozžvejkám. Ani ten rozdíl nepoznáte. Dostanete znamenitý slimáčkový karbanátky a chutnou červovou sekanou.
1: Ne, vykřikl Vilda. Nikdy, přidal se Filip.
3: To je odporný, řekl pan Frejka. Jenom protože mám křídla, nemusíme ještě jíst ptačí potravu. Budem radši jíst jablka. Na stromech je jich plno. Pojďme.
2: A tak odlítli k jabloni. Jenže jíst jablko a nedržet ho v ruce, to není jen tak. Pokaždé, když se člověk do něj chce zakousnout, jablko uhne. Nakonec se každému podařilo uzobnout pár kousínků. A pak se začalo stmívat a tak se všichni vrátili do hnízda a uložili se ke spánku. Přibližně v tu dobu jsem doma zvedla telefon a chtěla volat Filipovi, abych se přesvědčila, že jsou všichni v pořádku. Haló, řekla jsem.
3: Kvák,
2: odpověděl mi na druhém konci drátu nějaký hlas. Kdo je tam? Zeptala jsem se.
3: Kvák, kvák.
2: To seš ty, Filipe? Zeptala jsem se.
3: Kvák, kvák, kvák, kvák.
2: Prosím tě, nech toho, řekla jsem. Na to se ozval nějaký strašně divný zvuk. Něco jako ptačí smích. Honem jsem položila sluchátko. Ach, to ten můj kouzelný prst, vykřikla jsem. Co to jen proved mým kamarádům? Tu noc, co se pan a paní Frejkovi a Filip a Vilda pokoušeli vysoko nahoře v hnízdě trošku vyspat, začal vát prudký vítr. Strom se kymácel ze strany na stranu a všichni, i pan Frejka, měli strach, že hnízdo spadne dolů. Na to se rozpršelo. A pršelo. A pršelo. A do hnízda natekla voda a všichni byli zmáčení jak hastrmani. Ach, byla to ošklivá, přeošklivá noc. Ale konečně přišlo ráno a s ním i teplé sluníčko.
0: No, řekla paní Frejková, díky nebesům, že to skončilo. Už nikdy nechci spát v hnízdě.
2: Vstala a podívala se přes okraj.
0: Pomoc! Vykřikla. Podívejte se dolů.
2: Co se děje, lásko moje? Zeptal se pan Frejka. A i on vstal a vykoukl přes okraj. V životě ho nic tak neudivilo. Na zemi pod nimi stály 4 obrovité kachny, velké jako člověk, a 3 z nich drželi v ruce pušku. Jedna měla pušku pana Frejky, jedna Filipovu a jedna Vildovu. Všechny pušky mířily přímo vzhůru na hnízdo.
0: Ne, ne, ne, zvolali pan Frejka a paní Frejková současně. Nestřílejte, prosím vás, nestřílejte.
2: Proč ne? Zeptala se jedna kachna. Byla to ta, co neměla pušku. Vy po nás taky v jednom kuse střílíte.
0: Ale to je přece něco jiného, odpověděl pan Frejka. My máme dovolíno střílet na kachny.
2: A kdo vám to dovolil? Zeptala se kachna.
0: My si to dovolujeme navzájem, odpověděl pan Frejka.
2: No dobře, řekla kachna, tak my si teď navzájem dovolíme střílet po vás. V té chvíli bych byla ráda viděla obličej pana Frejky.
0: Prosím vás, ne, vykřikla paní Frejková. Jsou tady nahoře moje 2 malé děti. Přece byste nestříleli po mých dětech.
2: Vy jste včera zastřelili moje děti, odpověděla kachna. Zastřelili jste všech 6 mých dětí.
0: Já už to nikdy neudělám, vykřikl pan Frejka. Nikdy, nikdy, nikdy.
2: Opravdu? Zeptala se kachna.
0: Opravdu,
2: odpověděl pan Frejka. Už nikdy, co živ budu, nezastřelím žádnou kachnu.
0: To nestačí, odpověděla kachna.
2: A co srnku?
0: Udělám všechno, co řekneš, jenom když na nás přestanete mířit těma puškama,
2: vykřikl pan Frejka.
0: Už nikdy nezastřelím kachnu, ani srnku, ani nic jinýho.
2: Dáš mi na to svý slovo? Zeptala se kachna.
0: Dám, dám, řekl pan Frejka.
2: A zahodíš svoje pušky? Zeptala se kachna.
0: Rozlámu je na kousínky,
2: odpověděl pan Frejka. A už se nikdy nebudete muset mě ani mý rodiny bát.
0: No tak dobře, řekla kachna.
2: Tak už můžete na zem.
0: A mimochodem, gratuluji ti k tomu hnízdu. Na první pokus vypadá moc hezky.
2: Pan Frejka, paní Frejková, Filip a Vilda vyskočili z hnízda a snesli se na zem. Pak se jim najednou před očima zatmělo a přestali vidět. V tom okamžiku je všechny přepadl podivný pocit a pak uslyšeli, že jim v uších hučí silný vítr. Pak se ta černota před jejich očima proměnila v modř, na to v zeleň, na to v červeň a pak ve zlato. A najednou stáli v nádherné sluneční záři v zahradě u svého domu a všechno bylo zase jako dřív.
0: Zmizela nám křídla, vykřikl pan Frejka. A vrátili se nám paže. A už nejsme malinkatý, zasmála se paní Frejková. Ach, to jsem ráda.
2: Filip s Vildou začali tancovat radostí. Pak uslyšeli nad hlavami křik divoké kachny. Všichni obrátili oči vzhůru a uviděli, jak ti 4 ptáci, odrážející se krásně od modré oblohy, letící těsně vedle sebe, míří k jezeru v lese.

0: tak za půl hodiny na to jsem vyšla do Frejkovy zahrady. Chtěla jsem se podívat, jak to tam vypadá, a musím přiznat, že jsem očekávala to nejhorší. U vrátek jsem se zastavila a vytřeštila oči. Byl to podivný pohled. Pan Frejka rozbíjel v jednom rohu velkým kladivem všechny tři pušky na kousínky. V druhém rohu kladla paní Frejková na 16 malých kopečků hlíny, o kterých jsem se později dověděla, že to jsou hrobečky kachen, které zastřelili den předtím, krásné květiny. Uprostřed dvora stály Filip a Vilda s pytlem tatínkova nejlepšího ovsa. Kolem nich bylo plno kachen, hrdliček, holubů, vrabců, čermáčků, skřivanů a mnoho dalších druhů ptáků, které jsem neznala, a všichni zobali oves, který jim chlapci po hrstích rozhazovali. Dobré jitro, pane Frejko, řekla jsem. Pan Frejka odložil kladívko a podíval se na mě. Já už se nejmenuju Frejka, řekl. Na počest svých opeřených přátel jsem si změnil jméno z Frejky na Čejku.
1: A já jsem paní Čejková, řekla paní Frejková.
0: Co se stalo, zeptala jsem se. Připadalo mi, že jim všem čtyřem přeskočilo. Filip a Vilda mi pak vyprávěli celý příběh. Když skončili, Vilda dodal.
1: Podívej, tamhle je to hnízdo, vidíš ho? Přímo nad náma na vršičku toho stromu. Tam jsme spali předešlou noc.
0: To jsem celý postavil já, prohlásil pyšně pan Čejka. Do posledního klacíčku.
1: Když nám nevěříš, přidala se paní Čejková, tak běž dovnitř a podívej se do koupelny na tu spoušť.
0: Vana je plná až po okraj, řekl Filip. Museli v ní plavat celou noc. Kam se podíváš, všude peříčka.
2: Kachny vodu milujou, řekl pan Čejka.
0: Já jsem rád, že si u nás užili.
1: V tom okamžiku se odněkud od jezera ozvalo hlasité prásk.
0: Někdo střílí, vykřikla jsem.
1: To bude Jakub Miller, odpověděl pan Čejka. On a jeho tři kluci jsou postřílení posedlí, celá rodina. A já jsem měla najednou rudo před očima. A po celém těle se mi rozlilo horko. A pak mě začal strašlivě svrbět koneček ukazováčku. Cítila jsem, jak ve mně roste ta moje moc. Otočila jsem se a utíkala k jezeru, co mi nohy stačily.
0: Hej, křikl za mnou pan Čejka, kam utíkáš?
1: Za Millerovýma, křikla jsem na něj v odpověď.
0: Ale proč?
1: Jen počkejte, však uvidíte, odpověděla jsem. Dneska v noci budou všichni do jednoho hnízdit na stromě.

Wolfgang Amadeus František. Učím na druhém stupni základní školy a mezi mé předměty patří i výuka hudební výchovy. Mám rád v hodinách dialog a reakce dětí, protože to hodiny neobyčejně oživuje. Z tohoto důvodu nejradši učím ve třídách, kde je mezi dětmi taková atmosféra, kdy si vzájemně děláme v hodinách legraci ze sebe i z druhých. Myslím tím však legraci na určité úrovni, takovou, která neuráží a zpříjemní hodinu. Bohužel musím říct, že podobných tříd mnoho není. Tehdy jsem měl hudební výchovu zrovna v takové třídě a vyučovací hodina příjemně ubíhala. Probírali jsme mistry klasické hudby, když se náhle jednomu z žáků spustila z nosu krev. Nebylo to nic vážného, krvácení se podařilo zastavit během chvilky a dotyčný to nesl celkem statečně. Problém byl pouze v tom, že měl zrovna toho památného dne bílou košili, takže s krvavými skvrnami vypadal dost hrůzostrašně. Navíc jeho první reakce byla, že se sice dvěma prsty chytil za nos, ale dlaní si přitom rozmazal krev po obličeji. Nezbývalo nic jiného, než aby se šel na záchod umýt. Otevřel jsem mu dveře, protože ruce měl taky od krve, a šel jsem s ním. Předtím jsem však poprosil jednoho z žáků, aby mi pomohl. A to byla první chyba. Druhou a ještě větší chybou bylo, že jsem si vybral zrovna Františka, který měl odpověď rychle a na všechno. V ten moment mi to ovšem nedošlo. Šli jsme po chodbě k záchodům a zčista jasna se proti nám vynořila paní ředitelka. Nevšimnou

každý má nějakého koníčka. Mým koníčkem bylo schánět se po poutavých příhodách, kde se jen dala tušit z rozhovoru nějaká zajímavost. Už jsem vytahoval z kapsy zápisník a tušku. A tak vznikla sbírka příběhů, z nichž některé vám teď chci vypravovat. Jsou ze všech koutů světa a skutečně se staly. Ten dnešní se jmenuje Hadí hlas.

Malý poštovní parník, který obstarával dopravu mezi ostrovy Jávou, Sumatrou a Bornem, vezl tentokrát jen velmi málo cestujících. Byla to doba dešťů, která odradila mnoho lidí od cestování, anebo strach. Při poslední cestě byl totiž pobřežní parník Malý Prince přepaden říčními piráty a v boji, který na palubě nastal, přišlo několik cestujících o život. Tentokrát plul Malý Prince bezpečněji. Na palubě byla důkladně vyzbrojena četa námořní pěchoty. Pokud šlo o piráty, uběhla plavba bez nebezpečí. Ale stala se jediná věc, která vzrušila každého, kdo se nalézal na palubě. Mně nevymizí z paměti hodně dlouho. Na lodi byl mezi cestujícími také pan Taber, obchodník živou exotickou zvěří. Byl to velice zajímavý člověk. Dlouhá léta nakupoval a někdy i sám lovil dravou zvěř na Borneu a na Sumatře. Zvěř potom podle svých vlastních slov prodával do zoologických zahrad a muzeí celého světa. Jednoho dne jsem se ho zeptal, jakou zvěř veze tentokrát. Plný ochoty mě vyzval, abych ho následoval do podpalubí. Byl jsem opravdu zvědav. Sotva jsme vstoupili do tmavé chodby vedoucí ke skladišti, ozval se lomos, jako by někdo obrovskou silou cloumal železnými tyčemi. Slyšíte, jak vyvádí? To vždycky, kdykoliv k ní jdu. Vidím ji na očích, že mě nenávidí. Jako by věděla, že já jsem příčinou toho, že ztratila svobodu. Otočením elektrického vypínače osvětlil můj průvodce skladiště. S hrůzou jsem ustoupil několik kroků zpátky. V šeru, aniž bych to byl zpozoroval, jsem se přiblížil k velké železné kleci, ze které se na mě upíraly zlobně se blízkající oči obrovské gorily. Zvíře prudce odechovalo a třáslo železnou mříží. Byl jsem tak překvapen, že jsem docela zapomněl na přítomnost pana Tabera. A k dovršení mého zmatku se po mé levici ozvalo ostré, hrdelní, do uší se zařezávající zasyčení. S gorilou se stala úžasná změna. Odskočila od mříže, chvěla se po celém těle a plná strachu se tiskla do kouta klece.

zase tělo? Co se to děje s tou hroznou opicí? Ptám se pana Tabera. Příteli, to je jediná věc na světě, které se tihle siláci bojí. Hlas hada. Zasyčení nejhroznějšího hada Malajska. Ačkoliv je to potvůrka pouhých 20 cm dlouhá, přečí jedovatostí kteréhokoliv hada Orientu. Útočí tak, že se hned po varovném zasyčení vymršťuje jako ocelová pružina na svou oběť, která je i po nepatrném uštknutí ztracena. Nejhorší na tom je, že had vydává zvuk jako břichomluvec. Člověk ani zvíře nepozná, odkud hlas přichází, a tak nemá možnost připravit se na obranu. Po tomto poučení se rty pana Tabera podivně skřivily a z levého koutku jeho úst pronikl opět zvláštní hrdelní sykot.

Přestože jsem se díval na jeho ústa, zdálo se mi, že sykot zní ze všech koutů tmavého podpalubí. Gorila kňučela a bázlivě choulila hlavu do svých hunětých paží. A pan Taber vysvětlil: jedině tak udržuji tuhle hromadu svalů, kostí a masa při rozumu. Jinak ji neskrotí nic na světě. Příští den nepřišel pan Taber k snídani ani k obědu. Steward řekl, že onemocněl silnou angínou. Rozhodl jsem se, že ho navštívím. Pan Taber mě přivítal ve své kajutě, ale místo obvyklého hlučného hello mě oslovil jakýmsi nesrozumitelným sýpáním. Zpropadená angína, ta ho zřídila. Asi po půl hodině kdosi zaklepal na dveře. Do kajuty vkročil první lodní důstojník, zřejmě značně zneklidněn. Pane Tabere, ta vaše opice zohýbala mříže klece a dostala se do podpalubí. Řádí jako smyslu zbavená. Musíte něco podniknout, aby se nedostala na palubu a nedošlo k neštěstí. Taber byl rázem na nohou. Hodil přes ramena plášť a vyběhl z kajuty. My za ním. U vchodu do podpalubí stál hlouček námořníků a za zavřenými dveřmi se ozývaly dunivé rány. Taber pokynul rukou a muži odstoupili od dveří. Pak odhodlaně vstoupil do chodby. Uvědomil jsem si hroznou věc. Hlukem upozorněn přiběhl i velitel čety námořní pěchoty poručík Weber. Rychle se mu vysvětlil, co se stalo, a sdělil mu své obavy. Weber se rázem rozhodl. Z bočního pouzdra vytáhl velkou armádní pistoli a chtěl vstoupit do podpalubí. V té chvíli se však mužstvo s křikem rozuteklo. U vchodu do skladiště se objevil mohutný trup gorily. Její tlapy byly potřísněny krví. Na palubě nastala panika. Mužstvo se rozprchlo, jen poručík Weber zůstal. Jeho pravice, ozbrojená těžkou pistolí, se zdvihla a pak v pravidelných přestávkách zahřměly výstřely. Teprve při šestém se rozběsněná gorila zhroutila. Několik mužů vniklo do podpalubí. Za okamžik se znovu objevili na denním světle. V náručí nesli cosi, co ještě před pěti minutami byl obchodník exotickou zvěří pan Taber. V rozrušení nad tím, že gorila uprchla z klece, zapomněl nešťastník na svou angínu. Nemocné hlasivky nedokázaly napodobit sykot obávaného

Jednou o půlnoci maje horečku a rozjímaje nad divnými svazky vědy prastaré a záslužné. Když jsem klímal v polospaní, ozvalo se znenadání velmi jemné zaťukání na dveře. A pak už ne. Je to návštěva či zdání? Bylo to tak nezvučné. Jednou jen a pak už ne. Ach, již při vzpomínce blednu. Myslím, že to bylo v lednu. Každý uhlík vrhal stín jen přede mne a dál už ne. Toužil jsem po kuropění, marně hledaje v svém čtení ulehčení od hoře nad Lenorou. Již poslušné světice zvou Lenora, nad jménem dívky nadvzdušné, jež byla mou a teď už ne. Smutný šelezáclon vlaje zhedvábí a ohýbá je s růzou, již jsem do té doby neznal ani přibližně. Abych skryl své polekání, říkal jsem si bez ustání, je to host, jenž z nenadání zaklepal tak neslyšně. Pozdní host, jenž z nenadání zaklepal tak neslyšně. Jednou jen a pak již ne. Tu má duše vzmůžela se. Řekl jsem bez rozpaků v hlase. Prosím, pane nebo paní, odpuste mi velmožně. Avšak byl jsem v polospaní, když jste přišel z nenadání. Přeslechl jsem zaklepání. Je to skoro nemožné, že jste klepal vy. A poté otevřel jsem úslužně. Venku tma. A víc už ne. Hledě dlouho do tmy z prahu, stoje v pochybách a strachu, dlouho snil jsem, jak si nikdo netroufal snít mimo mne. Ale ticho, bez rušení, ani slůvka na znamení. Jenom plaché oslovení, Lenoro, zní zimničně. To já, šeptám Lenoro. A ozvěna dí zimničně jenom to a víc již ne. Vrátil jsem se do pokoje velmi divě se a boje, když jsem zaslech trochu silněj nový šramot poblíž mne. Jistě cos za chumelice padlo mi na okenice. Podívám se ze světnice, co si zač, kdo budíš mne. Stlumím na okamžik srdce, najdu tě, kdo budíš mne. Vítr a nic jiného už ne. Vyrazil jsem okenici, když tu
s velkou motanicí vstoupil starodávný havran z dob, jež jsou tak záslužné. Bez poklony, bez váhání, vznešeně jak pán či paní, usadil se z nenadání v póze velmi výhružné na poprsí palady. A v póze velmi výhružné si sedl jen a víc už ne. Pták v svém ebenovém zjevu ponoukal mne do úsměvu vážným, přísným chováním, jež bylo velmi vybrané. Ač ti lisá chochol v chůzi, jistě nejsi havran hrůzy, jen se z posvětního šera v bludné pouti namane. Řekni mi své pravé jméno, plutonovský havrane. Havran děl už víckrát ne. Žasem nad nevzhledem ptáka, jenž tak bez okolků kráká bezobsažnou odpověď, jež prozrazuje bezradné. Velmi dobře vím, že není skoro ani k uvěření pták či zvíře, jež si lení v póze velmi záhadné na poprsí nad dveřmi. V póze velmi záhadné a říká si, už víckrát ne. Potom sedě na mramoru ustal havran v rozhovoru jako duše v jedno slovo samotářsky zabrané. Až jsem si řekl v duchu tak, že nedošlo mu to až k sluchu, věřím pevně na předtuchu. Osud často okrad mne, jak mé naděje, i on se kránu odtud vykradne. Však havran dí, už víckrát ne. Zaražen, ale na mne hledí s přilehavou odpovědí, říkám si, toť bez pochyby pochyt velmi odbratně od pána, jejž osud vedl neštěstím a navždy svedl, takže nic už nedovedl zpívat, než ty bezradné, pohřební a smutné písně, refrény tak bezradné, jako je už víckrát ne. Když však havran bez ustání ponoukal mne k usmívání, přistrčil jsem křeslo mysle, že mne něco napadne, když se vhroužím do sametu ve vzpomínkách na tu větu, přemýšleje, co asi je tu, nad čím řek své bezradné, nad čím příšerný ten pták zde říká svoje bezradné, už víckrát ne. Tak jsem seděl nad dohady, mlčky, marně, bez nálady pod ptákem, jenž v hloubi prsou nepřestával podat mne. Kles jsem zamyšlenou tváří do podušky na polštáři, na niž padá lampa v záři matné.
mdly a malá my, ale do níž nevboří své ruce mdly a malátny. Ona víckrát ne. Zdálo se, že u stínidla houstne světlo od kadidla, že se bez pochyby anděl v zvoncích z nebe propadne. Chudáku, tvůj Bůh ti v zpěvu posílá sem pro úlevu balzám na tvou starou něhu, po němž navždy vychladne. Po němž láska klenoře v tvé mysli navždy zapadne. Však havran děl už víckrát ne. Proroku dím, mene Tekel, ať si pták anebo z pekel, synu podsvětí a přece proroku, pojď hádat mě, statečně, byť opuštěný, žij zaklet v této zemi, dům mám hrůzou obklíčený. Zda tvá věštba uhádne, zdali najdu balzám v smrti. Zda tvá věštba uhádne. Havrandí, už víckrát ne. Proroku dí mene Tekel, ať si pták anebo z pekel, při nebi, jež nad námi je, při Bohu, jenž leká mne, rci té duši je žaltají, zdali aspoň jednou v ráji tu, již svatí nazývají Lenora, kdy přivine jasnou dívku Lenoru, kdy v náruči své přivine. Havrandí, už víckrát ne. To zřek jistě na znamení, že se chystáš k rozloučení. Táhni zpátky do bouře a do podsvětí, satane. Nenech mi tu starý laháři ani pírka na polštáři. Neruš pokoj mého stáří. Opus sochu, havrane, vyndej zobák z mého srdce, opus sochu, havrane. Havrandí, už víckrát ne. Pak se klidně ulebedí, stále sedí, jako ďábel na bělostných ňadrech Palas Athény. Oči v snění přimhouřeny na pozadí bílé stěny, lampa vrhá bez změny jeho stín, jímž uhrané. A má duše z toho stínu, jímž mne navždy uhrané, nevschopí se. Víckrát.

0: Probudil jsem se teprve pozdě odpoledne posílený a osvěžený spánkem. Sherlock Holmes stále ještě seděl na stejném místě jako ve chvíli, kdy jsem usnul, jen housle už odložil a zahloubal se do nějaké knihy. Jakmile jsem se zavrtěl, podíval se na mě a všiml jsem si, že se tváří mrzutě a ustaraně. Spal jste tvrdě, řekl. Obával jsem se, že vás vzbudí náš hovor. Nic jsem neslyšel, odpověděl jsem. Máte už nějaké nové zprávy? Ne. A musím přiznat, že jsem tím dost překvapený a zklamaný. Čekal jsem, že touhle dobou už budu vědět něco konkrétního. Wigginsa podal mi hlášení, kde není ani stopy. To je zdržení, které mě dopaluje, poněvadž záleží na každé hodině. Mohu vám nějak pomoci? Jsem teď úplně svěží a připraven vydat se na další noční výlet. Ne, nemůžeme nic dělat, jedině čekat. Kdybychom teď někam vyrazili, věc by to zdrželo ještě víc. Můžete dělat, co chcete, ale já musím zůstat na stráži. Tak to tedy zaskočím do Camberwellu a navštívím paní Foresterovou. Včera mě pozvala. Paní Foresterová? Zeptal se Holmes. Ovšem, slečna Morstenová taky. No, hrozně rádi by se dověděli, co se vlastně stalo. Já bych jim toho moc nevykládal, řekl Holmes. Ženám se nikdo věřit, ani těm nejlepším ne. Neudělal jsem pauzu, abych se s ním přel o toto. Vrátím se za hodinu nebo za dvě, poznamenal jsem. To je v pořádku, hodně štěstí. Mimochodem, když ale jdete na druhou stranu řeky, mohl byste zároveň vrátit Tobyho, poněvadž mám dojem, že už ho asi nebudeme k ničemu potřebovat. Vzal jsem tedy Hafana sebou a předal jsem jej i z 10 šilinky starému chovateli zvířat v Pension Lane. No, Morstenovou jsem v Camberwellu našel poněkud unavenou po všech těch nočních dobrodružstvích, ale na čerstvé zprávy se jen třásla. Také paní Foresterová byla nadmíru zvědavá. Vyprávěl jsem jim vše, co jsme podnikli, ale nejhrůznější části tragédie jsem samozřejmě zamlčel. Tak jsem jim například pověděl o Šoltově smrti, řekl jsem jim přesně, jakým způsobem byl zavražděn. Navzdory všemu, co jsem vynechal, i zbývající informace je vyděsily a ohromily. To nějak z pohádky, paní Ford. Bylo ublíženo, poklad v ceně 500 000, černý kanibal a padouch s dřevěnou nohou. Bohatě to nahrazuje obligátního draka či zlovolného hraběte. A zachránci princezny jsou 2 potulní rytíři, dodala slečna Morstenová, a vrhla na mě zářivý pohled. Vaše štěstí přece závisí na výsledku pátrání, Mary. Nezdá se, že by vás to příliš vzrušovalo. Jen si představte, jaké to asi je, když je člověk bohatý a celý svět mu leží u nohou. Bylo radostí, když jsem si povšiml, že tato skvostná perspektiva v ní nevyvolává žádné velké vzrušení. Naopak hrdě zavrtila hlavou, jako by to bylo něco, co jí pramálo zajímá. Obávám se jen o pana Tadeuše Šolta, řekla. Na tom ostatním mi ani tak nezáleží. Zdá se mi však, že on se po celou dobu choval velice šlechetně a statečně. Má očistit ho od toho strašného a nepodloženého obvinění. Odešel jsem z Camberwellu, dorazil domů, byl má. Kniha i dýmka mého přítele ležely u jeho křesla, on sám však zmizel. Rozhlédl jsem se kolem sebe v naději, že nikde najdu takového nebylo. Pan Holmes asi někam odešel, ne? Řekl jsem paní Hacnové, když přišla do pokoje zatáhnout záclony. Ale kde ješ, pane doktore? Šel jen do svého pokoje. A víte, pane doktore, stlumila hlas do významného šepotu, že mám strach o jeho zdraví? A proč, paní Hacnová? Připadá mi takový divný, pane doktore. Když jste odešel, chodil pořád sem tam po pokoji, až mi z těch jeho kroků znělo v uších. Pak jsem slyšela, jak mluví sám se sebou a něco si brumlá, a kdykoliv zazvonil zvonek, vyběhl nad schody a ptal se, kdo je to paní Hacnová? No a teď se zavřel ve svém pokoji, ale slyším, že Jena by nebyl nemocný, pane doktore. Troufla jsem si mu poradit moc dobrý lék na uklidnění, ale otočil se, pane doktore, a podíval se na mě, takže ani nevím, jak jsem vypadla z pokoje. Myslím, že se nemáte čeho bát, paní Hacnová, odpověděl jsem. Znám ho už dávno, vrtá mu hlavou nějaký problém, to nemá klid. Snažil jsem se před naší ctihodnou paní hospodyní mluvit pokud možno bezstarostně, ale sám jsem byl poněkud znepokojen, když jsem během dlouhé noci několikrát zaslechl dutý zvuk jeho kroků. Věděl jsem, že se jeho duch bouří proti vnucené činnosti. Při snídaní mi připadal unavený a přepadlý a na tvářích mu plavaly horečnaté skvrny. Ničíte sám sebe, staroušku, poznamenal jsem. Prochodil jste celou noc, slyšel jsem vás. Nemohl jsem usnout, odpověděl mi. Trápím se kvůli té zatracené záhadě. To je nám nemoc, zůstat trčet před takovou nicotnou překážkou, když jsme všechno ostatní už zdolali. Vím, co je to za lidi. Vím, o který člun jde. Vím vše. Přesto teď nemohu sehnat žádné zprávy. Zaangažoval jsem do toho už i jiného pátrače. Použil jsem všech prostředků, které mám k dispozici. Prohledali celou řeku po obou březích, ale nezjistili nic nového. A také paní Smithová o manželovi nic neví. Co nevidět, dojdu k názoru, že člun navrtali a potopili. Možnost pořád ještě nechci přistoupit. Leda, že by nás paní Smithová poslala po špatné stopě. Ne, to je, myslím, vyloučené. Všechno jsem si ověřila. Parní člun, který nám popsala, opravdu existuje. A nemohl člun odplout nahoru proti proudu? O téhle možnosti jsem také uvažoval. A jedna skupinka bude pátrat kolem řeky až k Richmondu. Jestli dnes nedostaneme žádné nové zprávy, vydám se zatím zítra sám a budu pátrat spíš po těch lidech než po člunu. Ale určitě, docela určitě se ještě dnes něco dovíme. Nedověděli jsme se však bohužel nic. Neozval se ani Wiggins, ani ostatní informátoři. Většina novin přinesla články o norwoodské tragédii. Žádný však nevyzníval příliš ve prospěch nešťastného Tadeuše Scholta. Ani jedny noviny také nepřinesly žádné dosud neznámé podrobnosti. Stálo v nich jen tolik, že k soudnímu vyšetřování dojde zítra. Večer jsem zašel do Campbellu spravit obě dámy o našem neúspěchu a po návratu jsem našel Holmese sklíčeného a značně rozmrzelého. Neodpovídal mi téměř na otázky. A celý večer se zaměstnával jakousi složitou chemickou analýzou, při níž zahříval retorty a destiloval nějaké tekutiny. Skončilo to zápachem tak strašlivým, že mě vypudil z místnosti. Ještě po půlnoci jsem ho slyšel, jak cinká s kumavkami, z čehož jsem usoudil, že se dosud babrá s tím svým smrdlavým experimentem. Probudil jsem se ze svítání a užasl jsem, když jsem uviděl, že stojí u mé postele. Měl na sobě neforemné námořnické šaty, dvouřadovou kazajku a kolem krku křiklavý červený šátek. Porozhlédnu se kolem řeky, Watsone, řekl mi. Nechal jsem si to trochu projít hlavou a vidím jen tohle jediné východisko. V každém případě to stojí za pokus. Mohu jít s vámi, řekl jsem. Nikoli. Bude mnohem užitečnější, když zůstanete tady a budete mě zastupovat. Odcházím hrozně nerad, poněvadž je možné, že během dne přijde nějaká zpráva, ačkoliv včera večer z toho Wiggins zoufalí. Dejte prosím všechny dopisy a telegramy a přijdou-li nějaké nové zprávy, jednejte podle vlastní úvahy. A mohu se na vás spolehnout? Samozřejmě. Obávám se, že nebude možné, abych vám telegrafoval, poněvadž sám ještě nevím, kam se vrtnu. Jestli mi ale bude přát štěstí, nezdržím se venku příliš dlouho. Než se vrátím, Musím se dovědět aspoň něco nového. Do snídaně jsem od něho nedostal žádný vzkaz. Když jsem však otevřel standard, našel jsem tam čerstvou zmínku o našem případě. Pokud jde o tragédii v Upper Norwoodu, psali noviny, máme důvody předpokládat, že celá záležitost bude podle všeho komplikovanější a záhadnější, než jsme se původně domnívali. Jak vysvítá z nejnovějších důkazů, je vyloučeno, aby pan Tadeusz Scholto měl na celé věci sebemenší podíl. Včera večer byl proto propuštěn a s ním i hospodyně paní Bernstonová. Dovídáme se však, že policie už získala stopu na pravé pachatele. Pan Eteleny Jones ze Scotland Yardu řídí pátrání s energií a prozíravostí sobě vlastní. Další zatčení lze očekávat každým okamžikem. To zní zatím docela uspokojivě, pomyslel jsem si. Náš přítel Scholto je v bezpečí. Poni to. Rád bych věděl, jakou novou stopu získali. Takovéhle stereotypní formulace se totiž zpravidla objevují, když policie udělá nějakou botu. Odhodil jsem noviny na stůl, ale právě v té chvíli mi padl do oka inzerát v rubrice pohřešovaných osob. Stálo tam. Hledá se majitel půjčovny loděk Mordecai Smith a jeho syn Jim odpluli ze Smithova přístaviště v úterý kolem 15:00 ranní na parním člunu na Jáda, černý s dvěma červenými pruhy, komín černý s bílým pruhem. Odměna 5 liber bude vyplacena tomu, kdo podá jakoukoliv informaci o jmenovaném Mordecai Smithovi a člunu na Jáda, manželce ve Smithově přístavišti nebo na adresu Baker Street 221B. Bylo mi jasné, že to je Holmesovo dílo. Adresa do Baker Street o tom svědčila zcela nepochybně. Překvapilo mě, jak vynalézavě je to stylizováno, neboť tohle si mohli přečíst i prchající zločinci a nemuseli za inzerátem vidět nic jiného než přirozenou úzkost manželky hledající pohřešovaného manžela. Byl to dlouhý den. Kdykoliv někdo zaklepal na dveře nebo se ozvaly rázné kroky z ulice, myslel jsem, že to je buď vracející se Holmes, nebo někdo, kdo se jde hlásit na inzerát. Pokoušel jsem se číst, ale myšlenky se mi stále vracely k našemu zvláštnímu pátrání a dvojici hanebných lotrů, které jsme pronásledovali. Ptal jsem se sám sebe, zda nemůže být v úvahách mého přítele někde nějaká kardinální chyba, co když propadl nesmírnému sebeklamu, což pak není možné, že jeho bystrý a přemýšlivý mozek vybudoval tuto divokou teorii na falešných premizách. Nezmýlil se sice ještě nikdy, ale někdy lze podvést i toho nejdůvtipnějšího člověka. Napadlo mě, že se mohl dostat do slepé uličky právě vzhledem k přílišné rafinovanosti své logiky. Dával to vždy přednost jemnému a bizárnímu výkladu i tam, kde všední a jasnější vysvětlení se mu přímo nabízelo. Naproti tomu jsem přece sám viděl důkaz a slyšel zdůvodnění jeho dedukcí. Když jsem si vzpomínal na dlouhý řetěz podivných okolností, z nichž mnohé byly sami o sobě triviální, ale všechny ukazovaly stejným směrem, musel jsem uznat, že i kdyby Holmesův výklad případu byl nesprávný, správná teorie bude zřejmě stejně atré a stejně překvapující. A ve 15:00 odpoledne někdo hlasitě zazvonil, halou se rozlehl autoritářský hlas a k velkému údivu jsem spatřil Etelenie Jonese. Ani zdaleka to však nebyl ten briskní a suverénní profesor zdravého rozumu, který se s takovým sebevědomím ujal případu v Upper Norwoodu. Tvářil se sklíčeně a choval se krotce, dokonce jako by se mi chtěl omlouvat. Dobrý den, pane doktore, dobrý den, řekl. Nemýlím-li se, pan Holmes je mimo dům. Ano, a nevím přesně, kdy se vrátí. Snad byste ale na něho mohl počkat. Posaďte se a račte si vzít doutník. Děkuju pěkně. Já bych teda snad počkal, řekl a otřel si tvář pestrým červeným kapesníkem. Nedáte si whisky se sodou? Půl skleničky bych prosil. Na tohle roční období je strašné horko a mám už dnes za sebou takového strádání a tolik běhání. Znáte mou teorii o norwoodském případu? Vzpomínám si na tu, kterou jste už vyslovil. No jo, jenže tu jsem musel zrevidovat. Zatáhl jsem síť kolem Šolta, ale bohužel mi z ní vyklouzl dírou uprostřed. Prokázal perfektní alibi, s kterým se nedá hnout. Od chvíle, kdy odešel z bratrova pokoje, nebyl ani okamžik sám. Pořád ho někdo viděl, a tak to nemohl být on, kdo šplhal po střechách a prolézal sklápěcími dveřmi. Tohle je hrozně zamotaný případ a má profesionální pověst je v sázce. Byl bych velice vděčný za menší pomoc. Všichni občas potřebujeme, aby nám někdo pomohl, řekl jsem. Váš přítel Holmes je obdivuhodný člověk, pane doktore, řekl chraptivě, ale důvěrným tónem. Nikdo ho nikdy nepřekoná. Viděl jsem toho mladého muže vyšetřovat pěknou řádku případů a ještě se nestalo, že by některý nedokázal objasnit. Používá sice pokaždé jiné metody a chytá se možná poněkud ukvapeně kdejakých teorií, ale vcelku vzato byl by z něho docela slibný policista. To jsem ochoten opakovat před kým chcete. Dnes v poledne jsem od něho dostal telegram, z něhož je jasné, že už má v Šoltově případu nějaké vodítko. Tady to mám. Vytáhl telegram z kapsy a dal mi jej. Byl podán v popleru přesně ve 12 hodin a stálo v něm. Neprodleně se odeberte do Baker Street. Nebudu-li dosud doma, počkejte na mě. Jsem v patách bandě ze Šoltova případu. Večer můžete jít s námi, chcete-li být přítomen finále. To zní báječně. Zřejmě se konečně dostal na správnou stopu, řekl jsem. Ach tak, se tedy mýlil i on, zvolal Jones se zjevným uspokojením. I ten nejlepší z nás někdy selže. Samozřejmě se může ukázat, že je to jen planý poplach, ale jako ochránce zákona mám povinnost nenechat si uklouznout žádnou sebenáhodnější stopu. Někdo je za dveřmi. To bude asi on. Slyšeli jsme, jak někdo s námahou vystupuje po schodech. Z velkého funění a supění bylo jasné, že ten člověk má potíže s dechem. Jednou či dvakrát zůstal stát, jako by výjít do schodů bylo nad jeho síly. Ale konečně se přece jen dovlekl k našim dveřím a vešel. Jeho zevnějšek plně odpovídal zvukům, které jsme slyšeli. Byl to postarší člověk, oblečený do námořnických šatů a dvouřadovou starou kazajku měl upnutou až ke krku. Záda měl ohnutá, kolena se mu třásla a bolestně astmaticky oddechoval. Opřel se o silnou dubovou hůl a ramena se mu zvedala v úsilí nabrat do plic co nejvíc vzduchu. Pestrý šátek měl omotaný až pod bradu a z jeho tváře jsem viděl jen bystré tmavé oči pod huňatým bílým obočím a dlouhé šedivé liceusy. Vcelku na mě udělal dojem ctihodného lodního mistra zlomeného stářím a chudobou. Co si přejete, milý pane, zeptal jsem se. Pomalu a důkladně se rozhlédl kolem sebe, jak to mívají ve zvyku staří lidé. Je přítomen pan Sherlock Holmes, řekl. Není, ale já ho zastupuji. Máte-li pro něho jakoukoliv zprávu, můžete ji říci mně. Přišel jsem to říci jemu osobně, prohlásil. Říkám vám přece, že ho zastupuji. Jde o ten parní člun Mordecaje Smise? Tak jest. Moc dobře vím, kde je. A vím taky, kde jsou ti chlapi, co po nich pan Holmes pátrá. A vím, kde je poklad. Vím o tom všechno. Tak mi to povězte a já mu to sdělím. Chtěl jsem mluvit s ním a říct to jemu, opakoval s nedůtklivou stařeckou umíněností. V tom případě ale na něho musíte počkat. To ne, já nemůžu ztrácet celý den pro něčí zábavu. Když tady pan Holmes není, tak to si to bude muset všecko vypátrat sám. Vy dva se mi zrovna moc nelíbíte a neřeknu vám ani slovo. Šoudil se ke dveřím, ale Ethelyn Jones mu zastoupil cestu. Počkejte přece moment, přítelíčku, řekl. Máte důležitou informaci a nesmíte nám jen tak odejít. Necháme si vás tu, ať se vám to líbí nebo ne, dokud se náš přítel nevrátí. Starec se pokusil rozběhnout se ke dveřím, ale když se o ně Ethelyn Jones opřel svým širokým hřbetem, poznal, že veškerý odpor je marný.
1: Tohle je mi pěkné jednání, zvolal a třískl holí. Přijdu navštívit gentlemana a vy dva, které jsem jakživ neviděl, mě tu chytnete a takhle se mnou zacházíte.
0: Nemáte se čeho bát, řekl jsem. Ztrátu času vám samozřejmě vynahradíme. Sedněte si tady na pohovku, nebudete čekat dlouho. Dost pohněvaně přišel přes pokoj, uvelebil se a podepřel si hlavu rukama. Jones a já jsme se vrátili ke svým doutníkům a pokračovali jsme v hovoru. Pojednou nám však zazněl v uších Holmesův hlas. Snad byste mi taky mohli nabídnout doutník, ne? Pravil. Oba jsme se poutrhli v křeslech. Vedle nás seděl Sherlock Holmes a tvářil se klidně a velice pobaveně. Holmesi, zvolal jsem, kde se tu berete a kde je proboha ten děda? Děda je tady, řekl a zvedl chundel bílých vlasů. Tady ho máte, paruka, obočí, licousy a všechno ostatní. Věděl jsem, že to přestrojení je docela dobré a nenadal jsem se, že by mohlo obstát v takovéhle zkoušce. Ach, vy taškáři, vykřikl Jones. Z vás by byl herec, jakých je málo. Kašlal jste nám tu jako schudobince a jen ty vaše roztřesené nožky by vám vynesly 10 liber týdně. Ty vaše lesklé oči mi ale hned byly nějak povědomé. A vidíte, tak snadno byste se byl od nás nedostal. Pracoval jsem v téhle maškarádě celý den, řekl Holmes, zapaluje si doutník. No víte, spousta té kriminálnické sebranky mě už tak trochu zná, zvlášť od té doby, co tady můj přítel některé moje případy publikoval, a tak se musím vydávat na válečnou stezku jedině v nějakém jednoduchém přestrojení, jako bylo třeba tohle. Dostal jste můj telegram? Ano, proto také jsem tady. Jak jste s celým tím případem uspěl? Ne, nic z toho nakonec nebylo. Dva zatčené se musel propustit a proti dalším dvěma nemám žádné důkazy. Nevadí. Opatříme vám náhradou za ně dva jiné. Musíte se ale řídit mými příkazy. Rád se zřeknu oficiálního uznání ve váš prospěch, ale musíte jednat podle směrnic, které vám dám. Souhlasíte s tím? Samozřejmě, jen když mi pomůžete dostat se těm chlapům na kobylku. Dobrá. Především tedy budu potřebovat rychlý policejní člun, tím myslím parní člun. Musí na nás čekat v 7 hodin u Westminsterských schodů. To se dá snadno zařídit. Jeden náš člun tam vždycky bývá, ale pro všechny případy si dojdu tamhle přes ulici zatelefonovat, abych se o tom ujistil. Dál potřebuji 2 statné muže, kdyby snad ta čelátka kladla odpor. Ve člunu 2 nebo 3 budou, co dál? Až ty chlapy zajistíme, zmocníme se i pokladu. Myslím, že zde můj mladý přítel pirát truhlu odnesl mladé dámě, které polovina pokladu právem náleží, a ti ona otevře první. Co vy na to, ocne? Byl bych opravdu rád. To je trochu nezvyklý postup, řekl Jones a potřásl hlavou. Ostatně nezvyklá je tahle věc celá a musíme trochu přimhouřit oko. Poklad pak musí být předán úřadům, dokud nebude skončeno úřední vyšetřování. Ovšem, to se dá snadno zařídit. Ale ještě něco. Moc rád bych se pár detailů o celé věci dověděl přímo od Jonathana Smoula. Víte, že mám ve zvyku objasňovat své případy do nejmenších detailů. Nemáte, doufám, námitky proti tomu, abych si s ním soukromně pohovořil, buď tady u sebe v pokoji nebo kdekoliv jinde. Samozřejmě přitom bude náležitě střežen. Souhlasím. Pánem situace jste vy. Já sud o existenci toho Jonathana Smoula nemám jediný důkaz. Jestliže ho dopadnete, nevím, proč bych vám měl znemožňovat, abyste si s ním pohovořil. Tak tedy platí? Jistěže. Ještě něco? Už jen to, že bych byl rád, kdybyste s námi povečeřel. Večeře bude hotová za 30 minut. Budeme mít ústřice, párek tetřívků a slušný výběr bílých vín. Vy jste ještě nikdy neocenil mé hostitelské schopnosti, Watsone.
2: Dej znamení, že jsi ženich.
3: Krajský soud v Praze, Praha,
2: 26. února.
3: Řeznický mistr Leopold Frýza a jeho manželka Antonie mají dceru Hedviku. Řezník se nejednou vyjádřil, kdyby jsme se té holky dovedli šikovně zbavit, tak to máme v suchu. Antonie mu přisvědčovala. Hledali ženicha, ale kde ho dneska najdeš? Doba je zlá a muž tí myslí na špatnosti a ne na manželství. Řeznický zrak padl na nějakého Eduarda Máslo. Byl to modelář a přivydělával si hudbou, foukal trombon a přišel si na pěkné peníze. Ten by se mi šikl, mínil řezník. Musí to být vzdělaný člověk, protože je pomalej a spolky nevede. Jenom jestli ji bude chtít, obávala se Antonie. On sic s ní párkrát tančil, koupil jí čaj s rumem a do památníku jí napsal, že má vlast svou nade všecko milovat, ale z toho nic nekouká. To už nech na mě, na to se musí s politikou. Sedí modelář Máslo za stolem a má se dobře. Řezník s Antonií jsou samé, pane Máslo sem, pane Máslo tam, vemte si, poslušte si, nesmíte nám dát košem, my nejsme žádná noblesa, jen tak po domácku. Modelář si lebedí, moc se nedá pobízet, jídlu a pití vzdává čest. Antonie šťouchla do Leopolda, aby už začal s politikou. A Leopold začal jako rozený diplomat. Tak co ty, kluku, máselnatá, kdy už do toho praštíš? Modelář Eduard polkl kus uzeného z hořčicí a pak děl. Do čeho bych měl praštit? Tobě ty náno musí se dát taky všechno po lopatě, usmívá se řezník laskavě. Povídám, kdy už s naší Hedvikou uděláš nějaký konec. Modelář Eduard si ukrojil kus ovaru a pravil. Jo, to není jen tak, ono, jak se říká, no ne. Na jedné straně bych třeba do toho praštil, proč ne? Jsem člověk uvědomělej. Když to ale vezmu z druhé strany, tak si říkám, pr, Eduarde, jen abys tento, jak si myslím, na tom něco je, přisvědčil Leopold. Je vidět, že nejseš dnešní a máš o tom pojem, ale v tomhle případě jaký řeči? Co máme, to máme, do hrobu si nevememe. Holka bez krejcaru nebude, to říkám rovnou. Tak dej sem ruku a plácneme si. Modelář odpověděl. Dnes je pondělí, zítra úterý, než se naděješ, je půl týdne pryč. Člověk se diví. A já už musím jít, dal jsem kamarádům slovo. Řezník Leopold zrudl. To zas nepůjdeš. To by dovedl každej. Debužírovat a pak říct má úcta a pryč. Tak jak to bude s ženěním? Eduard řekl, že to není ze dne na den, teď má myšlení jinde a že musí do spolku. Toho dne do spolku nešel. Obžaloba státního zástupce doktora Čecha říká, že Frýza nemá je důvodu považovat pana Máslo za člověka škodlivého, úmyslně mu v užívání svobody bránil. Popadl ho totiž a zavřel do spíže. Modelář bušil do dveří, bylo mu těsno a rozšlápl hrnek se zavařeninou. Řezník na jeho naléhání odpovídal, dej znamení, že seš ženich, pak tě pustím ze špajzu a nebudeme mluvit dál. Nedáš-li znamení, pak budeš starý člověk, než tě pustím. Modelář však odpovídal, dal jsem slovo, to slovo dodržím, zvítězím nebo padnu a tu Hedvu si dejte za rámeček. Samosoudce Vrchní rada Petřík uznal obžalovaného vinným zločinem omezování osobní svobody a vyměřil mu 2 měsíce žaláře podmíněně na 2 roky. Z toho plyne, že na ženichy se dneska musí s politikou.
2: Lidové noviny 27.2.1938. Z ordinace divotvorného lékaře.
3: K Krajský soud v Praze, Praha, 16. srpna.
2: Černý a bledý pán s brýlemi obroubenými černou želvovinou je oděn v černý slavnostní šat. Co si nesmírně učeného a tajemného vane z jeho zevnějšku. Černý a bledý pán se nazývá Jaroslav Hojka. A podle obžaloby je 42-letý, ženatý, bez zaměstnání. Obžaloba státního zástupce doktora Jelínka ho vinila ze zločinu podvodu a pro přestupek, o kterém se v zákoně praví, že nemaje lékařského učení a nemaje podle zákona práva léčit jako lékař nebo hojič, provozoval lékařství a hojičství po živnostensku. Černý a bledý pán absolvoval chemicko-technický odborný písemný kurz švýcarský. A pak psal do časopisů Praktická hospodyňka a Médium zdravotní rady. Léčil všechny nemoci, které ohrožují lidský rod. Radil, jak odstraniti chudokrevnost, povzbuditi vzrůst vlasů a ňader, léčil choroby štítné žlázy, revmatismus a věděl si rady, jak posíliti pohlavní nemohoucnost. K tomu potřeboval pouze běžné a levné materiálie, avšak účinek laciných drog posiloval svou znalostí věd okultních. Pacient musel mu zaslat data týkající se vzrůstu, tělesné váhy, dne a roku narození. Lékař se pak dotázal hvězd a byla-li konfigurace planet příznivá, pak se nemocný mohl těšit nadějí, že bude vyléčen. Vedle toho disponoval dvěma tajemnými prostředky, jimiž indiferentní přípravek dosahoval neúměrné účinnosti. První prostředek k podpoře léků se nazýval spagyrické vehikulum a druhý hermetické vehikulum. Druhý prostředek zesiloval účinek léků a o prvním prohlásil učenec dosti vyhýbavě, je těžko moderní vědou podstatu spagyrického vehikula definovat, ale možno říci, že bazíruje na zásadě, že každý prostředek je nabit určitou elektrickou potencí. Další výklad zanikl ve smíchu posluchačstva. Ve jmenovaných časopisech a publikaci jiného divotvorce známého doktora Šipka uveřejňoval inzeráty nabízející univerzální prostředek pro tělo a nervy, za který žádal 138 korun. Pro zvýšení potence měl na skladě preparát za 58 korun. Olej na uspůsobení kostí stál 100 korun, kdežto prostředek pro čištění krve pouze 25 korun. Vývin poprsí byl obsažen v lahvičce v ceně 134 korun. Největší však léčebnou sílu přikládal bylině zvané kopičko královské, vědecky herba asfodely, která měla univerzálně léčivou moc. Za nesmírného veselí předčítal samosoudce Vrchní rada Pazderský dopisy pacientů adresované divotvornému lékaři. Jedné dámě předepsal proti žloutence koňské maso a ovesné vločky. Proti bolení hlavy doporučil pacientovi šňupat vlažnou vodu, přičemž však důrazně upozornil, že dlužno napřed šňupat levým, chřípým a pak teprve pravým. Nějaký obuvník měl revma, a doktor mu poslal tinkturu s takovýmto návodem. Dvě kapky tinktury se kápnou do sklenice vody a po 6 nedělích způsobí léčení odpoutání astrálního dvojníka toho obuvníka. Astrální dvojník uprchne i s revmatismem. Nakonec uveřejňujeme účet, který divotvůrce zaslal jedné brněnské paní, jež trpěla všemi nemocemi na světě. Účet vypadal takto. Proti rozšíření štítné žlázy kombinace bylin impregnovaných po anglickém způsobu KČ 75. Píchání u srdce neomylný prostředek KČ 40. Proti chudokrevnosti tinktura amara KČ 87. Proti pupeční kýle anýzová šťáva KČ 75. Obžalovaný se hájil, že neléčil poživnostensku, ale že nezištně doporučoval léky zahraničních firem, na kterých měl nepatrný zisk, byl zřejmě připraven na to, že mu bude možno před soudem přednést učenou přednášku z oboru astrologie a jiných věd hermetických. Bohužel nebylo na to dosti pokdy, tak posluchačstvo odešlo z jednací síně poučeno pouze z části. Soudce zprostil obžalovaného zločinu podvodu, ale uznal ho vinným přestupkem fušerství a vyměřil mu 14 dní tuhého vězení. O podmíněnosti se teprve rozhodne.
3: Lidové noviny 17.8.1937. Babička, která hodně užívala.
2: Krajský soud v Praze, Praha, 7. září.
3: Na lavici obžalovaných sedí paní Věra Holmanová. Vlastní matka udělala na ní trestní oznámení pro zločin z pronevěry. Na podzim

0: letá zcvrklá stařena s vytáhlým výrostkem. Svého hocha můžete zatím nechat venku, upozornil ji soud. To není žádný hoch, to je můj manžel, vysvětlovala svědkyně pyšně. Ale, podivil se předseda senátu vrchní rada Novotný, a kolik je mu let? Víte, lidi lhali, zabreptala stařena. Oni říkali, že je mu 27 a ono mu ještě nebylo 22. Pomluvili mne vlastní lidi za všechno, ale ono to manželství je státem zrušený. Jděte. Jo, protože já si vzala krásného, čistého muže a on se pak pošpinil. Podle těchto úvodních věd pak vypadalo její svědectví. Ukázalo se skutečně, že babička je mdlého rozumu. Podle spisu trpí epileptickými záchvaty. Přesto je do života jako drak. Mladý manžel ji musel vodit do hospody, kde pila jako chlap, nevynechala žádné zábavy a z hospody odcházela za raního světla, když už se zavíralo. Vytáhlý výrostek se sám přihlásil za svědka a žalostným hlasem vyprávěl o své manželce, že je náramně náruživá, že mu koupila motocykl a chce, aby ji ustavičně vozil na výlety. Také kánoe koupila a je celá divá do vodního trampování. Jak jste přišla k těm pokladničním poukázkám? Po svým neboštíku mužovi, vysvětluje svědkyně. To, jak jsem prala jeho ponožky, tak jsem je našla. Byly schovány v jedné fusekli. To ovšem nevypadalo podobné pravdě, neboť pokladniční poukázky jsou, jak známo, veliké, tuhé archy a nedají se dobře uschovat v ponožce. Soud obžalovanou osvobodil, protože nemohl dát víry oné podivné svědkyni. Vytáhlý výrostek si manželku odvedl.
1: Lidové noviny, 8.9.1937.
2: Část druhá. Sudí Benedikt. Než panoš Ota opustil palác Královského hradu, zastavil se ve skriptoriu pro listinu s purkrabskou pečetí. V ní mu Ješek uděloval na celý týden stejné pravomoci, jaké měl místní richtář. Pak se vydal k Budějovické bráně.
3: Co pak nejsi strážný? Tak prošel včera rybář Jakub touhle bránou, nebo ne?
4: Občas tudy chodíval s rybami na trh ke kostelu. Prošel tudy, ale ryby u sebe neměl. Překvapilo mě to. Odbočil tamhle do té uličky.
3: Co je v ní?
4: Dílny řemeslníků, co pracují s kovy. Myslel jsem, že si jde koupit háčky.
2: Ulička byla úzká a temná. U zdí domů ležely hromady dřevěného uhlí a dřeva. Ota vešel do prvního většího domu. Ve dvoře stál přístřešek s kovadlinou a do ní bušil střapatý panoš.
3: Chtěl bych pěkný šperk. Vyrábí je tady někdo?
5: Vyloučeno. Obchodovat s výrobky ze stříbra a zlata v Písku nesmí nikdo. Jsi už druhý v poslední době, kdo s tím otravuje.
3: Kdo byl ten první?
5: Jeden rybář před týdnem. Známe to. Někoho okradl a chtěl lup prodat. Odtáhl, ale všiml jsem si, že se vydal průchodem k chrámu.
3: A včera tu nebyl?
5: U mě ne, ale já bych ho hnal.
2: Před honosným kostelem na nebevzetí Panny Marie zastavil panoše Otu strážný, že s ním chce mluvit richtář. Měli to jen pár kroků. Richtář na něj udeřil, jak se opovažuje vyšetřovat ve městě. Ukázal mu listinu. Mrzutě ji přečetl a vrátil.
6: Nesnaž se mi namluvit, že tebe, pomocníka věhlasného Oldřicha z Chlumu, zajímá smrt chudého rybáře. O co jde ve skutečnosti?
3: Jde o záležitost našeho vznešeného krále. To ti musí stačit. Pomohl bys mi, pokud bys zjistil, kdo z píseckých kupců

0: vědců tajně přiváží ze svých cest šperky do písku.
1: Jsou tři. Maďara, Tymulák a Domšík. Nikoli ovšem tajně. Jejich otcové získali od krále Václava výsadu, že smějí ročně dovést 5 šperků, ale musí je nabízet tady, v písku. Je to zcela legální.
0: Tak ty, Domšík? Mám důkaz, že se v písku obchoduje s kradenými šperky. Můžeš mi v té věci pomoci?
2: Musíte mi je popsat. Pokud jsou ještě ve městě, dozvím se o nich.
0: Jde o prsten a náhrdelník. Ten zavražděný rybář je prodal.
2: Asi před týdnem navštívil mého přítele Tymuláka. Nabízel mu jakýsi šperk, nechtěl ho ukázat, ale Tymulák to stejně odmítl. Tím to pro nás skončilo.
0: Kde má tvůj přítel dům?
2: Naproti kostelu na Nebevzetí Panny Marie.
3: Venku se strhla bouřka a než panoš Ota doběhl na hrad, pořádně promokl. Večeře už začala. V čele tabule seděla abatyše Aneška. Byla to žena přísná a zbožná, která ráda kárala nedostatky jiných. Po její pravici seděl zemský sudí Benedikt. Následoval Zbyslav z Valdeka se snoubenkou Eliškou a purkrabí Ješek. Proti nim manželka Bavora ze Strakonic Aneška a společnost jí dělal starší šlechtic, kterého Ota neznal. Představil se jako rytíř Duben z Kestřan.
4: Promokl si. Určitě ti přijde vhod svařené víno. Domaslavo!
3: Do sálu vstoupila dívka s blednými tvářemi. Hlavu měla po způsobu řeholnic zavinutou do bělostné loktuše. Vyzařovala z ní pokora a nuda. Mísu s křepelkami postavila před abatyši Anešku a pospíchala zase ke dveřím. Zastavila se však a ohlédla. Její pohled se Otovi ani trochu nelíbil. Byl zlý.
4: Ráno přinesl posel list mého vznešeného synovce českého krále. Ve Štýrsku vyřídil své záležitosti úspěšně. Brzy se tu objeví. Píše také, že Karel z Anjou popravil v Neapoli římského krále Konradina i jeho přítele, Fridricha Babenberského.
5: Znala jsem ho. Nebylo mu ještě ani 20 let.
4: Začal se proti právu titulovat rakouským a štýrským vévodou. Mám pravdu, urozený pane z Valdeka?
6: Zachoval se hanebně, to je pravda. Ale byl neskušený. Možná nemusel skončit na popravišti.
4: Co o tom soudíš ty, Oto?
0: Já jako rytíř neskladávám nic vznešeného v tom, pokud vítěz popraví poraženého soka. Kristus nás učí odpouštět.
4: Tyhle řeči se mi nelíbí. Půjdu se pomodlit do kaple.
5: Rádi tě doprovodíme. Po takové hostině se sluší zpytovat duši.
3: Bouře za okny ještě zesílila a nezdálo se, že by chtěla ustoupit. Po skončení modliteb se do sálu vrátili jen obě Přemyslovny spolu se Zbyslavem z Valdeka a panošem Otou. Na stole stála mísa s ovocem a džbán s vínem.
6: Otec Petr je už starý a jeho duch se vrátil do času mládí. Hrad Valdek zdědím po jeho smrti já. Ale už teď mu neomezeně vládnu. A nevedu si, myslím, špatně. Proto mi náš milostivý panovník nabídl ruku své dcery Elišky. Mám ještě mladšího bratra, který se jmenuje Oldřich.
0: Já musel kvůli bratrovi z rodné tvrze odejít.
6: Ani u nás to není jednoduché. Mám strýce Viléma, kterému se říká Zaječek. Vlastní hrad Žebrák a spoustu vesnic. Nemá děti, proto odkázal majetek mému bratrovi. Jenže loni se strýc znovu oženil s mnohem mladší ženou. Pokud Luitgardu obtěžká, můj bratr nezdědí nic. Podle různých náznaků však soudím, že bratr Oldřich hodlá smrt našeho strýce urychlit, aby o dědictví nepřišel. Strýc Zaječek je teď s naším králem ve Štýrsku, ale bojím se, co se stane, až se vrátí domů.
0: Máš pro svá obvinění nějaké důkazy?
6: Záhy po svatbě uspořádal strýc hon. Na něm můj bratr vystřelil z kuše tak, že se šipka zabodla do stromu prst od strýcovy hlavy.
5: Na Honech se nehody stávají. Bratranec mého manžela takhle přišel o oko.
6: O týden později spadl z cimbuří věže kvádr. Strýc se minul jen o vlas. O chvíli později se na schodech vynořil můj bratr. Je čas jít spát. Dobrou noc.
3: Zbyslav odešel sám. Dokud nebyla svatba, neměl právo spát s Eliškou a abatyše Aneška to hlídala ostřížím zrakem. Ota s oběma Přemyslovnami ještě chvíli žertoval a pak tabuli opustil i on. Když panoš Ota vyšel na nádvoří, nad hlavou se mu klenulo jasné nebe plné hvězd. Zamířil k hradní bráně, ale než jí prošel, ze tmy se vyřítil muž na koni. Panoš Ota zahlédl na jeho plášti erb s kančí hlavou, jaký nosili páni z Valdeka. Nijak o tom nepřemýšlel a pokračoval na rynek. Právě když míjel uzonkou uličku mezi dřevěnými boudami masných krámů, zaútočili na něj tři muži. V rukách drželi dřevěné hole a na tvářích měli masky. Vedl je ramenatý hromotluk.
7: Zmalujeme ti hřbet.
8: Na šperky zapomeň, chlapečku, nebo tě taky najdou v příkopě.
3: Ota tasil meč. Ti tři udělali ještě dva nebo tři kroky, pak se ale otočili a prchli. Ota se nemínil s nimi ve tmě nahánět. Vrátil meč do pochvy a pokračoval do zájezdního hostince u Zlatých hroznů. Usnul skoro hned, ale zasvítání ho vzbudil křik za dveřmi.
9: Pane Oto, na hradě došlo k vraždě.
10: Koho zabili, pane Purkrabí?
9: Mého strýce, sudího Benedikta.
11: Říkal jsem ti, že jsme příbuzní, ne? Ale to teď není důležité. Probodli ho dýkou. Vrah ho pak ještě zhanobil. Uřízl mu út a ten odnesl. Ctihodná abatyše Aneška vzkazuje, že je tou událostí nesmírně zneklidněná. Rozhodla, že tu věc máš vyšetřovat ty.
10: Pojďme, po cestě mi všechno povíš.
11: Zavraždili ho v mém domě, v Purkrabství. Benedikt totiž odmítl spát v paláci. Já myslím, že se něčeho bál. Dokonce prohlížel dveře, zda mají dobrou závoru.
10: A když jste ho našli?
11: Dveře nebyly vylomené. Musel je sám vrahovi otevřít. Dostat se ovšem v noci do Purkrabství není problém.
3: Tělo zemského sudího Benedikta leželo na podlaze vedle stolu. Dlouhá plátěná košile byla zarudlá krví. Vrah ji nechal vyhrnutou, takže byl vidět zohavený podbřišek. Ota si klekl a začal zkoumat rány na těle. Bylo jich nejméně 30. Okamžitě poznal, že vražednou zbraní nemohla být dýka, ta by zanechala užší stopy. Vrah zabil sudího širokým nožem a bodal jako smyslu zbavený. Na dveřích nebyla ani stopa po násilí. Na složených šatech spočíval naditý váček s penězi. Vrah nepřišel krást.
4: Všem tady u stolu jsem sdělila, že jsem tě pověřila pátráním, Oto. Teď se můžeš naší urozené společnosti ptát.
10: Když jsem včera odcházel, v bráně jsem se div nesrazil s jezdcem a předpokládám, že to byl Oldřich z Valdeka, tvůj bratr, pane Zbyslave. Mám pravdu? Nikde ho tu však nevidím.
6: Hned za svítání pokračoval v cestě. Musí prý hovořit s naším strýcem Zaječkem.
4: Tvůj bratr vede ovšem spor s pražským biskupem o vesnici nedaleko Litoměřic. A ten spor nedávno rozhodl zemský sudí Benedikt ve prospěch pražské diecéze.
6: Snad si nemyslíš, že sudí ho zabil kvůli nějaké hloupé vesnici on? Máš divné představy o rytířích, ctihodná abatyše.
4: Mám o nich takové představy, jací doopravdy jsou, pane Zvaldeka.
10: Vrah sudímu Benediktovi odňal mužství. To má symbolický smysl, ale určitě nesouvisí se sporem o vesnici. Nevyšel někdo z vás v noci náhodou z paláce?
12: Pokud vím, bylo nás víc. Po bouřce bylo venku tak krásně, že jsem neodolala a udělala si krátkou procházku. V Purkrabství jsem však nebyla.
6: Přísahám, ani já tam nebyl.
5: Mně nebylo dobře. Dítě už kope. Neopustila jsem komnatu. Ale rytíř Dubenské Střan ano. Venku prý zahlédl tebe, ctihodná abatyše.
4: Ano, byla jsem venku. U čeledníku stála jakási služebná, ohnutá a rozkročená a on se na ní ukájel jako hřebec na klisně. Taková hanba. Účastnila jsem se noční bohoslužby v chrámu dominikánského kláštera. Když jsem se vracela, musel Benedikt ještě žít. V jeho okně se svítil.
11: I já si pana Dubena všiml. Chvíli jsem poseděl u okna, docela zábavná podívaná. Pak jsem si lehl. Mám lehké spaní. Řekl bych, že pak už nikdo do purkrabství nevstoupil. Takže to už musel být sudí Benedikt mrtvý.
3: Společnost se záhy rozešla. Zůstal jen Ota s Eliškou.
10: Povídačkám o procházce nevěřím. Co sdělala doopravdy?
5: Šla jsem si promluvit s bratrem mého snoubence. Pokoušela jsem se Oldřichovi z Valdeka promluvit do duše. Přísahal, že nic z toho není pravda. Za strýcem Zaječkem jel se vzkazem, že jeho žena je těhotná. A nevypadal vůbec naštvaně.
10: Třeba se mu ulevilo, pokud nosil v duši zlé myšlenky. Teď už by vraždou svého strýce nic nezískal.
5: Do paláce jsme se vrátili společně.
10: Ani tvůj snoubenec nemá zřejmě s tou vraždou nic společného. Je o hlavu vyšší než sudí Benedikt. Podle úhlu, jakým byly rány vedeny, musel být vrah menší postavy. A použil nůž, nikoli dýku. To nevypadá na rytíře.
5: Co kdybychom se zašli vykoupat do naší zátočiny? Měla bych jisté svědectví, ale povím ti ho pouze tam.
10: Připomínám slib, který jsem ti dal. I kdybys chtěla, hřích opakovat nebudeme.
5: To, že jsem po tobě chtěla. Asi si mi špatně rozuměl.

0: K zátočině pod portičskými skálami dorazili za chvilku. Eliška si přetáhla přes hlavu halenu a chtěla ji odložit na velký kámen, jenže najednou skoro stuhla. Na kameni ležel uříznutý mužský út.
1: Nedívej se tam, prosím. A obejmi mě.
2: Nahé svědkyně nevyslýchám.
1: Protivo. V noci jsem zahlédla tu novou kuchařku. Šla do půrkrabství. Nesla velký džbán. Chvíli jsem na nádvoří zůstala, dívala se na hvězdy. Ale ta holka se nevracela. Kdyby něco nesla, položí to na stůl a odejde, nemyslíš?
2: Co by mohla mít neteř hospodského společného se zemským sudím? Ledaže by... Jasně. Ten uříznutý út. Ty jsi vlastně skvělá.
0: Panoš Ota snadno zjistil, že Domaslava včera víno purkrabímu Ježkovi opravdu donesla. Jak sám prohlásil, asi mu chtěla udělat radost, protože na hrad ji přivedl on. Její matka totiž dříve sloužila jeho manželce. Od něj pospíchal Ota do města na Richtu.
2: Zátoka pod portičskými skálami. Co mi o ní můžeš povědět, Richtáři?
3: Před 8 lety jedna žena odtud z Písku...
2: Jen pro úplnost. Sloužila manželce purkrabího Ježka a předpokládám, že byla švagrovou šenkýře Břenka od Zlatých hroznů.
3: Byla to nádherná žena. Břeňkův bratr zemřel a ona i s dcerou pracovala u něj. Co se v té zátoce stalo, to nikdo neví. Když se nevrátila domů, šli jsme ji hledat. Našli jsme ji mrtvou. Vrah ji znásilnil a uškrtil. Dcera Domaslava ležela stranou s probodnutou hrudí. Vrah si asi myslel, že je taky mrtvá. Ale Bůh nad ní držel ochranou ruku a přežila to. Pak nám všechno pověděla. Na koni se objevil cizinec a ptal se, kde je most. Přitom fascinovaně zíral na její matku. Nejprve jí nabídl peníz a když je odmítla, vrhl se na ní a znásilnil ji. To je celé. Nikoho jemu podobného se však nepodařilo v okolí najít.

0: Panoš Ota našel abatyši Anežku v chrámu dominikánského kláštera. Klikl si na studenou podlahu a tiše jí objasnil svou hypotézu. Sudí Benedikt kdysi přijel navštívit purkrabího ježka, ale na břehu Otavy náhodou potkal krásnou ženu s dcerou. Ztratil rozum, ženu znásilnil a její dceru Domaslavu těžce zranil. Ta ho teď po letech poznala, protože náhodou slouží v paláci, a pomstila se. Abatyše si ihned nechala kuchařku zavolat.
1: Domaslavo, zabila si sudího Benedikta?
2: V noci si přece byla v budově půrkrabství. Kdo tě tam poslal?
3: Nějaký sloužící chtěl, abych donesla víno.
2: Jistě bys ho poznala.
3: Byla jsem v kuchyni a on křikl z chodby. Neviděla jsem mu do tváře.
2: Dejme tomu. Musím ti připomenout velice bolestnou událost, Domaslavo. Před 8 lety sudí Benedikt zabil tvou matku. Včera při večeři si ho poznala.
1: Proč ty slzy, děvče? Ona je to pravda, viď?
3: Ano.
1: Tvá matka jistě skončila v nebi.
3: Byla tak krásná a hodná.
2: Šla si do purkrabství a ve čbánu s vínem si měla ukrytý nůž z kuchyně.
3: Nikoho jsem nezabila.
2: Vrah položil odříznuté mužství sudího Benedikta právě na to místo, kde zavraždil tvou matku. Do oka bijící náhoda, nemyslíš? Benedikt tě včera poznal a bál se tě. Proč ti nakonec otevřel dveře?
1: Jsi ochotná přísahat na svatý kříž?
3: Přísahám. Nezabila jsem sudího Benedikta.
1: Než se ta věc objasní, zůstaneš tady v klášteře. Odejít nesmíš, rozumíš mi?
0: Jak panoš Ota předpokládal, nikdo v paláci Domaslavě nevyřizoval, aby zašla s vínem do půrkrabství. Jenže ona nebyla typem dívky, která by s klidným svědomím křivě přísahala. Něco tu nehrálo, ale on neuměl přijít na to, co to je.
4: Krysař přecházel neklidně síní. S rozšířenými zornicemi hleděla na něho Agnes. Její oči nedovedly se odloučit od jeho kroků. Byl ve svém hněvu krásný. Jeho oči planuly s nepokojujícím ohněm a všechny jeho pohyby zkrásnily. Agnes se zdálo, jako by vyrůstal. Schoulila se bez děky více ve svém koutku u okna. Nebylo však ku podivu v této bázni nic děsivého. Opojovala spíše. Vyrůstej, krysaři. Krásná Agnes čeká. Krysař přecházel neklidně síní. Nízké klenutí nedostačovalo jeho napětí. Celé světy by mu nestačily. Nereptal, nehrozil. Ale jeho mlčení bylo hrozivější repotu a hrozeb. Bonifác Štrum a Gottlieb Frosch, třeba že vážení končelé města, neopakovali by tomuto mlčícímu muži svých nabídek. Krysař negestikuloval. Jeho kroky nebyly hlučnější a důraznější. Odkud ten znepokojující dojem němého přecházení? Dlouho choulila se tak Agnes, neodvažujíc se slova ni pohybu. Bála se neznámé moci krysařovi, které dobře nechápala, ale které podléhala chvílemi. Bála se a milovala svou bázeň. Milovala také krysaře. Milovala také dlouhého Kristiána. Snad ho milovala včera. Snad ho bude milovat i zítra. Ale nyní ho nebylo v této síni. Ani v jejím srdci ho nebylo. Nikdo nedovedl tak milovat jako Agnes. A nikdo nedovedl tak zapomínat. Po noci lásky probouzela se ráno s dětskýma a nevinnýma očima. A kdyby se kdo ptal, řekla by mu přesvědčivě a prostě, nesklopivši svých jasných a průhledných očí, nebylo to nic. Té chvíle však se Agnes bála. A té chvíle Agnes milovala. Její bázeň byla její rozkoší. Náhle, s bezděčným pohybem, pohybem, ve kterém bylo konejšení matky a lichocení milenky, objala Agnes hrdlo krysařovo. Krysař se zachvěl při doteku nahých těchto rukou. A toto zachvění posílilo váhající. Krysaři, zašeptala Agnes chlácholivě a prosebně. Ticho bylo porušeno. Čar a kouzlo zmizelo. Krysař vracel se ze svého smělého letu na krotkou půdu města Hameln. Usmíval se v návratu. Vše, čím se zabýval před okamžikem, vše, co trudilo jeho mysl, připadalo mu malicherným a prázdným. Sevřel ji železnýma rukama a mluvil, hledě do jejich slibujících očí, roztouženě a překotně. Mohl bych zahubit Hameln, mohl bych zničit Froše a Štruma, mohl bych učinit, že by nezůstalo živé bytosti v opuštěných městských zdech. To všechno mohl bych učinit. Nechce se mi. Bůh žádal 10 spravedlivých, aby ušetřil Sodomu a Gomoru. Chci být skromnější Boha. Stačí mi jediná žena. Ušetřím Hameln pro tebe, Agnes. Jeho tvář dotýkala se její tváře. Jeho tělo jejího těla. Agnes cítila opojivou radost. Krysař je její. Chápala, jak je její. A její oči zazářily touto jistotou, líjící se v srdce, jako vůně májového večera lila se do oken. Srdce Agnes, před okamžikem prudce bušící, uklidnilo se náhle. Nebylo už v něm bázně. Před krátkem připadalo Agnes, jako by krysař chmurně a znepokojivě vzrůstal. Nyní však vyrůstala ona. Ta noc v Hameln byla prapodivná noc. Podivné sny přepadaly Gottlieba Froše. Zdálo se mu, že pracuje ve své dílně, pověstné široko daleko. 1000 postelí z dobrého dřeva, královská objednávka. Jak bylo veselo a rušno. Gottlieb Froš pracoval a dohlížel na práci. Dnes nutno dokonat dílo a dílo bude dokonáno, buď jak buď. Vteřiny nelze propásti. Zvláštním zda tovarišům bude-li dílo hotovo včas. Ho, ho, ho, dílo bude včas hotovo. Gottlieb Frosch zná své lidi. A dílo bylo hotovo. Hrdým zrakem rozhlédl se Konšel po dílně. Počítal a dopočítal se. Usmál se sebevědomým úsměvem. Náhle však cítil, že není sám, který se směje. Proti němu stál krysař. Froš pocítil cosi nepříjemného, ale snažil se přemoci tento pocit. Zvláštní mzda, pravil Wolfgangovi, přednímu z tovarišů. Zasloužili jste si ji. A mistr poklepal tovarišovi na rameno. Ale krysař nechtěl uhnouti. Krysař se usmíval. Tak, připadalo Frošovi, usmívá se ďábel. Ďábel byl slabou stránkou Gottlieba Froše. Nemluvil rád o ďáblu, snad, že myslel na něho příliš mnoho. Snažil se však zmoci svoji slabost. Pohleděl krysaři hrdě do tváře. Nepovedlo se právě dotvrditi dobrou pověst slavného závodu Frošova? Podařilo se mu sformulovati ve dvou slovech všecku píchu chvíle. 1000 postelí, řekl. Krysař nespouštěl z něho pohledu. Krysař usmíval se stále. Pýcha Frošova tála pod úsměvem, který pálil. Ale Froš nebyl zvyklý couvnouti tak snadno. Tisíc postelí, opakoval. Královská objednávka, pouze Froš ji dovedl z moci. Tisíc rakví, zasyčel krysař. Froše zamrazilo. Smrtelný pot vyvstával na jeho čele, rozhlédl se. Bylo to opravdu 1000 rakví. Froš procitl. Neusnul už podivné této noci. Také Bonifác Štrum té noci neměl dobrých snů. Zdálo se mu, že pracuje v svém závodě proslulém po celé říši. 1000 krásných, nádherných šatů. 1000 šatů, za něž by se vévodové nemuseli hambiti. Jak rušno bylo v závodě Štrumově, do půlnoci nutno dohotoviti dílo. A dílo hotovo bude. Závod Štrumův nikdy ještě se neopozdil. Zaplatí raději dělníkům zvláštní mzdu, aby povzbudil jejich čilost. Ho, ho, ho, poznáte dochvilnost Bonifáce Štruma. Událi lhůtu, dodrží ji. A skutečně, sotva byla půlnoc, rozhlédl se Konšel vítězně po své dílně. Sčítal a dopočítal se. A vypukl ve veselí sebou spokojený smích. Ale ani Bonifác Štrum nesmál se sám. A nesmáli se to tovaryši, kteří dleli zde unaveni a bledi úmornou prací. Bonifác Štrum stál tváří v tvář krysaři. Pocítil něco podobného úzkosti. Ale bylo by směšno, aby Konšel města Hameln bál se bludného krysaře. Slíbil jsem zvláštní mzdu a dám zvláštní mzdu. Rozhovořil se Štrum takořka násilím. Kdo může říci, že bych byl nedostál slovu? Ale krysař se usmíval. Tak připadalo Štrumovi. Usmívá se satan. Bonifác Štrum nevěřil přes příliš v Boha. Neviděl ho v sobě ani v jiných. V satana věřil spíše. Připadal mu pravděpodobnější. Přesto sebral všechnu svou sílu a pozvedl ke krysaři zrak. Podařilo se mu říci ve dvou slovech všechnu svou hrdost. 1000 oděvů, pravil. Krysař zíral však na něho posměšně a němně. A úsměv krysařův lámal všechnu Štrumovu pýchu. Naposledy pokusil se Konšel o odpor. 1000 oděvů, opakoval. Vše dodáno včas. Krysař vypukl v strašný a drtivý smích. 1000 rubášů, zasyčelo to z jeho úst. Bezděčně se Štrum ohlédl. Šílená úzkost zúžila jeho hrdlo. 1000 oděvů proměnilo se v 1000 rubášů. A v středu rubášů viděl bledou líc vlastní. Tvář Bonifáce Štruma. A druhý tento Štrum pravil jeho hlasem slavnostní formuly města Hameln. K tomu mi dopomáhej Bůh. Také Bonifác Štrum neusnul už této noci. Také však krysař probděl noc. Agnes usnula mezi láskou. Ale nevysvětlitelný neklid nedal spáti krysaři. připadalo mu, že by ho někdo okradl, kdyby usnul. Ale kdo může okrást krysaře? Krysař přesto naslouchal, jako by slyšel něčí kroky. Neuslyšel nic, než rytmický dech spící. Ponenáhlu řídla tma. Přicházel první úsvit, časný v květnu. Krysař pozdravil tento úsvit. Vracel mu Agnes. Podepíraje se opele stlože. Díval se na ní. Spala klidně, jak spí spravedlivý. Spala klidná a nevinná. Její tělo, útlé, křehké a čisté, leželo tu v jímavé bezmocnosti. Krysař zahleděl se do obličeje spící, který mu odhaloval úsvit. Byl to skoro obličej dítěte. Něco plachého a něžného v něm bylo, jakmile se její oči zavřely. Jakým tajemstvím dovedla se tato žena přetvořovat v panu? Krysař, vydat tuto spící, zapomínal vše, co bylo. Bylo možno přísahati, že nikdy se jí nedotkl. Nezvyklá něha, nikdy předtím nepocítěná, zalila tvrdé krysařovo srdce. Zatajil dech a seděl bez hnutí, boje se, že spící probudí a oloupí ji o toto raní kouzlo. Snila. O čem asi snila? O loutce? O dětských hrách? O motýlech, kteří ulétají? A krysaře ranila úzkost. Nikdy se mu Agnes nezdála tak krásnou. A nikdy necítil, jak lehko porušitelnou a mizivou je krása ženy. O něco více, o něco méně. A veta po kouzlu a po půvabu. Krysař může mnoho. Může vyvésti krysy a může vylidniti města. Nemůže však zadržeti čas. Agnes spala. Na okamžik zatoužil krysař probudit její polibky, aby se zbavil svého neklidu. Ale zalekl se vlastní myšlenky. Olupoval by o něco spící. Podivná byla tato noc. Podivné bylo ráno. Krysař nakláněl se nad křehkým tělem té, které se neodvažoval dotknouti v raním úsvitu. Neklid rostl v tuláckém jeho srdci. Kdo přijde, aby ho oloupil? Kdy a kudy přijde? Krysař prošel mnoha městy a mnoha zeměmi. Prošel jimi poutaje, ale nespoután. Teprve dnešní noci pocítil něco, jako by pouta. Opustil města a opustil země. A touha ho nikdy neroztesknila. Nehleděl nikdy zpět, ale kupředu. Bylo mu náhle jasno, že neopustí takto Hameln. Myšlenka, že by mohl se dáti připoutati, zdála se mu směšnou a absurdní. Ale směšná a absurdní myšlenka se vracela. A posléze nezdála se směšnou ani absurdní. Divně bylo krysaři. Srdce jeho stalo se těžkým, jako by nosilo hoře tisíců, a stalo se lehkým, jako by nosilo jejich radost. Otevřel široko oči. Toto ráno přerodilo svět. Včerejšky měli svou radost a svou bolest. Ale včerejší radost byla stínem dnešní radosti. A včerejší bol stínem dnešního bolu. Kdysi, když krysař Hoch stál na dýně u moře, v dálce plula loď a její plachty se dmuly, Hocha na břehu přepadla touha pozdraviti cestu, ať je jakákoliv. Zdrává lodi. Zdraví, kteří plujete. Šťastní, kteří ztroskotáte. Hoch volal tato slova vyzývající osudy. Muži nyní se vracela. Jak mohutnější byla však tato pozdní ozvěna. Neklid krysařův se stával nesnesitelným. Krev prudce kolotala v jeho žilách. Tělo žádalo pohyb, ruch a činy. Leonce svezl se z lože. Ale jeho pohyb probudil přece spící. Procitla na polo. Pootevřela oči, dotkla se rukou čela krysařova a řekla: Zůstaň. Ale to bylo, co krysař nemohl. Posečkal na několik vteřin. Agnes usnula znova. Přivřela oči a její ruce klesly bezvládně. A krysař odcházel. Tiše. Zcela tiše. Krysař vyšel do zahrady. Jaká to byla zahrada? Keře byly nové a záhony nové. Stromy sypaly tolik květů na cestu. Krysař zahleděl se na nebe. Bylo čisté a jasné a větší než včera. Den, ale v prvých počátcích. Slunce, ale ještě jako červánek. Krysař zahleděl se na zemi. Byla čistá a svěží raní rosou. A také vlastní srdce bylo čisté a jasné. Spoután? Proč ne? Jaký led v těchto poutech? Jak vysoko možno se vznésti? Věž chrámu svaté Trojice je vysoko, ale jak je nízká jeho letu. Spoután? Ano. Ale mnoho pouta je. Světy pouta je. Raní větřík osvěžuje horké skráně. Jak lichotný to dotek. A květy voní. Množství květů všech barev a všech vůní. A kterýkoliv z nich možno utrhnouti. Všechny čekají na krysaře. Lehkým a vítězným pohybem ruky sáhl krysař po kterém si z nejkrásnějších květů. Vnitřní neklid zastavil jeho ruku. Rozhlédl se. Jak krásný byl svět. Hle, za městem Hameln rýsuje se hora Kopel. Hora Kopel je vysoko. Je mnohem vyšší než chrám svaté Trojice. Ale jeho letu také nestačí. A jsou vyšší a vyšší hory. Mnohé viděl a mnohé uvidí. Jeho letu nedostačí. A krásný svět. A jak je krásno jej míti. Jak krásno míti kouzelný nástroj, který vše zmůže. Papež má moc. Co je moc papežova proti moci krysařovi píšťaly? Císař má moc. Co svede proti zvukům, které umí krysař vyloudití? Tak chtěl krysař obelstíti neklid své duše. Nebylo však možno obelstíti se. Zrak krysařův, rozlétlý do daleka, setkal se s jakýmsi temným bodem mezi tolika jasnými a čarovnými předměty. Temný bod byl pranepatrný. Blížil se však a rostl. Nebylo to nic podivného, byl to pouze muž, který se blížil. V chůzi přicházejícího nebylo nic mimořádného. Nebyla ani příliš kvapná, ani příliš pomalá. Občané města nemilují kvapu, jsou však zvyklí přicházeti včas. Rozhodně byl to občan z Hameln. Tohoto muže krysař neviděl a neznal. Tohoto muže nepřál si viděti a poznati. Nejméně přál si ho viděti a poznati zvláštního tohoto rána. Ale muž se blížil určitým krokem člověka, který má cíl. Srdce krysařovo bylo ještě tak těžké, jako by neslo hoře tisíců. Ale lehkosti, která nosí radosti tisíců, nebylo už v něm. Každé dítě v Hameln mohlo krysaři jmenovat muže, zastavivšího se u plotu. Každé dítě znalo dlouhého Kristiána. Stáli proti sobě. Příchozí patřil zamračeně na krysaře. Podezíravé jeho oči hledali, čeho se zachytiti, ale krysař, klidný, skoro mramorový, jim unikal. Pěst pravice Kristiánovi sevřela se bezděčně. Výraz krysařův se však neměnil. Čekal. Kristián hledal slova. A jeho pobouření rostlo tím, že jich nenalézal. Tu zalétl pohled Kristiánův od krysaře k blízkým dveřím a jeho nevraživé oko jakoby odměřovalo vzdálenost. A nepatrnost této vzdálenosti dala mu promluviti. Znám vás, jste krysař. Krysař pokynul hlavou a mlčel. Tón Kristiánův byl jízlivý, ale jeho jízlivost vyzněla na plano. Ani rys se nepohnul v tváři krysařově. Naopak se jeho oči rozjasnily a držel svýma očima Kristiána jako žalářník vězně. Ale Kristián nechtěl se ještě smířiti se svým vězením, promluvil opět. Co zde činíte, krysaři? Co chcete vůbec v Hameln? Krysař naklonil se k růžovému keři a utrhl jeho nejkrásnější květ. Co činím? Vidíte? Voním k růži. Pichlavé oči Kristiánovi vzplanuli zlým ohněm. Vonět k růži nepřísluší krysaři a jste přece krysař. Krysař, ano. Jsem k vaší službě, topím krysy. Chcete-li a chci-li. Utopil jsem mnoho krys v Hameln, ale dnes se mi nechce je topiti. Jste v cizí zahradě, krysaři. Jsem na místě, kde cítím krysy. Páni Končelé, aby se domníváte, že není už v Hameln krys. Klamete se. Jako oni se klamou. Jsou zde a tuším nedaleko. Mám proto jasný smysl, řemeslo. A nemyslete si, že jsem byl užíznivého člověka, protože vidím krysy. Mnoho krys. Žíznivý člověk se mi nelíbí. Krčmář Reger je příliš roztomilý a má příliš trpké víno. Jsem střízliv. Ale krysy jsou zde. Staly se pouze ostýchavějšími. Dříve byly dotěrné, až na stůl vyskakovaly. Ale kdo vám ručí za to, že se opět dotěrnými nestanou? Je to naše starost, krysaři. Dovedeme je skrotit. S pomocí mé píšťaly. Ale radím vám, příteli. Mějte pozor na mou píšťalu. Krysy hynou, slyší-li její zvuk. A vy si nepřejte, kdy ji slyšeti. A krysař, přeměřiv zahradu v květu, domek v květu a dlouhého Kristiána, odcházel pomalými a vážnými kroky. Kristián hleděl za ním nechápavě. Nyní byl by chtěl ještě mnoho říci, slova se tlačila na jeho rty. Ale krysař byl již vzdálen. Dlouhý Kristián zavrtěl hlavou a kráčel ke dveřím. A Agnes ještě spala. Kristián hleděl na spící a hlavou mu hučela slova krysařova. Ale spící byla stále zřetelnější a krysař zmizel v mlze. Agnes ještě spala s dětským svým nevinným vírem.

0: Byl štědrý večer a já seděl v hostinci. Nikdy jsem nebyl zažil slavnosti té v kruhu rodinném. Nelitoval jsem však nikdy toho. Snad proto, že jsem toho vůbec nikdy nebyl seznal. Už dítěti byla mě krásná a poetická slavnost ta lhostejná. Já neměl nikdy příčiny, abych se na její příchod těšil, abych minulé litoval. Okolnosti v naší domácnosti nedovolovaly v den ten změny. Ryby jsem znal toliko z trhu, na kterém jsem dlouhé hodiny stával a na šplouchání mořených těch němých a tajemných zvířat se díval. Vánočních stromků seznal jsem toliko okny v bytech cizích, právě tak, jakž to novelisté až k omrzení krásně a často popisujou. Nemohu ani říci, že bych byl zvláštní nepokoj cítil, že já sám těch věcí nepožívám. Byl jsem dítě zvláštní povahy. Povahy takové, jaká se u dětí zatvrzelostí, u dospělých rezignací nazývá. Byla to zatvrzelost, jakou mívá žebračka, která stojí po celý den v zimě a mrazu, vidí skvosty a slyší nádheru šustit kolem sebe a nezávidí ničeho a nikomu. V den nadzmíněný mě ale bylo přece krušno. V celém velkém hostinci prázdno a ticho. Sám jsem seděl u stolu svého, zadumán a zamyšlen, a vzdálený dlouhý stůl, kolem něhož sklepníci pospolu večeřili a živě se bavili, nevyrušoval mne zdumání mého. Ano, tvořil spíše ještě fólii ku zvláštnímu mému naladění. Přicházel jsem si jakoby opuštěn od celého světa. Jako bych jediného přítele neměl, který by při slavnosti rodinné nenaleznul lepších přátel nade mne, jako by jediného srdce nebylo na tom širém světě, které by ke mně přituliti, se mnou se v rozechvění radovati mohlo. Podobal jsem se sám sobě, že jsem chladným ledem, při němž se každý mrazem nemile zachvěti, jehož urážlivé lhostejnosti se každý báti musí. Moji známí, přítelé jsem nemohl, nesměl a nechtěl říci. Zajisté byli nyní dle svého způsobu blaženi, bavili se se svými a zajisté si nikdo, pranikdo na mne nevzpomněl. Při své zarputilosti ovšem jsem necítil bolu přílišného, bylo mi ale přece krušno. Zadíval jsem se do třaskavého, plamenou květinou šlehajícího plynu. Konečně mi přecházel světlem zrak, oko se odvrátilo. A tu teprve pozoruju, že nejsem přece samojediný v hostinci, že u protějšího stolu sedí ještě kdosi, na něhož jsem byl zcela zapomněl. Seděl zde s hlavou na stůl položenou, seděl tak, již když jsem byl přišel. Na svou otázku ku sklepníkovi, kdo by to byl, obdržel jsem k dalším otázkám málo pobádající odpověď. Nějaký opilý. Všiml jsem sobě nyní šatu jeho. Byl chudobný. A opět jsem se zadumal a díval upřeně, avšak bezúčelně na spící osobu. Náhle jakoby perem vymrštěn vzchopil se muž se stolu a obrátil obličej plně k světlu. Pravou rukou sáhl rychle k očím. Po tvářích hřinuly se slzy. Ten zajisté není opilý a jeli právě dnes. Bůh ví, proč že je, myslím sobě a hledám v tváři jeho stopy, zdaž jsem ho již někde nebyl dříve spatřil. Obličej nebyl mužně krásný, měl ale zjevný ráz mužného utrpení. Hluboké rýhy prorývaly čelo a tváře na důkaz, že muž ten, ač teprve asi čtyřicátník, kráčel přemnohou již hrbolatou cestou. V tom spozoruju, že i jeho oko, posud slzou omžené, udiveně na mne pohlíží. Viděl jsem, že jest mu pátravý můj zrak nemilým, snad urážlivým. Promluvil jsem. Služebník, pane.
1: A proč?
0: A proč ne? Slavíte štědrý večer jako já. Zdá se, že nám stejně uštědřuje. Nemáte nejspíš také žádného přátelského kruhu, kde byste...
1: Potom já se nikoho neptám.
0: Pravdu máš.
1: Zdá se, že jsem pána urazil. Inu, mladá krev nesnese ještě hrubiánství.
0: Dovolte, pane.
1: I dovolím. Jen mě řekněte, co chcete. Vím to, jak bývá mladému člověku, když sedí o štědrý večer v cizím hostinci, kde to vypadá jako v kryptě, kde sedí dva nebo tři lidé vzdálení v koutech, kde každý mlčí, jako by zítřejší den měl být i dnem samovražd. Tu bývá ousko kolem srdce i starým hlupákům. A nedivil bych se mladým, kdyby náhle vytáhli z kapsy dvě nebo tři třídohé svíčičky a před sebou je rozsvítili.
0: Vstal, vzal svou sklenici skoro již vyprázdněnou a posadil se vedle mne.
1: Inu, je to pravda. Nelze upírat, že má štědrý večer mnoho poezie do sebe. Chtěj, nechtěj, vzpírej se třeba. V den ten opanuje tě jako nikdy jindy do roka slavnostní cit, nazval bych jej citem zkrátka slunečně jasným. Hemžení lidstva, všeobecné přípravy, zářící zraky poskakujících zvědavých dětí, vše to přivádí i toho na jiné myšlenky, kdo se sám při slavnosti co dítě nikdy nezúčastňoval. U boháčů i u nádeníků je radost v dětských srdcích rozhoštěna, ale i dorostlému jest v den ten, jako by ho oblétali co prášky v slunečním paprsku samý malí andílkové s voskovými tvářičkami, s tou bavlněnou vlásenkou a odchlípnutým, chvějícím se pozlátkem. Zdá se mu, jako by veškerým vzduchem hučelo mocné, velebné gloria, dojemné jako zvuky Eolovy harfy, v mohutné harmonii tónů nejvyšších, s tóny netušeně hlubokými, jakoby nebeský chorál v Beethovenově snu.
0: Udiven zíral jsem v jeho obličej. Oči měl napolo sevřeny, na tvářích lehký plamen.
1: Pak ovšem, když si člověk večer samoten zasedne do hostince a štědrovečerní radosti sobě vyměří podle cen jídelního lístku, pak ovšem nepůjdete ještě, pane. Mohl byste mě snad kousek doprovodit? Nebojte se, nepřijdete ke slovu.
0: Šli jsme. Venku se chumelil sníh. Den štědrého večera ztrácí mnoho, když není den jasný a večer metelice. Chvilku jsme kráčeli mlčky vedle sebe. Šel jsem směrem, kterým neznámý druh zamířil. Vaše tvář je mě známa, pane?
1: Známa? Možno. Lidé stejných osudů mívají v tvářích mnohou podobnost. Vaše otázka byla ale jiná. Chtěl jste vlastně vědět, kdo jsem.
0: Možno.
1: Proč bych vám to neřekl? Chudoba, že není hanbou? Ne? Říkají to sice. Vidíme ale i u těch, kteří na vlhké slámě místo v kolébce matkami konejšení bývali, kteří bídu svou mají zanutnou osudem předurčenou a oni ani pro ni samu nepřemýšlejí, že se naskytnou okamžiky, kdy hadrem nebo nějakou morální záplatou nuzotu svou přikrývají.

0: nebo velkopanskost, nebo hlupství. Nazývejte to, jak chcete, co mne zbavilo jmění. Byl jsem velkokupcem.
1: A nezbývalo vám nejspíš jako mnohým jiným neštěstí přátel a příbuzných?
0: Totiž příbuzenstvo mě neumřelo zároveň s mým zlatem. Ale přátelstvo. Ostatně jsem se nikoho neprosil. Jednou ještě jsem měl tak trochu naděje, že zase zbohatnu. Bývá to tak. Uzdravující se důvěřuje sobě více, než cílí stačí, a stane se recidivním, skápne docela. Stal jsem se pak a zůstal jsem již žebrákem, pyšnějším než benátský schudlý šlechtic Lazar. Škoda, že jsem neschudl zároveň na duchu. Pokud bylo peněz, bylo pyšné hlupství, když bylo po nich, nastala hloupá pýcha. Zároveň ale přemýšlení. To přemýšlení. Jednou jsem četl, že je to hloupé, velmi hloupé, když bohatými jsou pouze bohatci. Proč prý není také chudý bohat? Přemýšlel jsem o tom, buď je to nesmysl, nebo nemám já více zdravých smyslů. Nepřemýšlel jste o tom nikdy?
1: Postavil se přede mne. Byli jsme již prošli několika lidopustými úzkými uličkami a stáli jsme právě před dveřmi starobylé jaké z budovy. Z dálky duněly a blížily se odměřené pádné kruky noční hlídky.
0: Bydlím zde. Když jste šel již tak daleko, mohl byste se podívat ke mně.
1: Proč ne? Vedl mne za ruku. Šlo to přes schody, chodby a zase schody. Vrzly dveře.
0: Nepotřebuju zámku, jak vidíte. Stůjte, já rozsvítím.
1: Rozžehl svíci nastrčenou ve svrchní části láhve.
0: Ohlížet se nepotřebujete. Neviděl byste ničeho.
1: Postavil svíci na zem. Byli jsme na půdě. Vikýř byl zabedněn, v koutě ležela sláma, o nářadí ani pomyšlení. Bylo mě poněkud ousko.
0: Chceme-li sedět, sedněm na slámu.
1: Usedli jsme.
0: Nehorázné hlupství. Nedovedl jsem citům zabránit, byl bych věru nemyslil, že tlachat budu. Ještě něco, když už jsem v tom. Když jsem schudl, zamiloval jsem se. Chud a milovat. Bohatou milovat. Neboští Kotzebue, jejíž Sand snad jen proto zavraždil, že špatné tragédie dělal, napsal kdesi, že jest zamilovaný chudák svatebním hostem bez svátečního šatu, jenž se ani do dveří nepustí. No, mne také vyhodili ze dveří.
1: Počal jako dítě vzlikat a plakat. Vzal jsem ho za ruku. On mě s pláčem klesl na prsa.
0: Zítra se slaví narozeniny mé dávno provdané lásky. Budou hodovat. Já budu hlady mřít.
1: Bylo mě ho nevýslovně líto. Směl bych vám maličkostí pro okamžik pomoci.
0: Ne, ne, ne. Za žádný peníz ne. Já nevydělávám vypravováním své bídy. Prosím, jděte, jděte. Jděte již. Přijďte opět, Liboli. Nebo se někde náhodou uvidíme. Teď ale jděte.
1: Skoro násilně mne pozdvihl, zhasil svíci, uchopil se křečovitě mé ruky a táhl mne tak rychle přes schody za sebou, že jsem se až pádu obával. Otevřel domovní dveře.
0: S Bohem.
1: A již rachotil klíč zase za mnou. Prohlídl jsem sobě dobře dům a kráčel pak volně ulicí nazpět. Chumelice byla přestala. Když jsem byl došel až na roh, slyšel jsem v dálce za sebou opět odvírání dveří. Obrátím se, tam vzadu kmitla se září svítilny černá mužská postava. Nebylo pochybnosti. Nešťastný.

lesník hleděl sobě ulehčit v zimní noci. Přišel domů, pohřešil jsem tobolku a hodinky. Nemohl jsem více usnout, konal jsem psychologická studia. Všechno pozdější pátrání bylo marné. V domě onom nebydlel nikdo mému neznámému podobný. Půdy oné neužíval již dávno nikdo a nalezli tam pouze starou rozcuchanou slámu a oharek v rozbité lávě.

Julius Košnář o staviteli Karlova mostu. Byl to ještě mladý, ale velice obratný stavitel, který přišel odněkud z jižních Čech. Když byl přijat, jal se jednotlivé pilíře spojovat klenbou. Co však ve dne vystavěl, tomu v noci schodil ďábel, jenž si umínil, že mu dílo překazí. I vystihl to vtipný stavitel a uzavřel s ďáblem smlouvu, že mu dá duši toho, kdo první vstoupí na most, až bude dostavěn. Od oné doby skutečně stavba mostu rychle šla kupředu a ani jediné klenutí se nezřítilo. Již byl i ustaven den, kdy měl být most posvěcen. A proto stavitel postavil stráž, aby nikoho na most nepouštěla, třeba by to byl sebevětší pán. Hned na to chytil kohouta a ukryl ho v jedné z věží pod nůší, aby ho před svěcením vypustil na most. Avšak ďábel vystihl lest a vzal na sebe podobu zednického tovaryše. Potom přiběhl do domu stavitelova a tam zvěstoval jeho mladé choti, že jejímu manželovi se na mostě přihodilo nějaké těžké zranění. Ubohá, jak to slyšela, spěchala podívat se na most a že nikdo z dělníků se neodvážil jí zadržet, první na něj s chvatem vstoupila. Stavitel sice pustil kohouta, ale pozdě, protože jeho choť ho předešla. Když pak viděl, co se stalo, zaplakal, ale své manželky už nezachránil. Zmizela před jeho očima, takže nebylo po ní památky. Od té chvíle vždy kolem půlnoci bloudila po mostě její duše v podobě bílé postavy a kvílela tak žalostně, že pozdní chodci prchali plní hrůzy. Až jednou šel tudy prostý venkovan, který se nelekl, ale uslyšev pláč podivného zjevení, řekl: Potěš tě, pánbu, dušičko, a dej ti pokoj věčný. A jen dořekl, duše stavitelovi manželky vznesla se k nebi, které se jí hned otevřelo. Srdečný a zbožný pozdrav dobrého člověka ji vysvobodil a pomohl jí do věčné radosti.

A ještě něco, pravila paní Mergetroidová. Taxík projel tiše další zatáčkou a Mergetroid si znovu potají povzdechl. Jeho žena vždycky přišla na něco, co jí ještě vadilo, přestože šlo všechno jako po másle. Vedle řidiče seděl mlčky Higgins, mladý úředník z hlavního ředitelství banky. Za uplynulý rok byl vyhlášen nejslibnějším novým zaměstnancem a skutečně budil dojem velice perspektivního, ctižádostivého mladíka. Ještě před 12 hodinami, kdy se s ním manželé Mergetroidovi sešli na londýnském letišti, se Higgins choval nadšeně a nenuceně. Časem však, pod náporem slov paní Mergetroidové, postupně rezignoval. I kreolský řidič byl ještě před pár minutami samý úsměv. Měl radost, že si na cestu do hotelu vybrali právě jeho taxík. Společně s vozem, jako by všem třem pasažérům nabízel celý ostrov Mauritius. Jeho ruce se střídavě odpoutávaly od volantu a ukazovaly všemi směry. Naposledy zamířil ukazováčkem k rozpadávajícím se pevnostem, ve kterých se Francouzi pokoušeli v roce 1810 uhájit ostrov proti britskému loďstvu. Pak zmlkl. Zřejmě i na něho dolehla nálada pasažérky vzadu ve voze. Jeho mateřštinou byla sice kreolská franština, ale anglicky rozuměl výborně. Nebylo divu, vždyť Mauritius byl 100 let britskou kolonií. Edna Mergetroidová pokračovala v Britaniích. Její manžel se díval z okna, odhodlán užít si tuto týdenní dovolenou na tropickém ostrově naplno. Blížila se mu již 50 a toto mělo být první skutečné dobrodružství jeho života. 25 let trávili dovolené u švagrové na venkově. Ani v práci neměl jako ředitel bankovní pobočky na žádné dobrodružství právo. Znal jen povinnost včasného a precizního plnění úkolů. A najednou týden dovolené. Tady přečetl 2 obsáhlé průvodce. Mapu ostrova Mauritius měl prostudovanou od severu k jihu, ale teď ho konečně vidí na vlastní oči. Všude samé lány, cukrové třtiny a mezi nimi vesničky. Na malých verandách přilepených k chatrčím posedávali kreolové, indové, černoši i číňani. Pár kroků od katolické kaple stál u silnice hinduistický chrám i buddhistická svatyně. Průvodci psali, že na Mauriciu žije směsice 6 hlavních etnických skupin a 4 největších náboženství. Ale jak těživ nic podobného neviděl, alespoň ne v takové harmonii. Kolem se míhaly další vesnice, nikterak bohaté a rozhodně neuspořádané, ale vesničané se usmívali a mávali za autem. Mergetroid jim mával v odpověď. Z jedné chatrče vyšel tamilský chlapeček v dlouhé košilce. Postavil se u kraje silnice a nadzvedl si lem oblečku až k pasu. Pod košilí byl nahý. A jak projíždělo taxi kolem, začal chlapec čurat na silnici. Musel přitom stát prohnutý jako luk, neboť jednou rukou si držel košili a druhou mával. Paní Mergetroidová ohrnula nos. To je odporné, pronesla. Proč nejde ten hoch na záchod? Řidič pohodil hlavou a co si zamumlal svojí mateřštinou. Co to povídal? Znovu se zeptala paní Mergetroidová. Zřejmě tu za záchod slouží silnice, odpověděl Higgins. Náhle se napravo od nich rozprostřel až daleko k obzoru Indický oceán, průzračný a v raním slunci azurově modrý. Asi 800 metrů od pobřeží se táhla bílá čára tříštícího se příboje, označující mohutný útes, který chrání Mauritius před prudšími vlnami. Před útesem spatřili lagunu, klidnou vodu bledounce zelené barvy a tak čirou, že i z hlouby 7 metrů jí prosvítali korálové útesy. Auto zabočilo k hotelu.
Zaplať pán Bůh, oddechla si paní Mergetroidová. V téhle hajtře bych to už dlouho nevydržela. Zabočili na příjezdovou cestu posázenou palmami mezi pečlivě sestříhanými trávníky. Higgins se s veselým úsměvem otočil. Kde nám teď zůstal Ponders End, co? Řekl. Murgatroyd se také usmál. Nesnad, že by měl důvod být nevděčný londýnskému předměstí Ponders End, kde byl ředitelem místní pobočky banky. Asi před rokem podal kdosi z hlavního ředitelství návrh na vypsání soutěže podněcující iniciativu venkovských a mladých pracovníků. Kdo s tím návrhem asi přišel? Že by právě Higgins? Murgatroyd se znovu usmál. V zahajovacím roce vyhráli soutěž oba a za odměnu dostali týden dovolené na Mauriciu. Taxi konečně zastavilo před velikým klenutým vchodem hotelu. Následování nosiči prošli všichni tři do vzdušně chladné haly. Paní Mergetroidová v květovaných bavlněných šatech, po cestě letadlem a autem značně pomačkaných, Higgins v elegantním krémovém obleku z lehké indické látky a Murgatroyd v střízlivé šedi. Přes halu k ním zamířil jakýsi čaun. Hubené nohy mu trčely z krepových šortek a kolem těla mu povlávala plážová košile. Šel bosky, ale ve tváři měl blažený úsměv a ve veliké ruce svíral plechovku ležáku. Zastavil se na pár kroků od Murgatroyda a zvědavě se na něj z té své výšky podíval. Hele, mse, že by nováčci? Zeptal se s patrným australským přízvukem. Murgatroyd se zarazil. Ano, jistě, že, vysoukal ze sebe. A jak pak se jmenujete? Zeptal se Australan bez velkých obřadností. Murgatroyd. Roger Murgatroyd. Vykoktal ze sebe o hlavu menší ředitel bankovní pobočky. Australan přikývl a zřejmě se pokoušel vštípit si tuto informaci do paměti. A odkud? Zeptal se. Z Midlandské banky, odpověděl těžce Murgatroyd. Čahoun si přiložil plechovku k ústům, vypil ji do dna a škytl. Název banky mu zjevně nenapověděl nic. A který je tenhle? Zeptal se. To je Higgins z hlavního ředitelství, odpověděl Murgatroyd a pokoušel se nedívat dolů. Australan se šťastně usmál a několikrát zamrkal, aby si trochu zaostřil pohled. To se mi teda líbí, řekl. Murgatroyd z Midlandský a Higgins z hlavního ředitelství. To už si Australana povšiml ředitel hotelu. Vyšel z recepce a přistoupil k němu. Vzal Dlouhána za loket a odváděl ho halou. Ten se nikterak nebránil. Jen jak odcházel, ještě se otočil, přátelsky zamával směrem k recepci a zvolal. Jste pašák, Mr. Murgatroyd. Nastalé ticho prolomila paní Murgatroydová. Ten člověk je opilý, pravila s ledovým nesouhlasem. K delšímu monologu naštěstí nedošlo. Edna Murgatroydová začala zaplňovat vestavěné skříně dvoulůžkového pokoje. Její manžel se uchváceně rozhlížel z balkónu. Dole pod ním se svažoval úzký trávník k pásu třpitivého bílého písku, po kterém pohazovali větříkem rozkolíbané palmy, mihotavé vějíře stínu. Vlahá laguna, mléčně bílá v místech, kde rozvířila písek, šplíchala o okraj pláže. Okus dál měnila barvu do průzračné zeleně a ještě dál vypadala modře.
V dálce asi 500 metrů rozeznával Murgatroyd útes, nad kterým se pěnila voda. Necelých 100 metrů od břehu jezdil na surfu mladý muž. Vztyčen na krátkém prkně zachytil závan větru, vyklonil se nad vodu proti tahu plachty a snadno a lehce klouzal po hladině. Na mělčině se s křikem cákali dvě malé děti se smolně černými vlasy a černýma očima. Z vody vylezl v potápěčských ploutvích postarší Evropan s kulatým bříškem a strhl si z obličeje masku a dýchací trubici. To by skoukala, zvolal na ženu, která seděla ve stínu. Tam dole je ryb, to je k neuvěření. Tak pomůžeš mi s vybalováním, ozvalo se v té chvíli spokoje. A nemyslíš si, že budeš chodit celý den v plavkách. Rozhodně nepřipustím, abys šel k obědu jako nějaký divoch. Tady máš šortky a košily. Murgatroyd se ještě díval na muže s ploutvemi, ale přemýšlel o Austránovi. Proč, řekl, jste pašák? Pašák. K čertu, zatracený čahům.

Za dva dny se Murgatroyd vpravil do rytmu prázdninového života. Vstával sice časně ráno, tak jako vždycky, jenže zatímco doma ho vítal pohled skrz záclony na chodníky bičované deštěm, teď tu seděl na balkóně a díval se, jak v dálce za útesem se z Indického oceánu vynořuje slunce. A plný nevídaného vzrušení pozoroval, jak tmavá klidná voda ustupuje tomuto slunci, až se celá hladina třpití jako roztříštěné sklo. Snídat začal Murgatroyd na terase u bazénu. Podobně jako ostatní, kdo tu trávili dovolenou, si dával k praženým vločkám meloun, manga a papáju a vynechal vejce na slanině, i když se také podávala. Po snídaní odcházel na pláž. Tam za ním okolo 10:00 přicházela manželka se stížností, jak pomalu se zde podává snídaně. Higgins se osamostatnil. Brzy se spřátelil se skupinou mladých Angličanů a Murgatroydovi ho téměř neviděli. Většině hotelových hostů se Higgins rychle přizpůsobil a tak ztratil svou nálepku pracovníka hlavního ředitelství. Příhodu z recepce však znali všichni. Murgatroyd ani netušil, jak známou je tu postavou. Když přicházel na terasu, leckdo se usmál a od stolků na něj volali: Dobrý tro, Murgatroyde. A Murgatroyd všem bezelstně odpovídal na pozdrav. Párkrát kolem něj provrávoral v povznesené náladě i čaun. Pravou ruku zřejmě rozevíral, jen když vracel plechovku od ležáku a sahal pro druhou. Pokaždé se na něj ten srdečný Australan přátelsky usmál, pozvedl volnou ruku k pozdravu a zavolal: Jste pašák, mistr Murgatroyd, jste pašák. Třetího dne ráno seděl Murgatroyd pod střížkou z palmového listí, pronásledován neradostnými úvahami. Za 4 dny nasedne do letadla, odletí odtud a nikdy se sem už nepodívá. Pravděpodobně prožije ještě 10 let v bance, pak odejde do penze a nejspíš se odstěhují ke švagrové na venkov. A pak... Bylo teprve 9:30, ale slunce už stálo vysoko a prudce pálilo. Murgatroyd se zadíval na své tělo, které přes veškerou opatrnost a manželčina varování dostávalo nápadnou barvu vařeného lososa. Nohy mu trčely z kostkovaných plavek, hubené a zcvrklé. Nad nimi čnělo kulaté bříško a ještě výš visely ochablé svaly na hrudi. Musel si přiznat, že je v nevalné kondici. Přestože kdysi sportoval, dnes by zřejmě neuplaval ani 100 metrů. Zvedl oči k moři a v tom uviděl, že zleva přichází po pláži jakási mladá dívka. Zdvořilost mu měla přikázat, aby na ní tak necivěl, ale nedokázal se ubránit. Šla bosa, půvabně a vzpřímeně, tak jak dívky na tomto ostrově chodí. Přes sebe měla obtočenou bílou bavlněnou látku s nachově rudým motivem uvázanou pod levým ramenem. Spadala jí těsně pod boky. V tom zavál větřík, přitiskl jí látku na tělo a na chvíli byl jasně vidět obrys jejich pevných mladých ňader a útlý pas. Murgatroyd si povšiml, že dívka je světlá kreolka s tmavýma očima a lesklými černými vlasy, které jí spadaly ve vlnách na záda. Když došla k němu, otočila se a na koho si se zeširoka šťastně usmála. Murgatroyda to velice překvapilo, netušil, že je někdo na blízku. Rychle se otočil, aby se podíval, na koho se ta dívka usmívá. Nikdo jiný tu však nebyl. Když se obrátil znovu k moři, dívka se znovu usmála. Byl si jist, že je nikdo nepředstavil. Jestliže se skutečně ještě nesetkali, pak se na něj usmála docela spontánně. Na úplně cizího člověka. Vstal,
a rozpačitě zvedl ruku k pozdravu. Bonjour, monsieur, řekla dívka a šla dál. Mergetroyd se díval, jak odchází po břehu. Tmavé vlasy jí splývaly až k bokům, které se jemně vlnily pod bílou bavlněnou látkou. Ještě jednou naposledy se dívka ohlédla a Mergetroyd chtěl ještě jednou zamávat. Děvka, ozvalo se za ním. Hlas poznal okamžitě. Pomalu svěsil ruku a posadil se vedle své ženy. V pátek večer čekal Mergetroyd na manželku v hlavní hale. Náhle se k němu přitočil Higgins, uchopil ho jemně za loket a tajuplně ho vyvedl ven do zahrady. Stisk povolil až ve tmě za křovím. O co jde? Zeptal se překvapený Mergetroyd. O rybolov. Zněla tichá, ale naléhavá odpověď. Už jste někdy chytal na moři? Mergetroyd zavrtil hlavou, pak si uvědomil tmu, ve které stojí a dodal. Ne, samozřejmě, že ne. Já taky ne, pokračoval Higgins. Ale moc rád bych to zkusil, alespoň jednou. A teď poslouchejte. Nějací tři obchodníci si zamluvili na zítra ráno rybářský člun. Jenomže, jak to teď vypadá, nebudou mít čas. Takže člun je volný a přitom je už polovina nákladů uhrazena, protože ti chlapíci složili zálohu. Tak co vy na to? Vezmeme to? Mergetroyda ta nenadálá možnost zaskočila. Počkejte, Higginsi, řekl. Nejdřív by mě zajímalo, proč jste si vybral mě a ne někoho z té party mladých Angličanů, se kterými trávíte celé dny. Higgins pokrčil rameny. Kluci chystají mejdan, protože se už budeme pomalu loučit, takže zítra budou mít žaludek jak na vodě. A vy jste takovej sportovní typ. Tak co? Sportovní typ s ochablými svaly sebou zavrtěl. A kolik to stojí? Higginsovi zasvítili oči. No právě, normálně 100 amerických dolarů na jednoho, ale teď, když už je polovina zaplacena, přijde nás to jen na 50. I tak je to přece přes 15 liber, vyděsil se Mergetroyd. 16 liber a 75 penny. Upřesnil mladý pracovník devizového oddělení. Edna by s tím určitě nesouhlasila. Snažil se rázně ukončit diskusi Mergetroyd. Hlavní argument byl vysloven. Tak jí nic neříkejte, zaznělo doticha. Mergetroyd trhl hlavou. Takový nápad ho úplně ohromil. Že jí to nemám říct? Jasně, že ne. Dál naléhal Higgins. Prostě to podnikněte. Pak vám udělá virvál, ale ten vám udělá za něco jiného stejně. Uvažujte trochu. Nejspíš se sem už nikdy nepodíváme. Jak živi už neuvidíme Indický oceán, tak proč si ho neužít? Představte si, celé dopoledne v malé lodi na širém moři, vítr ve vlasech, udice spuštěné do vody, třeba i něco chytíme. Vůně keřů stoupala do hlavy stejně jako opojné nápoje a ze tmy, naplněné zpěvem cikát, se ozval Mergetroydův překvapivě pevný hlas. Pojedu. Dám na vás. Kdy vyrazíme? Ve 4 musíme vstát. Zazněla první šeptaná instrukce. V 4:30 odjíždíme autem a v 5 jsme v přístavu. Na moři bychom měli být před 7. To je prý nejlepší doba k lovu. Pojed s náma průvodce a ten dobře ví, co a jak. Před 4:30 na vás čekám v hlavní hale. Dobrou noc. Té noci Mergetroyd téměř neusnul.
Bál se natáhnout budík, aby neprobudil manželku. Konečně uviděl, jak se světelkující ručičky blíží ke 16:00. Za záclonami byla ještě černočerná tma. Potichu vyklouzl z postele, odložil pyžamo a oblékl si slipy. Do ruky vzal tenisky, šortky a košily a tiše vyšel ze dveří. V stemnělé chodbě si natáhl oblečení mnohem pracněji než jindy za obvyklého světla. To, co ho přitom roztřáslo, byl zřejmě nezvyklý chlad. V hale už čekal Higgins a jejich průvodce. Jmenoval se André Killian a v hotelu měl na starosti veškerou sportovní činnost hostů. Nyní jediným pohledem přelétl Mergetroidovo oblečení. Před svítáním je na moři zima, řekl, a pak zase veliké vedro. Na tom slunci se můžete usmažit, to sebou nemáte ani dlouhé kalhoty a větrovku? Mergetroid raději připustil, že nic takového sebou nemá vůbec, než by se pro ně vrátil do pokoje. Vemte si alespoň tohle, mávl Killian rukou a podal mu svůj svetr. Rukávy mohly být kratší, za to na stehnech svetr příjemně hřál. Mergetroid si musel přiznat, že košile a šortky jsou vhodné tak na nejvýš k obědu s Ednou. Ta však v této chvíli spala a neměla nejmenší tušení, že její manžel spolu s Higginsem a Killianem právě odjíždí do přístavu. Byla ještě tma, když v přístavišti Mergetroid rozeznal obrys zakotvené lodi. Killian vystoupil z auta, přešel přes můstek a vstoupil na palubu. Krátce na to se odsud nesly útržky tichého hovoru v kreolské franštině. Je zvláštní, jak tiše mluví lidé za tmy před svítáním. Za chvíli mohli Higgins a Mergetroid nakládat výstroj. Loď nepatřila k novým luxusním modelům z laminátu. Byla to stará, objemná dáma s dřevěným trupem a prkenou palubou. Přední část byla krytá. Prostor za kajutou byl volný a na něm po obou stranách stály tvrdé lavice. Na zádi byla k palubě připevněna jedna otáčecí židle, ze které volně visely poutací pásy. U kormidla stál starý muž a mlčky pozoroval poslední přípravy. Sotva 13letý plavčík odvázal lana a odstrčil loď od přístavní hráze. Stařec nastartoval motor a pod nohama se ozvalo tiché, dunivé vrčení. Loď se pozvolna stáčela k laguně. Slunce teď vycházelo rychle. Stálo už těsně pod obzorem a jeho světlo se rozlévalo po hladině k západu. Po chvíli zbledly i poslední hvězdy, obloha zmodrala jako drozdí vajíčko a vodou pronikaly meče chvějivého světla. Najednou zčeřil hladinu laguny vánek a světlo se roztříštilo do stříbrných střípků. Pak vánek zase utichl. Voda byla opět hladká a klidná, rozrušená jen dlouhou brázdou, která se táhla od lodní zádi k mizejícímu přístavnímu můstku. Měl bych vás vlastně představit, řekl Killian. Jak se teď rozjasnilo, mluvil o poznání hlasitěji. Tak tahle loď se jmenuje Avan, což ve franštině znamená vpřed. Kapitán je pan Patián a tohle je jeho vnuk Jean-Paul. Stařec se otočil a kývl hostům na pozdrav. Neřekl ani slovo. Oči měl vroubené vrázkami, které se mu nadělaly, jak se celý život díval do jasné vody. Pan Patián začínal na téhle lodi jako plavčík a teď se zas plaví s plavčíkem, řekl Killian. Sám už ani neví, jak dlouho. A nikdo jiný si to taky nepamatuje. Zná tyhle vody i všechny ryby v nich. V tom bude to tajemství, proč jich tolik uloví. A teď se držte, za chvíli proplujeme útesem. Mergetroid se díval kupředu na blížící se skály. V celém tom valu neviděl sebe menší mezeru.
Z hotelového pokoje mu vodní tříšť připomínala rozstříknuté mléko. Když se však nyní k útesu blížili, slyšel, jak se mořské vlny s duněním valí proti vrcholům korálového horstva a pak se o ně drásají těsně pod hladinou. V tom spatřil Murgatroyd průliv. Uběhlo jen 5 vteřin a byli u něj. To už je uchvátil proud a loď se zmítala a poskakovala po vodě. Murgatroyd pohledl dolů. Po obou stranách se teď zvedaly příbojové vlny, ale když pěna trochu opadla, viděl ze svého místa asi na 3 metry od lodi smrt. Po 60 vteřinách bylo po všem. Na pravé straně se korálový útes ještě táhl dál, ale na levé straně končil a průliv už měli za sebou. Kapitán znovu otočil kormidlem a Avan zamířila na otevřené moře.

0: Plišák, mistr Murgatroyd. Zněla Murgatroydovi v uších posměšná věta dlouhého Australana, když vstupoval na loď. Avan nepatřila k novým luxusním modelům z laminátu. Byla to stará objemná dáma s dřevěným trupem a prkenou palubou. Přední část byla krytá. Na zádi byla k palubě připevněna jedna otáčecí židle, ze které volně visely poutací pásy. Už někdo z vás rybařil? Zeptal se Killian. Murgatroyd s Higginsem zavrtěli hlavou. Pak bych vám měl raději ukázat, co se stane, když začne tanec. Pojďte se podívat. Killian se posadil do otáčecí židle na zádi a vzal do ruky jeden prut. Tak tedy, když ryba zabere, začne se vlasec prudce odvíjet z bubnu. V tu chvíli zasadíte čep rukojeti tady do toho důlku v sedátku mezi vašimi stehny. Pak připnete k prutu tuhle karabinu spojenou lankem s rámem židle. To kdyby vám ryba vytrhla rukojeť z ruky. Mohli bychom přijít o drahý prut s celým vybavením. A teď se podívejte sem. Killian ukázal na mosazné kolečko s vylitými paprsky označujícími stupnici na boku navijákového bubínku. To je třecí brzda. Teď je nastavena na malé zatížení, řekněme tak na 2,5 kilogramu. Když ryba zabere, vlasec se začne odvíjet a naviják se rychle roztočí. Vy začnete utahovat brzdu. Tím zvýšíte odpor navijáku a vlasec se přestane vytáčet. Potom začnete rybu zdolávat a přitahovat. Tady v tom místě uchopíte rukojeť a začnete navíjet. Když bude ryba těžká, musíte popadnout prut oběma rukama a táhnout ho naspátek, až se úplně napřímí. Pak rychle popadnete pravou rukou navíják a začnete navíjet udici a přitom sklánět prut směrem k zádi. Tím se navíjení usnadní. A tak se to pořád opakuje. Chytnete prut oběma rukama, táhnete zpátky, skloníte prut kupředu a přitom navíjíte. Až se úlovek dostane k lodi, plavčík vám rybu podebere vylovovacím hákem a vytáhne ji na palubu. A co se stane, když chytíme opravdu velký kus? Chtěl vědět Higgins. Pak zbývá jen jedno. Unavit ho, řekl Killian. A tím začíná boj. Musíte mu dovolit, aby si bral vlasec, pokud překonává sílu brzdy. Přitáhnout, znovu mu pustit vlasec přes brzdu navijáku, přitáhnout a tak dále, až je vyčerpaný, že už nedokáže táhnout. Ale to si vysvětlíme, až jestli opravdu k něčemu takovému dojde. Tím instruktáž skončila. Potom losovali o první zásek. Vyhrál Higgins. Za pár minut se začal jeden prut prutce škubat. Tahle ryba je má, zvolal nadšeně Higgins a skočil do otáčecí židle. S prutem zacházel rychle a přesně podle předchozích pokynů. Během chvíle byla na palubě stříbrná ryba.
1: Bonito, asi 2 kilový, řekl Killian.
0: To je senzace, co? Zvolal nadšeně Higgins. Murgatroyd s úsměvem přikývl. Už hodinu pluli bez úlovku. Moře se nyní vzdouvalo mnohem výš. Murgatroyd se díval na vodu a pociťoval obdivnou úctu, jaká sídlívá na pokraji strachu. I když měl na blízku 4 další lidi, cítil, jak je bezvýznamný a jak opovážlivě maličká je jejich loď. Těžce na něho dolehla osamělost. Podobný pocit znají lidé putující přes sněhové pláně či písečné pouště. I tam jsou prostory nekonečné a nemilosrdné, ale největší hrůzu vzbuzuje moře. Už tím, že se pohybuje. Těsně po 9. hodině mlčenlivý kapitán promluvil. Spíš k sobě, nežli k ostatním. Co to povídal? Zeptal se Higgins. Říkal, že tam dole něco je, vysvětloval Kilian, a že nás to sleduje. Stařec ubral jediným dotekem rychlost a Avan zpomalila. Zdalo se, že se snad ani nepohybuje. Motor zabíral docela slabonce. Ve čtvrt na deset sebou jeden prut prudce škubl a vlasec se začal odvíjet. Nijak rychle, ale důrazně.
1: Tahle bude vaše,
0: řekl Kilian Murgatroydovi. Vytrhl přitom prut z důlku pouzdra na lodní zádi a zasadil jej do sedla rybářské židle. Murgatroyd vystoupil ze stínu a usadil se. Spodek prutu připnul ke karabině a pevně uchopil korkovou rukojeť. V zápětí začal přitahovat prokluzující brzdu navijáku. Vlasec se však odvíjel dál.
1: Přitáhněte mu víc, řekl Kilian, nebo vám sebere celou zásobu vlasce.
0: Špička prutu se ohýbala níž a níž. Vytáčející se vlasec zvolnil rychlost, ale pak jakoby se ryba najednou vzchopila a buben navijáku se točil stále dál. Murgatroyd začala bolet paže a prsty mu zdřevěnily. Dotáhl třecí brzdu, až obě značky na navijáku stály přesně proti sobě.
1: Víc ani chlup, řekl Kilian. 50 kilo je maximální napětí. Při větším by se vlasec přetrhl. Chytněte prut oběma rukama a držte ho vší silou.
0: Murgatroyd sevřel prut oběma rukama, opřel se teniskami o zadní trám lodi, vypjal stehna i lítka a zaklonil se v židli. Nic se však nedělo. Vlasec se stále odvíjel pomalu a pravidelně. Zásoba nylonu na bubínku ubývala před očima.
1: Pro pána, to je obrovská ryba, vydechl Kilian. Držte ji pevně.
0: A Murgatroyd držel. Zaťaté prsty, napjaté nohy, zápěstí, předloktí i bicepsy, nahrbená záda. Poprvé v životě držel tah 50 kilogramů. Po 3 minutách se konečně navíják přestal protáčet.
1: Měli bychom vás připoutat, řekl Kilian.
0: Na to si nechal Murgatroyd navléknout popruhy a pevně je utáhl. Nohám se tím trochu ulevilo. Za to si poprvé uvědomil, jak žhne slunce. Popruhy se mu zařezávaly do ramen a holá stehna začínala pálit. Od čtvrt na deset kormidloval starý Patián jen jednou rukou a pozoroval, jak se vlasec vytáčí. Teď řekl bez varování jediné slovo. Merlin.
1: Vy máte ale kliku, pokývl hlavou Kilian. Vypadá to, že se vám na udici chytil Merlin.
0: A to je pěkná ryba?
1: Zeptal se Higgins. Je to král všech sportovně lovených ryb, odpověděl Kilian. Rok co rok se sem vypravují boháči ze všech končin světa, utratí tisíce za rybolov a nikdy se jim nepodaří Merlina ulovit. Ten s vámi svede boj, že jste to nikdy nezažil.
0: 4 muži pozorovali mlčky Murgatroyda, jak pevně drží prut. 5 minut ho svíral tak pevně, že mu z čela i z tváře vytryskl pot a stékal mu po kapkách k bradě. Murgatroydovi se podařilo navinout téměř 50 metrů. V tom ryba vyrazila. Málem mu přitom vyrvala prut z ruky, tak, že stačil zachytit prut oběma rukama. Ryba si vytáhla dalších téměř 100 metrů nylonu. Pak přestala unikat a začala sledovat loď. Murgatroyd využil chvíle, kdy Merlin nekladl odpor a natočil na naviják téměř 100 metrů. Za každý metr však platil bolestí v prstech. Kličku od navijáku musel totiž svírat pevně, protože na udici byl ještě tah 20 kilogramů. A v tom ryba vyrazila znovu. Ve 30 vteřinách mu zase těch 100 metrů vzala zpátky, přestože na brzdě byl opět tah 50 kilo. V příští hodině Murgatroyd pochopil, co znamená bolest. Popruhy se mu zařezávaly do kůže, prsty měl stuhlé a nateklé, zápěstí ho bolela a z obou předloktí mu vystřelovaly křeče až k ramenům. Bolest i únavu násobilo nemilosrdné slunce. Třikrát v té hodině získal 100 metrů vlasce a třikrát zase ryba vyrazila a vytáhla si svou délku nylonu zpět. Naposledy ještě o 50 metrů víc. Killian přihlížel tomuto boji a začínala se ho zmocňovat lovecká vášeň. Ta ryba vám už vzala 650 metrů a máte jich jen 800, varoval. Už to asi dlouho nevydržím, zaúpěl Murgatroyd. Killian nechtěl ani slyšet. Vydržte, vydržte, kamaráde, v tom je právě to vzrušení. Ryba má sílu a vy výstroj a inteligenci. Pak už jde o to, kdo víc vydrží, jestli ona, anebo my.

Těsně po 11. se ryba poprvé vynořila z vody. Loď se v té chvíli na vteřinu vyhoupla na hřeben vlny. V dálce 500 metrů vyrazil Merlin z úbočí zelené vodní hradby a Murgatroyd úžasem otevřel ústa. K obloze mířila ostrá čelist. Nahoře za okem stála vztyčena jako kohoutí hřebínek hřbetní ploutev. Následoval lesknoucí se trup. A když vlna, z které se Merlin vynořil, trochu opadla, zdálo se, jako by na svém půlměsícovitém ocasu kráčel. Mohutné tělo se otřásalo. Jednu vteřinu tam byl a díval se na ně přes bílé vršky vln. V další vteřině zmizel. Ticho přerušil starý Patián opět jen jediným slovem. Císař. Kilian se k němu prudce obrátil. Jste si tím jist? Zeptal se. Stařec přikývl. Co to znamená? Chtěl vědět Higgins. Tuhle rybu tady všichni dobře znají, řekl Kilian. Je to modrý Merlin. Podle odhadu je větší než největší chycená ryba tohoto druhu, která měla 550 kilo. A právě tenhle Merlin je už starý a prohnaný. Mezi rybáři je tu hotovou legendou. Říkají mu císař. Tak tohle Higgins nechápal. Co pak ji vůbec rozeznají? Zeptal se. Vždyť jedna ryba je přece jako druhá. Na takovou dálku nemůže nikdo rozeznat nějaký rozdíl. Kilian zavrtěl hlavou. Císaře už kdosi dvakrát chytil. Vždy se vynořil nad vodu a postavil se na ocas, takže si ho všichni dobře prohlédli. Jednou ho kdosi dokonce v té chvíli vyfotografoval, takže se přesně ví, jak vypadá. Ale úplně zblízka neviděl císaře nikdo. V poslední chvíli pokaždé přetrhl vlasec. Po těchto Kilianových slovech zavládlo ticho. Murgatroyd se stále ještě díval na místo, kde se jim ryba ztratila z očí. Pak začal znovu pomalu a pravidelně navíjet vrasec. Kolem poledního už vypadal Murgatroyd staře a nemocně. Seděl nahrben nad prutem, sám ve vlastním světě. Bojoval se svou bolestí a s jakousi vnitřní rozhodností, kterou jakživ nepocítil. V obou dlaních mu stékal obsah prasklých puchýřů a propocené popruhy se nemilosrdně zařezávaly do ramen, ze kterých se už loupala kůže. Slunce pražilo do paluby a vedle Murgatroyda se přikrčil Kilian. Poslyšte, kamaráde, vždyť jste úplně na dně. Táhnete to už 3 hodiny. Co kdybych se k tomu prutu posadil já, alespoň na hodinku? Co říkáte? Pak mě zas můžete vystřídat. Úplně ke konci, až bude ryba blízko a začne se vzdávat. Murgatroyd těžce vyrazil po slabikách. Ta ryba je má. Je to má. Ryba. Kilian si povzdechl. Dobrá, Angláne, je to vaše ryba.

Boj pokračoval. 4, 5, 6 hodin. Murgatroyd se nehnutě díval do míst, kde očekávala rybu. Únavou se mu tmělo před očima a celé tělo ho palčivě bolelo. Ještě prudší bolesti mu pronikaly pravým ramenem, ve kterém si natrhl sval. Nikdy v životě v sobě nemusel zburcovat docela poslední zásoby vůle a dost dobře nevěděl, jestli a jak dlouho ještě vydrží. Jeho vyčerpanost hraničila s delíriem. Merlin byl necelých 100 metrů od lodi a i jemu síly ubývaly. Murgatroyd znovu navíjel. Bojovali spolu už přes 7 hodin. Za poslední hodinu ryba 4x vyrazila a odvíjela vlasec. 4x jí Murgatroyd přitáhl zpátky a pokaždé přitom získal pár metrů. Ale svaly na lýtkách a na stehnech se mu chvěly jako vlákna žárovky těsně před okamžikem, než se spálí. Před očima se mu zatmívalo stále častěji. Něco takového se nedá žádat ani od velmi zdatného muže. Teď už to byla otázka nikterak dlouhého času. Jeden z nich se musel vzdát. A v tom se to stalo. Napětí vlasce povolilo. Stále ještě na něm zůstávala váha, ale už to byla váha pasivní. Císař se vzdal. Celá skupinka v tichosti pozorovala vodu za lodní zádí. Na vzdálenost asi 20 metrů od paluby už dokázali muži rozeznat obrysy obrovského císařova těla. Ke špičce prutu vystoupil konec nylonového vlasce, který dál k háčku pokračoval ocelovým lankem. Kilian si natáhl kožené rukavice a začal přitahovat ocelový návazec. Poprvé po více jak 7 hodinách pustil Murgatroyd prut. Pomalu a s palčivou bolestí si rozepnul popruhy a celý postroj nechal padnout na palubu. Přenesl váhu těla na nohy a pokusil se vstát. Lýtka i stehna měl však tak slabá, že se sesunul na ležící popruhy. Vedle něj teď stála krabice s nářadím. Nahoře leželi štípací kleště. Kilian zatím přitáhl Merlina k lodi. Plavčík Jean-Paul vyskočil na zadní trámec a postavil se tam s velkým vylovovacím hákem. Ve chvíli, kdy zvedal hák nad hlavu, zadržel ho Murgatroyd. Pokynul mu, aby opustil trám a sám pracně zaujal jeho místo. Zadíval se dolů. Pod ním ležel císař, vyčerpán téměř k smrti. Z čelisti mu trčely 2 háčky, stopy někdejších zápasů s jinými rybáři. Z Kilianovy ruky vedlo ocelové lanko k 3. háčku patřícímu Murgatroydovi. Přes modročerné Merlinovo tělo se převalovala vlna za vlnou. Ryba se dívala mramorovým okem ze vzdálenosti sotva 0,5 metru na Murgatroyda. Ten se pomalu sehnul a natáhl pravou ruku k rybí tlamě. Pohladit si ho můžete později, kamaráde, řekl Kilian. Teď ho hlavně musíme dostat na palubu. Murgatroyd přiložil k ocelovému lanku štípací kleště a zmáčkl. Z dlaně mu vytryskla krev a stékala do slané vody nad Merlinovou hlavou. Co to děláte? Vždyť uplave! Zvolal Higgins. Murgatroyd jakoby neslyšel. Zmáčkl znovu a přeštípl ocelové lanko. Císař se na něho zahleděl, potřásl starou unavenou hlavou a ocasem zapátral ve vodě. V zápětí jim 2x švihl a postrčil tělo kupředu a dolů. Ocas byl také to poslední, co z celé ryby viděli.
Murgatroyd se pokusil vstát, ale do hlavy se mu nahrnula krev. Paluba se vztyčila, aby jej nejprve udeřila do kolen a pak do obličeje. Omdlel. Je na čase, abychom šli, řekl Killian, když loď zakotvila u přístavní hráze. Jean-Paul se rozběhl k vesnici podělit se o veliké dobrodružství. I Higgins šel napřed. Mezitím se Murgatroyd s vypětím všech sil postavil. Chtěl se rozloučit s kapitánem. Chtěl ho obejmout a zašeptat díky. Ve skutečnosti se o starce jen tak opřel a jediné, co z něho vyšlo, bylo pár slz. Obrátil se tedy k odchodu a stařec smekl. Murgatroyd pomalu kráčel přes smolu. Spolu s Killianem přešli dřevěný můstek a vystoupili na štěrk vesnické silnice. Kolem auta se zatím zhlukl zástup venkovanů. Všichni stáli a co si šeptali. Murgatroyd prošel vzniklou uličkou a konečně dosedl vedle Higginse. Killian ještě prohodil pár slov s vesničany a poté usedl za volant. Okna automobilu byla přeplněna neznámými obličeji a desítkami rukou. Co chtějí? Zeptal se unaveně Murgatroyd. Killian otočil hlavu od volantu. Zdraví vás, řekl. A říkají, že jste prý nad všechny rybáře. Murgatroyd pokýval hlavu.

0: hotelu a vstoupil do osvětlené haly. Okamžitě se hrnul zástup hotelových hostů uvítat ho. V polovině cesty se však všichni zarazili. Na Mergetroida byl zvláštní pohled. Nohy měl pomazané mastí proti slunečním popáleninám. Nyní mast uschla do křídově bílého nánosu. Obě ruce byly ovázány bílými obvazy a obličej měl rovněž bílý od masti, takže byl téměř celý bílý. Vypadal jako fotografický negativ. Pomalu vykročil k davu, který se před ním rozestupoval. Došel ke kamennému schodišti a začal po něm vystupovat ke svému pokoji. V té chvíli se dole vynořila z davu paní Mergetroidová.
1: Mergetroide, zaječela. Kam si myslíš, že jdeš?
0: Vždycky ho oslovovala příjmením, když byla rozzuřená. Mergetroid se zastavil uprostřed schodiště, pohlédl dolů na všechny ty lidi a na manželku. Zástup stichl.
1: A jak si myslíš, že vypadáš?
0: Volala nahoru na manžela rozezlená Edna Mergetroidová. A v té chvíli udělal ředitel bankovní pobočky Roger Mergetroid něco, co zřejmě ještě nikdy neudělal. Zařval.
1: Ticho!
0: Edna Mergetroidová úžasem otevřela pusu a její manžel potichu, ale důrazně pokračoval. Už 25 let mi vyhrožuješ, Edno, že se odstěhuješ ke své sestře. Jistě teď ráda uslyšíš, že ti v tom už nemíním bránit. Zítra se s tebou nevrátím. Zůstanu tady, na tomhle ostrově. Hoteloví hosté se na něj ohromeně dívali. Poslyšte, řediteli, namítl Higgins, vždyť vy nemůžete odejít z Londýna na pořád, co byste tu dělal? A právě tuto otázku Mergetroid očekával. Víte, Higginsi, promýšlel jsem všechno v nemocnici. A právě v tu chvíli za mnou přišel kapitán lodi, pan Patián, podívat se, jak mi je. Slovo dalo slovo a uzavřeli jsme dohodu. Prodá mi svoji loď. Dokonce mi ještě zbyde na chatu na pobřeží. Pan Patián zůstane na lodi jako kapitán a svého vnuka může nechat vystudovat, protože já budu jeho plavčíkem a on mě za 2 roky naučí rozumět moři a rybaření. A až to budu umět, budu vozit turisty já. Ticho přerušil opět Higgins. Ale co banka, Mergetroide, co Ponders End? Higgins to prostě nechápal.
1: A co já?
0: Zakvílela Edna Mergetroidová. Mergetroid se uvážlivě zamyslel nad všemi těmi otázkami. Banka může jít k čertu, odpověděl po chvíli. Ponders End může jít k čertu. A ty, Edno, můžeš jít k čertu taky. Nenechám tě bez prostředků, převedu na tebe náš dům a všechny své úspory. Sám si ponechám částku, kterou jsem si ukládal na penzi a hotovost za životní pojistku. Po těchto slovech se obrátil a vyšel nahoru. V tu chvíli se za ním rozlehl bujarý jásot. A jak Mergetroid mířil chodbou ke svému pokoji, nesla se za ním Australanova alkoholem mírně zabarvená slova uznání. Jste pašák, mistr Mergetroid.

Kapitola 15. Krásnohůlky a kruval. Příštího dne se Harry časně ráno probudil s úplně hotovým plánem v hlavě

0: jako kdyby na něm jeho spící mozek pracoval celou noc. Vstal, v chabém ranním světle se ustrojil, vyšel z ložnice, aniž by probudil Rona, a zamířil do opuštěné společenské místnosti. Ze stolu, na kterém ještě ležel jeho domácí úkol z jasnovidectví, popadl kus pergamenu a napsal svému kmotrovi. Milý Siriusi, s tou jizvou se mi to asi jen zdálo, že mě bolí. Když jsem ti minule psal, nebyl jsem ještě napůl probuzený. Je to tady fakt senzační a není důvod, aby ses vracel. Nedělej si kvůli mě starosti, hlava je úplně v pořádku. Harry. Potom prolezl otvorem v podobizně ven a vydal se němými hradními chodbami vzhůru. Jediný, kdo ho na chvilku zdržel, byl Protiva, který se na něj pokusil v polovině chodby ve čtvrtém patře převrhnout velkou vázu. Až dorazil do sovince, který se nalézal v nejvyšší části západní věže. V této kruhové kamenné místnosti bylo dost chladno. Proháněl se jí průvan, protože ani v jednom okně nebylo sklo. Podlahu vůbec nebylo vidět pro samou slámu, sový trus a vydávené kostřičky myší a hrabošů. Na bydýlkách, která stoupala až ke střeše, seděly stovky sov všech druhů a plemen, jaké si kdo jen dokáže představit, a téměř všechny spaly, i když sem tam se na Harryho přece jen upřelo nějaké to kulaté, žluté oko. Potom konečně zahlédl Hedviku, která se pohodlně uvelebila mezi sobou pálenou a puštíkem a rychle k ní zamířil, div, že přitom neuklouzl po podlaze pokryté trusem. Chvilku mu trvalo, než ji přesvědčil, aby se probudila a podívala se na něho, protože se pořád otáčela na bydýlku a obracela se k němu ocasem. Očividně se dosud zlobila, že se k ní včera večer choval tak nevděčně. Když jí však nakonec naznačil, že je nejspíš příliš unavená a že snad požádá Rona, aby mu půjčil papušíka, přece jen vystrčila nohu, aby jí k ní mohl přivázat dopis. Hlavně ho musíš najít, rozumíš? Řekl Harry a pohladil ji po zádech, když ji nesl na ruce k jednomu z otvorů ve zdi. Dřív, než ho vyslídí mozkomorové. Štípla ho do prstu, možná o dost víc, než by si dovolila jindy, přesto však tiše zahoukala, jako by ho chtěla uklidnit. Potom roztáhla křídla a vzlétla proti vycházejícímu slunci. Harry ji sledoval, jak mizí v dálce, a v žaludku už zase měl ten známý stísněný pocit. Starostí mu přibylo. A to si byl tak jistý, že mu Siriusova odpověď vše ulehčí. To ale byla lež, Harry, řekla Hermiona u snídaně příkře, když jim sdělil, co udělal. Že tě ta jizva bolí, se ti jen nezdálo. A ty to dobře víš. A co jsem měl dělat? Namítl Harry. Přece kvůli mně neskončí znovu v Azkabánu. Nech toho, okřikl Hermionu Ron, když otevírala ústa k dalším námitkám. A Hermiona pro tentokrát uposlechla a zmlkla. Během příštích dvou týdnů dělal Harry vše proto, aby si o svého kmotra nedělal starosti a pokud možno na něj myslel co nejméně. Přesto si nemohl pomoci a každé ráno se úzkostně rozhlížel, když dorazili sovy s poštou a pozdě večer, než šel spát, se mu před očima vynořovaly děsivé představy, v nichž mozkomorové zaskočili Siriuse v nějaké temné londýnské uličce. Nejraději by se věnoval fanfrpálu, který by ho přivedl na jiné myšlenky. Na strápenou mysl totiž nic nepůsobí tak dobře, jako pořádný tvrdý trénink. Na druhé straně teď měli obtížnější a náročnější učení než dřív, zejména v obraně proti černé magii. Velice je překvapilo, když jim profesor Moody oznámil, že na každém z nich postupně vyzkouší kletbu Imperius, aby jim ukázal její mocnou sílu a aby se zjistilo, zda se jí dokážou ubránit. Ale vy sám jste přece říkal, že se to příčí zákonu, pane profesore, vykoktala nejistě Hermiona, když se Moody rozmáchl hůlkou a odklidil lavice, takže uprostřed místnosti vzniklo dost velké volné prostranství. Říkal jste, že použít zakázanou kletbu proti jiné lidské bytosti? Brumbál chce, abyste se poučili, co způsobuje, řekl Moody. Jeho čarodějné oko zakroužilo kolem Hermiony a pak na ní utkvělo pohledem, který naháněl hrůzu. Jestli se raději chcete poučit natvrdo, až někdo takovou kletbu proti vám použije, aby vás úplně ovládal, je to jen a jen vaše záležitost. Omlouvám vás, z hodiny můžete jít. Ukázal skřiveným prstem ke dveřím. Hermiona zčervenala jako pivoňka a zamumlala, že to tak nemyslela a pryč, že jít nechce. Harry a Ron se na sebe zašklebili. Věděli, že Hermiona by raději vypila hnis z dýmějových hlíz, než by si dala ujít něco tak důležitého. Moody začal postupně vyvolávat jednotlivé studenty a kletbu Imperius na nich zkoušet. Harry sledoval, jak jeho spolužáci jeden po druhém dělají pod jejím vlivem ty nejpodivnější věci. Dean Thomas třikrát přeskákal na jedné noze učebnu kolem dokola a zpíval přitom národní hymnu. Levandule Brownová napodobovala veverku. Neville předvedl sérii udivujících cviků, kterých by v normálním stavu rozhodně nebyl schopen. Harry mu nepřipadalo, že by se kdokoliv z nich dokázal postavit té kletbě na odpor. Každý se vzpamatoval teprve poté, kdy Moody zrušil její působení. Teď vy, Potter, zamručil Moody. Harry zamířil na vyklizené prostranství doprostřed učebny. Moody zvedl hůlku, namířil na něj a pronesl Imperio. Harry měl úžasný pocit. Bylo to, jako by mu profesor s největší opatrností vymazal z hlavy všechny myšlenky a starosti, až zůstalo jen mlhavé štěstí, které se vzalo Bůh ví odkud. Stál tam a pociťoval nesmírnou pohodu a jen nejasně si uvědomoval, že ho všichni pozorují. Pak náhle uslyšel hlas pošuka Moodyho, který se rozléhal v jakési odlehlé komůrce jeho vyprázdněného mozku. Vyskoč na stůl. Vyskoč tady na ten stůl. Harry poslušně ohnul nohy v kolenou a chystal se skočit. Vyskoč na ten stůl. Ale proč? Kdesi vzadu v jeho mozku se probudil jiný hlas. Proč bys to dělal? Vždyť je to hloupost, řekl mu. Vyskoč na ten stůl. Ne, myslím, že to neudělám. Děkuji pěkně, namítl ten druhý hlas a zněl o trochu pevněji než předtím. Vlastně vůbec nechci. Skoč, teď. V zápětí ucítil prudkou bolest. V jediném okamžiku zároveň skočil i se pokusil zabránit si v tom. A výsledek byl, že hlavou narazil do psacího stolu, převrátil jej a ucítil řezavou bolest v kolenou, jako by si je zlomil. Tak tohle už bylo lepší. Zabručel Moody a Harry najednou zavnímal, že onen pocit prázdnoty, který mu předtím zvučel v hlavě, je pryč. Plně si uvědomoval, co se děje. A bolest v kolenou, jako by se zdvojnásobila. Pořádně se podívejte, vy všichni. Potter se tomu postavil. Postavil se tomu a málem zvítězil. Zkusíme to ještě jednou, Potter. A vy ostatní dávejte pozor. Dívejte se mu do očí. Tam to uvidíte. Velmi dobře, Potter. Opravdu velice dobře. Ten, kdo by chtěl ovládnout vás, to nebude mít jednoduché. Když ho člověk poslouchá, zamumlal Harry, když se o hodinu později vybelhal z učebny obrany proti černé magii, Moody trval na tom, že na něm bude tu kletbu zkoušet, dokud ji Harry nedokáže odrazit úplně, a vyzkoušel ji 4x za sebou, musí si nutně myslet, že na nás, na všechny, každou chvíli někdo zaútočí. To máš úplnou pravdu, souhlasil Ron, jenž přeskakoval každý druhý schod. Měl s kletbou Imperius mnohem větší potíže než Harry, i když ho profesor ujistil, že její účinky během polední přestávky zmizí. Darmo se o něm neříká, že trpí podezíravostí. Ron se nervózně ohlédl přes rameno, aby se ujistil, že ho Moody nemůže slyšet, a pokračoval. Teď už se ani trochu nedivím, že se ho na ministerstvu rádi zbavili. Slyšel jsi, jak vykládal Seamesovi, co provedl té čarodějce, která mu 1. apríla za zády vykřikla fuj. A kdy máme přečíst všechny ty knížky o tom, jak vzdorovat kletbě Imperius, když musíme zvládnout i to všechno ostatní, co nám naložili? Všichni studenti 4. ročníku bez výjimky postřehli, o kolik víc práce od nich v tom pololetí učitelé vyžadují. Profesorka McGonagallová jim vysvětlila, proč, když celá třída obzvlášť hlasitě zaúpěla nad množstvím uložených domácích úkolů s přeměňování. Vstupujete teď do jedné z rozhodujících fází svého kouzelnického vzdělání, řekla jim, a v očích za hranatými brýlemi jí nebezpečně zasršelo. Už brzy budete muset prokázat, že splňujete náležitou kouzelnickou úroveň. Zkoušky z NKU přece budeme skládat až v 5. ročníku, namítl Dean Thomas rozhorleně. To máte nejspíš pravdu, Thomasy, ale věřte mi, čím déle se na ně budete připravovat, tím líp. V celé vaší třídě zatím jedině slečna Grangerová dokázala přeměnit ježka v opravdový jehelníček. A vám, Thomasy, musím připomenout, že váš jehelníček se zděšeně stáčí do klubíčka, kdykoliv se k němu přiblíží někdo se špendlíkem v ruce. Hermiona, která se při jejich slovech znovu začervenala, se očividně snažila, aby nevypadala příliš spokojená sama se sebou. Harryho i Rona velice pobavilo, když jim profesorka Triloniová na další hodině jasnovidectví oznámila, že oba dostali za svůj domácí úkol nejvyšší bodové ohodnocení. Značnou část jejich předpovědí předčítala ostatním nahlas a pochválila oba za to, jak chladnokrevně se stavějí k hrůzám, které je v příštích dnech čekají. O dost míň se jim ovšem líbilo, když jim uložila, aby si připravili obdobné předpovědi na následující měsíc. Zásoba pohrom totiž oběma rychle docházela. Profesor Binns, duch, který přednášel dějiny čar a kouzel, od nich teď každý týden požadoval další pojednání o vzpourách skřetů v 18. století. Profesor Snape je zas nutil, aby studovali protijedy. To brali velice vážně, protože jim naznačil, že ještě před Vánocemi možná někoho z nich otráví, aby zjistil, zda jeho protijed účinkuje. Profesor Kratiknot jim uložil, aby si přečetli 3 knihy navíc a připravili se tak na jeho výklad o přivolávacích kouzlech. Dokonce i Hagrid přispíval k tomu, že nevěděli, co dřív. Třaskaví skvorejši rostli až zázračně rychle na to, že dosud nikdo nezjistil, co vlastně žerou. Hagrid z toho měl radost a jako součást praktického cvičení navrhl, aby k němu studenti chodili každý druhý večer, skvorejše pozorovali a dělali si poznámky o jejich pozoruhodném chování. Já chodit nebudu, prohlásil Draco Malfoy rozhodně, když jim to Hagrid navrhl, a tvářil se přitom jako Santa Claus, když vytahuje ze svého pytle obzvlášť velikou hračku. Děkuju pěkně, ale během vyučování mám těch hnusáků víc než dost. Hagridovi zmizel úsměv z tváře. Uděláte, co říkám, zabručel, nebo s váma zatočím jako pan profesor Moody. Slyšel jsem, že z vás byla prýma fretka, Malfoy. Všichni z Nebelvíru se hlasitě rozřechtali. Malfoy zrudl vsteky, ovšem vzpomínka, jak ho Moody potrestal, v něm zřejmě zůstala natolik živá, že obrově raději neodporoval. Po skončení hodiny se Harry, Ron a Hermiona vraceli do hradu ve výtečné náladě. Nadmíru je potěšilo, jak Hagrid Malfoye usadil, zejména proto, že Malfoy v minulém školním roce dělal, co mohl, aby Hagrida ze školy dostal. Když dorazili do vstupní síně, zjistili, že nemohou dál. Shromáždil se tam početný dav studentů, kteří se tlačili kolem veliké vývěsní tabule pod mramorovým schodištěm. Ron, nejvyšší z nich tří, si stoupil na špičky, aby viděl přes hlavy před sebou a nahlas přečetl svým kamarádům, co na tabuli stálo. Turnaj tří kouzelnických škol. Delegace z Krásnohůlek a z Kruvalu přijedou v pátek 30. října v 6 hodin večer. Vyučování skončí o půl hodiny dřív. Senzace, zajásal Harry. Poslední hodinu v pátek máme lektvary. Snape nebude mít dost času, aby nás všechny otrávil. Studenti si odnesou brašny a knížky do ložnic a shromáždí se před hradem, aby před slavností na uvítanou pozdravili naše hosty. To už je za týden, řekl Ernie Macmillan z Mrzimoru, který se vynořil z davu a oči mu zářily. Jestli pak už to ví Cedric, asi půjdu a řeknu mu to. Cedric? Zeptal se Ron rozpačitě, když Ernie odkvapil. Digory, vysvětlil mu Harry. Zřejmě se chce přihlásit do turnaje. Ten blbec, že by chtěl být bradavickým šampionem, podivil se Ron, když se tlačili ke schodišti brebentícím davem. Není to žádný blbec. Prostě ho nesnášíš, protože Nebelvírské porazil ve Fanfrpálu, namítla Hermiona. Slyšel jsem, že jako student je opravdu dobrý. A je taky prefekt. Řekla to, jako by tím všechno bylo úplně jasné. Je ti sympatický jen proto, že to je Hezoun, popíchlý Ron. Promiň, ale nikdo by není sympatický jen proto, že je hezký, ohradila se rozhořčeně. Ron na oko nahlas zakašlal a ku podivu to vyznělo jako Lockhart. Vývěsní tabule ve vstupní hale na všechny obyvatele hradu silně zapůsobila. V příštím týdnu se nikdo nebavil o ničem jiném. Ať Harry přišel kamkoliv, všichni mluvili jen o turnaji tří kouzelnických škol. Mezi studenty se šířily fámy jako nakažlivé bacily. Kdo se chce ucházet o to, aby byl bradavickým šampionem, v čem se bude soutěžit a čím se od nich liší studenti z Krásnohůlek a z Kruvalu. Harry si také všiml, že se v celém hradu mimořádně důkladně uklízí. Dočista bylo vycíděno několik zašlých podobizen, ovšem ke značné nelibosti vyobrazených osob. Ty se teď choulily v rámech, nevrle brumlali a pomrkávali, jako by je odřené růžové tváře dosud pálily. Brnění se náhle blýskala a při žádném pohybu nezaskřípala, a školník Argus Filch se tak zuřivě vrhal na každého studenta, který si zapomněl očistit boty, až z toho dvě děvčata z prvního ročníku dostala hysterický záchvat. Také členové profesorského sboru působili nervózním dojmem. Prosím vás, Longbottome, buďte tak laskav a nepředvádějte před nikým z Kruvalu, že nedokážete udělat ani jednoduché proměňovací kouzlo. osopila se na Nevilla profesorka McGonagallová na konci jedné zvlášť náročné hodiny, při které Neville nešťastnou náhodou přenesl na kaktus vlastní uši. Když 30. října ráno přišli dolů na snídani, zjistili, že velkou síň během noci vyzdobili. Na stěnách visely obrovské hedvábné prapory, z nichž každý představoval jednu kolej. Červený se zlatým lvem Nebelvír, modrý s bronzovým orlem Havraspár, žlutý s černým jezavcem Mrzimor a zelený se stříbrným hadem Zmiozel. Za učitelským stolem visel ten největší ze všech, na němž byl erb bradavic. Lev, orel, jezevec a had byli umístěni v políčkách kolem velkého písmene B. Harry, Ron a Hermiona zahlédli u nebelvírského stolu Freda a George. I když právě od nich by to nikdo nečekal, dvojčata seděla opět stranou od ostatních a šeptem se o něčem domlouvala. Ron zamířil přímo k ním a jeho kamarádi jej následovali. Samozřejmě, že je to průšvih, říkal v tu chvíli Fredovi zasmušile George. Ale jestli s námi osobně nepromluví, budeme muset přece jen poslat ten dopis. Nebo mu ho strčíme do ruky. Přece se nám nemůže vyhýbat věčně. A kdo se vám vyhýbá, chtěl vědět Ron a přisedl si k ním. Byl bych nejradši, kdyby se s nám vyhýbal ty, prohlásil Fred, kterého bratrovo vyrušení popudilo. O jakém průšvihu to mluvíte, zeptal se Ron George. Největší průšvih je mít za bratra šťouru, jako si ty, ocekl George. Už jste vy dva vykoumali něco s tím turnajem? Zeptal se Harry. Ještě pořád chcete zkusit se na něj přihlásit? Vyptával jsem se McGonagallové, jak se vybírají šampioni, ale nic jsem z ní nevytáhl, přiznal George trpce. Povídala jenom, ať si ty řeči nechám, a radši se starám, jak přeměním svého mývala. Rád bych věděl, jaké dostanou úkoly, řekl Ron zamyšleně. Vsadil bych se, že bychom na ně stačili taky, Harry. Lecos nebezpečného jsme už přece zvládli. Jenže ne před porotou, namítl Fred. McGonagallová říkala, že šampionům dávají body podle toho, jak dobře úkoly splní. A kdo to bude posuzovat? Zeptal se Harry. V porotě vždycky zasedají ředitelé škol, které se turnaje účastní, vysvětlila Hermiona a kluci se na ní překvapeně podívali. Protože v roce 1792 utrpěli všichni tři šampioni vážná zranění, když Bazilišek, kterého měli při turnaji chytit, začal řádit jako divý. Všimla si, že se na ní dívají a jako vždy podrážděná tím, že nikdo jiný nepřečetl všechny knihy, které zvládla ona, prohlásila. Všechno to najdete v dějinách bradavické školy, i když ta kniha samozřejmě není úplně důvěryhodná. O dost přesnější název by byl Upravené dějiny bradavic, nebo také Krajně předpojaté a výběrové dějiny bradavic, které zamlčují pochybnější stránky života školy. O čem to mluvíš? Zeptal se Ron, i když Harry tušil, co přijde. Přece o domácích skřídcích, řekla Hermiona nahlas a dala tak Harrymu za pravdu. Dějiny bradavické školy mají přes 1000 stránek. Ani jednou se však nezmiňují o tom, že všichni mlčky souhlasíme s útlakem stovky otroků. Harry zavrtil hlavou a soustředil svůj zájem na míchaná vejce. Hermionin zápal domoci se spravedlnosti pro domácí skřídky v nejmenším neochabl, i když bylo zřejmé, že Ron ani on ho nezdílejí. Oba jí sice zaplatili za odznak SPOJUS 2 srpce, ovšem jen proto, aby jim s těmi řečmi konečně dala pokoj. Byly to však vyhozené peníze, protože Hermiona halasila o skřídcích ještě víc než předtím. V jednom kuse teď Harryho a Rona uháněla, nejdřív, aby ty odznaky opravdu nosili, a posléze, aby k tomu přiměli i ostatní. Kromě toho každý večer obcházela nebelvírskou společenskou místnost tak dlouho, dokud někoho nezatlačila do kouta a nezachrastila mu pod nosem pokladničkou. Uvědomujete si vůbec, že vám převléká postele, topí v krbu, uklízí učebny a připravuje vám jídlo skupina kouzelných tvorů, kteří nedostávají žádný plat a jsou drženi v otroctví? Útočila rozhořčeně. Někteří studenti, například Neville, jí zaplatili jen, aby se na ně přestala mračit. Sem tam někdo projevil jistý zájem o to, co jim vykládala. Zdráhali se však do její kampaně zapojit doopravdy. Spousta studentů to brala jako žert. Ron teď obrátil oči ke stropu, odkud na ně dnes zářilo podzimní slunce, a Fred se plně soustředil na svoji slaninu. Obě dvojčata si odznak SPOJUS odmítla koupit. George se nicméně naklonil k Hermioně. Poslechni, byla jsi už vůbec někdy dole v kuchyni? Ne, samozřejmě, že ne, řekla Hermiona stroze. Studenti přece nesmějí, vidíš, to my jsme tam byli, namítl George a ukázal na Freda. A kolikrát, abychom štípli něco k snědku? Mluvili jsme s nimi a oni jsou šťastní. Myslí si, že mají tu nejlepší práci na světě, protože jsou nevzdělaní a kromě toho jim soustavně vymývají mozek. Rozohnila se okamžitě Hermiona. Její další slova však přehlušil nenadálý svištivý zvuk z hůry, ohlašující přílet poštovních sov. Harry okamžitě zvedl hlavu a uviděl Hedviku, jak se k němu snáší. Hermiona zmlkla v polovině věty a dychtivě sledovala s Ronem sovu, jež usedla Harrymu na rameno. Složila křídla a unaveně k němu natáhla nohu. Harry si vzal od Hedviky Siriusovu odpověď a nabídl jí kůži ze slaniny. Sova se do ní vděčně pustila. Když se přesvědčil, že Fred a George jsou už zase spolehlivě pohrouženi do úvah o turnaji tří kouzelnických škol, šeptem svým kamarádům Siriusův dopis přečetl. Bylo od tebe hezké, že si to zkusil, Harry. Jsem zpátky v Británii a mám spolehlivý úkryt. Chci, abys mě informoval o všem, co se v Bradavicích stane. Neposílej už Hedviku a střídej různé sovy. O mne si nedělej starosti, hlavně dávej pozor na sebe. Nezapomeň, co jsem ti říkal o té tvé jizvě, Sirius. Proč máš střídat sovy? Zeptal se Ron potichu. Hedvika na sebe moc přitahuje pozornost, vysvětlila Hermiona pohotově. Je nápadná, sněžná sova, která by za ním každou chvíli přilétala, ať už se Sirius skrývá kdekoliv. U nás přece tenhle druh nežije, nemyslíš? Harry dopis svinul a zastrčil si ho do hábitu. Nebyl si jistý, zda mu starostí přibylo nebo ubylo. To, že se Sirius vrátil a že ho nechytili, hodně znamenalo. Právě tak ho nesporně uklidnila zpráva, že jeho kmotr je mnohem blíž. Když mu napíše, nebude aspoň muset čekat pokaždé na odpověď tak dlouho. Děkuju ti, Hedviko, řekl a pohladil jí. Sova ospale zahoukala, krátce si smočila zobák v jeho poháru pomerančové šťávy a znovu se vznesla. Očividně se už nemohla dočkat, až se v sovinci pořádně vyspí. Toho dne byl vzduch plný příjemného očekávání. Při hodinách nikdo nedával valně pozor a všichni daleko víc mysleli na to, že večer přijedou hosté z Krásnohůlek a z Kruvalu. Dokonce i hodina lektvarů byla snesitelnější než jindy, poněvadž byla kratší. Když se o půl hodiny dřív ozval zvon, Harry, Ron a Hermiona si pospíšili do nebelvírské věže. Podle pokynů na vývěsní tabuli si tam odložili brašny a knihy a honem zas se běhli dolů do vstupní síně. Ředitelé kolejí dohlíželi na to, aby se studenti seřadili. Narovnejte si tu čapku Weasley, vyzvala profesorka McGonagallová Rona úsečně. A výslečno, Pátilová, si vyndejte tu směšnou věc z vlasů. Parváty se jen zamračila a sundala si velkého ozdobného motýla, kterého si vetkla do copu. Pojďte za mnou, vybídla je profesorka. První ročník vepředu. A nestrkejte se. Vypochodovali po předním schodišti dolů a seřadili se před hradem. Byl chladný, jasný večer. Stmívalo se a nad zapovězeným lesem už svítil bledý, jakoby průzračný měsíc. Harry stál ve čtvrté řadě mezi Ronem a Hermionou a zahlédl mezi prvňáky Denise Creevyho, který se doslova třásl nedočkavostí. Už je skoro 6, poznamenal Ron, podíval se na hodinky a potom upřel oči na příjezdovou cestu od přední brány. Co myslíte, jak přijedou vlakem? To sotva, mínila Hermiona. Ale jak? Na košťatech? Nadhodil Harry a podíval se na oblohu plnou hvězd. Asi taky ne, z takové dálky. Že by použili přenášedlo? Navrhl Ron. Nebo by se mohli přemístit? Možná to u nich smí, i když jim ještě nebylo 17. Do Bradavic se nikdo přemístit nemůže. Kolikrát ti to mám vysvětlovat? Řekla Hermiona netrpělivě. Vzrušeně pátrali očima v housnoucí tmě, ale nikde se nic nepohnulo. Všude vládlo ticho a klid a všechno vypadalo stejně jako jindy. Harry mu začínalo být chladno, přál si, aby si hosté pospíšili. Možná, že si ti cizí studenti chystají okázalý příjezd. Vzpomněl si, co řekl pan Weasley tenkrát v kempu před mistrovstvím světa ve Fanfrpálu. Je to pořád stejné. Jakmile se někde sejdeme, nedá nám to a začneme se vytahovat. V tom se ze zadní řady, kde stáli učitelé, ozval Brumbál. Výtečně. Pokud se ošklivě nepletu, delegace z Krásnohůlek se blíží. Kde jsou? Vyhrkla řada studentů dychtivě a hned se rozhlíželi na všechny strany. Támhle, vykřikl jeden student z 6. ročníku a ukazoval nad zapovězený les. Po inkoustové obloze se k hradu řítilo cosi velikého, daleko většího než koště, nebo i celá stovka košťat, a neustále se to zvětšovalo. Vždyť je to drak, vyjekla jedna prvňačka, která úplně ztratila hlavu. Nemluv hlouposti, je to letající dům, opravil jí Denis Creevy. Ukázalo se, že měl o dost blíž k pravdě. Když ten obrovský černý útvar přeletěl nad korunami stromů v zapovězeném lese a ozářila jej světla z hradních oken, uviděli, jak se k ním řítí obrovitý, šmolkově modrý kočár, veliký jako několikapatrový dům. Vzduchem ho táhlo tucet okřídlených koní, všichni plaví s bílou hřívou, a každý veliký jako slon. Přední tři řady studentů ucouvli dozadu, když se kočár snesl níž, a ještě pořád závratnou rychlostí se chystal přistát. A pak s dunivým zahrněním, při němž Neville uskočil a šlápl na nohu jednomu studentovi 5. ročníku ze Zmiozelu, kopyta koní, větší než talíře, uhodila o zem. Vteřinu na to přistál i kočár. Jen se zakymácel na obrovských kolech, zatímco zlatí koně potřásali obrovskými hlavami a koulili velkýma ohnivě rudýma očima. Harry si sotva stačil všimnout, že na dveřích kočáru je erb, dvě skřížené zlaté hůlky, z nichž z každé sršely 3 hvězdy. A dveře se už otvíraly. Z kočáru vyskočil chlapec ve světle modrém hábitu, předklonil se, chvilku se potýkal s něčím na podlaze kočáru a potom spustil dolů zlaté schůdky. V zápětí uctivě odskočil stranou. Harry viděl, jak se z kočáru noří lesklý černý střevíc na vysokém podpatku, veliký jako dětské sáňky, a pak se objevila ta největší žena, jakou kdy v životě viděl. V tu chvíli všichni okamžitě pochopili, proč jsou kočár i koně tak velcí. Několik studentů věklo úžasem. Harry znal jen jediného člověka, který byl tak velký jako ona, a to byl Hagrid. Pochyboval dokonce, že by jeden z nich byl třeba jen o fous větší nebo menší než ten druhý. Přesto však, nebo snad právě proto, že na Hagrida byl zvyklý, mu ta žena stála teď pod schůdky a rozhlížela se po čekajících studentech, kteří na ní třeštili oči, připadala ještě neskutečněji veliká. Jak vkročila do světla, jež se sem linulo ze vstupní síně, zjistili, že má sličnou tvář, olivovou pleť, veliké, černé a jakoby uslzené oči a dost hákovitý nos. Vlasy měla v týlu stažené do lesklého uzlu. Od hlavy až k patě byla zahalena do černého saténu a na šíji i na buclatých prstech se jí třpitily spousty nádherných opálů. Brumbál začal tleskat. Studenti se řídili jeho příkladem a také ji zahrnuli bouřlivým potleskem. Mnozí si přitom stoupli na špičky, aby ji líp viděli. Její obličej se rozjasnil vlídným úsměvem, vykročila k Brumbálovi a podávala mu třpitivou ruku. Brumbál byl sice také dost vysoký, rozhodně se však nemusel schýbnout, aby jí ruku políbil. Drahá madame Maxim, řekl, vítejte v Bradavicích. Brumbále, promluvila madame Maxim hlubokým hlasem, doufám, že se vám dáří dobře. Děkuji, cítím se výtečně, odpověděl Brumbál. To jsou moji šáci, řekla madame Maxim a ledabile mávla svou obrovskou rukou za sebe. Harry, který až do té chvíle soustředil všechnu svou pozornost jenom na ni, teď zjistil, že z kočáru vystoupil možná tucet chlapců a dívek. Soudě podle jejich vzhledu žádnému nechybělo mnoho do 20 a stáli teď za madame Maxim. Všichni se klepali zimou. A jak by ne, vždyť jejich hábity byly zřejmě z jemného hedvábí a nikdo z nich neměl plášť. Někteří si aspoň omotali kolem hlavy šálu nebo šátek. Podle toho, co dokázal rozeznat z jejich tváří, stáli totiž v obrovitém stínu madame Maxim, zírali na Bradavice s jistou dávkou strachu. Co Karkarov už dorazil? Zeptala se madame Maxim. Měl by tady být každou chvíli, řekl Brumbál. Chcete tu na něj počkat a pozdravit ho, nebo radši půjdete dovnitř, abyste se trochu ohřáli? Radši se půjdeme ohřát, odpověděla madame Maxim. Ale koně, náš učitel péče o kouzelné tvory, se o ně mile rád postará, řekl Brumbál. Bude tu, co by dub, jen co zvládne menší problém, který souvisí s jeho dalšími povinnostmi. Skvorejši, řekl Ron potichu Harrymu a zašklebil se. Moji koňové vyžadují pevnou ruku, prohlásila madame Maxim, jako by pochybovala, že by je nějaký bradavický učitel péče o kouzelné tvory mohl zvládnout. Jsou totiž opravdu silní. Ujišťuji vás, že Hagrid je hravě zvládne, usmál se Brumbál. Dobrá, řekla madame Maxim a lehce se uklonila. Byl byste tak laskav a řekl tomu vašemu Hagridovi, že moji koňové pijí jen snačkovou sladovou whisky. Spolehněte se, že se o ně postaráme. A Brumbál se uklonil také. Tak pojďte, přikázala madame Maxim svým žákům a řady bradavických studentů se rozestoupily, aby se svým doprovodem mohla vystoupit po kamenných schodech do vstupní síně. Co myslíte, jak velké koně budou mít ti z Kruvalu? Nadhodil Seamus Finnegan a natahoval se přes levanduly a parváty, aby ho Harry s Ronem slyšeli. No, pokud budou ještě větší než tihleti, neporadí si s nimi už ani Hagrid, poznamenal Harry. Pokud ho ovšem nenapadli ti jeho skvorejší. Co myslíte, že provedli? Třeba mu utekli, mínil Ron optimisticky. To ale neříkej, a Hermiona se zachvěla. Představ si, že by se volně pohybovali po bradavicích. Stáli tam a klepali se už zimou, jak čekali, kdy se objeví delegace z Kruvalu. Většina studentů toužebně vzhlížela k obloze. Několik minut zaléhalo do ticha jen frkání a dupání obrovských koní madame Maxim, ale potom... Slyšíte to? Vykřikl náhle Ron. Harry se zaposlouchal, ze tmy k ním doléhal jakýsi hlasitý a podivně děsivý zvuk, tlumený hukot a sání, jako kdyby se řečištěm blížil jakýsi obrovský vysavač. To je přece z jezera, zahulákal Lee Jordan a ukazoval na něj. Podívejte se dolů. Z místa, kde stáli, nahoře nad lukami, odkud mohli přehlédnout celé školní pozemky, teď jasně viděli hladkou a černou vodní plochu. Ta však už vůbec nebyla hladká. Hluboko uprostřed jezera se cosi dělo. Na hladinu probublávaly veliké bubliny a vlny se přelévaly přes blátivé břehy. A pak v samém středu jezera zakroužil vír, jako kdyby ze dna někdo vytáhl obrovskou zátku. Ze středu víru se začalo pomalu zvedat cosi jako dlouhý černý kůl a pak Harry spatřil ráhnový. To je stěžeň, řekl Ronovi a Hermioně. Loď se zvolna a vznešeně vynořovala z vody a třpitila se v měsíční záři. Přesto budila spíš dojem kostry, jako by šlo o vyzdvižený vrak a nejasná mdlá světla, blikotající v kruhových lodních oknech na bocích, vyhlížela jako přízračné oči. Nakonec se ozvalo mohutné šplíchnutí a loď se vynořila úplně. Zakymácela se na rozbouřených vlnách a začala klouzat ke břehu. O chvilku později bylo slyšet, jak se roztříkla voda, když na mělčině vyhodili kotvu a žuchl můstek spuštěný na břeh. V zápětí bradavičtí spatřili vystupovat z lodi nejasné postavy procházející kolem světel v kruhových oknech. Harry mu připadlo, že to jsou samí kolohnáti jako Krep a Goyle. Když pak po lukách dorazili až ke hradu a ozářilo je světlo ze vstupní síně, uvědomil si, že je tak mohutnými dělají jejich pláště z jakési huňaté, zcuchané kožešiny. Muž, který je k hradu vedl, byl však oděný v kožešinách jiného druhu, hladkých a stříbrných, stejných jako jeho vlasy. Brumbále, zahlaholil bodře, když vystupoval s vahem vzhůru. Jak se vede, drahý příteli, jak se pořád máte. Vzkvétáme, profesore Karkarovi. Děkuji za optání, odpověděl Brumbál. Karkarov měl medový, neupřímný hlas. Když vkročil do světla linoucího se z přední brány hradu, zjistili, že je vysoký a hubený jako Brumbál. Bílé vlasy však měl krátké a kozí bratka, zakončená malou stočenou kudrlinkou, jen nedostatečně zakrývala jeho dost ubohou bradu. Když došel až k Brumbálovi, oběma rukama si s ním potřásl. Staré dobré bradavice, Řekl, pohlédl na hrad a usmál se. Zuby měl dost žluté a Harry si všiml, že ač se usmíval, jeho oči zůstaly chladné a vychytralé. Je to úžasné být zase tady, opravdu úžasné. Viktore, pojď sem do tepla. Nebude vám to vadit, brumbále, vidíte. Viktor se totiž trochu nachladil. Karkarov kývl na jednoho ze svých studentů. Jak chlapec procházel kolem, Harry na okamžik zahlédl vyčnělý křivý nos a husté černé obočí. Býval by ho poznal, i kdyby ho Ron nežduchl do ruky a nezahrčel mu do ucha. Harry, vždyť to je Krum!
1: Anglie, první dojmy, Londýn. Musí se začínat od začátku, radil mi kdysi mistr Čoliak. Ale jelikož jsem už 10 dní na tomto babylonském ostrově, ztratil se mi začátek. Čím mám nyní začít? Opečeným špekem nebo výstavou ve Wembley? Panem Shawem nebo londýnskými strážníky? Vidím, že začínám velmi zmateně. Ale co se týče těch strážníků, musím říci, že jsou rekrutováni podle krásy a velikosti. Jsou jako bohové, o hlavu větší než lidé smrtelní a jejich moc je neomezená. Když takový 2metrový bob na Piccadilly zvedne ruku, zastaví se všechny vehikly, utkví Saturn a Uran stane na své nebeské dráze, čekaje, až bob tu ruku spustí. Nikdy jsem neviděl něco tak nadlidského. Největší překvapení cestovatele je, najde-li v cizí zemi to, o čem 100krát četl, nebo co 100krát viděl na obrázku. Je to poněkud příšerný dojem, protože člověk má pocit, že už tu někdy byl, nebo že to už jednou nějak zažil, snad ve snu, nebo kdy. Nuže, stejně jsem se podivil, když jsem nad Temží našel parlament, na ulicích gentlemany v šedivých cylindrech, na křižovatkách 2metrové boby a tak dále. Byl to překvapující objev, že Anglie je opravdu anglická. Vystoupiv na zem, shledal jsem s úžasem, že neumím a nerozumím ani slovo anglicky. Ukryl jsem se tedy do nejbližšího vlaku. Naštěstí se ukázalo, že jede do Londýna. Cestou shledávám, že to, co jsem považoval za Anglii, je vlastně jenom velký anglický park. Samé louky a palouky, překrásné stromy, staleté aleje a sem tam ovce, tak jako v Hyde Parku, patrně pro zvýšení dojmu. Tu a tam jsou červené vilky. Děvče kývá přes živý plot, ale jí jede cyklista. Jinak je tu kupodivu poskrovnu lidí. Člověk od nás je zvyklý, že se na každé pídi země někdo mrví v hlíně. Konečně se vlak zavrtává mezi jakési divné domky, jejich 100 docela stejných, pak zase celá ulice stejných a zase. Dělá to dojem horečného násobení. Vlak letí kolem celého města, na němž leží nějaká hrozná kletba, neboť každý domek má u dveří z jakési zoufalé nutnosti 2 sloupy. Další blok je zaklet k tomu, aby nesl samé železné balkóny. Následující blok je navždy odsouzen k šedivým cihlám. Další ulici je určen zádumčivý a neodvratný osud mít modré verandy. Pak je celá čtvrť, již je pro nějakou neznámou vinu uloženo mít u každých dveří 5 stupňů. Nesmírně by se mi ulevilo, kdyby některý domek měl jenom 3, ale není to z jakési příčiny možno. A další ulice je celá červená. Potom tedy jsem vystoupil z vlaku, padl do náručí dobrého českého anděla strážce, byl veden vpravo a vlevo, nahoru a dolů. Říkám vám, je to děsné. Naložili mne do vlaku a vyndali mne v Sarbitnu. Těšili, krmili a uložili mne do peřin. I byla tma jako u nás, ticho jako u nás. A sny, které jsem měl, byly všelijaké. Něco o lodi, něco o Praze a něco divného, co jsem už zapomněl. Chvála Bohu, že jsem neměl 50 stejných snů jeden za druhým. Buďte nebesa pochválena, že se aspoň sny nevyrábějí en gros jako londýnské ulice. Pokud se pak týče Londýna samotného, páchne povšechně benzínem, spálenou trávou a lojem, na rozdíl od Paříže, kde k tomu přistupuje zápach pudru, kávy a síra. V Praze páchne každá ulice jinak. Po této stránce není nad Prahu. Složitější je to z hlasy Londýna. Tam uvnitř, na Strádu nebo na Piccadilly, to vám je lidi jako přádel na tisíci vřeteny. Toto drnčí, rachotí přede, bublá, sviští a hrčí tisíci nadspanými motory, basy, auty a parními mašinami. A vy sedíte na střeše basu, který nemůže dál, a drnčí na prázdno, protřásáte se jeho rachotem a poskakujete na místě jako divná vycpaná loutka. Pak jsou postranní ulice, Gardens, Squares, Roads a Groves a Crescents, až po tu mizernou ulici v Notting Hillu, kde toto píši. Všeliké ulice dvou sloupů, ulice stejných mříží, ulice sedmi schůdků před každým domkem a tak dále. Nuže, zde jakési zoufalé variace na i ohlašují prodavače mléka. Bědující jejej znamená prostě třísky na zatápění. Uo je válečný křik uhlíře a příšerný řev delirantního námořníka zvěstuje, že nějaký chlapík veze na prodej 5 hlávek kapusty v dětském kočárku. A v noci se tu milují kočky stejně divoce jako na střechách Palerma přes všechny pověsti o anglickém puritánství. Jen lidé jsou tady tiší než jinde. Mluví spolu jen na půl huby a koukají, aby už byli doma. A to je to nejpodivnější na anglických ulicích. Tady neuvidíte ctihodné dámy povídat si na rohu o tom, co se stalo u Smithů nebo Greenů. Ani somnambulně putovat milence čtyřručně se vedoucí, ani sedět na zápraží počestné občany s rukama na kolenou. Mimochodem, tady jsem ještě neviděl truhláře, ani zámečníka, ani dílny, ani tovaryše, ani učně. Tady jsou jen krámy, samé krámy. Samá Westminster Bank a Midland Bank Limited. Ani muže pící na ulici, ani lavičky na rinku, ani zevlouny, ani povaleče, ani služky, ani penzisty. Zkrátka nic, nic, nic. Londýnská ulice je jen takové koryto, kterým život teče, aby už byl doma. Na ulicích se nežije, nekouká, nemluví, nestojí ani nesedí. Ulicemi se jenom probíhá. Tady ulice není ten nejzajímavější lokál, kde vás potká tisícerá podívaná a promluví k vám tisíc dobrodružství. Lokál, kde lidé pískají nebo se perou, hlučí, koketují, odpočívají, básní nebo filozofují, chodí na stranu a užívají života a dělají vtipy nebo politiku a zhlukují se ve dvojice, v trojice, v rodiny, v zástupy nebo v revoluce. U nás, v Itálii, ve Francii je ulice jakási veliká hospoda nebo veřejný sad, náves, schromaždiště, hřiště a divadlo, rozšířený domov a zápraží. Tady je něčím, co nepatří nikomu a nikoho nezbližuje s ostatními. Tady nepotkáváte lidi a věci. Zde je jenom míjíte. Člověk u nás vystrčí hlavu z okna a už je na ulici. Ale anglický domov není od ulice oddělen jen záclonou v okně, nýbrž ještě zahrádkou a mříží, břečťanem, trávníčkem a živým plotem, klepátkem na dveřích a odvěkou tradicí. Anglický domov musí mít svou vlastní zahrádku, neboť ulice mu není divým a rozkošným sadem, musí mít na zahrádce svou vlastní houpačku nebo hřiště, protože ulice mu není hřištěm ani zábavnou skluzavkou. Poezie anglického domova je zaplacena tím, že anglická ulice je bez poezie. A tady nikdy nepotáhnou ulicemi revoluční davy, protože ty ulice jsou na to příliš dlouhé a příliš fádní. Ještě, že tu jsou basy, koráby pouště, velbloudi, nesoucí vás na hřbetě skrze cihelnou nekonečnost Londýna.

Domek, jeden z těch se dvěma sloupky a se 7 stupni u dveří. Ty domky vypadají trochu jako rodinné hrobky. Pokusil jsem se je nakreslit, ale ať jsem dělal, co chtěl, nedosáhl jsem výrazu dosti beznadějného. Mimo to nemám s sebou šedivou barvu, kterou bych je natřel. Abych nezapomněl, ovšem, že jsem se byl podívat na Baker Street a vrátil jsem se strašlivě zklamán. Není tam ani stopy po Sherlocku Holmesovi. Je to bezpříkladně počestná obchodní ulice, již nemá vyššího cíle, než ústit do Regent's Parku, což se jí po dlouhém úsilí téměř povede. Dotkneme-li se ještě stručně její podzemní stanice, vyčerpali jsme vše i svou trpělivost.

0: Ano.
1: Haló?
0: Kdo volá?
1: Tady doktor, pardon.
0: Maigre. Co pak?
1: Promiňte, že jsem vás probudil, ale...
0: No, co?
1: Stala se taková divná věc, která... Myslím, že patří do vaší kompetence.
0: Tak co se stalo?
1: Snad by bylo lepší, kdybyste přišel sem ke mně.
0: Proč?
1: Je to dost důležité.
0: Za chvilku jsem u vás.
2: Co se děje?
0: Já nevím. Pardon, volá, abych k ním hned přišel.
2: A vždy jsme od nich odcházeli v 11 a teď je 2:30.
0: Tak já jdu.
2: Neměla bych jít s tebou. Třeba by paní Pardonová potřebovala...
0: Ne, prosím tě, tam náledí, proč máme padat, že vás spí.
2: No, tak se ale teple obleč.
0: Jo.
2: A dej na sebe pozor.
0: Jo.
3: Promiňte mi ještě jednou, Maigrete.
0: Ale to nic, doktore.
3: No, tak co se děje?
4: Zaplet jsem se do takové choulostivé situace.
0: Ale prosím vás, doktore.
4: Připravil jsem zatím čaj. Dáte si?
0: Ale prosím, rád. No tak povídejte, začal jste zajímavě.
4: Tak když jste od nás odešli, žena si šla lehnout a já jsem...
0: Ano.
4: Právě tady v tom křesle,
0: ano,
4: seděl. No a chvíli si četl.
0: Na co?
4: A najednou se ozval zvonek, tak jsem šel otevřít a přede dveřmi stála...
0: Slečna?
4: Ale ne, taková divná dvojice.
0: Jo, dvojice. A jak divná?
4: No především nebyli z téhle čtvrti. Ona měla na sobě nádherný kožich z mořské vidry a on se mě mimochodem s cizím přízvukem zeptal, jestli jsem doktor Pardon, a žádal mě, abych rychle prohlédl tu ženu, že je zraněna. Ona si bez slova svlékala kožich a na zádech jí skrz šaty prosakovala krev. Sotva se držela na nohou.
0: Kolik bylo hodin?
4: Kolik bylo... Počkejte, když zazvonili, byla 1:10. Všechno se to odehrávalo velmi rychle, daleko rychleji, než vám to teď povídám. Pozval jsem je tady vedle do ordinace. Měla asi 8-centimetrovou ránu mezi 3. a 4. žebrem a silně krvácela. Když jsem to místo do hloubky desinfikoval, spadlo cosi na zem. Nejdřív jsem si toho nevšímal.
0: Kulka?
4: Ano. Ptal jsem se té dámy, co se vlastně stalo. Ale místo ní odpověděl ten muž a ona, představte si, za celou návštěvu neřekla ani slovo.
0: A mlčela dobrovolně.
4: Jak to myslíte?
0: No, jestli ten člověk k mlčení nenutil.
4: Ne,

0: si nemyslím.
1: No a co on říkal?
0: Říkal, že šel tady po Wolterově bulváru a proti němu, že šla ta žena. Když byli od sebe asi 100 metrů, že jí mílo auto zpomalilo a že někdo z vozu vystřelil.
1: Všiml si blíž toho auta?
0: Běžel prý hned k té ženě a na auto zapomněl.
1: A kdo mu řekl, aby šel za vámi?
0: Prý nějaká stará paní, která šla kolem.
1: V jednu hodinu v noci, na tom náledí, stará paní.
2: No vidíte, vždyť jsem vám říkal, že se mě zdála od samého začátku ta záležitost velmi podivná. Bylo mi jasné, že bych měl co nejdřív o tom uvědomit policii, ale co jsem měl dělat? Chápejte, jsem doktor. Musel jsem především tu ranu ošetřit.
1: No tak jste ji ošetřil a co bylo dál?
2: Odvedl jsem ji zpátky sem, posadil do křesla a požádal, aby chvíli počkali. Chtěl jsem si sundat rukavice a plášť byl samá krev.
1: Jak dlouho jste je nechal o samotě?
2: Těžko přesně určit. Vzpomínám si, že jsem zdvihl kulku, která padla na zem, když jsem čistil ránu, uklidil špinavou vatu a obvazy.
1: Tak bylo to víc než 5 minut?
2: Ne, to ne.
1: Víc než 2 minuty?
2: Ano, asi 2 minuty.
1: No, a když jste se vrátil, byli pryč.
2: Ano, a v tom okamžiku jsem uslyšel startovat auto. Když jsem otevřel okno, viděl jsem odjíždět červený sportovní vůz. Udělal jsem chybu, Megrete.
1: Proč myslíte?
2: No, že jsem ji nejdřív ošetřil a teprve pak volal vás.
1: No, nějak už to zvládneme. Vy jste říkal, že se vám zdálo, že nejsou z téhle čtvrti.
2: Určitě, vždyť tady mám praxi už pár let.
1: A ta žena nepromluvila za celou tu dobu ani slovo. Proč? Třeba proto, že je cizinka?
2: A víte, že je to možné? Nordický typ, mléčná pleť, plavé vlasy.
1: Neobarvené.
2: Samozřejmě, říkám nordický typ.
1: Nějaké zvláštní znamení?
2: Asi 2 centimetrová jizva mezi levým okem a uchem. Podle prsů se zdá, že odkojila 1 nebo 2 děti.
1: A jak vypadal on?
2: No, tmavá pleť, tmavohnědé oči, vlasy, něco jako Jihoameričan. Krasavec, tak asi 25 roků. A podle oblečení a vyjadřování patří rozhodně k vyšším vrstvám.
1: Ukažte.
2: Prosím?
1: Tu kulku.
2: Jde asi o zločin, ne?
1: Podívejme. 6:35. Tahle hračka je totiž nebezpečná, jenom když se z ní střílí na blízkou vzdálenost. Z auta. To určitě. No tak se do toho dáme, doktore.

0: se koukáš? Co se na mě pořád takhle koukáš? Lapoene!
1: Čekám, že mi řeknete, co mám dělat, šéfe.
0: Kdybych to věděl, tak bych ti to asi řekl, ne?
1: Ano.
0: No tak.
1: Chcete kafe?
0: Jdi na kolo. Teď jsem vypil třetí.
1: Nemocnice a hotely Lika obtelefonoval.
0: No a co? Nic? Samozřejmě.
1: Dvojice, na kterou by se hodil váš popis, nikde.
0: Ten případ nemá žádnou logiku. Z které strany do toho?
1: Snad jít po tom autáku, z kterého bylo vystřeleno.
0: Prosím tě. Kdo střílí z jedoucího auta?
1: Gangstři.
0: No tak. A znáš gangstra, který pracuje s pistolí ráže 6.35? Znáš? A vystřelí jenom jednu ránu? Při útoku z auta se vyprázdní celý zásobník.
1: Fakt, to střílení z auta je nesmysl. Budeme na to muset jít jinak.
0: No tak prosím, tak povídej.
1: Cizinci.
0: No, výborně. Pokračuj.
1: On španělský typ, ona nepromluvila ani slovo. Neuměla asi francouzsky.
0: Že? Proč zastavili právě na Voltaireově bulváru? Proč právě doktor Pardon?
2: Tak už ho máte, šéfe.
0: Prosím.
3: Já si už...
0: Prosím.
3: Máte toho...
0: Tady se nedá pracovat. Tady se nedá klidně pracovat. Tady se hvízdá, tady se řve. Místo, aby mi pan Lika přinesl zprávy z letiště.
2: Taky je nese.
0: Ano. A teď mi začne povídat, že na parkovišti před letištěm stojí červená Alfa Romeo.
2: A víte, že jo? S pařížskou značkou.
0: Ano, ale prosím tě. A zamčena.
2: Ano.
0: A dvojice, která odpovídá popisu, samozřejmě odcestovala.
2: Ve 3:10 do Amsterdamu.
0: Ano. A na jejich jména se samozřejmě nikdo nepamatuje.
2: Ví se, že muž měl kolumbijský a žena holandský pas.
0: Ano, a ví se, kdy má přiletět letadlo do Amsterdamu.
2: Ve 4:17.
0: No a teď máme kolik?
2: Moment, 4:30.
0: Takže už jsou dávno...
2: Fuč.
0: Na to věděl. Jsou zprávy. To jsou zprávy. Takhle to dál nejde. Já si jdu lehnout.
2: Správně, šefe.
0: A jsem doma jenom pro nejnutnější případy.
2: Samozřejmě.
0: Já byl celou noc vzhůru. Já se musím vyspat.
2: Samozřejmě, šéf.
0: Jasný.
2: Jasný.
0: Lapoene.
2: Lapoene.
1: Šéfe, jasný.

0: Ano.
1: Promiňte, laskavě.
0: No co je zase?
1: Komisař Maigret?
0: Ne, Šípková Růženko. Co se děje?
1: Tady je Lapoen.
0: No to je milý překvapení.
1: Promiňte, mám tady případ.
0: Já jsem ti jasně říkal, ano, že ano. Se chci vyspat.
1: Ano, ano, já vím, pane komisaři, ale je to vražda.
0: Vražda? No, tak poslouchám.
1: Telefonoval komisař Manie ze 14. okresu. Dnes v noci zavraždili nějakého muže. Přišla na to před chvílí uklízečka, když nastupovala ráno do práce. Mrtvý se jmenuje Naur a je to Libanonec.
0: Sakra. Nejdřív Kolumbiec a Holanďanka, teď zase Libanonec. To je hotová cizinecká legie.
1: Nebo Babylon, že?
0: Heleď, heleď, nebav se a přijeď pro mě.

0: Tady je vedro, otevři okno napojené.
1: Ty závěsy na oknech byly zatažené, když jste přišel, komisaři?
2: Ano, tak jak jsou teď. Tak tady je Felix Naur, Libanonec, 42 let.
1: Lékař přijde.
2: Už jsem tam volal, čekám o každou chvíli. Ale je to jasné i bez něj. Kulka pronikla hrtanem a zasáhla krční tepnu.
1: To je krve. Maniele, přikryjte ho něčím. Zavolejte mu Hersovu skupinu, ať se nejdřív kouknou na tu zbraň, co má mrtvý v ruce. Přiložte jim k tomu tuhle kulku.
2: Už jsou na cestě.
1: No. Kdo pak je tohle?
2: Kdo?
1: Tady ta blondýna na té fotografii. Jeho žena?
2: Předpokládám. V našich záznamech je zapsaná jako Evelina Naurová, rozená Fiemersová z Amsterdamu.
1: Ale podívejme se. Je v domě?
2: Ne. V jejím pokoji je nepořádek, postel nebyla odeslaná.
1: A koho tady vlastně máme?
2: Její panskou, uklizečku a tajemníka pana Naura.
1: Lapojené, jdi do kuchyně, vem si do prádla tu uklizečku a panskou, až mi budeš hotov, podáš mi zprávu. Já se zatím podívám na toho pana tajemníka.
2: Je ve vedlejším pokoji.
1: Tam?
2: Ne, tady, šéfe. Prosím. To je pan Fuad Ueni.
1: Komisař Maigret. Doufám, že hovoříte francouzsky.
3: Ano.
1: Nemusíte se s námi zdržovat, komisaři.
2: Rozkaz.
1: Předpokládám, pane Ueni, že jste informován o tom, co se stalo dneska v noci vedle v pracovně.
3: Ne.
1: Přece víte, že pan Naur byl zavražděn.
3: Ano, to vím.
1: Byl jste doma dneska v noci?
3: Od 2:30.
1: A do té doby?
3: V klubu Saint-Michel.
1: Co to je?
3: Ruleta, hráčský klub.
1: Co jste tam dělal?
3: Zaznamenával jsem si čísla.
1: Sám jste nehrál?
3: Ne.
1: Když jste se vrátil, svítilo se ještě v pracovně?
3: Nevím.
1: Záclony byly zatažené?
3: Myslím, bývají zatažené každý večer.
1: Jaké měl auto pan Naur?
3: Bentley.
1: Je v garáži?
3: Neověřoval jsem si to.
1: Paní Naurová nemá auto.
3: Má Triumph zelené barvy.
1: Včera večer byla venku?
3: Nevím, nemám v povinnosti starat se o ní.
1: Kdy jste odešel z domu?
3: Asi v 10:30.
1: Byla doma?
3: Nevím.
1: Pan Naur?
3: Nevím.
1: No. No tak teď se pokusím shrnout, co jsem se od vás dozvěděl. V 10:30 jste odtud odešel a nevěděl jste, kdo je a kdo není v domě.
3: Ano.
1: V 2:30 jste se vrátil a pořád jste nevěděl, kdo tu je, kdo tu není.
3: Ano.
1: Nic jste neviděl, neslyšel. Čekal jste, až vás vzbudí a oznámí vám smrt pana Naura. Je to tak? Co víte o rodinném životě pana Naura?
3: To mě nezajímalo.
1: Bylo to šťastné manželství?
3: Nevím.
1: Měli děti?
3: 2.
1: Kde jsou?
3: Žijí s vychovatelkou na Côte d'Azur.
1: Pan Naur má nějaké příbuzné?
3: Ano, pana Morise.
1: Kdo je pan Morris?
3: Otec pana Naura.
1: Žije tady?
3: Ne, v Libanonu.
1: Dál?
3: Pan Pije, bratr.
1: Ten žije kde?
3: V Ženevě. Jak jsem se dozvěděl o neštěstí, hned jsem mu telefonoval. Za několik minut přistane pan Pije v Orly, sedl na první letadlo.
1: Co dělá v Ženevě?
3: Je bankéř.
1: A pan Morris v Bejrutě?
3: Také bankéř.
1: Pan Felix Naur také bankéř?
3: Ne. Neměl žádné zaměstnání.
1: Pojďte se mnou vedle do pracovny, pane Ueni.
3: Prosím.

0: tady pod tím přehozem?
1: Ano, to je pan Naur. A teď se rozhlédněte kolem sebe a řekněte mi, jestli tu něco nechybí. Jděte, nemusíte stát na místě a prohlédněte si všechno a pořádně.
0: Ano.
1: Kolik je vám vlastně let?
0: Nevím, v horách, kde jsem se narodil, neexistovaly civilní úřady. Podle zápisu v pase 41.
1: Myslíte, že jste starší nebo mladší?
0: Nevím, je mi to jedno.
1: Pracoval jste dlouho pro Felixe Naura?
0: Já pro něj nepracuju, nejsem zaměstnanec.
1: Myslel jsem, že jste tajemník.
0: Pomáhám mu. Někdy řídím auto, někdy mu vařím snídani, připravuju grafy a statistiku vyhrávajících čísel.
1: Takže jste vlastně dva profesionální hráči.
0: Já nehraju nikdy. Mohu otevřít zásuvku v psacím stole?
1: Samozřejmě. V pořádku.
0: Chybí tu automatická zbraň.
1: Jaký druh?
0: Browning.
1: Ráže?
0: 6.35.
1: Proč si pan Naur vybral zbraň, která se všeobecně považuje za ženskou?
0: Kdysi patřila paní Naurové.
1: Prosím vás, co je to tady za listiny s těmi sloupci čísel?
0: To jsou seznamy čísel, které vyšly na ruletách velkých kasin. Pan Felix je dostával od úředníků v hernách.
1: To je zajímavé.
2: Mohu vás na chvilku vyrušit?
1: Okamžik. Děkuji vám, pane Ueny. Neodcházejte zatím z domu, dokud vám to nepovolím.
0: Mohu si jít uvařit kávu?
1: Jistě. A sem do pracovny nemá teď někdo přístup. Výjima policie.
0: Ano.
2: Pane komisaři.
1: A počkej, prosím tě.
2: Prosím.
1: Pojď, půjdeme vedle Lapojena, já se nerad dívám na krev. Tak co je?
2: No, tak mluvil jsem s tou uklízečkou, ale nemohl jsem z ní nic dostat. Baba mlčí jako hrob.
1: Co je zajímavé, pan tajemník taky.
2: U té uklízečky je to celkem pochopitelné, že nás nemá moc v lásce. Její starý totiž sedí přes rok v kriminále, dostal 15 let.
1: No, tak to už má rok za sebou. Co ta panská?
2: Prosím?
1: Co ta panská?
2: No, pěkná.
1: Prosím.
2: Prosím? No... Že to byla pěkná historie. Ona totiž neumí francouzsky, já neznám holandsky, tak jsme zvolili angličtinu.
1: Ty umíš anglicky? To jsem nevěděl.
2: Já do dneška taky ne.
1: To bych rád slyšel, tu vaši konverzaci.
2: No, náhodou to nebylo tak nezajímavé. Figurou trochu připomíná Bardotku.
1: Podívej se. Takže jsi se nedozvěděl vůbec nic, co?
2: No...
1: Ale poštím tebe, světáku. Ani o té figuře, jak tě znám.
2: Tvrdí, že o tom, co se tady v noci dělo, neví vůbec nic. Šla po desáté do postele a má prý takovou náturu, že jak si lehne, tak okamžitě spí.
1: Prý? Tak to by si měl ověřit, ne? Co? A dál?
2: Zatímco jste mluvil s tajemníkem, přišel doktor Collinet. Po první prohlídce vylučuje sebevraždu.
1: Taky jsem ji nepředpokládal.
2: Kulka, kterou jsme našli, prošla krkem a dutinou lebeční. Vzdálenost odhaduje na 3 až 4 metry. Revolver, co měl v ruce, je 6.35, ale kulka byla 7.65.
1: Kdy nastala smrt?
2: Podle prvního odhadu kolem půlnoci. Až provede pitvu, pošle písemné hlášení.
1: Tak Lapojene.
2: Prosím?
1: Vem fotku téhle plavovlasé dámy.
2: Ano?
1: Zajď okamžitě za doktorem Pardonem a zeptej se ho, jestli tu dámu náhodou někdy neviděl. Voltaireův bulvár
2: 28, já vím. Nesem zpátky. Promiňte.
3: Ne, prosím, vy promiňte.
1: Pan Pierre Naur.
3: Vy jste od policie?
2: Komisař Maigret, sám šéf kriminální policie.
1: No, tak můžeš jít, Lapojene.
2: Ano.
1: Prosím.
3: Co se stalo s bratrem? Kde je jeho tělo?
1: V pracovně. Ne, prosím, nechoďte, tam není to hezký pohled. Dostal kulku do krku.
3: Jak se to stalo?
1: Zatím se neví nic určitého, posaďte se, prosím.
3: A co je s Rinou?
1: To mluvíte o paní Naurové?
3: Ano, teď myslel jsem, že tady není.
1: No, postel je neodestlaná. Odnesla si také nějaké věci.
3: Aha. A kde byl u Eny?
1: Říká, že v herně. Na bulváru Saint-Michel. Jestli máte chuť, zapalte si.
3: Ne, děkuji.
1: Dovolíte.
3: Samozřejmě.
1: Rád bych vám dal několik otázek, pane Naure. Promiňte, prosím, že budou poněkud indiskrétní. Jaký byl váš vztah k bratrovi?
3: Velmi dobrý. Ovšem, vídali jsme se zřídka.
1: Proč?
3: Podívejte se, pane komisaři, my jsme bankéřská rodina. Otec je v Bejrutu, já v Ženevě, švagr v Istanbulu a bratr byl v poslední době tady, v Paříži. Proto jsme se scházeli málo kdy.
1: Takže váš otec, švagr a vy kontrolujete značnou část libanonského obchodu.
3: Ano, řekněme tak čtvrtinu.
1: A váš bratr nebyl bankéřem. Pan Ueny tvrdí, že neměl žádné zaměstnání.
3: To je tak. On byl nejmladší. Začal na Sorboně práva, tak jako my všichni. Zřejmě ho to nebavilo. Začal navštěvovat herny, objevil poker, dokázal u něj strávit celé noci.
1: Tehdy se také seznámil s Uenym.
3: Nechci Uenym ukřivdit, ale mám za to, že na změně v bratrově životě měl velký podíl.
1: Jestli tomu dobře rozumím, tak z vašeho bratra se stal profesionální hráč.
3: Dá-li se tu hovořit o profesi. Otec se proto na něj dodneška hněvá.
1: A kde hrával váš bratr?
3: Všude, kde jsou velká kasina.
1: V Deauville?
3: Taky.
1: V Cannes?
3: Taky.
1: Kdy se oženil váš bratr?
3: Počkejte, to bylo před 7 lety.
1: Znáte jeho ženu?
3: Samozřejmě.
1: A jaký je to typ?
3: Nevím, co na to říct.
1: Proč?
3: Viděl jsem ji jen 2x.
1: A váš otec schvaloval to manželství?
3: Nemohu mluvit za otce.
1: A vy?
3: Byla to bratrova záležitost.
1: Jak se vlastně seznámil váš bratr se svou ženou?
3: Pokud vím, tak to bylo v Deauville. Konala se tam volba Miss Evropy a titul získala 19-letá holanďanka Lina Fiemersová.
1: No, on se do ní zamiloval, rozumím. Promiňte, prosím. Maigret.
4: Lapoen, volám vás, šéfe, od doktora Pardona. Tu ženu na fotografii hned poznal. Je to ta raněná, kterou v noci ošetřoval.
1: Dobře, zastav se pro mě, pojedeme na prefekturu.
4: Ano.
1: Promiňte, pane Naure. Vlastně už mám jenom jednu otázku. Můžete mi říct, jestli si váš bratr se ženou dobře rozuměli?
3: Je mi líto, pane komisaři, ale nikdy jsem se nezajímal o bratrovo intimní soukromí.
1: To je škoda. No tak já se pokusím teď zrekonstruovat, co se tady stalo dnešní noci. Přesněji řečeno, co víme. Tak kolem půlnoci někdo vystřelil z pistole 7.65 na vašeho bratra. Kulka ho zasáhla do krku. Ale i váš bratr měl v ruce zbraň. Revolver ráže 6.35. Držel ho v ruce ještě po smrti. Podívejte, my nevíme, kdo všechno byl v místnosti, když padl výstřel, ale víme určitě, že vaše švagrová tam byla.
3: A jak to můžete vědět?
1: Byla raněná. A zasáhla jí kulka z revolveru 6.35.
3: Aha, tak.
1: Paní Naurová vyhledala s jedním mužem po 1 hodině v noci lékařskou pomoc.
3: A kdo byl ten muž?
1: Víme jenom, že je poměrně mladý a že je to kolumbijský občan. A teď, pane Naure, nemáte tušení, kdo by to mohl být?
3: Nemám!
1: No dobře, dobře. Zranění vaší švagrové není vážné.
3: A kde je teď, prosím vás?
1: Pravděpodobně v Amsterdamu. Vyložil jsem vám karty, pane Naure. Čekám, že budete stejně otevřený. Tak já jdu na prefekturu.
3: No, já bych snad mohl...
1: Byl bych rád, kdybyste zůstal tady. Až se vrátím, budete mi muset zpřesnit údaje o vztazích mezi vaším bratrem a jeho ženou. Možná také mezi nimi a dalšími lidmi. Poroučím se.

0: teď si něco poslechněte, pane komisaři.
1: Haló?
2: To jsem já. Neruším.
1: Ne, nerušíš.
2: Co lékař? Přišel?
1: Před půl hodinou. Uvěřil všemu, co jsem mu řekla. Rána je v pořádku. Měla jsem ještě jednu návštěvu. Policii.
2: A co?
1: Oznámili mi manželovu smrt. Notář mě potřebuje, aby mohl otevřít závěť. Slíbila jsem, že zítra ráno poletím.
2: Půjde to?
1: Mám jen 37,5 a už to tak nebolí.
2: Mám letět s tebou?
1: Ne, radši ne. Snad až dalším letadlem.
2: Zajdu k tobě.
1: Prosím tě, teď ne. Potřebuju se trochu prospat.
2: Tak dobře, přijdu okolo páté.
3: Co je to?
4: Magnetofonový záznam telefonického rozhovoru paní Naurové s panem Alvaredem.
3: To je ten Kolumbiec?
4: Asi. Poslal to dnes v noci sám šéf amsterdamské kriminálky.
3: To je rychlost. Volal jsem ho včera předpolednem, aby nám trochu pomohli.
4: Zajímavé na tom telefonu je, že když se ten chlápek dozvěděl, že paní Naurové přišla policie oznámit smrt jejího manžela, neřekl na to ani slovo. Všim jste si té pauzy?
3: Kdy přiletí ranní letadlo z Amsterdamu?
4: Pár minut po desáté.
3: Tak to je nejvyšší čas, musím před příletem paní Naurové promluvit ještě jednou s bratrem toho zavražděného. Teď tam jedu, beru si sebou Likase. Ty jeď na letiště, pověz se na paty té Holanďance a hlavně panu Alvaredovi.
4: Ano, šéfe, a ještě něco. Volal Moers, že ta kulka, co zranila Naurovou, byla určitě vystřelena z revolveru, který měl mrtvý v ruce.
3: Výborně. Už nám to přece jenom začíná zapadat.

0: Pane Naure, řekl jsem, že s vámi hraju otevřenou hru. Chci hrát i dál. A čekám, že i vy.
1: Samozřejmě, pane komisaři.
0: Ano, dobře. Tak v tuhle chvíli přistává na Orly letadlo s paní Naurovou. Víte o tom?
1: Nevím, ale nepřekvapuje mě to. Dal jsem jí totiž prostřednictvím našeho právního zástupce zprávu o smrti jejího manžela. Vzkázal jsem, že její přítomnost při otevření závěti je nezbytná.
0: Jak se jmenuje ten advokát?
1: Leroy.
0: Hovořil jste s ním o té závěti? Ano. Dozvěděl jste se něco?
1: Jenom to, že přibližně před 2 lety brata zrušil starou závěť a sestavil novou.
0: A proč to udělal?
1: Prý to byly vysloveně osobní důvody.
0: A v jakém smyslu byla závěť změněna?
1: To mě Leroy neřekl.
0: Ale pane Naure...
1: Nezapomeňte, pane komisaři, že i právníci mají určitá pravidla své profese.
0: Jistě.
1: Že určitá dávka diskretnosti vůči svému klientovi.
0: Jistě, ale váš bratr byl zavražděn, pane Naure.
1: Mohu vám říct jenom tolik. Jestliže Lina znala text prvního testamentu, bude dost nepříjemně překvapená, až bude číst závěť novou.
0: Děkuji vám. A ještě jednu otázku. Za těch 24 hodin, co jste tady, jste měli jistě možnost číst bratrovu korespondenci. Myslíte, že se bratr nějak provinil proti zákonům? Nebo takhle, myslíte, že profesionální hráč může existovat bez podvodu?
1: Profesionálními hráči jsou de facto pouze ředitelé kasin. Pane komisaři, protože hrají proti zákazníkovi. Ale řada lidí, řekněme profesionálů, používá počtu pravděpodobnosti, se kterým se dá na vědeckém podkladě snad ovlivnit hráčské štěstí. Je to dost komplikované a předpokládá to vysoký základní kapitál. To dělal můj bratr s pomocí UNIO a je to bezpečně v mezích zákona. Určitě nebyli členy žádného hráčského gengu. Jestli jste myslel na to.
0: A nezdá se vám UNIO postavení v tomto domě trochu podivné?
1: Jak to myslíte?
0: No tak není ani tajemníkem, ani šoférem.
1: Víte, u nás, Libanonců, je pojem rodiny trochu širší než u vás. Nekončí jen u příbuzných.
0: Rozumím.
1: Staří sluhové a přátelé, kteří žijí v domě, se stávají rovnoprávnými členy.
0: Ano, a vy byste přijal Ueniho do rodiny?
1: Ne.
0: A proč ne?
1: Především, protože je mi nesympatický a potom...
2: Promiňte, šefe, paní Naurová.
1: Lina...
3: Dobrý den, Pierre.
0: Dobrý den, paní. Jsem komisař Maigret, vyšetřuji smrt vašeho manžela.
3: Kde je?
0: Na prosektuře.
3: Kde se to stalo?
0: Tady za psacím stolem.
1: Vystřelili na něho.
3: Trpěl dlouho nebo... Nebo byl hned mrtvý?
1: To se neví.
0: Promiňte, prosím, já se omlouvám, ale jistě chápete milostivá paní, že vám musíme položit několik otázek. To je inspektor Lika.
2: Dobrý den.
1: To je moc dobře, Lino, že jsi přijela, protože...
0: Pane Naure, vás bych zatím poprosil.
1: Ano, jistě. Jistě. Počkám na tebe, Lino, nahoře v pokoji. Sbohem, pánové.
0: Milostivá paní, mohu se vás zeptat, kde jste byla v noci zpátku na sobotu?
3: Odešla jsem z domu asi kolem 8.
0: Jela jste vlastním vozem?
3: Ne, bylo hrozné náledí. Vzala jsem si taxi.
0: Kam jste se dala zavést?
3: Jela jsem na večeři do restaurace k Marignanovi na Champs-Élysées.
0: Měla jste tam schůzku?
3: Ne, večeřela jsem sama.
0: Dokdy jste tam byla?
3: Asi... Do 10.
0: A potom?
3: Trochu jsem se prošla po Champs-Élysées.
2: Ale počkejte, madam, vždyť bylo přece hrozné náledí.
0: Chodníky už byly čisté, že?
3: Ano.
0: Když jste se vrátila domů, viděla jste manžela?
3: Ne, šla jsem do svého pokoje, kde Nelly balila už kufry.
2: Chystala jste se na cestu?
3: No přece do Amsterdamu.
0: Když jste odcházela, rozloučila jste se s manželem?
3: Ne, věděl, že odjíždí.
2: A pak?
3: Jela jsem taxíkem na nádraží. Ale vozovka byla v tak hrozném stavu, že jsem zmeškala vlak. Odjela jsem tedy na letiště.
0: Po Voltaireově bulváru.
3: Voltaireův bulvár. Kde to je?
0: To přece víte právě tak dobře jako já.
3: Ano, dovolte.
0: Tady v té místnosti jste byla zraněna kulkou, kterou vystřelil váš manžel z revolveru 6.35.
2: Nejela jste odtud taxíkem, ale červeným autem vašeho přítele Vicenta Alvareda.
0: Na Voltérově bulváru jste si u doktora Pardona nechala ošetřit ránu.
2: Ano, a váš přítel namluvil doktorovi kupu nesmyslu o vašem zranění.
0: A když si doktor šel umýt ruce, zmizeli jste po Anglicku.
3: Co ode mě chcete?
0: Lika si řekně, milostivé paní, co chceme.
2: Slyšet pravdu a rychle. No tak. Tak honem.
3: No pokusím se vám to vysvětlit. S Felixem jsme už léta žili jako cizí lidé.
2: Měla jste za tu dobu hodně milenců?
3: Vicent byl první.
2: Jak dlouho jste se znali?
3: Asi 2 roky.
2: Věděl o tom váš muž?
3: Asi.
2: Co to znamená asi?
3: No, neskrývali jsme to.
2: Tak dál, prosím.
3: Alvaredo chtěl, abych se rozvedla a vzala si ho. Věděla jsem, že to nebude lehké. Na úrovil pěli na rodině a neuznávali rozvod. Domluvili jsme se s Vicentem, že to manželovi řeknu tento pátek a že hned odcestujeme.
2: Proč do Amsterdamu?
3: Prožila jsem tam své dětství.
0: Máte nějaký majetek?
3: Ne, ale Alvaredo je mnohem bohatší než celá Naurova rodina.
0: Tak vida. Jak jste se seznámila se svým manželem?
3: Bylo to v Deauville, když mě zvolili Miss Evropy. Stála jsem u rulety, podstrčil mi mnoho hracích žetonů, abych je vsadila na 14.
2: A vyšla?
3: Hned ne. Až při 3. partii vyšla 2x za sebou. V životě jsem neviděla tolik peněz, když jsem si žetony vyměnila v pokladně.
2: A proto jste si ho vzala?
3: Líbil se mi život, jaký vedl.
0: Přímořské lázně, hotely, kasina, že?
2: Miloval vás?
3: Vždycky se mnou jednal jako s malým dítětem, mile celkem a něžně. Myslím, že měla radši Uényho, se kterým trávil daleko víc času než se mnou.
0: A jaký je váš vztah k Uénymu?
3: Nemám ho ráda.
0: Proč?
3: Nevím. Snad proto, že měl příliš velký vliv na mého muže. A nebo proto, že náleží k jiné rase, které nerozumím.
0: Jak se choval Uény k vám?
3: Myslím, že mě vůbec nevnímal. V každém případě mnou hluboce opovrhuje, jako každou ženou.
0: Tak se vrátíme k tomu pátečnímu večeru.
2: Kdy pak jste se vrátila domů?
3: Okolo 11:30. Zdrželi jsme se v jedné malé restauraci na Montparnasse.
2: Vy s Alvaredem?
3: Ano, často tam chodí, bydlí vedle.
2: A když jste sem přišli?
3: Alvaredo zůstal ve voze. Já jsem šla sem, nahoru.
2: Váš manžel tady byl sám?
3: Ne, byl s ním Uény.
0: A jeho přítomnost vám nevadila?
3: Byla jsem zvyklá, že Uény byl vždycky s námi.
0: Vem to.
2: Haló? Ano, je tu. Moment, předám.
0: Ano?
4: Tak šéfe, už přijel. Je doma na bulváru...
0: Montparnasse.
4: Vy už to víte? Sedím naproti v malém bistru.
0: Trochu si s ním pohovoř, čekaj na další zprávu.
4: Ano.
3: Vicent přijel?
0: Ano, je doma.
3: Proč ho sledujete?
0: To je přece naše povinnost.
3: Ale nikdy jsem ani nevkročil.
2: Prosím, pokračujte. Vešla jste tedy do této místnosti.
0: Začala jste mluvit hned o svém odchodu?
3: Ano. Oznámila jsem mu, že odjíždím do Amsterdamu a že můj advokát podá žádost o rozvod.
0: Co udělal?
3: Dlouho se na mě díval. Mlčel a pak zašeptal, to není možné.
0: Vy jste stála tady?
3: Ne.
0: Kde přesně?
3: Tady.
2: Váš manžel stál nebo seděl?
3: Seděl.
2: Tady?
3: Ne.
2: Tady za psacím stolem?
3: Ano.
2: Uény seděl naproti?
3: Ne. Stál vedle něj.
2: No?
3: S nějakými papíry v ruce.
2: No, s papíry dál?
3: Otočila jsem se ke dveřím a v tom jsem uslyšela výstřel. A v zápětí jsem ucítila bolest, jako by mě něco pálilo v rameni. Otočila jsem se a Felix stál u stolu s pistolí v ruce. Ještě teď vidím jeho vyjevené oči.
0: A Uény?
3: Stál vedle něho jako socha. Bála jsem se, abych neomdlela v tomhle domě. Došla jsem ke dveřím a za chvilku jsem už byla u auta. Vicent otevřel dveře.
2: Neslyšela jste druhý výstřel?
3: Ne. Další už víte. V Amsterdamu jsme se ubytovali každý z vás.
2: Abyste se vyhnuli obvinění z cizoložství, ano?
3: Už jsme nemuseli být tak opatrní. Po tom výstřelu mi Felix nemohl rozvod odmítnout. Alvaredova rodina má víc peněz než Naurovi. Nic od nich nechci.
0: Takže to byla pro vás nakonec celkem výhodná záležitost.
3: Když už se mnou mluvíte tímhle tónem. Ano, byla.

0: Tak co, Likasi? Co říkáš ty Holanďance?
1: Těžko říct. A podle těch poměnkových očí vypadá, že se do celé té záležitosti dostal jako Pilát do kréda.
0: Prosím tě, co sem zase pleteš liriku? Co sem pleteš poměnkový oči a Bibli? Věcně a střízlivě, co vlastně o ní víme?
1: To, že to byla bezvýznamná stenotypistka v Amsterdamě, no. Pak manekinka pěkná, která se přihlásila do soutěže o královnu krásy.
0: No, vidíš to. No. A najednou se stane zázrak. Objeví se boháč záhadného zaměstnání, posílá jí květiny, zve jí na večeři do nejlepších restaurací a nabídne jí manželství. Najednou má šaty, šperky, kožichy, ale v Deauville, v Cannes, všude tam, kam jí tahali, je vlastně sama. A pořád s nimi ten Ueny. Co dělala celé dny? Scháněla po vyražení? Asi. Pak přišlo dítě, ale nestarala se o ně, hodila ho na krk vychovatelce. Přešlo pár let a ona, pořád ještě mladá a hezká, potkala Alvareda. Že by tohle děvčátko s poměnkovýma očima zavinilo celé to drama?
1: Je, to vykládáte hezky, šéf.
0: Viď?
1: Ty poměnkový oči a tak to. Ale to není prozatím žádný důkaz. Jejich výpovědi nehrají. Tohle je jasná vražda ze žárlivosti.
0: No jo, ale kdo tady žárlí?

0: Pane Ueni, včera jste, myslím, říkal, že jste byl v pátek večer od 11 do 1:30 v herně na Saint-Michel.
1: Samozřejmě.
0: No dobře, ale paní Naurová tvrdí, že když přišla v pátek kolem půlnoci sem do pracovny, stál jste vedle pana Naura, tady u psacího stolu. No?
1: Nemám co měnit na své včerejší výpovědi, konečně můžete si to ověřit u ředitele herny.
0: Co jsme udělali, ředitel potvrzuje, že jste odešel okolo 1:00.
1: No prosím.
0: No dobře, ale neví, kdy jste přišel, mohl jste tam přijít až po půlnoci. Vaše výpovědi si odporují.
1: Někdo z nás dvou asi lže.
0: To asi. To je velice bystrý postřeh. Byl jste někdy ženatý?
1: Jedna stará moudrost našeho národa říká, sůl pochází z vody, ale hodí-li se zpátky do vody, rozplyne se. Tak i muž je zrozen z ženy, ale připoutá-li se k ní, zahyne.
0: Jako například pan Naur, že? Ale občas jste se stýkal s ženami, že?
1: Já nejsem homosexuál, jestli to francouzskou policii zajímá, dodám jména i adresy.
0: Žen?
1: Jistě.
0: Děkuji. Co myslíte, měl pan Naur svoji ženu rád?
1: Nevím. Ta žena je prokletí.
0: I vaše? Kdy jste se dověděl, že paní Naurová má milence?
1: Nezajímal jsem se o to.
0: Pan Naur to věděl?
1: Netajili to.
0: Zuřil?
1: Nikdy jsem ho neviděl zuřit.
0: A když to pan Naur věděl, proč nutil 2 roky svou ženu, aby s ním žila ve společné domácnosti?
1: Nevím.
0: Nebylo v tom trochu msty?
1: Možná.
0: Podívejte, vy znáte Naura už mnoho let. Za celý ten čas jste ho nikdy neopustil. Z Naura se stal v podstatě profesionální hráč, který pracoval, dejme tomu, na vědeckém podkladě. Vy jste mu svými výpočty pomáhal k výhrám, dělili jste se?
1: Ne.
0: Dostával jste pravidelný plat?
1: Ne, když jsem něco potřeboval, tak mě dal.
0: Kolik velké sumy, uspořil jste si něco?
1: Neměl jsem nikdy nic, jen svoje šaty.
0: Takže jste nebyl ani jeho společníkem, ani zaměstnancem, je to tak?
1: Dejme tomu.
0: Takže vaše vzájemné vztahy byly vztahy pána a sluhy. Je to tak?
1: Byla to moje dobrá vůle, že jsem mu ve všem pomáhal.
0: Připusťme, pane Ueni, že jste nenáviděl muže, který se jmenoval Felix Naur.
1: Nesmysl.
0: No tak připusťme to.
1: Nevím, proč by ho měl nenávidět.
0: Protože u něj žijete 20 let jako chudý příbuzný. Nemáte žádný titul, děláte všecko, dostáváte za to jakési spropitné, a to jenom tehdy, když si o ně řeknete. A tu se naskytne příležitost pomstit se. Naur střílí na svou ženu, když odchází navždy. Vy vystřelíte na něj, protože dobře víte, že obviní ji nebo jejího milence. A vám stačí, když si v herně na Saint-Michel uděláte alibi, co tomu říkáte?
1: To je zajímavé. A co kdybyste připustil, že ona nenáviděla svého manžela?
0: To je zajímavé. Pak bych řekl, že se rozhodla získat svobodu za každou cenu.
1: Správně, za každou cenu.
0: Obvinujete paní Naurovou z vraždy svého muže?
1: Ne. V tomto příběhu byla zainteresována ještě jedna osoba.
0: Alvaredo?
1: Kde byl v onu osudnou chvíli?
0: V autě před domem.
1: Vy tomu věříte? Jde o velmi zamilovaného muže, ne?
0: Zdá se.
1: A věděl, jaká rozhodující partie se hraje ten večer, chápete?
0: Ano.
1: Řekněte mi, pane Megrete, kdybyste byl na jeho místě. Nechal byste svoji milenku samotnou na pospas žárlivému manželovi? Myslíte skutečně, že klidně čekal venku před domem?
0: Vy jste ho viděl?
1: Ach, to je příliš nápadná past. Nic jsem neviděl, protože jsem tu nebyl. Chci vám jenom dokázat, že přítomnost toho muže zde byla mnohem věrohodnější než má.
0: Máte nějakou zbraň, pane Ueni?
1: Ne. Nechci se plést do vašeho řemesla, ale měl byste tuto otázku položit také panu Alvaredovi.
0: A víte, že to asi udělám? V každém případě vás prosím, abyste neodcházel z domu. Jste i nadále pod dozorem mého inspektora.
1: Jsem velmi trpělivý, pane Megrete.
0: Já také, pane Ueni. Děkuji za zajímavý rozhovor.
1: Bohem, pane komisaři.
2: Rapoene. Rapoene.
3: Ano? Dostal jste z něj něco, šéfe?
0: Jistě. Že jsou ženské prokletím mužů.
3: Aha.
0: Co Alvaredo? Jaké má alibi na pátek kolem půlnoci?
3: Tvrdí, že čekal dole v autě a že jsem do domu nikdy nevkročil.
0: Tak jdeme znovu za paní Linou. A musíme to vzít pěkně ostře.

0: Při své první výpovědi jste říkala, paní Naurová, že pan Alvaredo byl po celou dobu vaší poslední rozmluvy s manželem v autě před domem.
1: Ale to je pravda.
0: Podívejte, já chápu vaši snahu uchránit svého snoubence před veřejným skandálem. Ale pochopte i vy, že vaše pravdivá odpověď je pro vyšetření celého případu nesmírně důležitá. Jak to bylo doopravdy?
1: Byl v autě.
0: Ueny říká něco jiného.
1: Co vám říkal?
0: Že Alvaredo vešel s vámi do pracovny. A když na vás vystřelil váš manžel, Alvaredo vytáhl z kapsy pistoli a vystřelil také.
1: Tak to nebylo.
0: Jak to bylo?
1: Už jsem vám to říkal.
0: Řekněte mi to ještě jednou. Jaká byla vaše první věta, když jste vešla do místnosti? Přesně, prosím.
1: Řekla jsem... Rozhodla jsem se, a to definitivně. Odcházím.
0: Kde stál Ueny?
1: Vedle něho za stolem.
0: Tady? Před zásupkou s revolverem?
1: Myslím.
0: Myslíte, nebo jste si jistá? Ano, nebo ne?
1: Jsem si jistá.
0: Co odpověděl váš manžel?
1: Že ví o mém milenci a že na mě čeká venku s autem.
0: A Ueny?
1: Nic. Poodešel několik kroků od stolu.
0: Co udělal váš muž?
1: Pomalu vstal. Byl bledý.
0: Pokračujte.
1: A myslím, že právě tehdy otevřel zásuvku psacího stolu.
0: Dál?
1: Řekla jsem mu, že mu děkuju za všecko, co pro mě udělal. A že můj advokát ho v nejbližších dnech navštíví.
0: Kde byl Ueny?
1: Nestarala jsem se o něj. Myslím, že několik kroků ode mě.
0: A v tom okamžiku váš manžel vystřelil?
1: Ne.
0: Kdy vystřelil?
1: Ještě ne. Znovu mě říkal, že za žádnou cenu nepřistoupí na rozvod.
0: A dál?
1: Otočila jsem se ke dveřím a zazněl výstřel.
0: Ne, zazněly dva výstřely. Právě jste se podřekl.
1: Chcete říct, že jsem ho zabila?
0: Vy ne, Ueny. Nebo Alvaredo.
1: Když jsem byla v domě, padl jeden výstřel.
0: Vážená paní, je nejvyšší čas, abyste přestala lhát. Jinak na vás nechám vystavit zatykač.
1: Proč by ho Ueny zastřelil?
0: Protože vás miluje.
1: Ueny a někoho milovat?
0: Nehrajte mi tu divadlo, paní. Jak dlouho vám to trvalo, než se stal Ueny vaším milencem?
1: No dovolte.
0: Odpovězte.
1: Tak on vám to řekl.
0: Odpovězte.
1: Několik měsíců po svatbě.
0: Ano. Ueny až do svatby Naura ovládal. Teď mu začal unikat. Kvůli vám. Tím, že se s vámi vyspal, pomstil se za všechno minulé i budoucí ponižování. Jak dlouho trval váš poměr s Uenym?
1: Přísahám vám. Když to s Alvaredem začalo být vážné.
0: Co ti myslíte?
1: Když jsem pochopila, že mě má skutečně rád, skončila jsem to všecko s Ueným.
0: Souhlasil s rozchodem?
1: Pokoušel se všemi prostředky, abych se k němu vrátila.
0: Uvědomovala jste si, že vás pořád ještě miluje?
1: Ano.
0: Prosím vás, jak jste pro Boha mohla před Ueným hovořit s manželem o rozvodu a o svém záměru znova se vdát?
1: A co jsem měla dělat, když tam byl taky Vicent?
0: Oba výstřely padly téměř současně, že? Proč jste mi neřekla pravdu hned?
1: Jakou pravdu?
0: Že Ueny zastřelil vašeho muže.
1: Kvůli Vicentovi. Nechtěla jsem, aby věděl.
0: Co? Uklidněte se, prosím. Co jste nechtěla, aby věděl?
1: Že já a Ueny. Bála jsem se, že když ho prozradím, všecko řekne. Že se s Vicentem pak už nikdy nevezmeme.
0: A co Alvaredo? Toho nepřekvapilo, když Ueny zastřelil vašeho muže?
1: Dlouho si hleděli do očí. V autě jsem mu potom napovídala, že Ueny vždycky nenáviděla Felixe. Co teď se mnou bude, pane Migrete?
0: Vicent Alvaredo vás přece miluje, milostivá paní.

0: No, tak bychom měli zase jeden případ za sebou. Bankéřská rodinka, aneb případ Naur.
1: To je dobrý. To se někam poznamenej. To se ti hodí, až budeš psát paměti.
0: Tenhle případ tam, šéfe, nedám, chybí mu poenta.
1: Poenta je jasná.
0: Vy si myslíte, že ta ženská potom všem Alvareda přece jen užene?
1: To ví, že jo. Už je na tom uhene. Muž je zrozen z ženy, ale připoutá-li se k ní, zahyne. Co koukáš? To říkal Ueny a ty si to pamatuj. Hele, včera jsem byl při otevření závěti Felixe Naura. V prvním testamentu odkazoval Ueny mu na důkaz díků za odanost a služby 15 milionů. A ve druhém ani frank.
0: Asi věděl o tom, že se s ním jeho žena spustila. Žárlivost, vykořisťování, aspoň má u Ueny polehčující okolnost. Kolik asi dostane? 10 let?
1: Asi.
0: No, ale měli bychom to zapít, šéfe.
1: Nemůžu, že na mě dneska čeká s večeře.
2: To jsem rád, že jste ještě tady, šéfe.
3: Právě volali z 13. revíru.
1: Co je zase?
3: No, gratuluju vám k vyřešení případu.
1: Já už se lek, že se něco děje.
3: No a mimo to mají pro vás dvojnásobnou vraždu v hotelu Majestic.
2: Prosím tě, šéf musí domů na večeři.
3: Ale sakra.
1: Tak to vidíš, Lapoen. Poslouchej, Likasi. Nezavolal bys to k nám domů, ty?
0: Muž je zrozen z ženy, ale připoutá-li se k ní, zahyne. Vidíte, že si to pamatuju, šéfe.
1: Och. Tak pojď na pivo.
0: Kam?
1: Do hotelu Majestic.

olympionikem. Horák, horák, skandovali studenti, aby zapůsobili na mou ješitnost a přesvědčili mě k účasti na olympiádě. Ta tradičně uzavírala školní rok. Mávnul jsem nad jejich střeštěným nápadem rukou, ale když jsem od nich vybíral učebnice, vlítnul do třídy tělocvikář City. Tak co vy, tučňáci líní, jak to, že jste mi předali neúplnou přihlášku? Nevěděl jsem, jestli jeho výtka patřila víc mně nebo žákům. Pravda, moc jsem se vyplňování formuláře nevěnoval. Proč si všichni myslí, že zrovna třídní učitelé nemají na konci roku do čeho píchnout? Prostě jsem to hodil na machačku, který mi připadal organizačně schopný i fyzicky nadaný. Neřešil jsem, že sám se přihlásil na většinu disciplín, ani to, že půlka třídy má dlouhodobé či aktuální zdravotní problémy. Přihláška je sice neúplná, ale za to máme na jednu z disciplín přihlášeného pančela, vykřikla z první lavice Houtková. Pro sebe jsem si zanotoval, slejzaj mi nechty, chřadnu, řídne mi vlas. To bych snad nepřál lidi, nikomu z vás. Překvapenému Sitému jsem však pokynutím hlavy potvrdil, že je to pravda. Dobře, píšu tě na míli. Je večer, ležím v posteli. Zítra bude čtvrtek a já musím uběhnout 1500 metrů a k tomu ještě v co nejlepším čase. Dnešek byl celkem úspěšný, vybral jsem za učebnice nejvíc ze všech a zástupkyně ředitele mě neoficiálně pochválila, když jsme spolu stáli frontu na oběd. Zítřek už tak úspěšný nebude. Škoda, že nejsem ženská, mohl bych se vymluvit na menzes, klimakterium nebo vyhoření. Jenže jako mladému, zdravému a perspektivnímu učiteli se mi žádná výmluva nenabízí. Doufám, že bude ráno zima, abych nemusel běžet v trenkách. Kdyby počasí opravdu zaválelo, mohla by být taková kosa, že by se olympiáda přesunula do tělocvičny a tam se jistě běhat nebude. Je ráno, svítí sluníčko a na teploměru je už teď 24 stupňů. Dávám si ovesné vločky, jako to podle Mladé fronty dnes udělali naši fotbalisté před kvalifikačním zápasem mistrovství Evropy. Džus v lednici nenacházím, nevadí. Ještě v tom článku psali, že lékař hráčům doporučil omezit sexuální život minimálně 3 dny před zápasem. Vzhledem k tomu, že ho mám omezený prakticky od narození, očekávám dnes od svého těla optimální výkon. Jdu na to. Dopoledne, ještě než jsme se vydali na hřiště, mě postihl průjem. Asi nervy. Odnesli to slipy, nemohl jsem běžet jen ve volných trenkách, to by si můj poskakující penis nahrála půlka školy na mobil. Vystartovalo nás 20 na jednou a hned při startu mi někdo přišlápnul botu tak, že jsem o ní přišel i s ponožkou. Rozhodnut bojovat za slávu své 7B jsem vběhl do první zatáčky bez ní. Holky z mé třídy začaly skandovat Ngugi do toho, Ngugi do toho. Na boso jsem jim zřejmě připomínal slavného keňského běžce. Takto oceněn jsem přidal na tempu, abych svému jmenovci nedělal ostudu. Odpoutal jsem se od posledního místa. Muf, reprezentující taky naši třídu, to nesl těžce a se slovy kam se ženeš, vole, mě chytil za triko. Utekl jsem mu, ale textílie mu zůstala jako suvenýr. Asi v půlce závodu jsem zaslechl dusot. Začali mě předbíhat favorité běhu. Stopa! Zařval dobře rostlý šesták a v zápětí mě zul i z druhé boty. Jakoby to pořád nestačilo, povolila mi guma u tepláků a ty se každým krokem sesouvaly níž a níž po mých nohách. Když byly až u lítek, strhl jsem je ze sebe a pohybem zkušené striptérky jimi mrštil do rozvášněného davu. Žáci i žákyně propukli v jásot. Nikdo nesledoval vedoucí běžce, ti dobíhali do cíle bez zájmu i slávy. Všichni napjatě očekávali, kdy povolí guma mých trenek, neboť valná většina diváků zjistila, že pod nimi už nic nemám. Za potlesku a mexických vln, které aktivně nastartovaly uklízečky z mého patra, jsem doběhl oslavován coby morální vítěz běhu na 1500 metrů.

Konečně přišel den, kdy byly Kulišovy plány dokončeny. Na nadcházející nedělní schůzi se hlasování mělo rozhodnout, zda se začne s prací na stavbě větrného mlýna. Když se zvířata shromáždila ve velké stodole, vystoupil Kuliš a přestože byl často přerušován bečením ovcí, přednesl své zdůvodnění stavby mlýna. Pak vystoupil s odpovědí Napoleon. Řekl velmi tiše, že celý větrný mlýn je nesmysl a že nikomu nedoporučuje, aby hlasoval pro. Mluvil stěží půl minuty a zdálo se, že je mu téměř jedno, jak jeho proslov zapůsobí. Poté opět vyskočil Kuliš, překřičel ovce, jež znovu začínali bečet a vášnivě obhajoval své plány. Až doposud byly sympatie zvířat rozděleny téměř rovnoměrně. Kulišovo nadšení je však teď uchvátilo. Zářivými slovy vykresloval obraz farmy zvířat, jaká bude, až se zvířata zbaví otrocké práce. Nechával se svými představami unášet mnohem dál, než jen k řezačkám nebo cirkulárkám. Elektřina bude sloužit pro pohon mlátiček, pluhů, bran, válců, sekaček a samovazačů, bude dodávat světlo do každé stáje, horkou i studenou vodu. Topit! Jakmile domluvil, nebylo již pochyb o tom, jak budou zvířata volit. Ale v tomto okamžiku se postavil Napoleon, podivně se na Kuliše podíval a z hrdla mu vyšlo pištivé zakvičení, jaké od něj ještě nikdo předtím neslyšel. Zvenčí se okamžitě ozvalo hrozné štěkání a do stodoly se vřítilo 9 obrovských psů s obojky pobitými ocelovými trny. Vrhli se rovnou na Kuliše, který tak stačil včas vyskočit a vyhnout se jejich chňapajícím čelistem. Ve vteřině vile

zpět do stodoly. Psi se vrátili za malou chvíli. Zpočátku nikoho ani nenapadlo, odkud se vůbec vzali. Brzy se to však objasnilo. Byla to ta štěňata, jež Napoleon odebral jejich matce a pak je v soukromí vychovával. I když nebyli ještě plně dorostlí, byli velcí a měli divoký vlčí výraz. Drželi se při Napoleonovi a zvířata si povšimla, že se k němu lísají stejně, jako se psi dříve lísali k panu Jonesovi. Následován svou smečkou vystoupil Napoleon na vyvýšené místo, odkud kdysi mluvil starý major. Oznámil, že ode dneška se ruší v neděli ranní schůze. Řekl, že jsou zbytečné a ztrácí se jimi čas. Odteď se veškeré otázky spojené s prací na farmě budou řešit ve zvláštním výboru prasat. Jemuž bude předsedat on. Zasedání budou uzavřená a rozhodnutí pak sdělována ostatním zvířatům. Zvířata se nadále budou v neděli dopoledne scházet, aby vzdala čest vlajce, zaspívala zvířata Anglie a převzala rozkazy na další týden. Diskutovat se však již nebude. I přes šok, který pro ně znamenalo Kulišovo vyhnání, byla zvířata tímto sdělením poněkud rozčarována. Některá by snad i protestovala, kdyby měla po ruce nějaké vhodné argumenty. Dokonce i boxer byl vyveden z míry. Klopil uši a potřásal hlavou, snažil se uspořádat si v hlavě myšlenky. Nakonec stejně nevymyslel nic, co by mohl vyslovit. Ale i mezi prasaty se našlo pár pochybovačů. Čtyři podsvinčata v první řadě začala nesouhlasně kvičet, vyskočila a začala jedno přes druhé mluvit. Psi sedící kolem Napoleona však náhle hrozivě zavrčeli. Podsvinčata zmlkla a zase se posadila. Ovce pak spustili čtyři nohy dobré, dvě nohy špatné a bečeli dobrých 15 minut, takže další diskuse byla znemožněna. Pištík byl později vyslán, aby po farmě vysvětlil nové uspořádání. Soudruzi, řekl, jsem přesvědčen, že každé zvíře si jistě uvědomuje, jak velkou oběť na sebe vzal soudruh Napoleon, když přijal povinnost vést ostatní. Nemyslete si, soudruzi, že vést je snad nějaké potěšení. Naopak. Je to hluboká a těžká odpovědnost. Nikdo si neuvědomuje lépe než soudruh Napoleon, že všechna zvířata jsou si rovna. Byl by šťasten, kdyby vás mohl nechat rozhodovat samotné, ale vy byste mohli někdy rozhodnout špatně, soudruzi. A kam bychom se pak dostali? Představme si, že byste se například rozhodli pro Kuliše s jeho vidinou větrného mlýna. Pro toho Kuliše, který, jak dnes víme, nebyl nic jiného než zločinec. Ale v bitvě u Kravína bojoval statečně, řekl někdo. Statečnost není všechno, řekl Pištík. Důležitější jsou loajalita a poslušnost. A pokud jde o bitvu u Kravína, jsem přesvědčen, že přijde čas, kdy vyjde najevo, že Kulišovi zásluhy v této bitvě jsou značně přehnané. Disciplína, soudruzi, železná disciplína, to je heslo dneška. Jeden chybný krok a máme nepřítele v zádech. Soudruzi, jistě byste nechtěli, aby se Jones vrátil. A opět na tento argument odpověď nebyla. Jistě, že nikdo nechtěl, aby se Jones vrátil. Pokud měli nedělní schůze přispívat k jeho návratu, pak tedy rozhodně museli přestat. Boxer, který už si mohl všechno v klidu promyslet, vyjádřil všeobecnou náladu takto. Když to říká soudruh Napoleon, musí to být pravda. A od té doby ke svému osobnímu motu budu pracovat lépe a radostněji, přidal slogan Napoleon má vždycky pravdu. A to už se zima nachýlila ke konci, byl čas na jarní orbu. Místnost, kde Kuliš kreslil své plány, byla uzamčená a mělo se za to, že plány větrného mlýna byly z podlahy smyty. Každou neděli v 10 hodin dopoledne se zvířata scházela ve velké stodole, aby vyslechla příkazy na další týden. Lebka starého majora, nyní již holá, bez masa,

byla vykopána z hrobu a umístěna na špalek vedle pušky u paty stožáru vlajky. Po vstyčení vlajky musela zvířata před vstoupením do stodoly projít uctivě kolem lebky. Dnes už uvnitř nesedávala pohromadě, jako kdysi. Napoleon s Pištíkem a dalším prasetem jménem Minimus, jež mělo pozoruhodný talent skládat písně a básně, sedávali v popředí na vyvýšeném prostranství, 9 psů kolem nich tvořilo půlkruh a za nimi seděla ostatní prasata. Zbytek zvířat seděl čelem k nim v hlavním prostoru stodoly. Napoleon četl týdenní rozkazy přísně, téměř vojensky. A po jediném přespívání písně Zvířata Anglie se zvířata rozešla.

třetí neděli po Kulišově vyhnání Napoleon zvířata poněkud překvapil sdělením, že větrný mlýn se přece bude stavět. Důvody, které ho vedly ke změně názoru, neuvedl. Pouze zvířata varoval, že splnění tohoto náročného úkolu vyžaduje ještě tvrdší práci. Možná bude třeba i snížit příděly žrádla. Nicméně všechny plány již jsou připraveny až do nejmenšího detailu. Zvláštní výbor prasat na nich pracoval celé poslední tři týdny. Podle propočtu bude stavba větrného mlýna a dalších vylepšení trvat 2 roky. Toho večera Pištík všem soukromně vysvětlil, že Napoleon ve skutečnosti nikdy nebyl proti větrnému mlýnu. Naopak, byl to právě on, kdo jej od počátku podporoval a plány, které nakreslil Kuliš na podlahu inkubátoru, byly ukradeny z Napoleonových listin. Větrný mlýn byl vlastně výtvor Napoleona. Někdo se otázal, proč tedy proti mlýnu tak ostře vystupoval. Tady se Pištík začal tvářit velmi vychytrale. Byla to, jak řekl, mazanost soudruha Napoleona. On byl jen jako proti větrnému mlýnu. Byl to jen manévr, jak se zbavit Kuliše, který byl nebezpečný a měl na zvířata špatný vliv. Nyní, když byl Kuliš odklizen, může plán v klidu pokračovat bez jeho rušivého vlivu. Tomu se říká, jak pravil Pištík, taktika. Několikrát zopakoval. Taktika. Soudruzi, taktika. A přitom poskakoval a s veselým smíchem mrskal ocáskem. Zvířata si sice nebyla úplně jista, co to slovo znamená, avšak Pištík mluvil tak přesvědčivě a 3 psy, kteří náhodou byli s ním, vrčeli tak hrozivě, že jeho vysvětlení bylo přijato bez dalších otázek.

Po celý ten rok dřela zvířata jako otroci. Byla přitom ale šťastná, nelitovala žádného úsilí či oběti, protože si dobře uvědomovala, že to, co dělají, dělají jen pro svoje dobro a pro dobro těch, kdo přijdou po nich, a ne pro nějakou bandu líných lidských zlodějů. Přes jaro a léto byl 60-hodinový pracovní týden a v srpnu Napoleon ohlásil, že se navíc bude pracovat také v neděli odpoledne. Tato práce byla přísně dobrovolná, ale každé zvíře, které by se jí nezúčastnilo, čekalo zkrácení přídělů žrádla na polovinu. I tak však bylo nutné nechat některé úkoly stranou. Žně dopadly o něco hůře než ty loňské a dvě pole, kde měla být zasázena řepa, ležela ještě začátkem léta ladem, protože se nepodařilo včas dokončit orbu. Z toho se dalo předpokládat, že nadcházející zima bude krušná. Větrný mlýn přinášel neočekávané potíže. U farmy sice byl dobrý vápencový lom a ve skladištích se našlo dost písku a cementu, takže všechen stavební materiál byl po ruce, ale zpočátku neřešitelný problém představovalo pro zvířata lámání kamene na potřebnou velikost. Zdálo se, že to nepůjde jinak než pomocí špičáků a sochorů, s kterými ovšem zvířata zacházet neuměla, protože žádné nedokáže stát na zadních nohách. Po týdnech marného úsilí napadla někoho spásná myšlenka. Využít gravitační síly. Na dně lomu se povalovaly obrovské balvany, které nemohly použít pro jejich velikost. Zvířata kolem nich uvázala lana a pak je všechna dohromady, krávy, koně, ovce, každé zvíře, jež mohlo pomoci i prasata, někdy v kritických okamžicích přiložila ruku k dílu. Vytahovala pomalu po úbočí lomu na cvach, odkud je pak zvrhávali, aby se dole roztříštili. Přeprava již rozbitých kamenů pak byla poměrně jednoduchá. Koně je odvážely na kárách, jednotlivé kusy vytahovali ovce a Majka s Benjaminem se zapřáhli do staré bričky a přispěli svým dílem. Do konce léta byla schromážděna dostatečná zásoba kamenů a za dozoru prasat se začalo se stavbou. Byla to však pomalá a vyčerpávající dřina. Často se namáhali celý den, než se podařilo vytáhnout jediný velký balvan, a někdy se stalo, že se pak po dopadu na dno lomu na menší kusy nerozdělil. Bez boxera, který měl sílu jako snad všechna ostatní zvířata dohromady, by se asi nedokázalo nic. Když balvan začal prokluzovat a zvířata se již viděla stažena dolů jeho vahou, boxer se zapřel do lana a balvan zarazil. Pohled na boxera, jak kousek po kousku táhne lano, lapá po dechu, obrovské boky má zalité potem a kopita zarývá do země, naplňoval každého obdivem. Lupina ho občas varovala, že se nesmí tolik přepínat, ale boxer ji nikdy neposlechl. Jeho dvě hesla: budu pracovat lépe a radostněji a Napoleon má vždycky pravdu, jako by pro něj byla dostačující odpovědí na všechny problémy. Domluvil se s Kohoutem, aby ho ráno probudil o 3/4 hodiny dříve místo o 30 minut. A v řídkých okamžicích oddechu, kterých tak jako tak už mnoho nebylo, chodíval do lomu. Nakládal káru kamením a sám ji tahal na staveniště. I přes těžkou práci se během léta zvířatům nevedlo nejhůř. Neměla sice o nic víc žrádla než za dnu pana Jonese, ale neměla ho snad ani méně. Výhoda toho, že krmila jen sebe a nemusela se starat o 5 marnotratných lidí navíc, převažovala nad řadou jiných nevýhod. A způsob práce zvířat byl v řadě případů účinnější a šetřil práci. Například odplevelování polí se dělo s pečlivostí, jaké lidé nikdy nebyli schopni. A protože žádné zvíře nyní nekradlo, nebylo nutné oddělovat pastviny od polí ploty, což ušetřovalo spoustu práce s udržováním živých plotů a branek. Nicméně v průběhu léta začal statek pociťovat nedostatek různých materiálů.
chyběl parafinový olej, hřebíky, provazy, suchary pro psy a železo na podkovy pro koně, tedy věci, které si farma vyprodukovat sama nemohla. Později bude zapotřebí osiva a umělých hnojiv i různého nářadí a strojů pro větrný mlýn. Jak tohle všechno opatří, to si nikdo nedovedl ani představit. Jedno nedělní dopoledne, když se zvířata shromáždila, aby vyslechla příkazy, oznámil Napoleon, že se rozhodl pro novou hospodářskou politiku. Od nynějška bude farma zvířat obchodovat se sousedními farmami. Pochopitelně, že ne za komerčním účelem, ale jen proto, aby mohla získat nejpotřebnější materiál. Větrný mlýn musí stát nad vším ostatním, řekl. V současné době proto dojednává prodej fůry sena, části letošní úrody ječmene a později, bude-li nutné získat další peníze, domluví se prodej vajec, pro které je ve Wellingtonu vždy odbyt. Jak řekl Napoleon, slepice by tuto oběť měly uvítat jako svůj zvláštní přínos pro stavbu větrného mlýna. A zvířata opět zažívala zvláštní tíseň. Nikdy se nebude jednat s lidmi, nikdy se nebude obchodovat, nikdy se nebudou používat peníze, což pak to nebylo v nejstarších rezolucích přijatých na první triumfální schůzi po vyhnání Jonese? Všechna zvířata se na přijetí takových usnesení pamatovala, nebo si aspoň myslela, že se pamatují. Čtyři podsvinčata, která protestovala, když Napoleon zakázal schůze, se nesměle ozvala, okamžitě však byla umlčena rezolutním vrčením psů. Pak začaly ovce bečet své obvyklé čtyři nohy dobré, dvě nohy špatné a chvilkové napětí bylo rozptýleno. Nakonec vyzval Napoleon máchnutím nohy ke klidu a oznámil, že všechno již domluvil. Zvířata nebudou muset přicházet do styku s lidmi, což by pochopitelně nebylo žádoucí. Rozhodl se, že celé břemeno převezme na svá bedra. Jistý pan Wimper, advokát z Wellingtonu, již souhlasil, že bude fungovat jako prostředník mezi farmou zvířat a okolním světem. Vždy v pondělí ráno si přijde na farmu pro instrukce. Napoleon svoji řeč zakončil obvyklým zvoláním ať žije farma zvířat a po přespívání zvířat Anglie dostala zvířata rozchod. Pištík pak obcházel farmu a zvířata uklidňoval. Ubezpečoval je, že rezoluce proti obchodování a používání peněz nejenže nebyla nikdy přijata, ale nebyla ani předložena ke schválení. Je to úplný výmysl, jehož vznik má počátek nepochybně ve lžích rozšiřovaných Kulišem. Některá zvířata nicméně stále pociťovala určité pochybnosti. Pištík se jich však ostře zeptal. Soudruzi, není pravděpodobnější, že se vám to jen zdálo? Máte o takových rezolucích nějaké důkazy? Je to snad někde na papíře? A protože nebylo pochyb, že nic takového nikde zapsáno není, přijala zvířata vysvětlení, že se zmýlila. Jak bylo dohodnuto, každé pondělí dopoledne přicházel na farmu pan Wimper. Byl to drobný mužík s licou, si který působil prohnaným dojmem, celkem podřadný advokát, ale dostatečně mazaný, aby si s předstihem uvědomil, že farma zvířat bude potřebovat zprostředkovatele a že objednávky by mohly být výhodné. Zvířata pozorovala jeho příchody a odchody se smíšenými pocity a kde bylo možné, vyhnula se mu. Nicméně pohled na Napoleona, jak stojí na čtyřech nohách a uděluje pokyny Wimperovi, stojícímu zpříma, je naplňoval hrdostí a částečně i směřoval s novým vývojem. Jejich vztahy k lidem už nebyly jako dřív. Nenávist vůči farmě zvířat se teď, když prosperovala, nezmenšila, spíše naopak. Nenáviděli ji ještě víc. Každý člověk považoval za otázku svého přesvědčení, že farma dříve či později zbankrotuje a hlavně, že větrný mlýn bude prohra. Po hospodách si lidé na nákresech větrného mlýnu navzájem dokazovali, že stavba musí spadnout a když ne, takže v žádném případě nebude fungovat
ale ať chtěli nebo nechtěli, při pohledu na to, jak zvířata dokázala své záležitosti zvládnout, získala farma u lidí určitý respekt. V tomto ohledu bylo příznačné, že začali farmu zvířat nazývat jejím správným jménem a přestali předstírat, že jde o panskou farmu. Také přestali udržovat styky s Jonesem, který už se vzdal naděje získat svůj statek a odstěhoval se do jiné části země. Mimo pana Wimpera nebyl nikdo z vnějšího světa s farmou ve styku, ale stále se šeptalo, že Napoleon má v úmyslu uzavřít buď s panem Pilkingtonem z Liščína, či s panem Frederikem ze Stračína důležité obchodní dohody, ale nikdy s oběma současně, jak se říkalo.

Asi v té době se prasata náhle přestěhovala do Jonesova domu a začala tam bydlet. A zvířatům se opět zdálo, že si vzpomínají na nějakou rezoluci, již kdysi přijala. A opět je musel Pištík přemlouvat a vysvětlovat, že tomu tak není. Jak řekl, bylo naprosto nezbytné, aby prasata, která jsou mozkem farmy, měla k dispozici místo, v němž bude klid potřebný pro práci. Důstojnosti vůdce, v poslední době, když mluvil o Napoleonovi, tituloval ho vůdce, přísluší bydlet v domě a nikoli v obyčejném chlívku. Některá zvířata byla přesto zneklidněna, když slyšela, že prasata nejenže žerou v kuchyni a používají obývací místnost pro odpočinek, ale také spí v postelích. Boxer to jako obvykle odbil svým... Napoleon má vždycky pravdu. Ale Lupína, která byla přesvědčena, že si určitě pamatuje na pravidlo týkající se postelí, se odebrala za stodolu a snažila se vyluštit 7 přikázání, která tam byla zapsána. Když zjistila, že sama není schopna přečíst víc než jednotlivá písmena, došla pro Majku. Majko, řekla, přečti mi 4. přikázání. Neříká se tam něco o tom, že se nesmí spát v postelích? S určitými potížemi se Majce podařilo nápis přečíst. Žádné zvíře nebude spát v posteli s prostěradly, řekla konečně. To je podivné, pomyslela si Lupína, že si nevzpomínám na prostěradla ve 4. přikázání. Když to je ale jasně napsáno na zdi, bude to tak. A Pištík, který šel v doprovodu 2 či 3 psů náhodou kolem, rád uvedl celou záležitost na správnou míru. Tak, soudružky, jistě jste slyšeli, že my prasata teď spíme v domě v posteli. A proč by ne? Snad si nemyslíte, že se někdy přijalo nějaké usnesení proti postelím? Postel... To je prostě místo, kde se spí. Když se to tak vezme, je i otep slámy ve stáji postelí. Přijalo se usnesení proti prostěradlům, která zavedli lidé. My jsme prostěradla odstranili a spíme mezi dekami. Ano, postele jsou pohodlné. Ale ne víc, než potřebujeme, soudružky, při naší namáhavé duševní práci. Snad byste nás, soudružky, nepřipravili o zasloužený odpočinek. Nechcete přece, aby nás naše povinnosti utýrali. Jistě byste si nepřáli, aby se Jones vrátil. V tomto bodě ho zvířata okamžitě ujistila, že nechtějí, aby se Jones vrátil. A o spaní prasat v domě se už nemluvilo. A když bylo o několik dní později oznámeno, že od nynějška budou prasata ráno vstávat o hodinu později než ostatní zvířata, nikdo si ani nepostěžoval.

0: Co nevidět se bude na radnici pořádat ples.
1: Ano.
0: Přeji si, abyste si na počest našich milých končelů a k mému potěšení oblékla lovecký šat a ozdobila se přívěsky, které jsem vám dal k svátku. Co pak se stalo, paní? Proč jste tak zbledla? Myslel jsem, že vám...
1: Ach, sire, už se velice těším.
0: Tedy ujednáno.
1: A kdy se bude ten ples pořádat?
0: Už brzo, paní. Nepamatuji si přesně den, ale zeptám se kardinála.
1: Kardinála?
2: A všechno jí bylo jasné. Král přesvědčen, že královna překypuje radostí ze smíření, odešel středem.
1: Jsem zničena.
3: Nemohla bych vašemu veličenstvu nějak posloužit.
2: Teprve nyní si královna uvědomila přítomnost paní Bonacieux.
1: Jde o tu skříňku z růžového dřeva, kterou si vévoda ode mne odnášel. A v ní byly přívěsky. Bože můj.
3: Musíme dostat ty přívěsky zpět.
1: Ale jak?
3: Musíme někoho poslat k vévodovi.
1: Komu mohu v tomhle paláci věřit?
3: Prokažte mi tu čest. A já najdu posla.
1: Ale já budu muset napsat dopis.
3: Dvě slova jen. A vaše osobní pečeť.
1: Bože, celý svůj život, svou čest, své jméno skládám do vašich rukou.
3: A já to zařídím.
2: Královna nemá na vybranou. Napsala dopis, zapečetila jej a začala nakažena paní Bonacieux prakticky myslet.
1: Budou potřeba peníze.
2: Přidala hezký prstýnek, který dostala od nějaké královské tety k biřmování.
1: Prodej ho.
2: Paní Bonacieux vzala dopis, prsten a utíkala domů. Ještě v této chvíli si mohla vybrat, koho poctí svou důvěrou. Vybrala si bohužel špatně.
1: Na které záleží náš budoucí osud, mužičku?
4: Náš osud se změnil za ten týden, co jsme se neviděli, paní.
2: Rozčilená paní Bonacieux nepostřehla změnu, která byla čitelná nejen z obsahu, ale i ze způsobu mluvy pana Bonacieux.
1: Vykonáme dobrou věc a ještě vyděláš spoustu peněz.
4: Kolik?
1: 1000 pistolí. Odjedeš dopisem do Londýna.
4: Ty žertuješ. Nikoho v Londýně neznám.
1: Posílá tě vysoká osobnost. A vysoká osobnost tě taky očekává. Odevzdáš list?
4: Intrigy, zase intrigy. Na ty mě už nenachytáš. Pan kardinál mě poučil.
2: Teď naštěstí udělal chybu zase pan Bonacieux. Byl v konfidentské práci začátečníkem a nevěděl ještě, že má naslouchat a nemluvit.
1: Co pan kardinál?
4: Dokonce mi podal ruku a nazval mě svým přítelem. Proto mu chci čestně sloužit. I peníze mi dal, podívej.
2: Ukázal naváček z penězi na kredenci. Paní Bonacieux bleskově cenzurovala slova, která už vyřkla. To podstatné naštěstí dosud neřekla. Začala tedy z jiného konce.
1: Dobrá, možná, že máš pravdu, kocourku. Muž se v politice vždycky lépe vyzná než žena. A hlavně ty, můj milý, když už jsi mluvil s kardinálem.
4: A co jsem měl v Londýně dělat?
2: Pan Bonacieux si konečně srovnal v hlavě, že nejednal dost kvalifikovaně. Jako správný špicla přítel kardinálův měl přece získat nějaký materiál.
1: Taková ženská záležitost. Maličkost, po kterých ženy touží.
2: Řekla to mnohosmyslně a něžně pak svého muže políbil.
4: Odpusť, ženuško, že odcházím, ale něco mě napadlo. Nashledanou.
2: A mazal pryč. Svou ženu pro všechny případy doma zamknul.
1: Mě pán Víček nemá rád. Co teď udělám? Bože můj, vyslyš mě.
2: Odpověď přišla skutečně z nebe, nebo lépe řečeno z hůry, z prvního patra. Samozřejmě nebyl to pán Bůh, ale D'Artagnan, který dírou v podlaze svého podkrovního bytu, celý výjev pozoroval.
5: Hej! Drahá paní Bonacieux! Otevřete mi dvířka schodby! Chci se s vámi sejít!
1: Ale slibte mi, že mi nic neuděláte.
5: Slibuji, že vám už nikdy nic neudělám.
1: Ne? Tak já zkusím odemknout.
5: Ano?
1: A vy buďte pěkně hodný.
5: Ano.
1: Kdybych tak věděla.
6: Můžete-li mě věřit?
2: Váš muž je zbabělec. Mě můžete přesvěřit. Vydám se na cestu a odevzdám váš list. Ctím naši královnu, nedám se nikým svíst. Já a tři přátelé královští mušketýři pojedem s dopisem. Pojedem všichni čtyři. Padne-li jeden z nás, zůstanou ještě tři.
1: Doufám, že manžel můj podstatu nevětří. Ach, já vám tak věřím. Diktuje mi to cit. Jestli mě zradíte, přísahám, nechci žít. Zdeváček na cestu.
2: Dala ten z kredence.
1: Vezměte peníze.
2: Aha.
1: Od jeho eminence.
0: To není váček, ne. To už je řádný vak, kdyby tak věděl. Joj, mohl ho trefit šlak.
1: Ty hlasy.
2: Kdo je to?
1: Můj muž. A není sám, má průvodce.
2: Rochefort, toho pána znám. Když si mě urazil, teď mu to mohu splatit.
1: Náš pán, váš slib, můj list. Může se všecko zhatit, neodložíte-li svůj hněv, svůj kort, svou zášť. Musíme ukryt se. Noc půjčí nám svůj plášť.
2: Nesmysl. Nahoru. Do nebe.
1: Vždyť jsem žena.
2: Postavíte se mi statečně na ramena. Hop. A je to.
1: A...
2: Tiše. D'Artagnan by nebyl D'Artagnanem, kdyby nevyužil této příležitosti. Uchopil paní Bonacieux něžně za ručku. A paní Bonacieux by zase nebyla paní Bonacieux, kdyby si ruku nenechala jen tak mimochodem tisknout.
6: Vy tedy myslíte, že vaše žena...
4: Pane Rochefort, určitě se vrátila do Louvru.
6: A nemluvila s nikým jiným, než s vámi?
4: Nikomu jinému nemá tu důvěru.
1: Idiot!
4: Zpráva, kterou jsem dal, má tedy pro vás cenu?
6: Velkou, pane Bonacieux.
4: Kardinál se mnou bude spokojen.
6: Určitě. Říkáte, že nikoho nejmenovala? Kardinál by vám možná dal šlechtický titul.
2: Pan Bonacieux je zoufalý, že nemůže posloužit.
4: Vážně, půjdu za ní do Louvru a řeknu jí, že jsem si všechno rozmyslel, že pojedu a ona mi jména těch velkých osobností bude muset říct.
1: Darebák!
2: Říká D'Artagnan a ještě více paní Bonacieux tiskne.
6: Zkuste to a pak mi přijďte říct. Naschledanou.
2: Zase mi upláchl. Já jsem smolař.
1: Ale já jsem tu s vámi?
2: Opravdu.
4: Loďa je.
2: D'Artagnan ji vnímá celým svým tělem.
4: Byl jsem okraden. Váček z penězí je pryč.
1: Zbuď celou čtvrť.
2: Je pryč. A teď? Ano. Co teď?
0: Teď?
2: Že by třetí políček?
0: Teď.
1: Teď musíte přece odjet.
2: A za chvíli vyšel do temné ulice D'Artagnan, zahalen dlouhým pláštěm, jejž kavalírsky nadzdvihoval jeho meč.

0: Pane de Treville, až poznáte, o jak důležitou věc jde, myslím, že mi odpustíte, že jsem vás vyrušil.
1: No?
0: Jde o čest, ne-li o život samé královny. Náhodou jsem se dozvěděl jisté tajemství.
1: Doufám, že je zachováte v tajnosti, i kdybyste měl život obětovat, mladý příteli.
0: Vám je musím svěřit, neboť jen vy mi můžete pomoci v úkolu, který mi dalo její veličenstvo.
1: To tajemství se týká jen vaší osoby?
0: Ne, pane kapitáne, týká se samé královny.
1: Svolila královna, abyste mi je svěřil?
0: To ne.
1: Tedy si je ponechte a řekněte mi, oč žádá.
0: Abyste mi vymohl u velitele gardistů 14-denní dovolenou. Na vaši přímluvu on dá.
1: To je vše?
0: Není. Dovolenou by také potřebovali vaši lidé.
1: Ale...
0: Athos, Portos...
1: A Aramis... Ale nic neříkali.
0: Nic ještě nevědí.
2: Pan de Treville se usmál. Mušketýrský učedník už zřejmě má své učitele na povel.
1: Spolehněte se.
3: Viděli a bylo jich 8. Athos, Portos, Aramis, D'Artagnan, který se stal vlastně velitelem, Grimaud, Mousqueton, Bazin a Planchet. Dopis byl ovšem jenom jeden. Měl ho u sebe D'Artagnan a bylo domluveno, že kdyby padl, vezme ho někdo druhý, případně třetí nebo čtvrtý a zaveze adresátovi. 4 odhodlaní muži se spolu se svými 4 o něco méně odhodlanými sluhy vydali nejkratší cestou k Londýnu. Vévoda neměl ani tušení, kdo za ním jede, natož proč. Noc bývá v Londýně dlouhá a na Rakouská daleko.
4: Jak jste se dostala, milady, hraběnko Vintrová, až do mé ložnice?
5: Vévodo, tak jako chodí vdova k jistému náhrobku.
4: To nebyl pěkný vtip.
5: Básník ho nemohl vyslovit, pane líp. Nemáte, vévodo, nakonec ze mne strach? Příjemná ložnice. Kdo vchází přes ten práh, že tolik střežíte diskrétnost jeho dřeva? Vévoda Buckingham se doopravdy hněvá. Proč? Že ho miluji. A že mne odmítá. A že jsem, vévodo, tak trochu zabitá, týko, již nosíte snad 6 či 7 roků. Smíte se diviti? Bez hlavosti mých kroků sama se obávám následků svého činu. Já, vy sám, celý svět, kde kdo má na něm vinu?
4: Jste zvláštní, milady. Až to mnou otřásá.
5: Kdyby vám, vévodo, vpálili doma se satanův monogram, byl byste ještě něžný. Vášeně jako noc má svoje temné kněžny. Vy k tomu mlčíte. Vy sladký dobráčku. Vyžeňte zlodějku. Vyžeňte žebračku. Ostatně vše je hra. Oblaka dále plují. S Bohem, můj vévodo, ničeho nelituji.
2: Tedy milady ničeho nelituje. Proč také? V nestřeženém okamžiku dosáhla svého cíle, teď má přívěsky ve svých rukou. A vévoda?
6: Nechme vévodu vévodou a podívejme si, jakou cestu má těch 8 mužů.
2: Osmích dojelo jen do Šantily. Přesně k hospodě u svatého Martina. Jakýsi cizinec, který pokládal Portose za vůdce skupiny, choval se vždycky nejhlučněji, ho požádal, aby s ním připil na zdraví kardinálovo.
7: Velmi rád. Bude-li pán tak laskav a připije-li na zdraví královo.
6: Na tohle cizinec čekal.
7: Neznáme jiného krále než jeho eminenci. Opilče!
6: A už byli v sobě.
8: Provedl jste hloupost, Portosi, ale teď nemůžete couvnout. Zabijte toho člověka a přijďte za námi co nejdříve. Necháme vám tu vašeho sluhu.
2: A ujížděli dál.
6: soutěžce pracovali na silnici nějací muži s lopatami.
2: Potřísnili Aramise blátem, ten jim něco řekl, oni praštili s lopatami, vzali pušky a na naše cestovatele se snesl pravý déšť kulí.
8: Jsme zaskočeni! Nevystřelíme ani ránu a pryč odtud!
6: D'Artagnanovi ustřelili klobouk!
2: Hůř je na tom Aramis, prostřelili mu rameno.
8: Až tudy pojede Portos. Zabij ho! Kdyby byl Portos schopen jízdy, už by nás byl dohonil.
6: Aramis vydržel v sedle už jen 2 hodiny. Nemohl dál. Zanechali ho i s bazénem v zájezdním hostinci.
8: Přísahám, že do kalé neotevru ústa a netasíme meč.
1: Nepřísahejme a to si a jeďme, dokud koně ještě mohou!
2: Si dorazili do Amiánu a ubytovali se. Po rušné noci různých úkladů šel ráno Athos spokojně zaplatit útratu.
6: Hospodský si ho zavedl do zadní místnosti. Athos položil peníze na stůl.
9: Cože? Ty peníze jsou falešné!
8: Já ti uřežu uši!
6: 4 muži vyšli ze svých úkrytů a vrhli se na Athose.
8: Chytli mě! D'Artagnane, ujeďte!
2: Jen 2, protože Grimauda zranili pacholci u koní.
6: Asi 100 metrů před kaleskou branou padl D'Artagnanův kůň a Planchetův nechtěl ušít dál. Velitel lodi připravené k vyplutí prohlásil, že nesmí nikoho vzít, pokud nemá zvláštní povolení podepsané kardinálem.
10: Já mám takové povolení.
6: Řekl šlechtic, který sem dorazil před D'Artagnanem. Tak ho kapitán poslal za správcem přístavu, aby mu je potvrdil. D'Artagnan se rychle rozhodl. Šel za ním a počkal, až se odstli na opuštěném místě.
11: Půjdu, pane, dříve.
2: To byste mě předběhl.
11: To právě chci.
2: Zdá se, že chcete vyvolat hádku.
11: Jste bystrý.
2: A proč?
11: Potřebuji povolení, které máte v kapse.
10: Hola, libene.
6: Tak se jmenuje sluha svého pána, tedy hraběte de Vart.
10: Podej mi bambitky.
11: Pane, já vám rozbiju hlavu. Planchete, vem si na starost sluhu, já si to vypořádám s pánem.
9: Pane, pospěšte si, já už jsem s tím chlapíkem skoro hotov.
6: Pravil Planše, přitom klečel Libenovi na prsou a svazoval ho provazem.
1: Za Athose, za Portose, za Aramise.
6: Co jméno, to rána mečem. Pak se D'Artagnan schýbl, aby raněného provedal.
9: A ta je za mne!
6: Zbytkem sil bod de Vart D'Artagnana do prsou.
1: A ta je za mne!
6: Hrozná rána. A už drží D'Artagnan povolení v ruce a v úloze hraběte de Vart stojí před správcem přístavu.
11: Podepište, prosím. Děkuji vám, pane správce. Není vyloučené, že se za mne kdo si bude vydávat.
6: A podává přesný popis hraběte de Vart. Pak běží zpátky na loď.
9: Pane, co vaše rána na prsu?
11: Dej mi můj balzam,

0: Vévodo, jedu z Francie. Rozedraný šat je cesty dokladem. Tento list mám odevzdat.
1: Královna píše?
0: Čtěte.
1: Ten podlý intrikán. Sám ďábel nepřišel by na chytřejší plán. Ubohá královna. Jen když jste zde a živí.
0: D'Artagnan nebyl a není houslivý.
1: Zde jsou ty závěsky. Jsou jak můj svatostánek. Tak vy jste ukradli těm jasným očím spánek. 1, 2, 3, 4, 5. Pro boha, 2 jsou pryč. Ne, to je nemožné.
0: Od čeho je ten klíč?
1: Kde ležel?
0: Na zemi, tady, na tomto místě.
1: Je to klíč od čperků. To udělala jistě ta strašná osoba, zlodějka, ďáblice. Měli jí vpálit to znamení na líce.
0: Což nemá Anglie dobrého zlatníka, který by pomohl zachránit státníka?
1: Je právě v přecíni. Je trochu pomalý, abychom od něho včas šperky dostali. Jinak má vybraný pro šperky skvělý vkus.
2: Přál jste si, Vévodo.
1: Nač ceníte ten kus?
2: Na 1000 pistolí možná, že stál i více.
1: Kdyby byl hotový.
2: Tak asi do měsíce.
1: Nejpozději pozíc.
2: Milorde, nikoli.
1: Když zaplatil bych vám 6000 pistolí, budu mít pozítří 2 chybějící kusy?
2: Milord je dostane.
3: Víš, že to býti musí.
1: Jste roztomilý muž. Začněte i hned. Dílu.
2: Jak často brousil jsem démonty v tomto stylu, sám nerozeznáte, co je můj výrobek. Klaním se.
3: Oh. Milord ví, co je slušnost a vděk.
1: My z Paříže se tuším známe.
0: Královnin rytíř, pane Gaskoněc D'Artagnan. Teď, když vás okradla ta roztomilá slečna, má cesta nebude již tak nebezpečná. Kardinál Richelieu bude mít to, co chtěl, a tak mě nechají. Milorde, kéž bych měl po boku přátele, pro něž svým srdcem planu. Ač nejsem mušketýr, snad se jim brzy stanu, snad brzy obléknu též jejich stejnokroj. S ním také o lásce můj živel je však boj.
1: Ačkoliv jste mlád, osvědčil jste se skvěle.
0: Však teď bych, milorde, chtěl jít.
2: Kam?
0: Do postele.
2: Pařížská radnice je dneska v plné záři.
3: Měšťané dámy, královští hodnostáři, jak vlny vzdouvají se slavnostním zálem. Přichází královna a král s kardinálem.
4: Co říkáte, kardinál?
1: Zde tomu lesku?
4: Všim jste si královny? Vždyť přišla bez přívěsku.
1: Nemilíte se, sire.
4: Uráží.
1: Klid.
4: Ostatně pojďme jí, ministře, navštívit.
1: Kráčí k nám.
5: Královno, když od vás něco žádám, máte mě vyhovět.
4: Proč nevzala si, madam, ty hezké diamanty, jež jsem jí daroval? Či nelíbí se jí? Snad neučaroval královně jiný šperk.
6: Ne, hněvejte se, sire. Ty šperky, zářivé jak hvězdy nad vesmírem, se příliš nehodí pro tento těsný sál. Nechci je ztratit. Přejeli si však král. Vidět je na mě dnes? Vidět, že je nosím? Pošlu si pro ně hned.
5: Velmi vás o to prosím, balet už začíná.
6: Půjdu se převlékat.
5: Ne, nyní nemůžeme jenom tak utéct.
6: Až bude po tanci, tak setkáme se v lóži.
5: Ne, tohle nechápu.
4: Dát přednost staré broži před novým kolíje. Jak se to mohlo stát?
1: Ale co mám?
5: Závěsky? Co to má znamenat?
1: Nic. Jenže se královna asi velmi mýlí. Přesvědčíte se sám už za malinkou chvíli o něčem podivném.
4: Že nemá kolíje?
1: Nic nechci tvrdit. Nevím. Však má-li je, tyto dva závěsky v něm zcela jistě schází. Snad nepřivedete královnu do nesnází, zeptáte-li se jí, kdo jí je uloupil.
4: K Paříži se rychle blíží osamělý jezdec.
2: Nezvonil v ulicích města a uháněl k radnici. Nebylo to snadné, všude plno lidí.
7: Je to on? Věděla jsem, že se vrátí včas.
2: Zvolala paní Bonacieux, která hlídkovala před radnicí. D'Artagnan se skočil z koně a ona mu...
7: Proti své vůli, jen tak ze samého rozčilení...
2: padla kolem krku.
7: Vzala ho rychle za ruku a vedla kamsi po schodech nahoru.
2: D'Artagnan ztratil pojem o čase, pouze spěchal, takže si ani neuvědomil, že přichází ne za 5:12, ale přímo v 11:12. Vedla ho k salonku královny.
7: Počkejte, můj milý, tady u toho závěsu.
2: Klouzla dovnitř a pak se k D'Artagnanovi vrátila.
7: Je čistý vzduch. Můžete mi je dát.
2: Vzala si přívěsky a zašla zase dovnitř. D'Artagnan královnu nezvedl cizího přízvuku, jednak podle povýšeného způsobu řeči, v jednou se v závěsu objevila bílá ruka. To je jeho odměna. Poklekl, chopil se ruky a uctivě jí povím. D'Artagnan ucítil ve své dlaně nějaký předmět.
1: Prsten.
2: Navlékl si ho a vyčkával dále. Dočkal se.
7: Pojďte, můj hrdino. Můžete mě doprovodit?
2: Kam?
7: Po schodech dolů.
1: A to je všechno k účerta.
2: D'Artagnan byl bezmocný jako malé dítě. Sešel po schodech poslušně dolů.
7: Musíte jít.
1: Ale kdy vás zase uvidím?
7: Velice brzy, můj milý.
1: Ale...
7: musíte mi přece vidět.
2: Královna se vrátila na ples. Lovecký šatý opravdu nesmírně sluší. Na levém rameni se jí třpití diamantové přívěsky. V tu chvíli dali housle znamení k tanci. Král tančil naproti královně, ale ať dělal, co dělal, nepodařilo se mu spočítat, kolik těch přívěsků vlastně je. Kardinála pojalo zlé tušení a začal si promýšlet svou obranu, kdyby se náhodou jeho tah nezdařil. Král dychtivě očekával poslední tón. Teď!
8: Madam, jsem vskutku rád, že jste mě poslechla. Nehněváte se snad. Proč jste si povzdechla? Ale... tak zdá se mi, že vám dva šperky chybí. Já vám je přináším.
7: To se mi od vás líbí. Bylo jich 12, že? Budu mít o dva víc.
8: Vy dva jste ztratila?
7: Nestratila jsem nic. Snad není na spěch. Může je spočítat král. Ach, přišel na pomoc i sám pan kardinál. Ten první, to je moje čest. Ve druhém najdete mou pýchu. Ve třetím měha skryta jest. Ve čtvrtém můj cudný odpor k hříchu. Z pátého vane vítr hvězd. Šestý chce trilkovati v smíchu. V sedmém je všecka ženská lest. Osmý toť přemítání v tichu. Devátý žárný na můj klid. Desátý zrodil se mi v očích. Jedenáctý toť sám můj cit. Dvanáctý hvězda ve vrkočích. 13. přiletěl jako včelka se 14. Ten šperk, toť znělka.
8: Co pak to znamená? Nevíte, kardinále? Sluší se klamati a rozrušovat krále, vodit ho po příkrem hřebenu soutěsky?
1: Chtěl jsem dát královně tyto dva závěsky a nevěděl jsem jak. Aby je neodmítla. Když jste se, královno, před námi prve kmitla jak bílá denice, ztratil jsem odvahu. Znám vaši vznešenou a hrdou povahu a vskutku nechtěl jsem znepokojit ti, krále.
7: Jsem vám tím vděčnější, galantní kardinále. Byl drahý tento šperk? Pane, já se vám klaním.
8: Zbohem, kardinále. Já tušil, že ji raním.

0: Podprsenka. Už druhý rok své pedagogické kariéry jsem měl učit v jedné menší vesnici na místní základní škole. Byl jsem mladý, začínající a svobodný učitel a tak mi nevadilo, že vzhledem ke vzdálenosti od domova tu budu některé dny v týdnu přespávat, neboť dojíždět domů by se mi opravdu nevyplatilo. Do sboru jsem rychle zapadl, jako bych tu už byl léta. O kanadské žertíky nebyla nouze a nikdo se pro žádnou legrácku neurazil. Blížil se tedy začátek školního roku a protože moje maminka byla velice pečlivá a nic nenechávala náhodě, nachystala velký balík, do kterého vměstnala propriety nutné k přenocování. Balík včas odeslala, spoléhajíc na služby naší pošty, tak aby dorazil na místo určení pokud možno dřív než já. A tak se taky stalo. Když jsem přišel ráno do zborovny, pozdravil mě balík jako hrom. Obsah jsem znal, proto jsem ho jednoduše pohodil na postel ve svém skromném pokojíčku. Pokojíček byl zároveň kabinetem a tak tam měli přístup i kolegové. Odpoledne jsem rozřezal provázky a kontroloval, co všechno mi maminka zabalila. Byla opět perfektní. Polštář, prošívaná deka, pyžamo, ručník, kartáček na zuby a pasta, mýdlo a... jedna podprsenka. Chvíli jsem na ní nepřítomně zíral, ale potom jsem si začal vytvářet vlastní teorii, jak se podprsenka do mého balíku mohla dostat. Úvahy nabíraly jasné rysy. Maminka mi balila věci a shodou okolností se stalo, že podprsenka se objevila právě u mě. Prostě ji omylem přibalila. Jist si svou teorií jsem podprsenku hodil pod polštář s tím, že až pojedu domů, vezmu ji prostě sebou a tím se všechno vyřeší. Ve středu jsem jel k mamince, cesta to byla dlouhá, takže jsem byl rád, že už jsem konečně doma. Došel ti balík? Dostal všechno v pořádku? Zdálo se mi až příliš zbytečné odpovídat na tak formální otázky. Jenomže maminka chtěla mít jistotu. No a měl jsi tam pyžamo? Jo. A ten ručník? Jo. A tak to šlo pořád dál, až bylo najednou ticho a já do toho ticha povídám. A taky jsem tam měl podprsenku. Chvíli bylo opět ticho, ale tentokrát delší, jako když má uhodit a nechce se tomu. Prolomil jsem mlčení. Je to taková růžová podprsenka, taková normální. Růžová podprsenka? Divila se maminka, jako by se snad ani růžové podprsenky nevyráběly. No růžová, povídám. Taková větší. A maminka zase chvíli mlčela. Pak odcházela někam ven a nevěřícně vrtěla hlavou, jakože to je nějaký nesmysl. Za chvíli se ale vrátila a povídá, vždyť já žádnou růžovou nemám. To by snad musela být jedině nějaká starší, ale že by mě tam ze skříně vypadla. Ptala se a divila zároveň, až tomu sama asi začala věřit a já byl rád, že tuto delikátní záležitost nemusím dál komentovat. Taky přivez pátek domů. A tím jsme toto téma opustili. Další den ve škole byl normální jako kdykoliv předtím. Jako by se nic nedělo, jako by bylo všechno v nejlepším pořádku. Poznámky kolegů byly stejně vtipné a mně ani nepřipadalo, že by byly dnes snad o něco víc vtipnější než jindy. Až konečně o velké přestávce jsem si zaběhl do svého útulečku a na lustru se tam houpala moje podprsenka. Tedy vlastně podprsenka mojí maminky. V hlavě se mi honily desítky otázek a odpovědí. Jak to vysvětlím? Co si budou o mě myslet? Z toho všeho mě ale byla jasná jenom jedna jistá věc. Někdo z kolegů tu byl a našel onu podprsenku. A teď už si o tom ve zborovně šuškají, co tu asi vyvádím. Nedalo se nic dělat, musel jsem zpátky do zborovny, mezi ně. Snažil jsem se chovat normálně, ale asi mi to moc nešlo. Ještě si nám neřek, jak se ti tady spí. Spalo se ti dobře? Nebojíš se spát sám? To já bych se bála. A už to šlo jedno za druhým. Zmohl jsem se v té chvíli jenom asi na dost hloupou odpověď, že se mě jako spalo dobře nebo normálně a že nevím, čeho bych se měl bát. Až padla ta zdrcující otázka. A Zdenku, co ta podprsenka? Čí pak je? Nevím, jak moc jsem měnil barvy do červena a jak jsem bledl, ale asi to bylo dost znát. Tak je to přeci venku. Teď nezbývá, než celou historii s růžovou podprsenkou vysvětlit, i když jsem měl neblahé tušení, že mojí verzi asi moc věřit nebudou. A tak jsem všem přítomným začal vypravovat o své hodné mamince, jak se mě snažila ulehčit to mé cestování, a že mě poslala balík poštou a do něj, že omylem přibalila i svou podprsenku. Abych přidal svému vyprávění patřičné věrohodnosti, řekl jsem jim taky o tom, jak jsem byl doma a jak moc se maminka divila, že se do toho balíku mohla přimíchat její podprsenka, ale abych ji tedy přivezl v pátek domů. Když jsem končil poslední slova svého vyprávění, už jsem se ani neslyšel. Všichni řvali smíchy. Bylo mi trochu podezřelé, že se tolik smějí právě téhle mojí historce a teprve, když se začal smích tišit, uslyšel jsem slova, která mi brala dech. To není podprsenka tvojí, ale mojí maminky. Teď jsem zase přestával chápat souvislosti já. Jak by se mohla podprsenka maminky mé kolegyně dostat do mého balíku, když ten přeci balila moje maminka nějakých dobrých 40 kilometrů vzdušnou čarou od bydliště té druhé maminky, žijící kdesi ve Vysokém Mýtě? Myšlenkový tok otázek v mé hlavě ale opět přerušila další salva smíchu. Dělám, že se jako taky perfektně bavím, ale čím dál víc si přestávám být jist svou původní teorií o původu a skutečném majiteli už zmíněné růžové podprsenky. Když přišel balík do školy, zůstal nerozbalen ve zborovně. Byl tam zkrátka o den dřív než já. A tehdy jí to napadlo. Přinesla z domu pěknou růžovou podprsenku, mě neznámé, ale určitě značné velikosti, a pomalu ji ukazovátkem protlačila pod papírový obal až dovnitř balíku. Pak stačilo, abych vzal balík, přeřezal provázky a všechno vysypal na postel. A tam vypadla i podprsenka. Zdálo se být vše jasné. Teď mě začalo mrazit v zádech na novo. Vzpomněl jsem si totiž na maminku a proto povídám, ale já jsem doma slíbil, že ji v pátek přivezu. Smích opět nebral konce. Tak to asi nepůjde, protože to je podprsenka mojí maminky a já ji musím vrátit, protože ona ví, že jsem si ji půjčila. A taky na co? A zase mě ohlušil další výbuch smíchu. Ale já se teď už moc nesmál. Začal jsem přemýšlet, jak to v pátek doma vlastně dopadne. A měl jsem co vysvětlovat. Máš tu podprsenku? Zeptala se moje maminka, když jsem z tašky vyndával drobné osobní věci. No, nemám. A proč si ji nepřivezl? No víš, mami, ona nebyla tvoje. Takový údiv v maminčině tváři jsem snad nikdy jindy nespatřil. I když jsem se snažil mamince vysvětlit, jak celá ta historie vznikla, pořád mám pocit, že tomu mému příběhu asi nikdy doopravdy neuvěřila.
1: Dobrý den. Setkáváme se posté 33. a to v roce 1348. Ještě před pouhým půl druhým rokem ležel Karel, tehdy římský král a moravský markrabě, ve francouzském klášteře Urzikampus, vážně raněn, opuštěn a jaksi jen velmi teoreticky vladař dvou říší. Uplynulo 18 měsíců a v Praze se na Karlovu výzvu sešel v plném lesku sněm všech zemí českých. A na tom sněmu byla vydána zlatá bula o založení univerzity.

0: které obzvláštní náklonností milujeme nad všechny ostatní naše důstojenství a nade všechny ostatní naše statky. Nepřejeme si, aby věrní naši obyvatelé království českého, kteří po vědění neustále touží, nuceni byli doprošovati se v cizině milodarů vzdělání. Je s naší vůlí, aby nalezli doma v království českém stůl prostřený, připravený ukojiti jejich žízeň po vzdělání.
1: Hlad po vzdělání si museli před rokem 1348 našinci ukojit v Itálii nebo ve Španělsku, ve Francii a nebo v Anglii.
2: Čili vlastně na obvodě kontinentu.
1: Na ohromném zbývajícím území střední, severní a východní Evropy tehdy neexistovala jediná vysoká škola.
2: To všechno se změnilo dekretem Karla IV. Ze 7. dubna 1348.
3: Toho dne měl pan král zřejmě napilno.
1: Ano, protože podepsal i 13 dalších významných listin, které upravovaly vztahy českého státu k říši a právní poměry uvnitř lucemburských držav.
3: Ale jenom tak mezi námi, Pražská univerzita nebyla jedinou, kterou římský a český král založil.
2: Ono zakládání vysokých učení bylo takovým Karlovým koníčkem.
1: Jak někam přijel, už tam zakládal vysokou školu.
2: Ku příkladu ve švýcarské Ženevě.
1: A nebo ve francouzském Orange.
2: Karel má na svědomí i univerzitu ve Florencii.
1: A také v Luce.
2: A ještě v dalších 6 městech.
1: Samotná zakládací listina, kterou bylo v Praze zřízeno
0: Studium generale,
1: tak tedy ta listina sama o sobě univerzitu nevytvořila.
2: O něčem podobném se už jednalo několik let.
1: 2 roky předtím získal arcibiskup Arnošt z Pardubic v Avignonu papežovo svolení.
2: To byl náramně důležitý krok, protože Karel snil o škole, která by zahrnovala studium celé scholastické moudrosti.
1: On totiž chtěl, aby v Praze fungovaly všechny 4 fakulty.
2: Fakulta svobodných umění.
3: V dnešním slovníku fakulta filozofická.
2: Dále lékařská, právnická a teologická.
1: Povolení zejména té poslední.
3: Tedy teologické.
1: Znamenalo takový malý zázrak.
3: Proč?
1: No, protože Avignon žárlivě střežil monopol pařížské teologie a souhlas, aby se obor přednášel i jinde, udělovala papežská kůrie opravdu, ale opravdu nerada a výjimečně.
0: Rozhodli jsme se, po předcházející zevrubné úvaze, že v této naší pražské metropoli, městě nejlíbeznějším, pro bohatou žírnost svou k tomu nejvhodnějším, zřídíme, ustanovíme a obnovíme Studium generale.
3: Studium generale znamená obecné učení.
2: Ale jinak vysoké učení.
1: Pojem univerzita v Karlově době už znali, jenomže znamenal něco jiného než dnes.
2: Latinský výraz universitas je totéž co obec, společenství. V tomto případě všichni doktoři, mistři.
3: Mistři to byli profesoři.
2: A žáci obecného učení dohromady.
0: Universitas scholarium
2: rovná se obec členů školy.
3: Svědčí o tom i nápis na stříbrném pečetidle Pražské univerzity z roku 1348.
0: Sigillum universitatis scholarium studii pragensis.
3: Neboli
0: pečeť studentské obce pražského učení.
2: Byl to původně jakýsi cech.
3: Společný cech mistrů a učedníků?
2: Ano, cech profesorů a studentů.
1: Zakladatelem vysokého učení byl jeden člověk.
3: Karel IV. Samozřejmě.
1: Ale zakladatelů univerzity bylo v krátké době na 11 000.

0: roku 1348.
1: Ale už od loňska.
2: Tedy od roku 1347.
0: První profesoři přišli z řádových učilišť, pražských nižších škol, anebo byli do Prahy povoláni z ciziny.
2: Kde se tenkrát učilo? Kde probíhaly přednášky?
1: Učilo se v pražských klášterech a v katedrálním chrámu svatého Víta na Pražském hradě.
0: S učebnami byl problém, i když už vysoké učení existovalo.
1: Zpočátku chyběly učebny, vyučovalo se tedy v soukromých bytech mistrů.
0: A hlavně v klášterech, odkud vzešli první učitelé řeholníci, papežskou stolicí povýšení na doktory.
3: Pan Karel pak vydá, že se toto učení znamenitě a chvalně rozšiřuje, daroval univerzitě židovské domy a zřídil v nich kolej mistrů, aby tam denně přednášeli a disputovali. Zřídil pro ně knihovnu a daroval jim dostatek knih nezbytných pro studium. A ti mistři dostatečně zaopatření měli kromě stravy, kterou dostávali od studentů, zaručeny dostatečné roční příjmy.
2: Tedy, že by začátky univerzity byly nějak zvlášť bohaté?
1: To se fakt nedá tvrdit.
0: Spíš než bohaté, byly dost chudobné.
1: Teprve za 4 léta po založení se podařilo z výnosu zvláštní daně, kterou král uložil duchovenstvu, zakoupit pro univerzitu první statky a získat tak alespoň minimální krytí profesorských platů.
0: Arcibiskup Arnošt z Pardubic věnoval,
1: se souhlasem svých dvou bratří, pořádek musel být,
0: část rodových statků ve Hřmeníně a Vazicích, odkud byl vyplácen lektorovi plat víc než 23 kop pražských grošů.
2: To je 1380 těchto peněz.
0: Svatovická kapitula k tomu přidávala pravidelný roční plat 10 kop.
2: Neboli 600 grošů.
0: Potom byly ještě získány vsi Zlatníky a část Hodkovic, ze kterých se zabezpečovala prebenda lektora teologie.
1: A kupovalo se dál. Univerzita zakoupila vesnice Chudolazy, Zálezly, Borovou a Veselou Lhotu a dvory ve vsi Brocany.
0: Nejbohatším a největším univerzitním statkem se staly Horní Počernice nedaleko Prahy a sousední Čertousy.
1: Z obou těchto vesnic a ještě z dalších plynuly peníze pro profesorský salár.
2: Neboli mzdu.
0: 10 let po založení vysokého učení koupil arcibiskup dům pro studenty artistické fakulty.
1: Ten dům se jmenoval U věže a nacházel se u kostela svatého Haštala.
0: Předtím zřejmě žili, kde se dalo. Nejčastěji byli nastěhováni u svých učitelů.
1: Až celých 18 let po zrodu vysokého učení vydal Karel zakládací listinu Karolína, první univerzitní koleje.
0: Karolínum tehdy sloužilo za útulek 12 mistrům svobodných umění a jejich žákům.
1: V koleji se žilo i přednášelo, tady mladí scholárové disputovali se svými profesory o problémech věru odtažitých, ale i o tom, co uvařit k obědu, když kapsa je prázdná.

0: Pražské vysoké učení zakládal Karel jako instituci jednoznačně českou.
1: Tedy nikoli říšskou nebo dokonce německou, i když německým historikům to asi nikdo nevysvětlí.
0: Jenomže argumenty jsou jasné. Pražská univerzita byla dotována výhradně z českých prostředků.
1: Římská říše nepřispěla ani jediným grošem.
0: Kancléřem byl český arcibiskup.
1: Nezbytným symbolickým ochráncem byl český patron svatý Václav. Jehož obraz je na univerzitní pečeti.
0: Zakládací listinu podepsal Karel jako král český, nikoli římský.
1: Teprve později vydal král v Eisenachu další listinu, tentokrát už jako římský panovník.
0: Dovolával se v ní založení pražského vysokého učení a potvrzoval mu všechny milosti, pocty a svobody, kterých užívala jiná obecná učení.
2: In quorum omnium testimonium et ad certitudinam pleniorem presentes, toho všeho na svědectví a bezpečnější jistotu list tento zhotoviti jsme dali a nařídili, aby přičiněním byla zlatá pečeť pořízená pečetítkem našeho majestátu. Dáno v Praze léta páně 13.48. v prvém 15. letí v den 7. před Idami Dubnovými v království našem roce 2.

0: vedoucí postavení měla na Karlově vysokém učení fakulta teologická.
1: Udržela si je 602 roky až do 18. května 1950, kdy byla z univerzity vyobcována a odstěhována do Litoměřic.
2: Když papež Kliment VI. Svolil, aby ji Karel v Praze založil, byl to zvláštní projev přízně vůči svému bývalému žáku.
1: Avignonští papeži jinak žárlivě hlídali, aby pařížská Sorbona nepřišla o svůj monopol.
2: Jestli měla Praha držet krok s pařížskou a jinými teologickými fakultami v západní Evropě, tak pro ně musel panovník opatřit způsobilý profesorský sbor. A to nebyla zrovna malá starost.
3: Protože si slavný pan Karel, český a římský král, přál, aby řečené obecné učení mělo dobré a šťastné výsledky, povolal a svým listem nařídil přivolat mistry a doktory z různých učení jiných zemí a řádně a milostivě se o ně postaral, aby za svou práci měli potřeby tohoto života a štědré zaopatření.
0: Říká kronikář František Pražský.
2: Král Karel poslal do Boloně v této věci i zvláštní list.
3: Ctihodní, nejdražší přátelé, poněvadž obecné učení zřízené v našem slavném městě pražském jest od Boha daná nová štěpnice, rádi a z duše bychom viděli její větve a milé odnože se rozpínati, aby to, co bylo započato v době naší vlády, bylo rozšířeno a uzavřeno prospěchem. Proto naléhavě žádáme a vybízíme, abyste ráčili určiti z vašeho lůna jisté způsobilé osoby, které by v našem pražském městě pro slávu našeho učení a s pomocí boží jako mistři přednášeli, aby se naše univerzita těšila týmž úspěchům, jakými se honosí učení pařížské a oxfordské, zvláště když je to naše pražské učení obdařeno výsadou, že se tam může konati všechno, co je kterýmkoliv jiným učením propůjčeno.
1: Naštěstí nemusel hledat jenom venku. Ony už tehdy existovaly školy v českých klášterech.
0: A nejkvalitnější z nich byla u Dominikánů.
1: Jejich lektor Jan Moravec byl taky jako první vybrán profesorem nové fakulty.
2: Protože ještě neměl doktorát, požádal Karel IV., aby mohl Jana Moravce promovat na mistra teologie.
1: Karlova suplika obsahuje cenné údaje o dosavadní Janově akademické dráze. Studoval v Paříži, v Oxfordu a na jiných školách a v Praze působil 5 let.
2: Je pravděpodobně autorem českého zpracování díla Život Krista Pána a staročeského pasionálu.
0: Kvalitní pedagogy našel Karel i u minoritů.
1: Od nich byl za profesora vybrán lektor Albert Bludův. Pocházel z panského rodu, pravděpodobně moravského, studoval v cizině, taky v Paříži.
2: I jeho povýšil papež na žádost Karlovu na doktora.
1: Zachovala se o něm zpráva, že v disputaci konané na Pražském hradě prohlásil, že do 20 let má přijít antikrist.
2: V teologii byl kapacita, jako matematik poněkud slabší.
0: A třetí zdroj budoucího profesorského sboru Karlovy univerzity, augustiniáni.
1: A mezi nimi Mikuláš Zloun.
2: Také on studoval na zahraničních učeních, byl představeným bavorské provincie tohoto řádu a vrchol jeho kariéry znamenal úřad světícího biskupa Řezenského.
1: Mikuláš byl ve velmi přátelském styku s panovníkem. Ještě před založením univerzity přednesl 2 slavnostní řeči, před nastolením Arnošta arcibiskupem a před korunovací Karla králem.
3: Bylo pak 5 mistrů teologie, z nichž jeden kázal a četl v kostele pražském, jemu ctihodný otec a pán, pan Arnošt, první arcibiskup pražský, obstaral důstojné a hojné zaopatření. Ostatní mistři četli svatou teologii v klášterech svého řádu.
0: Podle tvrzení kronikáře Františka Pražského bylo prvních profesorů teologie v Praze 5.
2: Zbývají tedy ještě 2, ale ty už se nám asi nepodaří určit.
1: Na teologické fakultě bylo studium ze všech fakult nejsložitější, nejnáročnější a hlavně nekonečně dlouhé.
2: Na získání teologického bakalářského gradu,
0: neboli hodnosti,
2: čekal posluchač 6 let. K doktorátu teologie se propracoval nejdříve za dalších 6 roků.
0: Vydržel to někdo?
2: No, málo kdo. Pokud je známo, tak za prvních 50 let existence univerzity absolvovali celou teologii jenom 3 Češi.

0: Fakulta svobodných umění, tedy obdoba dnešní filozofické fakulty, byla jakousi přípravkou ke studiu na oborech ostatních.
1: Říkalo se jí také artistická, ale se žongléry ani jinými komedianty nic společného neměla.
2: Vznikla ze zanedbané školy při týnské faře.
1: Karel ji svěřil do péče lékaři svého otce, krále Jana.
2: Ten se jmenoval mistr Walter.
3: Aby zde netoliko četl, vyučoval lékařství, fyziku a jakékoliv jiné umění, ale i vykonával všechny akty spjaté s výcvikem k mistrovskému titulu.
1: Výuka svobodných umění se konala v poněkud tísnivém prostoru týnského hřbitova.
2: Vhodnější sídlo získali artisté až za 10 let na to. Výstavný dům se zahradou poblíž klášterů svatého Františka a blahoslavené Anežky na starém městě pražském.
1: Teprve však založení koleje v domě žida Lazara jim zajistilo důstojné útočiště.
2: Když začal posluchač studovat na fakultě svobodných umění, tak se asi po 1,5 roce stal bakalářem.
1: Jeho povinností bylo studovat dál k mistrovskému gradu.
2: A současně konat přednášky v určených lehčích disciplínách.
1: To znamená diktovat studentům základní texty.
0: Čili cosi jako pomocná vědecká síla.
1: Po dalších asi 3 letech mohl bakalář dosáhnout hodnosti magistra a přehodit přes svůj bakalářsky zřasený plášť ještě krátkou kožešinovou pelerinku.
2: Napříště měl právo
1: a zpravidla i povinnost
2: přednášet,
0: říkalo se tomu číst,
2: bez jakéhokoliv omezení.
1: Vysokoškolská studia byla dost nákladná. 4 léta na artistické fakultě přišla nejméně na 24 kop grošů.
0: Tedy 1440 grošů. Bylo to moc nebo málo?
1: Tehdejší nádeník si tolik peněz vydělal za 5 až 6 let usilovné práce.
0: Třetí fakultou byla práva.
2: Učená práva. Byla 2. Římské a kanonické.
0: V zakládací listině se však mluví pouze o kanonickém právu.
1: Však taky o tento druh práva měli studenti hlavní zájem. Oni se potřebovali vzdělat v právu církve, protože v církevní hierarchii doufali udělat kariéru a také se hmotně zabezpečit.
2: Římské právo bylo jenom jakési doplňující studium pro lepší proniknutí do práva církevního.
3: Pro učení právu kanonickému povolán byl doktor práv z Bononie.
0: To znamená z Boloně.
3: Jiným učitelem téže třídy byl mistr Štěpán, arcibiskupův kancléř.
0: Dozvídáme se od Františka Palackého.
1: Ani založení Pražské univerzity neznamenalo konec studijní turistiky Čechů do zahraničí.
2: Na druhé straně však přinášelo i zvýšení počtu domácích uchazečů a taky příliv studentů hlavně ze severských zemí, z Němec, Uher, Polska nebo Rakouska. Ti všichni dávali přednost Praze.
0: Proč?
2: Protože byla blíž než vzdálená Itálie nebo Francie a pak platilo tu něco, co platí i dnes.
0: Co platilo tedy i dnes?
2: Že u nás bylo a je pro cizince levněji.
1: Už v nejstarších dobách jsou zprávy o tom, že se právníci neměli s ostatními fakultami rádi.
0: A důvod?
1: No, zatímco ku příkladu takový artisté.
0: Zopakujme si, to byli studenti fakulty takzvaných svobodných umění.
1: Takže takový artisté byli většinou mladí lidé. Za to na právech byli zapsáni posluchači daleko zralejší. Často to byli už nositelé církevních hodností.
0: No a poněkud zámožnější.
1: Mnohdy velice zámožnější. Nositelé takových zakulacených pytlíků se neradi podřizovali stejnému systému kázně a rovnému obsahu práv, jaký měli i posluchači nejnižší fakulty artistické.
2: Však ještě za Karlova života právníci z vysokého učení vystoupili a založili samostatnou univerzitu.

0: Zbývá nám ještě poslední fakulta.
1: Poslední v pořadí, nikoli svým významem.
2: Fakulta lékařská.
1: V Praze se přednášky konaly podobně jako na jiných fakultách, nejprve v bytech profesorů, slavnostní zasedání v některém kostele.
2: První kolej dostali medici darem od Karla IV. V domě v Kaprové ulici.
1: První známou osobností lékařské fakulty byl mistr Walter.
0: Ten už učil i na fakultě svobodných umění.
1: Walter léčil krále Jana i jeho syna Karla.
2: Mistr Havel ze Strahova, kromě lékařství, vynikl i v astronomii a matematice. Sepsal pro Karla IV. Latinskou životosprávu.
0: A co pak pan Havel panu králi radil?
2: Ale nic jiného než dnešní doktoři. Střídmost v jídle a pití a co nejméně stresových situací.
0: Jestli to dnešní lékaři od starého mistra Havla nakonec neopsali.
1: Ve druhém spisku věnovaném panovníkovi popisuje doktor Havel ochranu proti moru.
2: Pojednal i nauku o moči a o vodách.
1: O těch vodách se to zachovalo dokonce i v české verzi.
2: Pan Havel ze Strahova se zasloužil i o založení nového města pražského.
1: Údajně panovníka přesvědčil, aby dal při výběru místa přednost argumentům zdravotně hygienickým.
2: Doporučil mu, aby zvolil snadnější přístup k vodě mezi Starým městem a Vyšehradem oproti původně navrhované Letné.
1: Mistr Havel formuloval i některé další hygienické zásahy.
2: Například zakládání zahrad a prostorných přímých ulic nutných pro řádné provětrávání města.
1: Nemenším věhlasem se mohl chlubit mistr Albík z Uničova.
2: Patřil svého času k předním evropským medicínským kapacitám.
1: Na rozdíl od svých kolegů se Albík nerozptyloval astronomií, matematikou a botanikou a všechny síly věnoval medicíně.
2: Jeho specialitou bylo revma a dna.

0: Dala se nějak srovnat úroveň jednotlivých fakult vysokého učení Karlova?
1: Byla dost rozdílná.
2: V cizině měla nejvyšší kurz teologie.
1: Stále více se oceňovala fakulta svobodných umění.
2: Poněkud hůř na tom byli právníci.
1: A Popelkou byla medicína.
0: Na jakém oboru bylo nejvíc studentů?
2: Na tom nejsnazším.
0: Co to bylo?
2: Svobodná umění.
1: Roku 1385. se na této fakultě konaly 234 bakalářské zkoušky.
2: Ze statistik jiných středověkých univerzit je možné odvodit, že bakalářské hodnosti dosahoval každý čtvrtý posluchač.
0: To by znamenalo, že počet posluchačů fakulty svobodných umění dosahoval tisícovky.
1: Koncem 14. století přednášelo na Pražské univerzitě přibližně 50 řádných profesorů a nejméně 200 dalších učitelů.
2: Z toho 40 až 80 Čechů.
3: Ti, kdo nadáni jsou vrozeným vnějším důvtipem, stanou se vzdělaní i věděním knižním. Nadále tedy nikdo už nebude nucen za věděním světa kraje obcházeti a u cizích národů o vědomosti žebrati. Nikomu toho třeba, ba za zbytečné to bude mníti a naopak za čest bude sobě považovati, že může jiné lidi z ciziny k nám do Českého království zváti k účasti na lahodnosti a vůni stolu vědění.

Dnešními s tými 33. toulkami českou minulostí vás provázely hlasy Ivany Valešové, Františka Derflera, Igora Bareše a autora Josefa Veselého. Režii měl Jaromír Ostrý, spolupracoval Petr Dufek.

tiše tu ležel. Trám, na který pohlížel, byl ořechově hnědý. Někdo sem načmáral to slovo. Karanténa. Napadlo ho, jak je směšné, že cihly zdí jsou tady stejně červené jako venku. Měl už své lože. Uzounký pruh podlahy z kamenných dlaždic. V polotmě rozeznával oblé tvary ženských postav, které se ukládaly v chabém svitu svící. Dlouhé vteřiny už tu ležel. S horečkou již nevnímal, pln dráždivé obraznosti. Pak usnul. Budil se divoce a zoufale, že už je nablízku jitro. Znovu zavíral oči a toužil potom, aby dlouze vychutnal něhu tmy, v níž padal, stoupal a znovu padal. Procitl časně ráno. Shledával s údivem, kde je. Vedle něho spala dívka zakrytá batohy a temnou pokrývkou a z druhé strany stařec, který chrčel námahou spánku. Mohl teď přivřít oči. Viděl ji jasně jako bílý vrchol sněžné hory s hebkým čelem a pletí téměř průsvitnou, rozpuštěnými zlatými vlasy a stejně světlou šíjí a lekal se prudkosti, s níž se mu vracela její podoba. Čekal, až se probudí. Měla vlasy jako podzimní listí a bledá pootevřená ústa. Pronikl jím proud, v němž bylo světlo rozbřesku i tišina noci. Posadila se trochu vylekaně. Dlouhými prsty si zakryla tvář. Dobré jitro, řekl. Dobré jitro. Nehněvejte se, že tu ležím, řekl. Včera jsem neviděl. To nevadí, odpověděla. Pohlédla za něj, kde ležel stařec. Už budete vstávat, zeptal se. Ano, řekla. Jste tady dlouho? Týden, odpověděla. A pak už jsem spala, když jste přišli. Byla noc, řekl. Některé transporty přicházejí v noci, odpověděla. Ani se neznáme, řekl. Usmála se a viděli jí na rtech hořkost i rozpaky. Jmenuji se Štěpán, řekl. Já Anna, odpověděla a opakovala to. Anna. Na prahu dřevěného schodiště se objevil úředník. Je to náš, řekla. Má hvězdu. Vlna ticha se přelila pod krovím. Co chce? Bude číst jména, řekla. Naše jména? Snad i naše jména, odpověděla. Úředník se zastavil nedaleko nich. Rozestřel listiny jako obrovské bankovky. Pak řekl, že ty, které bude předčítat, vybrala rada starších pověřená komandaturou a že se půjdou ubytovat v getě. A ostatní? Jinde, řekla. Kde? To nikdo neví, odpověděla. A pak na východě, řekla. Stařec vedle nich už byl vzhůru. Přidržoval si svraštělou, snědou dlaň u ucha, aby slyšel. Jmenuji se Adam, řekl. A hučel Adam. Vás ještě nečetli? Zeptal se jí Štěpán. Ne, řekla. Náhle se styděla, že ji ještě nečetli. Jmenuji se Adam, chrčel stařec. Pak padlo Štěpánovo jméno. To jste vy, řekla. Štěpán. S
Snad přečte i vás, řekl. Nečetl ji. Buďte rád, řekla. Mlčel, protože se najednou polekal nekonečnosti loučení, jaké na něm lpělo. Neplačte, řekl. Nepláču, odpověděla. Úředník hlásil, že výjmenovaní sejdou po schodech na dvůr během 10 minut. Nesmí jich být víc ani méně, řekl stroze. A pak, nedělám to sám. Je to rozkaz komandatury. Adam, opakoval stařec. Potom úředník odešel. Myslíte na to? Ne, odpověděla. Přečtou vás zítra, řekl, nebo později. Nemohl se odhodlat vstát a věděl, že to bude muset udělat. Uchopil její dlaň. Navštivte mne někdy, řekla. Přijdu, odpověděl. Známe se tak krátce, řekla. Přijdu určitě, opakoval. Jsem tu sám, můžeme být kamarády. Jestli nás tu nechají, řekla. Proč? Říká se něco. Co? Že pojedeme dál, řekla. Snad do týdne. Pomohl jí z batohy. Máte štěstí, řekla. Díval se na ní. Nenašel odpověď. Ten proud v něm stoupal od někud zevnitř až nahoru a vracel se k prstům, kterými se dotýkal její dlaně. Možná, řekla potichu, že tu ještě budu. Budete tu, hučel. A pak určitě tu budete. Tak jděte, řekla. Pohlédl na ní a znovu cítil ten proud. A v něm tonula odpověď, kterou nevyslovil. Pak vstal a nechal vyklouznout její dlaň ze své a něco se v něm zastavilo. Cítil to jako zastřenost, která ho sevřela v prsou a zavalila mu oči palčivostí, již pociťoval v každém kroku, kterým se od ní vzdaloval. Adam, hučel stařec. Pak běžel napříč třídou L a všechno, co ho opředlo jako pavučina, do níž se ztrácel ten proud a co v něm planulo a zhasínalo a hnalo ho kupředu a strhávalo zpět na půdu karantény, se v něm převalovalo a vřelo jako ozvěna těch slov. Odložil batoh na vykázaném lůžku. Pak odběhl zpět, aniž by se staral o to, co bude s ním a jeho věcmi. Vpadl sem. Spatřili je tak útlou na šedivém slamníku. Štěpáne, řekla. A pak, to jste vy. A nakonec, přišel jste tedy. Sklopila oči. Aničko, řekl. Moc jsem nečekala, řekla. Přehlédl starce, jehož chrčivý dech rušil okolí. Usedl k ní na slamník, z něho štrčeli šípy stébel. Nepociťoval nutnost říci nic víc, než to jediné slovo, které už vyřkl. Aničko, opakoval. Objal ji kolem ramen a cítil ten proud tryskající zevnitř a zalíkal se tím pocitem, že jeho dlaň, již se jí dotýká, ji chrání. Tiše seděl vedle ní před kamennou hrází živého starce, jehož skelné oči je nevnímaly a jehož snědý krk, podobný lidskému kmeni, je zakrýval. Náhle se střetl s jeho pohledem. Co je, zeptala se. Nic, řekl. Cítil její strach. Přimkla se k němu úžeji. Pak spatřila pohled starců a polekala se ho,
co všechno v něm četla. Divokou prosebnou nestoudnost i zvědavou závist. Jmenuji se Adam, chrčel stařec. Přidržoval si stále ruku u tváře, aby zachytil zvuk slov, která k němu nepřicházela. Pojďme odtud, řekl Štěpán. Ano, řekla. A pak, a přijde-li ten úředník? Jak to? Zabloudila pohledem k zemi. Pojďme tedy, řekla. Už se neodvažovala pohlédnout do temných tůní zřítelnic starcových. Povstala. Měla na sobě plášť z teplé modré látky. Díval se na ní a všechno, i plášť, mu připadalo jasné a čisté jako nebe. Musel překročit slamník starého muže. Věděl, že ho osloví. Počkejte Aně u věcí, řekl. A Aně se zdálo, že teprve toto zhluknutí slov starce probudilo. Spustil dlaň, z níž učinil naslouchátko. Jeho mandlově hnědé oči se rozšířily a změkly. Adam, řekl. A pak, ano, dodal. Jen běžte, děti. Musela opět sklopit oči. Je to váš bratr? Zeptal se stařec. Pohlédli na sebe. Pociťoval, jak jim znovu probíhá ten proud. Ano, řekl místo ní. Vyšli a zdálo se jim, že nic nač pohlédnou nevrhá stín. A Štěpán si přál, aby ten proud přešel konečky prstů i na Anu. Aby cítila v tom doteku i slunce a naději a hlazení růžových paprsků dne a jeho světlo. Bratr a sestra, řekl. A pak víc. Obešli kovárnu. Na druhém konci svahu, který se zvedal nad město, spatřili rozložitou budovu rady starších. Tady mít strýčka, řekla. Odjel? Zeptal se. Obrátila k němu svou tvář a zaťukala si docela zblízka prstem do čela. Hlupáčku, řekla. Myslím, nějakého, který není. Jste sama? Docela, odpověděla. Máte hlad? A co byste proti tomu mohl udělat? Víte, kde bydlím? Ne, řekla. Tady, odpověděl, počkejte tu chvíli. A pak hned se vrátím, dodal. Vyběhl nahoru a vytáhl z tlumoku kus vánočky. Rozlomil jej na dvě poloviny a díl nechal chlapcům, kteří ho pozorovali. Proti hladu, řekl dole. Díky, řekla. Najednou se smáli. Vrátíme se tam, řekla potom. Tam? Zeptal se. Ano, řekla. Ano, opakoval. Budou vás číst zítra, řekl, když tu seděli. Nemyslím na to, odpověděla. Jsou i jiné věci, řekl. Jaké? Jiné, opakoval. Potom šli ven, ale mohli obejít město jen jednou. Stromy potemněly a začaly splývat se svými stíny. V listech se chytalo šero. Pojďte, řekla, doprovodím vás. Zastavili se oba stejně. Pohlédl jí zblízka do očí. Objal jí kolem ramen tak malých a něžných, že v něm vzbuzovala dojem, že je na něm, aby ji chránil. A to silné, co v něm žilo a stoupalo jako kruh vln až k hrdlu a výše, světlý i temný oblouk jejího obrysu,
To, co ho svíralo i oprošťovalo od stínů a nabízelo pocit volnosti, se vlilo do jediného slova. Ano. Štěpáne. Políbil ji na ústa. Byl to jeho i její první políbek. A cítil znovu ten kruh vln čistý a vonný a líbal ji na rty a na oči zalité slzami a toužil potom, aby nikdy, i kdyby měl zemřít, nemusel žít jinak než v této chvíli. Poodešli malý kousek od brány na místo, kde oddělovala ghetto od komandatury žlutá dřevěná ohrada. Zachvěli se chladem. Krunýř, který je obklopoval, byl proražen. Ještě není tak pozdě, řekla. Aničko, řekl. Kam půjdeme? Zeptala se. Aničko, opakoval. Budeme muset jít, řekla. A stála nepohnutě. Cítil neodvolatelnost hodiny, která uzavírá den jako tenký meč, který má moc proklát i neviditelný proud někde docela uvnitř, kam člověk nevidí. Vedl ji beze slov kolem bloku domů u Q710. Věděl, že ten proud v něm rozrušuje něco zvenčí a přece se těšil, že jde vedle ní, že cítí její teplo. A opět nešťasten tím, co přijde. A cítil, že se mu svírá hrdlo. Cítil tu obrovskou obruč, kterou mu něco kladlo na prsa a přes oči. Aničko, řekl. Ano, odpověděla. A pak, když dlouho mlčela, budeš-li chtít, Štěpáne, přijď za mnou v noci. Ano, šeptal. Měl pocit, že z něj sněla pouta. Přijdu, řekl znovu, docela určitě. Můžeš jít skrz dvory, řekla. A pak, tady se to tak dělá. Ano, řekl. Brzy odjedem, řekla. Cítím to. Přijdu, opakoval. Nějak to cítím, řekla. A pak mám strašný strach. Teď je to ještě horší. Neboj se, řekl. Určitě přijdu. Skrz dvory je to docela krátká cesta, řekla. Ano, odpověděl. Svlékl si kabát a přehodil ho přes ní. Vrátila mu ho. Pak odběhla najednou, nečekaně a prudce. Odtrhla se od jeho rukou. Litovala, že to řekla. Znala o týden déle než on zákony Géta. Slyšel jen její kroky. Viděl setinu té chvíle, v každé vteřině již houstlo šero a tyto částice obrazu skládaly obrovskou mozaiku, v níž byl ten proud i její pootevřená ústa a slzy. Pak chlapci stichli a spali. Věděl, že zůstane vzhůru. Skládal zlomky noci a teprve potom, kdy se mu zdálo, že ticho ho zavalí jako něco nesmírně nesnesitelného, vykradl se z lůžka. Přeskočil batohy a boty uprostřed a stanul u dveří. Vzal za kliku. Ve chvíli, kdy se tím chladivým dotekem vhrnulo do jeho mozku celé moře,
kdy její mosazný lesk matněl nepostřehnutelným stínem jeho dlaně. Polil ho znovu ten vlahý kruh vln a uslyšel v duchu skřípění dřevěných schodů, jež vedly k podkroví. V tomto okamžiku zaslechl své srdce. Bronzový zvon, který v něm byl, stiskl opatrně a pevně. Moře se vylilo do prázdna. Pokoj byl uzamčen. Cítil ten nehlučný úder. To propadání země někam pod něj. Polkl své slzy. Viděl teď to prázdno a v něm malou tvář a průsvitnou pleť čela. To nesmírně křehké, co ho naplňovalo pocitem, že tu má pro něco být. Ty vyplašené oči a dech. Mandlově hořký. Ploužil se naspět k lůžku a znovu ke dveřím. Bílý čtverec, plný ohlušujícího ticha, k němu vrhal němý ohlas bratrství, které k ní cítil a které ho od té chvíle povznášelo nad tento svět a zároveň sráželo zpět na jeho dno. Zalomcoval klikou. Ticho, vykřikl někdo. A pak ještě něco. Snažil se vnutit si myšlenku, že to je vidět až od tamtud. Hedvábnými třásněmi noci. Že je to všechno jediné veliké okno, za nímž je ona. Pak ležel a upíral oči k šedému stropu, na němž byl její obraz, neurčitý a mlhavý, ale jasný v podrobnostech. Její oči a ústa stínově splývaly dolů vlasy a v tom tichu byl její hlas. Pálili ho oči. Cítil to jen chvílemi, v štěrbinách, které byly v jeho představách, kde slyšel každé slovo tisíckrát a jednou, jako jediné slovo. A pak jako jediné mlčení. Pronikla vším, bílými dveřmi a tichem noci. V horečných vidinách se k němu vracela a on ji vodil z dlaní na jejich ramenou. A ten kruh vln v něm stoupal a klesal a naplňoval jeho i ji. Ráno proběhl bez dechu městem. Letěl nahoru. Našel jen prázdnou půdu. Transport na východ. Odjel už v noci.

Marseillaise. Francouzi jsou velice hrdý národ. Milují svou zem, vlajku, řeč, svou národní hymnu Marseillaise. Adolf Hitler sice tvrdil, že Francouzi jsou spíše naleštěné opice, ale kde by bývala byla civilizace a kultura bez Francouzů? Já osobně chovám k této zemi respekt. Paříž má mnoho střech a Cannes je krásné město u moře. Vím, co francouzská státní hymna pro příslušníky tohoto národa znamená. Na barikádách, v revolucích, v boji proti tyranům za svobodu umírali stovky a tisíce pravých a věrných Francouzů za zvuku, zpěvu či svědomí Marseillaise. Je měsíc červenec a v Praze jsou před námi dvě hlavní společenské události sezóny. Recepce Francouzů k státnímu svátku dobytí Bastily, recepce u Američanů 4. července, deklarace nezávislosti. Aby bylo od počátku jasno, ne, že by národ Čechů a Pražáci byli snobové, kteří bez hrdosti čekají, až velké, slavné a svobodné země budou slavit své největší svátky. Ostatně tu svobodu a velikost ponechme stranou. Víme, jak většina francouzského národa s chutí kolaborovala právě s Hitlerem, jen aby byl klid, křupavý chléb a lahvička vína. Ony státní svátky Francouzské republiky a Spojených států amerických znamenají totiž především dvě velké recepce za účasti několika set důležitých hostů. Ale pěkně prosím, aby konečně bylo ještě jasněji. Drinking and driving. Řízení a pití. Vím, je to zločin v každé zemi, ale také pokušení. Sednout na koně a mít placatici u pasu, hýbat se, jet vpřed a s příjemným jedem mít v žilách bezstarostnost. Každý z nás to zažil a mnozí to dělají stále, i když tajně, se strachem schycení trestu nebo neštěstí. Nikoli u nás v Praze kolem o něch dvou velkých červencových svátků. 4. července v rezidenci amerického velvyslanectví, Vilová čtvrť a malý zámeček uprostřed zahrady, Jazz Band of Black Brothers, dovezený ze západního Německa, kapela, která jezdí po amerických posádkách po světě. Bifé největší velikosti. Zahrada obložená stoly, jídlem, pitím, až se hlava točí. Pozor, američtí poplatníci, kam vaše dolárky chodí? Ne na rozpočet na obranu či na boj proti komunismu. Celá politická a kulturní elita Prahy se tradičně 4. července přežere a přepije v rezidenci americké ambasády za poledního slunka za zvuku prvotřídního amerického jazzbandu, ale to hlavní přichází. Mezi hosty jsou ministři federální vlády, diplomaté ostatních misí a také světově proslulí disidenti. Seznam hostů je dobrá rovnováha mezi smečkou moci a těmi, kteří jsou jejími odpůrci. Jak mi řekl můj dobrý přítel, první tajemník Andrew Falkievič, musí udržovat tu správnou rovnováhu. Kdo ví, kdo z těch pronásledovaných bude za čas ministrem? Současný prezident státu Gustav Husák si odkroutil 9 let těžkých prací pár let předtím, než našel cestu zpět ke korytu a k moci. Drinking and driving, to je ta story. Politika se unaveně motá mezi klapkami mého psacího stroje. Prostě normální policie věděla dobře, že za 2 hodiny chlastání při plném letním červencovém slunci budou všichni ožralí. Ministři, velvyslanci, bývalí a budoucí političtí vězni, novináři, korespondenti, špioni v civilu, vojenští ataše v uniformách. Malá odbočka. Armáda je ctí a obrněnou pěstí každého státu. Uniformy jako móda jsou projevem té síly. A vojenské čepice jsou to, co sedí na hlavách důstojníků. Při diplomatických recepcích zanechávají vojenští přidělenci v šatnách své čepice. Jsou tam. Na sebe naházené, postavené, položené, zaseknuté do sebe proti sobě. Poloha 69. Je to soulož a skupinový sex, co ty čepice vojenských přidělenců mezi sebou dělají. A přidělenci si je potom nasadí zpět na své vykutálené hlavy a pokračují v akcích jeden proti druhému. Prostě v 16 hodin se z brány americké rezidence vyřítí smečka prominentů, vládců i policejně sledovaných a všichni, včetně ochranky a šoférů, jsou ožralí. Co potom takový pitomý, primitivní strážník původem z malé vesnice rozezná? Koho může zastavit? Zatknout? Komu dá dejchnout do balónku? Želízka? Koho nechat chodit po pomyslné čáře? Se zavřenýma očima se trefovat do nosu? Může tak obtěžovat velvyslance Libie, který ho na místě zastřelí.
spisovatele disidenta, který má za sebou dva reportéry Newsweeku a Timeu, s nimiž právě chystá reportáž o sobě, o tom, jak trpí pod policejním terorem. A támhle ten zas může být kubánský vojenský ataše a jen omylem má na hlavě čepici mariňáků, ne ze šatny, ale sebranou z hlavy nakrátko ostříjaného amerického chlapce s tichým souhlasem americké ambasády, nechť se Kuba Libre vydovádí. Prostě bordel, chaos. Takže příkaz pražského policejního ředitele je jasný. V tento den, toto odpoledne, se na území hlavního města nezatýká pro podezření z trestného činu řízení pod vlivem alkoholu. Dovedete si, doufám, představit tu srandu a opilectví Pražanů. Všichni předstírali, že jsou hosté z recepce. Tisíce falešných pozvánek trčelo z kapes řidičů. Odpoledne radosti a vzpoury proti logice a zdravému rozumu. To poslední odpoledne za mé účasti na 4. července 1974 si zvláště pamatuji, neboť jsem požádal pana velvyslance o azyl a chtěl jsem vědět, zda tam také mohu pobýt pár roku jako kardinál Mincenti v Budapešti na americké ambasádě v Maďarsku. Ambasador se zhrozil. God bless you, Mr. Němec. Najeste se a napijte a příští rok budete opět na listině zvaných, jak si všímáte, disidentů ubývá, protože my musíme dělat politiku a obchod s těmi vašimi krajany, kteří jsou teď u moci. Dnes poprvé od roku 1968 tu máme ministra zahraničí Chňoupka, předtím propagačního ředitele pražského rozhlasu. Jednoho ze skutečných zrádců. Pochopil jsem, co mi pan velvyslanec naznačil. Kdybych požádal o politický azyl, byl by mě odmítl a byl bych předán do rukou české, tedy sovětské policie. Byl jsem jenom zvědav na tu odpověď, protože pozvánku na recepci jsem si schoval a byla mi později tajnými špionážními oklikami, prostě normální poštou, zaslána mými přáteli domů do Ameriky. Recepce, párty, třeštění opilých řidičů umlklo a všichni byli spokojení. Rozděl a panuj, nech lidu trochu volnosti, her a písní a nebude se bouřit. Co takhle vyhlásit den ožralu za volantem? Slušní lidé zůstanou doma, zavřou děti pod zámek a sebevrazi se navzájem pobijou. Další sranda na nás čekala u Francouzů při jejich státním svátku. Já vím, je to nespravedlivé, ale kam se hrabe Francie na Ameriku, pokud jde o vyhazování peněz na ožralce v neznámé vzdálené zemi, jako je Česko? Ale my, teď již nehovořím o dělnické třídě, národu, slušných lidech, teď hovořím o těch, kteří jsme byli na listinách trpěných hostů. Dovedete si představit článek v Le Monde, Paris? My, přední praští disidenti, nepozváni na oslavu státního svátku Francouzské republiky. Znovu Mnichov, Francie, tobě hamba. Prostě ta oslava u Francouzů se nedala vůbec srovnat s tím, jak amici vyhazují z okna jídlo a pití pro jakoby přátelskou pohodu vlastní.

0: naší republiky před několika lety a neúspěšně provdaná do texaského Houstonu. Neúspěšně proto, že byla, je a bude naprosto blbá. Když má být pokorná, tak je drzá, a když má být drzá, tak je ospalá, a když se má milovat, tak chce jogurt. Mou oblíbenkyní byla proto, že se dovedla sexuálně rozdat jedině, když vedle ní byla při milování jiná atraktivní holka, jenomže co je to za jistotu. Všichni se jí nakonec bavili. Nicméně, já ji vzal na oslavu k Frantíkům, protože jsem dobře věděl, že budou slintat. Nemýlil jsem se. Pan velvyslanec, nejstarší člen diplomatického sboru, nevzdělanec, zkrátka šedovlasý elegán nad hrobem, začal Evě líbat ruce. Šel ji představit manželce a já hledal zatím trochu srandy, protože ať to vezmete kolem dokola. Na 4. července u Amíků, na konci pražské recepce, byly stoly stejně plné jídla a pití jako na začátku. Když nastává čas rozejít, je to diplomatický protokol, ne že by došly zásoby. Ne tak u Francouzů. Studený bufet, dobré šampaňské, skvělá červená vína v pořádku. Ale všichni vědí, že za hodinku bude všechno pryč, takže bídáci vzhůru, jak praví Marsejeza. Jenže chudák Eva byla tou dobou zajatec pana velvyslance a jeho ženy. Všichni ostatní se ládovali, neboť věděli, že čas je vymezen. V šatně jsem, mimo souložící čepice vojenských přidělenců, objevil krásnou vykládanou hůlku a též odložené brýle proti slunci v MacArthurovském stylu. Vešel jsem do hlavní recepční místnosti jako slepec, pečlivě oťukávaje nožky dam elegantní hůlkou. Tím jsem příliš nepobavil. Odložil jsem přetvářku. Eva. Byla to moje kamarádka. Nikoli milenka, kdo má čas pro děvče, jež vám má být k radosti. Angažovat ještě jiné děvče, jež má být k radosti jí. Co tady chybělo, byla hudba. Živý jazz band jako u Američanů. Na to rovnou zapomeňte. Tahle reprodukovaná hudba. Všichni účastníci recepce se čapli. Slyšíte ten zvuk? 36 různých národností a 252 státních příslušností. Nikdo nemluví, všichni se pasou jako krávy na poslední louce světa nebo jako k smrti odsouzený, který si myslí, že jídlem odsune popravu a prodlouží život. To chroptění a praskání mě dovedlo do rohu recepční místnosti, kde svět, div se, byl gramofon, asi tak 18 let starý model a na něm deska. Trochu života do toho umírání prohodil jsem a po krátkém zápase s přístrojem jsem ho uvedl do pohybu. Konečně zazněla recepčním sálem na oslavě Francouzské republiky hudba. Momentík, prosím. Myslel jsem, že uslyším Edith Piaf nebo harmoniku, valčík na téma Love Story. Ozvala se Marsejeza, francouzská státní hymna. Všichni povstali, kdo seděli, kdo žrali, přestali kousat, milovníkům vína zdřevěněli číše v rukou, vojenští přidělenci salutovali k nepřítomným čepicím, doajen diplomatického sboru si myslel, že umřel, takže může všechno a snažil se líbat Evu s bradavkami většími než její prsa. Paní velvyslancová ho zadržela a Evu objala, takže pan velvyslanec zaujal oficiální polohu a deska chraplavě dohrála. Jak diplomatický protokol nařizuje, státní hymna, speciálně je-li to Marsejeza, znamená konec slavnosti. Party is over. Takže pan velvyslanec sexuálně vystřízlivěl, postavil se ke vchodu a napřeženou rukou děkoval všem za návštěvu a blahopřání k svobodě Francouzské republiky. Uběhlo přesně 23 minut z recepce plánované na 2 hodiny. Jídlo a pití bylo skonzumováno sotva do poloviny. Marsejeza však znamenala konec. Uklonit se panu velvyslanci a stoly a láhve museli zůstat, jak byly. Hruza hruzoucí, protože ať máte Francouze rádi nebo ne, vždy se s vámi rozdělí o jídlo a pití. Ne proto, aby dokázali, že ho můžou vyhazovat, kolik chtějí. Čistě jenom proto, že když mají co dát, rozdělí se. Ovšem v tomto případě by měli změnit svou státní hymnu, aby nás její zvuk nezaskočil uprostřed sousta a pozdvižené číše.
1: Sherlock Holmes a záhadné zmizení.
2: Na světě je stejně krásně, Holmesi. Ovšem, Watsone, i v našem věku.
3: Zdali pan

0: jste ještě dokázal přejít tuhle úzkou lávku přes řeku.
1: A proč ne? Můžeme to zkusit. No, vidíte, jde-li člověk pomalu a opatrně, zvládne to věk nevěk.
0: Výborně. A jsme na druhé straně.
1: A víte, proč se nám pořád na světě líbí, doktore? Protože pořád ještě můžeme být tu a tam lidem užiteční. V tom je celý ten zázrak.
0: Tu a tam. Vždyť v poslední době vyvíjíte opět činnost téměř jako za mlada. Obdivují se vám, holci. Nedávno jste úspěšně vyřešil případ se včelami, pak zase podivuhodnou příhodu s houbami.
2: Dobrý den. Dobrý den. Dobrý den, pánové, radši prominout. Nechtěně jsem zaslechl pár vašich slov. Nejste vy snad sám Sherlock Holmes, pane?
1: Ano, ale... Nikoli sám, jak vidíte. Mám věrného přítele Watsona.
2: Och, samo dobré nebe mi vás poslalo do cesty. Jaká to šťastná náhoda, že právě tudy vede vaše procházka.
1: Stalo se tu snad něco dobrý, muži?
2: Men je moje jméno, pane. Stalo se tu skutečně něco... Něco velice nezvyklého, řekl bych přímo, nadpřirozeného. Zabýváte se také nadpřirozenými úkazy, pane Holmesi?
1: Dosud se mi nenaskytla taková potřeba. Vše se mi dosud podařilo vysvětlit příčinami zcela přirozenými. Víte, mene, všechno lze vysvětlit přirozeně. Jen musí mít člověk dostatek vědomostí a schopnost logického uvažování.
2: Obávám se, Holmesi, že v tomto případě vám nebudou vědomosti a logika vůbec nic platné. Stalo se tu něco naprosto nevysvětlitelného.
1: Nože, vyjevte nám fakta.
2: Fakt je jednoduše ten, že se tu zčista jasná ztratila mrtvola trpaslíka.
0: To zní opravdu zajímavě.
2: No, vidíte.
1: A jak víte, že to byl právě trpaslík?
2: No, byl malý jako dítě, ale měl vousy, pane. Takže to mohl být jedině dospělý trpaslík.
1: No, vidíte, jak i vy dovedete logicky uvažovat.
2: No, děkuji, pane.
1: Není tu někde na blízku cirkus Watsona?
0: Ano, Holmesi, ve vsi 5 mil odtud rozbil předevčírem svůj stan cirkus. Bude to.
1: Hle, dobrý muži, jedna záhada je vyřešena. Docela prostě, že?
2: Ano, ale říkám vám, že mrtvola toho trpaslíka se ztratila.
1: To se stává. Mrtvoli se občas ztrácejí. Jste si však jist, že byl ten trpaslík mrtvý?
2: Ovšem, ani se nehýbal.
1: Omatal jste mu tep? Zkusil jste dech na zrcátku?
2: Takové věci já neumím, pane Holmesi. No,
1: pak tedy nemůžete tvrdit, že byl mrtev. Mohl pouze spát.
2: Vyloučeno. Rozeznám přece spícího člověka od mrtvoly. Kromě toho mu dvakrát sedl na nos vrabec a ten člověk se ani nepohnul.
1: To již něco znamená. Důkaz to však není. Říkáte-li, že se trpaslík ztratil, pak patrně se probral z bezvědomí a prostě odešel.
2: Chcete snad říci, že cirkusoví trpaslíci dovedou lítat?
1: Řekl jsem odešel, nikoli odletěl.
2: Jenže kdyby odešel, to jest použil svých nohou, museli by tu po něm zbýt nějaké stopy? Není liš pravda?
1: Ale ukazujete přece, že ležel tuhle na trávě.
2: Jistě. Avšak odtud mohl odejít pouze tímto nebo opačným směrem. A jak vidíte, v obou směrech po několika málo jardech začíná písek. Tam by tedy musely být nějaké stopy.
0: A nejsou tam snad?
2: Nejsou. To je právě ta záhada. Tadyhle ležel mrtvý trpaslík a potom tam najednou neležel. A nikde kolem dokola ani jediná lidská šlépěj, no, což to není dostatečně záhadné?
1: Je to dost záhadné na to, aby mě případ začal zajímat. Řekněte mi, pane Mane, kdy jste trpaslíka poprvé spatřil?
2: No, jak vidíte, můj domek je docela osamělý. Za domem je příkrý sráz, pro člověka naprosto nepřístupný. Tam tudy nikdo přijít nemohl. Z řeky, jak jistě chápete, také ne. A na cestu oběma směry dobře vidím a jsem si jist, že po ní nikdo nešel. A najednou se kouknu před dům a tam leží na trávě ten mrtvý trpaslík.
1: Dobrá, mrtvý trpaslík tedy od nikud nepřišel a nikam neodešel. Přesto však tu byl a teď je zase pryč. Je to tak?
2: Přesně tak, pane Holmesi.
0: Proč
1: jste něco nepodnikl.
2: Ale já jsem podnikl, pánové. Hned jsem běžel na policejní stanici to oznámit.
1: To jest, kterým směrem?
2: Tam letím, na západ.
1: Dobrá. Tam jste přirozeně nikoho nepotkal a došel jste až na policejní stanici.
2: Správně. Oznámil jsem konstáblovi, že tady leží jakýsi mrtvý trpaslík. Konstábl se neprodleně vydal se mnou zpět sem, ale když jsme sem přišli, trpaslík byl pryč. A nikde ani jediná rozumná stopa. Zbyl tu po něm jen mokrý flek.
1: Mokrý flek, říkáte?
2: Ano, ano. Když konstábl viděl, že tu není ani mrtvola, ani stopy, díval se na mě všelijak, snad si myslel, že jsem zešílel. Nebo že si z něj dokonce tropím nevhodné žarty.
1: Vrátil se pak stejnou cestou na stanici, že?
2: Ano.
1: Dobrá. A my se teď vydáme na opačnou stranu, k východu. Kam vede ta cesta?
2: K hostinci u krále Edvarda. Je vzdálen asi 2 míle a stojí na rozcestí, také o samotě jako můj dům.
1: Vsadím se, že na té cestě něco najdeme. Ale okamžitě ještě. Říkáte, že ten trpaslík ležel přesně na tomto místě?
2: Ano, tady.
0: Je to tu skutečně mokré?
1: Ha. A co je toto?
2: No, jakési chlupy.
1: Jak to? Jakési. Jsou to dlouhé černé chlupy, trochu skadeřené, hrubé na omak, mastné. No ano, přesně takovou srst má jisté psí plemeno.
2: Oh, pes baskervilský.
1: Nikoli, dobrý muži. Pes novofunlandský. Vsadím se, že jeho stopy najdeme na té cestě. Nuže, pojďme.
2: Snad nechcete říci, Holmes?
1: Moment, teď mě prosím narušte. Tady. Vidíte?
2: Ano, veliké.
1: Ano,
2: psí stopy.
1: Stopy psa novofunlandského. Čekal jsem to.
2: Ale žádné lidské stopy. Ani trpasličí.
1: Zatím ne. Ale řekl bych, že i na ty později narazíme. Jen klidně pojďme dál. Vidíte, jak jsou ty psí stopy hluboké?
0: Ten pes něco nesl, něco těžkého.
1: Zcela správně, milý Watson, je vidět, že jste se u mě něčemu přiučil.
2: Snad si pro boha nemyslíte, že toho trpaslíka odnesl pes?
1: Ovšem, vyloučíme-li všechno, co je nemožné, pak pravda je to, co zbývá. Byť je to jakkoliv nepravděpodobné. Trpaslíka, ať už živého nebo mrtvého, odnesl novofunlandský pes.
2: Proč zrovna novofunlandský?
1: Předně proto, že jsem našel pár typických chlupů tohoto plemene.
2: Takovou srst přece může mít i jiný pes.
1: Připustíme to. Ale který jiný pes má takovou sílu, aby odnesl dospělého člověka, byť i trpaslíka? Zajisté pes novofunlandský, který váží 62 až 68 kg a má obrovskou sílu.
2: Ale Bernardín je také obrovský a silný pes.
1: Jistě. Ale nesouhlasili by jiné věci, především srst.
0: Bernardín bývá přece červeno-bílý a ne černý.
1: Správně. Nemám však na mysli pouze barvu, nýbrž i kvalitu srsti. Pes svatobernardský, jak se správně nazývá, má srst tvrdou, hladce přiléhavou, rozhodně ne na omak drsnou. Kromě toho pes svatobernardský není vodní záchrana.
2: Bernardín přece také umí plavat.
1: Ano, ale není to jeho hlavní specializace. Do vody skočí leda tak pro svého pána nebo pro dítě, kdežto pes novofunlandský je rozený vodní záchranář. Zachrání z vody kde koho, i když třeba ani netone a nestojí o to. Novofunlandian prostě jakmile vidí někoho nebo něco plavat ve vodě, jde to zachránit.
2: Vy si tedy myslíte, že ten trpaslík se topil a pes ho vytáhl na břeh?
1: Zajisté. Jak jinak by se tu vzal?
2: No, vypadá to docela pravděpodobně. Jenže...
1: Mají tu někde v blízkosti takového psa?
2: Mají, právě v hostinci u krále Edvarda.
1: Vida, tam tedy nejspíš najdeme psa i trpaslíka. Pojďme rychleji, teď už není třeba dávat takový pozor. Lidské šlépy je, budou-li nějaké, jistě nepřehledneme.
2: Ale ten pes z hostince není vůbec cvičený, pane Holmesi. Jak by mohl provést takovou věc?
1: Není třeba, aby byl cvičený, jak už jsem řekl. Příchylnost k vodě a záchranářské činnosti má novofunlandský pes vrozenou. Jedině ho lze nesprávným cvičením zkazit, ale to se asi nestane.
2: Ne, říkám vám, že Hostinský ho vůbec necvičí.
0: Jak si ale, Holm, si vysvětlíte, že pes trpaslíka nejen zachránil, ale také odnesl k první pomoci?
1: Jste si tak jist, že ho nesl za první pomocí?
0: No, nevidím jiný důvod.
1: Hned vám to vysvětlíme. Není vám například divné, co ten pes vůbec tady dělal? Má to sem 2 míle.
0: Inu, je to divné. Pokud vím, tenhle pes se nikdy netoulá, drží se doma, i když má úplnou volnost. Patří to už k jeho povaze.
1: Správně.
0: Na druhé straně ovšem je známo, že vodu cítí na mnoho mil a táhne se za ní jako jiný pes za masem.
1: To je sice pravda, ale řeku má přece také doma hned u Hostince, nemýlím-li se.
2: Ne, nemýlíte. Ta řeka teče hned kolem Hostince.
0: Pak tedy nevidím důvodu.
1: Důvod tu jistě byl. Vsadím se, že jsem šel právě za tím trpaslíkem.
0: Nechcete přece říci, že ten pes předem tušil, že se trpaslík bude topit?
1: To jistě ne. Představuji si to tak, že trpaslík zcizil patrně nějakou drobnost, kterou mohl dát do kapsy. Dost možná, že ukradl něco přímo v oné hospodě, aniž by o tom ovšem pes, jakže se jmenuje?
2: Tuším, Barry.
1: Tedy aniž by o tom Barry věděl. Přesto však, když potom kráčel trpaslík kdesi poblíž domu kolem psa, Barry to ucítil.
2: No počkejte, prosím, co ucítil? Snad mi nechcete namluvit, že Barry ucítil kradenou věc v kapse. Vím sice, že pes má dobře 100x lepší čich než člověk, ale...
1: 1000000x dobrý muži, 1000000x citlivější než člověk. To je prokázáno olfaktometrickým měřením.
2: Inu, třeba 1000000x, ale nemůže přece čichem rozeznat kradenou věc, to mi neříkejte. To je holý nesmysl z hříše bajek.
1: Omyl, pane mene. To jsou prokázaná a ověřená fakta. Někteří speciálně cvičení psi dovedou čichem rozeznat i pašované nebo zašmelené zboží. Což pak jste jak těživ neslyšel o slavném Benovi, který sloužil u Scotland Yardu?
2: Ne, to byl ale jistě německý ovčák.
1: Opět se mýlíte. Ostatně většina lidí považuje za nejlepšího, ne-li dokonce jediného služebního psa, pouze německého ovčáka. Vynikající Ben byl ovšem pes novofunlandský. Sloužil u Scotland Yardu od roku 1947 do roku 1950 a za pouhé 3 roky své služební kariéry zadržel více než 100 zločinců.
0: To je víc, než dokáže mnohý policista za celý svůj život. Přesně takhle to o něm řekl vrchní inspektor Scotland Yardu S.E. Peck.
1: A víte, v čem především spočívaly Benovy úspěchy? Dovedl vnímat pach vyvolaný strachem.
0: Delikvent, spatří-li policistu se psem, dostane přirozeně strach a v důsledku toho vylučuje pot a zvláštní pach, který Ben dovedl bezpečně rozeznat.
2: Ale tady přece nebyl žádný policista.
1: Nebyl, ale to není podmínka. Důležité je, zda trpaslík dostal při spatření psa strach. Strach, že bude zadržen. A to asi dostal. A Barry ten zvláštní pach zachytil.
2: Barry přece není Ben.
1: Je to jeden z jeho příbuzných. Co vy víte? Třeba i přímý potomek. Ostatně podobnou schopnost rozlišovat onen zvláštní pach strachu mají do jisté míry i jiní psi.
2: Ovšem, tady něco nesouhlasí. Proč by Barry trpaslíka nejdřív pronásledoval a potom zachraňoval?
1: Na tom není nic nelogického. Jak říkám, pes asi trpaslíka jenom zpovzdálí následoval, když zachytil ten pach. A trpaslík se dal polekaně na útěk. Barry přirozeně zrychlil běh. Trpaslík chtěl rychle přeběhnout tu úzkou lávku přes řeku, ale spadl do vody. V tu chvíli ovšem nebyl již pro Barryho zlodějem, nýbrž obětí, kterou je třeba zachránit před utonutím. Říkal jsem vám přece, že pes novofunlandský má vrozenou, přímo instinktivní touhu zachraňovat tonoucí. Kde koho, rozumíte?
2: Proč ho ale vytáhl z vody až u mého domu?
1: Protože trpaslík zřejmě plaval. Plaval stále dál a nechtěl se nechat vylovit, jenže Novofunlandian se nedá o záchrannou akci ošidit. Stále se pokouší tonoucího uchopit a vynést z vody, plave kolem něho, pokusy neustále opakuje a když to nejde jinak, přidrží si plavce chvíli pod vodou. No, a pak už to jde snadno, že?
2: Vy myslíte...
1: Ale ovšem... mírně přiutopeného trpaslíka vynesl z vody a položil na trávník. Proto jste neviděl nikoho přicházet. Pes s ním vyšel prostě z řeky. Olízl mu asi párkrát tvář a pak někde opodál čekal, zda se ten člověk probere.
2: To je divné. Tak najednou už mu nevadil ten jeho pach strachu?
0: Ale pane mene, důkladně namočený člověk nevylučuje přece žádný pach.
1: Správně, Watsone. Teprve když trpaslík oschl a probral se, počal se opět strachy potit. Takže mezi tím, co jste vy, mene, odešel na policejní stanici, vzal Barry trpaslíka a nesl ho v zubech domů do hostince u krále Eduarda. Proto nikde kolem nebyly lidské stopy. Nemyslím si však, že ho donesl až domů. To je přece jen... No, tu to máme.
2: Stopy na cestě.
1: Ano, stopy trpaslíka. Nepříliš rovná osa chůze, jak vidíte. Barry mu už bylo břemeno těžké. Postavil tedy trpaslíka na nohy a hnal ho před sebou. Nebo spíš vedl jej za ruku, či za šos, soudě podle stop. Teď již můžeme s naprostou jistotou jít do hostince u krále Eduarda a zjistit, co vlastně trpaslík ukradl. Co to vidím? Tamhle po silnici jede policejní motocykl.
2: Ale to je přece náš konstábl.
1: Mají v hostinci telefon?
2: Jistě.
1: Vsadím se, že telefonovali na stanici, aby konstábl přijel ke králi Eduardu. No, my už tam za chvíli také budeme. A uvidíte, zda jsem měl pravdu, či ne.
3: Ach, nejste vy snad Sherlock Holmes, pane?
1: To jsem, konstáble. A toto je můj přítel, doktor Watson.
3: Oh, ano, ano, znám. Co vás sem přivádí, pánové?
1: Řekl bych, že totéž, co vás. Vás jsem zřejmě zavolali, abyste zatkl trpaslíka podezřelého z krádeže. Ten trpaslík z cirkusu bude to? Se topil v řece, odkud ho vytáhl a sem dopravil novofunlandský pes.
3: Proklatě! Jak jste to všechno zjistil? Sotva přijdete a hned... Vy jste to viděl?
1: Nic jsem neviděl. Využil jsem jen svých odborných vědomostí a schopnosti logického uvažování, která je ostatně dána každému člověku.
3: Pozoruhodné. Všechno je přesně tak, jak jste řekl. Trpaslík měl plný kapsy kradených vajec. Z větší části jsou ovšem už na kaši. Právě se přiznal, že je ukradl v kurníku zdejšího hostince. Když potom urychleně odcházel západním směrem podél řeky, narazil kousek odtud na toho psa. Pes za ním vykročil nejprve pomalu, potom... Ale co vám to vlastně vykládám? Vy to jistě všechno už víte.
1: Jistě. Právě jsem to vysvětlil zde panu Menovi.
2: Konstáble, Holmes je opravdu skvělý, něco nevídaného. Holmesi, vám by měli postavit pomník.
1: Ne, netřeba. Hlavně, že už postavili pár pomníků psům. V Anglii, v Japonsku. A náš drahý a slavný Lord Byron napsal o psu novofunlandském skvostnou báseň. Měl byste si ji někdy přečíst, pane Mene.
4: Alibi nechybí, jsou tu však pochyby.

0: zachovej ledový.
1: Kdybych vás chtěl tedy pozvat k zelené žábě, určitě bych se nedopustil takového pohanství, že bych vám zopakoval to, co zjistili už jiní. Dům u zelené žáby je, jak asi víte, jedním ze 75 tisíc domů v Praze a je nejstarší pražskou vinárnou. Zřejmě, nebo patrně. U Labutí, u Zlaté konvice a u Patrona to neslyší dvakrát rádi. O těchto objektech hovoří doklady o něco starší, nebo dokonce i románské zdivo, ale málo platné. První písemné záznamy skutečně o Šenku, nikoli jen o domu u Žáby, později u Zlaté žáby a ještě později u Zelené žáby, jsou přeci jen z roku 1403. Za Rudolfa II. Měl tento Šenk, jako jeden ze dvou na Starém městě pražském, privilegium šenkovat dovážená cizí vína. Pražský kat Jan Midlář zde propil honorář za popravu českých pánů. Prý. Tohle zase neslyší dvakrát rádi u mecenáše, protože tam prý také chodil kat Midlář a tam se zřejmě těžko vyrovnávají s představou, že u nich upíjel po grešličkách a u zelené žáby, že by nechal něco, co jsou dnešní prémie nebo podíly. Tuším, že se dá těžko doložit útrata z roku 1621, zvláště, když k tomu nemůže říct své paní Midlářová. Jisté spíš je, že po Bílé hoře odešel do emigrace i majitel tohoto Šenku. Tohle všechno bych přinejmenším musel zopakovat tomu, koho bych pozval k zelené žábě. Jenomže já bych tam nikoho nepozval. Kdybych měl více času, posadil bych se tam sám. Sám jako prst. Abych nemusel s nikým mluvit a nikomu odpovídat, abych si sám vychutnal to, kvůli čemu bych tam já šel. Já bych se tam totiž posadil kvůli stropu. Ať se na mě nehněvají žernosečtí, že ne kvůli jejich vínu. Zelená žába je totiž jejich, oni ho tam vozí. Jenomže já bych tam šel opravdu kvůli stropu. Ty stropy jsou tam krásné dva. Gotická klenba ve střední místnosti a povalový strop na trámech v místnosti do ulice. Jsem stavitelsky tak nevyvinutý, že mohu jakoukoliv úvahou o architektuře napáchat buď jenom škody, anebo veselí. Ale přesto už vím, že strop není jen strop, že strop může být záklopový, povalový, táflovaný a kazetový a povalový strop, že může být z kuláčů nebo že může být trámový či podbíjený a taky už vím, že klenba, které já asi nesprávně říkám taky strop, může být například džbánková, zrcadlová, necková, křížová, melounová, skákavá nebo i do placky a nebo do kopule. A pak taky vím, že trámy povalového či záklopového stropu se napouštěly volskou krví a ten poval či záklop taky a že se jí napouštěly i trámy omítnutého stropu. Jenomže ten druhý strop u zelené žáby není napuštěn volskou krví. On je to malovaný strop a to je vzácnost, i když na Starém městě takových stropů čeká na své objevení asi desítky. Ono jednou přišlo nařízení všechny dřevěné stropy podbít kvůli požárům a tak ty malované stropy prostě zmizely. V divadelním ústavu v Celetné ulici mají také tak krásný malovaný strop, jenomže ústav je ústav, ten není od toho, abych tam chodil bloumat a snít o krásných stropech. Ale u zelené žáby to dělat mohu. A taky, že to co nejdřív zase udělám. Především pod tím malovaným stropem. Strop je totiž o trošku dokonalejší než opravdové nebe. Dokonalejší v tom smyslu, že z něj na člověka neprší. A na snění je ještě dokonalejší. Jděte si tam ostatně zasnit. Ale sami, ne s někým, kdo vám povídá a povídá. Kdybyste se totiž v jeho společnosti dívali do stropu, nevypadalo by to nejlíp. To by vypadalo, že to povídání se nedá poslouchat. A svádějte pak něco takového na strop, byť by byl sebekrásný.

0: jdu v suchém listí v šelestění a prázdným sálem ze jesat. Ach, jaké zvláštní potěšení, co bylo nohou pošlapat. Jak sladké, když to smité deštěm, co smálo cenil, vzpomínáš. Jak truchlivé, když doufáš ještě, že jedno jaro uhlídáš.
1: Míťova láska se od začátku skoro výhradně projevovala žárlivostí. A nebyla to obyčejná žárlivost, ale nějaká zvláštní. Nepřekročili ještě s Káťou poslední hranice zblížení. I to se najednou začalo zdát Míťovi podezřelým a Káťa v něm v posledních moskevských dnech probouzela jen prudkou nenávist.
0: V den závěrečných divadelních zkoušek se mé trápení projevilo zvlášť zřetelně. To už mě vůbec neviděla, jako by patřila ducha prázdnému publiku. Jako by nepatřila mně, ale jim všem. Přátelsky a vřele jí tleskali. A ředitel? Bože můj, ten herec z první řady, s režijní knihou mých veršů, kouřil kazbeky s pomačkaným náústkem a vykřikoval samolibé naduté poznámky, aby se s ní ještě víc pochlubil.
2: Nečti to, Káťo. Nehraj, ale prožívej.
0: Jako by byla jeho soukromý majetek.
2: Tak, ještě jednou.
0: A to čte moje verše. Moje verše. Zpěvně, falešně a hloupě.
2: Ticho tam vzadu. A trochu zpěvnosti, Kátěnko. Jsi přece pýchou mé divadelní školy.
0: Spí s ní už, anebo s ní teprve bude spát. Každé léto přece svede některou žačku. A kam si odveze Káťu? Na Kavkaz do Livádie? K Finskému zálivu? Anebo rovnou za hranice?
2: Tak znovu, Kátěnko. Ty temné verše Dmitrije Pavloviče.
3: Hořký dým paměti, anebo raději východ měsíce?
2: Ale kdepak? Jitro přece. Napůl šerý svět.
0: To mi ještě scházelo. Můj napůl šerý svět. Jakým právem mě tak nesnesitelně mučí? Dočista jsem jim prosmích.
2: Tak, Káťo, zdřevěnila jsi? Cesta na divadelní prkna se ti právě otevřela.
3: Jitro, napůl šerý svět. Srdce 16 mých let. Zas ten spánek, jehož cíp, provonila teplá mlha z lip. Tajemný a tichý dům, krajní okno, svaté snům, stora v okně. Za ní, v ní, slunce vesmíru mých dní.
4: Vidíš mi. Co pak si necítil, že jsem to přednášela tak pěkně jen pro tebe?
0: A pro nikoho jiného? Jsi přece velká herečka, už jako by si byla.
4: Z tebe se brzy stane úplný Otelo. Za to o ruských ženách soudíš na nejvýš podle domostroje.
0: To znám a už nikdy by ses do mě nezamilovala.
4: A nikdy si tě nevezmu.
0: Kdo nežárlí, ten nemá rád.
4: Pro Boha, měj rozum.
0: A co je to vlastně rozum, Kátěnko? Sám Bůh o sobě přece mluví jako o žárlivci a mstiteli.
4: Ty jsi samozřejmě mladý Bůh s byzantskýma očima. Zdrtíš mě bleskem.
0: Spíš zastřelím.
4: Mne nebo ředitele?
0: A samozřejmě, že sebe, miláčku. Erární pistolí.
4: A kde jí máš?
0: V Moskvě ne. Studenti si už dávno nemohou dovolit souboji. A ještě navíc s divadelními řediteli.
4: Je na vesnici ta tvoje pistole?
0: Jistě. V otcově nočním stolku. Každé svátky ji promazával. Až do loňského roku.
4: To je mi pěkné dědictví, ta jeho ložnice.
0: Ani bys nevěřila. Ani bys nechápala. Jabloně tam škrábají na okno holou větvičkou.
4: Už brzy pokvetou i v Moskvě. Mamá mě vezme v červnu na Krym.
0: Do Livádie? No, dobrá. Já odjedu dřív. Matka je tam na všechno sama se správcem a s Parašou.
4: Tak vida. Paraša?
0: Vesničanka. Krásná a milá, jak obrázek na skle.
4: V bílé halence s červenými puntíky?
0: Jistě.
4: S puntíky na nose, na čele.
0: I na předloktí. Nevíš, proč by jí měl chránit slunečník? Musíme sušit sena, tak O vesnici nemáš ani ponětí.
4: Seno se obrací, v jeho vůni se pomalu stmívá. Spí se na salaši. A takže? A proč mě vlastně miluješ, když je na mě všechno jen křečovité a špatné?
0: Utrápíme se, Káťo, navzájem. Bude líp, když teď odjedu. A na podzim...
4: Co na podzim? Co víš? Tak si jeď, hlupáčku, ale teď se mnou smíš až na Kuzněcký most. Slíbila jsem, že koupím klavírní výtahy u Cimrmana.
0: S úctou a láskou pospěšme na Kuzněcký v pokorné službě fascinujícímu panu řediteli.
4: Nekaz aspoň poslední dny. Vyprovodím tě s mamá na nádraží a ona tě jistě pozve do Livádie.
0: Tvá bude Livádie. A mě už čekají v Butěrkách.
1: Začal se chystat k odjezdu a procházel Moskvou v onom podivném opojení, kdy se ještě člověk drží pevně na nohou, ale přitom už je těžce nemocen. Byl chorobně nešťastný a zároveň chorobně dojat nadějí na Livádii. Nadějí na představu Káti v bílých krajkových šatech s titěrným slunečníkem.
0: S temně zeleným černým mořem u jejich střevíců, s nádherou bledých měsíčních nocí, s nočními slavíky, kteří budou zmírat něhou kvůli mně a kvůli Kátě. Ale to je zatím jen sen. Ovšem Káťa se o mě před odjezdem starala. Šla se mnou kupovat řemeny na zavazadla. Jako by byla moje nevěsta. Nebo moje žena.
1: Představoval si ji v domě Meščerských na půli cesty mezi železniční stanicí a domovem. Áňa s Kostěou by k ním jezdili. Áňa by se aspoň v naprostém klidu připravovala na své věčné reparáty. Měli by správce.
0: A k dětem by nám matka jistě dala parašu. Tu čistou, dobrosrdečnou parašu. Naposledy jsem ji viděl na otcově pohřbu. Ale vždyť já už zase fantazíruju. Nenapravitelný hlupák. Snílek. Jsem ještě v Moskvě plné prachu a deště. Topoli v uličkách teprve nasazují pupeny. Ale na třetím nástupišti už mi chystají dlouhý a bytelný kurský vlak. Kátěnko, milá, tentokrát jsem se opozdil já.
5: Přišli jsme, jak jsme slíbili, Dmitrij Pavloviči, hned po prvním zvonění.
4: Jsem z rodu Azrů ubojích, ti po lásce hned umírají. Pověz mi, Míťo, z kterého básníka to je.
0: Snad Heinrich Heine.
5: Zblázním se z ní, Dmitrij Pavloviči, celé dny jenom recituje. A ředitel se od nás nehne ani na chviličku. Má ubohá hlava toho kouře těch cigaret, už abychom byli na Krymu.
0: V Livádii.
4: Budu ti psát, Mítěnko, docela pravidelně.
5: Moc jí nevěřte, Dmitrij Pavloviči. Ale když nedostanete dopis od mé větroplašky, napíšu vám sama.
0: Budu na takový dopis čekat.
5: Jen se zbytečně netrapte na vsi, můj milý.
4: Potřebujeme být na čas od sebe, abychom si vyjasnili naše vztahy.
5: Já všechno chápu, všeho jsem se dovtípila.
4: Mama o tobě říká, Dmitrij Pavlovič tak zhubl, jako by měl souchotiny.
5: Hlouposti, nic takového jsem přece neříkala. To dělají ty jeho byzantské oči.
4: Všichni se zblázníme z Byzantinců a z renesance. Ale to není z mé hlavy, mama. To tvrdí o celé naší společnosti právě Dmitrij Pavlovič.
0: Proč tak oficiálně? Proč najednou? Už tedy žádný Míťa. Už jenom náhodný známý. Náhodný host ve vašem salonu pro tu sebranku divadelních ředitelů.
5: Nehádejte se, děti, mám přece migrénu. A ten čout a ten hluk a toho prachu.
4: Miláčku, běž si raději obsadit místo. Po druhém zvonění už nemůžeš stát na nástupišti. No s Bohem, Míťo.
0: S Bohem, Káťo.
5: Už raději nevycházejte, ani byste se tím návalem neprodral. Kde je Káťo?
4: Tady, mama.
5: Bože můj, já jsem rozčílená, jako kdybych sama cestovala.
4: Teď už jde do tuhého. Už to budeš mít ráz na ráz odbyto.
5: Kam chodí na takové výrazy? Neposlouchejte, Dmitrij Pavloviči, to víte. More si mladé bohémy. Má generace měla ještě šarm.
0: Káťo, podej mi aspoň ruku. Musíš na špičky.
4: Míděnko, nedosáhnu. A přece... Ty blázínku, pust, nemohu běžet podle vlaku.
5: Líbat ruku v glaze, rukavičce se za mých času také neslušelo.
4: Míťo!
0: Neslyším.
4: Budu psát, ptej se na stanici a potom se sejdeme v Livádii.
5: Dmitrij Pavloviči, s Bohem, žijte si vesele. Bůh s vámi, jeďte, jen jeďte.
1: Nad zemí bez lidí se hvězdy třpití. Nádherně pableskuje konstelace psa. Náhle se stmívá, ohnivě však svítí rudý had, který protěl temná nebesa.
0: Ráno jsem přijel do Orlu a přestoupil do lokálky u vzdáleného nástupiště. Jak prostý a klidný byl ten svět ve srovnání s moskevským, jehož středem byla Káťa. Teď nějak osamělá a politování hodná. Dokonce i nebe pomalované bledou modřím mračen je tu prostší, dokonce i vítr je tu klidnější. Jedl jsem lisovaný tulský perník v skoro prázdném vagóně. Pomalá jízda mě uspala.
1: A když se znovu probudil, blížila se poslední stanice. Rachocení vlaku se rozléhalo do vůně deště a hub. Ve výšce se objevilo zelené světlo semaforu v soumraku březového lesa. Vlak s rachotem vjel na jinou kolej. Jak vesnicky ubohý a milý byl matčin správce v posmutnělých světlech nástupiště.
0: Trifone, tak mě tu máš, živého, hubeného, špinavého tatařína.
6: Buďte nám vítán, mladý pane, vyrostl jste jako topol.
0: A jako topol se ohýbám. Hnědáka si zapřáhl, s ním budu jezdit na stanici.
6: Pro milostná psaníčka.
0: Na co hned nemyslíš?
6: Před Olgou Petrovnou bych se neodvážil, ale mezi muži.
0: Jen se posmívej, mě to nevadí. Děti už přijeli?
6: Přijedou, copak Kostě, ale slečinka Áňa bude mít reparát.
0: Už zase.
6: Já bych nepomlouval, ale to jen, aby Olga Petrovna nemusela sama. Jste přece nejstarší a už jako pán domu. Taky dostanete pánu v pokoj s oknem do jabloňového sadu.
0: Zastav na chvíli.
6: Stůj, nědáku.
0: Nesčerský dům. Tak tichý. Tajemný. Jen slavíci tlučou jako bláznivý z jednoho konce parku na druhý.
6: Všecko tu zarůstá. Pořád se nemohou rozhoupat. Prodají, neprodají.
0: I zábradlí na balkóně už je chatrné.
6: Co pak teprve střechy? Těžko najdou kupce.
0: Já bych koupil. Pro tu temnou alej smrku. Kdybych se náhodou oženil.
6: To byste popad čerta za rohy.
0: S ženitbou?
6: S tímhle statkem. Tráví letos sadu do pasu a nikdo ji nesíkne.
0: O, přijď. Hle září hvězdy chladné. Listí se chvěje. Listí vadne. A připlouvají oblaka.
6: Tak snad pojedeme, mladý pane. Paraša už nahřívá samovar. Do postele vám dala rozpálenou cihlu. Jako to dělávala její nebožka matka. Chuděra. Ani nevíte, že už je v pánu. Nastydla se tenkrát na pohřbu, když jsme pána pochovávali.
0: A Paraška?
6: Jako kvítek. Ale ženiši tu nejsou v samotách. Musí si něco našetřit a pak hajdy do města.
0: Tam toho chytne. Ochlastu v koskovaný čepici. A sklepním okýnkem bude vyhlížet zablátený galoše.
6: Jak vy dovedete malovat slovem? Dušoval bych se, že ji uprostřed tý bídy městský vidím. A zatím ještě v žádném městě není a já nebyl nikdy dál než na stanici.
0: O nic nepřijdete, ty ani ona.
6: Taky básničky vám jdou, jak jsem prve poslouchal. Jenže k čemu vlastně jsou?
0: Je v nich veliké štěstí i velký žal. Jako v lidské lásce.
6: Je, hnědáku, už je to tak. Mladý pán se nám zamiloval.
0: Před matkou a před dětmi ani slovo.
6: Taky ne před Paraškou. Tuze jste si jí zamlouval o Vánocích.
0: Ach, ty se nastaráš. Je to tvá dcera není a pořád meleš. Už ať jsme doma. Chce se mi po té dlouhé cestě spát.
1: Hrušně a jabloně opadávaly. Země pod nimi byla poseta jejich lístečky. V teplém vzduchu bylo cítit nasládlou a jemnou vůni, zároveň s pachem pařícího se hnoje na dvoře. V blažené celodenní nudě, hned tam, hned zas jinde, tloukl ten či onen slavík.
0: Celé to voné teplo ospale hučí včelami a čmeláky. Dopis nepřichází a já nežiju. Jen existuju ze dne na den. Nemám s kým promluvit o svých nadějích na Krym. Neumlkající temné klokotání dalekých i blízkých slavíků mě trýzní touhou po nějakém nadlidském štěstí.
4: Určitě jste se zamiloval, Dmitrij Pavloviči. Pořád koukáte do zrcadla.
0: Dopis nepřijde a nemůže přijít. V Moskvě se něco stalo. Zahynul jsem. Jsem ztracen. Bože můj. Mé oči jsou opravdu šílené, když už nejsou byzantské. A jak jsem hubený, obočí jako uhel.
4: Smím vám tu vyvětrat?
0: Vlasy mám tuhé, skoro koňské.
4: Určitě jste se zamiloval. Mluvíte sám k sobě jako vesnický blázen.
0: Děkuju za poklonu. A co ty, Paraško?
4: Co já? Záleží snad na mě někomu.
0: No, prý za tebou chodí na námluvy. Slyšel jsem o jednom hezkém chlapci z pěkného stavení, ale ty prý neposloucháš. Nechceš.
4: Bohatý to on je, ale přihlouplý. Moc brzo se mu stmívá v hlavě.
0: Kdo ví? Možná, že si myslíš na někoho jiného.
4: Kdo ví? Možná. Olga Petrovna vás hledala, mladý pane.
0: A kde je maminka?
4: Na terase ve svém pokoji.
0: Kdy vlastně bude čaj?
4: Hned. Přinesu samovar.
0: Tak vida. Všichni to vědí. Všichni o mě něco tuší. Jak bych mohl být šťastný a bezstarostný, jako loni. V krásném vesnickém létě. Co mi kramuješ v zásuvkách, Parašo?
4: Hledám pánovu pistoli. Olga Petrovna říká, že je ve vašem nočním stolku, jak ji tam uložil krátce před smrtí. Je prý nabitá.
0: Nesahej na ní a neber mi ji.
4: Jak pak potom budu lhát?
0: Řekni, že si ji zamkla do pokoje s prádelníky a truhlami. Uděláš to pro mě?
4: Ale proč? Na co to potřebujete? Jste mladý, studovaný. I leco skládat prý umíte.
0: Básniček mám plný stolek. Přiznej se. Přehrabuješ se mi v zásuvkách, když uklízíš.
4: Proč bych to dělala? Trifon to povídal. Já přece neumím číst.
0: Já, hlupák. Už jsem se bál. A ty šťastná neumíš číst.
4: Ale poslechla bych si. Ráda.
0: Hle, jak šťastná růže skvělá, jasné plátky rozevřela, zavlažila rosou květ. Nekonečný, nepoznaný, půvabný a požehnaný je přede mnou lásky svět.
4: Tu pistoli tu nenecháš.
0: Necháš, Parašo, necháš. Maminka se bojí jenom o děti. Já nepotřebuji, aby mě hlídali. A před dětmi pokoj zamknu.
1: Najednou se ve smrčině za sadem něco zlomyslně zasmálo a kukačka se ozvala tak výrazně, že touha po kátě, aby mu dala to nekonečné, nepoznané, nadlidské štěstí, se míti zmocnila tak neurvale, zuřivě a prudce, že k největšímu překvapení Parašky dlouhými kroky proběhl kolem ní a utekl ze svého pokoje do matčina.
0: Hledala jsi mě, maminko?
5: Chtěla jsem tě jenom vidět. Vídám tě stěží u oběda.
0: Říkáš to nadmíru klidně. Ale jako bys vyčítala. Snad si přece jenom něco chtěla?
5: Zdá se mi, že se letos nudíš. Co kdyby jsi někam vyjel na Hnědáku? Je tu přece především pro tebe.
0: A kam mám jet? Jezdím každý večer na stanici pro Orelské noviny.
5: Pro dopisy nejezdíš?
0: Vlastně také. Čekám dopis od Protasova.
5: To je přítel ze studií.
0: Ano. Ano. Pozval mě. Vlastně jeho rodiče. Na léto do Livádie.
5: A kdy pak odjedeš?
0: Nevím, čekám přece na pozvání.
5: Snad zapomněli. Až někdy pojedeš na stanici pro noviny, měl bys složit poklonu u Meščerských. Mají plný dům nevěst.
0: Ach, maminko. Ty jsi tu zavřená na sedm západů a nic nevíš. Meščerských prý dům prodávají. Je tam pusto. A prázdno. Všecko se rozpadá. Snad žijí i v létě v Moskvě. A nebo jezdí také na Krym. Je to teď taková móda.
5: Tak vida, kdybych se nezeptala. Podej mi mátovou pokroutku.
0: Prosím, maminko.
5: Jak to bylo krásné, když byl otec živ a mlád. Jezdili jsme k Meščerským na návštěvy. Také se tam tančívalo. Otec měl hrozně rád jejich vstupní smrkovou alej vyslanou jehličím.
0: Já ji mám také rád.
5: Připomínala mu, když zapadalo slunce, hlavní loď gotické katedrály v Míšni, Míťo.
0: Tatínek hodně cestoval, když jsem byl malý?
5: Až moc. Dá se říci, Mítěnko, že naše statky i celé mé věno promrhal. Nakonec nám zůstaly jenom butyrky. Ale byl to vzdělaný člověk. Nadání máš po něm.
0: Nemám žádné výrazné nadání, maminko. Nejsem zatím k ničemu.
5: Lupáčku, to jenom mládí tě trápí. To je tak vždycky v tvých letech.
0: Ale já jsem vůbec neřekl, že se trápím.
5: Ne? Tak to jsem jenom něčemu špatně rozuměla.
0: Už musím jet, maminko.
5: Kam? Ach, ovšem, pro ty Oravské noviny.
0: Vrátím se až za tmy.
5: Dobře. Ale stejně se stav na zpáteční cestě v aleji Meščerských, na tabulkové cestě, jak říkají mužici. Škoda, že to nechali spustnout a že už teď prodávají.
0: Proč, maminko?
5: To je jenom taková hloupost. Vždycky jsem si myslela, že se jednou zmůžeme a že se oženíš zrovna do toho domu a že tam budou běhat tvoje děti.
0: Nádhera měsíčních nocí se nedá k ničemu přirovnat. Noční slavíci se předhánějí v sladkosti a jemnosti písní. Úplně bledý měsíc stojí nízko nad domem Meščerských a ustavičně ji doprovází řídká a nevýslovně půvabná zčeřená vlna na modralých mračen. Čím mi vlastně měsíc připomíná Káťu? A připomíná mi ji vůbec? Ovšem, a dokonce něčím viditelným.
1: V tiché pozdní noci měsíc vyšel za tmou černých lip. Skřípli dveře na balkóně, slyšel jsem to jejich skříp. V hloupé hádce jen my vzhůru byli. Přec však pouze k nám květy v temnu korun hovořili. K nám a k samotám. Bylo nám, ty jsi tenkrát 16 měla a já o rok víc. Vzpomínáš si, jak jsi otevřela dveře na měsíc?
0: Ach, Káťo, zase nic. Ani řádku, ani slovíčko. Už ti nebudu psát. Dojímat tě nemocí. Žebrat o lásku, dokonce o přátelství. Jestli nedostanu do týdne dopis, zastřelím se.
3: Ty můj hloupý, nač bych ti psala? Já jsem tu přece s tebou, žijeme spolu. Jsme dávno svoji, Míťo.
0: Káťo, Káťenko, kdybys věděla, co jsem se načekal.
3: A do Livádie se netěšíš?
0: Proč?
3: Všichni tam jezdí. Nemůžeme se jen tak zahrabat na venkově.
0: Ty blázínku, co bychom dělali v Livádii? Podělíme se o ten starodávný vesnický život v tomhle domě a v tomhle sadu.
3: Jak chceš, Míťo. Já si přeju, abys byl šťastný a klidný a vyrovnaný, aby ses, jak se říká, usadil. Ale není pro nás na tenhle dům přece jen trochu brzy? Je tak temný a zarostlý. Vůně jasmínu mě prostě omamuje.
0: Co pak to není tak dobře, Káťenko? I mě z té vůně bolí hlava. Někdy zrovna k uzoufání. Ale musíme být především vděční, Káťo.
3: Komu nebo čemu, jasmínu?
0: Ovšem, že jasmínu. Jeho keře obklopili dům ze všech stran.
3: Jako růže v spící krasavici?
0: Neposmívej se. Já v tuto chvíli cítím tak velké a dávné štěstí, že tě opravdu zcela zřetelně vidím na obrovském sešlém balkónu.
3: No vidíš, jakou máš fantazii, básničku. A teď snad ještě trochu veršů o lásce.
0: Trifone, maminka spí.
6: Doufejme, že spí. To jste ponocoval s knížkou na sadě. Knížka je dobrá věc, Dmitrij Paliči, ale všecko má svůj čas. Proč žijete jako mnich? Co pak je málo holek na světě?
0: To jsi je pro mě hledal na stanici?
6: To se ví, dopisy tam žádné nebyly, jen telegram od Kosti, že už s Aňou přijedou.
0: A proč to jedovaté, to se ví o těch dopisech na mou adresu.
6: Na vaši adresu nic nechodí. Ještě píšou a nejsou s tím hotovi.
0: Čpí z tebe, pálenka. Taky si poslední dobou nezřízeně drzí.
6: Jen si poslušte, Dmitrij Paliči. Vy jste mě, mladý pane, vlastně urazil. A docela zbytečně.
0: Děvčata si jenom zahrávají.
6: Vy to s nimi neumíte. A taky nesmíte být lakomí.
0: Vůbec bych nebyl lakomý. Kdyby to mělo nějaký smysl. A kdyby to k něčemu vedlo.
6: Božínku, k životu to vede. O své pány já se vždycky starám. Co jinýmu například záleží na panským dobytku.
0: Jdi se z toho vyspat, jdi. Moc si vypil na stanici.
6: Co takhle paraša? Jenom jej třeba podstrčit nějakou cetku, loupost, kus puntíkovanýho hadříku. A mě pětku na tapáče.
0: To je všecko moc pěkný. Jenomže já nevím, o které paraše a o čem vlastně mluvíš.
6: Nej, nespí oči klopí, cupidupy, samovar sem, samovar tam, cupidupy. Já všecko zařídím. Dobrou noc.
0: Dobrou noc. Propil by si nos mezi očima.
1: Čeleď nazývala Míťu pro jeho hubenost chrtem. Patřil k onomu druhu lidí s černýma, jakoby stále rozšířenýma očima, kterým ani v dospělosti nenaroste knírek nebo bratka. Na druhý den po rozhovoru s Trifonem se však z rána oholil a oblékl si žlutou hedvábnou košili.
0: Zvlášť pěkně a nezvykle osvětluje můj stráný a jakoby nadšený obličej. V zrcadle jsou mé oči šílené. Nad dvorem a nad tou částí sadu, za kterou vyhlíží zvonice, je nebe břidlicově kalné. Spod neurčitých mraků vane slabý a horký vítr. Ptáci nespívají, mlčí dokonce i slavíci. Jen množství včel letí mi vstříc. Neslyšně, ale jí za domem, z pastvy.
4: Olga Petrovna už odešla do kostela. Spíte jako tatařín.
0: Nespal jsem celou noc. Mluvil s tebou Trifon?
4: Mluvil. Hned po ránu.
0: Když nechceš, nemusíš.
4: Já ale chci, Dmitrij Paliči.
0: A přijdeš za mnou večer na salaš?
4: V našem sadu se bojím. Co kdyby Olga Petrovna?
0: A co když si to maminka přeje? Co když je domluvená s Trifonem? Dělává se to tak.
4: Nehřešte, Dmitrij Paliči. Všichni vás máme rádi. Všichni.
0: Všichni? Všichni něco vědí. Všichni něco tuší. A teď ještě přijedou děti, bože můj. Co pak si přede mnou nechtěla schovat pistoli? A zrovna na přání Olgy Petrovny?
4: Utište se, Mítěnko, a netrapte mě.
0: Nechci tě v našem sadu, ty hloupá. Kde je salaš Meščerských? V trávě na půl metru. Víš?
4: Vím, ale je to daleko.
0: Dovezu tě na Hnědáku.
4: Děti nás uvidí, až je poveze Trifon ze stanice.
0: Nikdo nás neuvidí. Širý svět se o nás dva nezajímá. Jsme stejně chudí, stejně ubozí. Je tu pusto a prázdno, samota. Orelské noviny a verše ve starých časopisech. Žluté

0: nejedu.
1: Do Tarantasu by ses na zpáteční cestě stejně nevešel. Myslela jsem, že bys jel třeba na Hnědáku, udělal bys Kostěvi radost.
0: Ale když se večer na stanici neobjevím, taky dobře, ano?
1: Tolik se ti lesknou oči? Jsi zdrav?
0: Naprosto. Jenom jsem nespal celou noc.
1: Jsi podrážděný. Nejdřív se omlouváš za každým slovem a teď tak hrubě. Jdi do svého pokoje. Obědvat nebudeš.
0: Nemám hlad. Čím víc se blíží večer, tím víc se trápím. Už zapřájí. Všechno se rozléhá tak jako v době nemoci, když ležíš sám. Když ležíš sám a kolem tebe plyne obvyklý všední život. K tobě lhostejný. A proto cizí. Dokonce nepřátelský.
2: Olgo Petrovno, máte si pospíšit, koně jsou připraveni.
1: Hnědáka ať nezapřahají, kdyby se přece jen probudil.
3: Olgo Petrovno, na stanici je to dobrou hodinu a přijedou za soumraku jako ondy mladý pán.
1: Malinová šťáva je taky vychlazená. A včely, ať se k ní nedostanou, Paraško.
2: Nedělejte si starost, Olgo Petrovno.
3: Tak nasedat.
1: Pomoz mi, Trifone, už je to na mne přece jen dost vysoko.

0: odjeli. V celém domě je najednou nějak podivně prázdno. S pocitem, jako bych se s nimi loučil, nahlížím do otevřených mlčenlivých pokojů, do přijímacího, pohovkového a do knihovny. V jejich oknech se večerně modrá jižní obzor. Nad ním jako růžová tečka stojí hvězda Antares.
1: Když se přesvědčil, že Paraša není ve světnici pro služebnictvo, vyskočil oknem v přízemí do zahrady. Zabodl do záhonu své dlouhé nohy. Na okamžik strnul. Pak vběhl do stáje. A za chvíli už hnal hnědáka pustou postranní alejí, hustě zarostlou akátovými a šeříkovými keři.

0: Bál jsem se, že mě oklameš.
1: Jak bych mohla, Dmitrij Paliči?
0: Strašně jsem se bál, že nepřijdeš na to místo, na kterém jsme se domluvili.
1: Musela jsem ještě pozavírat okna v jídelně kvůli včelám. Ale bojím se, že tam bude dusno, až přijedou, Dmitrij Paliči.
0: Neříkej mi tak. Zkus to jako dnes dopoledne. Když jsi byla malá, říkala jsi mi křestním jménem.
1: Zkusím to, mladý pane. Ale až bude větší tma.
0: Dnes nebude svítit měsíc.
1: Sotva. Jsou moc nízká mračna.
0: Sluší ti to. V růžovém šátečku a na hnědáku. Udržela by se sama v sedle?
1: Bez sedla snad. Jako malá holka jsem někdy plavila koně.
0: Už se smívá.
1: Salaš najdu po paměti.
0: Podívejme se.
1: Co si hned nemyslíte, Mítěnko?
0: Urazil jsem tě. Na vesnici je přece všecko velice prosté.
1: Pojedete tabulkovou cestou?
0: Líbilo by se ti to?
1: Já nevím.
0: Když nevíš, tak snad chceš. Slez. Povedeš hnědáka za uzdu. Je tu moc velká tma a po jehličí by sklouznul.
1: Jede se vám dobře?
0: Jako gubernátoru za časů Kateřiny.
1: Co se stalo? Proč nejedete dál?
0: Neslyšíš nic.
1: Je tu ticho.
0: Skříp. Skříp.
2: To se smrky dřou o sebe.
0: Ne. Na balkóně skříply dveře.
1: Nikdo sem nejezdí.
0: Co ty víš? Na terase někdo stojí a tiše se nám směje.
1: To já se směju. A vylezla jsem na balkón. Za chvilku přece jen vyjde měsíc. Už svítí do aleje. Za chvilku uvidíte i mne.
0: Ne, to nesmíš. Pojď dolů a hned.
1: Co jsem vám udělala?
0: Skoč, poroučím ti to.
1: Ne, bojím se.
0: Já tě chytím.
1: Utište se. Ten dům je prázdný.
0: Není. Není, je to můj dům. A moje jsou temné aleje. A moje jsou jasmíny.
1: Mítěnko, měsíc svítí. A měsíc je taky váš?
0: Nevím. Nic nevím, hloupá.
1: Salaš je na druhé straně. Hnědáka přivážeme za domem, aby ho Kostě neslyšel, jak hrabe kopitem. Proč jste mě vystrašil?
0: Povídám, že nevím. Někoho jsi mi připomněla.

0: nebo ten měsíc. V tom domě jsem chtěl žít. Ne jako zloděj někde na Salaši. Ale teď už je to jedno, Paraško, k čertu s celou tou poetickou tragikou lásky.
1: Musím se brzo vrátit. Je zapotřebí roztopit samovar.
0: 2-3 šálky čaje popijeme.
1: Nerozumím vám, Mítěnko. Tak chcete nebo nechcete?
0: Už se mě na nic neptej, Paraško. A veď si mě, kam myslíš. Psi výjí leda na měsíc.
1: Počkejte, uvážu hnědáka.

0: jak svět je smířený a jak je nahý. A na zemi vše utichlé a bědné. Sad opadává, zapomenut záhy. Nebe je širé, vychládá a bledne.
1: Cože napsal náš Míťa, maminko? Vždyť není o moc starší než já.
2: To víš, pobral rozumu za tři a my pak nosíme špatné známky.
0: Spíš pobral všechen cit i za tebe, Áňo.
1: Špatné známky si taky přivezla jen ty, jako vždycky.
0: Parašo, nos na stůl.
3: Ano, Olgo Petrovno.
0: Dmitrije Pavloviče si neviděla, na stanici nebyl a v pokoji asi taky není.
4: Tady ho vedu, Olgo Petrovno. Toulal se ještě v postraní alej i s Hnědákem. Jednou nám ho měsíc odvede.
2: No ty vypadáš.
5: Tak tě vítám, Kostě, domů.
1: Kde jsi byl? Chtěl jsem se svést na koni.
5: Tak jste tady konečně.
0: Budeš aspoň večeřet?
5: Nevím, nemám hlad.
2: Počkej, mami, mám pro něho překvapení.
1: Přivezli jsme ti psaní, dali mi ho na stanici.
0: To mělo čas, děti. Teď teprve nebude jíst.
5: To bude pozvání od Protasova.
0: Představte si, do Livádie, děti.
1: Tam jezdí sám imperátor.
2: Na našeho Míťu tam určitě čekají.
0: Nenechali by tě v klidu, jdi si ho přečíst do svého pokoje.
5: Děkuji ti, maminko.
2: Ten je ale divnej.
0: Podej ubrousek, Kostě, a po večeři nebudeme dlouho sedět, až zítra si všechno povíme. Máme na to celé prázdniny.
6: Ráno začalo pršet a pršelo od rána do večera. Míťa celý den chodil venku a celý den tak hrozně plakal, že se sám divil síle a hojnosti slz. Bílá čepice mu splihla a dostala tmavošedou barvu. Studentský kabát zčernal.
5: Paraša mě hledá. Volá na dvoře. Zve mě k obědu. Ale já se neozvu. Půjdu, kam mě nohy donesou.
6: Holínky měl po kolena od bláta. Skrz naskrz promoklý, bez jediné stopy krve ve tváři a s uplakanýma, šílenýma očima kouřil cigaretu za cigaretou.
5: Paraša mě hledá v Lipové aleji. Zve mě k svačině. Ale já se neozvu. Půjdu, kam mě nohy ponesou.
6: Velké ruce mu zmodraly, rty sfialověly a smrtelně bledý obličej dostal šeříkový odstín. Déšť šuměl všude, na střeše, kolem domu i v sadě. Šum byl dvojí, různý, jiný v sadě a jiný kolem domu, kde nepřetržitě zurčeli a šplíchali žlaby, svádějící vodu do louží.
5: Přímo vysokou mokrou trávou, odpočinu si. Hned si odpočinu, na nabobtnalých zčernalých lavičkách tabulkové cesty. Odpočinu si, hned si odpočinu pod gotickou klembou smrků, z kterých jen crčí. Lehnu si na vlhkou slámu v salaši, kde jsem spal s Parašou. A měsíc. Kde je měsíc? Ztracen. Navždycky. Jako já. Ať velké rezavé kapky padají slaměnou střechou na všecko. Na všecko. Na dopis.
3: Míťo, drahý, nevzpomínejte na mne ve zlém. Zapomeňte.
5: Zapomenout.
3: Zapomeňte na všechno, co bylo.
5: Plesk, Káťo, co pak je tohle?
3: Jsem hloupá, jsem odporná, zkažená, ale já šíleně miluji umění.
5: Šíleně, plesky, plesk.
3: Kostky jsou vrženy, odjíždím. Víte s kým?
5: Proč tak teatrálně? Vždyť je to všecko jedno, Káťo.
3: Jste schopný, jste chytrý a pochopíte mě. Zapřísahám vás, netrapte sebe ani mne. Nic mi nepiš, je to zbytečné.
6: To nenadále ty, které tak strašně připomínalo a dokonce obnovovalo jejich blízkost, zalévalo srdce něhou. Mokrý od hlavy k patě doběhl pod své okno, zvenčí pozdvihl starodávný rám se zvedací polovinou, skočil do pokoje a vrhl se na postel.
2: Kde se asi toulá, maminko?
0: Myslím, že už je ve svém pokoji.
3: Brala jsem za kliku. Neotvírá. Je zamčeno na klíč.
2: Ty jsi tak klidná, maminko?
0: Co mi zbývá, děti?
1: Já bych šel s Trifonem a vyrazil pro jistotu dveře.
0: Co by to bylo platné, když se mu nedostaneš do srdce?
2: Vůbec nikomu neukázal ten dopis. Myslíš, že ho nepozvali do Livádie?
0: Ne. Nepozvali.
3: To je smutné. Olgo Petrovno, a kdybych se šla podívat pod okno?
0: Špatně bys pochodila, Parašo. To by se ho velice dotklo, už včera odpoledne byl podrážděný a hrubý.
1: Je z rodu Azrů ubohých, ti po lásce hned umírají.
3: Co to říkáte, Kostěnko? Nestrašte nás.
2: Kostě jen plácá.
4: Jsou to všecko jen hlouposti z toho, že škrábe básničky a moc čte. Ještě ke všemu pořádně promokl. Ale teď se z toho vyspí jako mužík z opice.
0: Kdyby nebylo, Trifone, tvého selského rozumu, někdy bych si i zoufala.
2: Pojď si zahrát dámu, Kostě.
1: Dej s tím pokoj, Áňo, raději si opakuj Puškina.
2: Teď mám na něho zrovna náladu, když prázdniny teprve začínají. Je to pravda, že měl hodně dětí? A čí vlastně byli? Jeho nebo carovi?
0: Zahraj si s ní, Kostě. A ráno si vyjedeš s Míťou na koni.
1: Proslavné orelské noviny. Tak, které chceš, bílé nebo černé?
2: Bílé.
1: Ale ukázala si na černé.
2: Ty podvádíš.
1: Já určitě.
3: Můžu sklidit se stolu, Olgo Petrovno?
0: Uklid to tady, už nikdo nebude jíst a potom mi přines háčkování. Je asi na terase v houpacím křesle.
5: Civím tu do tmy s otřesně jasným vědomím, že jsem zahynul. Za okny to šumí a šplíchá. A šplíchá a šumí. A toto šumění a šplíchání a šplíchání a šumění je prostě nesnesitelné. Z jídelny je slyšet hlasy dětí. A jejich smích a jejich hádku. Áňa už zase prohrává. Jako každé prázdniny. A znovu se hádají a znovu se smějí. I to je strašné a nepřirozené. Jaká hrubost života v tom je. Jak jsou lhostejné a nemilosrdné. Jaký smysl.
6: Pod tím vším všedním životem Míťa pochopil, že záchrany a návratu k podivnému přeludu Káti na balkóně Meščerských, na balkóně zarostlém jasmínem, už není a nemůže být.
5: Roste a chroste tráva hrobová, živá a veselá a zelenavá.
6: Znovu se rozplakal bolestí, která mu rozdírala hruď. Neuvědomuje si následky, tápavě nahmatal zásuvku nočního stolku. Uchopil chladnou a těžkou ocovu pistoli, hluboce a radostně si odechl, otevřel ústa a rozhodně s rozkoší vystřelil.

roste, ach roste tráva hrobová, živá a veselá a zelenavá. Déšť na dlaždice odkapává, zbytečná slova mech už zakrývá.

0: Druhá polovina 13. století. České království patří k nejmocnějším. O Přemyslu II. Otakarovi se právě mluví jako o králi železném a zlatém.
1: Kutnohorské doly chrlí stříbro, česká vojska porážejí nepřátele.
0: Ale není všechno zlato, co se třpití. Doma zápasí Přemysl Otakar s vlastní odbojnou šlechtou.
2: Páni si za času jeho předků zvykli na slabou vládu a pevná ruka jim vadí.
0: Panovník buduje nová královská města a hrady, vedle jiných i bez děs v severních Čechách.
1: Dohledem nad jeho výstavbou i nad celou odbojnou oblastí pověřuje mladého královského prokurátora Oldřicha z Chlumu.
3: Nebylo toho málo, co mi král naložil na bedra. Velel jsem královské posádce, vybíral daně, hájil zemské právo a vyšetřoval hrdelní zločiny. Jako třeba ten, který jsem nazval
0: Záhada zlaté štoly. Část první, loupež. V šeru místnosti vytesané do skály stály dvě postavy. Muž v plátěné hornické kazajce špinavé odílu se v měhotavém světle louče sklonil ke čtyřem truhlicím s královským znakem ležícím uprostřed kopky. Každá z nich byla opatřena dvěma pečetěmi. Podíval se na svého společníka a po jeho přikývnutí prudce strhl z první truhly obě pečetě. Otevřel víko. Uvnitř byly naskládány kožené váčky. Druhý muž jeden z nich opatrně rozdělal a když se z něj vysypaly těžké valouny zlata, vítězoslavně se usmál. Praha těch dnů byla plná cizinců. Sjížděli se na rytířský turnaj, který se měl konat již v příštím týdnu. Mezi hosty nechyběl ani královský prokurátor, pan Oldřich z Chlumu, se svojí družinou. On a jeho dva nejbližší, panoš Otaze Zástřízlý a velitel vojenské družiny Diviš, se ubytovali v dobrém hostinci za branami města. Panoš Otaze Zástřízlý byl pohledný mladík, vždy dobře oblečený a usměvavý. Málo kdy ušel pozornosti žen a také toho velmi často využíval. Na vkus svého pána někdy až příliš často. Velitel Diviš byl voják každým coulem, mohutný, tvrdý, drsný chlap si zvou táhnoucí se přes celou tvář. Oba byli s Oldřichem z Chlumu od začátku jeho služby u krále a Oldřich se na ně mohl spolehnout jako na sebe samého. Zatímco si jeho společníci prohlíželi, co je v Praze nového, pan Oldřich měl slyšení u krále Přemysla. Král byl v dobrém rozmaru.
4: Po celé Praze se vyprávějí neuvěřitelné historky, jak chytrý královský prokurátor vyzral na zločince. Všichni je znají, jen tvůj panovník ne.
5: Můj králi, pokud byste chtěl slyšet neuvěřitelné historky, pak byste si měl zajít do nějakého šenku, protože já žádné takové neznám.
4: To od tebe bylo dost drze, prokurátore.
0: Bylo však znát, že svou výtku král nemyslí vážně. Znal Oldřicha z Chlumu dlouhá léta a přestože nepocházel z vlivného rodu, jmenoval ho správcem svého hradu Bezděz a pověřil úřadem královského prokurátora. Věděl, že Oldřich je věrný a mimořádně schopný.
5: Bohužel, můj pane, nevím, co se vypráví po Praze. Nemohu ovšem popřít, že se mi poslední dobou pár neobvyklých případů podařilo vyřešit.
0: Dal se do vyprávění a Přemysla jeho historky o zločincích a zločinech v jeho království natolik zaujaly, že nechal čekat i mincmistra Eberharta a perkmistra Mikeše z Dobronína. Eberhard měl od krále pronajaty výnosy stříbrných a zlatých dolů Výlovém a Mikeš v nich byl královským zástupcem. Už se stmívalo, když král svého prokurátora propustil. Na chodbě paláce se Oldřich s oběma pány poněkud rozladěnými dlouhým čekáním pozdravil a spěchal do hostince za svými služebníky. Měl dobrou náladu. Výroční turnaj, na který přijel, se konal až za týden a on měl celý ten čas jen a jen pro sebe. Konečně si oddechne jak od práce, tak i od své mladé ženy. Ne, že by ji nemiloval. Měl Ludmilu velice rád, ale pár dní odloučení jejich vztahu vůbec neuškodí. Jeho spokojenost ovšem netrvala dlouho. Jen se s Otou a Divišem posadili ke stolu, pojedli dobré pečeně a Oldřich pozdvihl džbán vína na přípitek, vtrhnul do krčmy královský voják. Rozhlédl se a když uviděl Oldřicha, hrnul se k němu se zprávou, že musí ihned ke králi. Jakmile Oldřich dorazil do královských komnat, viděl, že se děje něco vážného. Král byl vzteklý a jeho první slova zahřměla síní.
4: To je dost! Jak dlouho ještě necháš svého krále čekat?
0: Oldřich se nebránil. Znal svého krále a proto pouze pokorně sklonil hlavu a poklekl. Neuměl si vysvětlit, proč tak zuří. Král zatím vztekle přecházel před trůnem, až se zastavil přímo u Oldřicha.
4: Teď můžeš Oldřichu dokázat, jestli ses tu odpoledne nevychloubal. Jsi-li opravdu tak chytrý, jak se říká a jak sám o sobě tvrdíš. Víš, proč jsem tě zavolal? Nevíš? Takový bystrý vyšetřovatel a nic netuší? No, zkus hádat.
5: Pane můj, jsem královský vyšetřovatel a ne nějaký kejklíř na pouti. Zavolal jste mě, protože se stalo něco vážného. Pane, snažně vás prosím, pojďme k věci.
0: Oldřich si nejednou ověřil, že si krále získá víc upřímností než podlézavostí. Byli spolu sami, nikdo je neslyšel, a tak si mohl dovolit mluvit otevřeně. Přemysl se nejdříve zatvářil poněkud popuzeně, ale pak se usmál.
4: Co jsi mi řekl, nebylo zrovna uctivé, ale máš pravdu, proto ti prominu. Oldřichu, stala se neuvěřitelná věc. Jistě víš, že jsem byl kdysi nucen uzavřít mír s uherským králem Bélou, který naprosto neprávem získal Štýrsko. Teď přišel čas, abych si vzal zpět, co mi náleží. Ale jak znáš českou šlechtu, ta se příliš nepředhání v ochotě, aby mi ve válce pomohla. Dohodl jsem se proto s rakouskými pány. Svěří své ozbrojené oddíly pod mé velení a já jim za to slíbil zlato. A ne málo. 800 hřiven.
0: Oldřich údivem málem otevřel ústa. 800 hřiven zlata. Za takové množství by bylo možné koupit skoro celé severní Čechy.
4: Příští týden sem na rytířský turnaj přijedou rakouští páni a musí to zlato dostat. Ale já ho nemám. Zmizelo.
5: Zmizelo? 800 hřiven je tak velká hromada, že by ji ani 5 statních chlapů neuneslo. Kde? Jak se to zlato ztratilo?
4: To je právě ta záhada. Zlato pochází z dolů Výlovém. Trvalo téměř rok, než se takové množství vytěžilo. Včera večer moji královští úředníci Výlovém, mincmistr Eberhard a perkmistr Fridlín, zlato převážili, uložili do truhel a zapečetili. Truhly ve sklepení tvrze Výlovém celou noc střežili vojáci. Ráno překontrolovali pečetě, naložili truhlice na vůz a převezli sem na Pražský hrad. Když je však mincmistr Eberhard za mé přítomnosti otevřel, leželi v nich místo zlata kameny. Přitom pečetě byly neporušené.
5: To přece není snadné ukrást takové obrovské množství zlata. Nemohli se úředníci Výlovém smluvit s mincmistrem Eberhardem a zlato uloupit už tam?
0: Král jen zavrtil hlavou a vysvětlil Oldřichovi, že Eberhard v tom nemůže mít prsty. Mincmistr dostává podíl z dolování, ale za vše osobně odpovídá. pokud se ztracené zlato nenajde, musí sehnat jiné. Tou loupeží by okradl sám sebe. Nesmysl. Král se zase rozčílil a vstekle přecházel komnatou.
4: Kdybych tušil, kdo to mohl udělat. Jenže já ani nevím, jak se ztratilo, natož kdo ho ukradl. To je případ hodný tebe, Oldřichu. Najdi to zlato. Příští týden ho musím rakouským pánům dát, jinak jsou mé plány a pověst ztraceny.
0: Oldřich z chlumu si zamýšleně hladil vousy a přemýšlel. Vyšetřování se musel ujmout, neměl na vybranou. Ale nebyl z toho úkolu příliš nadšený. Vyšetřovat na královském dvoře bylo vždy obtížné a nebezpečné. Král ho osobně doprovodil do sklepení a ukázal mu prázdné truhlice. Na každé z nich byly dvě rozlomené pečetě. Jedna patřila Mikešovi z Dobronína, který krále Vílovém zastupoval, a druhá perkmistru Fridlínovi, který zastupoval mincmistra Eberharta. Ti dva byli nejvyššími úředníky Vílovém. Oldřich pečetě pečlivě prohlédl a jejich zbytky si schoval do váčku. Také si od krále vyžádal povolení vyšetřovat a vyslýchat všechny, kterých se to týkalo.
5: Můj pane, řekl jste, že truhlice otvíral mincmistr Eberhard a kromě vás u toho nikdo jiný nebyl. Zlato bylo uloženo tady ve sklepení a střežili je vaši vojáci. Nemohli je ukrást oni?
4: Vyslýchal je můj kat. Ti nevědí nic, tím si můžeš být jistý. Jestli se na něco chceš zeptat Eberharta nebo Mikeše z Dobronína, jsou tady na hradě a bez mého svolení ho nesmějí opustit. Oldřichu, nemáš mnoho času. Nezapomeň. Buď já budu mít zpět své zlato, nebo ty přijdeš o hlavu.
0: Král se na prokurátora přísně podíval a odešel. Oldřich se nevesele usmál, posadil se a přemýšlel. V té době se Oldřichovi služebníci, panoš Ota a velitel Vibiš, vůbec nenudili. Seděli v šenku a popíjeli víno. K Divišovi se přihlásil jeho dávný známý z vojenských časů. Byl to urostlý muž v zánovním plášti s erbem pánů z Rožmberka. Markvart se jmenoval. Společně vypili pár pohárů a Markvart se pochlubil, že měl v Praze důležitý úkol. Chvála Bohu, prý už je to za ním a dokonce si vydělal pořádný kopeček stříbrňáků. Později sice musel odejít, ale naléhal, aby na něho počkali, že se určitě hned vrátí. Panoš Ota, který měl už trochu upito, přikývl. Když šla kolem něho krásná šenkýska, popadl jí, strhl na klín, objal a dlouze políbil. Než se stačil tím políbkem potěšit, dívka vyskočila a pleskla ho po tváři. Vykřikla, že není žádná poběhlice a že na něj zavolá rychtáře. Ota se jen zasmál. Takových výhrůžek už bylo. Dali si s Divišem ještě pár pohárů, když do hospody vešli dva byřici. Dívka ukázala na Otu. Byřicové se k ním hnali a sápali se po Otovi. Diviš vytrhl meč z pochvy a postavil se před ně.
4: Co si to dovolujete, vy nicky? Víte, kdo my jsme? Nevidíte znak na našich pláštích? Jsme ve službách krále. A kdo se nás dotkne, bude toho litovat.
0: Ota přítel Diviše uklidnil a po chvilce dohadování se nechali odvést k rychtáři. Tomu Ota ukázal listinu, která potvrzovala, že jsou vyšetřovateli královského prokurátora a rychtáři nezbylo, než je propustit. Ze vsteku je alespoň nechal vyvést městskou branou, která byla od její hostince nejdále. Byla už noc. Když se blížili k bráně do města, zahlédli na břehu řeky siluety dvou zápasících mužů. Jednoho robustního a druhého menší postavy. Ten větší chytil menšího pod krkem a dýkou, nebo snad nožem, ho několikrát bodl. V tu chvíli vyšel měsíc a v jeho záři bylo vidět, že ten mohutný muž měl na plášti vyšitou rožumberskou růži. Diviš se za ním rozběhl. Ota se sklonil k ležící postavě. Bylo pozdě. Muž byl mrtev. Také Diviš se vrátil s nepořízenou. Neznámý mu unikl. Oldřichovi služebníci se vrátili do města, kde vraždu oznámili rychtáři a spěchali do hostince, kde byli ubytováni. Oldřich z chlumu požádal rychtáře Pražského hradu, aby dal vzbudit a předvést královského mincmistra pana Eberharda. Netrvalo dlouho a rozespalý, mrzutý Eberhard vstoupil do místnosti, kde na něho čekal Oldřich.
5: Nezlobte se, pane Eberharde, že jsem vás dal vzbudit. Jsem královský prokurátor Oldřich z chlumu a král mě pověřil vyšetřováním krádeže zlata. Vím, že je to tajné, ale král mě s tou loupeží seznámil a nařídil, abych vše urychleně vyšetřil. Proto ta noční hodina a spěch. Můžete mi, pane, popsat, jak nakládání zlata v Jílovém probíhalo?
4: Nikdo by neměl pracovat v noci, ale chápu vás. Jak už asi víte, mám od krále pronajaty doly a platím za ně nájem. Za to mi náleží podíl z výnosu celého zlatonosného revíru. V Jílovém vlastním velikou tvrz, říká se jí věž. Tam soustřeďují veškeré zlato, které se vytěží. Naproti tvrzi je dvorec, kde sídlí královský správce pan Mikeš z Dobronína. Ten dohlíží na to, abych krále nešidil a vše, aby probíhalo podle práva. Mně v Jílové zastupuje úředník pro celý revír perkmistr Fridlín. Ale k věci. Společně s pány Mikešem, Fridlínem a jílovským richtářem Henslinem jsme zlato převážili, uložili do kožených váčků a naplnili jimi 4 truhlice. Každou z nich zapečetili svojí pečetí pan Mikeš a pan Fridlín. Na noc byly truhlice uloženy ve sklepě věže, který je vytesán ve skále. S každou truhlicí jsem šel do sklepa já osobně a se mnou jílovský richtář Henslin. Sklep jsem zamkl a dveře zapečetil svou vlastní pečetí. Celou noc dveře hlídali 2 královští vojáci a moji byřici. Ráno byly pečetě jak na dveřích, tak na truhlicích nepoškozené. Truhlice jsme naložili na povoz a ten vyjel do Prahy. Doprovázeli jej pan Mikeš, pan Fridlín a 20 královských vojáků.
0: Potom se ještě Oldřich dozvěděl, že cestou konvoji přepadli lupiči. Ale když je vojáci s Fridlínem v čele začali pronásledovat, zmizeli jim v lese. Pan Eberhard zdůraznil, že ho perkmistr Fridlín ujistil, že u povozu zůstal celou dobu pan Mikeš z Dobronína a kočí. Zlato bylo stále pod dohledem a mimo jiné, za tu chvilku, co byli vojáci pryč, by nikdo ty 4 těžké truhlice nestačil odnést.
4: A představa, že by si jejich obsah přesypal čekající jezdec do sedlových brašen? To je nesmysl. Víte, kolik jezdců by tam muselo být, aby odvezli 800 hřiven zlata? Nehledě na to, že pečetě na truhlách byly neporušené.
0: Jak vše probíhalo v Praze, to Oldřich věděl od krále. Poděkoval panu Eberhardovi a požádal ho ještě o jednu službu. Potřeboval mít v Jílovém svého vyšetřovatele, o kterém by nikdo nevěděl, že k němu patří. Pan Eberhard souhlasil a slíbil vystavit pergamen s pověřením na jméno Ota ze Zástří zlý, ve kterému pronajímá část zlatonosného pozemku a povoluje mu hledat na tomto území zlato. Potom se oba pánové rozloučili. Oldřich odcházel ze schůzky s královským mincmistrem a přemýšlel o tom, co se dozvěděl. Náhle ze stínu vystoupila temná postava. Oldřich se lekl a sáhl po líce. Potom se uklidnil. Poznal svého vzdáleného příbuzného, pana Mikeše z Dobronína. králova zástupce na Zlatých dolech v Jílovém.
5: Ty jsi mě vylekal. Co tu pro Boha děláš takhle v noci? Čekal jsi snad na mě?
6: Ano, čekal. Jsi přece můj příbuzný. Řekni mi, Oldřichu, při naší společné krvi jde o to zlato, viď? No, nediv se tak. Jsem sice starý, ale nejsem hloupý. Okamžitě, jak se král vrátil ze sklepení, kde jsi byl s panem Eberhartem kontrolovat truhrice se zlatem, nechal si tě předvolat. Ty klidně pana Eberharta, mincmistra královských dolů, vzbudíš a hodinu ho vyslýcháš. O co jiného by tady mohlo jít? Oldřichu, prosím tě, co o tom víš? Pochop mě, jsem za to zlato králi odpovědný.
5: Nesmím o tom s nikým mluvit. Pouze pro krále něco vyšetřuji, to je vše. Každý jsme králi za něco odpovědný. Ty za zlato, já za mlčení a vyšetřování. Chápu tě.
6: Tak ty mě chápeš? Nic nechápeš. Můj otec pomáhal mladému Přemyslovi, když povstal proti svému otci Václavovi. Přemysl se později s otcem smířil a Václav dal mého otce popravit. Náš rod přišel o všechno, jak dobře víš. Když se stal Přemysl králem, odvděčil se nám tak, že mě přijal za svého úředníka. Ale z majetku, který nám sebral jeho otec, nám nevrátil ani měďák. Žijí jen z královy milosti. Kdykoliv se mu zachce, může ze mě udělat žebráka.
5: Nemyslíš, že ty sám mě dáváš důvod zařadit tě mezi podezřelé?
6: No a co? Hůř být nemůže. Jestli se něco s tím zlatem stalo, čeká mě smrt na popravišti. Tak mi už něco prozrať.
5: Jdi spát, pane Mikeši. Ráno bývá moudřejší večera.
0: Zatímco pan Oldřich vyšetřoval na hradě, Ota s Divišem se vrátili do krčmy. U překvapeného šenkýře si objednali nějaké jídlo a když jim je půvabná šenkýřka přinesla, Ota se k ní obrátil.
7: Nezlob se za to, co se stalo. Jsi příliš pěkná, abych si tě nevšiml. Ale o to teď nejde. Byl zavražděn člověk a já chci potrestat vraha. Řekni mi, co víš o muži, který tady seděl s námi? Markvart se jmenuje.
0: Dívka se nedala dlouho pobízet a navíc, když jí Ota dal stříbrňák, dala se hned do vyprávění. Ten muž, Markvart, jí byl od začátku podezřelý. Kromě úplně nového pláště s erbem pánů z Rožmberka a toho, co měl na sobě, nevlastnil vůbec nic. Ani košily, žádné drobnosti. Navíc to, že slouží pánu z Rožmberka, zdůrazňoval příliš často. Také jí bylo divné, že cizinec, který za ním odpoledne přišel, měl úplně stejný nový plášť jako on. Dívka jim ještě prozradila, že zaslechla, jak se muži spolu hádají o peníze. Šlo o nějaký vůz a kočího, ale víc nevěděla. Diviš se zamyslel.
4: To je opravdu zvláštní. Voják, jako je Markvart, by měl plášť ošoupaný, používaný. A že sebou neměl vůbec nic, to vypadá, jako by byl na útěku. Myslím o to, že máme práci. O té vraždě panu Oldřichovi nic neřekneme. Překvapíme ho a vyšetříme ji sami.

0: Am 3. Juni 1821 erstach Johann Christian Wojcek seine geliebte Johanna.
1: 1821 ubodal Johann Christian Wojcek svou milenku
0: Johannu. Er wird am 27. August 1824
1: byl popraven 27. srpna roku 1824 v Lipsku na náměstí. Byla to zároveň i poslední veřejná poprava v Lipsku.
0: In Leipzig.

0: Zastav se, Vojtku. Město už máme za zády.
1: Kdybych si občas nemohl vyjít a rozhlídnout se po krajině, zbláznil bych se. Zbláznil.
0: Zas to na tebe přišlo?
1: Ty, Ondro, vidíš tamhle tu čmuhu přes trávník?
0: Kde, Vojtku?
1: Tamtudy se každý večer kutálí hlava. Kdo si ji jednou zved, myslel si, že je to ježek. A za 3 dny a 3 noci byl na prkně. To byli zednáři, Ondro. Už to mám. Zednáři, ps.
0: 2 zajíci mrňaví. Trávu žrali bez ustání.
1: Pst. Co si tam dupe, slyšíš?
0: Trávu žrali bez ustání a pak byli bez trávy.
1: Dupe to za mnou, pode mnou, dutý. Slyšíš, všecko tady pod náma, pod zemí je dutý. Zednáři.
0: Mám strach.
1: Takový divný ticho. Ani dejchat se nechce, Ondro.
0: Co?
1: Řekni něco.
0: Co?
1: Vidíš to světlo, Ondro? Oheň lítá po nebi. A hřmot se na nás valí, jak z pozounu. A blíží se to. Pryč, za mnou do křoví. Nevolížej se.
0: Vojtku. Ještě to slyšíš?
1: Ticho. Úplný ticho. Jakoby celý svět umřel.
0: Slyšíš? V kasárnách už bubnujou. Musíme jít. Vojtku.
2: Pláč, Kristiánku. Koukej, čoličku. Voják už jdou.
3: V čele plukovník Tambor. To je chlap. Chlap jako hora.
2: A jak si vykračuje hotovej lev.
3: A veda paní sousedka je celá rozkochaná. Takovou ji ani neznáme.
2: Vojáci hoši malou
3: mám. Na oči, jak se jí lesknou.
2: Ať si. Odnesla si ty svoje oči k židovi, aby je vypucoval. Třeba se to ještě povede a může je pak nabízet za 2 krejcary.
3: Co si to dovoluje ona? Ona, paní, pano, já jsem počestná osoba, ale ona? Ona prokoukne 7 párů kožených gatí.
2: Svině. Lidi jsou prevíti, což jenom ubohý děcko děvky, ale maminku potěšíš vždycky. I tou svou nepočestnou tvářičkou. Hopsa, susa. Děvče, kam tě osud požene? Máš děcko a muže ne. Ech, nač se vůbec ptám? Celou noc prospívám. Spi, synečku, z nemanic. Jú, hej, nikdo nepřidá mi nic.
4: Marie!
5: Seš to ty, Františku? Pojď dovnitř.
4: Nemůžu, musím k rozkazu.
5: Co je s tebou, Františku?
4: Marie, zas to na mě přišlo. Moc toho bylo. Co pak nestojí psáno? A hle, kouř se táhl od země jako kouř z ohně.
5: Člověče.
4: Šlo to se mnou až před město. Co z toho bude?
5: Františku.
4: Musím jít.
5: Na děcko se ani nepodíváš.
4: Musím.
5: Je celý vystrašený. Co je s ním? Takový nápady. Ještě mu přeskočí. Proč jsi tak sticha, Kristiáne? Máš strach? Taková tma najednou. Jakoby člověk oslepl. Jindá sem aspoň svítí lucerna. Nevydržím to. Šáhá na mě hrůza.

0: je lidí, Františku.
1: Hej, Marie, tak pojď, pojď, mám
0: místo. Místo, Františku.
2: Chudej, starej mu. Člověk musí zpívat, aby měl co jíst. Bláznivý svět.
0: Krásný svět.
3: Dámy a pánové, přistupte blíže. U nás dneska můžete uvidět astronomického koně a malou ptačí kanály. Jsou to miláčkové všech evropských potentátů a členů všech učených společností. Poví lidem všecičko, stáří, počet dětí, nemoci. Střílej z pistole, stojí na jedné noze. Nic než výchova. Mají hovacký rozum, anebo spíše docela rozumnou hovackost. Nejsou to zvířecky pitomá individua, jako tolik jiných lidí. Výma vážené publikum. Páni a pánové, tady zříte v opici. Stvoření přímo od pána Boha. Nic rejzen krech nic. A nyní ejhle, naše opice má kapát. A kalhoty, v příjmeně si vykračuje, má šavly. Hle, toť pokrok. Toť civilizácie. Z opice je na to tata voják. To ovšem není nic moc. To je nejnižší stupínek lidského pokolení. Jen vstupte, jen dále. Hned započne naše reprezentácia.
2: Chceš dovnitř?
0: Pro mě, za mnou. Tam budou jistě krásné věci. Co ten komediant má z třapců? A ta opice v kalhotách?
4: Tambure, to je ona. Vidíš jí?
5: Sakra, to je ženská.
4: Říkal jsem ti, že je to exemplář.
5: Hotová líheň pro kyresnický regimenty a pro chov plukovních tamborů.
4: A jak nese hlavu. Člověk by řekl, že jí ty černý vlasy táhnou dolů jak závaží.
5: A ty černý oči, jako by skokal do studny. Za ní.
3: Reprezentace začíná! Začátek všech začátků!
0: Je, tady je světla.
2: Jo, velká černá kočka s ohnivejma kukadlama. To je večer, co?

0: je členem všemožných učených společností. Je doktorem na naší univerzitě. Páni studenti se u něho učí jízdě a pití. No, koníčku, jen ukaž svůj talent. Pochlub se svým zvířecím rozumem. Zahambi lidskou společnost. Teď musíš svůj rozum pěkně zdvojnásobit. Co děláš, když přemýšlíš dvojnásobným rozumem? Je mezi učenou společností, co se tu sešla, nějaký osel? Slyšeli jste ten dvojnásobný rozum? Tomu se říká zvířeologie. Zajisté není to žádný zvířecky pitomý individuum, je to osobnost. Člověk zvíře. A přece jen zvíře neboli hovado. Správně, šimlíku, jen sám by tuto sešlost. Jak vidíte, toto zvíře je ještě přirozenost sama, neskažená příroda. Učte se od něho. To znamená, člověče, buď přirozený. Jsi stvořen z prachu, písku a svinstva. Chceš být něco víc než prach, písek a svinstvo? Dámy a pánové, nyní spatříte, co je to rozum. Kdo z přítomných pánů nebo dam má hodinky? Hodinky, prosím.
1: Tady, pan.
0: A děkuji, pane, děkuji. Náš koník na prstech počítat nemůže. A přece počítat umí. Úderem kopita po výpadstvu, kolik je hodin.
2: To musím vidět.
3: Marie, kam jdeš?
2: Dopředu, chci to vidět zblízka.
4: Jen pojďte, dámo. Dělám vám místo.
3: Marie, nechoď.
4: Ty zůstaň sedět a mlč, vojáku.
0: Prosím o pozornost, panstvo. Koníčku, pohleď na tyto hodinky. A pověz, kolik je hodin. Jedna, dvě, tři, čtyři, pět, šest. Panstvo, prosím, pojďte.
5: Pánové studenti, klid, prosím. Pozvedněte své zraky ke mně. Schlížím tu na vás zvykýře jako David, když uzřel Batsebu. Ale nevidím nic, než jak se na zahradě suší kombiné slečinek z penzionátu. Pánové, stojíme před důležitou otázkou o poměru subjektu k objektu. Zaměřme se dnes jen na jednu z věcí, jinýž se na tak vysoké úrovni manifestuje organická sebeafirmace božství a zkoumejme její vztahy k prostoru, k zemi a k planetárnímu systému. Pánové, teď vyhodím tuto kočku tímto vikýřem, sledujte, jak se tato bytost úměrně svému instinktu zachová k centru gravitacionis. Hopla! Hej, Vojtku! Drží ji pevně, běží mnou! Vojtku!
6: Ona kouše, pane doktor.
5: Chlape, když on tu bestii bere do ruky tak něžně, jako by to byla jeho babička.
6: Mám třesavku, pane doktor.
5: Tak vida, vida. Výborně. Hojcku, držej ji dál. Ale co to zřím? Pánové, studenti, pojďte blíž. Zde na kožichu kočky nový druh čmelíka. Velice krásná species, podstatně odlišná, zavrtá. Tak se ukáž se panu doktorovi. Sakra, Vojtku, on ji pustil.
6: Škrábala mě do krve.
5: Pánové, to zvíře postrádá vědeckého instinktu. Prosím, klid. Nyní vám předvedu něco jiného. Vojcek, posaděj se.
7: Jo, pane doktor.
5: Pánové, hle, tento člověk nejí už čtvrt roku nic jiného než hrách. Všimněte si, prosím, účinku. Ruku, Vojcek. Sáhněte si, jak nepravidelný puls. Ten puls a ty oči.
7: Jdou na mě mrákoty, pane doktor.
5: Kuráž, Vojcku, ještě pár dnů a pokus je u konce. Jen si sáhněte, pánové, sáhněte si. A pro Vojcku, zastříhal pánům ušima, no tak.
7: Pane doktor.
5: Pánové, už jsem vám to chtěl dávno demonstrovat. Dva svaly má přitom v činnosti. No tak, Vojcku, alou, z čerstva.
7: Ne, pane doktor.
5: Mám ti jednu stříhnout sám? Chceš upláchnout jako ta kočka? Tak stříhej. Jen se na něj podívejte, pánové. To je jaksi přechodné stádium k oslu. Zůstají důsledek ženštilé výchovy a mateřského jazyka. Vojcek,
4: Kolik pak vlasů ti tvoje matka z něžnosti vytrhla na památku?
6: Pane doktor!
4: V posledních dnech ti docela prořídli.
6: To ten hrách.
4: Pánové, hrách.
1: Podívej, Kristiánku. Nádherně lesklé kamínky. Jakže se jmenujou? Co to říkal Hans? Spinkej, chlapečku. Zavři očka pevně. A buď sticha, jinak si pro tebe přijdou. Spí děťátko u mámy, nebo přijdou cikáni. Odvedou tě tíše do cikánský říše. Ty náušnice jsou jistě ze zlata. Našinec má na světě jenom kouteček a jen střípek zrcátka. A přece v něm vidím, že mám zrovna tak rudý ústa jako vznešený dámy se svýma zrcadlama od zhora dolů a s krásnýma pánama, co jim líbají ruce. Jenže já jsem jen chudá ženská. Tiše, človíčku, zavři očka. Zavři očka, nebo ti do nich nakoukne klekánice a oslepneš.
3: Co to máš?
1: Nic.
3: Vždyť se ti to leskne pod prstama.
1: Náušnička, našla jsem ji.
3: Já ještě nikdy nic takového nenašel. Dvě naráz.
1: Ty si myslíš, že jsem děvka?
3: Tak už se nezlob, Marie. Jak ten kluk spí. Šáhni mu pod pažičku, tlačí ho asi židle. Na čele má kapičky potu. Svět je samá práce, pot i ve spánku. Jsme chudáci. Přinesem zas peníze, Marie, žolt a něco od hejtmana.
1: Bůh ti to oplať, Františku.
3: Musím už jít. Tak dneska večer, Marie.
1: Přece jen jsem špatná. Nůž do srdce bych si měla vrazit. Tak už to na světě chodí. Stejně půjde všecko k čertu. Mužský i ženský.
8: Žádný spěch, Vojcku. Pomaloučku.
9: Jo, pane hejtman.
8: Motá se mi z něho hlava. Bude s holením hotový o 10 minut dříve než jindy a co si s těmi 10 minutami počne? Uvážil, Vojcku. Má před sebou ještě 30 roků. Dobrých 30 roků. To je 360 měsíců. Co dnů, hodin a minut. Co si počne s celou tou spoustou času? Musí si to rozvrhnout. Rozvrhnout, Vojce.
9: Jo, pane hitman.
8: Když pomyslím na věčnost, začínám se strachovat o svět. Samá práce, Vojcku, samá práce, věčně. Co je věčné, to je věčné. To jistě chápeš. Pak to zas věčné není a to je okamžik. Ano, okamžik. Vojcku, mráz mi předhne po zádech, když si pomyslím, že se svět jednou za den otočí. Jaké to plýtvání časem. A proč? A nač? Vojcku, já už ani nesnáším pohled na mlýnské kolo. Hned na mě padne melancholie.
9: Jo, pane hejtman.
8: Vojcku, on vypadá pořád tak uštvaně. Dobrý člověk se neštve. Dobrý člověk, který má čisté svědomí. Tak přece něco řekl, Vojcku. Jaké je venku počasí?
9: Špatný, pane hejtman, špatný. Vítr.
8: Však už ho cítím. Prohání se venku, jako by se tam myši honily. Fouká to, myslím, od jiho severu.
9: Jo, pane hejtman.
8: Od jeho severu. Vojcku, on je hloupý. Hrozitánsky hloupý. On je hodný člověk, Vojcku. Dobrák. Ale, Vojcku, on nemá morálku. Rozuměl, Vojcku, morálka to je, když je někdo morální. To je dobré slovo. On má dítě, aniž mu požehnala církev. Jak říká náš veledůstojný pan posádkový kurát. Aniž mu požehnala církev, to nemám ze sebe.
9: Pane hejtman,
3: pánbů na toho ubohýho červíčka nebude koukat skrz prsty jen proto, že nad ním nikdo neřekl amen, než jsme ho udělali. Ježíš pravil, nechte maličkých přijít ke mně.
10: Co mi tady káže? Opatrně s tou břitvou. Co je to za kuriozní odpověď? On je tou odpovědí úplně iritní.

0: Propadeně, vojsku, tu mě chytá láska. Já jsem také z masa a krve, ale ctnost, vojsku, je ctnost. Jak bych jinak mohl odolat takovému pokušení? Vždycky si řeknu, jsi ctnostný člověk, hodný člověk, dobrá.
1: Jo, pane hejtman, ctnost, tak daleko já ještě nejsem. Kouknu, my obyčejní lidi, my na ctnost nemáme. Nám musí stačit jen tak přirozenost. Ale kdybych byl pán a uměl vznešeně mluvit, chtěl bych být v Turánu ctnostnej. Taková ctnost. No, to musí být náramně krásná věc, pane hejtman. Ale když já jsem chudák.
0: Dobrá, Vojtku. Jsi hodný člověk. Dobrák. Ale moc přemýšlíš, to užírá zdraví. Vypadáš pořád tak uštvaně.
1: Hotovo, pane hejtman.
0: Jo. Ten diskurs mě načisto schvátil. Tak jdi, a ne abys utíkal. Pomalu jdi ulicí dolů, pěkně pomaloučku.
2: Jo, pane.

0: Marie.
1: Udělej pár kroků. Hrudník jak bejk a fousy jako lev. Žádnej se ti nevyrovná. Všecky mi tě budou závidět.
0: A co teprve v neděli? Až si vezmu ten veliký fedrpuš a bílý rukavičky. Ustá hromu, Marie. Princ vždycky říká, člověče, on je chlapisko.
1: No, no, mužský jeden.
0: Však ty seš taky kus ženský. Saprment. Zařídíme si chov plukovních tamborů. Co říkáš?
1: Nešahej na mě.
0: Nikdo ti ještě neskrotil.
1: Jestli na mě šáhneš.
0: A kouká ti z očí čert.
1: Za mě. Tak pojď. Všecko je mi fuk.
0: Marie.
2: Co pak, pane doktor?
3: Viděl jsem to, Vojtku. On močil na ulici, močil na zeď jako pes. A přitom ode mne dostává 2 groše denně. To je špatné, Vojtku. Svět je špatný, stále horší a horší.
2: Ale pane doktor, když to tak přijde od přírody...
3: Ale od přírody. Jaká pak příroda? Což pak jsem nedokázal... Že musculus constrictor vezice je podroben vůli? Příroda. Člověk je svobodný, Vojtku. Teprve v člověku se individualita mění ve svobodu. A neudržel moč.
2: Ale pane doktor, já jsem...
3: Vojtku, nemá zase nutkání? Tady má sklenici a zkusil se vymočit.
2: Nemůžu, pane doktor.
3: Ale na zeď to ano. A naše písemné ujednání mám v rukou. Viděl jsem to. Na vlastní oči jsem to viděl. Zrovna jsem vystočil nos z okna, aby do dírek dopadaly sluneční paprsky. Studuji také kýchání.
2: Kouknu. Pane doktor, někdy má člověk takovej charakter, takovou strukturu, ale s přírodou je to jiný. Kouknu, s přírodou. To je tak, jak bych to jen řekl. To je například...
3: Vojtku! On už zase filozofuje.
2: Pane doktor, slyšeli už něco o dvojí tváři přírody? Když slunko stálo nad hlavou a celý svět jako by měl chytnout plamenem, mluvil ke mně strašlivý hlas.
3: Hoďku, on má aberraci, jo. Neboli zmatení mysli.
2: V houbách, pane doktor, v houbách to vězí. Všimli si už, v jakých obrazcích houby rostou? To písmo by se mělo rozluštit.
3: Ojcku, on má nejkrásnější aberratio mentalis parcialis. To je druhá species. A velice pěkně vyhraněná. Ojcku, dostane přidáno. Druhá species. Fixní idea za všeobecně rozumného stavu. Dělá ještě všecko jako dřív?
2: Jo.
3: Holí ještě pana hejtmana?
2: Jo.
3: Jí své porce hrachu?
2: Vždycky, jak předepsáno, pane doktor, stravný dostává Marie.
3: Vykonává službu, Vojcek?
2: Jo.
3: Je interesantní kázus. Případ, Vojcek, dostane přidáno. Držel se. A teď mi ukázal puls. Tak. To bude revoluce ve vědě. Až vyrukuji se svými převratnými objevy.

0: Pane doktore, počkejte, kam pádíte? A nerozháníte se tak tou svou hůlkou, uženete si smrt.
1: Zdržujete, pane hejtmane.
0: Dobrý člověk, který má čisté svědomí, tak ten nepospíchá. Pane doktore, dovolte, abych zachránil jeden lidský život. Pane doktore, jsem celý trudnomyslný a někdy jako bych blouznil. Jak vidím viset na zdi svůj kabát, hned se rozpláču.
1: Aha, ukažte se. Ha, naduzelý, tučný, krtlustý, apoplektická konstituce. Tak, tak, pane hejtmane. Mohla by z toho být apoplexia cerebralis, neboli mrtvička. Může být ale také jen jednostranná. A to byste pak byl na půl těla ochrnutý. Nebo byste v nejlepším případě mohl být ochrnutý duševně. A pak byste nadále jen vegetoval. To jsou tak přibližně vaše vyhlídky na příští 4 týdny. Ostatně vás mohu ujistit, že jste jeden z mých nejzajímavějších případů a dáli pámpu a budete mít částečně ochrnutý jazyk. Uděláme spolu ještě přímo nesmrtelné experimenty, pane hejtmane. Nelekejte
0: mě, pane doktore. Na úlek se taky umírá. Na pouhý úlek. Vidím už ty lidi s cylindry v rukou, ale řeknou, to byl hodný člověk, dobrák. U čertavy funebráku.
1: Poroučím se, vážené pometlo ze cvičáka.
0: A podobně, ctěný pane funebráku. Ale, kdo se to tak kolem mě žene? Zastavil se přece, Vojtku.
2: Pane hejtman.
0: Pobíhá po světě jak nabroušená břitva. Člověk se o něho ještě pořeže. Pádí, jako by měl za 15 minut oholit regiment kozáků, jinak by ho pověsili. Ale o těch dlouhých vousech. Co jsem to chtěl říct, Vojtku?
1: Dlouhé vousy pod bradou? Již Plinius praví, že vojáci by si to měli odvyknout.
0: Aha, dlouhé vousy, už vím. Tak co, Vojtku? Nenašel ještě v polévce chlup z takových vousů? No, rozumí mi přece. Člověčí chlup. Chlup z vousu nějakého zákopníka, nějakého podůstojníka, nějakého, dejme tomu, plukovního tambora. Tak co, Vojtku? Ale on má počestnou ženu, ne jako ostatní.
2: Co tím chtějí říct, pane hejtman?
0: Jak se ten chlap tváří? No, zrovna v polévce to být nemusí. Ale když si pospíší a zajde za roh, tak může takový chlup najít třeba ještě na jedně chrtech. Na rtech, Vojtku. I já jsem kdysi pocítil lásku, Vojtku. Chlape, vždyť on je bílý jako křída.
2: Pane hejtmane, já jsem chudák, ubožák a nic jiného na světě nemám. Pane hejtmane, jestli žertujou.
0: Já žertovat? Já ti zažertuju, chlape.
1: Puls, Vojtku, ukážou puls. Rychlý, tvrdý, skákavý, nepravidelný.
2: Pane hejtmane, země je žhavá jak peklo, ale pro mě studená jako led. Peklo je studený, vsaďme se.
3: Člověče, to není možný.
0: Chlape, chce snad, aby ho zastřelili? Chce snad dostat pár kulek do hlavy? On mě těma očima přímo probodává. A já to s ním myslím dobře, protože je hodný člověk, Vojtku. Dobrák.
1: Obličejové svalstvo strnulé, napjaté, občasné zháškoby. Vřezření rozrušené, napjaté.
2: Všecko je možný, ten chlap, tambor, všecko je možný.
3: Máme dnes pěkný počasí, pane hejtman. Kouknou takový krásný, pevný, šedivý nebe. Člověk by málem dostal chuť zatlouct do něho hák a oběsit se na něm. Jen kvůli té pomlčce mezi slovíčkem jo a slovíčkem ne. Jo a ne.
2: Pane hejtman, jo nebo ne? A kde je vina? Může to jo za to ne, nebo to ne za to jo? Budu o tom přemýšlet.
1: Fenomenální! Počká nám ne, Vojtku, dostane přidáno.
0: To je rychlost. Ten dlouhán Vojcek si to ale maže. Jakoby pelášil stín pavoučí nohy. A ten skrček doktor, ten se zasloudá. Ten dlouhý je blesk a ten malý hrom. S křížkem po funuse. Na jaké nápady člověk tak přijde. Groteskní.

0: Marie, podívej se na mě.
1: Co je to s tebou, Františku?
0: Nic nevidím. Nic nevidím. Kdyby to tak člověk mohl na vlastní oči poznat, kdyby se to dalo námatat rukama.
1: Něco tě posedlo, Františku.
0: Hřích. Takhle tlustej a takhle široký. Smrad, že by to andělíčky z nebe vykouřilo. Máš rudý rty, Marie. Opar na nich nemáš? S Bohem, Marie. Jsi krásná jako hřích. Může být smrtelný hřích tak krásný?
1: Máš horečku, Františku.
0: Byl tady? Stál tady nebo tady?
1: Den je dlouhý a svět je starý. A na jednom místě může stát spousta lidí, jeden po druhým.
0: Byl to tambor, já ho viděl.
1: Člověk může vidět všelicos, když má dvě oči a není slepej a když svítí slunko.
0: Však uvidíš.
1: A třeba jo.
0: Ondro.
2: No?
0: Je pěkný počasí.
2: Neděle, slunko a v hospodě muzika. A my zase v kasárnách. Předtím šli kolem ženský. Až se z nich upařilo.
0: A jak šli tancovat, Ondro, tancovat.
2: U koníčka.
0: Tancujou, tancujou.
2: Sedá tam celá diva, až zvonek půlnoc hodbije. A na vojáky číhá.
0: Ondro, nemám stání.
2: Blázne.
0: Musím ven. Všecko se mi před očima mutá. Jaký ty ženský mají horký dlaně. Sakra, Ondro.
2: Co chceš?
0: Musím odsud.
2: Kvůli tý ženský?
0: Je tu hrozný dusno. Musím tam. K muzice.
3: Marie, jsi jako vítr.
1: Drž mě pevně, tanči. Furt.
3: Založíme si chov plukovník tambor.
0: Marie, jak je rozpálená ta ženská. Rozpálená. Furt jen furt. A ten chlap, jak jí omakává celý tělo. Má jí tak jako já na začátku. Dost. Muziko, dost. Pryč odtud, pryč. Furt, jen furt. Točte se, válejte se. Proč pánbůh nesfoukne slunce, aby se všecko mohlo po sobě smilně válet? Mužské i ženská, člověk i dobytek. Dělejte to za bílýho dne. Ano, dělejte to lidem na dlaně jako komáři. Furt. No tak. Cože to říkáte? Hlasitěj. Zabodni tu vlčici. Mám. Musím. A je to tady taky slyšet? Říká to i vítr. Slyším to furt. Furt a furt. Bodni. Zabodni. Ondro, viděl jsi ho?
2: Tambora? Šel tady kolem s nějakým kamarádem. Chechtal se. A potom řekl. Skvostný exemplář. Ta ženská má sterna a všecko ostatní tak pevný. Tak pevný.
0: Jo, to teda říkám.
2: No.
0: O čem se mi to dneska v noci jen zdálo? Nebylo to o noži? Člověk má ale bláznivý sny.
2: Kam pak zas běžíš, kamaráde?
0: Hejtmanovi pro víno. Ale Ondro, byla to přece jen skvělá holka.
2: Byla? Kdo?
0: Ale nic. S Bohem!
4: Jsem chlap. Chlap povídá.
0: Co to bude? Žbánek vína pro pana hejtmana.
4: Kdo nebude ožralý, jak pánbu, ať si mě nepřeje. Vtluču každýmu nos do prdele. Každýho z práska. Tam nepískej a chlastej. Chlap musí chlastat. Svět by měl být kořalka. Samá kořalka. Pískej ty, hajzle, nebo ti vytáhnu jazyk z huby a bomotám ti ho kolem těla.
0: Jo, tak pojď.
3: Mám ti nechat ještě trochu dechu? Co by se tak vešlo do babskýho pšoku? Mám co?
0: Jo.
4: A teď si můžeš pískat třeba Fialově,
0: ty hajzle. Tady máš to víno. Krev na každýho dutu. Blázen jeden.
5: Tak jak? Pán koupí.
0: Ta pistole je moc drahá.
5: No, koupí pán nebo nekoupí.
0: A co stojí tenhle nůž?
5: Je jak břitva. Chce se s ním pán podříznout. No tak jak? Dám ho pánovi stejně levně jako každému jinému. Pán má mít lacinou smrt. Ale zadarmo ne. Tak jak? Pán má mít úspornou smrt.
0: Ten nůž není jenom na chleba.
5: Jen dva groše.
0: Na.
5: Na. Jako by to byl vzduch. A jsou to přece peníze. Pes jeden.
1: Ani žádného klamu nevzniklo v jeho ústech. Pane Bože, nekoukej na mě. I přivedli k němu farizejové ženu v cizoložství popadenou a postavili vše jí v prostředku. I řekl jí Ježíš, aniž já tebe neodsuzuji, jdíš a nehřeš více. Pane Bože, už nemůžu. Pane Bože, nic mi nedávej, jen ať se můžu modlit. To děcko mi vráží nůž do srdce. Vínkej, hájej, človíčku. František nepřišel ani včera, ani dneska. Je tady dusno. A stojící ze zadu u nohou jeho s pláčem počala slzami smáčeti nohy jeho a vlasy hlavy své vytírala a líbala nohy jeho a vonými mastmi mazala. Všecko je mrtvý. Spasiteli, na nohy balzám bych ti dávala.
2: Tady ten křížek a tenhle prstýnek patří sestře. Taky mám ještě jednoho svatýho. Dvě srdíčka, všecko pozlacený.
0: Aha.
2: Tenhle obrázek mívala maminka v Bibli. Stojí tam. Muka jen buďteš ziskem mým. Mukami Bohu posloužím. Tvé tělo bylo samá rána, pane. Ať i mé srdce je tak rozjedrané. Na, Ondro, vem si ho.
0: To ne, Vojtku.
2: Maminka cítí už jenom, když jí na ruce svítí slunko. Tý to nic neudělá.
0: Tak jo.
5: Bedřich Jan František Vojcek, přísežný vojín druhého pěšího regimentu, druhý batalion, čtvrtá kompanie, narozen na zvěstování Panny Marie.
2: Dneska, 20. července, mám 30 roků, 7 měsíců a 12 dnů.
0: Jo.
2: Ondro, když truhlář zametá hoblovačky, tak nikdo neví, kdo na nich složí hlavu.
0: Půjdeš do lazaretu, Františku. Chudáku. Musíš pít kořálku s práškama. To vytahuje horkost.
6: Kristiánku, chlapečku. Bylo jednou jedno chudý děťátko a nemělo tatínka ani maminku. Všichni byli mrtví a na světě už nebylo živáčka. Všichni byli mrtví a to děťátko šlo a hledalo ve dne v noci. A protože už na světě nebylo živý duše, chtělo jít do nebe. A měsíček se na to děťátko tak přívětivě koukal. A když konečně k měsíčku dorazilo, byl to kus shnilýho dřeva. A tak šlo k sluníčku. Byla to uvadlá slunečnice. A jak dorazilo ke hvězdám, byly to zlatý mušky napíchaný na trnky. Jak by je tam ťuhík napíchal. A když to děťátko chtělo zpátky na zem, byla země převržený hrnec a děťátko bylo docela samotinký a tak si sedlo a plakalo a sedí tam dodnes a pláče a je docela samotinký.
2: Marie?
6: Co je?
2: Je čas, Marie, půjdem.
6: Kam? Ven?
2: Co já vím?

0: Město je tamhle, už je tma, vrátíme se.
1: Zůstaň ještě, pojď sedni si.
0: Ne, musím pryč.
1: Však si nohy neuběháš.
0: Co seš na mě takovej?
1: Jestli pak víš, jak už dlouho jsme spolu, Marie.
0: V letnicích 2 roky.
1: A jestli pak víš, jak dlouho to ještě vydrží?
0: Musím jít, už padá rosa.
1: Zebe tě, Marie. A přece vřeješ. Jaký máš horký ústa. Horkej dech. Horkej. Kůrevskej. A přece bych dal za to nevím co, kdybych je mohl ještě jednou líbat. Ale když je člověk studenej, tak už ho nezebe. Zraní rosy už tě zápst nebude.
0: Co to říkáš?
1: Nic.
0: Vychází měsíc, je tak rudej.
1: Jak krvavý železo.
0: To chceš udělat, Františku. Jseš jako křída. Františku, ne. Pro Boha svatýho.

0: že se už dávno nikdo neutopil.
1: Nesnesitelné zvuky, jako když umírá člověk. Je to příšerné, takové dusno padá, šedivá mlha a brouci bzučí jak puklé zvony. Pryč.
0: Ne, je to příliš zřetelné, příliš nahlas.

0: Zůstal tady. Prozradí mě. Zradí. Prozradí mě. Blíž. Ještě blíž. Tady někde bude. Tady. Marie? Haló? Marie? Ticho. Ticho. Všude ticho. Nůž, ten nůž. Mám ho? Mám. Někdo se mi jde pryč, o co pryč.
1: Co se ti tam dodnes?
2: Tady něco leží.
0: Tělo. Stůlné. Mokré.
2: Vojčku.
0: Tak. Do rybníka s ním. Ponořuje se do temné vody jako kámen. Měsíc jak krvavý železo. Co pak to celý svět chce vyžvanit? Ne, takhle je moc u břehu, našli by ho, když se koupou. Musím pro něj do vody,
3: Jsi jako vítr.
1: Drž mě pevně, tanči. Furt.
0: Tak. Teď letěl daleko. Ale co v létě? Když se potápí pro mušle, co v létě? Zrezavý, nikdo nic nepozná. Měl jsem ho zlomit. Jsem ještě od krve. Musím se umýt. Tady je flek. Musím se umýt. A tady druhý. Ještě jeden.
4: Dokonalá vražda. Dobrá vražda. Krásná vražda. Nad pomyšlení krásná. Už dávno jsme takovou neměli.
5: To ti nevěřím, Urvíku.
6: Ale co nevěříš?
5: No,
6: ale já tě nebudu přesvědčovat. Den, až uslyšíš plavčíku Máničko, jaká dobrodružství pan kapitán zažil.
5: Jo.
6: Budou ti hrůzou vstávat vlasy.
5: Co?
6: A mašle ti na nich bude vlát jako vratiplachta.
5: Jujda, ale aby mi neuletěla. Víš, co by si o mě pan kapitán pomyslel?
6: Pomyslel. Prosím tebe, takového starého mořského vlka bude akorát zajímat tvoje mašle.
5: Nebude, viď?
6: Toho jen tak něco nevyvede z klidu, děvenko.
7: Hola, ho! Už jde. Plavčíci!
6: Hola! Plavčík Urvínek s Máničkou na palubě! Kapitáne!
5: Na jaké palubě, Urvínku? Vždyť jsme na břehu.
6: My námořní si to tak říkáme.
7: Už k vám kormidluju, posádko. Tady vyhodíme kotvy.
6: To neznamená, že vyhodíme, to znamená, že si sedneme, dívko, rozumíš?
7: Tak to je tvoje kamarádka, plavčíku?
5: Dobrý den.
6: To je suchozemská myš, kapitáne.
5: Poslyšte, a proč tak křičíte, pane kapitáne?
7: Na to si zvykneš, když musíš každou chvíli překřikovat nějaký uragan, děvenko.
6: To se ví, na to si zvykneš.
7: Ale jednou jsem ho nepřekřičel,
8: na to nerad vzpomínám.
6: Vyprávějte, kapitáne.
5: Vyprávějte.
7: My námořníci nejsme žádní chlubilové, ale když to jinak nedáte, to jsem se jednou plavil se svým škunerem v jižních mořích a najednou
5: Suva, že ano.
6: Uragán, ty chytrá. Uragán!
5: Aha, víš, ale houká úplně jako suva, no.
7: Loď se začala zmítat, nahoru, dolů, nahoru, dolů. Já zařval stáhnout plachty.
5: Jo, ale tu suvu, vlastně ten uragán jste nepřekřičel, že ne?
6: Nepřerušuj pořád.
7: Nepřekřičel. Uraganámi zmítal celých 7 dní.
5: Jo. A v noci ne?
7: Taky nahoru, dolů.
6: Vždy to slyšíš.
5: A celou tu dobu jste křičel, stáhnout plachty?
6: Kromě polední přestávky, to dá rozum.
7: A pak přišla vlna vysoká jako mrakodrap.
5: Jo.
7: Loď se rozlomila.
5: Jo.
7: A když jsem se probral, byl jsem na kousku stěžně sám a sám na široširém moři.
5: Jo,
7: rozhlédnu se.
5: Jo.
7: a kolem mne se to hemžilo žraloky.
5: Cože?
7: Napřed jsem si myslel, že mě nespozorují,
5: jo, jo,
7: ale najednou začali výhružně štěkat.
5: Co? Žraloci štěkají?
6: Slyšela jsi na žraloka mňoukat?
7: To... A už se hnali na mě.
5: Jo, a jak to dopadlo?
7: Co? Sežrali mě.
6: Máš otázky, prosím tebe. Pan kapitán tě jen tak napíná.
5: A jo.
6: Co je pro něho pár žraloků?
5: No, to je pravda.
6: Sím celé kormidlo, kapitáne, jestli jste jim nedal co proto.
7: Ale do smíchu mi nebylo. Co teď ptám se sám sebe?
5: Jo, jo. A co jste si odpověděl?
7: Naštěstí jsem měl v kapse 40 metrů ocelového lana, jo, tlustého jako moje paže,
5: ano,
7: tak jsem 8 žralků přivázal za ploutve a
6: vyjel. Panečku, to bylo zpřeženíčko.
7: A kočíroval jsem je rovnou do Švýcar, kde naše flotila nakládala ementálský sýr.
5: Ale Švýcarsko přece neleží u moře.
7: Na takové malé maličkosti já nekoukám.
6: Jo, se ví, na takové malé maličkosti my námořníci nekoukáme.
7: Jenže ta ztroskotaná loď nám scházela.
5: Jo.
7: Už to vypadalo, že nenaložíme celý náklad.
5: Aha.
6: Máňo, co? Že to tady pan kapitán vyřešil.
7: No, tu sázku bys vyhrál.
6: No,
7: prostě jsem z toho ementálu nechal vykrájet ty díry,
5: jo,
7: a vešlo se nám to všechno.
6: Hele, dívko, no, prosím. Slyšíš, co jsem ti říkal?
5: Je, podívej, hrdinku, tamhle jde bábinka s panem Spejblem.
7: To je tvoje bábinka?
5: No, to je moje bábinka.
7: No. Abych zase napnul plachty.
5: Kapitáne. No.
7: A musím kormidlat do přístavu.
5: To je škoda.
7: Ohé, plavčíci.
6: Ohé.
5: Kapitáne.
6: No jo, škoda, že taťulínek není taky takový pašák.
5: Co?
6: No. Kde pak ten ažralok?
5: No to ne.
6: Taťulda spořádá leda olejovky. Pane, přijď to chviličku dřív. Taťulda. Ahoj. Abyste slyšeli věci.
2: Co pak? Co, jako od toho pána, co jste s ním hovořili?
6: No, od kapitána.
2: A co tady tak hulákáš?
6: My námořníci.
9: No, jestli je to takový námořník jako ty.
5: Jen se nesměj, bábinko. Já nevím, co bys dělala, kdybys ztroskotala na moři a kolem tebe štěkalo stádo žraloků.
9: Co? No šla bych k ušnímu lékaři, protože každý, kdo slyší štěkat žraloka, potřebuje ušního doktora.
5: No tedy, jak ty můžeš učit přírodopis, prosím tě?
2: Tak rychle na oběd a odpoledne jdem na výlet k rybníku.
6: Je, táťuldo, táťulínku, k rybníku.
5: Sláva.
9: Ty se moc netěš, Máničko. Víš, jdeme do města k zubaři.
5: Jo, ty jsi na to nezapomněla.
6: A s kým si tam budu hrát?
5: No.
6: Tam je to takové opuštěné.
5: Vidíš.
2: Právě proto tam jdeme. Květiny dýchají svou vůni do velebného ticha.
6: No, do lomu zuby asi dýchat přestali.
2: Do jednotvárného šumění stromu a šplouchání vlnek se mísí bzučení celých tisíců hmyzů.
6: Koliká?
5: Celých tisíců, říkal pan Spejbl.
6: Ty to máš spočítaný, tatí. To budeme tedy hezky pokousaní.
2: Šmango, ty copak nemáš kouska smyslu pro poezii? Člověk ti chce trochu přiblížit tu náladu, že ano, a ty tadyhle...
6: Když si nebudu mít s kým hrát.
9: No, kdybychom to stihli, mohli bychom přijít za vámi. Ale nevím.
6: Kdybychom, a já tam budu jako kůl v plotě. Taťulda si lehne.
2: Zavře oči a bude naslouchat velebnému hlasu přírody.
6: Při tom tvém chrápání bys neslyšel ani lokomotivu, natož nějaký hlas přírody. Tomu říkáš naslouchat? Ty usneš a já se tam budu bát, co kdyby nás tam někdo připadl,
9: no.
6: Když je to tam takové opuštěné.
9: Že by tam připluli nějací piráti toho tvého kapitána.
6: No, to si nedělej teda kraci.
9: Nevymýšlej si.
5: Tedy já bych se tam taky bála. No, viď, hurvinku, že bych se tam taky bála, viď?
2: Čeho, Máničko, těch komárů?
5: Jo.
2: Podívej, Hurvajs. Vezmi si tranzistor, budeš poslouchat hudbu, žáno, nebo víš co? Pozvi toho pana kapitána.
5: No.
2: S takovým hrdinou se snad bát nebudeš.
5: No.
6: To víš, takový mořský vlk, který zbrázdil všechny oceány, čeká akorát na to, aby si šel namočit nohy do takové loužičky sladké vody. Akorát.
2: A co kdybych takhle vzal sebou sůl a tu loužičku mu osolil? To by se cítil ve svém živlu, ne?
6: Jo, a dohodku mu dám lupu, aby kapra viděl jako žraloka, že ano?
9: A můžeš k tomu štěkat.
5: Tedy, že se takovému odvážlivci, jako je pan kapitán, můžeš posmívat, bábinko, to tedy nevím.
6: Nech je máni, jim tak něco povídat.
5: No jo, vlastně.
6: Pan kapitán je prostě zvyklý na nebezpečí. Kdež to u takového rybníka?
5: No, no, no.
6: Ledaže.
5: Co?
6: Ledaže, máni.
5: No, no.
6: No ano, leda, že bych mu
5: namluvil,
6: že tam číhá
5: porybný.
6: Ale ne, nebezpečí.
5: Nebezpečí.
6: Že tam číhá nebezpečí.
5: No, nebezpečí.
6: Že tam číhá nebezpečí.
10: To jsem rád, že jdete s námi, pane kapitáne.
7: Co říkáte?
10: Zavři ten tranzistor.
6: A proč?
7: Ticho na palubě!
6: Rozkaz, kapitáne! Ale tak hezky hráli.
7: Ještě slovo a uvrhnu tě do okovu.
6: Hlásím, že mlčím, kapitáne.
2: Vidíte? A mě neposlechne a neposlechne. Člověk holt nemá ty zkušenosti. S nafukovacím lehátkem se tahám, ale abych vzal okovy, to mě nenapadlo.
7: Na moři se naučíte, jak si se vším poradit.
2: Myslíte? Poradit, říkáte. Spoutám ho snad žvíkací gumou, když nemám okovy?
7: Dobře, tvrdou pěst.
2: Jo, pěst.
7: Vy si neporadíte s jedním plavčíkem, no.
6: Co by si spočal se stádem žraloků?
2: No tedy, abych se přiznal, jediného žraloka, kterého jsem viděl zblízka, měla mánčka na podrážce. No.
7: Co pak žraloci?
6: O jo, co pak žraloci?
7: Ale pilouni.
6: O jo, pilouni.
2: To jsou takové ty ryby, co mají místo čumáku pilku, že ano?
7: Pilku? Pilu? Námořníku z Fable. A jakou pilu?
6: Pilu. A ty si řekneš pilku, tatí.
7: Když obklopíš škuner hejno pilounu, neslyšíte než ž, ž, ž, ž, ž, ž.
2: Dejte pokoj. A co žižlaj?
7: Žižlaj. Neřeknete švec, je ze škuneru pár tuctu kanojí.
2: Šmankote.
7: A zase ž, ž, ž,
6: ž, ž.
2: A z každé kánoe je krabička párátek, že ano?
6: Však on by tě přešel smích, taťulínku, kdyby ses dostal do nějakého nebezpečí.
7: Ha, nebezpečí. Aspoň by byla nějaká zábava.
2: Šmanko, to radši nic nepřivolávejte. A vy jste doopravdy nikdy neměl strach?
7: Strach?
2: Pane kapitáne?
7: Strach? Strach říkáte? Co to je, prosím vás? To slovo vůbec neznám.
6: Slyšíš, taťulínku? Haha, slyšíš? A už jsme na místě.
2: No tak, hezky si rozložíme přikrývky.
5: Semhle třeba.
2: Tak, semhle tlumok.
5: Jo.
2: Ten tranzistor si polož k němu, opatrně, no. On s tím plácne.
5: Neplácne,
2: no, dávej pozor trochu.
6: A šup do vodičky.
11: Ruce vzhůru a ani ceknout.
2: Co to má znamenat? Kde jste kdo?
11: Neslyšeli jste všichni tři. Mířím na vás.
6: Určitě bude v tom křoví, kapitáne, co teď?
12: No, zvednout ruce, když to povídám.
11: Nehrajte si na hrdiny.
2: No my...
11: Tak bude to?
12: Pane Spejble,
2: cože?
12: Hurvínku, zvedněte ty ruce. Co kdyby začal střílet? Nestřílejte pro pána.
6: Nestřílejte.
12: Dáme vám, co chcete.
11: No tak.
2: Když vám to udělá dobře, taky byste se mohl aspoň ukázat. Tohle je nezdvořilost. Zvedni ty ruce, vejš, hurvajs.
11: Konečně jste se umoudřili. Když budete poslouchat, nic se vám nestane.
12: Udělám, co řeknete. Všechno si vemte, ale život nám ne...
11: Vyprázdněte kapsy.
2: To si pomůžete. Krabička zápalek a kapsy.
11: To vy?
12: Já tam nic nemám. Podívejte se, že nic neschovávám, no.
11: A vy jste je měl chránit.
12: Ale kde pak? Vždyť já ani je neznám. Náhodou jsem je potkal. No, řekněte, pane Spejble, že ani nevím, jak se jmenuje.
11: Počet! Teď se obraťte a udělejte 10 kroků.
12: Já?
11: Ano, vy.
2: Vždyť stojím na břehu. Přece nepolezu do vody.
6: To Čuldo, on vás chce utopit.
12: Radši neodporujte a pojďte.
11: Jestli nevykročíte, než napočítám do tří,
0: ne.
11: Začnu střílet.
12: Na mě ne, na mě ne, já už
0: To jsou nápady. Bych moc rád věděl, co z toho máte, že si čvachtám pokulina ve vodě.
12: Prosím vás, nedrážděte
11: to. Otevřete okno.
0: Vy jste si zbláznil, kde tady v rybníku?
11: To je přece vaše smluvené znamení, že je všechno v pořádku.
13: Poslouchali jste třetí díl rozhlasového seriálu Přepadení. Čtvrtý díl uslyšíte zítra ve stejnou dobu.
6: Yeah.
13: Na četné dotazy posluchačů tohoto dobrodružného seriálu.
6: Jak mi upadl ten tranzistor, tak se asi sám zapnul.
13: Kterou...
6: No, teď jsem ho zavřel.
2: To se povedlo. Kvůli tvému tranzistoru mám vodu v dřevácích.
7: Snad jste se nebál, námořníku.
2: Za to vy jste se ukázal jako hrdina, kapitáne.
6: Dvakrát jste se nevyznamenal, pane kapitáne.
7: Vy nemáte kouska smyslu pro humor. Mně napadlo hned, že je to šprým, ale měl jsem kazit legraci. Být to doopravdy. Tak jsem po něm skočil, touhle pěstí bych mu jednu ubalil, pak by ho přešla chuť přepadávat.
6: To se ví, tati, to přece bylo jasné, že je to legranda. Snad ses nebál.
7: To by skoukal plavčíku, já bych s ním zatočil. Až by ti ho přišlo líto. Škoda, že nemám příležitost, abych ti ukázal, jak by s tím chlapíkem zatočil.
14: Ale máte. Ruce vzhůru.
0: Ono to jde ještě jednou?
6: Teď jsem ten tranzistor zavřel.
7: Co je to za vtipy?
14: Tentokrát to není tranzistor. Mířím na vás z křoví.
0: Šmankote, tentokrát je to doopravdy.
6: Tak na něj, kapitáne.
7: Kdyby neměl tu zbraň, nebo kdybych věděl, že neumí střílet, ale takhle vždy by mi mohl ublížit.
6: Tak takhle to s vámi je.
0: Tak co chcete? Budeme tady stát jako sochy?
14: Vezměte do ruky nůž.
7: S nožem nejsou hračky. Píchá to, řeže to.
0: Šmankote, proč nůž?
14: A uřízněte tomu hrdinovi.
7: Milost, já před vámi padám na kolena. Neubližujte mi.
6: To bylo určitě pomsta pirátů, které jste zneškodnil, kapitáne.
7: Jakých pirátů? V životě jsem žádného piráta neviděl. Vždyť já ani nebyl na moři.
14: A uřízněte tomu hrdinovi pořádný kus salámu, aby se posílil po tom boji.
2: Paní Kateřina.
6: S Máničkou.
5: No, ale že jsme vás vystrašili, co? Já se jenom bála, aby ten slunečník, co s ním bábinka na vás mířila, náhodou nevystřelil.
7: To jste byla vy, paní učitelko?
9: Já byla taky překvapená, když jsem vás tady viděla, Františku, jako mořského vlka.
6: Tak vy nejste ani kapitán.
9: Ale je, jmenuje se totiž František Kapitán a byl u nás školníkem, ale dal výpověď, protože se bál vycpaného medvěda.
6: Bál

0: když duben vniká v šumných přeprškách až do kořání pod březnový prach a vlahou lázní v každém vláknu vznítí plodivou sílu, z které pučí kvítí, když drobné ptáčky příroda tak vzbouří, že ani v spánku oka nezamhouří a na své šalmaje si vyhrávají, zatouží lidé po dalekém kraji a dálném břehu. Každý světakout má svého svatého a má svou pouť. A v Anglii se táhnou všemi směry z každého hrabství k městu Canterbury za mučedníkem blahoslaveným, jenž v nemoci a strázni pomoh jim. I já tou dobou přijel do Southwarku a u kabátce dlel jsem na herberku a sešel se tam v pestré směsici houf lidí, canterberští poutníci. Dost bylo stájí, světnic, pohodlí. Hned po večeři jsme se dohodli na tom, co hospodský pln veselosti navrhl pro své rozjařené hosty.
1: Tak znova připomínám, dámy, páni, že každý poví během putování dvě povídky, jež udály se kdysi, a příběh nejlepší, kdo vymyslí si, ten po večeří potom na náklady všech ostatních u toho stolu tady.
0: My souhlasili. Každý chválu pěl, když lodník, mlynář, šafář pověděl veselou historku a dobrá žena z bás i student, všichni pobavili nás. Dnes naposled z poutníků dlouhé řady promluví statkář. Ten muž bílé brady, tvář krevnatou má barvy karmínu, chléb k snídani si smáčí ve vínu, doma prý není nikdy bezpečeně a ryb i masa nemá o nic méně než v pohádce, kde sněží jídla mísy a lahůdek, co jen kdo pomyslí si.
2: Víno jsem, člověk cestou hlady hyne, tak aspoň čbánek dobré révy vyne.
3: A pivo, než pan statkář řeč svou začne a vtipem sytit bude duše.
1: Ten žádnou taškařici neskazí.
4: Zvlášť ostřejší, když vtip ji provází.
5: Šlechetný lid ve Staré Británii znal mnohá dobrodružná skládání, zbásněná v jejich dávném jazyce, jež zpívala se kloutnám nejvíce, či přednášela se vždy na zábavě, což něco ctnostného nemáte v hlavě.
6: A každý prostopášník, kdo zajista je v řeči velikánský moralista.
2: No, řeknu vám to, jak jen umím, páni.
1: Jak zobák narost vám, jsme venkovaní.
2: Nerad bych, říkám, slyšel od vás, Hanu, že nemám řeč svou vypulírovánu. Moment. Než přijdu ke své historii, řízeho piva ještě poupí a přísám Bůh, znám kousek bez chyby, jenž moudrostí svou se vám zalíbí. V Bretani staré, zvané Armorika, žil rytíř, jenž byl příklad milovníka. Sloužil své dámě z nejlepší své snahy a nedbal na boje a na námahy, než osmělil se o ruku jí říct. Vždyť krasavice byla krasavic a její rod tak vysoko jí zdvih, že rytíř dlouho váhal pro ostych, zda smí jí svěřit bol svůj strast a žal. Však nakonec procnost již vynikal a pro pokoru jeho ještě spíše zželelo se jí, když tak trpěl tiše, že souhlasila. Ba i sama chtěla jej za pána si vzít a za manžela.
7: Já přísahám vám na rytířskou čest, že nebudu si nikdy v žití vést tak jako vládce proti vaší vůli. A nikdy neprojevím žárlivcovu zvůli, leč poslušně vám splním všechna přání, tak jako každý milenec své paní.
8: Na to vám pravím s odanými díky. Když poskyt jste mi díl tak převeliký výsad a práv, můj ušlechtilý pane, dej Bůh, ať u nás nikdy nenastane rozbroj a svár, jenž z mých by vzešel chyb. Mé věrnosti a lásky, mějte slib.
2: Troufám si, páni, tvrdit v této věci, že přátelé vždy musí vyhovět si, jestliže chtějí zůstat v družném svazku, a zvůle nesmí omezovat lásku. Láska chce volnost, jako každý duch, a žena ráda dýchá volný vzduch. Svou povahou nechce být nevolnicí. A muži také, mám-li pravdu říci. Ten rytíř proto veci nejmoudřejí, když klidně slíbil snášet choutky její, a ona zase jemu dala slib, že na ní nikdy nenalezne chyb. Hele, tak si moudře zavázal druh druha. On její pán byl právě jako sluha. V manželství pán a přitom sluha v lásce. Takže byl obé, poddaný i vládce. Za rok ten rytíř, o němž uvedeno, že Arviragus z Kejradu měl jméno, se vypravit chtěl načas do Anglie, kterou též tenkrát zvali Británie, slávy a cti si vydobíti zbraní. To totiž bylo jeho vroucí přání. A Dorigena, jeho sličná choť, jež milovala muže nad život, lkala po zvyku ušlechtilých žen, když muž je pryč a krp je opuštěn. Ve chmurách, náskup, dění, hladu, žízni, toužení po něm tak ji jalo trýzní, že pomíjela kolem všechno všudy. Přátelé její znali její trudy a ze všech sil jim chtěli odpomoci. Mluvili do ní stále ve dne v noci, že sama sebe nesmí ubíjet, a ulehčit jí chtěli tíhu bět. Hrad její stál tak blízko u moře, že s přáteli se často octla v hře a přitoulkách na mořských útesech, z nichž lodí hlídala i bárek běh, jak mimo plachtili si, kam jen chtějí. To ale stále rvalo srdce její.
8: Arviragu, koráb tolikerý vdál vidím plout, a nikde koráb, který by zpátky přivezl mi mého pána. Pak přestala by v srdci žhnout má rána.
2: V myšlenkách jindy se dávala zas, zrak upírajíc na pobřežní sráz. Když viděla však chmurné, černé skály, tu hrůzou pod ní nohy podklesaly a chvěla se, jak strachý k srdci vnik. I usedala potom na trávník a žalostně se zadívala k moři a vzdychala si těžce ve svém hoři.
8: Věčný můj Bože, který si náš svět tak prozřetelně od pradávna ved, nic marně neděláš prý, moudrý si. Avšak ty hrozné černé útesy zdají se spíše s potvořením díla, než sličným tvarem, který vytvořila tvá božská ruka, moudrosti ty plný. Proč stvořil si ten výtvor nesmyslný? Sta tisíce lodí už tu ztroskotaly. Památka jejich zašla na úskalí. O, kéž bys černé útesy ty chtěl potopit všechny někam do pekel.
2: Přátelé zřeli procházky ty k moři, že netěší, leč ještě víc jí moří. I jinam vodili podél řek a k zábavám u tichých studánek, do libých míst, kde nebyla by sama, kde tančili a hrál se šach a dáma. Tak jednou zítra, jak v tom čase vždy, se vydali do blízké zahrady a nechali si napřed voden sad narosit jídla a vše nachystat a hráli si tam, jak si páni hrají. Bylo to právě 6. jitro v máji a zpívali si jen ne Dorigena. Jež naříkala stále zarmoucená v tanečním kole, nikde nevidíc miláčka svého, jenž by jí šel vstříc. Jak kroužili v tom kole dohromady, před Dorigenou tančil panoš mladý. Byl svěžejší a hezčí, řeknu vám, a zdobnější než měsíc máj je sám. A nikdo lépe tančit nedoved, než on, ni zpívat, co je světem svět. Mlád byl a bohat, moudrý, ctný, pln sil, že každý si ho naráz oblíbil. A má-li být i vpravdě pověděno, ten panoš, jenž měl Aurelius jméno, ten junák, jenž se kořil před Venuší, Pro Dorigénu hořel celou duší. 2 roky už nad všechna stvoření ji rád měl. Bez jejího tušení. Leč netroufal si mluvit o svém žáru a pil svůj hořký osud bez poháru. Zoufal si ve svém ostychu a tísni a naznačoval jenom někdy v písni to hoře své v povšechné lamentaci, že jeho milá lásku neoplácí. Jinak než tak si Aurel netroufal svěřit své paní lásku svou a žal, ledaže v tanci, když se jako vždycky mladý svět bavil po svém, romanticky snad zvedal oči k její krásné líci, tak jako muž o milost žadonící, aniž však ona znala jeho cíl. Přece však dřív, než den se ukončil, začali řeč, než vydali se domů. Byl její soused, ctěný muž byl k tomu a znávala ho dříve dávno již. A tak v té řeči stále blíž a blíž se Aurel dostával ke svému cíli a promluvil, když našel vhodnou chvíli.
7: Má paní, přísahám vám při Bohu, že kdybych věděl, že tím pomohu vašemu hoři, v den, kdy manžel vám na moře vyplul, byl bych zmizel sám, pryč daleko až za mes nenávratna. Vím, že má věrnost je mi málo platná. Jen puklé srdce odměnou mám, madam. O, smilujte se nade mnou, já strádám. Váš rozsudek mne spasí nebo zdrtí. Kéž smím vám padnout k nohám aspoň v smrti. Nemohu mluvit dál, otrýzněte mne. O, milost, lásko, nebo zhubíte mne.
8: Já netušila nikdy, co jste chtěl. Teď, když jste mi to sám však pověděl, slyšte, že při něm jenž mi duši vdych nevěry. Nikdy nepodstoupím hřích, slovem ni skutkem. Navždycky jsem žena jen jednomu, jemuž jsem zaslíbena. Tím pro mne končí celá tahle věc. A ještě řeknu, slyšte nakonec. Nechtějte, ať vám smutek život kalí. Až odstraníte ony černé skály, co hyzdí všechny břehy u Bretaně, až korábům a člunům vodní pláně pro volnou plavbu budou očištěné, až budu vidět břehy bez kamene, pak milovat vás budu víc a líp než kohokoliv. Ten vám dávám slib. Však vím, že nikdy nemůže to být. Potlačte ten svůj pošetilý cit. Jakou v tom radost může vidět muž milovat ženu, již má jiný už, který, když chce, smí vzít si její tělo.
7: Z toho mě, paní, srdce rozbolelo. Snad nezasloužím si tak krutou důtku. Pláču a trpím. Utonu v svém smutku.
2: Bujně šla domů tlupa veselá, až na chudáka běda Aurela. Ten domů bral se v srdci ránu meče a viděl už, že smrti neuteče. Bolestí zmaten nevěda, co poví, modlil se stále zoufalými slovy a z hlouby srdce tklivé vzdechy šly mu k bohům a nejdřív k bohu slunečnímu.
7: Apollo velký, bože můj a vládce trav, rostlin, stromů, květů na zahrádce, upři své oko na můj slzí proud. Mne na smrt vydal té mé paní soud a bez viny. O, spas mne, polituj. Zachraň svou mocí mroucí život můj. Učiň, ať moře vzedme tolik vod, že pod nimi 5 sáhů na vespod zůstanou strmé skály v Bretani. A 2 roky, ať má to trvání. Ať paní své smím říci bez pochyb. Ty tam jsou skály. Dodržte svůj slib. Navštívím chrám tvůj v Delfách, Fébe, bosí. Vys slzy v tváři zoufalce jenž prosí, muk, aby strašných zželelo se tobě.
2: A po těch slovech padl na zem v mdlobě a dlouho ležel jako ve fantase. Bratr, jenž věděl, jak věc ona má, se jej odnesl a složil v poduškách.
3: No, nedivím se, že měl o něj strach.
2: Arvirak zatím přišel ve zdraví v průvodu reků ze své výpravy. Květ rytířstva. Tak proslavil své jméno.
7: Jsi šťastná teď, má drahá Dorigeno. V náručí držíš věrného ti muže.
8: Květ bojovníků, rytíře jak růže.
7: Který by za tě vlastní život dal.
2: A on se ženy ani nevyptal, jestli jí někdo nevyznával lásku, když on byl pryč. Znal pevnost jejich svazku.
3: A co ten mládenec? Jak bylo s ním?
2: O Aureliu hned vše vypovím. Na pohled zdráv byl, ale břitká střela hluboko v srdci zaražena tkvěla. A dobře víte, rány toho tvaru se velmi špatně léčí u felčarů, když nenajdou a nevytáhnou šíp. Ten jeho bratr namáhal svůj vtip, až vzpomněl si, jak Michelinka tak míjí, jak v Orleánu býval ve Francii a jak tam viděl knihu o magii, jak jeho přítelí tam přechovává, jenž to tím časem bakalář byl práva. A když si vzpomněl na tohleto dílo, hned se mu v prsou srdce roztančilo.
9: Můj bratr, ať nelžu si sám sobě, vyléčen bude nyní v krátké době. Jsou jisté vědy, o nich každý neví, jež vyvolají nejrůznější jevy. Moudrý mák může vyvolat i zdání, že útesy a skály při Bretani pohltil všechny dravý mořeprout, že přes ně mohou volně lodi plout a nechat to tak týden nebo dva. Tak skončila by muka bratrova. Vždyť to by rázem přinutilo paní splnit svůj slib či sklidit pohrdání.
2: Avšak nač o tom mluvit ještě dál? Za Aureliem i hned pospíchal a k cestě vyzval ho do Orleánu. A bratr z lože vyskočil v tu ránu a vyrazil hned veden nadějí, že přece jen mu bude volněji. A v domě učence byl pohoštěn vším, o čem dosud mohl snít jen. Mák ukázal mu ještě před večeří lesy a parky přeplněné zvěří. Jeleny viděl s mocným barožím, že většího si sotva někdy vším, viděl, jak stojích na kusy rvou psy, jak jiní v krvi s šípem zápasí, jak nad nimi se dravý sokol vznes. Však zmizela ta zvěř a celý les.

0: čestí světavládce. Mějte svůj plat, my shodneme se hladce.
1: A ráno, když den v ložnici jim vnik, hned Aurelius a ten kouzelník se do Bretaně dali k svému cíli a v jednom místě se tam usídlili. Ten moudrý mák tak soucitem byl jad, že dnem i nocí hleděl vypátrat pro záměry své nejvhodnější chvíli, kdy čáry by se nejlíp vydařily, by paní věřila a všichni s ní, že vymizely skály v Bretani, či propadly se pod úroveň dna. Až napadla mu doba příhodná. Navíc než týden mágův klam a mam dal iluzi, že skály jsou ty tam. Náš Aurel zatím všecek zoufalý, že nevěděl svou lásku získáli, ve dne i v noci čekal na ten div. A když neviděl překážek jak dřív, když každá skála zmizela i tes, tu mistru svému vděčně k nohám kles.
0: Já, Aurelius, ubohý a štvaný, děkuji vám. A Venuši své paní, že setřeli jste chmury z mého čela.
1: A zamířil hned na to do kostela, kde věděl, že svou dámu uhlídá a chvíle vyčkav pozdravení dá.
0: Má slova vzácná paní kalí trýzeň, že mohu navždy ztratit vaši přízeň. Víte, že slib váš naději mi dává, ne že bych se chtěl dovolávat práva, jen v milost vaši naději svou kladu. Však víte sama, jak jste v onom sadu slib učinila, jenž mě muk mých zbaví a slovo své mi dala do zástavy. Já provedl, co jste mi uložila. Pohleďte sama na výsledek díla. Ve vašich rukou je můj život celý. Leč vězte jen, že skály vymizely.
1: A odešel. Tak stála kamenící, že krve by se nedořezala v líci a omdlévala. Živoucí však duši neřekla slovem, co jí takhle kruší, neb Arviragus pryč byl v oné době. Tak promlouvala jenom sama k sobě.
2: Teď jiný způsob vyváznutí nevím, než smrtí svou anebo pohaněním. Když jedno z toho musím zvolit již, to s životem chci rozloučit se spíš, než by mé tělo bylo pohaněno, než zrušit slib, než ztratit dobré jméno. A smrtí vím, bych byla vyproštěna. Kolikrát už se ušlechtilá žena anebo pana zabila, o žel, když bránili se pohaně svých těl. Tak svědčí zprávy z uplynulých dnů. V Aténách 30 spupných tyranů Fidona jednou sklálo při hostině a jeho dcery jako otrokyně si dali předvést nahé na posměch pro ukojení choutek chtíčů všech. A proto raději ubohé ty pany ze ztráty panenství tak vylekány skočili v studnu v nestřežené chvíli, jak pověst dí. A tam se utopili. Tak zabila se žena a bradata, když padl on, a cedila svou krev do jeho vlastních rozeťatých cév. Tak prohlásila při tom umírání. Teď alespoň mě nikdo nepohaní. Nač zvláště jmenovat zde případ každý. Vždyť tolik spáchalo jich samovraždy, jen aby ušli této pohaně, že to tak bude nejlépe i mně, než abych hanbou byla zneuctěna. Chci Arviragu věrná být žena.
1: Tak Dorigena lkala víc a víc, k smrti se stále přitom chystajíc. Leč Arviragus vrátil se noc třetí, ten rytíř ctný, a hledě na dojetí a její pláč hned ptal se, co jí mrzí. Leč ještě více propuk příval slzí. A vyprávěla všechno, co už znáte. Nač opakovat, Bůh ví kolikrát.
3: Nech spát, co spí, má milovaná ženo. Nermuť se, neplač, smutná Dorigeno. Možná, že brzy bude nám ze slíp. Leč na mou čest je třeba splnit slib. A musím říct, že smrt by byla trest,

0: kdybyste o tom, co je vám teď nést, co živa řekla slůvko komukoli. Zkusím to snést, ač krutě mě to bolí, a v tváři smutek skrýt. A nikdo z lidí potupy vaší se tak nedopítí.
1: Mnozí z vás by mu sotva prominuli, že zlovolněji vnucoval svou vůli. Kdo vlastní ženu takhle vánbu honí? Však poslyšte, než zapláčete pro ni, snad líp to skončí, než lze uhodnout. Až dopovím to, proneste svůj soud. Náš známý panoš Aurel řečený, tak zadívaný do Dorigény, náhodou potkal tu svou krasavici uprostřed města v ruchu na ulici, když přicházela míříc k tomu sadu, kde nad sebou mu přislíbila vládu. Div nešílíc mu říci musela.
2: Jdu do sadu na přání manžela. Dodržet slib svůj běda mi ožel.
1: Ten Aurel nad tím chvíli přemýšlel a soucit veliký ho v srdci jal, když viděl její zoufalství a žal, i s Arviragem rytířem, jenž ve cti jí poručil si podle slibu vésti. A k vyřešení přitom našel klíč, že raději sám potlačí svůj chtíč, než aby jeho neurvalý čin ublížil dvěma srdcím šlechetným.
0: Já nechci plýtvat velikými slovy. Řekněte paní svému manželovi, že když jsem zřel, jak šlechetně to snáší, a když tak zřím i velkou bolest vaši, já rozhod se spíš strpěti svůj žal, než mezi vás, abych se vměšoval. Tak vracím vám váš závazek. Vašeho slibu jsem se navždy zřekl a nikdy na to slovem nevzpomenu, to slibuji. Já opouštím teď ženu, tu nejlepší a vpravdě nejvěrnější, jakou jsem poznal na své pouti zdejší. Tak věrna slovu nechť je každá žena tak jako vy, jak byla Dorigena.
1: Tu před ním padla z díky na kolena a spěchala pak choti přeblažena říci mu vše, co slyšeli jste právě. A buďte jisti, že byl po té zprávě až k nevypsání potěšen a rád. Co měl bych dále o tom vykládat? No, s Arviragem jeho Dorigena po celý život byla spokojena. Hněv neskalil už jejich svazek něžný. On si ji vážil s úctou jako kněžny a ona byla věrná na pořád. Víc o těch dvou už nelze povídat.
3: A ten třetí? Co o něm pověst praví?
1: Aurel, ten chvíli rval si vlasy z hlavy.
0: Jak lituji svých nezvážených slov, že v čistém zlatě má ten filozof mít 1000 liber, ukvapený čine. Co si mám počít? Budu na mizině. Požádám ho o možnost splácení rok za rokem vždy k určitému dni a za ten ohled vroucí mu vzdám dík. A splním slovo, nejsem podvodník.
1: A prosil mistra, aby nebyl krutý, že splatí všecko do určité lhůty.
4: Což nesplnil jsem naše ujednání?
0: Jistě, že splnil přesně podle přání.
4: A nedosáhl jste, jak jste chtěl, té ženy?
0: Ne. Láskou k ní však dál jsem usoužený. Soucit mě jal, že stejně nezištně, jako on poslal svoji ženu ke mně, já poslal jemu ji zas nazpátek. A to je vše. Už nemám, co bych řekl.
4: I učenec být může ušlechtilý, jako vy dva jste navzájem si byli. Mějte těch 1000 liber ode mne, jak vyrost byste právě ze země a nevěděl, že někdy jsme se sešli. Nevezmu od vás, pane, ani grešli za ten svůj a práci trpělivou. Dost platil jste mi za jídlo a pivo, to postačí. Tak buďte zdrav a s Bohem.
1: A na cestu se vydal se svým koněm. A teď bych se vás pozeptat chtěl, páni, než dál sehneme. Chcete mi své zdání, kdo nejvíce vás dojal šlechetností? Povídka končí, já jsem řekl dosti.
5: No, věřte mi, ta ušlechtilost stačí většinu z nás, jak myslím, dojmout k pláči.
6: To máte pravdu.
5: Samá tragédie.
7: Bavěru, nevím, nač nám potřebný je ten pláč a nářek. Já mám radši vtip.
8: Pan hospodský by možná spustil líp.
6: Ne, já, jak víte, musím pronést soud nad tím, co tady máme vyslechnout. Co ty si zač? Už od prvního dne?
9: To hostinský si na mušku vzal mne.
6: Vidím tě k zemi civět nejvíce, jako bys v trávě hledal zajíce. Spusť taky s něčím, jako všichni druzí.
9: Můj drahý pane, strašně mě to mrzí, že neumím tak hezky vyprávět. Jen rýmovačku ze svých mladých let.
6: No dobře, chlapče. Jak tak vypadáš, veselý kousek k lepšímu nám dá.
8: Tak prosím, aby každý stich.
9: Chci vzbudit veselý a smích tou povídkou svou pro vás. Byl rytíř, který právě spich při bitvách jako v turnajích a jméno měl pan Topas. Pan Topas statně vzrostl sic, leč bílou měl jak střídka líc a růžnou barvu rtů. Nos pěkný měl, si troufám říct, a tváře se mu leskly víc, nádechem šarlatu. Zvěř lákala ho divoká, lovíval podle potoka sokola na dlani. Lučišník byl to od oka, v zápasech byl vždy nad soka, však též... V zápase byl vždy nad soka o cenu beraní. A ten pan Topas jedenkrát si věd chtěl, jak měl to rád. A hnal se lesem, jenž byl pln černé i zajíců a srn na sever, na východ. A jak tak přeskakoval drn, řeknu vám, náhle smutku trn se do srdce mu vbod. Bylin tam kvet luch veliký, lékořice a...
5: Tulipány.
9: Ne, hvozdíky. A pevné, ne, pestré fialy. I muškátové oříšky do piva nebo do skřínky by vůni dodali. Ptáků tam zvučel zpěv a skřek, pěl krahulík i skřek.
8: Papoušek.
9: Až radost poslechnout. Zpěv drozdílinul se a tek a z holubičí hrdélek. Hrdélek.
6: Dost, přestaň už pro boží slitování, dost hrdélek. Ty nemáš ani zdání, jak je mi špatně z toho tvého žvástu. No, moudě pravdu, aby si vzal džastu, rýmovačku hnusnou do pekel.
9: Proč nepřeješ mi dovol, abych děl k mluvení slovo právě jako druhým, když tohle to je nejlepší, co umím?
6: Proboha, dost! Tak abych jasně řekl, ty tvoje rýmy nejsou nic než drek. Zbytečně s ním jen utrácíme čas a proto říkám krátce, ušet z nás.
0: Když duben vniká v šumných přeprškách až do kořání podbřeznový prach a vlahou lázní v každém vláknu vznítí plodivou sílu, z které pučí kvítí, když drobné ptáčky příroda tak vzbouří, že ani v spánku oka nezamhouří a na své šalmaje si vyhrávají, zatouží lidé po dalekém kraji a dálném břehu. Každý světa kout má svého svatého a má svou pouť. A v Anglii se táhnou všemi směry z každého hrabství k městu Canterbury.

0: Rezidence Voltra Gage.
1: Jak se máš, miláčku?
0: Mám se znamenitě, Ellen, a miluji tě.
1: Pokud mě miluješ, Voltře, určitě bys měl něco dělat.
0: Problém je v tom, Ellen, že mám příliš mnoho peněz. O co jde?
1: Někdo ukradl paní Penradokové perlový náhrdelník a já si přeju, abys ho našel.
0: Nejspíš se domníváš, že zrovna mluvíš s policejním ředitelstvím, Ellen. Je pravda, že toho nemám příliš na práci. To ale není důvod, abych se začal schánět po perlovém náhrdelníku paní Penradokové.
1: No, možná, že by tě probralo, kdybys dostal ode mě zpátky poštou malý balíček s tvým zásnubním prstenem, Voltře.
0: Ellen.
1: Jsem ošetřovatelka paní Penradokové a ona kromě mě nikoho nemá.
0: Ellen, nezavěšuj, prosím. Ellen? Samozřejmě.

0: Miláčku, přece jen si přijel. Hmm. To je od tebe hezké. Posaď se a já ti všechno povím.
1: Děkuji.
0: Paní Penradokové ukradli perlový náhrdelník.
1: To smíš sdělila do telefonu.
0: Náhrdelník tvořilo 49 stejně velkých růžových perel, které jí daroval pan Penradok k jejich zlaté svatbě. Nedlouho potom pan Penradok zemřel.
1: Já vím, nezanechal žádnou závěť, za to však zcela zamotanou pozůstalost a seznam osob, jimž vyplácel rentu, dlouhý jak seznam statistů z Ben Hura.
0: Votře, mluvím vážně. Paní Penradoková náhrdelník skoro nikdy nenosila, leda snad o Vánocích. A na každý den díku vzdání, když pořádá večeři pro přátele a staré zaměstnance pana Penradoka.
1: Zatím nechápu, co je na tom záhadného.
0: Náhrdelník byl uložen v koženém pouzdře ve starém sejfu, který zůstával velmi často otevřený. Dnes ráno jsem tam musela zajít pro jakousi listinu a podívala jsem se na ty perly.
1: Doufám, že tvé odhodlání setrvávat u paní Penradokové nevychází z představy, že by ti mohla odkázat ten náhrdelník. Perly se zajisté výborně hodí pro staré dámy a obtloustlé blondýnky, ale pro vysokou štíhlou.
0: Nech toho, miláčku. Na tyhle perly bych určitě nečekala. Jsou totiž falešné.
1: Podívejme se. Už jsem slyšel, že starý Penradok občas vytáhl z cylindru několik šilhavých králíků, ale že by dal vlastní manželce ke zlaté svatbě náhrdelník z falešných perel, to mě vyráží dech.
0: Nebuď bláhový, Voltře. Tehdy byly ještě pravé. Jde o to, že je paní Penradoková prodala a dala si zhotovit imitaci. Zařídil to velmi diskrétně jeden z jejich starých přátel, pan Lansing Gallimore z Gallimore Jewelry Company. Proto také o tom neví policie. Najdeš jí je, viď, Voltře.
1: A proč je pro boha prodala?
0: Protože když pan Penradok nečekaně zemřel, neměla skoro žádné peníze. Jenom tolik, aby mohla dál udržovat dům a platit služebnictvo. A ona by raději zemřela hlady, než by někoho propustila.
1: Chápu a smekám před paní Penradokovou klobouk. Jenomže, co na tom záleží, když jsou falešné?
0: No, ty perly, totiž ty imitace, byly zvlášť pro ni vyrobeny v Čechách. A trvalo to několik měsíců. Ale s tou situací teď v Evropě nejspíš už nikdy nebude možné sehnat novou soupravu opravdu dobrých imitací. Paní Penradoková se obává, že někdo přijde na to, že perly byly falešné. Nebo že jí zloděj začne vydírat, až zjistí, že falešné jsou. Víš, jaký by to byl skandál?
1: Obrovský. Jenomže jak mám kruci hledat jehlu v kupce sena?
0: Snadno? Já totiž vím, miláčku, kdo je ukradl.
1: No ne, pak jsem tady zcela zbytečný.
0: Několik měsíců byl u nás zaměstnaný šofér. Odporný surovec jménem Henry Eichelberger. Bez jakéhokoliv důvodu dal předevčírem výpověď a odešel.
1: Asi si našel něco lepšího, Ellen.
0: Nikdo nedává paní Penradokové výpověď, Voltře. Její poslední šofér byl velmi starý a zemřel. Ale ten Eichelberger odešel bez jediného slůvka a jsem si jistá, že perly ukradl on. Jednou se mě dokonce pokusil políbit, Voltře.
1: Cože? Pokusil se tě políbit? Kde je? Máš ponětí?
0: Telefonovala jsem zprostředkovatelně práce, která ho k nám poslala, a ti mi řekli, že se u nich znovu přihlásil a hledá místo. Bohužel mi prý nemohou poskytnout jeho adresu.
1: Já ji z nich dostanu. Ale Ellen, jsi si opravdu jistá, že to byl právě on? Nemohl ty perly vzít někdo jiný, například nějaký lupič?
0: Služebnictvo nepřipadá v úvahu. A dům se na noc neprodyšně zavírá. On věděl, kde ty perly jsou, protože viděl, kam jsem je ukládala. Doufám, že ještě nepřišel na to, že jsou falešné a nehodil je do oceánu.
1: Jestli ano, přinutím ho, aby je vylovil.
0: Buď opatrný, Voltře. Měří 1,90 m a je velmi silný. Nějaká menší rvačka mi nevadí, Voltře, ale ne, aby si vyvolal výtržnost, kde by musela zasáhnout policie.
1: V univerzitním mužstvu jsem hrál pravého útočníka a byl jsem postrachem všech soupeřů.
0: Já vím. Jsi dost velký a silný, Voltře, abys to zvládl. Ale v jednom si přece jen tak trochu slaboch.
1: Ellen?
0: Slib mi, že nevypiješ ani kapku whisky.
2: Dále.
1: Hledám jistého Eichelbergera.
2: Jak jste se sem dostal, bráško?
1: Tohle vysvětlení snad může počkat. To jste vy?
2: Tak hele, libovej frajere. Počkej, jen co si odepnu pásem.
1: Jsem Walter Gage. Jste vy Eichelberger?
2: Dej mi niklák a povím ti to.
1: Jsem snoubenec slečny Ellen McIntoshové. Bylo mi řečeno, že jste se jí pokusil políbit.
2: Co tím chceš říct? Pokusil?
1: Tohle.
2: Tak dost, tajtrlíku. To bysme měli.
1: Mohl bych vás požádat o sklenku whisky?
2: Bráško, to tvoje břicho je slabý jako čajíček.
1: Co se stalo?
2: Zakopl si oprťavou díru na koberci, bráško.
1: K čertu s vámi, Eichelbergře!
2: Ty si teda nedáš říct. Vstáváme, kamaráde. Ten hotel si platím na spaní já.
1: Mohl bych vás požádat ještě o sklenku whisky? Děkuji vám, Henry. Smím vám říkat Henry?
2: Na to není žádná daň, bráško. My dva přece můžeme spolu vyjít OK, ne?
1: A Ellen?
2: Tu holku jsem jak těživ nepolíbil, i když neříkám, že se mi nechtělo.
1: Je zde ještě jedna věc.
2: Ven s tím. Ale žádný další praní, slibuješ?
1: Proč jste zanechal zaměstnání u paní Penradokové, Henry?
2: Dej si ještě panáka, bráško.
1: Děkuji.
2: Poslouchej. Chlápek jako já, Buran z Balíkova, se najednou z ničeho nic ocitne poblíž krasavice, která se na něj kouká jako na hromádku koňskýho trusu. Čumím na ní od rána do večera a vím, že si ani neškrtnu. Co bys dělal na mým místě, kamaráde? Já z toho fleku prostě vypadnout musel.
1: Henry, rád bych vám potřásil rukou.
2: Radši si dáme ještě jednoho panáka.
1: Ta láhev je skoro prázdná. Co byste řekl tomu, Henry, kdybych poslal ještě pro jednu?
2: Já, když začnu pít, nevím, kdy přestat, bráško. Máš hodně prachu?
1: Jistě, že. Navíc mám v Hollywoodu na Franklin Avenue velice pěkný byt, kam bychom se mohli přesunout, Henry. Nesmíš si všímat mého způsobu vyjadřování, Henry, neboť ten je mi vlastní, jako tobě tvoje řízná a stručná metoda řeči. Pokud jsem správně informován, existuje jistá možnost, že si ty perly ukradl ty.
2: Hele, nejsi snad opilej.
1: Jsou falešné, takže bychom mohli snadno dospět k dohodě. Nechovám k tobě žádnou zážď, Henry, ale obchod je obchod. Dostaneš $50, vrátíš perly a celá věc bude vyřízena. Nalej mi, Henry. Čemu se směješ?
2: Představuju si, za jakýho kořena se bude pokládat ten chlap, který přijde na to, že ty kuličky jsou falešní.
1: Chceš tím říci, že si ty perly neodcizil?
2: Každý ho někdy napadne něco idiotskýho. Ale já ty perly nevzal, bráško.
1: Víc jsem nepotřeboval vědět.
2: Sakra to je. Dobrý pitivo. Mám ti ještě nalít? Voltře?
1: Jen lij, Henry. Máme na přemýšlení celou noc.

0: Rezidence Voltra Gage. U telefonu pan Gage.
1: Ach, Voltře, už jsem měla strach. Vyzváním už skoro půl hodiny. Našel jsi něco?
0: Ještě ne, miláčku, ale máme nápad. Henry a já jsme se dohodli...
1: Henry, Voltře? Jaký Henry?
0: No přece pochopitelně Henry Eichelberger, miláčku. Úzce jsme se spřátelili a oba...
1: Nevíš snad, Voltře?
0: Ovšemže ne, miláčku. Henry je abstinent.
1: Co pak Henry ty perly nevzal?
0: Ovšemže ne, miláčku. Odešel z místa, protože byl do tebe zamilován.
1: Ach, Voltře, ten opičák. Jsem přesvědčená, že piješ jako duha. Už nikdy s tebou nebudu chtít mluvit. Sbohem.
0: Ellen. Samozřejmě, praštila sluchátkem, až mě píchlo v uchu.
2: Jsme snad zhulákaný? Nejsme.
0: To už je třetí láhev, Henry. A nezapomeň na ty perly. Musím je nalézt. Jenom tak mohu teď přesvědčit svoji snoubenku, že to s ní myslím vážně.
2: Dobře, co teda podniknem? Máš nějaký nápad?
0: Mám pocit, že musíme, jak se říká, přiložit ucho k tepu podsvětí. Když dojde k takové krádeži, podsvětí se o tom i hned dozví. Perly se těžko prodávají, v podsvětí vypukne horečná činnost.
2: Mluvíš jako kniha, ale nezapomněl jsi, že ty kuličky jsou načisto falešní. Ten šmaták tohle zboží spláchne co nejrychleji do stoky, protože by měl na krku 3 až 10 let v lapáku.
0: Kdyby byl alespoň průměrně inteligentní, Henry, tak nikoliv. Paní Penradoková je velmi hrdá dáma a pohybuje se v nejvyšší společnosti. Kdyby vešlo ve známost, že nosila falešné perly, nebo kdyby se, nedej bůh, v novinách objevilo, že to byly právě ty perly, které jí její vlastní manžel daroval ke zlaté svatbě.
2: Chápu. Kolik do toho chceš investovat?
0: $100 by mělo stačit. Jsem však ochoten jít až do 200.
2: Blbost! Kvůli takovým mizerným prachům by ten chlápek nevylez na světlo boží.
0: Za pokus to stojí, Henry. A než vyrazíme do terénu, trochu se opláchnu.
2: Zatím si zavolám, Voltře, jestli ti to nebude vadit. Slečno, spojte mi West 242135. Počkám. Larry, telefonní číslo sem je 3, 6, 5, 1, 2, 4. Jo, neměj péči, nic se nemůže stát.
3: Vítejte v baru Modrá laguna, pánové.
2: Nech si ty frky pro někoho jiného. Chceme mluvit s panem Gandesim.
3: Senior Gandesi sedí tamhle vzadu v rohu, pánové.
4: Děkujeme, číšníku.
2: Vy jste Gandesi?
5: Sí, signore.
2: Tohle je pan Walter Gage. Musíme si s váma promluvit.
5: A co chce pan Walter Gage?
0: Perly. 49, všechny stejně velké a růžové.
5: Vykoupit nebo prodat?
2: Koupit.
5: On být opilý.
3: Jaké problémy, senior Gandesi?
5: Vyhodit ty dva muže, Mario.
0: Moment. Tady je $100, pane Gandesi.
5: Za co?
0: Za 5 minut vašeho času osam.
5: Hodně komický. Já ale brát. Víc za mnou tudy.
2: Libovej frajere, ty tajtrlíku!
5: Obušek, mladík. A tohle je revolver. Umím dobře použít.
2: Henry! Chvilku bude sticho, Voltře. Musel jsem ho trochu uzemnit. Tímhle mě praštil, že jo? Takhle se s Henrym Eichelbergerem nezachází. Zvlášť ne takovej italskej žok těsta na pizzu.
5: Co chcete?
2: Jedný dámě někdo šlohnul perlový náhrdelník a u naší firmy jsou ty kuličky pojištěný.
5: Neslyšet o tom.
2: Praštil se mě pendrekem a vytáhnul na mě bouchačku. Tak se snažte líp poslouchat.
5: Vy mít o já špatné mínění. Už jste to zkusili u Melakrína?
4: Zatraceně. Kdo je Melakríno?
5: Vy ho neznat? Jestli někdo něco vědět, to taková kulička jedině Melakríno.
2: Zatelefonujte mu.
5: O telefon nebýt nic dobrýho.
2: Pendrek taky ne. No,
5: tak pojišťováci říkáte. Haló, Joe? My tady dva pojišťováky. Chtějí dohodu. Ne, kuličky. Neslyšet o tom ani ně? Dobře, Joe. Pro jakou pojišťovnu vypracovat?
2: Věříš mu?
4: No, Henry, je to obtížné. Myslím, že lže jako když tisknem.
5: Kdyby být na prodej taková kulička, co vyhledat, jedině Melakríno. Jenomže Melakríno nevědět nic. Žádná levota.
4: Sbohem, pane Candezi.
2: A držte hubu, nebo ji budete muset hledat pod postelí.
4: Rezidence Voltra Gage, u telefonu pan Gage.
6: Doslech jsem se, že máte interes o jistý kšef s kuličkama.
4: V skutku je tomu tak? Vy je máte?
6: Jo. 49 na špagátě a 5 papíru je cena.
4: To je přece zcela absurdní. $5,000 za tyhle...
6: Slyšel jste mě, šéfe, 5 papíru. Ani víc, ani míň. Ještě se ozvu.
4: Henry, vyšlo to. Ale nějak podivně. Cena je 5,000.
2: Cože? 5 papírů za takový fórový zbožíce? Říkal jsi, že stály 2 kila.
4: Ano, to jsem skutečně říkal. Možná bychom se mohli trochu napít, Henry.
2: Dobrý nápad. Máme ještě hodně přes litr pitiva.
4: Kdyby to nemělo stačit, Henry, je toho ještě dostatek tam, odkud tohle přišlo.
2: Vypadáš jako normální chlap. Proč mluvíš pořád tak potrhle?
4: Prostě nedokáži změnit způsob svého vyjadřování, Henry. Moji rodiče byli oba přísní puristé v duchu novoanglické tradice a lidová hovorová řeč mi jaksi nesedí.
2: To jsi to nemohl říct jednou větou.
4: Toto je velice neobvyklý vývoj, Henry. Zřejmě si budu muset promluvit s jedním člověkem.
7: Pane Gage, co pak nechápete, proč za ty perly chtějí $5,000?
4: Dovolíte-li mi vyslovit vlastní úsudek, pane Gillemore, pak bych se snad odvážil sdělit vám svůj názor.
7: Mluvte, synu.
4: Ty perly jsou totiž pravé, pane Gillemore. Jste velmi starý přítel paní Penradokové, snad dokonce její láska z mládí. Když se na vás obrátila ve svízelné situaci, tak jste ty perly, pane Gillemore, neprodal. Jenom jste to předstíral. Dal jste jí z vlastní kapsy $20,000 a vrátil jste jí pravé perly, předstíraje, že je to imitace vyrobená v Čechách.
7: Vaše myšlení je podstatně svižnější než vaše vyjadřování, synu.
4: Děkuji.
7: Paní Benradoková je velice hrdá dáma. Kdybych jí nabídl těch $20,000 jako půjčku, odmítla by. Takže jsem udělal přesně to, co jste uhodl. To gesto jsem si ostatně mohl bez problému dovolit.
4: Takže?
7: Takže si myslím, že bychom těch 5,000 měli sehnat. Kdybych se rozhodl svěřit vám ten obnos jen na čestné slovo, myslíte, že byste ten úkol zvládl?
4: Slibuji vám to při památce svých zesnulých a milovaných rodičů.
7: Vypíši vám tedy šek, Waltře. Jestliže ty perly seženete, postarám se už o to, aby mi pojišťovna tuhle částku uhradila. Myslím si, že jim bude záležet na tom, aby se mnou obchodovali dál.
4: Pane Gallimore, mohu vás o něco požádat?
7: Jistě.
4: Byl byste tak laskav a zatelefonoval slečně Ellen McIntoshové, jejíž vztah ke mně poněkud ochladl, a sdělil jí, že už nepiji a že jste mě pověřil velmi delikátním posláním? Henry, než přistoupíme k dalšímu jednání, musíš mít jasno v jednom. Dnes nepiji. Jak vidím, ty jsi už přihnul.
2: Mám kocovinu jako 12 dánů. Žádnej telefonát od...
4: Dosud ne. Ty perly jsou pravé, Henry, a já mám v kapse $5,000 od pana Gallimora, abych je vykoupil. Rezidence Voltra Gage, u telefonu pan Gage.
6: Jak se na to díváte dneska, Gage?
4: Značně příznivěji. Dáte-li mi záruku čestného jednání, jsem připraven akceptovat váš návrh.
6: Máte prachy?
4: Jsou mé kapse.
6: Tak napněte uši, Gage. Dneska večer přesně v 8 v Pacific Palisades. Je tam drugstore u zelenýho rajčete, má do 9 otevřeno. Tam čekejte na zavolání.
4: Budu tam přesně.
6: A žádný levoty, Gage. Jak vypadají ty prachy?
4: Drobné bankovky, žádná nová.
6: A tak se mi to líbí. Tak v 8, Gage.
2: Poslyš, kamaráde, z toho, co jsem vyslech, si umím představit, jak to dopadne. Zavedou tě mezi vysoký kapradí a tam tě majznou pendrekem po hlavě.
4: Henry, slíbil jsem, že pojedu sám.
2: Tudle, jsi cvok. I když na druhé straně seš zlatý chlap.
4: Rezidence Voltra Gage, u telefonu pan Gage.
1: Ach, Voltře, byla jsem na tebe tak ošklivá. Pan Gallimore mi všechno pověděl a já se tak bojím.
4: Není čeho by ses musela bát, miláčku.
1: Nevydržím tu nejistotu. Pojede Henry s tebou.
4: Ne, miláčku. Je to moje povinnost, nikoli v Henryho.
2: To zase prr. Já, Henry Eichelberger z milwaukeeských Eichelbergů, říkám, že pojedu s tebou. A co říkám, to platí.
1: Voltře, vynasnažím se být statečná, ale slíbíš mi jen jednu malinkatou věcičku.
4: Už se stalo. Od dneška ani kapičku, miláčku.
1: Držím ti všechny palce, Voltře, a miluju tě.
4: Já tebe. Ellen? Samozřejmě. Barmane,
8: co je?
4: Kde tady máte telefon?
8: Tamhle vzadu u toalety.
4: Díky.
8: Dáte si něco, šéfe?
4: Ovšem. Rajčatovou šťávu se špetkou soli.
8: Hned to bude.
6: Gage?
4: Ano, tady pan Gage.
6: Udělal jste, co jsem vám řekl?
4: Jistě. Peníze mám v kapse.
6: Jste sám?
4: Ano.
6: Vraťte se asi 100 metrů zpátky po cestě, po které jste přijeli. Tam stará se čárna. Stlumte světla, sjeďte dolů z kopce. U Šalvějovýho slavu zastavte světla, vypněte a čekejte, jasný?
4: Ano.
6: Moc toho nenamluvíte, bráško, no, tak je to správně. Hrajte na rovinu a všechno dobře dopadne.
8: Tady je ta rajčatová šťáva, šéfe.
4: O, děkuji. Velice dobrá. Poslyšte, neměl byste roličku 25 centů zabalenou v papíře? Obávám se, že jsme se stali obětí kanadského žertíku pana Gandeziho, Henry. Čekáme tady už půl hodiny a nikde nikdo.
2: Hajzl, nalítli jsme. Někde během cesty si ty gauneři oťukli, jestli děláš, co po tobě chtěli. Vsadil bych se, že ten hovor, co jsi měl v tom drugstoru, byl mezi město.
4: Ano, Henry. Teď, když o tom hovoříš, jsem si jist, že tomu tak bylo.
2: Projeli jsme to. Radši si rokni, Voltře.
4: Ne. Nejen s tím je konec, Henry.
2: Co to máš v ruce?
4: To je rolička 25 centů, Henry. Dobrou noc! Dvakrát si mě poslal k zemi, Henry, ale splatit jsem ti to mohl až dneska. Tady jsou perlový náhrdelník paní Penradokové. No, Henry, si gentleman, i když si zloděj. Dneska si mi během dne mohl vzít těch $5,000 z kapsy nejmíň tucetkrát. A neudělal jsi to. Nechám ti tady aspoň $100 bankovku. Určitě ji budeš potřebovat, až se probereš.
9: Domnívala jsem se, že Henry je tvůj přítel.
4: Henry byl můj přítel, Ellen.
9: A ten druhý hlas v telefonu?
4: Ten hlas v telefonu se dal snadno zařídit. Henry mu mohl zavolat ode mě z bytu a dát mu můj telefon. Tím, že jsem dostal ten pošetilý nápad navštívit někoho ze zdejšího podsvětí, aby dal do oběhu zprávu, že jsem ochoten koupit perly naspátek, získal Henry šanci namluvit mi, že ten telefonický vzkaz je důsledkem mé návštěvy u Gandeziho.
9: Ale, Voltře, jak jsi poznal, že Henry ty perly opravdu má?
4: Vždyť si mi to řekla ty sama.
9: Voltře, vím bezpečně, že mi něco tajíš. Kdyby si s tím nebyl stoprocentně jistý, sotva bys Henryho tak surově udeřil.
4: Telefon, který mám v bytě, je soukromá linka a není v seznamu. A Gandezi mu jsem své číslo nedal. Takže to musel být jedině Henry, kdo dal moje číslo svému společníkovi, miláčku.
9: Miluju tě, Voltře.
4: Problém byl jenom v tom, jak Henryho přinutit, aby vytáhnul perly z jejich úkrytu.
9: Ach, miláčku, jak jsi statečný. Opravdu si myslím, že svým způsobem jsi dokonce chytrý.
4: Ale...
9: Myslíš, že byl Henry do mě skutečně zamilovaný?
4: Ellen, samozřejmě, že ne.
10: Už máme zimu, už padá sníh a celá země jest bílá a chocholouši si prohlížejí koňské koblihy a na oknech se dělají krásné hvězdy. A my máme plný krám lidí, kteří si kupují mandle a rozinky, jelikož se blíží Vánoce. Tatínek s maminkou odbejvají lidi a lidi praví, už nám to nastává, pane Bajza. A tatínek praví, baže, baže, venku je pořádný samec, čím ještě posloužím. Že bych se moc těšil na Ježíška, to se moc netěším, protože nikdy nedostanu, co by jsem chtěl. Oni mě dávají porád jenom, co potřebuju, což je švindl, jelikož by mě to stejně museli koupit, tak jaké pak copak. Jináč už mám všecinko. Halifaxky, svetr, co má zips a tepláky, sánky i hokejku. A kdyby se mě naši doopravdy ptali, co by jsem si přál, tak by jsem doopravdy musel říci, že nejradši ze všeho by jsem chtěl dřevěnou nohu, jako má pan Zilvar, jelikož by mě to všichni záviděli a nejvíce bejval Antonín. A kdyby mě nedali pod stromeček nohu, tak by jsem si přál, abych už nemusel chodit do houslí. A když ani to ne, tak aspoň album cizozemských známek. Já však svoje přání nikomu neřeknu, jelikož by naši pravili, že jsem skoták a povstalec a že ze mě nic nebude a tatínek by řval děsným hlasem, že musím z domu a že mě nechce vidět a pak by jsem musel celou hodinu vrzat na housle. Už jsem housle 3x vynechal, protože pan učitel mě kárá, že mám šmitec jako botu a proč jsem si ho nevypral. Jináč se mě o Vánocích všecko líbí. My máme vždycky vaničku, co v ní plavou kapsy a otvírají hubu. Tatínek se každou chvíli přijde z kvelbu na ně podívat a praví. To jsou chlapáci. Maminka krájí mandle, Kristýna přebírá rozinky a já je kradu a oni říkají, aby jsem šel pryč. A náš Honza chodí po kuchyni, ocas má vzhůru jako proutek a ke všemu čuchá. Tatínek a maminka, jakož i Rampepurda, na něho dupají a praví silným hlasem. Nemusíš ke všemu čuchat, nikdo se tě neprosil, ani pryč, tady není nic pro tebe, šic, šic. A Honza jde pryč a když kráčí po dvoře, tak se vyhýbá sněhu, jelikož ho to zebe do tlapek. Když je štědrý večer, tak se dříve zavírá kvelb a kdo si něco zapomněl, tak chodí zadem. O štědrém večeru naši mluví jemným hlasem, jenom mančinka brečí silným hlasem, ale ta brečí ve svátek i ve všední den, jelikož z toho nemá rozum. Ale já skoro vůbec nic nezlobím, jelikož nejsem žádné malé dítě. Náš tatínek, ať dostane k Ježíšku, co dostane, tak je se vším svolný a má děsnou radost. Letos jako jindy obdržel bačkory a pravil. To je překvapení, to se podívejme. A políbil maminku. Maminka obdržela vlněnou šálu a pravila. Ale vždyť to nemuselo být. A políbila tatínka. Já jsem věděl, že dostanu rukavice s palcem a taky jsem je dostal, začež jsem se musel poděkovat silným hlasem, ale v duchu jsem pravil. To jste se nepředali. A Kristýna obdržela na šaty a talíř jablek, fíků a ořechů, my je stejně prodáváme, a políbila mamince ruku. Pak si sedla v kuchyni, louskala ořechy a brečela, jelikož jí bylo smutno, a potom si ode mne vypůjčila péro a inkoust a psala domů. A pak jsme měli kapra, závin a čaj, na čež jsme hráli duráka o ořechy, já jsem všecky obehrál, Honza se šel toulat, tatínek bručel, že ani na štědrý den se nemůže ten kocour zdržet doma a já jsem musel jít brzo spát. O Vánocích přijel na návštěvu náš Láďa, měl modrý svetr a každého se ptal, co myslíte, že mě ten svetr stál? A měl radost, když to nikdo neuhodl. A měl taktéž žluté rukavičky, na nohou bílé kamaše a velice voněl. Když s někým mluvil, tak přimhuřoval levé oko a tatínek mu to zakázal. Mě přivezl barvičky ve škatulce a bylo jich na každé straně 8, mezi nimi stříbrná a zlatá. A mluvil jako starý, mě domlouval, abych se pilně učil, abych poznal lepší život, než má on, jelikož jest porád v jednom kole. A pravil, že musí jít k holiči, protože mu vousy rostou neobyčejně rychle. Když ho Kristýna spatřila, tak se porád chechtala a nemohla před ním pít kafe, jelikož se zakuckala a běžela ven a maminka pravila, kdy ta holka dostane rozum. Ladislav chtěl porád vědět, jak prospívám a koukal se mě do sešitů a taky chtěl, abych mu zahrál na housle, jestli už znám dvojhmaty. Já jsem mu pravil, že hrajeme už 3 křížky a 3 B, ale zahrát jsem mu nechtěl. On mluvil hlubokým hlasem a chodil pomalu a každou chvíli pravil, že mu rychle rostou vousy, rychleji než prvnímu prodavači. Mně se nelíbilo, že je tak hrdý a pravil jsem, že žádné vousy nemá. On pravil, tak si šláhni. A já jsem nechtěl a zase jsem pravil, že mu nic neroste, že nemusí chodit k holiči. On se urazil a chtěl, abych mu za trest vrátil ty barvičky. Ale tatínek pravil, co se dá, to se má nechat a nehádejte se. Na Boží hod odpoledne dal tatínek Láďovi doutníka a pravil mu, aby šel s ním do hospody, že chce lidem ukázat, jakého má velkého syna. Oni kouřili doutníky a šli do hospody a maminka se za nimi dívala. Na svatého Štěpána měli jsme k obědu husu. A bylo takhle k polednímu a Kristýna se podívala z okna a vykřikla silným hlasem. Jezus konte, milost paní, mně se zdá, že k nám jdou Vařekovi. Maminka se taktéž podívala z okna a pravila. Tak, tady to máme, ne abyste řekli, že máme k obědu husu. Skutečně za chvíli vešel strejda Vařeka s tetou Emílií a pravili, že přišli přát šťastných a veselých svátků. Maminka je usadila za stůl a uctila je domácí kořavkou a mandlovými koláčky a oni porád jedli. Nejdřív mluvili o tom, že je mráz, ale že to tak nezůstane, že to zase povolí, což by bylo dobře, jelikož se jináč spálí moc uhlí a pak mluvili o nemocech a že je všecko dražší. Načež se teta Emílie ptala, co máme k obědu. Maminka pravila, ale... Udělala jsem brambor, jeden už věru neví, co má vařit. Strajda a teta si udělali brambor a podívali se na sebe, jakože se diví. Tatínek pravil, aby se nedivili, že obchody jdou špatně. V tom jsem otevřel troubu u kamen a ono to silně vonělo a teta vstala a šla se podívat do kuchyně a pravila tenkým hlasem. Tak to je ten brambor, to věřím. Já jsem byl rád, že měli vsteka a Strejda pravil. To je pak ta upřímnost. Jestli si myslíte, že jsme vás přišli vyjídat, tak to si nemyslete. My toho nemáme zapotřebí, my od nikoho nic nechceme. A když mluvil, tak se mu fousy hejbali. A teta Emilie taky pravila, že od nikoho nic nechtějí, jelikož od nikoho nemají co očekávat, že přišli po příbuzensku, ale nýčko se vidí, jací my jsme a že nikdy od nás nic dobrého neužili. Mluvila dosti dlouho, ale Strejda pravil, matko, pojď, to nemá žádnou cenu. Potom teta Emilie pravila, hamba, hamba, a šli. Jak šli, tak se maminka podívala z okna a viděla, jak se zastavili s panem Fajstem a jak mluvili, on kejval, oni kejvali a dívali se na náš barák a všelijak hejbali přitom rukama. Pak se maminka obrátila od okna a když se podívala na tatínka, tak se musela smát. A když se tatínek podíval na ní, tak se taky musel smát a smáli se oba čím dál tím víc. A já jsem se taky smál, jelikož se smáli a Kristýna v kuchyni se smála a špištěla a kašlala a křičela, no ne lidi, já z toho budu mít smrt. A ještě při obědě jsme se smáli, až tatínek pravil přísně, tak už konec a dost, všecko má své meze a po obědě si šel lehnout. A maminka rovnala ve skříni prádlo a ještě se trošičku smála. Ale náš Láďa se vůbec nesmál. A když byl večer, tak chodil po rinku s jednou slečnou a kouřil doutníka, mluvil hlubokým hlasem a byl velice hrdý. A když si pak doma zouval bodky, tak pravil, že v životě mnoho zkusil, ale nyní má dráhu otevřenou. Já jsem mu chtěl říci, ale vousy ti přece jenom nerostou, jenomže na mne přišlo spaní a já spal. Napadlo hodně sněhu a bylo ho čím dál víc a já jsem byl rád. Protože jsem vytáhl své sáňky a stavil jsem se pro Evu Svobodovou, jelikož mě žádala, abych se pro ní stavil. Pak jsme šli na Budín, kde se krásně sáňkuje a bylo tam hodně hochů, jakož i jiných dětí. A když jsme byli docela nahoře, tak jsme si sedli na sáňky, já jsem sedl napřed a Eva vzadu a ona se mne držela. A jeli jsme dolů velice rychle, porád rychleji, až to bylo strašně rychle a Eva se mne držela velice silně. Bylo to krásné, zmrzlý sníh lítal na všechny strany a já jsem slyšel, jak vítr křičí holá, holá. Eva vejskala strachem, ale já jsem jí pravil, že nemusí mít strach, když já rejduju, tak se nemůže nic stát. Ona pravila, že teda se mnou už nikdy nebude mít strach, ale že vejskat bude stejně, protože to tak rychle jede. Bejval Antonín pravil, že je dobře, že je tolik sněhu, protože budeme dělat eskimáky. Protože jsme si dělali chatrče ze sněhu a bejval pravil. Já jsem Nanuk, člověk přírodní. My jsme všichni uznali, že je Nanuk a kořili jsme se mu. A potom jsme jako lovili velryby a tuleně a lední medvědy a byl s námi otakárek Soumarů a jemu jsme pravili, že je medvěd a že je zastřelený. Tak on si lehl a byl jako mrtvý a my jsme mu jako uřezali tlapy a jako jsme si je pekli nad ohněm a velmi jsme si jako pochutnávali. Pak ale si pro něho přišla slečna, vzala ho za ruku a pravila, že když otakárek dostane zápal plic, tak za nic nebude moct. My jsme pravili, že taky za to nebudeme moct, jelikož otakárek sám od sebe pravil, že bude dělat medvěda, že bude jako zastřelený a že mu jako uřežeme tlapy, které budeme jíst. A bejval ještě pravil, že s otakárkem není žádná hra, jiný by byl rád, kdyby mohl dělat zastřeleného medvěda. A jeden druhému jsme pravili, fuj, fuj, nehrám. A už jsme si nehráli a šli jsme domů a já jsem se bál, aby se otakárek nenachladil, že by to bylo zase na mě.
9: Vinný sklep Házenburg. Michal, libochovický měšťan, odbočil z cesty, která ho vedla do Třebenic, a vystoupil vzhůru na Házenburg. Když se potěšil pohledem na kvetoucí kraj, vešel do hradu, aby si zase po delší době prohlédl zříceninu. Jak tak hradem bloudí, vidí pojednou před sebou otvor do sklepa, jenž tu dříve nebýval. Dodal si odvahy, sestoupil dolů. Chvíli tápal ve tmě, konečně mu však oči prohlédly a tu spatřil podél stěny zatuchlého sklepení stát dlouhou řadu vinných sudů. Obruče mnohých byly popraskané, avšak vinný kámen, jen se v nich po dlouhá léta usazoval, držel spuchřelé dýhy pohromadě. Jeden ze sudů opatřen byl pípou, pod pípou stála dřevěná číše. I neodolal Michal zvědavosti, co v sobě sudy tají. Otočil pípou, ale ze sudu vytékalo čisté, vonné víno. Napil se, pochválil hlasitě perlivý mok a vrtě hlavou podivením nad tím objevem pokračoval ve své cestě. V Třebenicích vyřídil své záležitosti a koupil tam dva čbány, aby si do nich na zpáteční cestě načepoval v házenburském sklepě starého, vyleželého vína. Schylovalo se již k večeru, když poznovu vcházel do vinného sklepa. Naplnil si čbány, napil se, obrátil se s úsměvem na lících ke kamenným schodům. Tu tě v divouci. V koutě u vchodu seděli za stolem tři vousatí, bělovlasí starci, oděni do dlouhých ovčích kožichů. Na stole svítila modrá lampa, před ní stály tři poháry s vínem, za ní prázdná kovová mísa. Michal se zachvěl leknutím. Starci se však na něho pousmáli a nejstarší z nich řekl mu vlídně:
11: neboj se, nic zlého se ti nepřihodí. Jen jednu podmínku musíš dodržet, chceš-li s námi našeho vína popíjet. Kromě tebe a tvé rodiny nesmí nikdo tohoto vína okusit.
9: Druhý stařec vzal do ruky křídu a na zeď pokrytou plísní udělal vedle sebe dvě čárky. Po něm vstal jejich třetí druh a ze svého měšce vhodil dva stříbrné groše na mísu. Michal rychle vyšel ze sklepa, nerozumně jejich podivnému počínání. Uklidnil se však, jakmile vyšel ze sklepení, a ucítil opět závan svěžího větru. S radostí, že lacino koupil a že je pozván k dalšímu hodování, ubíral se s plnými čbány k domovu. Když vypil víno, šel Michal na Házenburg se svými čbány pro nové. Zase byl vlídně uvítán, zase úsměvem vyprovozen. I pil od té doby Michal veselé, nedbaje nic, že mu ve sklepení přibývá čárek a mísa na stole plní se groši. O posvícení, když se sešlo u Michala četné příbuzenstvo, pochlubil se hostitel svým výborným vínem. Zapomněl na příkaz, který mu starci dali. Radoval se, jak hostům staré víno chutná. Doslechli se o hostině opatrní, moudří radní páni. Zavolali Michala, udeřili na něho, odkud bere víno. Nekupuje-li je od podloudníků anebo lotrů, kteří olupují kupce na cestách. Dušoval se Michal, že je víno poctivého původu, a konečně na nátlak končelů se přiznal,

i zpáteční cestu. Jeden z nich spočítal čárky na zdi, přeškrtl je křížem, druhý vsypal Michalovi do opasku stříbrné groše z mísy. Třetí vzal mu z rukou džbány a vylil z nich víno. Pak všichni tři na něho zahrozili a beze slova vykázali ho ze sklepení. Sotvaži vyšel na světlo, zarachotilo to za ním hromem a sklepení se navždy zasulo. Michal skácel se k zemi. Když nabyl vědomí, blížilo se právě k půlnoci. Měsíc prohlédal okénkem v mracích, na věži houkali sovy. Vstal, protřel si oči, sáhl si na hlavu, nevěda, zda sní či bdí. Dole v klapém počali na věži hodiny tlouci 1, 2, 3. Počítá Michal a napočetl rovnou 12. Tu slyš. V horní věži zazněly drobné zvonky, jako když kněz při mši pozdvihuje monstranci. Ohlédl se Michal k bílé věži, spatřil, jak se tam řadí ponurý pohřební průvod. Kněz vpředu, za ním nosiči s rakví, za rakví žena a děti. Kráčejí neslyšně, jako stín se šinou dolů k černé věži. Když přišli před Michala, ozářil měsíc jejich bledé tváře i mrtvolu v otevřené rakvi ležící. Michal vzkřikl překvapením a zalomil rukama, neboť jaká hrůza. V rakvi byl on sám a v pohřebním průvodu jeho žena a děti. Posedlý děsem chtěl uprchnout z hradu, nemohl se však nijak hnout z místa. Prožívá je v duši nová a nová muka, zůstal tu přimrazen až do svítání. Když se vrátil domů, musel ulehnout, nebo tím počala lomcovat krutá zimnice. Jen stěží vypověděl, co zažil v hradě, jaké hrůzné tam měl vidění a upadl opět do bezvědomí. Uslyšeli o tom končelé, poslali na hrad obecního posla, aby zjistil, co je na Michalově řeči pravdy. Posel přinesl z hradu Michalovi džbány i kopu grošů, které tam Michal vytrousil ze svého opasku. I neměli končelé již déle pochybnosti o tom, že to bylo vskutku víno ze sklepa v Házenburku. Pravdivost svého líčení potvrdil Michal sám. Za týden na to nesli ho sousedé v rakvi.

Duben 2000. Raketa se snesla z vesmíru. Snesla se z hvězd, z černých výšin zářivých záblesků a mlčenlivých propastí vesmíru. Byla to nová raketa. Měla v trupu oheň a v kovových kabinách muže a pohybovala se naprosto bezhlučně, ohnivá a žhanoucí. Bylo v ní 17 mužů, včetně kapitána. Z ohajského letiště jim shromážděný zástup zavolal na rozloučenou, zamával proti slunci a raketa se vyloupla z ohromných květů žáru a barev a vydala se do vesmíru na 3. let na Mars. Mars, vykřikl navigátor Lustig. Staroušek Mars, řekl archeolog Samuel Hingston. Tak jsme tu, dodal kapitán John Black. Raketa přistála na zeleném trávníku. Venku na tom trávníku stál železný jelen. O něco dále zalit slunečním svitem tyčil se v zelení

Vysoký hnědý dům ve viktoriánském slohu, celý ověnčený sloupky a rokokovými ozdobami, a v oknech měl modré, růžové, žluté a zelené tabulky. Z verandy visely pelargonie a stará houpačka připevněná háky do stropu verandy pohupovala se v mírném vánku sem, tam, sem, tam. Na domě byla věžička s okny ze skleněných šestiúhelníků zalitých olovem. Oknem v průčelní stěně bylo vidět noty skladby Krásné Ohio, připravené na pultu. Kolem rakety se na všechny strany rozprostíralo malé městečko, tonoucí v zeleni a klidu marského jara. Byly tam domy bíle natřené i domy z červených cihel a vysoké jilmy klátící se ve větru a vysoké javory i divoké kaštany a kostelní zvonice a v nich pozlacené mlčící zvony. Muži z rakety se podívali ven a všechno tohle viděli. Pak se podívali jeden na druhého a znovu se podívali ven. Drželi se těsně při sobě a zdálo se, že najednou nemohou popadnout dech. Zbledli v obličejích. To jsem blázen, zašeptal Lustig a přejel si tvář s necitlivělými prsty. To jsem blázen? To prostě není možné, řekl Samuel Hingston. Pane bože, povzdechl kapitán John Black. Je to městečko, jako jsou města na zemi, řekl archeolog Hingston. To je neuvěřitelné, není to možné, ale je to tak. Kapitán John Black na něho vrhl nepřítomný pohled. Myslíte, že civilizace na dvou planetách mohou postupovat stejnou rychlostí a vyvíjet se stejným způsobem, Hingstone? Nikdy bych to nebyl předpokládal, pane kapitáne. Kapitán Black se postavil k příklopu. Podívejte se tamhle, ty pelargonie, nově vyšlechtěné. Tahle odrůda je na zemi známa teprve 80 let. Jen si pomyslete, kolik tisíc let to trvá, než se rostliny vyvinou. A pak mi řekněte, jestli je logické, aby Marťané měli za prvé okenní tabulky zalité olovem, za druhé viktoriánské věžičky, za třetí houpačky na verandách, za čtvrté nástroj, který vypadá jako piano a pravděpodobně je piano, a za páté, když se pozorně podíváte tímhle dalekohledem, je logické, že by byl nějaký marský skladatel uveřejnil skladbu nazvanou ku podivu Krásné Ohio. Z toho vyplývá, že na Marsu je nějaká řeka Ohio. Už to mám, kapitán Williams, vykřikl Hingston. Cože? Kapitán Williams a jeho tříčlenná posádka. Nebo York se svým partnerem. To by to vysvětlovalo. To by nevysvětlovalo vůbec nic. Pokud jsme mohli zjistit, raketa Yorkovy výpravy explodovala týžden, kdy dorazili na Mars. A York i jeho partner přišli o život. Co se týče Williamse a jeho tří mužů, jejich raketa explodovala druhý den po příletu. Tou dobou alespoň přestali signály z jejich rádia a my máme za to, že kdyby zůstali ještě potom naživu, byli by se s námi spojili. Ale ať je to, jak chce, Yorkova výprava odletěla teprve před rokem a kapitán Williams s posádkou tu přistál někdy v loni v srpnu. I za předpokladu, že ještě žijí, bylo by možné, aby třeba i s pomocí nějakých zázračných Marťanů postavili takovéhle město a v tak krátké době mu dali patinu starobylosti? Jen se na to město podívejte. Nemohu si pomoct, to tu stojí alespoň 70 let. Podívejte se na dřevo sloupů na verandě, podívejte se na ty stromy, jsou staré 100 let. Všechny, jak tu stojí. Ne, tohle není práce Yorka nebo Williamsa. To je něco jiného. Mně se to nelíbí. A nevylezu z rakety, dokud se nedozvím, co to je. Čert to vem, řekl Hingston.
Pane kapitáne, s vaším dovolením chci se do toho města podívat. Je možné, že skutečně existuje podobný způsob myšlení, podobné rysy civilizace na všech planetách naší sluneční soustavy. Možná, že stojíme na prahu největšího psychologického a metafyzického objevu naší doby. Radši bych ještě počkal, odpověděl mu kapitán John Black. Možná, že se díváme na zjev, který poprvé vůbec absolutně dokazuje existenci Boha, pane kapitáne. Je spousta lidí, kteří v ní pevně věří i bez takového důkazu, pane Hingstne. Já jsem jedním z nich, pane kapitáne, ale takovéhle město by rozhodně nemohlo existovat bez zásahu prozřetelnosti. Ty detaily. Naplňuje mě to takovými pocity, že nevím, jestli se mám smát nebo brečet. Zatím nedělejte ani jedno, ani druhé, dokud se nedozvíme, s čím se tu vlastně střetneme. Tohle město vypadá naprosto míru milovně a klidně. A tak nápadně se podobá Green Bluffu z Illinois, že mě to děsí. Až moc nápadně se mu podobá. Obrátil se na radiotelegrafistu. Zavolejte zemi, řekněte jim, že jsme právě přistáli, to je všechno. Řekněte jim, že podrobnou zprávu vyšleme zítra. Ano, pane kapitáne. Kapitán vyhlížel příklopem rakety a jeho obličej, který měl být obličejem osmdesátníka, vypadal na obličej muže kolem čtyřicítky. Řeknu vám, co uděláme, Lustigu. Vy a já a Hingston si prohlédneme město. Ostatní zůstanou na palubě. Jestli se něco stane, můžou prásknout do bot. Ztratit tři muže je lepší, než ztratit celou raketu. Jestli se něco stane, může naše posádka varovat další raketu. Je to, tuším, raketa kapitána Wildera a má být připravena k odpálení o příštích Vánocích. Jestli máme na Marsu nepřátelé, musí být příští raketa rozhodně pořádně vyzbrojena. Ale to jsme my také. Máme sebou hotový arzenál. Tak řekněte mužstvu, ať se chopí zbraní. Pojďte, Rustiku a Hingstne. Tři muži prošli společně palubami rakety.

Byl překrásný jarní den. Někde ve městě hrál kdosi na piano a melodie tiše a ospale přilétala a vzdalovala se, blížila se a zase mizela. Někde jinde chraplavý a vyšeptalý fonograf sípavě přehrával desku Putování za svítání zpívanou Harry Laudrem. Tři muži stanuli před raketou, nasáli vzduch, zalapali podechu v řídkém řidounkém vzduchu a vyrazili volným krokem, aby se neunavili. Pane kapitáne, řekl Samuel Hingston, určitě to tak je, musí to tak být, že raketové výpravy na Mars začaly už v letech před první světovou válkou. Klepák, jak jinak si vysvětlíte tyhle domy? Toho kovového jelena, ta piana, tu hudbu. Hingston chytil kapitána za loket, stiskl jej a zahleděl se mu do obličeje. Řekněme, že v roce 1905 byli lidé, kteří nenáviděli válku, tajně se spojili s vědci, postavili si raketu a přiletěli sem na Mars. Ale kde pak, Hingston? No proč ne? V roce 1905 byl svět docela jiný, mohli to uchovat v tajnosti mnohem snadněji. Ale tak složitou věc, jako je raketa, ne, to by nešlo uchovat v tajnosti. A přijeli sem, aby se usadili tady. A tak byly domy, které si vystavěli podobné těm na zemi, protože kulturu si přivezli sebou. A to tu žijí celou tu dobu, zeptal se kapitán. Ano, v míru a pokoji. Možná, že se párkrát vypravili zpátky, jen aby přivezli dost lidí pro jedno malé městečko. A pak toho raději nechali, aby je někdo nevypátral. Proto to město vypadá tak nemoderně. Já osobně tu nevidím nic, co by bylo novější než z roku 1927. Vy snad ano? Ale je taky možné, pane kapitáne, že cesty raketami jsou starší, než si myslíme. Možná, že někde na světě s nimi začali už před mnoha staletími. Ale hrstka lidí, kteří přistáli na Marsu a během staletí se jen příležitostně vydávali na zem, to udržovala v tajnosti. Vykládáte to tak, že to zní skoro rozumně. No, musí to tak být. Důkaz máme před sebou, teď stačí jen nalézt nějaké lidi a ověřit si to. Vystoupili na verandu. Kapitán John Black zazvonil.

0: halou se ozvaly lehké drobné kroky a vyhlédla na ně asi 40letá žena s milou tváří, oblečená podle módy z doby kolem roku 1909. Co si přejete, zeptala se. Promiňte, začal kapitán nejistě, ale my hledáme totiž, mohla byste nám... Zarazil se. Pátravě na něho hleděla tmavýma očima. Jestli něco prodáváte, začala... To ne, počkejte, zvolal. Co je tohle za město? Změřila si ho od hlavy k patě. Jak to myslíte, co je tohle za město? Jak můžete být ve městě a nevědět, jak se jmenuje? Kapitán vypadal, jako by se nejraději šel posadit do stínu pod jabloň. Jsme tady úplně cizí, chceme vědět, kde se tu vzalo tohle město a kde jste se tu vzala vy. Vy jste komise pro sčítání lidu? Ne. Každý ví, řekla, že tohle město bylo vystavěno v roce 1868. Má to snad být nějaká hra? Ne, žádná hra, zvolal kapitán, jsme ze země. Z podzemí, chcete říct, divila se. Ne, přiletěli jsme ze třetí planety, ze země raketou a přistáli jsme tady, na čtvrté planetě, na Marsu. Tohle, vysvětlovala žena, jako by mluvila k dítěti, je Green Bluff v Illinois, na americké pevnině, obklopené Atlantickým a Tichým oceánem, v místě, kterému se říká svět, nebo někdy také země. A teď už jděte s Bohem. Prošla halou a prohrábla rukou korálkový závěs. Tři muži na sebe pohledli. Prokopneme ty drátěné dveře, navrhl Lustig. To nemůžeme udělat. Je to soukromé vlastnictví. Bože na nebesích. Šli si sednout na schůdky k verandě. Nenapadlo vás, Hingstne, že jsme možná nějakým způsobem odbočili z dráhy a shodou okolností se dostali zpátky a přistáli na zemi? Jak by se nám to mohlo stát? No to nevím, opravdu nevím. Ach bože, musím si to srovnat v hlavě. Hingstne řekl, ale sledovali jsme přece cestu kilometr za kilometrem. Naše chronometry ukazovaly příslušnou vzdálenost. Letěli jsme kolem měsíce a dále vesmírem a teď jsme tady. Jsem naprosto přesvědčen, že jsme na Marsu. Lustig řekl, ale řekněme, že nějakou nehodou ve vesmíru v čase jsme zabloudili v dimenzích a přistáli na Zemi, která je o 60-70 let pozadu. Dej s tím pokoj, Lustigu. Lustig šel ke dveřím, zazvonil a zavolal do chladného zešeřelého pokoje. Který je teď rok? 1926, co se ptáte, řekla paní, která seděla v houpací židli a pila teď limonádu. Slyšeli jste to? Obrátil se Lustig prudce k ostatním. 1926, tak přece jsme se vrátili do minulosti, tohle je země. Lustig se posadil a všichni tři muži se podali k překvapení a hrůze této myšlenky. Ruce se jim křečovitě sevřely na kolenou. Bude nám vůbec někdo v tomhle městě věřit, ptal se Hingston. Nezahráváme si s ohněm, vlastně s časem? Neměli bychom radši nastartovat a letět domů? Myslím rád, pokud možno logicky, řekl kapitán. A nevěřím, že jsme tomu už přišli na kloub. Řekněme tedy, Hingstone, abychom se vrátili k vašemu původnímu vysvětlení, že meziplanetární lety se uskutečnily už před mnoha lety. A když tu pozemšťané žili pár let, začalo se jim stýskat po zemi. Nejdřív to byla mírná neuróza, pak se z toho vyvinula normální psychóza. Nakonec hrozily duševní nemoci. Co byste v takovém případě udělal, kdybyste byl psychiatr? Hingston přemýšlel. Nejspíš bych pomalu měnil civilizaci na Marsu, aby se čím dál tím víc podobala civilizaci na Zemi. Kdyby byla nějaká možnost vytvořit tady znovu každou rostlinku, každou cestičku, každé jezero, dokonce i oceán, udělal bych to. A pak bych za pomoci nějaké davové hypnózy přesvědčil obyvatele takhle malého městečka, že tohle je opravdu země a žádný Mars. Tak to asi bude, Hingston. Teď jsme, myslím, na dobré cestě. Ta žena v domě, kde jsme právě byli, si prostě myslí, že žije na zemi. Chrání to její zdraví. Ona a všichni ostatní v tomhle městě jsou pacienty v největším experimentu s přenášením myšlenek a s hypnózou, s jakým jsem se kdy v životě setkal. To je ono, pane kapitáne, vykřikl Lustig. Máte pravdu, řekl Hingston. Snad, povzdechl kapitán. Dospěli jsme aspoň k něčemu. Hned je mi líp. Je to trochu logičtější. Z těch řečí o čase a létání tam a zpátky a o cestování časem se mi úplně obracel žaludek. Možná, že je zrovna nenatchne, když nás uvidí. Možná, že se pokusí nás vyhnat nebo zabít. Máme lepší zbraně. Jde se do nejbližšího domu, pojďme. Ale nepřišli ani trávník před domem a už se Lustig zastavil, zahleděl se přes město a dolů ulicí, zasněnou v tichém odpoledni. Pane kapitáne, řekl. Co je, Lustigu? Pane kapitáne, já vidím, řekl Lustig a dal se do pláče. Pozvedl k obličeji křečovitě sevřené a třesoucí se prsty a ve tváři se mu objevila směsice údivu, radosti a nedůvěry. Zdálo se, že se každým okamžikem samým štěstím pomátne. Podíval se dolů ulicí a dal se do běhu, nemotorně klopítal, padal, zvedal se a běžel dál. Podívejte se! Nenechte ho utéct, kapitán se rozběhl. To už Lustig rychle běžel a radostně výskal. V polovině stínné ulice zahnul do dvora a vyskočil na verandu prostorného zeleného domu s železným kohoutkem na střeše. Když ho kapitán a Hingston dostihli, tloukl na dveře, hulákal a vykřikoval. Všichni lapali po dechu a sýpavě oddychovali, jak je běh v řídkém vzduchu vyčerpal. Babičko, dědečku, volal Lustig. Dva staří lidé stanuli ve dveřích. Davide, zaskřípali hlasy a staroušci se rozběhli, aby ho objali a poplácali po zádech. Nemohli se na něho vynadívat. Davide, Davídku, no to už je nějakých let. A jak jsi vyrostl, chlapče? Ty jsi hochu úplný velikán, Davide, hošíčku. Jak se máš? Babičko, dědečku, vzlikal David Lustig. No pojď dál, hochu, pojď dál, máš tu chlazený čaj, zrovna čerstvý. Kolik ho budeš chtít? Mám s sebou přátelé. Lustig se otočil, kývil na kapitána a na Hingstona a smál se jako šílený. Pane kapitáne, pojďte sem. Pěkně vítáme, řekli staroušci. Pojďte dál. Davidovi přátelé jsou taky naši přátelé. Nestůjte před dveřmi. Jak dlouho už tu jste, babičko? Zeptal se Lustig. Od té doby, co jsme umřeli, řekla zahořkla.
1: Od té doby, co jste co? Kapitán Black postavil sklenici na stůl.
0: Je to tak, přitákal Lustig. Umřeli před 30 lety.
1: A to tu sedíte tak klidně, vyletěl na něho kapitán.
0: Vy, ubožáku, stařena pruce zamrkala a v očích jí zablísklo. Kdo jste, že se opovažujete chtít vědět, co se děje? Jsme tu. Co je vůbec život? Kdo ví, k čemu je, proč a kde? Nevíme nic, než že jsme tu, že zase žijeme a více nikdo neptá. Prostě druhá příležitost. Odčourala se přes pokoj a natáhla k němu tenké zápěstí. Sáhněte si, kapitán si sáhl. Opravdové, že? Zeptala se. Přikývl. A proč tedy, pokračovala vítězoslavně, bychom se měli na něco vyptávat?
1: No, víte, řekl kapitán, to je všechno tím, že nás ani ve snu nenapadlo, že bychom se na Marsu s něčím takovým setkali.
0: Vidíte? A setkali jste se. Troufám si tvrdit, že na každé planetě je spousta věcí, které člověku ukazují nekonečnou moc boží.
1: Tady je nebe? Zeptal se Hingston.
0: Ale nesmysl, žádné nebe. Je to svět.
1: A my jsme dostali druhou příležitost. Nikdo nám neřekl, proč. Ale zrovna tak nám neřekli, proč jsme byli na zemi. Myslím na té druhé zemi. Na té, co jste z ní přišli vy. A jak můžeme vědět, že před tamtou nebyla ještě nějaká jiná?
0: Správná otázka, řekl kapitán. Lustig se na babičku a dědečka nepřestal usmívat. Pro pána, to je báječné, že vás zase vidím. To je fakt báječné.
1: Kapitán vstal a nenuceně se pleskl do stehen. Musíme už jít. Děkujeme za občerstvení.
0: Ale musíte zas přijít, řekli staroušci. Třeba dnes na večeři, ano?
1: Děkujeme, snad to nějak půjde, máme toho ještě moc. Posádka čeká v raketě, až se vrátím a...
0: Zarazil se. Pohledl ke dveřím a zděsil se. V dálce se slunným dnem rozléhaly hlasy, volání a hlasité, rozjařené výkřiky.
1: Co to má znamenat, ptal se Hingston.
0: Hned to zjistíme. Kapitán Black vyrazil z domovních dveří a běžel přes zelený trávník do ulic Bartského města. Zastavil se a hleděl na raketu. Příklopy byly zotvírány a jeho posádka se hrnula ven a mávala na pozdrav. Zběhl se dav lidí a mezi ně a k ním a jimi se drali členové posádky. Mluvili, smáli se, podávali ruce. Všichni se dali do tance, hemžili se v hustém chomáči. Raketa ležela prázdná a opuštěná. Ve slunečním jasu břeskně hřměla dechovka a z pozdvižených tub a trubek se nesly veselé melodie. Bubny duněly a píšťaly pronikavě kvílely. Zlatovlasé holčičky poskakovaly radostí, malí hoši vykřikovali hurá, dlouštíci rozdávali deseticentové doutníky, starosta města pronesl řeč. A pak každý člen posádky, matku z jedné strany, otce nebo sestru z druhé, zmizel jako kouzlem někde v ulici, v malé vilce nebo v rozlehlém sídle.
1: Stát! Zařval kapitán Black.
0: Odpovědělo mu bouchnutí dveřmi. Oslnivá raketa zůstala sama ve sluneční záplavě.
1: Opustili ji, řekl kapitán. Opovážili se opustit raketu. Bůh je můj svědek, že jim stáhnu kůži z těla. Znali přece rozkazy.
0: Pane kapitáne, mírnil ho Lustig, nebuďte na ně tak přísný, byli to všechno jejich příbuzní a přátelé.
1: To je neomlouvá.
0: Pomyslete, jak jim bylo, když uviděli z rakety známé tváře.
1: Čert je vem, měli rozkazy.
0: Jak by asi bylo vám, pane kapitáne?
1: Já bych byl uposlechl rozkazu.
0: Kapitán zůstal stát s otevřenými ústy. V záři martského slunce se k ním pochodníku blížil dlouhými kroky vysoký, usměvavý, asi 26letý muž s úžasně jasnýma modrýma očima.
1: Johne!
0: Zavolal ten muž a dal se do klusu.
1: Cože? Kapitán John Black se zapotácel. Johne, ty darevánku!
0: Muž doběhl až k němu, popadl ho za ruku a bouchl ho do zad.
1: To jsi ty? Řekl kapitán Black.
0: No, že se ptáš, kdo jsi myslel, že to je?
1: Edward!
0: Kapitán se obrátil k Lustigovi a Hingstonovi, nepouštěje ruku toho cizího muže.
1: Tohle je můj bratr Edward, Ede. To jsou Lustig a Hingston z mé posádky. Můj bratr!
0: Tiskli si ruce, poplácávali se po ramenou, až se nakonec objali.
1: Ede, Johne, ty jeden tuláku. Vypadáš báječně, Ede.
0: Ale co to všechno znamená? Vůbec se za ta leta nezměnil. Pokud se pamatuju, umřel si, když ti bylo 26 a mě 19. Pane bože, to už je let. A teď jsi tu?
1: Bože, co se to děje?
0: Maminka čeká, zubil se Edward Black.
1: Maminka?
0: No a tatínek taky.
1: Tatínek.
0: Kapitán měl pocit, jako by byl zasažen nějakou hroznou zbraní. Kráčel toporně a nedokázal ovládat své pohyby.
1: Maminka a tatínek žijí? A kde? Ve starém domě na Oak Knoll, Avenue. V našem starém domě. Kapitán vytřeštil oči v radostném úžasu. Slyšeli jste to, Lustigu? Hingstne? Hingston zmizel. O kus dál v ulici spatřil svůj vlastní dům a rozběhl se k němu. Lustig se zasmál. Vidíte, pane kapitáne, co se stalo všem z naší rakety? Nemohli si pomoct. Ano. Ano. Kapitán zavřel oči. Až zavřu oči, budeš pryč. Zamrkal. Ty jsi pořád tady, bože Ede. Ty vypadáš báječně. Tak už pojď, čekáme s obědem. Mamince už jsem to ohlásil. Lustig řekl, pane kapitáne, kdybyste mě potřeboval, jsem u dědečka a babičky. Cože? Aha, tak dobře, Lustigu, nashledanou. Edward ho popadl za ruku a táhl ho sebou. Támhle je náš dům, pamatuješ? Ve dveřích stála maminka růžolící, kulaťoučka a čiperná. A za ní prošedivělý otec s dýmkou v ruce. Maminko, táto! Vyběhl po schodech a jako dítě se jim vrhl vstříc.

Bylo to nádherné, dlouhé odpoledne. Dojedli opožděný oběd, usadili se v salóně, vyprávěli jim o raketě a oni přikyvovali a usmívali se na něho. Maminka byla jako bývala vždycky a tatínek jako zastara ukousl špičku doutníku a pozorně si jej zapaloval. Večer se konala slavnostní večeře, při níž nechyběl krocan a čas klidně plynul. Když bylo čistě obráno poslední stehno a zbyly z něho jen křehké kosti na talíři, kapitán se pohodlně uvelebil v křesle a spokojeně vydechl. Noc se snesla mezi stromy, zbarvila oblohu a lampy se všude po stichlém domě proměnily v růžové svatozáře. Ze všech domů v ulici bylo slyšet hudbu, hru na klavír a bouchání dveří. Maminka nasadila desku a s kapitánem Johnem Blackem si zatančila. Používala stále téhož parfému, na který se pamatoval ještě od onoho léta, kdy ona i tatínek zahynuli při železničním neštěstí. Když spolu při hudbě lehce klouzali, připadala mu v oběti velmi skutečná. To se nestane každý den, říkala, aby člověk podruhé získal příležitost žít. Ráno se vzbudím, odpověděl kapitán, a budu v raketě, poletím vesmírem a tohle všechno zmizí. Ne, to si nemyslí, vzlikala. Neptej se, Bůh je k nám milostivý, buďme šťastní. Nezlob se, maminko. Deska dohrála, ozval se šelest, jak se točila na prázdno. Jsi už unavený, synu. Tatínek pokynul dýmkou. Čeká na tebe tvá stará ložnice, mosazná postel a všechno jako kdysi. Ale měl bych zkontrolovat stav mužstva. Proč? No proč? Máš pravdu. Nevím. Vlastně to asi nemá smysl. Ne, rozhodně ne. Každý buď jí, nebo už je v posteli. Pořádný spánek jim neuškodí. Dobrou noc, synáčku. Maminka ho políbila na tvář. Ani nevíš, jaké to je mít tě doma. Ani nevíš, jaké to je být doma. Opustil zemi doutníkového kouře, parfému, knih a tlumeného světla, stoupal po schodech a bavil se s Edwardem. Edward vrazil do dveří, otevřeli a v pokoji se objevila žlutá mosazná postel, staré signalizační praporky z koleje a prastarý mívalý kožich, který kapitán pohladil v němém dojetí. To už je na mě moc. Mám pocit, jako bych byl bez deštníku a bez kabátu 48 hodin venku na prudkém dešti. Jsem prosáklý dojmy až na kůži. Tak tohle je Mars, řekl kapitán, když se svlékal. To je on. Edward se svlékal nedbalými lenivými pohyby a jak si přetahoval přes hlavu košili, odhalil zlatavá ramena a silný svalnatý krk. Zhasli světla a lehli si do postele, jako před Bůh ví kolika desetiletími. Dobrou noc, Ede, pomlka. Dobrou noc, Johne. Ležel pokojně a popustil uzdu myšlenkám. Poprvé vyhnal napětí dne z hlavy, mohl teď uvažovat logicky. Pořád samé dojmy, hudba, známé tváře, ale teď? Jak je to možné, vrtalo mu hlavou. Jak tohle všechno vzniklo? A proč? K čemu? Jenom z nějakého zásahu boží dobrotivosti? Je tedy Bůh ke svým dítkám opravdu tak pozorný? Jak? A proč? A k čemu? Znovu uvažoval o všech teoriích, které odpoledne v návalu prvního překvapení rozváděli Hingston a Lustig. Nechal všechny možné nové teorie pozvolna propadávat myslí jako oblásky, převalovat se a vykřesávat mdlé zákmity světla. Maminka, tatínek, Edward, Mars, země, Mars, Marťané.
Kdo žil tady na Marsu před tisíci lety? Marťané? Nebo to bylo vždycky jako dnes? Marťané. To slovo si v duchu bezděčně opakoval. Vyprskl smíchem skoro nahlas. Z ničeho nic mu napadla nejsměšnější teorie. Zamrazilo ho. Toho si samozřejmě vůbec nebude všímat. Naprosto nemožné. Hloupost. Zapomeň na to. Je to k smíchu. Ale uvažoval, co když, řekněme, na Marsu žijí Marťané, uviděli přistávat raketu, uviděli nás vevnitř a pojali k nám nenávist. A předpokládejme jen tak pro legraci, že nás jako nežádoucí vetřelce chtějí zničit. A chtějí to udělat tak šikovně, aby nás nic netušící zaskočili. Jaká by asi byla v takovém případě zbraň, které by Marťané mohli použít proti atomovým zbraním pozemšťanů? Odpověď nebyla bez zajímavosti. Telepatie, hypnóza, vzpomínky a představivost. Což jestli všechny tyhle dojmy nejsou skutečné. Tahle postel není skutečná, jsou to jen smyšlenky mé vlastní představivosti, které Marťané za pomoci telepatie a hypnózy zhmotnili, uvažoval kapitán John Black. Což jestli tyhle domy mají ve skutečnosti docela jiný tvar, marťanský tvar. A Marťané, aby ukolébali sebe menší mé podezření, využili jen mé touhy a mých přání a jejich prostřednictvím dokázali, že toto město vypadá jako město a dům, kde jsem kdysi bydlel. Jak je možno zmást člověka lépe, než když jako návnady použijete jeho vlastní matky a otce? A co tohle město z roku 1926, z doby, kdy ani jeden muž mé posádky ještě nebyl na světě, z roku, kdy mně bylo 6 a kdy se prodávaly desky s Harry Laudrem a kresby Maxfielda Parrishe dosud visely na zdech a existovaly korálkové dveře, krásné Ohio a architektura z konce století. Což jestli Marťané vybrali vzpomínky na město pouze z mé mysli? Říká se, že vzpomínky z dětství jsou nejjasnější. A když postavili město z mé mysli, zalidnili je nejbližšími bytostmi z myslí všech lidí v raketě. A co když ti dva lidé, kteří spí ve vedlejším pokoji, vůbec nejsou můj otec a matka, ale dva Marťané neuvěřitelně dokonalí, kteří mě nepřetržitě dokážou udržovat ve stavu téhle snové hypnózy? A co ta dnešní kapela? Jaký by to musel být úžasně obdivuhodný plán? Nejdřív pobláznit Lustika, pak Hingstna, pak shromáždit dav a pak muži v raketě, kteří všichni do jednoho, jakmile uvidí matku, tetu, strýce, milenku, zemřelé už před 10-20 lety, samozřejmě nebudou dbát na rozkazy. Vyřítí se ven a raketu opustí. Co by mohlo být přirozenější? Co prostší všeho podezření, co jednodušší. Člověk se moc nevyptává, když jeho matka najednou obživne. Je příliš ohlušen štěstím. A tak jsme tu dnes večer všichni v různých domech, v různých postelích, úplně bez zbraně. A raketa leží prázdná v měsíční noci. A nebylo by to strašné, příšerné, kdyby se ukázalo, že tohle všechno je součást nějakého velkolepého a důmyslného plánu Marťanů rozdělit nás, opanovat a usmrtit. Možná, že někdy v noci se můj bratr tady vedle mě na posteli promění, přetaví, změní podobu a stane se něčím jiným, něčím strašným Marťanem. Bylo by pro něho velice jednoduché jenom se obrátit na posteli a vrazit mi nůž do srdce.
A v těch ostatních domech po celé ulici se najednou promění tucet dalších bratrů nebo otců, uchopí nůž a provedou totéž s nic netušícími spícími pozemšťany. Ruce se mu pod pokrývkou roztřásly, stuhl. Najednou to nebyla teorie. Najednou dostal hrozný strach. Posadil se na lůžku a naslouchal. Noc byla úplně klidná. Hudba ustala. Jeho bratr ležel vedle něho a spal. Opatrně nadzvedl přikrývky a poodhrnul je. Vyklouzl z postele a šel po špičkách přes pokoj, když v tom se ozval bratrův hlas: kam jdeš? Co? Bratrův hlas zněl mrazivě. Ptal jsem se, kam si myslíš, že jdeš? Jdu se napít vody. Ty nemáš žízeň. Mám. Mám, opravdu mám. Ne, nemáš. Kapitán John Black zavrávoral a rozběhl se přes pokoj. Vykřikl podruhé. Ke dveřím nedoběhl.

ráno vyhrávala kapela Smuteční pochod. Ze všech domů po celé ulici vycházely pochmurné průvody nesoucí podlouhlé bedny. Sluncem zalitou ulicí přicházely plačící matky, sestry, bratři, strýcové a otcové a ubírali se ke hřbitovu, kde byly čerstvě vykopané jámy a nově postavené pomníky. Celkem 16 jam a 16 pomníků. Starosta pronesl krátkou řeč. Jeho obličej vypadal chvílemi jako starostův, chvílemi jako cosi jiného. Byla tu matka i otec Blekovi s bratrem Edwardem, plakali a obličeje se jim rozplývaly ze známé podoby opět v něco docela jiného. Byli tu dědeček a babička Lustigovi, plakali a obličeje se jim měnily, jako by byly z vosku a tetelivě se třpitily, jako se třpití věci v parném dni. Spustili rakve do hrobu. Někdo zamumlal cosi o nečekané a náhlé smrti 16 ušlechtilých mužů, kteří nás opustili v noci. Na víka rakví dopadla hlína. Dechovka zahrála Kolumbie perlo oceánu a odpochodovala zpátky do města a všichni si na ten den vzali volno.

0: Na světě je stejně krásně, holci. O všem ovocné. I v našem věku. Zdali pak byste ještě dokázal přejít tuhle úzkou lávku přes řeku.
1: A proč ne? Můžeme to zkusit. No? Vidíte? Jde-li člověk pomalu a opatrně, zvládne to věk nevěk.
0: Výborně. A jsme na druhé straně. A
1: víte, proč se nám pořád na světě líbí, doktore? Protože pořád ještě můžeme být tu a tam lidem užiteční. V tom je celý ten zázrak.
0: Tu a tam. Vždyť v poslední době vyvíjíte opět činnost téměř jako za mlada. Obdivují se vám, holci. Nedávno jste úspěšně vyřešil případ se včelami, pak zase podivuhodnou příhodu s houbami.
2: Dobrý den. Dobrý den. Dobrý den, pánové, radši prominout. Nechtěně jsem zaslechl pár vašich slov. Nejste vy snad sám Sherlock Holmes, pane?
1: Ano, ale... Nikoli sám, jak vidíte. Mám věrného přítele Watsona.
2: Och, samo dobré nebe mi vás poslalo do cesty. Jaká to šťastná náhoda, že právě tudy vede vaše procházka.
1: Stalo se tu snad něco dobrý muži?
2: Men je moje jméno, pane. Stalo se tu skutečně něco... Něco velice nezvyklého, řekl bych přímo, nadpřirozeného. Zabýváte se také nadpřirozenými úkazy, pane Holmesi?
1: Dosud se mi nenaskytla taková potřeba. Vše se mi dosud podařilo vysvětlit příčinami zcela přirozenými. Víte, mene, všechno lze vysvětlit přirozeně. Jen musí mít člověk dostatek vědomostí a schopnost logického uvažování.
2: Obávám se, Holmesi, že v tomto případě vám nebudou vědomosti a logika vůbec nic platné. Stalo se tu něco naprosto nevysvětlitelného.
1: Nože, vyjevte nám fakta.
2: Fakt je jednoduše ten, že se tu zčista jasná ztratila mrtvola trpaslíka.
0: To zní opravdu zajímavě.
2: No, vidíte.
1: A jak víte, že to byl právě trpaslík?
2: No, byl malý jako dítě, ale měl vousy, pane. Takže to mohl být jedině dospělý trpaslík.
1: A vidíte, jak i vy dovedete logicky uvažovat.
2: No, děkuji, pane.
1: Není tu někde na blízku cirkus Watsona?
0: Ano, Holmesi, ve vsi 5 mil odtud rozbil předevčírem svůj stan cirkus. Bude to.
1: Hle, dobrý muži, jedna záhada je vyřešena. Docela prostě, že?
2: Ano, ale říkám vám, že mrtvola toho trpaslíka se ztratila.
1: To se stává. Mrtvoli se občas ztrácejí. Jste si však jist, že byl ten trpaslík mrtvý?
2: Ovšem, ani se nehýbal.
1: Ohmatal jste mu tep? Zkusil jste dech na zrcátku?
2: Takové věci já neumím, pane Holmesi. No,
1: pak tedy nemůžete tvrdit, že byl mrtev. Mohl pouze spát.
2: Vyloučeno. Hroze znám přece spícího člověka od mrtvoli. Kromě toho mu dvakrát sedl na nos vrabec a ten člověk se ani nepohnul.
1: To již něco znamená. Důkaz to však není. Říkáte-li, že se trpaslík ztratil, pak patrně se probral z bezvědomí a prostě odešel.
2: Chcete snad říci, že cirkusoví trpaslíci dovedou lítat?
1: Řekl jsem odešel, nikoli odletěl.
2: Jenže kdyby odešel, to jest použil svých nohou, museli by tu po něm zbýt nějaké stopy? Není liž pravda?
1: Ukazujete přece, že ležel tuhle na trávě.
2: Jistě. Avšak odtud mohl odejít pouze tímto nebo opačným směrem. A jak vidíte, v obou směrech po několika málo jardech začíná písek. Tam by tedy musely být nějaké stopy.
0: A nejsou tam snad?
2: Nejsou. To je právě ta záhada. Tadyhle ležel mrtvý trpaslík a potom tam najednou neležel. A nikde kolem dokola ani jediná lidská šlépěj, no, což to není dostatečně záhadné.
1: Je to dost záhadné na to, aby mne případ začal zajímat. Řekněte mi, pane Mane, kdy jste trpaslíka poprvé spatřil?
2: No, jak vidíte, můj domek je docela osamělý. Za domem je příkrý sráz, pro člověka naprosto nepřístupný. Tam tudy nikdo přijít nemohl. Z řeky, jak jistě chápete, také ne. A na cestu oběma směry dobře vidím a jsem si jist, že po ní nikdo nešel. A najednou se kouknu před dům a tam leží na trávě ten mrtvý trpaslík.
1: Dobrá, mrtvý trpaslík tedy od nikud nepřišel a nikam neodešel. Přesto však tu byl a teď je zase pryč. Je to tak?
2: Přesně tak, pane Holmesi.
0: Proč jste něco nepodnikl?
2: Ale já jsem podnikl, pánové. Hned jsem běžel na policejní stanici to oznámit.
1: To jest, kterým směrem?
2: Tam letím, na západ.
1: Dobrá. Tam jste přirozeně nikoho nepotkal a došel jste až na policejní stanici.
2: Správně. Oznámil jsem konstáblovi, že tady leží jakýsi mrtvý trpaslík. Konstábl se neprodleně vydal se mnou zpět sem, ale když jsme sem přišli, trpaslík byl pryč. A nikde ani jediná rozumná stopa. Zbyl tu po něm jen mokrý flek.
1: Mokrý flek, říkáte?
2: Ano, ano. Když konstábl viděl, že tu není ani mrtvola, ani stopy, díval se na mě všelijak, snad si myslel, že jsem zešílel. Nebo že si z něj dokonce tropím nevhodné žarty.
1: Vrátil se pak stejnou cestou na stanici, že?
2: Ano.
1: Dobrá. A my se teď vydáme na opačnou stranu, k východu. Kam vede ta cesta?
2: K hostinci u krále Edvarda. Je vzdálen asi 2 míle a stojí na rozcestí, také o samotě jako můj dům.
1: Vsadím se, že na té cestě něco najdeme. Ale okamžitě ještě. Říkáte, že ten trpaslík ležel přesně na tomto místě?
2: Ano, tady.
0: Je to tu skutečně mokré?
1: Ha. A co je toto?
2: No, jakési chlupy.
1: Jak to? Jakési? Jsou to dlouhé černé chlupy, trochu skadeřené, hrubé na omak, mastné. No ano, přesně takovou srst má jisté psí plemeno.
2: Oh, pes baskervilský.
1: Nikoli, dobrý muži. Pes novofunlandský. Vsadím se, že jeho stopy najdeme na té cestě. Nuže, pojďme.
2: Snad nechcete říci, Holmesi?
1: Moment, teď mě prosím narušte. Tady. Vidíte?
2: Ano, veliké.
1: Ano,
2: psí stopy.
1: Stopy psa novofunlandského. Čekal jsem to.
2: Ale žádné lidské stopy? Ani trpasličí?
1: Zatím ne. Ale řekl bych, že i na ty později narazíme. Jen klidně pojďme dál. Vidíte, jak jsou ty psí stopy hluboké?
0: Ten pes něco nesl, něco těžkého.
1: Zcela správně, milý Watsone, je vidět, že jste se u mě něčemu přiučil.
2: Snad si pro boha nemyslíte, že toho trpaslíka odnesl pes?
1: Ovšem, vyloučíme-li všechno, co je nemožné, pak pravda je to, co zbývá. Byť je to jakkoliv nepravděpodobné. Trpaslíka, ať už živého nebo mrtvého, odnesl novofunlandský pes.
2: Proč zrovna novofunlandský?
1: Předně proto, že jsem našel pár typických chlupů tohoto plemene.
2: Takovou srst přece může mít i jiný pes.
1: Připustíme to. Ale který jiný pes má takovou sílu, aby odnesl dospělého člověka, byť i trpaslíka? Zajisté pes novofunlandský, který váží 62 až 68 kg a má obrovskou sílu.
2: Ale Bernardín je také obrovský a silný pes.
1: Jistě. Ale nesouhlasili by jiné věci, především srst.
0: Bernardín bývá přece červeno-bílý a ne černý.
1: Správně. Nemám však na mysli pouze barvu, nýbrž i kvalitu srsti. Pes svatobernardský, jak se správně nazývá, má srst tvrdou, hladce přiléhavou, rozhodně ne na omak drsnou. Kromě toho pes svatobernardský není vodní záchrana.
2: Bernardín přece také umí plavat.
1: Ano, ale není to jeho hlavní specializace. Do vody skočí leda tak pro svého pána nebo pro dítě, kdežto pes novofunlandský je rozený vodní záchranář. Zachrání z vody kde koho, i když třeba ani netone a nestojí o to. Novofunlandian prostě jakmile vidí někoho nebo něco plavat ve vodě, jde to zachránit.
2: Vy si tedy myslíte, že ten trpaslík se topil a pes ho vytáhl na břeh?
1: Zajisté. Jak jinak by se tu vzal?
2: No, vypadá to docela pravděpodobně. Jenže...
1: Mají tu někde v blízkosti takového psa?
2: Mají, právě v hostinci u krále Edvarda.
1: Vida, tam tedy nejspíš najdeme psa i trpaslíka. Pojďme rychleji, teď už není třeba dávat takový pozor. Lidské šlépy je, budou-li nějaké, jistě nepřehledneme.
2: Ale ten pes z hostince není vůbec cvičený, pane Holmesi. Jak by mohl provést takovou věc?
1: Není třeba, aby byl cvičený, jak už jsem řekl. Příchylnost k vodě a záchranářské činnosti má novofunlandský pes vrozenou. Jedině ho lze nesprávným cvičením zkazit, ale to se asi nestane.
2: Ne, říkám vám, že Hostinský ho vůbec necvičí.
0: Jak si ale, Holm, si vysvětlíte, že pes trpaslíka nejen zachránil, ale také odnesl k první pomoci?
1: Jste si tak jist, že ho nesl za první pomocí?
0: No, nevidím jiný důvod.
1: Hned vám to vysvětlím. Není vám například divné, co ten pes vůbec tady dělal? Má to sem dvě míle.
0: Inu, je to divné. Pokud vím, tenhle pes se nikdy netoulá, drží se doma, i když má úplnou volnost. Patří to už k jeho povaze.
1: Správně.
0: Na druhé straně ovšem je známo, že vodu cítí na mnoho mil a táhne se za ní jako jiný pes za masem.
1: To je sice pravda, ale řeku má přece také doma hned u Hostince, nemýlím-li se.
2: Ne, nemýlíte. Ta řeka teče hned kolem Hostince.
0: Pak tedy nevidím důvodu.
1: Důvod tu jistě byl. Vsadím se, že jsem šel právě za tím trpaslíkem.
0: Oho, nechcete přece říci, že ten pes předem tušil, že se trpaslík bude topit.
1: To jistě ne. Představuji si to tak, že trpaslík zcizil patrně nějakou drobnost, kterou mohl dát do kapsy. Dost možná, že ukradl něco přímo v oné hospodě, aniž by o tom ovšem pes, jakže se jmenuje?
2: Tuším, Barry.
1: Tedy aniž by o tom Barry věděl. Přesto však, když potom kráčel trpaslík kdesi poblíž domu kolem psa, Barry to ucítil.
2: No počkejte, prosím, co ucítil? Snad mi nechcete namluvit, že Barry ucítil kradenou věc v kapse. Vím sice, že pes má dobře stokrát lepší čich než člověk, ale...
1: Milionkrát, dobrý muži, milionkrát citlivější než člověk. To je prokázáno olfaktometrickým měřením.
2: Inu, třeba milionkrát, ale nemůže přece čichem rozeznat kradenou věc, to mi neříkejte. To je holý nesmysl z hříše bajek.
1: Omyl, pane mene. To jsou prokázaná a ověřená fakta. Někteří speciálně cvičení psi dovedou čichem rozeznat i pašované nebo zašmelené zboží. Což pak jste jak těživ neslyšel o slavném Benovi, který sloužil u Scotland Yardu?
2: Ne, to byl ale jistě německý ovčák.
1: Opět se mýlíte. Ostatně většina lidí považuje za nejlepšího, ne-li dokonce jediného služebního psa, pouze německého ovčáka. Vynikající Ben byl ovšem pes novofunlandský. Sloužil u Scotland Yardu od roku 1947 do roku 1950 a za pouhé 3 roky své služební kariéry zadržel více než 100 zločinců.
0: To je víc, než dokáže mnohý policista za celý svůj život. Přesně takhle to o něm řekl vrchní inspektor Scotland Yardu S.E. Peck.
1: A víte, v čem především spočívaly Benovy úspěchy? Dovedl vnímat pach vyvolaný strachem.
0: Delikvent, spatří-li policistu se psem, dostane přirozeně strach a v důsledku toho vylučuje pot a zvláštní pach, který Ben dovedl bezpečně rozeznat.
2: Ale tady přece nebyl žádný policista.
1: Nebyl, ale to není podmínka. Důležité je, zda trpaslík dostal při spatření psa strach. Strach, že bude zadržen. A to asi dostal. A Barry ten zvláštní pach zachytil.
2: Barry přece není Ben.
1: Je to jeden z jeho příbuzných. Co vy víte? Třeba i přímý potomek. Ostatně podobnou schopnost rozlišovat onen zvláštní pach strachu mají do jisté míry i jiní psi.
2: Ovšem, tady něco nesouhlasí. Proč by Barry trpaslíka nejdřív pronásledoval a potom zachraňoval?
1: Na tom není nic nelogického. Jak říkám, pes asi trpaslíka jenom zpovzdálí následoval, když zachytil ten pach.

0: plovoucí ho uchopit a vynést z vody, plave kolem něho, pokusy neustále opakuje a když to nejde jinak, přidrží si plavce chvíli pod vodou. No, a pak už to jde snadno, že?
1: Vy myslíte...
0: Ale ovšem, mírně přiutopeného trpaslíka vynesl z vody a položil na trávník. Proto jste neviděl nikoho přicházet. Pes s ním vyšel prostě z řeky. Olízl mu asi párkrát tvář a pak někde opodál čekal, zda se ten člověk probere.
1: To je divné. Tak najednou už mu nevadil ten jeho pach strachu?
2: Ale pane mene, důkladně namočený člověk nevylučuje přece žádný pach.
0: Správně, Watsone. Teprve když trpaslík oschl a probral se, počal se opět strachy potit. Takže mezi tím, co jste vy, mene, odešel na policejní stanici, vzal Barry trpaslíka a nesl ho v zubech domů do hostince u krále Eduarda. Proto nikde kolem nebyly lidské stopy. Nemyslím si však, že ho donesl až domů. To je přece jen... No, tu to máme.
1: Stopy na cestě.
0: Ano, stopy trpaslíka. Nepříliš rovná osa chůze, jak vidíte. Barry mu už bylo břemeno těžké. Postavil tedy trpaslíka na nohy a hnal ho před sebou. Nebo spíš vedl jej za ruku, či za šos, soudě podle stop. Teď již můžeme s naprostou jistotou jít do hostince u krále Eduarda a zjistit, co vlastně trpaslík ukradl. Co to vidím? Tamhle po silnici jede policejní motocykl.
1: Ale to je přece náš konstábl.
0: Mají v hostinci telefon?
1: Jistě.
0: Vsadím se, že telefonovali na stanici, aby konstábl přijel ke králi Eduardu. No, my už tam za chvíli také budeme. A uvidíte, zda jsem měl pravdu či ne.
3: Ach, nejste vy snad Sherlock Holmes, pane?
0: To jsem, konstáble. A toto je můj přítel, doktor Watson.
3: Oh, ano, ano, znám. Co vás sem přivádí, pánové?
0: Řekl bych, že to tež, co vás. Vás jsem zřejmě zavolali, abyste zatkl trpaslíka podezřelého z krádeže. Ten trpaslík z cirkusu Bude to? Se topil v řece, odkud ho vytáhl a sem dopravil novofunlandský pes.
3: Proklatě! Jak jste to všechno zjistil? Sotva přijdete a hned... Vy jste to viděl?
0: Nic jsem neviděl. Využil jsem jen svých odborných vědomostí a schopnosti logického uvažování, která je ostatně dána každému člověku.
3: Pozoruhodné. Všechno je přesně tak, jak jste řekl. Trpaslík měl plný kapsy kradených vajec. Z větší části jsou ovšem už na kaši. Právě se přiznal, že je ukradl v kurníku zdejšího hostince. Když potom urychleně odcházel západním směrem podél řeky, narazil kousek odtud na toho psa. Pes za ním vykročil nejprve pomalu, potom... Ale co vám to vlastně vykládám? Vy to jistě všechno už víte.
0: Jistě. Právě jsem to vysvětlil zde panu Menovi.
1: Konstáble, Holmes je opravdu skvělý, něco nevídaného. Holmesi, vám by měli postavit pomník.
0: Ne, netřeba. Hlavně, že už postavili pár pomníků psům. V Anglii, v Japonsku. A náš drahý a slavný Lord Byron napsal o psu novofunlandském skvostnou báseň. Měl byste si ji někdy přečíst, pane Mene.
4: Eduard Pětiška, o boji a zradě. Staré pověsti vyprávějí o dávných právech žen. Ženy si volily své manžely a manželé žili v rodu své ženy. Když zemřela kněžna Libuše, která chránila práva žen, ztratili ženy přímluvkyni. Kníže Přemysl přál mužům. Jejich byla moc a vláda. A jako kdysi se muž před Libušiným soudem posmíval ženám pro jejich dlouhé vlasy a krátký rozum, povstala mezi lidem žena, která si tropila posměch z vousatých mužských brad smáčených medovinou. Ta mladá žena se jmenovala Vlasta. Vlasta schromáždila kolem sebe dívky a mladé ženy. Všem se líbila její řeč a žádná z těch, které jí nás

sledovali, se nechtěla podat panství mužů. Na levém břehu řeky Vltavy naproti Vyšehradu se zvedal protáhlý kopec. Sem zavedla Vlasta své dívky a vybídla je, aby tu postavili hrad. Rozdělila dívčí posádku na tři díly. Z nejmoudřejších a nejúdatnějších si vybrala rádkyně a stráže, které střežily hrad. Nejkrásnější dívky učila lichotným řečem a pochlebováním mužům. Na sladkou řeč a milý pohled lákali potom muže stejně, jako lovci vábí zvěř na vnadidla. Třetí skupina dívek se cvičela ve zbrani. Ha, stačí, když vytáhneme proti Děvínu, říkali mužové, stačí, když jenom uvidí z Děvína zástup bojovníků a polekají se a otevřou nám brány. Marně, je kníže Přemysl varoval, marně jim radil. Mužové se shromáždili, každý se chopil nějaké zbraně, ale nikdo z nich nevěřil, že ji použije. Vytáhli proti dívčímu hradu bez Přemysla a s veselou náladou. Spoléhali na ženský strach. Když se přiblížili na dostřel, rozletěla se brána Děvína a mezi překvapené muže se vyřítily dívky na koních s oštěpy a první ze všech Vlasta. Sama proklála svým oštěpem 7 nejlepších mužů, kteří údivem jako omráčeni ani nepozvedli meč. Lučištnice, kterým se muži do té chvíle posmívali, seslali na zmatené bojovníky mračno šípů. Řady mužů se rozvlnili, někteří padli, jiní se belhali k blízkému lesu, někteří se snažili ještě navzájem se povzbudit, ale nadarmo. Vlasta se svými bojovnicemi opanovala pole. Smutně se vraceli muži na Vyšehrad. Pozdě uznávali, že k ním Přemysl hovořil moudře. Zvěst o porážce mužů obešla celý kraj. Všechny ženy hrdě vztyčily hlavy. Myšlenka na Děvín je posilovala. Některé byly hrdé, ale láska k jejich muži je neopustila. Některým pýcha zaslepila oči a ty prchali na Děvín. Některým pýcha darovala jiné oči. A před těmi ženami odcházeli mužové na noc do lesů. Báli se usnout po boku žen, aby nebyli ve spánku zbaveni života. Pomalu a s obtížemi se začali muži vyzbrojovat a opatřovat si koně. Toho času vyslal kníže Přemysl jednoho ze svých druhů, Ctirada, aby urovnal nějaký spor mezi dvěma rody, které se usadily v odlehlé končině při levém vltavském břehu. Dívky začaly Ctiradovi chystat past. Vybrali nejkrásnější ze svého středu šárku a vjeli s ní do lesů, až narazili na cestu, kudy musel Ctirad se svými lidmi. Tady při cestě posadili půvabnou šárku na vyvrácený kmen a svázali ji pevně řemeny, až se jí zařezávali do kůže. Ctirad a jeho lidé uslyšeli její bědování zdaleka a pobídli koně. Pomozte mi, dobří lidé, pomozte mi, volala šárka s pláčem a muži jejímu pláči a nářku uvěřili. Všichni se skočili z koní a Ctirad sám jí přetěl pouta. Šárka padla Ctiradovi k nohám a předstírala vděčnost. Ctirad jí dojat zvedl ze země a zeptal se jí, co se přihodilo a kdo jí svázal. Ach, pane, řekla šárka, vydala jsem se s otcem a družinou na lov a když jsem se pustila za laní, odloučila jsem se od ostatních a zbloudila jsem. Konečně jsem vyjela z lesa na tuhle cestu a s radostí jsem se po ní pustila, protože jsem před sebou uslyšela ržát koně. Myslela jsem, že to jsou koně otcovy družiny. Ale zklamala jsem se. Narazila jsem na houfec děvčat z Děvína. Ty ukrutníci mě zajali a spoutali, až se mi řemeny zařízly do kůže. Posmívali se mi, že jsem neodešla s nimi už dříve na Děvín. Že jsem zůstala u svého starého otce. Jakmile však uslyšeli dusot koní, vylekali se, že se vrací můj otec s družinou, nechali mne tu svázanou a kvapem nasedli na koně. Zapomněli tu, podívejte, v tom spěchu i džbán medoviny.
okusil medovinu Ctirad i jeho muži a medovina jim zachutnala. Nebyla to medovina lecjaká. Vlasta, velitelka dívek, ji očarovala. Kdo se jí napil jednou, zmalátnil, kdo se jí napil dvakrát, neudržel meč. A kdo se jí napil třikrát, padl zmožen spánkem. Muži Ctiradova doprovodu se nezdrželi a napili se jednou, napili se dvakrát i třikrát a ulehli do lesní trávy hebké jako dívčí vlasy. Usnuli a zdálo se jim o vítězství nad Děvínem. Ctirad se napil dvakrát a pocítil, že je slabý a malátný. Šárka sejmula ze šíje roh a řekla s úsměvem: pane, jsem příliš zesláblá tím, co jsem přestála, ale snad ty bys mohl zkusit zadout do rohu. Jestli je někde v lese můj otec s družinou, jakmile uslyší zvuk známého rohu, hned sem přispěchá. Ctirad uchopil roh a z posledních sil zadul. Na to znamení čekali dívky ukryté v houštinách. Vyhoupli se na koně, přihnali se jako vítr a obstoupili Ctirada, Šárku a spící muže. Ctiradovi vzal čarovný nápoj sílu. Podlehl brzy. Dívky ho spoutali a Šárka, které nedávno sám sněl pouta, dívkám pomáhala. Ctiradův doprovod dívky na místě pobyly. A žádný muž se nestačil z trávy ani pozvednout a všichni vešli ze spánku přímo do smrti. Ctirada pak vedli dívky na Děvín mezi svými koni jako otroka, který zběhl pánovi. Místo toho úskoku a zrady se podnes říká Šárka. A dlouho tu prý bývalo slyšet smích a vití zlých duchů, jásajících a radujících se z lidské věrolomnosti. Před Děvínem vstyčili bojovné dívky kolo, do kterého vpletli umučeného Ctirada. Muži z Vyšehradu viděli jejich kruté dílo a počítali dny, které je dělí od chvíle odplaty. Brzy se strhla hrozná bitva. Nevídaná a neslýchaná, neboť proti otci stála dcera, proti bratru sestra a proti muži jeho žena. Nejzběsileji svedla Vlasta. Řítila se na svém koni kupředu a neohlížela se ani vpravo, ani vlevo, jako by samojediná chtěla dosáhnout Vyšehradské brány a dobít hradu. Žádná z dívek jí nestačila. Pozdě poznala Vlasta, že se příliš vzdálila od svého houfu. Sedm mladíků jí obstoupilo, těsně jí sevřeli a sedm nožů ukončilo její život. V dívčím houfu vypukl zmatek a padly vlastiny rádkyně, padly i krásky, které lákaly muže lstivě do léček a padly i zručné lučištnice. Půda nasákla krví jako deštěm v podzimních dnech. Na dvoře Děvína zahynula i Šárka rukou Ctiradova syna. Dlouho do noci hořel Děvín a požár bylo vidět po celém kraji. Teď viděli i pochybovači, že ti, kdo si pomáhají k vítězství s radou, připravují neomylně vlastní porážku.

Zlatá hruška je na Hradčanském Novém Světě a o jeho minulosti se nedočtete nic, co by tento zastrčený kousek Prahy šlechtilo. Žila tu prý chudina, která by na zlatou hrušku dneska neměla, ale přesto jděte se tam projít. Srdce se vám tou krásou bude tetelit. V tom je prazvláštnost chudoby. Dneska si člověk chodí na taková místa pro potěšení očím, aniž by ho přepadal strach z nuzoty. Do kdysi chudonkých uliček se dneska hrnou návštěvníci a žasnou, jak svět býval krásný. Ba co více, kdo může, koupí si chudý domeček, vybaví ho ústředním topením a teplou a studenou vodou a vychutnává prostý život člověka, který se nehoní za pozemskými statky. Asi je to tím, že tato místa mají pro člověka lidské rozměry. Domek, na který se dá dosáhnout, na který se dá vylézt po žebříku, člověka nestraší. Věžák v něm vyvolává podvědomou úzkost. Děsí ho, protože není zvládnutelný jedinýma rukama a není pochopitelný jedinou hlavou. A to domek, ano, a natož domeček, jako třeba ve Zlaté uličce, anebo jako domky na Novém Světě. Místa, jako třeba Nový Svět, jsou rozmilá i proto, že tam už chudina není, ale co chudina, historky mluví o spodině. A jsou milá i tím, že je odtud jen krok k veliké paměti dějin. Poprvé mě po Novém Světě prováděl kamarád, když mi ještě nebylo 20. Bylo to tenkrát na opačném konci Nového Světa, než je Zlatá hruška. Je to přes tramvajové koleje pár kroků k bývalé jízdárně, postavené na jedné z bývalých bašt. Ta jízdárna, když byl zřízen protektorát, posloužila za shromaždiště těch, kdo byli odtud deportováni do koncentračních táborů. Ten můj kamarád byl mezi nimi a tenkrát to byl ještě kluk. Zde v jízdárně se s nimi naposled jednalo ne zrovna sice lidsky, ale jakž takž. Ještě jim dovolovali například přijímat poštu. A právě ta pošta byla jedním z největších zážitků jeho života. Ti střešovičtí pošťáci věděli, komu poštu nosí, a pracovali tak, že mohli vypustit duši. Rodině toho mého kamaráda doručili například jako zásilku bandičku polévky, která byla ještě tak horká, že se z ní kouřilo. Nejsem u Zlaté hrušky štamgastem, ale když se tam posadím, vždycky si tu objednám i polévku. Jinde ne, po polévkách se přece tloustne, ale tady vždycky. Na zdraví a k poctě těch pošťáků.

0: Revír 87 u telefonu Majer. Co? Zase ženská? Píšu si. Rajdrová, Margarita, adresa, nůž prsou. Hlášeno. Dobrý. Ne, detektiv Karela je s Klinkem v terénu, taky vražda. Na tu rejdrovou jedu já. Mám službu.
1: Detektiva Karelu a detektiva Klinga provázel právě strážník měšťácky zařízeným bytem v ulici poblíž River Harb. První mrtvola byla v obývacím pokoji. Byla to žena. Měla na sobě jenom nylonové kalhotky, ale nebyl v tom ani náznak jakékoliv sexuality. Ležela na zemi, tvář a část lebky měla roztříštěnou. Byla to podívaná, která donutila Klinga vyběhnout z bytu kalupem. Karela a strážník byli zkušenější policisté. V tomhle městě už snad všechno viděli a všechno slyšeli.
2: Vašemu kolegovi se udělalo šoufl, co?
3: Je to ještě zelenáč.
2: Takhle zabít tu ženskou mohl jenom blázen. No ale pojďte dál, tam je podívaná ještě o fous horší.
1: Muž ve spodkách a tričku ležel hned za dveřmi ložnice. Celý obličej a větší část lebky mu také demolovala exploze. Palec měl zaháknutý za kohoutek brokovnice, kterou pořád ještě jednou rukou svíral. Hlaveň obrovské dvanáctky spočívala u pozůstatků kostí, zubů a trosek čelisti. Vystřelená nábojnice ležela vedle trepanované lebky.
2: Jak jsem říkal, blázen. Odbouch manželku, pak šel do ložnice a otočil flintu proti sobě.
3: Tak co, Berte, už je to lepší? Tam do ložnice chodit nemusíš.
4: Ale ne, dobrý, už jsem fit.
3: Poslyšte, kolego, kdo nám vlastně o tom dal hlášku na revír?
2: Já? K nám na okrsek to ráno hlásil mlíkař.
3: Který?
2: No ten, co jim tady rozváží mlíko, viděl otevřený dveře, vlez dovnitř.
3: Který dveře?
2: Do kuchyně, vchod pro dodavatele.
3: V kolik hodin to bylo?
2: No, asi před hodinou, teď je 6, tak asi v 5. Ale já si myslím, že je to jasný. Podle mě je to jasný jak facka. Jak se říká, bez problému.
3: Až na to, že dveře byly do kořán v 5 hodin ráno.
2: Technický detail. Určitě tady najdem dopis na rozloučenou. To tyhle sebevrazy vždycky dělají, že nechávají dopis.
3: A co ta vystřelená nábojnice na podlaze v ložnici?
2: A co s ní má být?
3: Ten chlap drží v ruce 12 brokovnici a to není žádná opakovačka.
2: No a?
3: To totiž znamená, že se musí zacvičit se závěrem, než tahle flintička vyhodí vystřelenou patronu. Takže bych byl moc rád, kdybyste mi mohl vysvětlit, jak to ten Ferina narafičil, že se picnul do hlavy a pak ještě zavergloval se závěrem a vyhodil vystřelenou nábojnici z komory.
4: Páni, to znamená...
3: Vypadá to tak. Komu patřil ten byt?
2: No, těm dvěma, co tu ležej.
3: Jak se jmenujou, sakra?
2: Lajdnovi, manžele Lajdnovi. Mladý a prej moc slušný lidi, říkal ten mlíkař.

0: Paní Lajdnová, poznáváte ty šperky?
1: Podle nějakého prstenu se přece nedá...
0: Paní Lajdnová, v případě, že jsou pozůstatky natolik zohaveny, že jakákoliv identifikace...
1: Ze šperků se nedá usuzovat.
0: Myslíte? Tady ten prsten je z Wisconsinské univerzity. Jsou na něm iniciály ALL. Našli jsme jej na pravém prsteníku mrtvého. Chodil váš syn na Wisconsinskou univerzitu?
1: Chodil.
0: Jmenoval se Andrew Lloyd Lydon.
1: Monogram ALL má spousta lidí.
0: Paní Lydnová. A co tenhle přívěsek? Podívejte se, prosím, na něj. Ten přívěsek měla mrtvá na krku. Jsou v něm dvě fotografie. Poznáváte, kdo na těch fotografiích je?
1: Ano. Tohle je můj syn a ta žena moje snacha. Ale to ještě neznamená, že by někdo z nich musel být mrtvý.
0: Paní Lajdnová.
1: Chci je vidět.
0: Jsou v Márnici.
1: Chci je vidět.
0: Byli zastřeleni z brokovnice, náboje ráže 12, vypálené z bezprostřední blízkosti.
1: Chci je vidět.

0: Místnost pro sektury byla velká, světlo namodralé, všude čpila desinfekce, kroky vracela tlumená ozvěna. Zavál studený vzduch, jak z hrobu, a na malých kolejnicích vyjel kovový box. Objevila se roztříštěná hlava, pak nahé ženské tělo. Na krku a na prsou stále ještě byly krvavé skvrny po výstřelu z brokovnice.
1: Je to vaše snacha?
2: Ano, ano.
1: Jak jste to poznala?
2: Podle mateřského znamínka. Tady, hned nad prsem. Ona, synovi to připadalo velmi, když měla hlubší výstřih. Ano, je to má snacha. Je to Rose.
1: Chcete vidět to mužské tělo?
2: Já asi bych to raději ne. Ne.
1: Nemohla byste mi aspoň říct, jestli váš syn má na těle nějaké jizvy nebo něco podle čeho?
2: Ano, je tetován.
1: Kde?
2: Na ruce. Dal si to dělat jako kluk. Nebylo mu ani 18. Nevzali ho na vojnu.
1: Jak vypadá to tetování, paní Lajdová?
2: Je to dýka. Modře vytetovaná dýka. A jeho jméno Andy. Červeně.
0: Karela se pak na prosekturu vrátil. Mrtvola bez obličeje s rudou zející dírou v hlavě ležela stuhlá na hliníkovém podvozku. Na levé paži měla modře vytetovanou dýku a přes čepel dýky bylo červenými písmeny vytetováno jediné slovo. Andy.
1: Jsme od policie a chceme si pohovořit s nadřízeným pana Andrew Lydna.
3: Ach ano. Ano, je to strašné. Strašné, že?
1: Ano, jistě.
3: Brnknu panu Vitrcovi. Jsem jeho sekretářka, víte? Ann Gilroyová. Jak jste říkali, že se jmenujete?
1: Karela a Kling.
3: A který jste Karela?
1: Já.
3: Takže vy jste Kling?
4: Uhodla jste.
3: Tak fajn.
4: Znala jste pana Lydna?
3: Ovšem. Vrhá to snad na mě podezření?
4: Jistě, že ne.
3: To je škoda.
4: Proč?
3: Že byste mě chtěl vyslechnout, nebo tak něco. Nechcete mě vyslechnout?
1: Neříkala jste, že pan Vitrs...
3: Ano, jistě. Hned mu brnknu.
5: Co byste rádi věděli, pánové?
1: Všechno o panu Lydnovi.
5: Všechno.
4: Jak dlouho tu pracoval?
5: 10 let jako obchodní cestující. Prodáváme traktory.
1: Jezdil hodně ven?
5: Strávil půl roku na cestách.
1: A vycházel se svými kolegy v dobrém?
5: Ano, jen běžná rivalita.
4: Nepálil za nějakým děvčetem z kanceláře?
5: Nic víc, než je běžné.
1: Kdy se vrátil z poslední cesty?
5: Totiž on se ještě neměl vrátit.
1: Jak to?
5: Dostali jsme od něj minulý týden telegram, že pokračuje v cestě. A najednou jsme se dozvěděli, že byl v sobotu zabit ve svém bytě.
4: Kdy jste dostal ten telegram?
5: V pátek. Prosím, jestli ho chcete vidět, tady je. Dnes skončím v San Francisku, přes víkend tady. V pondělí dál na Portland. Zavolejte prosím Rose, ať mi pošle novou šikovou knížku. Hotel Logan, Portland, kšefty jdou dobře. Zdraví Andy.
1: To je obvyklé?
5: Co prosím?
4: Posílají vám vaši cestující podobné telegramy?
5: Ovšem. I když většina z nich radši telefonuje.
4: A žádat kancelář, aby zavolala manželku, to je taky obvyklé?
5: No jistě, to dělají všichni.
1: A nemáte tušení, proč chtěl novou šekovou knížku?
5: Asi mu došly šeky. Jeho ženě jsme hned zatelefonovali. Jak říkám, mysleli jsme, že on je pořád v terénu. A najednou...
3: Hotovi, pánové?
1: Ano, díky za ochotu.
3: Není zač. Pane Klingu,
4: Prosím?
3: Kdyby mě něco napadlo, nebo kdybych si na něco vzpomněla, kde vás zastihnu?
4: Prosím, tady je moje navštívenka. Slečno.
6: Berte.
3: Bertram? Neznám jedinýho mužského, který se jmenuje Bertram.
4: No, tak teď jednoho znáte.
3: Tak naschle. Berte.

0: 87. revír u telefonu, Karela.
1: Tady firma Remington Express. Pane Karelo, vy jste nás volal kvůli té brokovnici.
0: Aha, buďte zdrav. Máte pro mě něco nového?
1: Ano, mám. Mohl byste mě laskavě ještě jednou říct výrobní číslo té brokovnice?
0: Číslo? Ještě? Kde pak to? Tady to je. A37626.
1: 626, ano, to souhlasí. Tak tu zbraň, její typové označení je 833K, jsme vyexpedovali 4. srpna.
0: Kam?
1: Prodejna sportovních potřeb Paramount.
0: Tady v Izole?
1: Ne, v Newfieldu, za řekou, v sousedním státě.
0: Vřelé díky.

0: sportovní potřeby Paramount.
1: Tady policie u telefonu Karela, 87. pátrací oddělení.
0: Dobrý den, co si přejete?
1: Vyšetřujeme vraždu.
0: A je, je.
1: Já bych jen potřeboval od vás vědět, komu jste prodali brokovnici typu 833K někdy v srpnu.
0: Ale já tu mám plný krám lidí.
1: Jde o vraždu, pane.
0: No tak dobře, tak moment, prosím. Mám to náhodou zrovna tady u ruky. Říkáte srpen?
1: Ano, někdy po 4. srpnu.
0: 833K.
1: Ano.
0: Dostali jsme nový kus, je to úplně nový model. Tady to je, máte štěstí.
1: Komu jste to prodali?
0: Walter de... Nemůžu to přečíst. Demo... Ne, ne, ne. Demaskes. Demaskes, to je jméno.
1: Walter Demaskes. A adresa?
0: South 2nd Street 236.
1: Mhm. Požádal jste toho člověka o nějaký osobní průkaz?
0: Ne.
1: A proč ne?
0: Nikdy to nedělám. Není to moje povinnost.
1: Tak proč si to zapisujete? Takhle to nemá žádný smysl, může vám říct jakékoliv jméno a adresu.
0: To může, ale vy dobře víte, že v tomhle státě si můžete koupit flintu, kde chcete a jakou chcete a nepotřebujete k tomu nic.
1: Jo, já vím, tak díky. Díky. South 2nd Street, říkáte.
0: Jo.
1: Dobrý.

0: Někde jsem čet, že na prvním místě v množství slunečního svitu je Los Angeles a pak hned Izola. Říje na takový vedro. Já už nikam nejdu. Poreferuj, Berte. Otisky prstů, no tak prober se, čti.
1: Jo. Laboratoř identifikace sděluje, že otisky obou mrtvých nejsou registrované a upozorňuje na četnost otisků třetí osoby. Většina otisků v bytě patří mrtvému a jeho manželce, ale je tu množství otisků dalších na klikách, na příborech, na prádelníku a tak dále. A ty též jsou na pažbě brokovnice i na kohoutku. Dotyčná osoba, nevylučuje se, že to mohla být i žena s velkýma rukama, no prostě píšou, že zrejdila celý byt. My víme, že osoba nic neukradla.
2: Dobrého večera. Fuj, to je tam vedro.
0: Vážně, to je novina.
1: Řekni nám něco veselějšího.
2: No tak veselýho nic moc nevím. Ale poslouchejte, pánové, co mám teďka za případ. Jo? Nějaká rajdrová, mladší ženská, doma v kuchyni, čistoučce, probodnutá nožem. Oblečená, nikdo ji neznásilnil, motiv nikde, vrah zatím taky nikde, ale vážení, ona psala poezii.
1: Revír 87. Jo, píšu si. Znásilněná desetiletá. Už je v nemocnici? To měla klíku. Dál. Vymlácený výklad. Počkej, kolego, přepojím. To nám nepatří. Dík. Vezmi si telefon. Hlášení z Okrsku.
0: No tak povídej. Psala verše.
2: No, verše ani moc ne. Já si to teď pořád čtu. Jo, poslouchejte. Jo, posloucháte, jo? Tak. Ach, velké město, velká matko, vydávím tvoje nahé prsy a saju kaly ze tvých stop.
0: Ne, ušetři nás, pro boha.
2: Revír 87 Majer. Co je, Benny? Jo, píšu si. Na Calver Avenue, dál. Vylezl v baru na stůl a vykřikuji, že zabil nějakou dívku, je opilý. Ale podívej, přivezl jsem a nebav se s ním. Jo, sloužím, čekám. No ne, pojďte sem, vážně. Vážně, pánové, ty verše, tedy ta poezie, jo, naschvál. Ještě si počkejte, jo, ještě kousek.
1: Až jindy, Majere, fakt jsme utáhný. Dobrou noc a dobrou službu.
2: 87 Majer, co je?

0: Byt na South Second Street byl malý, plný nepořádku. Na podlaze plechovky od piva a plné popelníky. Rozválená špinavá postel, v dřezu kupa neumytého nádobí. Podle plesnivých vloček na talíři se dalo odhadnout, že naposledy tady pan Demáskes snídal někdy před 2 týdny.
1: To je pan Vensi, správce tohohle domu.
2: Zdravím vás, pane.
3: Podívejte se, pánové, já musím odtahat popelnice. Za chvíli přijdou popeláři, já vážně nemám čas.
2: Vemem to zkrátka. Berte, porozhlídně se zatím vedle v ložnici.
1: Jasně, Steve.
2: Jak dlouho tu bydlí pan Demáskes?
3: Ach, dobrý 3-4 roky.
2: Sám?
3: No jo, ale když je doma, chodí za ním pořád nějaký ženský.
2: Kdy jste ho viděl naposled?
3: Jo, to si nevzpomenu. Víte, on tu někdy je, někdy zase není.
2: Jak je starý?
3: Co? Kolem 40.
2: Mhm. Jak vypadá?
3: Je to vazba.
2: Knírek? Plnovous?
3: Ne.
2: Nekoktá? Nešišla?
3: Ne.
2: Kde je zaměstnaný?
3: Není mi známo. Helejte, já jsem tu domovník. A ne fízel. A ty popeláři...
1: Steve!
2: Co je? Co je? Našel jsi něco?
1: Vypadá to tak.
2: Co máš?
1: Bouchačku. Byla v zásuvce v prádelníku.
2: Ukaž. Johnson ráže 22. To je všecko?
1: Ne. Ještě neinkasovaný šek ležel vedle té bouchačky a je na jméno Walter Demáskes a na částku $110.
2: Na čí účet?
1: Na účet podniku Kouzelný koutek. Podpis něco jako de Kadají.
2: Kouzelný koutek.
3: Jo, to je pajzl hned tady za rohem. Jo, tak už můžu jít?
2: No jasně, děkujeme. My jdeme taky, Berte. Fofrem.
4: Pánové, musíte mě omluvit. V naší branži se musí člověk najíst, kdy mu to momentálně vyjde. Za chvíli otvíráme a bude tu hotovej blázinec.
2: Jen to dojezte, pane Kadají.
4: Jo, Voli ho znám. Kde ten štráfek vůbec je?
1: Jak dlouho jste ho neviděl?
4: Od pátku. V sobotu nepřišel, v neděli máme zavříno. A jestli teda dneska zase nepřijde, musím se povohlídnout po někom jiném.
2: On je u vás zaměstnaný?
4: Jo, vyhazuje nepohodlný hosty. No to víte, noční vinárna.
1: A nevíte, jestli je ženatý?
4: Jo, soukromí věci mě nezajímají. Platím mu 75 babek týdně a vynese mi z podniku každýho, kdo tu stropí nějakou nepřístojnost. Ale jestli je ženatý, tak to si chrválí ještě se 6 jinýma.
1: Jak to myslíte?
4: Takže je na něj přilepená věčně nějaká saze. O, on je fakt hezký chlap. A vazba. To víte, vyhazovač z pajzlu.
2: Pane Kadají, dal jste mu tenhle šek?
4: Kdež ne? Jo, dal. To je za 14 dní. Je stražena nemocenská, pojištění. Nechcete se něčeho napít, mládenci?
1: Ne, díky.
2: Jsme ve službě.
4: Ale děte, chtěl bych mít 5 centů za každého policajta, co mi sem přijde v noci na patrolu a houkne do sebe 3 frťany v těsným závěsu. A proč vlastně, Voli, ho scháníte? Proved něco?
2: Možná.
1: Dáte nám vědět, jestli se ukáže.
4: Samolitr. A co jako proved?
2: Možná, že zabil 2 lidi.
4: A sakra. Ale ne. A kdy to jako měl udělat?
2: Někdy v pátek v noci.
4: Když vypad tady odsaď?
2: Zřejmě.
4: Tak to teda jdete po špatným chodníku, mládenci.
1: Proč myslíte?
4: Jedině, že by v tom ona jela s ním.
1: Jaká ona?
4: No ta saze. V pátek v noci odtud vypad s nějakou sazí.
2: Co to bylo za ženskou?
4: Jak se jmenuje, nevím. Občas si ho sem přijde vyzvednout. Jezdí ve žlutým bujku.
2: Jak vypadá?
4: Červený vlasy, zelený oči. A všecko na správných místech.
1: Řekl Demáskes, kam mají namířeno?
4: A kam byste, prosím vás, měl namířeno vy? S takovou senzační ženskou ve 2 hodiny ráno.

0: 87. revír u telefonu Kling.
1: Buďte zdrav. Doufám, že jsem vás nevzbudila.
0: Jak to, jsem ve službě?
1: Právě proto. Vzpomínáte si na mě?
0: No, jistě.
1: N. Gilroyová. Jste tam sám?
0: Momentálně jo.
1: Říkal jste, abych zavolala, kdyby mě něco napadlo.
0: Souvisí to s případem manželů Lajdnových?
1: Přece bych si nedovolila vás obtěžovat jenom proto, abych vás slyšela.
0: Tak oč jde? Co vás napadlo?
1: Ten minulý pátek jsem Rose Lajdnové volala já. Vzpomínáte si, že nám Lajdn poslal telegram, abychom zavolali jeho manželku kvůli té šekové knížce?
0: Ano.
1: No a volala jsem jí já. Vy nechcete vědět, o čem jsme spolu mluvili?
0: Samozřejmě, že chci.
1: Dobře, ale teď vám to nemůžu vykládat, sedím v kanceláři. Můžeme se sejít za půl hodiny na svačince a v klidu si pohovořit. Vyjdu vám všemožně vstříc.
0: Slečno Gilroyová...
1: Říkejte mi N.
0: Radši bych se pro vás zastavil v kanceláři.
1: Výborně.
0: Teď už musím končit.
1: Co se děje? A tak, někdo přišel.
0: Ano.
1: Tak naschle. A nezapomeňte si sebou vzít pistoli.
2: Kdo to byl, Cindy?
0: Ne, to byla ta Gilroyová.
2: A kdyby se to dozvěděla, Cindy...
0: Co by se měla dozvědět?
2: Pokud vím, Cindy je tvá snoubenka a prima holka. Takže nechápu, proč si začínáš takovou let.
0: Já si nic nezačínám. Říkala, že to byla ona, kdo volal minulý pátek Ruslajnový. A chce mi to vylíčit.
2: No dobře, pán Bůh s tebou. Poslyš, jestli tě to zajímá. Právě jsem dostal hlášku, že žádný Walter Demaskes žádnou pistoli zaregistrovanou nemá. To, co jsme našli v šupleti, si samozřejmě mohl koupit kousek od Aizoli docela volně. Ale proč si praboha ještě kupoval brokovnici, když je mohl zastřelit pistoli?
0: Čím dál tím líp. Co říkali partaje v domě?
2: Jedna partaj je na dovolené, za těma zajdeme jen tak pro pořádek, až se vrátí. Mládenci oťukali ostatní sousedy. Nikdo nic. Jenom jedna ženská a výstřely slyšela, ale tak se vyděsila, že zůstala radši v posteli. Stará páně k 80. A když se za chvíli podívala z okna, uviděla auto, právě odjíždělo.
0: A byl to žlutý Buick?
2: Nikoliv, vážený, byl to tmavý vůz, značku nevím.
0: Takže zase nic.
3: Co to slyším? Dobrého večera přeju, pánové.
2: No, jen aby.
0: Hele, máme jméno, adresu, víme, kde bydlí, máme jeho popis, ale jinak nic. Náš hlavní a zatím jediný podezřelý se vypařil.
3: No to jste na tom skoro jako já. O, Margie, my pláčeme. My pláčeme, věř. Naše hlasy stoupají v bouřlivém hoři. V naději, že je uslyšíš a že se dovíš. Že uslyšíš a že se dovíš. O, Margie.
4: O, majere, ty cvokaří.
3: Ale moment, moment, počkejte. Já byl na smuteční trizně, kterou uspořádali přátelé básníci na památku zavražděné básnířky Rajdrové. Já jsem si tam zapsal ještě další. Byla jen dítě. Ach, pouhé jen dítě. Někdo ji zdupal v běsnivé brutalitě. Sečet cval dnů.
0: A kolik jí bylo?
3: Přes 40. Snad docela slušná ženská. Chodila stabilně do jednoho baru na večeři, vždycky prej sama. Snad jen ten poslední den se tam bavila s nějakým hezounem. No a teď ho hledej. Nikdo ho tam nikdy neviděl. A ženská má najednou nůž pod žebrama čistěnkou ránu, jako by to dělal řezník.
0: Hele, a ten někdo jí podupal nebo brutálně zohavil?
3: Ale ne, to jsou jen ty verše.
2: Počkej, do kterého baru chodil?
3: Na Debeck Avenue, bar Grill u Perryho. Revír 87, Majer. Ano,
2: už jsem si myslel, že básnířka chodila do kouzelného koutku za vyhazovačem.
3: Dva mrtví. Jo, pošlu ambulanci.
5: Není něco v pořádku?
0: Ne, ne.
5: Že se kolem sebe pořád rozhlížíte?
0: To je zvyk. Jestli tu nejsou nějaké kriminální živly. To víte, nemoc z povolání.
5: Nepovídejte. Jste nervózní, že vás se mnou někdo uvidí v paru.
0: Kde pak? Máte moc pěkné šaty.
5: Ale ty šaty to ještě nejsem já. Chtěla bych mít tu kuráž a vzít si je na holé tělo.
0: To už by vás sebrali policajti. Paragraf 1140.
5: Vážně paragraf?
0: Nepřístojné obnažování, tak tomu říkáme v hlášeních. Nenapijeme se?
5: Tak na ty nepřístojnosti.
0: Na zdraví.
5: Máte nějakou přítelkyni?
0: No, jo.
5: Aha, tak kvůli tomu jste tak ustaraný.
0: Proč ustaraný?
5: To nemusíte. Tohle je konec konců pracovní schůzka. Jste zasnoubený?
0: Ne, ale doufám...
5: Jak je stará?
0: 23. Má před promocí. Píše dizertačku na filozofii.
5: Dizertačku?
0: O primárním výjevu oidipovského komplexu. O iluzi a realitě a odcizení.
5: Ta musí být chytrá.
0: No, to je.
5: Já sotva prolezla v gymplu. Je hezká?
0: Je, ale jestli se nemýlím, tak detektiv jsem tu já.
5: Směle do toho, pane detektive. Ptejte se za sebe.
0: V kolik hodin jste minulý pátek volala paní Lajdnovou?
5: Já myslela, že se budete ptát na mě. No tak dobře. Volala jsem ji těsně před 5. V 5 končíme. Řekla jsem, mohla bych mluvit s paní Lajdnovou a ona na to u telefonu. No tak jsem jí řekla, že nám její manžel poslal z Kalifornie telegram, že ji prosí, aby mu poslala novou Šekovou knížku. Ona řekla, že už o tom ví, ale že mi přesto děkuje.
0: A jak to mohla vědět?
5: Tvrdila, že její manžel volala ráno ze San Francisca, že pokračuje v cestě do Portlandu a že potřebuje novou Šekovou knížku.
0: Když jí volal, proč telegraficky žádal vás, abyste jí zavolali?
5: Nejspíš se chtěl pojistit.
0: Hleda to.
5: Už jste si to rozmyslel?
0: Co?
5: Jestli si dáme rande. Asi jsem se do vás zamilovala.
0: Ach, to je nesmysl. Vždyť se spolu ani pořádně neznáme.
5: To přece vůbec nevadí. Tak jdeme ke mně, ne?
0: No, neříkám, že jindy, ale dneska...
5: Dobře, dobře, když jindy, tak jindy. Když nezavoláš ty mě, zavolám já tebe, Bertíčku. Nejsem žádná pyšná princezna.
0: Já vím.

0: Můžu dál?
1: Ne. Co to vidím? Sám veliký muž, Sam Grossman, chlouba policejní laboratoře. No pojď, posaď se.
2: Ty fory děláš, protože nic neděláš.
1: Co jsi mi přines?
2: Ale ten elektrický holicí strojek. Jo, poslyš, znáš tu anekdotu, jak ten pán přišel do hotelu
1: počkej,
2: a tam
1: počkej.
2: Sedí mnohodorná ženská?
1: Počkej, holicí strojek?
2: Ten, co jsme našli v bytě u Leidnových, v koupelně.
1: Jo, už vím. No a co?
2: Zjistili jsme na něm něco ohromně zajímavé.
1: Co pak?
2: Otisky prstů.
1: No a?
2: Patří vrahovi.
1: Demaskesovi.
2: Ten chlap se tak jmenuje.
1: Ten chlap je momentálně náš hlavní podezřelý.
2: Aha. No prostě otisky na holicím strojku jsou totožné s otisky, které jsme našli na brokovnici. Tak co ty na to?
1: Zírám.
2: Já taky. Odprásknul bys dva lidi a pak se oholil neboštíkovým holicím strojkem.
1: Ne.
2: Já taky ne. Tak proč to teda ten chlap udělal? Proč tak riskoval? Brokovnice přece nadělá pekelný randál, to jsou šupy jako zděla. On oddělá třema ranama dva lidi a pak klidně odpochoduje do koupelny a oholí se.
1: Hmm.
2: Podle vší logiky se měl dát na útěk. No co si o to myslíš?
1: No co? Jsem z toho jelen.

0: Nehněvejte se, paní Lajdnová, že vás zase obtěžuju.
1: Ne, ne, prosím, jen se posaďte.
0: Nebudu dlouho zdržovat, jde jen o pár maličkostí.
1: Co byste rád věděl?
0: Slyšel jste někdy jméno Walter Demaskes?
1: Walter, jak?
0: Demaskes. Přátelé mu říkali Voli, Voli Demaskes.
1: Ne, to jméno slyším poprvé.
0: Váš syn se o něm nikdy nezmínil?
1: Ne, nikdy.
0: A vaše snacha?
1: Se snachou jsem mluvila jen zřídka.
0: Špatně jste spolu vycházeli?
1: Vždycky jsme spolu nějak vyšli.
0: Ach tak.
1: Ujišťuji vás, mladí muži, že s brokovnicí zacházet neumím. A pak tou brokovnicí byl zabit i můj syn.
0: Řekněte mi, paní Lajdnová, váš syn a vaše snacha...
1: Neklapalo to hned od začátku. Přivezl si ji domů z jedné služební cesty. Bylo to v létě, asi před 8 lety. Přišla mi sem zrovna do tohohle pokoje. Vypasované žluté šaty, zelené oči, taková jižanská drzá holka.
0: Jak se jmenovala za svobodna?
1: Rose Hillary Bordnová. Byla jedináček, ale měla spoustu bratranců a sestřenic. Všichni zrzaví jak liška. Řekla jsem synovi hned, že se mi nelíbí.
0: Povězte mi, paní Lajdnová, věděla jste, že se váš syn měl vrátit minulý víkend domů?
1: Ne.
0: Netelefonoval vám?
1: Ne.
0: Ani vaše snacha vám minulý týden nevolala?
1: Když byl syn pryč, má snacha mě nikdy nevolala. A já ji také ne. Neřekla mi ani, že je v jiném stavu. Dozvěděla jsem se to, až když potratila.
0: Ona potratila? Kdy to bylo?
1: V květnu. Byla ve 2. měsíci.
0: Ještě jednu otázku. Jaké auto měli manželé Lajdnovi?
1: Měli 2 auta. Syn měl černého Chevroleta a ona žlutého Forda.
0: Žlutého Forda.

0: Je tady, vyřídím to. Jo. 78 Majer. Cože? Zase nemáte ambulanci? Pochůzkář tam je sám a ženská mu co nevidět vykrvácí na chodníku. Jděte do háje, prosím vás, kvůli čemu tam jste? Jo, čekám.
1: Fofr, co?
0: Máš volat do vrátnice, čeká tam na tebe návštěva. Haló? Hni sebou, volej na 680.
1: Haló, tady Kling.
2: Jo, máš tu návštěvu. Slično, vente si sluchátko.
3: Haló?
1: Tady Kling, kdo je tam, prosím?
3: Přece Anne. Proč jsi mě nezavolal? Přišla jsem si pro tebe. Nebo můžu nahoru do kanceláře?
0: Přestaňte na mě hrát betla.
1: Ne, proboha. Dave.
0: Co je?
1: Jdu na chvíli ven na kafe, kdyby mě někdo hledal.
0: Jo, dobrý. To mě nezajímá. Já jsem z Oblika, já vás dvakrát upozornil, že to oznámím.

0: ale ostrov je to překrásný.
1: Vypravuj, Georgi, o El Jangui.
0: No jo, El Jangui. To je dešťový prales.
2: Pane Pime, vím, že byste chtěli mít co nejdřív vybaleno, nechci vás zbytečně zdržovat.
1: Nás nezdržujete, mladý muži.
2: Ještě jednou se milostivá omlouvám, že jsem vás takhle přepadl hned po vašem příjezdu z dovolené, ale prosím vás, k věci. Dozvěděli jste se o smrti Lajdnových, když jste byli tam na jihu?
1: Ano, bylo to v novinách.
0: Hrůza.
2: Znali jste se s Lajdnovými dobře?
0: No, tak jak to chodí. Potkáte se na schodech, pozdravíte se.
1: Bydlíme tu teprve rok.
2: Mluvili jsme už se všemi, kdo tu bydlí, vy jste poslední. Každá maličkost může být pro nás důležitá. Byli jste někdy u Lajdnových v bytě?
0: Ne, nikdy.
1: Vlastně já tam jednou byla. Potkala jsem ji dole na chodbě, byla hrozně bledá, bála jsem se, že omdlí, tak jsem ji doprovodila nahoru do bytu.
2: Byla v jiném stavu, že?
1: Ano, později jsme se to dozvěděli, když o to dítě přišla. Víte, oni oba žili dost pro sebe. Pan Leiden byl věčně někde na cestách.
0: Obchodní cestující.
1: Doma býval jen málo kdy a vždycky zase odjel na celé měsíc.
0: Ona byla docela milé děvče, viď? Hmm? Jednou nám představila svého bratra.
2: Svého bratra?
0: Takový milý mládenec to byl. Potkali jsme je, když zrovna vycházeli z bytu.
2: Ale ona přece byla jedináček.
1: Říkala, že je to její bratr.
2: Jak vypadal?
1: Vysoký. Fešák. Modré oči, černé vlasy.
2: Jak se jmenoval?
0: Myslím, že mu říkala Harry.
1: Ne. Wally. Jmenoval se Wally.

0: Cindy, slyšíš, pust mě dovnitř. Chci s tebou mluvit. Cindy!
1: Ale já nechci mluvit s tebou.
0: Sundej ten řetízek, nebo vyrazím dveře.
1: Běž si vyrážet dveře k tý svý frajli.
0: Co blázníš?
1: Na vlastní oči jsem vás viděla.
0: To bylo úřední jednání.
1: Úřední jednání? Tak proč tě držela pod paží?
0: Já za to nemůžu.
1: Co pak ti to šeptala do ouška, no? A ty, jak ses usmíval. Já husa. Běžím za ním, abych mu řekla, že... Koukej zmizet.
0: Cindy, já ty dveře vykopnu.
1: Jen to zkus. Zavolám policajta.
0: Já jsem policajt. Já tě varoval. Cindy, prosím tě.
1: Neles mi sem.
0: Chci s tebou v klidu mluvit.
1: Ale já ne. Říkal jsi mě, že mě máš rád. Ta fuchtle.
0: Není to žádná fuchtle.
1: Ovšem, to je slušná dívenka, určitě pana. Běž se s ní držet za ručičku, vypadni odtud. Vypadni, než ti dám pár facek ještě jednou.
0: Cindy, co tě to napadlo? Na schodech policejního úřadu. Všichni viděli, jak ses na mě vrhla. No, to byla ostuda. Napadení veřejného činitele.
1: Běž se činit, ty činiteli.
0: Cindy, přísahám, že na tom nic nebylo. Měla informaci.
1: No to jo, ta má informaci.
0: Cindy, přišel jsem ti říct, že tě mám rád.
1: Ty jo.
0: Mám.
1: Tak proč?
0: Šli jsme jen přes ulici na kafe, nic víc.
1: To ti nevěřím.
0: Nestojím o nikoho na světě, jen o tebe. To myslím vážně. Mám tě rád.
1: Chtěla jsem tě zabít. Když jsem tě s ní viděla, chtěla jsem tě zabít. Mám tě tak ráda, že jsem tě chtěla zabít.

0: 87. revír.
1: Tady americká obchodní banka Heller.
0: Detektiv Karela.
1: Myslím, že mám jistou informaci, která by vás mohla zajímat. Týká se to případu Leidnových.
0: No prosím.
1: Nechtěl byste se u mě zastavit? Jmenuji se Heller a jsem hlavní účetní americké obchodní banky na Ainslie Avenue.
2: Povím vám to pěkně po pořádku.
0: Nemusíte spěchat, pane Hellere.
2: Jeden z našich úředníků měl včera při uzávěrce peněžní přepážky menší nesrovnalost. Chyběl mu $1.35.
0: To moc není.
2: Jistě, ale je to nový zaměstnanec a pořádek musí být.
0: Ach, tak chápu.
2: A tak jsme to spolu kontrolovali. Hotovost, konta, no prostě všechno. A já jsem si přitom všiml jednoho šeku. Byl vypsán na účet Rose a Andrew Leidnových.
0: Dejte pokoj.
2: Ano. Šek měl sice datum 16. října a jak vím z novin, byli Leidnovi zavražděni až 28. října. To je v

0: Pamatujete se, jak vypadal?
1: Byl vysoký, dobře oblečený, tmavé vlasy.
2: Vypravíte přesně, jak to proběhlo.
1: Předložil šek na $200 a požádal, abych mu ho proplatil v 10-dolarových bankovkách.
2: Proplatil jste ten šek?
1: Ne. Nejdřív jsem ho požádal o prokázání totožnosti. Měl řidičský průkaz na jméno Leiden. Pak jsem zavolal ústředí, jestli je na účtu částka postačující ke krytí žádaného obnosu.
0: Aha, a dál?
1: Šek byl krytý. Má na účtu něco přes 3000. Podpisy se shodovaly, takže jsem šek proplatil.
0: O vraždě manželů Leidenových jste v novinách nečetl?
1: Moc mě to mrzí, pane. Ale v tu chvíli...

0: Tak tvoje něžná Cindy ti namlátila?
1: Kdo ti to říkal?
0: John z vrátnice. Musel ti prej přispěchat na pomoc. Vypravuje si o tom celá pátračka. Dostat nakládačku od vlastní snoubenky přímo před zraky polovičky policejního sboru.
1: Nech toho, jo.
0: Takže jste se rozešli.
1: Naopak. Všecko je v pořádku. Neměj péči.
0: To jsem sám rád. Teď bys ani na tu slečnu moc času neměl. Včera někdo inkasoval v americké obchodní šek z účtu manželů Lajnových.
1: Ženská nebo chlap?
0: Fešák, vazba, černé vlasy.
1: Demáskes. Milenec Lajnový.
0: Má zřejmě její šekovou knížku. Je na ní něco přes 3000.
1: Její milenec. Proč jí střelil ze 2 metrů přímo do ksichtu? A potom, když už potřeboval rychle peníze, proč jel do banky a ne do svého bytu pro svůj dokonale nezávadný šek na $100?
0: Protože věděl, že po něm jdeme.
1: Mně to stejně nějak nehraje. Myslíš, že mohl vraždit i pro mizerný 3000?
0: Znám lidi, co zabili pro 5 centů. Vsaď se, že nechce nechat v bance ani dolar. Odhaduju, že zítra ráno obejde Demáské z obě pobočky banky a nechá si proplatit další šeky.
2: Prosím vyplatit v 10 dolarovkách.
3: Máte u sebe nějaký průkaz, pane?
2: Řidičák.
3: Ano. Děkuji. Vteřinku, prosím. Haló, potřebuji konečný stav účtu Rose a Andrew Leidnovi.
4: Hned to bude, pane.
2: Nespěchám.
0: Detektiv Karela, jste zatčen, pane Demáskesi. Pojďte v klidu se mnou.
5: Odpověď přišla v podobě tvrdého úderu na Karelovu čelist.
0: Stůj, nebo střelím!
5: Karele dostihl muže u otáčivých dveří. Chytil ho za levou paži, ruka v košili se začal trhat, objevilo se svalnaté předloktí a na něm... Karela málem pustil svou kořist. Ale vzpamatoval se, udeřil levou, pak pravou přímo do obličeje a další rána muže omráčil. Karela a Klink v údivu zírali. Na levé paži měl muž vytetovanou dýku a napříč přes její čepel červenými písmeny jméno

0: Jak jste se to dozvěděl? A víc nahlas, prosím.
1: Když potratila a lékař řekl, že byla ve druhém měsíci, tehdy mi to konečně došlo.
0: Co vám došlo?
1: Že to dítě nemohlo být moje, byl jsem tehdy přes čtvrt roku na služební cestě.
0: Rozumím. Co jste dělal pak?
1: Nic, jen jsem se pořád divil, jak to mohla udělat. Když věděla, jak ji mám rád. Nechápal jsem to. Nerozuměl jsem tomu. Nemohl jsem nic dělat, vůbec nic, než mlčet a umírat. Pomalu umírat.
0: Uklidněte se, pane Leitne. A pokračujte. Pokuste se říct, jak to tehdy vlastně bylo.
1: Já... Nejdřív jsem musel zjistit, co je to za chlapa. Řekl jsem ženě, že na 14...

0: 14 dní odjíždím, ale zůstal jsem tady a hlídal byt. Chodil tam denně, zjistil jsem, kde bydlí, jak se jmenuje, čím se živí, prostě, co je to za člověka. Vyhazovač z baru. Ta úroveň. A měl ještě další ženské. Vůbec jsem nemohl pochopit, jak s ním Rous může něco mít. A ještě tohle. Měli jsme stejnou výšku. Byl stejně starý. To byla další věc, která mi nešla na rozum. Když už potřebovala jiného chlapa, proč si namluvila někoho, kdo vypadal jako já? Nejdřív jsem chtěl zabít jen jeho, ale pak jsem se rozhodnul, že je zabiju oba. A tehdy jsem si koupil brokovnici. Ta udělá z obličeje fašírku, zvláště když se vystřelí zblízka. Chtěl jsem jim udělat něco tak strašného, jako udělali oni mě. A když jsem si kupoval tu brokovnici, tak mě to napadlo. Když se mě prodavač v obchodě ptal na jméno, řekl jsem Demaskes, Walter Demaskes, a uvedl jeho adresu. Když je střelím hodně zblízka do obličeje, nikdo už je jak živ nepozná. A možná, že mě ani nechytnou. Ono, policie si bude myslet, že jsem Demaskes. Vždyť já už byl stejně mrtvý. No ne. Co pak mě nezabili, když mě tohle provedli? A tak jsem chtěl svoje jméno zprovodit ze světa a odjet někam pryč a začít nový život.
1: Jak to bylo s tím tetováním?
0: Když jsem letěl na západní pobřeží, nějaký kluk vedle na sedadle si maloval fixačními tuškami, prsty měl umazané od té barvy a já si uvědomil, že ta skvrna hrozně připomíná tetovanou kůži. Ten pátek v 9 ráno jsem poslal ze západního pobřeží telegram do kanceláře, aby mi poslali šekovou knížku. A pak jsem ještě zavolal Rose, chtěl jsem, aby si myslela, že jsem na druhém konci Ameriky a mohla si s tím svým milánkem v klidu užívat. Po 5 odpoledne jsem přiletěl do Isoli. Najednou jsem dostal strach, že to nedokážu. Byl to dlouhý večer a noc. Nejdelší v mém životě. On pracoval v baru do 2 hodin a tak jsem musel do té doby se potloukat kolem. Šel jsem do biografu, pak do snack baru, pak do jiné hospody. Trochu jsem se napil a pak jsem si vzal z auta, z kufru, brokovnici. Šel jsem nahoru a odemkl zadní dveře do kuchyně. Rose přišla do obýváku skoro nahá. Tak jsem jí střelil první. Když se skácela, střelil jsem ji ještě jednou do tváře. Od toho dostal taky v ložnici.
1: Co jste dělal pak?
0: Navlékl jsem mu na prst svůj prsten z koleje z univerzity a pak jsem mu namaloval to tetování.
1: Pane Leidne, nebyl jste nervózní? Nebál jste se, že někdo uslyší ty výstřely z pušky?
0: Ne, byl jsem úplně klidný. To tetování jsem ještě trochu zašpinil prachem, aby to dostalo tu správnou patinu, aby si toho moc nevšimli. To jediné mě napadlo až na místě. Vypadá to šíleně. Ale vyšlo to, ne? Všecko ostatní jsem měl naplánováno předem. Víte proč? Protože jsem jí měl rád. Moc rád.
1: Pane Leidne, prosím podepsat protokol přiznání.
0: Ano, jistě. Jenomže, promiňte, chci ještě něco dodat.
1: Prosím, můžete.
0: Zabil jsem ještě někoho.
2: Cože?
0: V noci, když jsem čekal, až on skončí práci v baru a přijde za Rous, seznámil jsem se na večeři s jednou ženskou. Vykládali jsme si, řekl jsem jí, že mě manželka podvádí a řekl jsem jí taky, jak se jmenuju. Prostě napovídal jsem jí toho dost a uvědomil jsem si to, až když odešla. Nemohl jsem si vzpomenout na její jméno, byl jsem strašně rozčilený. Pak jsem si vzpomněl, našel její adresu v telefonním seznamu a šel za ní. Uvařila mi kávu, byla hodná. Na stole ležel kuchyňský nůž.
1: Jak se jmenovala, víte?
0: Margarita Rajdrová.
2: Rajdrová. Páni. Zavolám Majerovi, Steve.
1: Tak podepište, pane Leidne.
3: Karel s Klingem vyšli před policejní budovu. Pláště měli rozepnuté. Z parku už ale foukal chladný větřík a nesl vůni páleného dřeva a listí.
2: Steve, dokázal bys něco takového udělat?
1: Jak to myslíš?
2: No, kdyby ti tvá žena zahnula s nějakým chlapem. On říkal, měl jsem jí rád, proto jsem zabil. Dokázal bys něco takového udělat?
4: Ne.
1: Nejsem šílenec.
3: Říjnové nebe bylo nezvykle modré a klidné. Dokonce i dopravní ruch zazníval tlumeně. Horečná uspěchanost dne se mírnila a tišila.

0: říkala mu Milost pane.
1: Krajský trestní soud v Praze, Praha, 29. května.
0: Na počátku měsíce února uviděl jakýsi Čeněk Chrást, 44-letý autodrožkář, na ulici děvče asi 18-leté, které se mu zalíbilo. Dívka nesla pivo a dávala pozor, aby nerozlila. Autodrožkář se k ní přitočil a začal jí zahrnovat galantnostmi. Děvče se hyhnělo a pána odhánělo, aby dal pokoj, že musí s pivem domů. Ale Chrást byl člověk zkušený, který to se slečnami dovedl. A tak po dalším mluvení mu dívka slíbila dostaveníčko. Bylo to v neděli. Chrást jí zavedl do Stromovky a poručil jí bílou kávu. Přitom jí tam neustále přesvědčoval o svých horoucích citech. Dívka klopila oči a pořád se pochechtávala. Když byl autodrožkář příliš dotěrný, odstrkovala ho a říkala: ale milost pane, nechte si to, milost pane. Autodrožkář horlil, že není žádný milost pán. To se prý dnes už neříká. Dívka na to: ale přece jste milost pán. Ale slečno, namítal pan Chrást. A já nejsem žádná slečna, řízně odpověděla dívka. Autodrožkář zaplatil a vyzval dívku do biografu. Bránila se a říkala, co by tomu řekla milost paní. Ouha, pomyslel si pan Chrást, poznala, že jsem ženat. A hned jí to začal vymlouvat. Manželství za dnešní moderní doby není překážkou. I mezi ženatým pánem a svobodnou dívkou se může vyvinout vážná známost. Pak šli do biografu. Dávali hezký kousek. Autodrožkář byl něžný, dívka se už tolik nebránila, jen říkala, co by tomu asi řekla milost paní, kdyby to viděla. Jste moc dovolený, milost pane, vyčítala mu. Uplynul nějaký čas. A dnes seděl dotyčný Chrást před senátem Vrchního rady Trosta pro zločin svedení osoby nedospělé, jeho dozoru svěřené. Ukázalo se totiž, že ona dívka byla jeho služebnou. Obžalovaný namítal, že o tomto faktu neměl tušení. Celý čas byl na cestách a nemohl se valně starat o domácnost. U nich se střídali služky, on si jich nikdy nevšímal a sotva věděl, že nějakou služku mají. Služebné najímala jeho paní a sama jim také dávala výpověď. Služky byly jen na hrubé práce. Paní vařila a posluhovala u stolu. Obžalovaný se doma najedl a pak se vyspal. Neměl jiného myšlení než na obchod. Toto tvrzení podepřela manželka obžalovaného svědeckou výpovědí. Nepamatuje se, že by se její muž byl někdy na služebnou podíval. Vůbec si myslela, že ani na ženské není, a byla velmi překvapena, když byla na jejího manžela vznesena tato obžaloba. Panu Chrástovi také polehčovalo, že dívka sama mu neřekla, že u něho slouží. I tomu soud uvěřil, když služka měla vypovídat u soudu. Ustavičně klopila oči a místo odpovědí se pochechtávala. Soud zamítl žalobu státního zástupce doktora Neureitera a obžalovaného osvobodil. Jeho manželka si ho od soudu odvedla. Autodrožkář bude asi podroben domácímu kárnému řízení.
2: Lidové noviny, 30. 5. 1935. Roucho svatební.
0: Krajský soud v Praze, Praha, 19. dubna.
2: Blažena, 35-letá švadlena, četla v novinách inzerát, jehož obsahem bylo, že inteligent, netančící a nekuřák je syt svobodného života a hledá bytost, která by s ním založila rodinný krb. Třeba s menší tělesnou vadou, věno žádoucí. Blažena neměla tělesnou vadu, ale vyhovovala druhé podmínce. Měla ušetřeny nějaké peníze. Dopsala tedy na udanou šifru a přihlásil se jí netančící inteligent. Byl to Ferdinand Bašta, 37letý obchodní jednatel. Byl vysoký blondýn, jehož způsoby byly vybrané a řeč plyná. Blaženě se zalíbil, jenom se jí zdál být trochu mladý. Bašta řekl, že jeho mládí nemůže být překážkou, neboť má rozum jako starý, a vyzval Blaženu, aby s ním sdílela společnou domácnost, což je nutné proto, aby vzájemně vyzkoumali, jestli je mezi nimi, jak se říká, soulad duší. Blažena souhlasila a přestěhovala si k němu šicí stroj a začala si připravovat výbavu. S velkou láskou dala se do šití bílých svatebních šatů. Ferdinand u ní sedával, přihlížel k práci a jevil velký zájem. Ty šaty, říkával, udělej hodně volné, hodně volné. Proč, divívala se Švadlena, já jsem přece štíhla. Hodně volné, opakoval Ferdinand umíněně, to je teď moderní. Co ty rozumíš ženské módě? Usmívala se Blažena schovývavě. Možná, že víc než ty, odvětil Ferdinand záhadně. Ostatně já to chci. Když si to přeješ, tak se nedá nic dělat. Budou volné, nestarej se. Blažena šila noční košile, lajblíky a vůbec takové ženské tajemství. Ferdinand starostlivě a s jistým napětím přihlížel. Nemusíš do prádla vyšívat monogramy, prohlásil. Monogramy musí být, aby se v prádle nestratilo, poučovala ho Švadlena. Nechci monogramy a dost. Divný muž, pomyslela si nevěsta. Ale co dělat, všichni muži jsou takoví. Uplynulo několik neděl. Blažena šla po ulici a vidí před fotografickým závodem stát ověnčená auta. Zástup lidí čeká se zájmem, až vyjdou novomanželé. Blažena se k zástupu připojila, protože hrozně ráda viděla svatby. Po chvíli vystupuje z průjezdu nevěsta. Atlasový šat, splývavý závoj, vínek na hlavě. Nemlich ty samé šaty jsem si zřídila, plesá Blažena, jenomže tahle ta je trochu tělnatá. Vzadu jí to šponuje. Mělo by se to trochu povolit. V boku by potřebovala ubrat. Na ramenou to chce být štyrcnuté. No, holka zlatá, která Švadlena tě tak zřídila? Najednou se zarazila. Za otylou nevěstou přišel ženich v černém. Blažena se podívá. Můj ty světe, vždyť je to pan Bašta. A zase uplynulo několik neděl. Blažena s Ferdinandem se sešli. Byla to jejich poslední schůzka. Dali si dostaveníčko před senátem vrchního rady Krištůvka. Pana Baštu soudili pro zločin podvodu. Ukázalo se, že věno své první nevěsty investoval do svatebního podniku s jinou nevěstou. Její úspory byly vynaloženy na zařízení domácího krbu jiné. Jiná šla k oddavkám v jejich svatebních šatech a jiná používala jejího prádla, které s takovou pílí a láskou vyšívala. Zkrátka se ukázalo, že pan Bašta ji podvedl. Obžalovaný byl na návrh státního zástupce doktora Svobody uznán vinným a odsouzen do žaláře na 6 měsíců. O podmínečném odkladu trestu bude konáno šetření.
0: Lidové noviny, 24. 1935. To nebyly křtiny.
2: Okresní soud v Praze, Praha, 19. března.
0: Stalo se to počátkem měsíce února. Paní Tlamichovou, porodní bábu, napadlo, aby se podívala z okna. A jak tak kouká, vidí, jdou dvě paní. Ta jedna se jmenuje Kateřina Štěbencová a ta druhá Kristýna Pavlištová. Paní Pavlištová nese v náručí cosi jako děcko v peřince. Bylo to alespoň povijánem ovázané. Obě ženy se tváří sladce, rozmarně. Ty, dělá paní Pavlištová. To je hezký, švitoří paní Štěbencová. Berany, duc. Hájej, hošičku malej. Paní Tlamichová strnula. Co to má být? Říká s úžasem. Že by v tomto domě byla radostná událost, to mně není povědomo. Nevím, že se v baráku nějaká ženská čekala. Přece bych musela o tom něco vědět. Obě ženy se sladkým břemenem vykročily z domu. Paní Tlamichová hodila na sebe sukni a hlavu si ovázala šátkem. Na její tváři se jeví výraz rozhodnosti. To není jen tak, šeptá si rozhodně. Já to nemůžu tak nechat. Děcko se musí koupat. Musíš novorozeně ti vařit heřmánkový čajíček. To musí dělat odborník. Paní Tlamichová se řítí z domu. Spěchá, aby zastihla obě ženy a volala je k odpovědnosti. To jsou nynčko časy, žehrá porodní babička. Jeden opravdu neví, jak by se zachoval. Tadyhle od nepaměti pomáhám dětem na svět. Tisícům rodiček jsem pomohla v těžké hodince. A tady máš poděkování. Poděkování, Barboro Tlamichová. Volají k porodu cizí ženskou a já mám škodovat. Na to se podívám. Žolíku, Žolí! Ozval se z domu mužský hlas. Žolí, pojď sem, tu máš, odpovídá ženský hlas. Kde je ten pes? Před chvilkou tu byl. Žolíku! Paní Tlamichová kluše za ženskými, co nesou to zabalené v peřince. Došli za roh a z jejich tváří zmizel sladký, mazlivý výraz. Ohlížejí se na všechny strany a paní Pavlištová rozbaluje peřinky. Z ambaláže vykoukla černá psí hlava. Pes zívl, olízl se a zakňučel. Mlč, zaskohrala hrozivě paní Pavlištová. Paní Tlamichová otevřela oči a ústa. A tudy na to děla k sobě. Pak zavřela oči a řítila se naspět. Zabušila na jedny dveře. Otevřel k ní ratý muž ve vestě, za ním vyhlížela rozcuchaná ženská hlava. Čím posloužím, paní Tlamichová, otázal se muž. Hledáte Žolíka, pane Tic?
3: Hledám. To psisko by tu mělo být a není. Mně se zdá...
0: Netrestejte ho, pane Tic. To nevinné zvíře za nic nemůže. Stalo se obětí zločinu. Přicházím, abych ten zločin odhalila. Dnes soudil okresní soudce Rada Mráz paní Štěbencovou a paní Pavlištovou pro přestupek krádeže. Pes, pravda, nebyl žádné čistokrevné zvíře, ale byl věrný a ctil oddaně manžele Ticovi. Soud uznal obžalované vinnými a vyměřil každé 3 dny tuhého vězení. Z toho případu je vidět, jak velice se rozmohla zločinnost. A také to, že metody amerických únosců začínají pronikat až do naší ulice.
1: Lidové noviny 23. 1938.

A Sartrovi taky. Marie je zaručeně nejzdvořilejší profesorka na českých gymnáziích, ne-li na gymnáziích v této části vesmíru vůbec. Tato zdvořilost je hluboce zakořeněná, vrozená, je to jakási prapodstata Mariina bytí. Její jednání s jakoukoliv živou bytostí, včetně vlastního manžela a akvarijních rybiček, je laskavé, trpělivé a uctivé. Nikdy nezesílí hlas, nikdy neužije slova, která zajisté zná z úst jiných jedinců druhu Homo sapiens, ba i z literatury. Nezmíněná slova Marii nepohoršují, jen naprosto chybí v jejím aktivním slovníku. Zatímco u některých kolegů probouzí poněkud ironickou nevraživost, inu na hrubý pytel hrubá záplata, však to známe, u jiných pak opovržlivý soucit, studenty její chování činí naprosto bezbranými. Představme si například následující situaci. Důtklivé zabušení na dveře zborovny. Marie, sedící nejblíž dveřím, otvírá. Je tam Nováková, bafne zavile vyhlížející teenager, aniž by pozdravil. Je z nové první B, takže s Marií dosud neměl tu čest. Marie mu věnuje jeden ze svých krásných úsměvů. Dobré odpoledne, hledáte paní inženýrku Novákovou, že? Ráda vám ji zavolám. Jinoch chvíli zírá, je ticho, Marie se stále usmívá, nespěchá, jako nikdy nikam, a je sličná něžnou krásou anděla omylem zapomenutého na tomto světě. Jo, vypadne ze studenta. Teda, chtěl bych mluvit s paní inženýrkou Novákovou. Další pauza. Kdybyste byla tak hodná. Neexistuje student, který by Marii nezdravil. Je to velmi prosté. Pokud uvidí známou tvář, z dálky se usmívá. Protože naši teenageři jsou někdy poměrně otrlí, dokážou zachovat kamenný obličej stylem vás já v životě neviděl, dámo, až do okamžiku, kdy Marie, prozářená vnitřní radostí nad setkáním s určitě nejmilejší osobou, kterou kdy poznala, zapřede: Dobrý den, Honzíku, jak se máte? Pokud vím, nikdo to nevydržel déle než dvakrát. A tak kráčí Marie žitím a jak rozhrnuje houštiny mladistvých, je obklopena květy jejich zdvořilosti a laskavosti. Začnete-li si před ní stěžovat na neurvalost dnešní mládeže, narazíte na nepochopení. Neurvalou mládež Marie nepotkává. Nicméně každý z nás někdy narazí na své vatrlo. Bylo to na hodině filozofie ve čtvrtém ročníku, krátce po sametové revoluci, nebylo učebnic ani osnov a Marie, takto češtinářka a angličtinářka, utrpěla výuku díky témuž extrému, který v létech předchozích pro tento předmět upřednostňoval skalní straníky. Marie se ovšem o filozofii vždycky zajímala. Hodně četla a termín utrpěla zde tedy není tak docela na místě. Protože se ale nepovažovala za odborníka, nasadila velice mírné měřítko. Dvojka za poslech a kdo chtěl jedničku, ten musel vypracovat nějakou tu seminárku. Zkoušení a písemky ty vypustila vůbec. Jediné, na čem trvala, byla soustředěná pozornost, vlastní nápady a podněty. Navzdory a nebo možná i díky tomu, to byly hodiny velice hezké. Vyprávěli si, četli autory, nikoliv jejich vykladače, diskutovali. Našel-li se někdo, kdo nebyl zaujat, aspoň se tak tvářil, a našel-li se někdo, kdo se tak netvářil, aspoň neotravoval. Jednoho dne si však dva studenti z poslední lavice prostě nenašli čas, aby si přečetli sportovní zprávy dřív, než začala Mariina hodina. Načapala je poprvé, napomenula je pouze tím typickým vlídným úsměvem, hoši se zatvářili kajícně a Marie odkráčela před lavice. Hovořilo se tenkrát o existencialismu. Ze Sartrovy teze, že člověk je odsouzen k tomu být svobodný, přešli logicky na svobodnou volbu a na svobodu vůbec. Kdy nás ostatně tohle téma vášnivěji přitahuje, než když je nám 18 let. Prostě byla to hodina, jakých se moc neurodí. Marie rázuje po třídě, usměrňuje debatu. Máme tu křesťany i satanistu, oddaného Nietzscheana i sličnou komunistku, ale sláva takřka žádné ignoranty. A najednou zase ty noviny v poslední lavici. Teď už jí to zamrzelo, Vítka byla chladnější a kluci ještě kajícnější. A za 10 minut totéž. V tomto okamžiku už Marie přerušila diskusi a přednesla krátký projev o porušování dohod, podlosti dovolovat si tam, kde téměř nic nehrozí, a o tuposti lidí, kteří jsou tak chytří, nadaní a mladí, že mohou pochopit téměř všechno a místo toho si čtou Bůh ví co. Nebylo psa, který by se od viníků vzal kousek buřta. Spolužáci vrtěli hlavami a spolužačky si významně ťukali na svá hladká čela. Chvilku trvalo, než se výklad zase dostal do tempa. Krátce před zvoněním, kdy Mariina kantorská duše už rozpínala křídla,
její cvičený periferní zrak opět zachytil nešťastné noviny. Měla to přejít, ano měla, ale pád byl příliš tvrdý. Zmlkla. Úsměv zhasnul. Pomalu došla k poslední lavici. Každý dopad střevíčku na parkety byl naprosto adresným, ničivým úderem oběma bídákům. Kdyby někomu vypadl vlas, bylo by to slyšet. Marie se zastavila nad nimi, uchopila noviny a třesoucími se prsty z nich vyrobila kouly. Slova, vlídná, pohotová, zdvořilá slova, chyběla. Lámajícím se hlasem přerušila mrazivé ticho. Víte vy dva, co mě můžete? Mrštila novinami do otevřeného okna. Trefila se. A jak pak zase vykročila dopředu k tabuli, hodila ještě přes rameno. A Sartrovi? Taky.

0: Dne 13. března roku 1886 hlásí hlídka na denkerském majáku, že k přístavu se blíží lehká briga.
1: Vrací se z dlouhé obchodní cesty po severním pobřeží Norska.
0: Je naložená dechtem, železem a dřevem.
1: Briga se jmenuje Lagenardi.
2: Pospěš si, Marie, vane severní vítr. A když má moje ženardy vítr v řádech a na velitelském můstku muže, jako je můj syn a tvůj budoucí manžel, bude tu co nevidět.
3: Už si to řekl všem přátelům, strýčku.
2: Ale to víš, že řekl. Buď klidná, copak neslyšíš?
3: To je moje svatební píseň, strýčku.
2: S farářem už jsem všecko vyjednal, Marie. Jakmile je Lagenardi zakotví a vy se s Luisem pohybíte, půjdete rovnou do kostela.
3: Jsem tak šťastná. Tak dlouho jsem se načekala.
2: Ale musíš si pospíšit, Marie. Všichni chtějí vidět nevěstu.
3: Půjč mi daleko moc, strýčku.
2: Já to máš. No tak co? Už vidíš Luise?
3: Ne, ještě ne. Má určitě jinou práci, než aby mi teď mával na přivítání.
2: Proč můj syn nevytáhne vlajku? Proč je vlajkový stožár prázdný?
3: Námořníci už jsou na palubě. Tamhle je André Vasling a Penelen.
2: A ten muž vpravo od velitelského můstku, to je Opik?
3: Ano, to je on. Ale kde je Louis?
2: Teď snad už konečně vytáhnou vlajku na uvítanou.
3: Stričku, vlajka, která stoupá na stožár, je černá.
2: Černá. Že na palubě je smutek.
3: Musíme, Claude, zjistit, co se vlastně stalo.
4: Přirazit k molu. Vyhodit kotvu.
2: André Vaslingu. Můj syn. No, kde je můj syn? Co? Proč mlčíte?
5: Drahý pane Konbite, váš syn, kapitán této lodi, zahynul.
3: Ne, to nemůže být pravda.
2: Chci vědět, jak se to stalo.
5: Zpráva je zapsána v lodním deníku. Můžete si ji přečíst, pane Konbite. Prosím.
2: Dne 26. února poblíž Melstrému se dostala naše loď do prudké bouře za severního větru. Tam také zachytila volání o pomoc, o kterou ji požádala Geleta Frurn, zbavená hlavního stěžně a plachet, potápěla se. Když kapitán Louis Cornbit viděl, že loď je neodvratně ztracena, rozhodl se pomoci alespoň posádce. Přes odpor některých mužů na palubě dal spustit na moře šalupu a sestoupil do ní s námořníky Cartroisem a Nugetem. Sledovali jsme ji až do chvíle, kdy zmizeli v mlze.
5: Musíte být silný, pane Konbite. Dobrá, dočtu to tedy sám. Přišla noc. Moře bylo stále bouřlivější. Lagenardi byla stržena vírem, který vzniká v těchto vodách. Hrozilo jí, že bude pohlcena Melstrémem. Musela prchat po větru. Marně jsme pak několik dnů křižovali těmito pochmurnými místy, ale šalupa, Geleta, kapitán Louis a oba námořníci se již neobjevili. Svolal jsem tedy posádku, ujal se velení brigy a zamířil k Dunkerque.
2: Měl jste do šalupy vstoupit s mým synem, Vaslinku. Jste přece nejschopnější námořník na Lagenardi. Třeba by se vám podařilo se šalupou se vrátit.
5: Bůh je mým svědkem, že jsem to Louisovi nabízel, pane. A mimo Boha jsou zde i další svědci. Řekni sám, Opiku, jak to bylo.
6: Všichni jsme to slyšeli. Pan Vasling se chtěl nalodit do šalupy s vaším synem, ale ten mu dal rozkaz, kdybych se nevrátil, velení na Lagenardi může převzít pouze pan Vasling.
2: Odpusťte, André. Ale jste si opravdu jist, že můj syn zahynul?
5: Vy přece víte, co je Melstrem, pane. Ten strašný vír přitáhne do svého středu každou loď a tu pak rozdrtí. Přísahám, že jsem vykonal všechno, abych vašeho syna našel.
2: Nemám nejmenší důvod o vašich slovech pochybovat, André. Ani o tom, co říká námořník Opik. Chtěl byste zůstat na lodi jako první důstojník?
5: Musel bych vědět, kdo bude nový kapitán.
2: Já. Vydám se Luise hledat.
5: Pane Konbite! Louis je mrtev. Melstrém nikdy nikoho nevydal.
2: Třeba je můj syn první, komu se podařilo vír překonat.
5: Znám ty končiny příliš dobře, pane Kornbyte. Nemáme naději.
2: Prohledám všechny norské přístavy, do kterých mohl být Louis zahnán. Jedně tehdy, až budu mít nezvratnou jistotu, že zahynul, vrátím se sem zemřít. Vstupte.
7: Doprovodil jsem Marii na molo, pane Kornbyte. Ale tam omdlela. Drožkou se mi pak zavezl domů. Ovšem, ještě předtím, než omdlela, stále opakovala.
2: No co opakovala?
7: Marie si myslí, že Louis není mrtev. Že určitě žije.
2: André, věříte intuici?
5: Budete jitřit jen svůj smutek, pane.
2: Pokud se někdo z vás rozhodne, že podnikne tuto výpravu se mnou, ať zůstane v kajutě.
5: Pane Kornbyte, dovolte mi odejít.
2: A vy, Penelene?
7: Nevím, zdali Louis žije či nikoliv. Mrtvého jsem ho neviděl. Stejně tak Cartroise a Nugeta. Pravděpodobnost, že je ještě někdy spatříme, je nepatrná. Přesto bych se chtěl pokusit.
2: A co vy, opiku?
6: Cesta bude nebezpečná. Ale poplavím se také, pane Kornbyte.
0: Vyplutí je stanoveno na 23. března.
1: Jen 10 dnů trvají nezbytné opravy lodi.
0: Místo zbožím je Laže Nardi naložena zásobami sušeného masa,
1: bečkami mouky, brambor, kávy, čaje, citronů a pemikanů.
0: Na dolní palubě je v kotcích umístěna smečka polárních psů.
1: Už jen 12 hodin a Laže Nardi zdvihne kotvy.
0: Toho večera Marie spěchá za Penelenem na loď.
3: Penelene, chci plout s vámi. Mám na to právo.
7: Obávám se, že to je vyloučené. Nikdy si nebyla v severních krajích. Kdo ví, kam se dostaneme? Jaká utrpení tam budeme muset snášet?
3: Prosím vás, Penelene.
7: Pokusím se přimluvit. Vstupte.
5: Odpusťte, Marie. Zaslechl jsem nechtěně ze dveřmi váš rozhovor. Pokud se pan Kornbyte rozhodl najít Louise, ať se o to pokusí. Dřív či později pozná, že se pokouší o nemožné. Ale vy byste měla být rozumná. Zůstaňte se mnou v Denkirk.
3: Ale já věřím, že Louis žije. Vím to, pane Vaslingu.
5: Vidím, že jste rozhodnutá, Marie.
3: Naprosto.
5: V tom případě se záchranné výpravy zúčastním i já.
7: Vždyť tvrdíte, že je nesmyslná.
5: Ano, a navíc ještě velmi nebezpečná. Právě proto chci stát po vašem boku, Marie. Udělám vše, co mi přikážete.
7: Bude lepší, když Marínu přítomnost na Laže Nardi ohlásíme neprodleně kapitánu Kornbytovi.
5: No, tak s tím bych nespěchal, Penelene. Jsem si totiž jist, že kapitán Kornbyte by nedovolil Marii odplout.
7: Ale co pak je možné tohle kapitánovi zatajit?
5: Můžeme se o to pokusit.
0: 23. března, krátce po východu slunce, zdvihá Laže Nardi kotvy.
1: Vyplouvá na dalekou cestu do končin, z kterých se již nevrátilo tolik námorníků.
2: V zádech máme dobrý vítr. Počítám s plavbou k Fajerským ostrovům, kam mohl vítr trosečníky zahnat. A když zjistíme, že nepřistáli v žádném z tamnějších přístavů, tak je budeme hledat v severním ledovém oceánu. V každém případě přistaneme v Bude, abychom doplnili zásoby. A potom prohledáme severní pobřeží Norska.
5: Navrhoval bych, kapitáne, prozkoumat nejdřív břehy Islandu.
7: To nechápu, pane Vaslíku. Proč břehy Islandu? V době katastrofy zuřila přece severní vichřice. A z toho můžeme předpokládat, že trosečníci byli vrženi spíše na norské pobřeží.
5: Větry poblíž Melstrému neustále mění směr, pane Penelene. Dle mého názoru mohl ty nešťastníky zachytit mořský proud, který je pak zcela jistě donesl na islandské pobřeží.
7: Mořské proudy, o kterých mluvíte, pane Vaslinku, jsou nejméně o 200 mil dál. Tak je to vyznačeno na všech námořních mapách. Jsem přesvědčen, že kapitán Kornbyte zvolil správný směr.
5: Být vámi, kapitán Kornbyte, vzal bych v úvahu spíše než námořní mapy a názory pana Penele na moji zkušenost s plavbou v severních mořích. Změnil bych kurz směrem na Island.
2: Jestliže něco dalo Louisovi a jeho přátelům naději, že nebudou rozdrceni v propasti Melstrému, pak je to severní vítr. A ten je mohl zahnat jen k norskému pobřeží.
5: Když máte tu jistotu...
2: Tento předpoklad ve mně udržuje víru, že naše výprava se setká s úspěchem.
5: Proč se tady mračíte?
2: Proč? Po celé dva dny co jsem na cestě, myslím na Marii. Nechtěl jsem prodlužovat její utrpení zloučení a tak v den odplutí, ještě v noci, jsem odešel na palubu La Genardie a nedal jsem jí ani políbek na rozloučení.
3: Mějte odvahu, strýčku.
2: Marie? Marie, ty jsi na palubě?
3: Žena přece může jít hledat muže, když se otec vypraví hledat syna.
2: A jak chceš snášet útrapy, které nás čekají?
3: Jsem tu s vámi. A se svými statečnými přáteli Vaslingem a Penelenem.
2: To oni tě ukryli na palubě?
7: Byli jsme to my, pane konvite. Mohu-li mluvit za sebe, nelituji toho, že jsem to udělal. Maličká je, silná a odvážná.
8: Připravil jsem pro Marii kajutu. Teď už se nebude muset skrývat v podpalubí. Dovolte, pane konvite, abych ji do kajuty doprovodil.
9: 15 stupňů severně! Ostrovy!
2: Kormidlo 15 stupňů vlevo a stáhněte kosatku. Směr sever.
7: Jedna věc mi nejde na rozum, pane konvite. Proč chtěl jsem obrátit loď směrem k islandskému pobřeží?
2: Na pátrání, které vede, nemůže mít každý z nás jiný názor.
7: Ovšem, názor pana Vaslinga je opravdu dost podivný. Žádný zkušený důstojník by takhle neuvažoval. A Vaslink je zkušený důstojník.
2: Co tím chcete říct, Penelene?
7: Vlastně nic.
2: No, snad přece něco.
7: Napadlo mne, jestli Vaslink nechce zmást naše pátrání.
2: To je nesmyslné podezření. Jaký by měl Vaslink důvod? Je to nejlepší přítel mého syna. Na všech plavbách z Genardy to dokázal. Louis o něm vždycky říkal, že nepoznal poctivějšího člověka.
7: Promiňte, pane konvite.

0: 20. den plavby dorazila Genardy podle plánu kapitána Cornbita k Fajerským ostrovům.
1: Ve zdejších přístavech není o Geletě Frúrn ani o trosečnicích jediné zprávy.
0: 28. den plavby.
1: La Genardy přistává v Bude.
2: Vidím, že je vám chladno, Marie. Dovedete si představit, jak vám bude o 200-300 mil severní?
3: Každý den se otužuji. A každý den snáším chlad o něco lépe. Až přijde polární mráz, budu na něj připravena, pane Vaslingu.
2: Obdivuji vaší vůli. Ale co kdybyste ji napřela jiným směrem?
3: Teď vám nerozumím.
2: Zapomeňte na to, čeho nemůžete nikdy dosáhnout. Louis je mrtev. Nemůžete se s ním setkat. Maelstrom do sebe vtáhnul jak šalupu, tak Geletu. Na hladině nezbylo po troskách ani stopy. Je to kruté, ale poctivé, co vám říkám. A budu vám to říkat stále. Navrhněte panu Cornbitovi, abychom se vrátili. On vás poslechne.
3: Slíbil jste mi, že uděláte všechno, co vám přikážu, pane Vaslingu.
2: To také splním.
3: Zkuste uvěřit tomu, že Louis žije.
0: Již třetí den zuří na moři prudká bouře.
1: Lodě nemohou vyplout z přístavu.
0: Z města se vrací kapitán Cornbit, přináší důležité zprávy.
4: Marie, Penelene, Vaslingu, musím vám něco přečíst. Něco úžasného. Vlastně bude nejlepší, když to přečteš, Marie, sama.
3: Dne 26. dubna na palubě lodi Frúrn. Připlula k nám šalupa z lodi La Genardy. Všichni jsme byli strženi proudem k ledovcům. Buď nám nebe milostivo.
4: Jedna rybářská rodina mě dala informaci, že před několika dny byla nalezena láhev se zprávou. Ta láhev byla odevzdaná Norské námořní společnosti a tam mě tu zprávu taky předali.
3: Luží je. Určitě žije.
5: Najít trosečníky v ledovém moři je stejné jako hledat jehlu v kupce sena.
4: Je jaro a ledy začínají tát. Doba jako stvořená pro průzkum arktického moře.
5: Připravím loď k vyplutí.
4: Zamíříme k východnímu pobřeží Grónska. K 70. stupni severní šířky.
5: Rozkaz, pane Cornbite.
4: Tak co, Penelene? Ještě si myslíte, že chce Vasling znesnadňovat pátrání?
6: Nespustí z Marie oči. Provází na každém kroku.
4: Přestaňte s tím, Penelene. Jednou provždy s tím přestaňte. Důležité je, že máme první stopu. A já jsem si jist, že se objeví druhá, třetí a nakonec Louise najdeme.
0: La Genardy doplní zásoby.
1: Příštího rána se bouře uklidní.
0: Před přídí brigy se rozevřou olověné vody polárního moře.
1: 38. den plavby, severní vítr opět zesílí.
7: Strážní koš, kapitánovi! Ledovce na pravo boku!
4: Kormidlo o 3 stupně vpravo!
8: Kormidlo o 3 stupně vpravo, pane!
4: A připravte tyče a odstrkávejte kry od boku lodi.
8: Jako bych usítil náraz na lodní dno.
4: To byla jenom ledová cížď. Ta nemůže La Genardy ohrozit. To je pevná loď.
7: Ledovec na pravo boku! A přijdu před námi!
8: Popla!
4: Kormidlo o 12 stupňů vpravo!
8: Kormidlo o 12 stupňů vpravo, pane! Minout ledovec se nám už nepodaří!
3: To není ledovec, ale obrovská ledová hora!
7: Roztrtí nás!
9: Všichni zůstaňte na svých místech! Slyšel jste rozkaz o piku?
8: Držte se!
3: Led na ledovci se příští!
7: Ledová hora se na nás krátí!
8: Marie, pozor! Drž se lada!
3: Já nemohu! Prout mi je trhá z rukou!
9: Vydržte, Marie! Ještě chvilku a budu vás! Chyťte se mého opasku! Tak a teď ruky! Nebojte se, pevně vás držím! Teď už se vám nemůže nic stát.
3: Děkuji vám, pane Vaslinku. Zachránil jste mi život. A přitom jste riskoval svůj.
9: Slíbil jsem vám, že vás budu chránit. Sliby jsem zvyklý plnit, to je všechno.
4: Děkuji vám. No ještě několik metrů a byli bychom rozdrceni.
0: Ledová hora před nimi najednou zmizela.
1: V tomto ročním období je to zcela běžný jev. Základy ledovce se začnou rozpouštět a tříštit při srážkách s druhými ledovci. Pak se těžiště plující hmoty posune a ledové hory se kácejí.
0: Bylo to jako zázrak.
9: Zázrak je tu jenom jediný. A to, Marie, je to nejodvážnější žena, kterou jsem v životě spatřil.
3: A vy jste statečný muž, pane Vaslingu.
9: Takových ledovců budeme na naší cestě k severu potkávat čím dál tím víc. Pak narazíme na ledové pláně. V našem pátrání nám pomohou pouze psi a saně. Krajina, kam směřujeme, je opuštěná Bohem i lidmi.
3: těm, kteří milují. Pomáhá Bůh i v takové krajině, kde budeme pátrat.
9: Kdyby váš Louis nebyl mezi živými a já si měl vybrat z tisíce žen, vyberu si docela určitě vás.
10: Pomoc! Pomozte mi!
5: Ukažte. Zdá se, že je to jenom vymknutá ruka. Za okamžik bude v pořádku.
10: Sahla na mne smrt, pane Vaslingu. Něco tak hrozného jsem ještě neviděl.
5: Budete si muset zvykat, opiku. Teď musíte vydržet. V ruce to trochu křupne. A už je to dobré.
10: Nic nebude dobré. Všichni při tomhle dobrodružství zahyneme.
5: Jsem přesvědčen, že mě přinese štěstí. Moc ho potřebuji.
10: Jak můžete mluvit na 72. stupni severní šířky o štěstí?
5: Třeba to brzy pochopíte.

0: stojíme. Uvízli jsme v ledu.
1: Nezbývá, než zapřáhnout psy do saní, vzít nejnutnější zásoby z lodi a vydat se na pochod.
0: Vy, Opiku, zkontrolujte stav zásob, které zůstanou na Lažernardi. Jsou uschovány zvlášť, na přední palubě. Jděte. Saně se psy jsou připraveny, pane Kornbite.
2: Nevím, jestli je to odpověď. Chudák slečna Marie, co když opravdu zmizne? Měl bych určitý návrh. Zůstanu na lodi a budu ji hlídat. Vařit, topit, postarám se o ní. A vy zatím můžete v klidu pátrat.
0: To je skutečně výborný nápad, Opik. Má jen jednu vadu. Bojím se totiž, že by se Marie musela starat o vás. Raději mi řekněte, zdali jste zkontroloval zásoby na přední palubě.
2: Zkontroloval. Zodpovědně. Všechno dělám zodpovědně. Měli jste mě poslechnout. Mám zkušenosti.
1: Jsem přesvědčen, že se o ně s námi rozdělíte. Na cestě k tomu bude dost příležitostí.
3: Slunce nezapadá za obzor.
4: Obloha je temně modrá.
3: Všude kolem nekonečně bílá pláň.
4: Nastal dlouhý polární den.
5: Strýčku, podívejte se tam vpravo. Vidím světla. 3, 4, 5.
1: Kéž by to byl můj syn. Když se vydáme tím směrem, za necelou hodinu ke světlům dorazíme.
6: Bohužel se mýlíte, pane Kornbite. Ta světla, to jsou ohně domorodců. Vrací se zpět chvíli. Chytali zde ryby na zimu. A pak, i kdybychom se vydali tím směrem, není to hodina cesty, ale nejméně 5. Vzduch je zde totiž tak řídký, že zkresluje vzdálenosti.
0: Ať je vzdálenost jakákoliv, mohli by nám podat zprávu, zda neviděli Frůrn.
5: Vydáme se za ním.
0: Vy zůstanete zde. Budete zabezpečovat tábor. Já a pan Vasling se za nimi vypravíme sami.

0: Penelen a Vaslink už by měli být tady. Říkali, že se vrátí nejpozději za 10 hodin.
1: Nemějte o ně strach, stričku. Je to krásné, že všichni držíme pospolu.
0: Slyšela jsi to?
1: To byl jen poryv větru.
0: Snad máš pravdu. Vítr sílí.
2: Blíží se k nám sněhová bouře. Slyšíte to burácení?
0: Podívejte se tam vpravo.
1: Lední medvědi.
0: Učítili nás.
2: Míří k nám.
0: Z druhé strany se vrací Penelen a Vaslink. Snad tak budou dřív než medvědi.
1: Co se to děje? Jakoby se pode mnou třásl led.
2: Pomozte mi stát. Led se celý kýve.
1: Grab puchlo. A my od medvědů odplouváme. Jsme zachráněni.
3: Přinášíme dobré zprávy, pane Kondbite. Domorodci před měsícem zahledli loď, která plula na sever. Byla bez stěžňů a měla uražené kormidlo.
4: Proč by to měla být zrovna frůr?
3: Nakreslili nám tu loď do sněhu svým tvarem a nástavbou na zádi. To byla typická norská loď. A v Bude byla hlášena tento rok pouze jediná ztráta norské lodi. Takže omyl je vyloučen.
0: Poděkujme Bohu za tuto příznivou zprávu.
2: Zajisté, pane Kondbite. Ovšem, pokud loď byla neovladatelná, naděje, že se nepotopila, je minimální. V noci se mi zdál sen. Louis nás v něm pozoroval z onoho světa a radil nám, abychom dál nepokračovali.
1: Louis je živý. Je tady na zemi a čeká na ně. Jste nejsilnější z nás, pane Veslandy. Pod vaším vedením se nám podaří Louise najít.
0: Až se vrátíme, odměním se vám.
2: Nic nežádám. A pokud mám pochybnosti, je to jen kvůli vám, Marie. Pečlivě se připravíme na cestu a vyrazíme dál na sever. Půjdeme tak dlouho, dokud nám budou stačit síly.

0: Jsme na cestě už 140 dnů. Pořád stejně bílá ledová pláň. Jenom sníh, nic než sníh. Co když se nestačíme vrátit na Žernardy a zastihne nás tady polární zima? Pane Vaslingu, vy přece nejlíp víte, že tahle výprava je nesmyslná. Řekněte to už konečně, já vás o to prosím.
1: Vaslingu, psi jsou vyčerpaní.
2: A vy, Penelene?
1: Síly mě ubývají, ale pokračovat v cestě mohu. Ovšem, pan Kornbit.
3: Stričku, třesete se zimou. Potíte se. Vždyť vy máte horečku.
4: Jsem v pořádku.
2: Odpočiňte si na saních, pane Kornbite. Připřáhněte mě ke psům, Marie. Pomohu jim táhnout.
3: Děkuji vám, pane Vaslingu.
2: Ti, kteří mě mají rádi, mi říkají André.
3: André, my to dokážeme, vidíte.

0: Nejsme na zemi, ale v bílém pekle.
1: Nic nevidím. Všude je bílá tma. Pane Lene, Vaslíku, kde jste?
0: Tady. Pane Lene, vstaňte nebo zmrznete.
2: Vůbec necítím pravou nohu.
0: Máte jeho mrzlou. Musíme postavit iglu. Několik dnů si odpočineme a pak znovu vyrazíme.
3: Důvěřuji vám, André. Stejně jako Luisovi a stričkovi.
0: Mě byste měla důvěřovat víc.
3: Jak to myslíte?
0: Jedině já vás mohu učinit šťastnou.
3: Ano, ano, jedině vy. Když najdete Luise.
4: Marie. Marie, kdyby se se mnou cokoliv stalo, velení převezme André Vaslík.
3: Stričku, vy se uzdravíte. Opustíme iglu, jen co venku přestane ta strašná sněhová vichřice.
0: Špatně se tu dýchá. Jako by tady v té ledové díře ubýval vzduch.
2: Jsme zasypáni sněhem. Nad námi jsou naváty spousty sněhu. Musíme je prorazit a přivést sem kyslík.
5: Jenomže sníh se změnil v noci v led.
0: Dřív než prokopeme led, zadusíme se.
5: Všichni musíte vstát. Dole při zemi už není kyslík.
0: Nemohu dýchat.
5: Mlčte, opiku, a chopte se sekery.

0: Konečně čistý vzduch.
1: Nebe je úplně modré. Po bouři ani stopy.
2: Mám na sobě ledový krunýř a ne šaty. Všechno na mě mrzne. Žádám, abychom se neprodleně vrátili na La Gennardi.
3: A kde jsou psi a saně?
2: Ve sněhové bouři se psi utrhli. Zmizeli i se saněmi, na kterých jsme měli většinu zásob. Musíme se vrátit na La Gennardi. Jinak zahyneme, pane Konbite.
3: Ano, ano, vrátíme se. Nic jiného nám nezbývá.
1: Nemůžeme se vzdát. Musíme Luise najít.
4: Udělali jsme, co bylo v našich silách, Marie. Pan Vasling má pravdu. Vrátíme se. Pokud se nám to ještě vůbec podaří.

0: Vrátíte na Lažanardy?
1: Neslyšel jste nic? Jakoby někdo volal.
0: Tam u vás smysly. Musíte se smířit s tím, že Louis je mrtev. Je mrtev. Rozumíte?
1: Ne. Poslouchejte. Slyšíte? Nemýlila jsem se. Stříčku. Penelene, opiku. Tam jsou lidé.
2: A pak spatří jednoho z nich.
3: Muž těžce kráčí k ním.
2: Teď padá.
3: Je to Cartroa.
4: Cartroazi, probuď se, chlapče.
5: Zemřel.
0: Tamhle je iglu.
5: A tady je kříž. Je na něm věrito jméno námořníka Nugeta. A kde je můj syn?
2: Z iglu vychází muž.
3: Je vyhublý a celý zarostlý.
2: Marie se rozběhne k němu.
3: Teď již běží všichni.
1: Luizi, já jsem to věděla, že tě najdu.
6: Drahá Marie. Otče. Děkuji vám všem. Penelene, opiku. Vaslingu.
7: Mě nemáš proč děkovat. Nevěřil jsem, že tě najdeme. Myslel jsem, že celá výprava je zbytečná. Od začátku jsem od ní všechny zrazoval.
1: Luizi, neposlouchej Andrého. Nebýt jeho, vůbec bychom sem nedošli. Zachránil mě život.
6: André, drahý přítel, děkuji ti.
4: A kde je norská posádka?
6: Hned po ztroskotání odešla. Viděli jsme, jak míří po krách na jih. Jenomže přišla strašná bouře. Kry se přímo pod námořníky prolomily. Už jsme jim nemohli pomoci. Zbyli jsme tu jen tři. Nugé zemřel před 14 dny. Cartroa před chvíli někam vyběhl. Vrátí se.
4: Nevrátí, Luisi. Jsi jediný, koho jsme zachránili. Před chvílí nám Cartroa vyčerpáním zemřel v náručí.
6: To je strašné. Zemřít v okamžiku, kdy přichází záchrana. Ubohý Cartroa.
4: Teď je třeba, abychom si na nejnutnější dobu odpočinuli a pak se vrátili na Lažanardy.
6: Trápí mne hrozný hlad.
7: Tohle je vše, co máme. Pár drobků masa. Musíme se dostat co nejrychleji na Lažanardy. Tam je zásob dost. Vyrazíme okamžitě.
1: Ale Louis i strýček si potřebují odpočinout. Jsou oba příliš vyčerpaní.
5: Marie, není jiná možnost. Buď půjdeme okamžitě zpátky, nebo tady zahyneme.

0: Luisi, synu, o jednu věc tě prosím.
1: Buď klidný, otče. Nemluv.
2: Kašel pronásleduje kapitána Kornbita stále víc.
3: Kašel a horečka.
2: Tváře má každým dnem propadlejší a jeho chůze je nejistá.
3: Ale takový záchvat kašle jako nyní ještě nikdy neměl.
1: Otče, ty kašleš krev.
0: Nemoudá, chlapče. Přišel čas, abych se rozloučil. Zavolej všechny. Zavolej Marii. Chci vám požehnat.
1: Marie, Vaslinku! Penelene, opiku, vraťte se! Můj otec je mrtev.
4: Vykopáme mu hrob.
5: Žádný hrob se kopat nebude! Musíme si pospíšit!
1: Když jsem vás požádal, abyste jel se záchranou šalupou k Frůrn se mnou, tak jste odmítl. Byl jste přitom mnohem zdatnější než Kartola nebo Nuge. Jste zbabělec, opiku! Víc vám nemám co říct!
5: Lepší živý zbabělec než mrtvý hrdina!
1: Stojte, opiku, nebo vás zastřelím! Řekl jsem, že otce pohřbíme!

0: a jít.
1: Lucy, ne. Já už nemohu.
2: K lodi zbývá sotva 5 mil.
1: Jeden krok je pro mne 1000 mil.
3: Vidím, leže Nardi. Jsme u cíle.
1: Už nemohu. Chci se mi spát. Nechte mě chvilku spát.
2: Musíme jít. Tam vpředu je jídlo. Citrony. Pemikan.
4: Teď upadla Marie.
5: Ani Louis, ani Vaslink nemají sílu jí zdvihnout.
4: Plazí se po kolenou, nemohou vstát.
5: Nedojdou.
4: Od záchrany je dělí posledních pár kroků.
5: Těch nejtěžších.
3: Louisi, dokázali jsme to. Jsme na naší Leže Nardi.
2: Mám hlad. Do skladiště půjdu první. První si vezmu citrony a pemikan. První si vezmu sušené maso z lososa.
0: Stůjte, opiku. Na lodi jsem velitelem já. Půjdeme v takovém pořadí, jaké určím.
2: Tady žádné velení neplatí. Už nejsou nadřízení a podřízení. Můj jediný nadřízený je hlava, opiku! Jak to, že dveře skladu nejdou otevřít?
6: To byste snad měl vědět vy, opiku. Poslal jsem vás přece zkontrolovat potraviny. Napřed se musí otevřít vodotěsná přepážka. Co pak jste zapomněl?
0: Naštěstí je Leže Nardi důmyslně konstruována. Kdyby v jejím boku vznikla trhlina, nepotopí se. Voda zaplaví jen určitou část lodi. Penelene, pomozte mi.
6: Zásoby někde. A tamhle v boku je díra.
0: Musela je vyplavit voda ještě během vaší cesty.
6: Vím, kde se to stalo. Srazili jsme se s ledovcem. Opiku. Vy jste stav zásob vůbec nekontroloval. Proč jste neuposlechl rozkaz?
2: Já jsem tam šel podle rozkazu. Chtěl jsem kontrolovat, chtěl, ale tam dole to hrozně hučilo, tak jsem dostal strach a šel jsem zpátky.
6: Proč jste nehlásil, že jste rozkaz nesplnil?
2: To jsem měl taky strach.
3: Luigi, tady jsou citrony a pemikán.
2: Jenomže tahle zásoba k přežití nestačí. Pro 5 lidí je to málo.
6: Co budeme dělat?
0: Zásoby si spravedlivě rozdělíme. Víc se dělat nedá. Snad nám pomůže Bůh.
2: Opik nesplnil rozkaz. Musí být potrestán. Strumpové! Domluvili jste se na mě!
6: Kam běžíte, opiku? Stůjte!
0: Strach mu zatemnil rozum.
2: Vrátí se a bude chtít získat potraviny. Za každou cenu. Použije i násilí.
0: To je velmi pravděpodobné.
2: Pokud mě všichni důvěřujete, budu skladiště potravin hlídat. Mám z vás nejvíce sil. Potřebuji jen pušku a ostré náboje.
0: Doufám, že ani první, ani druhé nebudeš nucen použít.

0: Stůj, obyku!
1: Věděl jsem, že tady čekám dobře. Teď bych měl vzbudit ostatní a zastřelit tě jako psa.
2: Chci citrony a pemikan. Chci žít.
1: Právě o tom si musíme promluvit. Pro 5 životů na téhle lodi není místo. Ale pro 2 ano.
2: Pro jaké 2 životy?
1: Pro můj a tvůj. Když se my 2 spojíme, docela určitě se vrátíme do Dunkerque. Tam pak řekneme, že všichni ostatní zemřeli cestou. Tajemství, jak to skutečně bylo, si vezmeme samozřejmě do hrobu.
2: To má být les.
1: Přátelská nabídka. Ti 3 jsou tak zesláblí, že s námi nedokážou bojovat. A budou slábnout dál a dál. Jeden po druhém zemřou na podvýživu. Napřed se jim začnou vyklat zuby. Pak se na jejich těle objeví vředy. První dle mého názoru zemře Louis Corbett. Už teď je dostatečně zesláblý.
2: Pak Marie, Penelen.
1: Tak co? Jak se rozhodneš?
2: Chci žít, pane Vaslinku.
1: Věděl jsem, že se domluvíme.
3: Je ráno. Luizi, musíme vstávat.
4: Mám strašný hlad.
3: Rozdělíme si denní příděl. A pak někdo z nás musí Vaslinga vystřídat.
5: Zůstaňte všichni stát na palubě. Co to má znamenat, André? Proč na nás míříš puškou?
6: Zásoby na téhle lodi jsou jen pro mne a tady pro opika. Rozhodl jsem se, že převezmu definitivně velení na La Genardy.
5: Zbláznil ses! Teď není čas na žerty, příteli!
6: V jednom si se zmýlil, Luizi Corbette. Nikdy jsem tvůj přítel nebyl! Už od první chvíle, co jsem tě poznal, jsem ti záviděl. Tvoje kapitánské prýmky, tuhle loď. A nejvíc ze všeho Marie.
7: O čem to mluvíte, André?
6: Proč myslíte, že jsem se vypravil na tuhle cestu? Jenom proto, že jste se plavila také vy, Marie. Kdybyste zůstala v Dunkerque, zůstal bych tam s vámi a dvořil bych se vám tak dlouho, dokud byste mi nepodlehla. Ovšem, vy jste se rozhodla jinak.
7: Mlčte!
6: Zpočátku jsem chtěl změnit směr pátrání. Avšak Penelen začal můj záměr tušit. Musel jsem najít rafinovanější taktiku. Pravděpodobnost, že tě najdeme, Luizi Corbette, byla 1:100.
7: Hnusíte se mi!
6: Až byste zjistila, že Louis Corbett nežije, určitě byste neodolala, kdybych vás požádal o ruku. Ale na tom teď nezáleží. O vaší lásku už nestojí. Chci si zachránit to nejcennější, co mám. Holý život.
5: André, zpamatujte se! Já věřím, že jde jen o chvilkové pomatení smyslů.
6: Mé smysly jsou v pořádku. Ale ty vaše poznenáhlu otupí. Citů se totiž nenajíte. Ty jsou teď k ničemu. Budeme se muset rozdělit na mrtvé a živé. Já a opik budeme ti živí. Dejte ruce pryč od dýky, co máte za pasem, Penelene.
2: Podívejte se vlevo, na dolní palubu.
8: Na pravém boku La Genardy se objeví 2 lední medvědi.
9: A na přídi 3. a 4.
5: Tak obrovské lední medvědy jsem ještě neviděl. Musíme se spojit, André. Není jiné východisko. Tohle bude skutečný boj na život a na smrt.
6: S tím, koho nenávidím, se nespojím nikdy, Luizi Corbette.
7: Mám-li zemřít, chci zemřít s tebou, Luizi.
5: Ubráníme se jen.
2: Díkou!
8: Louis nestačí odpovědět.
9: 2 medvědi se ženou s bojovným řevem k ním.
8: Penelen vykročí vpřed, medvěd je těsně před ním. Styčí se na zadní a sápe se na Penelena.
9: Penelen vší silou bodne.
8: Na přídi se ozve výstřel. To Vaslink vystřelil po druhém medvědovi.
6: Má dost! Trefa přímo do srdce!
8: Penelen vytahuje dýku z těla šelmy. I druhý medvěd je mrtvý.
9: Ale Louis Corbett se marně snaží odrazit útok 3. Konečně se mu to podaří. Rána dýkou je však vedena nepřesně. Zraněná šelma se chystá k novému útoku.
6: Opiku, nač čekáš? Pomoz přece medvědovi.
2: Rozumím, pane.
6: Zastřel Luise Corbetta, hlupáku. K čemu jsem ti dal pušku? Neboj se, Corbett tě nemůže dýkou ohrozit. Jsi v bezpečí, tak střílej.
7: Opiku, prosím vás, ne.
0: Říkal jsem ti, aby střílel po Kornbitovi, ne po medvědovi. Neposloucháš rozkazy.
8: Zraněná šelma po Opikově výstřelu zakolísá.
9: V zápětí se opět vztyčuje a napřehuje tlapy k smrtícímu úderu. Louis Kornbit už nemá sil.
10: Pane Kornbite, vydržte! Tentokrát medvěda zastřelí.
5: Co to děláte? Opiku!
8: Opik skočí mezi medvěda a Louise Kornbita. Kryje Louise svým tělem.
9: Teprve pak může vystřelit s jistotou, že šelma v předsmrtné křeči Louise Kornbita nerozsápe.
8: Konečně.
9: Medvěd je mrtvý.
8: Ve Vaslingově pohledu je nenávist.
9: Teď zdvihá pušku a míří na Opika.
0: Vy se proti mně chcete bouřit, Opiku? Varoval jsem vás. Zastřelím vás jako psa.
5: Pozor, Vaslingu! Za tebou je čtvrtý medvěd! Minul si ho! André, připoj se k nám! V puste už nemáš náboje!
0: S vámi se nespojím nikdy! Nikdy se ti nevzdám, Kornbite!
5: Zahyneš! Vrať se k nám! Já ti slibuji, že budeme spravedliví!
0: Nestojím o tvoji spravedlnost! Než abys mě soudil ty, raději zemřu!

0: Nedívejte se, Marie. Medvěd Vaslinga úplně roztrhal.
1: Sám si takovou smrt vybral. Jsme zachráněni. Děkuji vám, opiku. Kde se ve vás vzala taková odvaha?
2: Od malička mám strach. Dal jsem se k námořnictvu, abych se ho naučil ovládat. Vůbec se mi to nedařilo. Na téhle výpravě jsem selhal ze všeho nejvíc. Až teď jsem to dokázal.
1: Nebýt vás, nebyl bych mezi živými. Zde je má ruka, příteli.
3: Luisi, kry před námi se rozestoupily. Kdyby nás nevěznili ty dva ledovce v ústí zálivu, mohli bychom zvednout kotvy.
0: Na lodi je ukryto několik náloží dynamitu. Pokusíme se ledovce vyhodit do povětří.
2: Odpálím nálož sám.
1: Vané, opiku, tuhle práci vykonáme společně. Doufejme, že bude poslední.

0: Luisi, slyšíš? To je náš svatební pochod.
1: Blížíme se k Dunkerque, Marie.
2: Ano, jsou doma.
3: Odolali mrazu i sněhovým bouřím.
2: Po 370 dnech plavby a pochodů nekonečnými polárními pustinami, konečně doma.
0: Půjč mi daleko hled, Luisi.
2: Celé Dunkerque stojí na molu.
1: Rovnou z paluby půjdeme do kostela. Ty budeš můj svědek, Penelope.
0: A ty, Opiku, náš první svatební host.
2: Toho dne farář v Dunkerque slouží dvě mše.
3: Tu první za duši odvážného Jeana Cornbita.
2: Druhou za štěstí obou snoubenců.
3: A tak končí příběh o tom, že láska a odvaha vítězí nad zbabělostí a nenávistí.
2: A také o tom, že když je člověk věrný, pomůže mu

jsem stará letna. Mojmu hlasu načúvali králi a žebráci. Můj hlas zněl, keď se smiali, plakali, milovali se, či nenáviděli. Občas postačí, aby se ma dotkol Vánok ľahký jako prsty trubadúra. A v mojich strunách znovu ožívají slávné príbehy. Tak jako ten o Tristanovi a Izolde.

0: jsi? Kde jsi?
1: To jsem já, Tristan. Dorazili jsme. Tak, o chvíli ti ošetří rány.
0: Tak, Tristan. Škoda, že jsme se nestretli. V lepších časoch. Mohli jsme být přátelé.
1: Tvoji vojaci už přicházejí.
2: Zranil Morholta!
3: Umrieš!
4: Ruky preč od
2: neho! Umrieš!
3: Tristan, som rád, že ťa vidím zdravého.
1: Dorvenal, druh môj, pomôž mi vyložiť Morholta.
5: Ustúpte! Ustúpte, no tak.
1: Čo sa to bude?
3: Morholt potrebuje pomoc.
1: Opatrne. Opatrne, stratil veľa krvi.
2: No!
0: Zadržte! Rytier Tristan ma porazil v čestnom súboji. Taká je pravda. A já chcem, aby...
1: Morholt.
6: Zatlač mu oči, Tristan.
0: Vyšky vojaci! Váš veličel je mrtvý. Zomrel v čestnom boji. Cornwell už nie je Irsku nič dlžný. Dagen je k irské lode odrazia od našich brehov.

Eduard Bass, Historie ze staré Prahy. Stoletý adresář. Abel, Abele, Abenas, Abendroth, Adam, Adámek, Adamičko, Adamovský. Tak se začíná písmeno A v německé adresní knize královského hlavního města Prahy pro rok 1847. Je tedy už notně let tomuto památnému adresáři, který vyšel u synů Bohumila Háze v Anenském dvoře, stál 2 zlaté konvenční měny a označen byl jako ročník první. Vábí hned, aby se člověk podíval po některých známých. Ano, mezi Pakandlem a Paládiem je palacký Franz, historiograf římská 2719 Gürtlergasse. Mezi Šafářem a Šafařovicem je šafařík Josef Pavel, kustod při univerzitní knihovně římská 2146 v Jirchářích. Ze 3 jungmanů je poslední jungman Josef, gymnaziální prefekt ve výslužbě římská 2749 Široká. Ale mnohé milé jméno se tu nenajde. Mezi 10 Havlíčky není žádný Karel. V předmluvě se praví, že adres je v knize přes 16 tisíc, ale nejsou v ní ti, kteří bydli v podnájmu. Také příručí, tovaryši, osoby služebné a studenti byli vynecháni, takže se málo dovídáme o uvědomělé mládeži posledního údobí předbřeznového. Rieger tu je jako praktikant trestního soudu, bytem na koňském trhu. Tomek jako tajemník muzea. Erben jako konceptní praktikant. A Merling jako doktor medicíny a asistent zoologie, ale nic o Pichlovi, o Tomíčkovi, o Sabinovi. Rodina Máchova zmizela a ku podivu mlčí adresář o Fingerhutech. Arnoldové jsou tu oba. Emanuel, prodavač soli, tehdy v Dominikánské ulici, i jeho bratr Jan, farář v penzi na Senovážném náměstí. Jinak je ta kniha věrnou reprodukcí úředních záznamů a nevyhýbá se žádné osobě, která spadá do daného programu. Hned na 3. straně je uveden Archman Václav, mistr popravčí, Sanitrová 75. Mýval nízký domek, zároveň pohodnici, tam, kde později za Rudolfínem postaveno akademické gymnázium. Zajímavější pohled do staropražského života podává druhá část adresáře, seskupující jeho obsah podle povolání. Jde jen o vlastní vnitřní město bez okolí a bez předměstí, o město uvnitř hradeb. A v této metropoli bylo 650 kravařů, 650 pěstitelů krav. Kolik zelených prostor bylo mezi hradbami a jak málo bylo ještě to území zastavěno, o tom svědčí 100 zahradníků v městských zdech. Dopravu obstarávalo přes 150 fiakristů a přes 100 povozníků, nepočítáme-li nesčetné venkovské vozy, pravidelně sem dojíždějící. Dobovou zvláštností je, že tu bylo 8 lidí, kteří se živili roznášením obchodních dopisů, což bylo tehdy patrně levnější a rychlejší než doprava poštou. Advokátů bylo v Praze jenom 80, kdežto lékařů 3,5x tolik na 280, nepočítaje ranhojiče. Nesmírné množství obchodníků je rozděleno ve 2 hlavní skupiny, napřed křesťanští, pak židovští. Nápadné je množství vetešníků a antikvářů. Malosvětský ráz města je rýsován i počtem 80 pivovarníků, k ním se připojuje téměř stejný počet palíren kořalek. Tomu odpovídá i podobné množství bednářů. Hostinců se počítá v Praze na 500, ale vedle nich je přes 180 traktérů, majitelů lidových kuchyní. Už tehdy bylo tu velké množství uzenářů, ale výroba salámu se řadila zvlášť. Podnikali ji 4 specialisté, vesměs Italové, mezi nimi již proslulý Uge. Italů tu bylo vůbec velice mnoho, jak v obchodu, tak v některých živnostech.
Mimo jiné nacházíme tu jednoho výrobce makaronů a jednoho dovozce jedlých kaštanů. Ze starých živností, které vyhynuly nebo jsou dnes vzácné, shledáváme v předbřeznové Praze jednoho výrobce olůvkových tužek, jednoho brusiče brýlí, 4 výrobce flašinetů, 26 hřebenářů, 5 řezbářů dýmek, 16 jehlářů a 13 malířů karet. Malířů uměleckých, výslovně uvedeno historičtí nebo portrétní, je poměrně velmi mnoho, na 130, což svědčí ještě o vládě aristokracie. Ale že ta už padla, toho zas důkazem je, že mnozí z umělců se zabývali, jako Navrátil, malířstvím pokoju. Vše, čím se obchodní a výrobní Praha pyšnila, paráduje v posledním oddílu knihy na barevných stránkách inzertů. Objeví se tu firmy, jejíž jména se zachovala do našich časů. Röhrs, nábytkář na Perštýně, hodinář Suchý, obchodník hudebninami Jan Hoffmann, krejčí Matěj Motl, kloboučník Krize, Franz Kunerle s minerálními vodami, železník Trejbal, kožišník Ržirolanc a parfumerie Brichta. Konfekčník A.F. Hospodář u kněžny Libuše v domě Stretyově v Železné ulici. Téměř všichni ještě upozorňují na své štíty. U Itala, u Amora, u císaře Marockého, u Zlatého jehňátka, u Zeleného hroznu. Zvlášť náročné jsou reklamy hotelů. Modrá hvězda upozorňuje na svých 115 nově zařízených pokojů. Arcivévora Štěpán ohlašuje 70 pokojů, 5 salonů, koncertní sál, jídelnu a kulečníkový pokoj. Zlatý anděl, 60 pokojů pro panstvo a 10 pro sluhy. Císař Rakouský, 60 pokojů. Hotel má zároveň velké konírny a kůlny pro vozy. U Štěpána na Václavském náměstí lze umístit 150 koní. Nedaleko od něho jsou přepichové lázně, Bajm Březina, které se chlubí, že mají nejčistší vltavskou vodu, kterou mohou zahřát na libovolnou teplotu. Nádvoří je zaskleno a přeměněno v nádhernou zahradu s oranžovníky a zdobnými rostlinami. Inzeráty jsou většinou německé, někdy i anglické, francouzské a italské, nicméně už se objevují i české. Tak například Eduarda Ferdinanda Schmidta, sklad na plátna a stolní osnové zboží u Rumburčanky, odporoučí svoji zásobu rumburských, holandských a slezských útkových pláten, damašků a žakardského stolního osnoví, spravedlivých francouzských batistů, kmentů, švýcarských mušalínů, jemných, hladkých a zdrsnatělých piků, též takových na ženské sukně. Vít Čihák doporoučí se k lakírování vozů, k rozličným druhům nápisů a obchodních tabul se zlatem i s barvami. Sklad šálů módních a nádherných výrobků od Weisse a Fonoviče u francouzsky zřízený uctivě poroučí bohatý výběr pro dámy a pány, slibujíc nejochotnější obsloužení a nejlevnější cenu. Také Maria Lederer, rozená Chavel, fabrikantka nevlněné zboží, poroučí se k líbému vyprání všech druhů kartonových, lesklých a dikitových pokrývek. Majíc vedle všech potřeb k šití i výrobu kufrů a sklad císařsko-královského privilegia spravedlivého kovního kolomazu. Všelijaké zvláštnosti člověk v té staré knize najde. Tak například, že se granáty prodávaly ve spojení se semenářstvím a papírnictvím. Ale ten spravedlivý, císařský a královsky privilegovaný kolomas je ze všech zvláštností staropražského adresáře nejpodivnější.

0: Člověk rád propadá bludům. Jeden všeobecně zakořeněný blud je tvrzení nebo víra nebo přesvědčení, že soucno se skládá ze dvou částí, z člověka a přírody, a to tak, že na jedné straně je příroda s velkým P a na druhé straně člověk s velkým Č. Tedy tento zakořeněný názor vede k bludu, o kterém jsem hovořil. Dovoluje člověku, aby se domníval, ba dokonce, aby byl přesvědčen, že on, člověk, obdařený fantazií a obrněný vědomostmi, se může státi pánem přírody, že on bude poroučet a že příroda bude ho poslouchat. Poručíme větru a no a tak dále a tak dále. Skutečnost jest jiná. Soucno je jedno a to je příroda. A člověk do té přírody patří jako švestka, jako hrom, jako ječné zrno, jako mravkolev, rtuť, smrk, had, hřib, blout i hrb. Jako já, jako vy, jako všecko. A proto se musí s přírodou pěkně uctivě. Nesmíme se dát poplet s tím, že česky je příroda ženského rodu. Povahou je přece vysloveně rodu středního neboli neutrum. Nemá v sobě ani zlobu, ani dobro. Nemá v sobě zbla zloby, ale také ani zbla dobra. A nemá také ohledy, nezná protekci, nelituje vás, ale taky se s váma neraduje. Jdete si po Mexiku, koukáte tamhle na poli, se dělá něco jako krtina. Za hodinu se vracíte, krtina je kopeček a něco se pod ním mele. Večer je kolem plno lidí, policie dělá pořádek i v Mexiku. Krtina je přes celé pole, v půlnoci vás probudí hasič, pakovat a evakuovat. Krtina je 200 metrů vysoká, roste, sem tam z ní šlehne plamen, kouří se z ní a roste dál, smrdí. Zemětřeseníčko, zemětřesení, puká zem, váš domek mizí v puklině, voláte matko, matko, ale marně, matka je v biografu a ten se taky propad. Vy jste nešťastný, nemáte zahrádku, nemáte matku, ale to všecko je přírodě jedno. Ta už zatím někde na druhém konci světa se dala do deště a nepřestala, dokud neprotrhla hráze, a nezaplavila nížinu, nestrhala mosty, nezahnala celé rodiny na střechy zatopených domů, sedíte na střeše a díváte se, jak vám z helikoptery vyhazují balíky s kaloriemi, jak se do vás netrefí, jak kalorie padají do proudu a mizí v dálce, střecha se s váma utrhne, chvíli ještě plavete s proudem, pak střecha narazí na topol pod vodou a převrátí se. A celá vaše rodina i se psem rekem mizí v místech, kde stávala kavárna, která patřívala vašemu dědečkovi. Já bych mohl ještě pokračovat, jak váš syn, letec, jak to pozoruje z letadla a krouží, ale v přírodě je všecko jedno. V přírodě je to fuk, se obávám. Buďme tudíž i my jako příroda. Nemusíme se moc nutit. Jistě jste si už všimli, že jsme se od přírody naučili neohlížet se na nikoho a dělat si, co považujeme pro sebe za užitečné a účelné. Eventuální oběti našeho počínání počítáme bez dojetí a bez studu. Vzniká způsob myšlení, který nezná slitování. Láska se nevyplácí, to vám vypočítá kyberneťák. Mít rád jest ztrátové. Není tudíž třeba respektovat a milovat druhého člověka. Škrtáme slovo bližní a nahrazujeme čímkoliv třeba slovem třeba kádr. Není-li třeba respektovat nějakého bližšího kádra jednotlivě, tak není také nutné respektovat nějakého vzdálenějšího kádra, respektive dva nebo tři, anebo nějaké druhé národy, anebo státy. A tím pádem ovšem není už třeba respektovat sama sebe. Odpadá jakýkoliv stud a možno lhát celá oficiálně. A zatímco se toto děje, množíme se. Množíme se moc a je nás víc než moc. Když já jsem byl ještě nemluvně, to je tak asi před plus minus 60 lety, obyvatelstvo této planety mě vzalo mezi sebe. Bylo nás tenkrát všech dohromady se mnou 2 miliardy. A kdo ví, jestli celé 2. Dneska, po 60 letech, je nás všech dohromady 3 miliardy. Kdo ví, jestli ne víc. Na první pohled to není nic alarmujícího, ale uvážíme-li, že prvním 2 miliardám to trvalo, bratru počítáno, 10 milionů let, když to té 3. miliardě to netrvalo žádných 5 milionů, ani 2 miliony let, nýbrž zatracených 60 let, které ke všemu ještě utekly jako voda, tak prosím, to je o infarkt. Je tohle exploze? Ano, to je exploze. Dá se zastavit? Ano, dá se zastavit. Ale otázka je jak. Jelikož osud nedovolil, abych složil zkoušky a pak doktoráty z předmětů, které jsem měl ve svém univerzitním indexu zapsány, dohání se vzdělání dokonce i předháním je tím, že jsem si předplatil časopis Vesmír, ve kterém čtu všechno, i když lecčemu vůbec nerozumím. Není tomu dlouho, co mě oko spočinulo ve vesmíru právě na řádcích, které mluvili o explozi populace. Četl jsem, že, cituji teďka, C.R. Aus ve svých nesčetných publikacích s obvyklou přesvědčivostí dokázal, že jednoduchá aromatická sloučenina obsažená v pestících tropické pampelišky dráždí sliznici nosní jen v určitých takzvaných kritických údobích. V těchto naprosto přesně definovaných podmínkách pak dojde ke stimulaci olfaktorického bulbu, jež cestou traktu olfaktopineálního aktivuje šišinku, kde dojde k nadprodukci melatoserotoninhydridu, tlumivě to látky ve vztahu k přednímu laloku hypofýzy. A tak tímto, jak vidno, zcela jednoduchým mechanismem pak dojde k útlumu zrání a vypuzování vajíček z ovárií, jež je konec konců odpovědno za sníženou plodnost ovlivněných individuí. Můj oblíbený časopis Vesmír ještě dodává, že se dějí pokusy látku tuto vyrábět ve velikém množství a praví dále. Zdá se, že postačí tuto vysoce účinnou substanci jen několikrát rozprášit nad obyvatelstvem určených oblastí, aby došlo ve vnímavém období k výraznému omezení plodnosti. Je tedy na snadě, že skutečně přírodní vědy a s nimi i lékařské disciplíny jsou plně na výši svých úkolů vyplývajících z hrozby populačních explozí a že tedy veškeré skepce, zejména podporované neinformovanými redaktory, jsou zhola nemístné. Já a má skepce se obejdeme bez podpory neinformovaných redaktorů. Já jsem na antikoncepční pilulky pesimista. Domnívám se, že je poněkud neúnosné, aby kvůli poměrně krátké chvilce smyslnostní ženská musela od rána do večera myslet na to, zdali vzala či nevzala pilulku, co bude nevzala-li a vzala-li tu pravou v pravý čas. A aby se přitom ještě bála, že stloustne, nebo případně, že otěhotní v nevčas a vůbec, aby se bála. A musím se bohužel rozcházet o názorech s vesmírem, což mě hněte. Vůbec se mi nelíbí, že lékařské disciplíny jsou na výši svých úkolů, i když hrozí populační exploze. Zdá se mi větší hrozbou možnost rozprášit vysoce účinnou substanci nad obyvatelstvem určených oblastí, aby došlo k výraznému omezení plodnosti. Kdo bude hubit koho? Táží se. Budeme my určovat oblasti, kde to rozprášíme? A nebo budou oni, tedy ne my, určovat náš kraj za oblast, kde se má omezit plodnost? A co když někdo by zrovna chtěl mít děti? Tak to se bude taky prášit za kočárem vrchnosti. A kdo bude ta vrchnost? Otázek je plný pytel a odpovědí poskromno. Je jedna skromná odpověď a ta říká, že tohle všecko je opět příroda. Přesněji, že je to samočistící schopnost přírody. Něco jako když je moc raků v potoce a hrozí degenere. Race. A raci najednou počnou hynout. No, tak pak se jich pár zachová, aby se zachránil druh a začnou znovu. Pokud je ovšem odpad z továrny nevyhubí jednou provždy. A říkával jsem si s oblibou, že tak nějak se příroda vyrovná s člověkem, až čas uzraje, jako s těmi raky. Že nastane období velkého účtování s lidskou pýchou, samočistka taková, drama podívaná, která začne jako by nic. Někomu se někde na světě udělá za levým uchem vřídek výmrle. A jinde zase druhému, a někde jinde zase třetímu. A najednou to mají miliony lidí. Vřídek za levým uchem. Nebolí, nesvědí, nehnízdá. Začne se o tom psát v novinách, mluvit v rozhlase. Někde se to tají, jinde se to ventiluje. Věci to většinou bagatelizují, ale jsou i tací, kteří volají po bdělosti, aby se nic nezanedbalo. Zkouší se různé léky, kůry. Nic nepomáhá. Najednou asi tak po půl roce vřídek za levým uchem se přestěhuje za pravé ucho. Vzniká panika, badatelé všech zemí se spojí a po dlouhých poradách mají za to, že to všecko následek kouření, zhoubný nikotín. Panika na burzách vyvolaná náhlým poklesem akcí tabákových koncernů, lidé přestávají kouřit tabák a vřídek u mnoha lidí mizí. Spojené národy vyhlašují den vítězství nad vřídkem a ohlašují všesvětové oslavy. Útchant slavnostně zašlápne bajgla od poslední cigarety, avšak k tomu ke všemu nedochází, jelikož vřídek se objevuje náhle na hyždích kuřáků i nekuřáků. Spojení badatelé celého světa prohlašují závazně, že vřídek nemá s nikotínem co dělat. Celý svět začne šlukovat cigára, viržinka, fajfku, cokoliv, ale ve stoje nemožno na vřídku se děti. Abych vás nezdržoval, vřídku začne přibývat, a to tak, že se řadí. Dennodenně objevuje se vedle vřídku včerejšího nový vřídek dnešní. Zítra k němu přijde zase vřídek. Řadí se bod vedle bodu, až vytvoří vřídkovou čáru. Jak víme, že čára to jsou tedy jeden bod vedle druhého, ne? A tato vřídková čára obepíná třeba nos. V tom případě nos při kýchnutí upadne. Kde čára obepíná krk, upadne hlava. Kde čára běží kolem pasu, rozpadá se napadený na dvě půlky. Po odpadu napadených částí pacient hyne. No, tak takhle jsem si to nějak naivně představoval, že příroda se zbaví pyšného člověka, ale pletl jsem se velmi. Samočistící schopnost přírody je daleko rafinovanější než moje infantilní fantazírování. Daleko klidnější, neuspěchaná. Příroda ví, že pojem času je jiný blud, kterému člověk věří. Neboť čas sám o sobě nejestvuje. Čas si vymyslili lidé, aby věděli od kdy do kdy a co za to. Když je moc zajíců, příroda zařídí tularemii. Zajíc by si sám zkázu nepřipravil, na to je málo chytrý a nemá dostatek fantazie. Ale člověk, to je jiná, na toho je spoleh. A příroda ví, co dělá. Jestliže jsem se domníval, že k vyhubení člověka bude třeba nějaké nemoci tělesné, tak jsem myslel postaru. Nikoli vřítky na těle, ale vřet na duši, a to mě nenapadlo. Až teprve, když se podívám kolem sebe a když vidím, co vidím, a nikoli v to, co by bylo rádo viděno, abych viděl, tak vidím, že člověk láme rekordy v ničení sama sebe. Podebraný palec, to není legrace, bolí to, cuká to v něm a do všeho s ním vrazíte. Ale podebraná duše nebolí, necuká. Vynalézá, zapojuje do výroby. Potřebuje trhy, vyhlašuje mír a za ten mír vede válku, klame a je klamána. Jednoho dne se někdo nevyspí dostatečně, nebo se vyspí moc, nebo se vyspí s někým, s kým nechtěl se vyspat, anebo se nevyspí s někým, s kým by se byl rád vyspal. A v takové náladě zmáčkne onen legendární knoflík. Nebo vůbec nezmáčkne nic, ale smog sežere kyslík a on se nad tím legendárním knoflíkem udusí. A nebo to vůbec všechno bude jinak. Příroda si nedělá starosti. Ona ví, že na člověka je spolehnutí. Vždycky uměl ve zlé obrátit to, co mělo sloužit dobru. A příroda je neutrum, ta nikomu nedrží palec. Je nestranná jako rozum. Je nesentimentální. Dovede být spravedlivá, ano, všem jen smrtí, kterou všechno pečetí. Ono je těžko mít přírodu rád. Ale člověk se jí musí obdivovat. Já nemohu, než se jí obdivovat. Od rána do noci, od narození do smrti a učit se a učit se a učit se. Je nebojácná a věří sama sobě. No a proto dovoluje žít každému po svém. A učí, že kdo je jistý sám sebou a kdo se tudíž nemusí bát, může si dovolit nechat svět volně žít po svém. A za tohle jí mám trošku rád.
1: Čarosi, co je to s tebou?
2: Jsou po mně mravenci, zlatíčko.
1: Prosím tě, kde by se u nás v bytě vzali mravenci?
2: Jsou, ale jsou. Je mi najednou horko. Ale je to docela příjemné.
1: Proboha, Čarosi, co se to s tebou děje? Poskakuješ jako malé dítě. A proč se tak pitvoříš?
2: Proč mi tak vulgárně nadáváš, má drahá? Co to má znamenat?
1: Charlesi, já ti přece nenadávám.
2: A nadáváš. A já to moc dobře slyším. Nejsem hluchý. A co ten James? Roma, co si to dovoluje? Takhle se mi smát.
1: James tu přece vůbec není, drahoušku.
2: Ale směje se mi. A já ho moc dobře slyším. Taková drzost od sluhy. Okamžitě ho propustím.
1: Proboha, Charlesi, co jen se to s tebou děje? Nejsi opilý?
2: Já, opilý. Víš dobře, že alkohol vůbec nepiji. A zase se směje. Šemši, máte okamžitou výpověď na hodinu, rozumíte?
1: Charlesi, miláčku, James tu opravdu vůbec není.
2: Je, jak si ošklivá.
1: Cože?
2: Když jsi tak veliká a pořád rosteš.
1: Charles.
2: Proč ještě pořád rosteš, když už jsi tak ohyzně veliká, foj.
1: No dovol.
2: Ten pokoj, a jak je obrovský. Proč máme tak ohavně velikánský pokoj? Nechci bydlet v takovém příšerném velkém sále. Je mi z toho na nic. Okamžitě mě... Jak ten čas splešení letí?
1: Letí?
2: Právě uběhlo 100 let.
1: Ne.
2: No co na tom? Víď, je mi docela dobře. Cítím se tak pěkně, tak lehce. Zdá se mi, že brzy vzletnu.
1: To ne.
2: Je mi jakoby už... Jakoby už tady vůbec nebyl.
1: Jamesy! Jamesy! Pojďte sem, hned!
3: Ano, madam.
1: Jamesy, pán nějak... Pánovi se něco přihodilo. Zavolejte okamžitě lékaře. Okamžitě, rozumíte?
3: Ano, madam.
2: Nic méně, co by mi bylo? Nikdy mi ještě nebylo tak krásně. Co pořád máš? A vidím všechno tak bezvadně, bez brýlí a tak náramně. Ach, jenom, že je to všechno jaksi žluté. A co na tom? Už letím, má drahá. Začínám se vznášet.
3: Lékař je na cestě, madam.
2: Ben, kam si? Jak se opovažujete se mi tady chechtat?
3: Ale pane, já před...
2: Už letím. Znáším se úplně lehce. Nikdy jsem nemyslel, že je to... proč je to všechno tak veliký? Proč... Jo, mám žluty.
1: Proboha, Charlesi, co je s tebou?
3: Obávám se, madam, že pán omdlel.
1: Jamesy, jen aby to nebylo nic horšího. To může být...
4: Dobrý den. Tak, co se tady stalo, paní Mašrumová?
1: Doktore, manžel před chvílí upadl do bezvědomí a předtím hrozně blouznil. Pořád slyšel nějaké hlasy. Všechno se mu zdálo veliké a žluté.
4: To je povážlivé. Vypadá to na otravu houbami.
3: Doktore... Můj pán je nejvyhlášenější znalec hub v Británii, pokud to nevíte.
4: Vím, drahý Jamesy, ale s lidským životem neradno riskovat. Mám podezření na otravu houbami a tady se musí udělat jenom jediné. Okamžitý převoz do nemocnice a bez meškání vypláchnout žaludek.
1: Ale jak si vysvětlíte?
4: Teď není čas, madam. Jamesy, okamžitě volejte sanitku.
3: Ano, doktore.
5: Opravdu si myslíte, doktore? Že by to mohlo být zhub?
4: Nevím, paní Mašrumová. Víte, jsem jen obyčejný praktický lékař a nemám potřebné speciální znalosti. Může to být zhub, ale může to také být nějaká duševní porucha, která se náhle projevila a...
5: Proč mu tedy chcete pumpovat žaludek?
4: Milá paní, tím se nic neskazí. Bude-li to duševní porucha, nic nepromeškáme a na léčení je pořád dost času. Kdyby to však přece jen byla otrava houbami, mohli bychom promeškat vše. Jde o život, drahá paní Mašrumová.
5: A berete v úvahu, že můj muž je proslulý mykolog a že je téměř nemožné, aby si popletl nějakou houbu s jinou?
4: Beru to v úvahu, ano. Ale ty houby mu mohl také někdo podstrčit, že?
5: Snad nemáte na mysli úkladnou vraždu?
4: No, neříkám, že to tak musí být, ale uvážíme-li všechno... Zkrátka, doporučoval bych vám, abyste případ ihned také ohlásila Scotland Yardu.
6: Nože, Watsone, jsme na místě. Netušil jsem, že zavítám po létech opět do tohoto domu za tak pohnutých okolností.
3: Paní Mašrumová vás očekává, pánové. Tudy, prosím.
5: Oh, Holmesi, jak jsem ráda, že vás opět vidím. I vás, doktore Watsone. Jste velmi laskavý, že jste přijeli tak rychle.
6: Charles Mushroom byl a dosud je můj přítel, madame.
7: Učiníme vše, co je v našich chabých silách.
5: O tom nepochybuji, proto jsem vás také poprosila o pomoc. Víte, Holmesi, mám k vám a doktoru Watsonovi mnohem větší důvěru než celý Scotland Yard.
6: Nepodceňujte je, paní Mushroomová. Oni mají mnohem dokonalejší technické vybavení, laboratoře a tak dále.
7: Leckdy jim ovšem chybí větší představivost a rozumové schopnosti mého přítele Holmesa.
6: Nože, zanechme poklona, dejme se do toho. Říkáte tedy, že lékař vyslovil podezření na otravu houbami?
5: Ano, ale víte přece, jak je to nepravděpodobné. Charles je přece...
6: Ano, jistě, mě to nemusíte vysvětlovat. Měl jsem kdysi to potěšení a čest spolupracovat s vaším panem Chotem a nesmírně si jej vážím. Jeho jméno znamená v mykologii téměř tolik, co Holmes ve vědách detektivních. Snad ještě jedině Mr. Poison se mu může vyhlasem rovnat. Neřekl doktor, na jaké houby má podezření?
5: Ne, ale nařídil okamžitý převoz a vypumpování žaludku.
6: To je jedině správné. Dokonalé vyčištění zažívacího traktu, to především. Můžete mi říci, zda Charles dnes skutečně jedl houby?
5: Ano, k obědu.
7: To jest v kolik hodin?
5: V jednu.
7: A příznaky se začaly projevovat asi ve 3 hodiny, říkáte?
5: Ano.
6: Můžete nám je detailněji popsat?
5: No, byl hrozně vzrušený, bylo mu horko, vykládal pořád cosi o mravencích, kteří po něm lezou, všelijak se na mě šklebil a dokonce mi vytýkal, že prý mu nadávám, ačkoliv přirozeně něco takového.
6: Tady. Aha, to by ukazovalo na muchomurku červenou, Amanita muscaria, silné vzrušení, pocit horka a mravenčení na kůži celého těla, grimasy, sluchové halucinace, ano, to všechno jsou příznaky otravy muchomurkou červenou.
7: Dostavují se obvykle až 4 hodiny po požití, to by také odpovídalo?
6: Ano, ovšem, dle mého soudu je zcela nemyslitelné, že by si Mr. Mushroom spletl s čímkoliv muchomurku červenou.
7: Tím spíše.
6: Ano, tím spíše musíme hledat viníka Watsona.
7: Máme co dělat se zločinem.
6: Možná, nebo přinejmenším...
5: Ale to není všechno, Holmesy.
6: Cože? Ještě nějaké jiné příznaky?
5: No ano, měl jakousi představu, že se vznáší. A pořád se mu všecko zdálo veliké. Já prý jsem hrozně veliká, pokoj je obrovský sál.
6: To by ukazovalo na muchomurku panterovou, neboli tigrovanou.
7: Amanita panterina, která je ovšem nebezpečnější.
6: Tu si však laik v skutku může splést s muchomurkou šedou, která je opravdu velmi podobná.
7: Ovšem u mykologa, jakým je Mr. Mushroom, nepřichází taková zaměna v úvahu.
6: Rozhodně nikoli.
7: Ostatně klinický obraz otravy oběma těmito muchomurkami je velice podobný, až téměř totožný.
6: Souhlasím s vámi. I když ovšem v muchomurce červené působí zejména jed muscarin, v muchomurce panterové jed označovaný dříve jako mykoatropín, nověji pak jako panterin.
7: Který se ovšem zdá být totožný s muskymorem.
1: Pánové, zanechte prosím vás vědeckých přednášek a konejte něco. Snad byste mohli svým pátráním pomoci i lékařům v nemocnici, kteří... zápasí o Charlesův život.
6: Ne, domnívám se, že v tomto případě o život nepůjde.
1: Ale Holmesi, sám jste přece řekl...
6: Moment, madam. Uvažujte laskavě se mnou. Vycházíme z předpokladu, že Mr. Mushroom jako věhlasný znalec hub sotva by si mohl poplést s něčím jiným obyčejnou muchomurku červenou, kterou pozná každé malé dítě. Souhlasíte?
1: Zajisté.
6: Vám můžeme směle říci, že ani záměna muchomurky panterové nepřichází v úvahu, že?
5: No určitě ne. Manžel zná přece všechny běžné houby naprosto bezpečně.
6: Tak, jed z jmenovaných hub by musel do něj tedy někdo vpravit jiným způsobem, ať už násilím nebo lstí. Je to tak?
5: Zdá se, že jinak to nelze vysvětlit.
6: Nože, násilí můžeme vyloučit. O tom by pan Mushroom musel něco vědět. Zbývá lest. Ovšem, kdyby jej někdo hodlal tímto zákeřným způsobem připravit o život, myslíte si, že by k tomu účelu použil nejisté muchomůrky červené nebo panterové?
5: No, nejsou to zrovna nejjedovatější houby.
6: I vy jako naprostý laik zajisté víte, že nejnebezpečnější jedovatá houba se nazývá muchomůrka hlízovitá, neboli zelená.
7: Amanita faloide.
5: Ovšem, že to vím, jenže já samozřejmě nejsem naprostý laik, přece jenom jsem od manžela ledacos pochytila.
6: Budiš. Ovšem, tuto smrtelně jedovatou houbu zajisté zná, nebo by aspoň měl znát každý, kdo se třeba jen jednou vydá na houby.
7: Myslím, že by ji měl znát vůbec každý. Patří to jaksi k základnímu vzdělání.
6: Ano, jedovatost této houby je v skutku obrovská. Stačí pouhá čtvrtina kloboučku středně velké houby a je to téměř jistá smrt.
7: Ke všemu ještě se právě tahle nejhorší jedovatá houba celkem snadno dá zaměnit ku příkladu za zelánku, za žampion, nebo dokonce někdy i za bedlu.
6: Znovu opakuji. Pouhá čtvrtina houby dokáže člověka bezpečně usmrtit. Proč by tedy případný vrah volil muchomůrku červenou, která smrtí teprve v množství 2 až 4 velkých hub?
7: A nebo dokonce muchomůrku panterovou, od níž by potřeboval asi 5 plodnic.
6: Vidíte, madam, i takhle je to snad jasné. K tomu však musíme ještě dodat, že u obou těchto muchomůrek se otrava projeví poměrně brzy. u muchomůrky panterové například asi za 2 hodiny, kdežto smrtelně jedovatá muchomůrka zelená má ještě ke všemu tu záludnou vlastnost, že příznaky otravy se začínají projevovat velmi pozdě, až po 10 či 12 hodinách, a dokonce někdy i po 20 nebo více hodinách. A to už je ovšem na včasný zákrok pozdě, neboť jed amanitin už dávno skončil svou zhoubnou činnost a nenapravitelně poškodil játra a jiné orgány. Vidíte tedy, že pachatel zřejmě neměl v úmyslu mistra Mushrooma usmrtit. To by se byl bez pochyby uchýlil k muchomůrce zelené.
1: Ach, Holmesi, ani nevíte, jak jste mě potěšil. Předpokládáte tedy, že se manžel uzdraví?
6: Myslím, že je to téměř jisté. Otrávil-li jej už někdo muchomůrkou červenou a panterovou, pak jistě pečlivě odměřil takové množství, které nebude smrtelné.
5: Pak ovšem naprosto nechápu, proč to dělal. A kdo by to také mohl udělat? A jak vlastně?
6: Trochu mnoho otázek najednou, ale na všechny je odpověď celkem na snadě. Kromě jedné. Kdo? To zatím nevím. Brzy se to však dozvíme.
1: Ale jak? Chcete čekat, až se Charles probere k vědomí? Vždyť stejně nic nevěděl, jinak by to byl dávno řekl.
6: Nepřipouštěl si vůbec, že by to mohla být otrava houbami, proto neuvažoval o různých souvislostech. Až mu v nemocnici řeknou, že byl skutečně otráven houbami, jistě si na něco závažného vzpomene. Ostatně možná na to přijdeme do té doby sami. Vy přece víte, kde byl dnes pan Mushroom na houbách?
1: No, jen tady nedaleko, nešlo o žádný zvláštní vědecký sběr. Prostě si šel jenom nazbírat pár hub k obědu.
6: Asi. Jistě však našel i nějaké pěkné veliké houby.
1: No, přirozeně. Největší hřib měl hlavu dobrých 10 coulů v průměru.
6: Byl už tedy dosti měkký, ne?
1: To víte, že klobouk už byl trochu měkký a pomačkaný, ale rozhodně ne červivý.
6: To také nemám na mysli. Houby si připravoval Charles k obědu sám?
1: Ano, jako obvykle, nikoho k tomu prostě nepustí.
6: To jsem předpokládal. Na návštěvě u vás v té době nikdo nebyl?
1: Ne.
6: Pak tedy zbývá jediná možnost. Někdo se setkal s Charlesem cestou a ten někdo byl nejspíš rovněž známý Mikolo.
1: Ano, skutečně, cestou jej potkal právě pan Poison, o němž jste se prvé zmínil.
6: Vida. A vsadím se, že ten pan Poison moc dobře věděl, že Charles půjde toho dne na houby a kam.
1: No, to není tak těžké vědět. Na houby chodí Charles v sezóně každý den a nejede-li brzy ráno nikam dále, pak rozhodně zajede předpolednem aspoň do tohohle lesíka. Pro pána, jak jste na to přišel, Holmesi?
6: Není to tak nesnadné, jak se zdá. Pan Mushroom jel autem, že?
1: Ano, vždycky tam jezdí autem. Je to asi 7 mil odtud.

0: Ekologa nebylo zajisté obtížné pořídit si jakýsi výtažek z potřebného množství muchomůrky červené a panterové, nasát do injekční stříkačky a nepozorovaně potom vpíchnout a vstříknout do plodnice nezávadné houby, předpokládám, že do hlavy toho velkého měkkého hřiba.
1: Proboha, taková rafinovanost. Ale proč by to dělal? Nejsou přece nepřátelé, i když jakési vědecké spory ovšem měli.
0: Vidíte, a tu jsme u toho. Chtěl svého kolegu důkladně zesměšnit. Jen si představte, jak se to rozkřikne. Odborník mykolog otráven houbami. Nerozezná obyčejnou muchomůrku. Té ostudy, té nežádoucí publicity.
1: Opravdu myslíte, že takhle... Ale to by byl přece hrozně ohavný žert, Holmesi.
0: Nenazýval bych to žertem, paní Mushroomová. S lidským životem nelze žertovat. Je to trestuhodný čin a jako takový bude také, doufám, proto posouzen.
1: Myslíte, že to přijde před porotu?
0: Sám se o to postarám. I když Charles patrně by měl sklony to ututlat jako kolegiální legrácku, nemohu to v žádném případě připustit.
1: Ale jestli je to tak, jak říkáte, Charles skutečně nepřipustí, aby byl pan Poison souzen mezi vědci přece...
2: Dost! O tom mi nemluvte, paní Mushroomová. Vědec je v tomto sporu pouze jeden, a to váš muž. Pan Poison se svým činem sám zbavil označení vědce. Jako lékař nesporně vím, co znamená lidský život. A co znamená si s ním lehko vážně zahrávat?
1: Oh, pardon. Prosím?
3: Paní Mushroomová, tady nemocnice Charing Cross. Můžeme vám s potěšením sdělit, že váš manžel je opět v pořádku.
1: Oh, děkuji vám z celého srdce, doktore.
3: Je tam u vás ještě ten Sherlock Holmes?
1: Ano.
3: Vyřiďte mu, prosím, že pan Charles Mushroom učinil závažnou výpověď. Nechce sem pan Holmes co nejdříve dostaví. Bude to práce pro něj.
1: Děkuji, vyřídím. Vidíte, Holmesi, chudák Charles netuší, že vy už jste to vyřešil.
0: Jen s vaší pomocí, madam. A díky tomu, že váš manžel se vám se vším včas svěřuje.
4: Potřebujeme na čas změnit způsob života, řekl Harris. Důkladně změnit způsob života, řekl. No, však vy víte, jak to myslím. Problém byl jenom v tom, jak toho dosáhnout. George navrhoval úřední záležitost. To bylo pro George, svobodného mládence, typické takový návrh. Ne, ne, ne, řekl jsem, na to se musí jít zpříma a mužně. Já povím Ethelbertě, že jsem dospěl k závěru, že manžel nikdy nepozná pravou cenu štěstí, když se mu těší neustále. A z toho důvodu, že se nejméně na 3 týdny hodlám násilím odtrhnout od ní a od dětí. A řeknu jí, dodal jsem, že to byl tady Harris, kdo mě na mé povinnosti v tomto směru upozornil. Tobě, že vděčíme. Harris tak nějak zbrkle postavil na stůl svou sklenici. Jestli tě smím o něco prosit, člověče, přerušil mě. Tak nic takového radši neříkej, Ethelberta by se o tom určitě zmínila mé ženě a... No, já si zkrátka nechci přisvojovat zásluhy, které mi nepatří. Teď jsem zase přerušil já jeho. Máš pravdu, radši nebudeme nic riskovat, tohle jsou choulostivé věci. Ale já už vím, jak na to. Řekneme, že s tím nápadem přišel George.
5: Jen si to zkuste, řekl George. A já Ethelbertě a Kláře povím, že můj původní návrh zněl, abychom jeli společně s dětmi a s celými rodinami. Já, že bych sebou vzal svou tetu a že jsme si mohli najmout rozkošný starý zámeček v Normandii a ještě jim řeknu, že vy jste ten návrh úplně rozmetali kategorickou námitkou, že nám bude mnohem líp, když pojedeme sami. Georgeovi, jak si často všímám, naprosto chybí ochota podat někomu pomocnou ruku. Tento bod byl tedy jen z části projednán a stál před námi další úkol. Domluvit se, jak vlastně máme způsob života změnit. Co řeka? Nadhodil Harris. Na řece jsme zažili moc pěkné časy. Řeka to už není ono, co bývalo. Řekl jsem, Bůh ví, co to v tom říčním vzduchu teď je. Snad taková... vlhkost nějaká, že z toho vždycky dostanu exinžus. No to byl jen takový návrh, poznamenal Harris. Co mě dělá dobře, řekl jsem, to jsou hory. Co byste

0: říkali pěší túře po Skotsku. Ve Skotsku pořád prší, namítl George. Já tam byl předloni 3 neděle a v jednom kuse jsem byl zlitý. V tom původním slova smyslu tedy. Moc hezky je ve Švýcarsku, podotkl Harris. Jenže do Švýcarska bychom nemohli jet sami. To by ženské nesnesly. My musíme někam, kde by delikátně vypiplané dámy prostě nevydržely. Někam, kde jsou mizerné hotely a kde se cestuje nepohodlně. Někam, kde nám to dá zabrat, kde se nadřeme a třeba budeme mít vysoko do žlabu.
1: Tak to pozor, přerušil mě George. Pozor, kamaráde, nezapomeň, že jedu taky já.
0: Já už to mám, zvolal Harris. Vyjedeme si na kolech.
1: George se zatvářil nerozhodně.
0: To musíš každou chvíli do kopce, řekl. A máš proti sobě vítr.
1: No, no, ale pak zase jedeš z kopce a máš vítr v zádech, řekl Harris.
0: To jsem nikdy nepozoroval, namítl George.
1: Na nic lepšího, než je výlet na kolech, nepřijdeš, trval na svém Harris.
0: Já jsem s ním chtě nechtě musel souhlasit.
1: A řeknu ti, kam si vyjedeme, dodal Harris. Do černého lesa.
0: No dovol, tam je to pořád jenom do kopce, namítl George.
1: Předpokládám, že toužíte rozšířit svoje obzory. Navrhuju, abychom jeli lodí do Hamburku, prohlédli si Berlín a Drážďany, pak se teprve vlakem vydali do Černého lesa a tam se trochu projeli na kolech.
0: Nakonec nás přemluvil.
1: A kola, řekl George, jako obyčejně?
0: Harris a já na tandemu.
1: Tak to teda ne, přerušil ho rozhodně Harris. Na tandemu pojedeš ty s Jeromem a já pojedu solo.
0: To je mi jedno, souhlasil George.
1: Tak na tandemu já s Jeromem a Harris.
0: Já si svůj díl klidně odpracuju, přerušil jsem ho zase já. Ale nemíním George vést celou cestu. S tímhle břemenem se musíme střídat.
1: Prosím, souhlasil Harris. Budeme se střídat. Ale jen když George svatosvatě slíbí, že bude taky šlapat.
0: Že budu co? Ptá se George.
1: Že budeš šlapat, opakoval rozhodně Harris. Aspoň do kopce.
0: Pane na nebi, zvolal George. Copak vy si nechcete ani trochu vytrénovat svaly?
1: Doma jsem provedl ofenzívu ještě toho večera. Zahájil jsem ji tím, že jsem byl schválně trochu popudlivý. Představoval jsem si, že Itelberta k tomu něco podotkne. Ale nakonec jsem ji sám na to musel upozornit. Řekl jsem, nesmíš se na mě zlobit, ale já dneska nejsem ve své kůži.
0: A ona na to, tak mě se ani nezdá, že bys byl jiný než obvykle.
1: A co je s tebou?
0: Těžko říct, odpověděl jsem, ale připravuje se to ve mně už hezkých pár neděl.
1: No, to je ta whisky, řekla Itelberta.
0: To není po whisky, upozornil jsem. To má hlubší příčiny. Jde spíš o duševní nevolnost, než o tělesnou.
1: To máš z toho, že čteš ty kritiky o sobě, řekla Itelberta už s větším porozuměním.
0: Po kritikách to taky není, prohlásil jsem.
1: Itelberta se na mě podívala poněkud spytavým výrazem, ale neřekla nic, a tak jsem v té debatě pokračoval sám.
0: Děsí mě ten bolestně jednotvárný způsob života, ty klidné, blažené dny, kdy se nic neděje. Jsem asi moc divný člověk, sám se v sobě někdy nevyznám, jsou dokonce chvíle, kdy sám sebe nesnáším.
1: Takovýhle proslůvek, naznačující skryté hlubiny nepopsatelných citových rozpoložení, už nejednou Itelbertu dojal.
0: Ale toho večera to v ní kupodivu nevzbudilo pražádné porozumění.
1: Tím, ať prý se netrápím, radila.
0: A že je život jednotvárný, dodala, to je běžná zkušenost.
1: Ani nevíš, řekla, jak já někdy zatoužím být pryč odtud. Dokonce i od tebe, ale vím, že to nejde, tak si tím nelámu hlavu.
0: To od tebe nebylo hezké, řekl jsem.
1: Takové věci manželka říkat nemá.
0: No, jestli se mě chceš zbavit?
1: Neplácej nesmysly, prosím tě, přerušila mě Itelberta. Chci se tě zbavit leda na chviličku. Jenom na tak dlouho, abych zapomněla, že jedna, dvě stránečky v tvé povaze nejsou zrovna dokonalé. Jenom na tak dlouho, abych si vzpomněla, že jinak si docela milý a abych se na tebe zase těšila, jak jsem se na tebe těšívala v dobách, kdy jsem tě nevídala tak často jako teď. Tenhle Ítelbertin tón se mi nelíbil. Že je nějaká žena vůbec schopna s radostí vítat možnost 3 až 4 nedělního odloučení od manžela, to mi připadalo velice ošklivé a odporovalo to mé představě o ženství. Rozmrzelo mě to a už se mi na ten výlet vůbec nechtělo. A nebýt Georgia Harrise, byl bych se myšlenky na něj vzdal. Ale za stávajících okolností jsem neviděl možnost, jak své rozhodnutí změnit se ctí. Prosím, Ítelberto, řekl jsem, budiš po tvém. Když si přeješ mít ode mne dovolenou, měj si ji a dobře si ji užij. Ale jestli to od manžela není impertinentní zvědavost, moc rád bych věděl, co za mé nepřítomnosti hodláš dělat.
2: Najmeme si ten domek ve Folkstonu, odpověděla Ítelberta.
1: A jestli chceš prokázat dobrou službu Kláře a Harrisovi, dodala, přemluv Harrise, aby jel s tebou a já pak budu moci vzít sebou i Kláru. A co kdybyste sebou vzali i George?
2: Slíbil jsem tedy, že to oběma předložím k úvaze.
1: Když jsem se 2. dne sešel v klubu s Harrisem, řekl mi, že Klára byla na něj jako met. Byl v tom však háček. Klára pak přišla k jiným věcem. Začala s tou svou poslední mánií s koupelnou. O tom už vím, přikývil jsem. I Ítelbertě už ten nápad nasadila do hlavy. Musel jsem zkrátka dovolit, aby se to všecko hned rozjelo, vykládal Harris. Bude mě to stát 100 liber přinejmenším. A pak je tu ještě ten kuchyňský sporák. Bude mě stát další 20. A pak jsme mluvili o piánu. To naše má úplně špatný vyšší rejstřík. Mimochodem, co je to ten vyšší rejstřík?
2: To je ten konec, kde to ječí,
1: vysvětloval jsem. Tak tenhle rejstřík prý musí být hlasitější, řekl Harris. A to je všechno? Zeptal jsem se. Ano, přikyl Harris. Na nic jiného si Klára zřejmě nevzpomněla. Až přijdeš domů, uvidíš, že si vzpomněla ještě na něco.
0: Na co? Děsil se Harris.
1: Na domek ve Folkstonu pro letní sezónu. To bude drahá záležitost, ten náš výlet. V tu chvíli jsme z haly zaslechli Georgův hlas. Vstoupil s veselým výrazem a hned se nás ptal, tak co v pořádku, povedlo se vám to? Jeho tón se mi ani trochu nelíbil a Harrisovi, jak jsem si všiml, byl stejně protivný. Co jestli se nám povedlo? Zeptal jsem se.
0: No, vypadnout z domu, řekl George.
1: Cítil jsem, že nadešel čas, abych Georgeovi podal jistá vysvětlení. V manželství, řekl jsem, muž míní a žena nemění.
0: To je její povinnost, to jí velí každé náboženství.
1: George si založil ruce a zvedl oči ke stropu. Tak to odpusťte, povídá, tohle jsem nevěděl. To víte, starý mládenec, jeden mi řekne to, jiný zas ono. A já každého vyslechnu. To právě nemáš, řekl jsem. Přijď vždycky k Harrisovi nebo ke mně, my ti tyhle problémy objasníme podle pravdy.
2: V ten dotyčný den zahájení naší cesty jsem vstal v 5 a nevěděl jsem ovšem, co mám dělat. Náš vlak odjížděl až v 8. Všechna zavazadla jsme si zapakovali a odeslali i z bicykly na nádraží ve Fenchurch Street už včera večer. V 7:30 mě přišla Ítelberta upozornit, že mám na stole snídaní. Když to všechno probíhalo proti očekávání příliš hladce, to se nejstarší chlapec vytasil s upozorněním, že všechny hodiny v domě jdou o 5 minut pozadu. Celkem za to jsem byl jen rád, že se s Ítelbertou nemohu dlouho loučit. Nerad bych byl riskoval, že se žalem zhroutí. Škoda však, že jsem neměl dost času, abych mohl na rozloučenou udělit pár dobrých rad dětem. Vzpomínám si, že podobné potíže mýval můj strýc, a to dokonce při každém odchodu z domova. Teta Marie si navykla nahnat všechny děti do haly, aby strýci dali s Bohem. Jedno z dítek samozřejmě vždycky chybělo a v tom okamžiku, kdy se to zjistilo, všech šest ostatních se s hlasitým hulákáním rozuteklo je hledat. A sotva všecka dítka zmizela, to chybějící se samo od sebe někde zcela blizoučko objevilo a okamžitě se rozběhlo za těmi ostatními, aby jim řeklo, že už je na světě. Každý člen rodiny hledal každého dalšího, kteráž to doba umožnila strýci, aby našel deštník a ztratil klobouk. Vyrazil jsem tedy opět z domu na poslední chvíli. Půl kilometru před nádražím jsem dohonil George a Harrise, taky utíkali. Vlak jsme nezmeškali, tak říkajíc jenom o chlup. Ve vlaku mi George podal útlou knížečku v červené plátěné vazbě a řekl, koukni se na tohle. Byla to rukojeť anglické konverzace pro turisty z Německa. Začínala na lodi a končila u doktora. A nejdelší kapitola byla věnována konverzaci v železničním vagonu, a to v kupé zřejmě předspaném hádavými a hulváckými pomatenci. Což se nemůžete posadit dále ode mne, pane? To jest nemožno, milostivá, můj soused z druhé strany jest velice tlustý. Vynasnažme se uspořádat skladněji naše nohy. Neračte se rozpakovat, milostivá, jestliže se vám na mém rameni spočívá pohodlně. Jsem v skutku nucen vás požádati, slečna, abyste se poněkud odsunula, tak to nemohu vůbec dýchati. Ach, tím chtěl autor bez pochyby vyjádřit přesvědčení, že tou dobou leží už celá společnost všelijak propletena na podlaze. Kapitolu uzavírala věta: konečně jsme u cíle naší cesty, díky Bohu. Závorka, Gott sei Dank, závorka. To není zrovna duchaplná publikace, poznamenal jsem a vrátil svazeček Georgeovi. Ale znám knihy vydané v Londýně a určené pro Angličany cestující do ciziny a ty jsou zrovna tak pitomé. Nemůžeš ale popřít, řekl George, že tyhle knížky jdou ohromně na odbyt. Po každém evropském městě chodí spousty lidí, kteří mluví tímto stylem. Přál bych si vidět na vlastní oči, co by se stalo, kdyby jim lidé rozuměli. A navrhuju, abychom v Londýně hodinku chodili podle téhle knížky nakupovat. Přijedeme tam brzy a já sám potřebuju dvě nebo tři maličkosti, mezi jiným čepici a nějaké trepky. Loď nám odjíždí z Telbury až ve 12, takže budeme mít plno času. Ten nápad mi okouzlil, připadal mi velice sportovní. Na nádraží Waterloo jsme dorazili něco po 9 a ihned jsme se pustili do provádění Georgeova projektu. Otevřeli jsme knížku u kapitoly Na stanovišti drožek. Přistoupili jsme k jednomu kočáru, nadzvedli klobouky a přáli kočímu dobré jitro. Toho muže nemohl však ve zdvořilosti předčit žádný cizinec, ať už pravý nebo hraný. Seskočil z kozlíku a vysekl nám poklonu, za kterou by se nemusel stydět ani učitel vzorného chování. Přivítal nás, zřejmě jménem celého národa, do Anglie a vyslovil politování, že zrovna v tu chvíli nedlí v Londýně její veličenstvo. Nemohli jsme mu bohužel splatit stejnou mincí. S něčím takovým naše příručka nepočítala. Oslovili jsme ho Vosko, načež se opět uklonil až k dlažbě, a otázali jsme se ho, zda by byl tak dobrý a dovezl nás na Westminster Bridge Road. Ačkoliv tam bylo jen pár kroků, nehnul ani brvou. Položil si ruku na srdce a prohlásil, že potěšení bude na jeho straně. George si přečetl třetí větu té kapitoly a zeptal se, jaké nám bude zapravití jízdné. Tato otázka, uvádějící do rozhovoru nízký prvek, ranila zřejmě drožkářovi city. Řekl, že od vynikajících cizinců nikdy nebere peníze. Naznačil, že by možná přijal nějaký suvenýr, diamantovou jehlici do kravaty, zlatou tabaťorku na šňupavý tabák, prostě takovou nějakou drobnůstku, která by mu nás připomínala. Protože se zatím kolem nás zhlukl malý zástup a ten žert mohl zajít příliš daleko, raději jsme bez dalšího dohadování nastoupili a odjeli jsme za provolávání slávy. Zastavit jsme dali kousek za Esliovým divadlem před obchodem s obuví, který vypadal podle našeho přání. Byl to takový ten předspaný krám, jaký v okamžiku, kdy se ráno otevřou jeho okenice, vychrlí záplavy zboží daleko před sebe. A vnitřek krámu to byla besídka vystavěná ze samých bot. Když jsme vstupovali, majitel toho obchodu měl právě plné ruce práce. Dlátem a kladivem zrovna otvíral novou bednu plnou botek. George smekl a řekl: dobré jitro. Obchodník se ani neotočil. Zabručel cosi a pokračoval v práci. George prohlásil: váš obchod mi byl doporučen mým přítelem, panem X. V odpověď na to měl obchodník říci: pan X je velice vážený pán, poslouží ti někomu z jeho přátel, bude mi svrchovaným potěšením.
0: Ale on řekl: neznám, v životě jsem o něm neslyšel.
2: To nás vyvedlo z míry. Příručka uváděla 3 nebo 4 metody, jak nakupovat obuv. George vybral tu, která byla ze všech nejzdvořilejší. Tomuto hrubému, materialistickému muži nešlo očividně ani zamák o to, aby maloobchodní jednání probíhalo v delikátním duchu. S takovým člověkem bylo nutno jít k věci s brutální přímostí. George tedy pustil k vodě pana X, vrátil se k předchozí stránce a na té si namátkou vybral jednu větu. Jeho volba nebyla zrovna šťastná. Ta věta zněla: bylo mi řečeno, že zde máte bodky na prodej. Teď teprve odložil obchodník dláto a kladivo a zahleděl se na nás. A zvolna ochraptělým zastřeným hlasem promluvil: a k čemu myslíte, že si je tu skladuju? Aby jsem k ním čuchal? Patřil k lidem, kteří začínají klidně, ale za řeči se čím dál tím víc rozhorčují, protože utrpěné křivdy v nich působí jako kvasnice.
0: K čemu myslíte, že tady ty bodky mám? Pokračoval. Aby jsem si z nich dělal sbírku? Proč si myslíte, že tenhle obchod vedu? Pro zdraví? Nebo si myslíte, že ty bodky miluju a že se od jedinýho páru nemůžu odloučit? Nebo že si je tu rozvěšuju, aby jsem se na ně mohl koukat? To jich tu je ještě málo? Kde si myslíte, že jste na nějaký mezinárodní ševcovský výstavě? Co si myslíte, že tyhle boty představujou historickou sbírku? Už jste někdy slyšeli o člověku, který vede v obchod s botama, ale ty boty neprodává? To si jako myslíte, že nima ten obchod ozdobuju, zač mě vůbec máte za unikátního blba?
2: Já vždycky tvrdil, že tyhle ty návody ke konverzaci nejsou k ničemu. Teď jsme potřebovali nějaký anglický ekvivalent známého německého idiomu Behalten Sie Ihr Haar auf. Ale nic takového se v té knížce od první stránky do poslední nedalo najít. Georgeovi však musím ke jeho cti a chvále přiznat, že z toho, co se tam najít dalo, vybral a použil větu daleko nejlepší. Řekl: přijdu jindy, až mi snad budete moci ukázat i více botek. Zatím adieu. S tím jsme se vrátili do drožky a obchodník něco za námi pokřikoval, co kolem jdoucím zřejmě připadalo zajímavé. Poté jsme zastavili před malým kloboučnictvím na Blackfriars Road. George totiž tvrdil, že bez pantoflí se snad obejde, ale bez čepice se na cestu vydat nemůže. Vlastník tohoto obchůdku byl bodrý mužíček s bystrýma očkama, a spíš nás povzbuzoval, než zrazoval. Když se George slovy příručky zeptal: máte nějaké klobouky? Nikterak se nerozlobil, jenom se zarazil a zamyšleně se poškrábal na bradě. Klobouky, řekl. Nechte mě, kapánek, přemýšlet. Ano, ano. A tu se jeho milá tvář rozzářila vysloveně radostným úsměvem. Ano, teď, když o tom uvažuji, tak se mně zdá, že tu nějaký klobouk mám. Ale povězte mi upřímně, proč se mě na to ptáte? George mu vysvětlil, že si přeje zakoupit sportovní čepici, ale podstatou té transakce bylo, že to musí být dobrá čepice. Mužíček protáhl obličej. Ach, povzdychl si, to jste mě bohužel dostal. Víte, kdybyste si přál čepici mizernou, která za ty peníze, co za ní chci, nestojí, čepici leda dobrou kmití oken, pak bych vám mohl vyhledat přesně to pravé. Ale dobrou čepici ne, dobré čepice nevedeme. Nicméně však minutku počkejte, dodal, když si povšiml výrazu zklamání, který se rozprostřel po Georgově výrazné tváři. Nespěchejte, jednu čepici bych tu měl. Přikročil k dlouhé zásuvce a otevřel ji.
1: Není to sice dobrá čepice, ale přece jen není tak mizerná jako většina těch ostatních čepic, co prodávám.
2: Předložil ji na dlani.
1: Co byste jí řekl? Zeptal se.
2: Mohl byste se s ní spokojit?
1: George si ji zkusil před zrcadlem a vybral si další větu z příručky. Tento klobouk mi sedí obstojně dobře, avšak povězte mi, soudíte, že mi sluší?
2: Mužíček o krok couvl a důkladně si George prohlédl.
1: Mám-li být upřímný, řekl potom. Nic takového říci nemohu.
2: Otočil se od George a oslovil Harryse a mne.
1: Krásu vašeho přítele bych označil jako prchavou. Existuje samozřejmě, ale snadno se vám může stát, že ji propásnete. No a v této čepici, podle mého názoru, propásnete zcela určitě.
2: V tom okamžiku měl George dojem, že si už z toho zvláštního mužička střílel dost a řekl, no dobře, dobře, neradi bychom zmeškali vlak.
1: Kolik?
2: A mužiček odpověděl, cena této čepice, pane, cena podle mého mínění dvojnásobně vyšší, než jaká odpovídá hodnotě toho výrobku, je 4 šilinky 6 pencí.
1: George zaplatil mužičkovi 4,6 ve stříbře a vyšel z krámu.
2: Harris a já za ním. Na nádraží jsme to s drožkářem usmlouvali na 5 šilinků. Ve vlaku pak George vyhodil tu příručku z okna.
1: Na lodi jsme v pořádku našli svá zavazadla i kola a ve 12 hodin jsme s odlivem vyrazili dolů po Temži.
2: Po klidné plavbě na moři, bez zvláštních příhod, jsme dorazili do Hamburku a z Hamburku jsme cestovali do Berlína.
1: Skoro všechno, čím se Berlín může pochlubit, může člověk vidět jinde v lepším provedení.
2: A tak jsme se dohodli, že se spokojíme s jednou projížďkou ulicemi.
1: Drožkář pro nás přijel v 9 ráno a byl přesně podle našich přání. Měl humor a inteligenci a hodně toho věděl. Za to jeho kůň, to bylo to nejprotivnější hovado, za jakým jsem kdy seděl.
2: Já vyšel z hotelu první a on otočil hlavu a chladným skleněným pohledem si mě měřil od hlavy až k patě, načež se podíval přes ulici na jiného koně, zřejmě svého kamaráda, který stál hlavou k němu. A já přesně věděl, co mu říká. Měl totiž velice výmluvný výraz a vůbec se nesnažil zastírat, co si myslí.
1: Řekl, psina, co? Na jaký figury tu jeden v létě narazí?
2: George mu byl zřejmě ještě víc k smíchu než já. Vlezl jsem s Georgem do drožky, usadili jsme se a čekali na Harryse. Přišel za chviličku. Já měl dojem, že mu to docela sluší. Měl na sobě bílý flanelový oblek s kalhotami jen po kolena, který si dal ušít speciálně pro jízdu na kole za horkého počasí. Kůň mu věnoval jediný pohled. Řekl tak zřetelně, jak jen kdy nějaký kůň promluvil.
1: Gott im Himmel! Vyrazil ostrým klusem po Friedrichstraße a nechal Harryse i kočího stát na chodníku.
2: Harris i drožkář museli tedy za námi utíkat a dohonili nás až na rohu Dorotenstraße.
1: Neslyšel jsem všechno, co drožkář koni pověděl, protože mluvil rychle a rozčileně.
2: Pochytil jsem jen několik vět, jako třeba nějak si na živobytí vydělávat musím, nemyslíš? Naproti braniborské bráně omotal náš drožkář opratě přes byč, zapíchnutý vedle kozlíku, slezl dolů a přišel nám udělat přednášku.
1: Ukázal nám, kde je Tiergarten a pak se rozhovořil o budově Reichstagu.
2: Podle vzoru průvodců nás poučil o její přesné výšce, délce a šířce. Potom obrátil naši pozornost k samotné braniborské bráně. Řekl nám, že je zbudována z pískovce a že napodobuje athenské properláje. Po tomto slově jeho kůň, který tu chvíli oddechu věnoval olizování vlastních noh, k němu otočil hlavu. Neřekl nic, prostě se na něj podíval.
1: Drožkář znervózněl a spustil znova.
2: Tentokrát prohlásil, že ta brána napodobuje propylárie.
1: A tu kůň vykročil po třídě Unter den Linden a od rozhodnutí vykročit po třídě Unter den Linden ho nic nemohlo odradit.
2: Byl potom ochoten postát u každé pozoruhodnosti tak dlouho, abychom se na ní mohli podívat, ale dalším výkladům a popisům zabránil prostě tím, že se vždycky zas vydal na další cestu.
1: Proklínali jsme toho koně.
2: Ale zažili jsme později takové cicerony. Při jejich výkladu by mě bylo moc těšilo, kdyby takováhle stará bestie s vypoulenýma očima byla zakročila. Poznali jsme, že v Německu je cestování poněkud komplikované. A nejen cestování. Lehce se ocitnete v trapné situaci a vysvětlení se tam nebere jako omluva. Průměrnému mladému Angličanovi by tato země ovšem připadala jako učiněný ráj. Pro studujícího medicíny, pro kandidáty advokacie, pro důstojníčka na dovolené je život v Londýně hrozná nuda. Zdravý Brit se baví jen, když porušuje zákon. Jinak se nebaví vůbec. Jedinou jeho představou blaha je mít na krku nějaký malér. Ale v tomto ohledu mu Anglie poskytuje pramálo příležitostí. Kdežto v Německu, tam je to naopak hračka opatřit si malér. Angličan najde v policejním rádci německého Vaterlandu úplný seznam činů, které, když se jich dopustí, budou mít pro něj půvab a vzrušení. V Německu nesmíte vyvěšovat z oken peřiny. Tím tedy může začít. Doma se může vyvěsit z okna sám a pokud nesletí a neporaní dole nějakého chodce, tak to nikomu nebude vadit. V Německu po 11. nesmíte ve svém vlastním domě hrát na piano. V Anglii se mi o 11. hodině v noci nikdy nechce hrát na piano nebo poslechnout si, jak hraje někdo jiný. Ale když vám někdo řekne, že hrát nesmíte, tak je to hned něco jiného. V Německu nesmíte vycházet na ulici v maškarním kostýmu. Jeden můj známý ze Skotské Vysočiny, který přijel na celou zimu do Drážďan, strávil celých prvních pár dní svého pobytu tím, že se sesaskými úřady dohadoval o tomto předpisu. Příslušní činitelé se ho ptali, co tam dělá v tom obleku. Nepotrpěl si na žádné špásování a tak odpověděl, že v něm chodí. Sám anglický vyslanec musel osobně ujistit úřady, že skotský kroj je běžným oděvem mnoha úctyhodných a zákonů dbalých britských podaných. V německých ulicích nesmíte střílet z kuše. Německý zákonodárce nemá, jak vidno, dost na nepravostech tuctového člověka. Na zločinech, který by se asi lidi běžně dopouštěli, kdyby směli. Německý zákonodárce si pracně vymýšlí, co všechno by mohl provádět volně pobíhající šílenec. Po německých ulicích se posetnění nesmíte potulovat ve shlucích. Jednou jsem jistému svému německému příteli předložil k úvaze, jestli vzhledem k tomu speciálnímu nařízení příliš neriskuje, když se chystal s manželkou, s tchýní, s pěti svými dětmi, se sestrou, s jejím snoubencem a se dvěma neteřemi do divadla. Nevzal tu mou připomínku jako vtip. Přelétl tu skupinu osob pohledem a řekl, no, snad to dopadne dobře. Jediné individuum v celém Německu, které si smí dovolit jednat proti zákoně, je německý student. A to i ten pouze jistou výslovně vytčenou hranici. Podle zvykového práva se mu dopřávají jistá privilegia, jsou však striktně vymezena a jasně formulována. Tak například německý student se smí opít a usnout v rigolu u chodníku a stojí ho to pak ráno jenom z propitné policajtovi, který ho našel a dopravil domů. Ale musí si k tomu účelu vybrat rigol v nějaké postranní ulici. Když si tedy německý student uvědomí, že se kvapem blíží okamžik, kdy pro něj přestane existovat svět, sebere všechnu svou zbývající energii a zahne někam za roh, kde může bez obav padnout. Rovněž smí při návratu domů až do půl třetí v noci na ulicích řvát a zpívat a v určitých hostincích je přípustno, aby bral kolem pasu obsluhující Fräulein. Hezké je na německém právním řádu, že každé provinění je v Německu přesně otaxírováno. Tam vás nenechají, jako v Anglii, celou noc bdít a uvažovat, jestli z toho vyváznete tím, že složíte kauci, jestli vám napaří 40 šilinku pokuty, nebo jestli kápnete na soudce zrovna ve chvíli, kdy na vás nebude mít náladu a vyfásnete 7 dní. V Německu si můžete už napřed rozložit peníze po stole, otevřít si policejního rádce a naplánovat si dovolenou až do posledního padesátníku. Většina lidských poklesků a bláznivin neznamená v Německu relativně vůbec nic vedle hanebnosti, které se dopustíte, když vstoupíte na trávník. Tráva, to je v Německu fetiš. V Anglii, když chceme, aby nám někam necourali psy, tak to místo ohradíme 2 metry vysokým drátěným plotem, podepřeným pevnými kůly a nahoře opatřenými bodci. V Německu postaví doprostřed takového místa tabulku Hunden verboten. A pes, který má v žilách německou krev, se na tu tabulku jednou koukne a už peláší pryč. V jednom německém parku jsem viděl zahradníka, který v plstěných papučích vkročil opatrně na trávník, zvedl tam nějakého brouka a pak ho vážně a důrazně postavil na cestičku a potom přísně dohlížel, aby se ten brouk nepokusil lézt zpátky na pažit. A ten brouk, celý zahanbený, honem odkvačil do rigolku a za okamžik zahnul na pěšinu označenou šipkou s nápisem Ausgang. V Německu do sebe lidé nasávají pořádku milovnost přímo vzduchem. Němec miluje přírodu, ale v jeho představách vypadá příroda jako přesně seřazené struny v harfě. Němec není proti divoké scenérii, ovšem za předpokladu, že není příliš divoká. Když se mu příliš divoká zdá, okamžitě ji začne krotit. Vzpomínám si, jak jsem v okolí Drážďan objevil malebné těsné údolíčko svažující se Klaby. Klikatá silnička se vinula podél horské bystřiny, která se asi tak 0,5 kilometru vzdouvala a pěnila mezi zalesněnými břehy přes balvany a skaliska. Šel jsem po té silničce celý okouzlený a najednou jsem za jednou zatáčkou narazil na hordu asi 80 nebo 100 dělníků. Tito údolí velice pilně uhlazovali a tu bystřinu učili slušnosti. Všechny kameny, které překážely přímému toku vody, pečlivě odstraňovali a odvážely. Stromy a keře, které z lesní stěny přečnívaly, stejně tak jako všechnu spleť popínavých rostlin, vykopávali i z kořeny, nebo aspoň přistřihovali. O něco dále jsem pak došel k dílu už dohotovenému. K horskému údolí, jak podle německých představ, vypadat má. Říčka tady už široká a loudavá, tekla přes uhrabané kamenky vyrovnaným korytem mezi 2 zdmi s kamennými římsami. Každých 100 metrů způsobně sestupovala po 3 nízkých dřevěných stupínkách. Břehy měla do jisté šíře oholené a v pravidelných vzdálenostech osázené mladými topoly. Místní úřady doufají, že v několika letech to údolí dohotoví po celé délce, takže v něm pro pořádek horujícímu německému milovníkovi přírody nebude při procházce vůbec nic vadit. Každých 50 metrů tam bude lavička, každých 100 metrů policejní vyhláška. V německých parcích mají různé cestičky pro různé čeledě občanstva a žádná osoba nesmí pod trestem odnětí svobody i majetku chodit po cestičce pro jinou osobu. Existují tam speciální stezky pro bicyklisty a speciální stezky pro pěší, ale je pro jezdce na koních, široké třídy pro občany v lehkých povozech a ještě širší třídy pro občany v těžkých povozech, pěšiny pro děti a pro osamělé dámy. V německém parku jsem jednou narazil na starou dámu, která bezradně nerozhodně stála na křižovatce 7 cest. Před každou se tyčela na stráži výhružná tabule odhánějící každého, pro koho ta která cesta nebyla určena. Nezlobte se, že vás obtěžuji, řekla ta stará dáma, když zjistila, že hovořím anglicky a čtu německy. Ale byl byste tak laskav a řekl mi, co jsem a kudy musím jít. Pozorně jsem si ji prohlédl a usoudil jsem, že je dospělá a pěší a ukázal jsem jí příslušnou stezku. Podívala se na ní a zatvářila se nespokojeně. Ale tamtudy já jít nechci, řekla. Nemohla bych se dát tudyhle? Probůh, madam, jen to ne. Odpověděl jsem, tato cestička je vyhrazena pro děti. Ale vždyť já bych jim neublížila, usmála se dáma. Ale opravdu nevypadala na dámu, která by ubližovala dětem. Madam, řekl jsem jí, kdyby to záleželo na mě, klidně bych vás na tu cestičku pustil, i kdyby na jejím druhém konci stál můj prvorozený. Ale já pro vás nemohu udělat nic jiného, než podat vám informaci o zákonech této země. Kdybyste se vy, zcela dospělá osoba ženského pohlaví, na tuto stezku odvážila, šla byste vstříc pokutě, neli dokonce uvěznění. Pro vás je tamhle ta stezka, ta s tím zjevným označením Nurfir Fusganger. A já vám důtklivě radím, abyste se po ní honem rozběhla, takhle tady stát a rozmýšlet se, to není dovoleno.
1: Ale ta cestička nevede ani přibližně tím směrem, kterým já chci jít, namítla mi ta stará dáma.
2: Vede tím směrem, kterým byste měla chtít jít,
1: řekl jsem a odporoučal jsem se.
2: Ve středu večer jsme dorazili do Drážďan a zůstali jsme tam přes neděli. Ta muzea, galérie, ty paláce a zahrady, to krásné a historicky bohaté okolí, to všechno vám může poskytnout potěšení na celou zimu, ale když na to máte pár dnů, tak se vám z toho zatočí hlava. Drážďany nemají tu veselost, co má Paříž nebo Vídeň. Veselost, které se ale dost rychle přejíte. Půvab Drážďan je německy solidnější, trvalejší. Z Drážďan jsme odjeli do Prahy. Praha je jedno z nejzajímavějších měst v Evropě. Její kameny jsou prosáklé historií a bájemi. Každé její předměstí určitě bylo někdy bojištěm. To je to město, co počalo reformaci a vysedělo 30letou válku. Ale poloviny všech svých útrap mohla být Praha patrně ušetřena, kdyby byla měla méně veliká a ne tak lákavě příhodná okna. První z těch mohutných katastrof uvedla v pohyb tím, že vyhodila 7 katolických konšelů z oken své radnice na píky husitů. A k té druhé dala později signál tím, že z oken starobylého hradu na Hradčanech vyhodila zase královské místo držící. To byla druhá pražská defenestrace. Od těch dob se v Praze rozhodovalo ještě o mnoha fatálních problémech, ale jelikož se vyřešili bez násilí, lze patrně usoudit, že se projednávali ve sklepích. V Týnském chrámě stojí červotoči rozrytá kazatelna, z které kázal Jan Hus. Dnes je z téhož místa slyšet hlas kněže papeženského, zatímco v nedaleké kostnici hrubě otesaný kamenný kvádr z pola zarostlý břečťanem označuje místo, kde Hus a Jeroným byli upáleni na hranici. No, na takové drobné ironie si historie potrpí. V témž chrámě je pohřben Tycho de Brahe, astronom, který se dopustil toho běžného omylu, že Zemi s těmi 11 vyznáními a jediným lidstvem pokládal za střed vesmíru. Ale jinak se na hvězdy díval správně. Špinavými pražskými uličkami, vroubenými paláci, se v divém spěchu často hnal slepý Žižka a ne zrovna moc skrupulózní Valdštejn. V jeho pochmurném paláci na Valdštejnském náměstí vám jako posvátné místo ukazují pokojík, kde se modlíval. A sami sebe, jak se zdá, přesvědčují, že měl doopravdy duši. Příkré klikaté pražské cesty musely být mnohokrát ucpány. Jednou prchajícími vojsky Zikmundovými, za kterými se řítili krvelačně rozlícení táborité, jindy synalými protestanty pronásledovanými vítěznými katolíky Maximiliánovými. Do pražských bran hřímali a na pražských mostech se byli tu Sasové, tu Bavoři, tu Francouzi, tu svědci Gustava Adolfa, tu ocelové válečné stroje Bedřicha Velikého. Význačným rysem Prahy jsou odedávna Židé. Občas pomáhají křesťanům v jejich oblíbeném řemesle vzájemného vyvražďování. Pražské ghetto bylo jedno z prvních v Evropě a v malé synagoze, která dosud stojí, konají praští Židé pobožnosti už 800 let. V Drážďanech nám radili, abychom v Praze nemluvili německy. Všude v Čechách vře už po léta národnostní nenávist mezi německou menšinou a českou většinou. A být omylem považován za Němce, to je v určitých pražských ulicích moc nepříjemné pro člověka, jehož zdatnost v běhu o závod už není to, co bývala. Ale my jsme v těch určitých pražských ulicích přece jen mluvili německy, nebo jinak. Čeština je prý jazyk velice starobylý a vysoce vědecky pěstěný. Její abeceda má 42 písmena, takže cizinci připomíná čínštinu. To není řeč, kterou by člověk mohl lehce pochytit. A tak jsme se shodli v tom, že své zdraví vystavíme mnohem menšímu riziku, když se budeme držet němčiny, a musím říct, že se nám nic nestalo. Proč, to se jenom dohaduji.
1: Pražáci jsou lidé neobyčejně bystří a do naší němčiny se možná vloudily drobné chybičky a to asi Pražanům odhalilo, že nejsme rodilí Němci. Na prohlídku Prahy jsme se vydali s Ciceronem. Jeho angličtina byla nesporně ubohá, ale to nebyla tak docela jeho chyba. Učil se u jedné dámy ze Skotska. Já rozumím skotštině dost dobře. Pokud má člověk držet krok s moderní anglickou literaturou, tak je to nezbytné. Ale porozumět horalské skotštině, vyslovované se slovanským akcentem a občas zpestřené německými přehláskami, to klade na inteligenci příliš velké požadavky. Hodinu nám trvalo, než jsme se zbavili dojmu, že se ten člověk dusí. Nejdřív jsme každou chvíli čekali, že nám dokoná v náruči. Během dopoledne jsme si však na něj zvykli a postupně jsme ovládli instinktivní nutkání praštit ho, pokaždé, když otevřel ústa dozad, nebo strhat z něho šaty. Později jsme dokonce jistému procentu z toho, co říkal, přece jen porozuměli. V Praze jsme, Harris a já, prokázali Georgeovi přátelskou službu. Už hodnou dobu jsme pozorovali, jak si George čím dál víc pochutnává na plzeňském pivu. Působilo nám starosti, že těch sklenic piva vypil denně 6. To bychom mu měli nějak zatrhnout, řekl Harris. To je už napováženou. U něho je to dědičné, jak mi sám vykládal. Řekl jsem já, celá jeho rodina trpí žízní v jednom kuse. Já myslím hlavně na jeho figuru, uvažoval Harris. Takhle přijde o tu svou vrozenou ladnost. Důkladně jsme to prodebatovali a jelikož nám přišla na pomoc sama prozřetelnost, dojednali jsme si pevný plán. K ozdobě města zrovna v Praze odlili nový pomník. Čí pomník to byl, to už jsem zapomněl. Vím jenom, že v podstatě to byl takový ten běžný pomník, představující takového toho běžného pána s takovým tím běžným strnulým krkem a na takovém tom běžném koni, co vždycky chodí po zadních nohách a před nima hrabe do vzduchu a do taktu. Ale v podrobnostech byl ten pomník osobitý. Místo běžné šavle nebo hůlky, co by od znaku moci, držel ten pán v natažené ruce svůj vlastní klobouk s chocholem. A jeho kůň měl místo běžného vodopádu, co by ocasu, dosti prohřídlý přívěsek. Ten pomník stál na malém náměstíčku nedaleko staroměstského konce Karlova mostu, ale stál tam jen dočasně. Městská správa se rozhodla, velice rozumně, že než stanoví jeho definitivní umístění, vyzkouší prakticky, kde by se výjímal nejvíc. A tak dala ještě zhotovit 3 hrubé kopie toho pomníku. Jenom takové dřevěné siluety, na které se nesmělo koukat zblízka, ale které při pohledu z větší dálky dělali ten žádoucí efekt. Jedna ta kopie se tyčila na cestě k mostu Františka Josefa, druhá stála na prostranství za divadlem a třetí uprostřed Václavského náměstí. Jestli George není do tohohle tajemství zasvěcen, řekl Harris. Chodili jsme už hodinu sami dva po městě a George seděl v hotelu a psal dopis své tetě. Jestli si všech těchto soch nevšiml, tak z něho s jeho pomocí uděláme ještě dnes večer člověka lepšího a štílejšího. Po večeři jsme ho vyzvali na procházku a postranními uličkami jsme ho zavedli k tomu pravému pomníku. George se na něj podíval a hned chtěl jít dál. Takový poměr má ke všem pomníkům. Ale my jsme ho přiměli, aby se zastavil a prohlédl si ho pořádně. Pak jsme s ním šli do jeho oblíbené pivnice, sedli si k němu a vyprávěli mu historky o lidech, kteří vypili spoustu piva, ačkoliv na ně nebyli zvyklí a zešileli z něho a propadli vražedným mániím. V 10 hodin jsme vykročili na zpáteční cestu k hotelu. Noc vypadala na bouřku. Přes nadýchnutý měsíc se honily těžké mraky. Zpátky nepůjdeme tou cestou, kterou jsme sem přišli, prohlásil Harris. Půjdeme kolem řeky. Tam je to moc hezké, když svítí měsíc. Když jsme došli k první z těch dřevěných kopií, George se znenadání zarazil a opřel se o kamenné zábradlí nad vodou. Copak, ptal jsem se ho. Máš závrať? Trošku, řekl George. Odpočiňme si tady chviličku. A zůstal tam stát a nemohl odtrhnout oči od té kopie. Potom se otočil ke mně. Koukni se. Tamhle na tu sakramentskou potvornost. Zase ten samý kůň s půlkou ocasu a stojí na zadních. Zase ten samý chlap bez klobouku. Zase ten samý... To mluvíš o tom pomníku, co jsme viděli před večeří? Přerušil ho Harris. Ale kde pak? Křikl George. Mluvím o té soše, co stojí tamhle.
2: O jaké soše? Ptal se Harris.
1: George se na něj zadíval, ale Harrisův obličej nevyjadřoval nic jiného, než znepokojení a zármutek přítele. Pak vytřeštil George oči na mě. Já se snažil, seč jsem byl napodobit výraz Harrisův a ještě jsem do něj z pilnosti přidal stín výčitky. Nechceš jet drožkou? Zeptal jsem se ho co nejlaskavěji. Co s drožkou, kruci, utrhl se na mě. Odkdy pak nemáte smysl pro legraci, vy dva?
2: Choval se velice nepříjemně. Vedli jsme ho dál podle řeky. Na prostranství za divadlem stálo druhé z těch dřevěných zjevení. Když je George uviděl, zase se zastavil. Co pak? Ptal se vlídně Harris. Tobě je nějak zle, ne?
1: No, já půjdu radši jinudy, prohlásil George, otočil se a šel zase zpátky a my zase za ním.
2: Celou cestu po Ferdinandově třídě jsme se s Harrisem bavili o ústavech pro choromyslné, které, jak říká Harris, nejsou v Anglii vedeny zrovna nejlíp.
1: George ho přerušil. Máš zřejmě spoustu přátel v blázinci.
2: Řekl to tónem nesmírně urážlivým. Na rohu Václavského náměstí se Harris, který šel pár kroků před námi, zastavil. Tohle je moc hezká ulice, vidíte? Řekl a rozhlížel se po náměstí nahoru. George, já jsme se řídili jeho příkladem. 200 metrů od nás, zrovna uprostřed náměstí, stál ten třetí strašidelný pomník. Výrazně se rýsoval proti dramatické obloze. Jezdec s nepokrytou hlavou a ukazující svým kloboukem s chocholem k měsíci, který bylo teď vidět celý.
1: Hele, jestli proti tomu nic nemáte, řekl George, promluvil tónem skoro až tklivým, vůbec už neagresivním, tak... Já bych přece jen radši jel drožkou, kdyby tu nějaká byla po ruce.
2: Máš halucinace, viď?
1: Ne. Honem se bránil, George. Já nevím, co to se mnou je.
2: Já to vím, řekl Harris, a povím ti to. To máš z toho piva. To já znám případ, kdy jeden člověk...
1: Teď mi o něm nic neříkej, prosil George. Ne, že bych ti nevěřil, to ne, ale teď o něm slyšet nechci, ani o tom pivu.
2: Zavezli jsme ho domů a uložili do postele. Choval se velice krotce a vděčně. O mnoho později jsme mu jednou večer po celodenní jízdě na kole a po nesmírně chutné večeři zapálili tlustý doutník, odstranili jsme z dosahu všechny těžší předměty a prozradili jsme mu, jakou lest jsme si pro jeho blaho v Praze vymysleli.
1: Kolik říkáte, že jsme viděli těch kopií? Zeptal se George, když jsme mu všechno dopověděli.
2: 3, odpověděl Harris.
1: Jenom 3, pravil George. To víte jistě?
2: Naprosto jistě, přikývl Harris. Proč?
1: Ale nic.
2: Mávl rukou George.

Z Prahy jsme jeli do Norimberka, a to přes Karlovy Vary. Říká se, že hodní Němci se po smrti dostanou do Karlových Varů, jako se hodní Američané dostanou do Paříže. Já o tom pochybuji. Karlovy Vary jsou dost malé.

Kága. Karlovy Vary poskytují svým návštěvníkům veškerý luxus, co ho je na světě. Až na pepř. Pepř nedostanete v okruhu 8 kilometrů za žádné peníze. A za dobré slovo ho dostanete tak málo, že to nestojí za odnešení. Pepř je totiž pro játraře, kteří tvoří 4/5 karlovarských pacientů, vyslovený jed. Než to prevence je lepší než léčba, je pepř z širokého okolí pečlivě vymýcen. A v Karlových Varech se tvoří pepřové party, které pořádají výlety do míst mimo hranice lázeňské oblasti a oddávají se pepřovým orgiím. Norimberg, jestli čekáte město v zezření středoevropského, vás zklame. Kuriózních koutků a pitoreskních záběrů je tu plno, ale všechno to obklopuje a prostupuje moderna. A ani to starobylé není zdaleka tak starobylé, jak byste si mohli myslet. Každé město je konec konců jako žena. Je tak staré, jak staře vypadá. A Norimberg je dáma pořád ještě žádoucí a pod tím svěžím nalíčením a napudrováním je v záři plynového i elektrického světla dost těžké uhodnout její skutečný věk. Jen když se podíváte moc zblízka, uvidíte vrásčité zdi a prošedivilé věže. Teprve z Bádenu, o němž se nedá říci nic jiného, než že je to zábavní letovisko mimořádně podobné ostatním zábavným letoviskům tohoto typu, jsme vážně odstartovali na kolech. Měli jsme v plánu 10denní túru, do níž kromě důkladného průzkumu Černého lesa měla být zahrnuta i projížďka údolím Dunaje, které v úseku těch 30 kilometrů mezi Tutlingenem a Sigmaringenem je snad tím nejhezčím údolím v celém Německu. Ale i z jiného důvodu se nám celý ten program nepodařilo splnit. Činy člověka totiž vždycky pokulhávají za jeho úmysly. Ve 3 hodiny odpoledne se moc snadno řekne i uvěří, že ráno vstaneme v 5, v 5:30 lehce posnídáme a v 6 vyrazíme. První ráno ty své závazky splníte. Parta se opravdu shromáždí už v 5:30, je poněkud zamlklá, někteří jedinci mají poněkud kousavou náladu, jsou náchylní vrčet na jídlo a vůbec na všecko. Zrovna tak vzdálenost je jiná, když ji měříte kružítkem na mapě, než když ji pak ve skutečnosti měříte nohama. Už tak žhavě netoužíte po cíli cesty, ale stačí vám to hnízdo na poloviční cestě. George přišel s návrhem, že nahoru na kopec by se mělo jezdit vlakem a jenom dolů na kole. Porušili jsme svá předsevzetí. Ale pokušitel na to odvětí, sloužit mají předsevzetí lidem, ne lidé předsevzetím. Ďábel umí parafrázovat písmo, jak to zrovna potřebuje. Jednou, protože jsme už byli utahaní a široko daleko nebylo žádné městečko ani žádná vesnice, jsme v Černém lese přespali v jednom statku. Příští den jsme měli před sebou dlouhou pěší túru a tak jsme si přáli časně vstát. Dokonce třeba už 6, kdyby to šlo bez obav, že zbrucujeme celou domácnost. Ptali jsme se paní domu, jestli se to tak zařídit dá a ona řekla, že snad ano. Ona sama prý tou dobou asi doma nebude, protože ten den chodívá do města, kam je takových 12 kilometrů a zpátky zřídka, kdy přichází před 7, ale možná, že se přibližně v ten čas vrátí domů najíst její muž nebo některý syn. No, někoho prý určitě domů pošlou, aby nás vzbudil. Jak se potom ukázalo, žádné muzení jsme nepotřebovali. Vstali jsme ve 4, protože nás bolela hlava z hrozného rámusu a randálu. Kdy vlastně sedlák z Černého lesa v létě vstává, to nemůžu říct. My jsme měli dojem, že vstává celou noc. A první, co obyvatel Černého lesa po probuzení udělá, je, že si obuje mohutné boty s dřevěnými podešvemi a vydá se na zdravotní procházku po domě. Dokud nevyjde 3x do schodu a 3x z nich nesejde zase dolů, nemá pocit, že je vzhůru. Ale jakmile vzhůru je, běží nahoru do stáje a probudí koně. V Černém lese jsou statky zpravidla vystavěny na svahu nějakého příkrého kopce a přízemí je nahoře a seník dole. I kůň si musí zřejmě dát zdravotní procházku po baráku. A když se o ní sedlák postará, jde dolů do kuchyně a začne štípat dříví. A když ho rozštípal dostatečné množství, má sám ze sebe radost a dá se do zpěvu. Na statcích v Černém lese vládne družnost. V místnosti vedle vás jsou krávy, nad vámi koně, v kuchyni husy a kachny, prasata.

0: Děti a kuřata lítají od časného rána po celém domě. Jak se oblékáte, začne k vám dveřmi nakukovat několik střapatých hlav. Nedá se uhodnout, jestli ty hlavy patří klukům nebo holkám. Zavřít dveře nemá smysl, protože se nedají ničím zajistit. Snídáte tak, jak je zpravidla při jídle zobrazován marnotratný syn. Společnost vám dělají 2-3 prasata, od dveří vás kritizuje parta postarší hus, snad i nějaké krávě se uráčí do té místnosti nakouknout. Toto uspořádání na způsob Noemovy archy, to je patrně to, co statkům v Černém lese dává jejich jedinečnou vůni. Co urozenou anglosaskou duši také velice zlobí, to jsou ty přízemní sklony, které Němce vedou k tomu, aby u cíle každého výletu postavili hostinec. Na vrcholku hory, v pohádkové úžlabině, na opuštěném sedle, u vodopádu nebo klikaté bystřiny, všude vždycky stojí prosperující Wirtschaft. Jak se může člověk hroužit do snění o dávné minulosti v odéru telecí pečeně se špenátem? Jednoho dne, zabrání do povznášejících myšlenek, jsme stoupali z pleti lesních houštin. A na vrcholu, pravil trpce Harris, když už jsme zastavili, abychom nabrali dech a o jednu dírku si utáhli pásky, bude stát nevkusná hospoda a lidi tam budou baštit bifteky a švestkové koláče a chlemtat bílé víno. Jediný háječek tu nevěnují pro samotu a rozjímání. Ani jedinou výšinu neponechají neznesvěcenou vulgaritou a materialismem, aby potěšila milovníka přírody. V tom Německu se člověk jakživ nezbaví jídla a pití. To už je k zbláznění. Ve 1:45 zvolal Harris, který šel v čele. Tak jsme tady, už vidím vrcholek. A co hospoda? Ptal se George. Tu nevidím, odpověděl Harris. Ale určitě tam někde je, na to můžeš vzít jet. Děs, aby ji vzal. Za 5 minut jsme stáli na nejvyšším bodě. Podívali jsme se na sever, na jih, na východ a na západ a pak jsme se podívali jeden na druhého. Skvostná vyhlídka, co? Řekl Harris. Jednou měli konečně tolik rozumu, že tu hospodu postavili tak, aby nebyla zrovna na ráně. No, zřejmě někam schovali, dodal George. Když je na svém místě, poznamenal jsem, tak je taková hospoda docela dobrá věc. To bych rád věděl, kam ji šoupli, rozhlížel se George. Což abychom se po ní podívali, řekl z náhlého vnuknutí Harris. Dohodli jsme se, že každý budeme pátrat jiným směrem a že se zas vrátíme na ten vrcholek a podáme hlášení, jak jsme dopadli. Za 30 minut jsme se tam sešli znova. Nebylo třeba slov. Obličej každého z nás jasně oznamoval, že jsme v německé přírodě konečně objevili kouteček neposkvrněný mrzkou připomínkou jídla a pití. Tohle je patrně jediných 500 čtverečních metrů v celém Fatherlandu, kde není hospoda, řekl jsem. A zrovna my jsme na to místo kápli, řekl George. 3 cizinci. A ani jsme se o to nesnažili. Vážně, přikývl jsem. Pouhou šťastnou náhodou je nám teď dopřáno vystrojit hostinu našim delikátnějším citům, aniž cokoliv láká naše nízké pudy. Pohleďte, jak jsou ozářeny tamhle ty vzdálené horské štíty, není to uchvatné? Když už mluvíme o přírodě, řekl George, která pak je asi nejkratší cesta dolů? Ta vlevo, odpověděl jsem, ta nás dovede za necelé 2 hodiny do Sonnensteigu. Tam, jak koukám, se velice vychvaluje Zlatý orel. Cesta vpravo je sice o něco delší, ale za to poskytuje mnohem rozsáhlejší výhledy do dálek. No, ty výhledy, pravil Harris, jsou jeden jako druhý, nemyslíte? Já, prohlásil George, já jdu tou cestou doleva. A Harris i já jsme šli s ním. V těch končinách dochází často k náhlým bouřkám a už po 15-minutové chůzi jsme měli na vybranou buď najít honem nějaký úkryt nebo prožít zbytek toho dne v šatech prosáklých vodou. Vybrali jsme si strom, který by nám za normálních okolností poskytl ochranu víc než dostatečnou, ale bouře v Černém lese to není okolnost normální. Vědět, že to takhle dopadne, pravil Harris, tak bych byl skoro uvítal, kdyby tam nahoře nějaká hospoda byla. V tom teda vážně nevidím žádnou výhodu, když jsem nejen mokrý skrz naskrz, ale ještě k tomu hladový, řekl George. V tom okamžiku na nás zavolal hlas vycházející z tlustého pána, který stál asi tak 15 metrů od nás pod obrovským parapletem. Není-li bojit dovnitř do hostince? Ptal se ten tlustý pán. Ukázalo se, že nás okny té hospody už delší dobu pozorovali. Hostinský řekl na svou omluvu, že jsme mu připadali jako Angličani. A to se nedá brát jako metafora. V Evropě si lidé doopravdy myslí, že každý Angličan je cvok. O tom jsou zrovna tak pevně přesvědčeni, jako je každý anglický venkovan přesvědčen, že Francouzi se živí žábami. Vyběhli jsme ze svého útočiště a spěchali k hospodě. Byla to útulná malá hospůdka, kde se dobře vařilo a kde i Tischwein byl ucházející. Zůstali jsme tam pár hodin, usušili jsme se a nakrmili a popovídali si o pěkné vyhlídce z okna. Projížďka údolím Dunaje byla překrásná. Dunaj, ještě uzoučky, se tu kroutí kolem neporušených starosvětských vesniček, kolem věkovitých klášterů, schoulených mezi zelenými pastvisky, na jejich svazích dosud střeží své ovečky bosonohý a prostovlasý fráter s provazem utaženým kolem beder a s pastýřskou holí v ruce. Skrze lesy plné skal mezi sráznými stěnami útesů, jejichž každičkou strmící špici korunují rozvaliny pevnosti, kostela nebo hradu. Turista, cyklista hodně z toho vidí, ale také se něco našlape. Inu není růže bez trní. Člověk si také uvědomí, že moc málo bicyklů odpovídá reklamě. Tvůrce plakátu má za úkol přesvědčit ještě zcela nerozhodnutého adepta cyklistiky, že za normálních okolností se tento sport provozuje tak, že si člověk sedne na přepichově pohodlné sedlo a neviditelnými nebeskými silami se dává hbitě unášet tam, kam si unesen být přeje. Jezdcem je zpravidla dáma. Dívka se vznáší bez tíže jako sylfida, plavé vlasy jí vlají po větru, jednu nožku na sedle, jednu na svítilně. Někdy se blahoskloně na sedlo i posadí, pak si opře nožky o přední rámové tyče, zapálí si cigaretu a nad hlavou mává lampionem. Sem tam zobrazuje ten plakát párek cyklistů. On a ona nasednou na kola, když se ovšem napřed ujistili, že jsou to kola té správné značky. A ten čarovný, bermoncejský, bezpečně, bezporuchový, bezkonkurenční britský bicykl nebo hertfordská hypermoderní heuréka stejnoměrně udržují svůj vytčený kurz. Harris vzpomněl, jak v raných dobách svého manželství jel se svou ženou po Holandsku. Cesty tam byly kamenité a tandem hrozně poskakoval. Drž se! Křikl Harris, aniž se otočil. Paní Harrisová ale rozuměla, že křičí seskoč. Seskočila, zatímco Harris, přesvědčený, že má manželku pořád za sebou, vytrvale šlapal dál. Ona si v první chvíli myslela, že se před ní producíruje a chce jí předvést, jak hravě vyjede na kopec. Ale když viděla, že vrcholek přejíždí a řítí se dál po dlouhém a příkrém svahu, zachvátil ji nejdřív úžas, potom rozhořčení a posléze panika. Vyběhla na kopec a křičela, dívala se za ním, jak mizí v lese vzdáleném aspoň 2 kilometry, pak si sedla na zem a rozbrečela se. Toho rána se trošku nepohodli a taky napadlo, jestli to snad nevzal vážně a nechce od ní dezertovat. Neměla vůbec žádné peníze, neuměla ani slovo holandsky. Strážník v nejbližší vesnici z její nemohry vydedukoval, že jí nějaký chlap ukradl kolo. Uvedli v činnost telegraf, přivezli několik dámských kol muzeálního vzhledu a jelikož o ně zjevně nestála, propadli naprostému zmatení myslí. Harris zatím pokračoval v jízdě s nevšedním potěšením. Měl totiž dojem, že se z něho zčista jasna stal cyklista mnohem zdatnější a v každém ohledu výkonnější. Řekl své choti, že teď ji ukáže, jak rychle by mohl jet, kdyby chtěl. A sklonil se až k řidítkům a šlapal ze všech sil. Kolo se hnalo po silnici jako živá bytost. Statky a kostely, psi a kuřata, všechno se řítilo proti němu a okamžitě mizelo za ním. Takhle bujaři uháněl asi 8 kilometrů. Potom se v něm začal vzmáhat divný strach, že něco není v pořádku. Přepadl ho pocit opuštěnosti. Natáhl ruku za záda a hmatal. Měl za sebou jenom vzduch. Sletěl z kola a civěl za sebe na silnici, ta se jako rovná bílá čára táhla tmavým lesem a nebylo na ní vidět živou duši. Harris znovu skočil do sedla a šlapal zpátky do kopce. Za 10 minut přijel na křižovatku, kde se cesta rozbíhala do 4 stran. Tam se skočil a snažil se upamatovat, kterou z těch odboček jsem prvé přijel. A jak si tak namáhal mozek, objevil se chlapík sedící z jedné strany na koni. Hrys ho zastavil a vyložil mu, že ztratil svou ženu. Ten člověk se ani moc nedivil, ani Hrys se nelitoval. Zatímco spolu hovořili, přijel další statkář a ten první mu začal vypravovat, co se Harrisovi přihodilo, ale nelíčil to jako nehodu, ale jako povedenou anekdotu. Toho druhého chlapíka nejvíc překvapovalo, že s tím Harris nadělá tolik caviků. Harris z nich nevypáčel rozumné slovo a tak jim vynadal, znovu nasedl na kolo a dal se nazdař Bůh tou prostřední silnicí. V nejbližším městě na policii se tvářili podezíravě. Pochybnost v nich budili 3 věci. Za prvé, je to vskutku jeho manželka. Za druhé, ztratil ji doopravdy. Za třetí, proč ji vlastně ztratil? Ale slíbili mu, že v té věci něco podniknou a večer mu manželku přivezli v uzavřeném valníku spolu s účtem za výdaje s tím spojené. Shledání nebylo zrovna něžné. Paní Harrisová není moc dobrá herečka a působí potíže, když se má přetvařovat. Vy unavení mladíci, sklesle sedící na patnících, příliš vyčerpaní, abyste se šli někam schovat před vytrvalým deštěm, vy zemdlené dívky s mokrými splihlými vlasy a toužící klít a nadávat, jen kdybyste to dovedli, je to snad s cyklistikou zrovna tak, jako se vším ostatním? Že by život ani v jediném případě nesplnil to, co slibuje na plakátech? Ve Waldshutu, což je jedno z těch městeček ze 16. století, jimiž na svém horním úseku protéká Rýn, se nám naskytla podívaná v Evropě tak nesmírně běžná. Narazili jsme tam na cestujícího Brita, udiveného a rozlobeného nad tím, že cizinci neovládají subtilnost anglického jazyka. Když jsme přišli na nádraží, vykládal právě velice čistou angličtinou, byť s nepatrným somersetshireským přízvukem, už po 10., jak nám sdělil svému nosiči prostinky fakt, že ačkoliv má jízdenku do Donaueschingenu, a opravdu chce jet do Donaueschingenu, aby viděl prameny Dunaje, které tam nejsou, přestože se tvrdí, že tomu tak je, přeje si, aby kolo mu poslali do Engenu a kufr do Kostnice a tam, aby to nechali až do jeho příjezdu. Nosič byl člověk ještě mladý, ale v tu chvíli vypadal staře a zbědovaně. Vykládal nám, že všechna ta 3 spojení jsou komplikovaná, že zásilky je nutno několikrát překládat z vlaku do vlaku. O 10 minut později, když jsem o tom problému znova uvažoval ve vlaku, uvědomil jsem si, že podstatné na té situaci bylo rozhořčení toho Angličana, když zjistil, že nádražní nosič není 100 se dorozumět anglicky. Harris dostal na toho člověka vztek. Měl chuť prý mu vynadat, proč je tak hloupý, že cestuje po odlehlých končinách cizích krajů a ještě si tam vymýšlí složité dopravní transakce, když neumí ani slovo z jazyka té země. Ale já jsem tu Harrisovu vznětlivost pokrotil a upozornil jsem ho, že ten muž přispívá nevědomky k vznešené a výborné akci. Shakespeare a Milton se možná maloučko přičinili o to, že se znalost anglického jazyka poněkud rozšířila i mezi méně favorizovanými obyvateli Evropy. Newton a Darwin mají možná zásluhu na tom, že se jejich rodná řeč stala nezbytností pro vzdělané a hloubavé cizince. Dickens pomohl možná angličtinu ještě víc spopularizovat. Ale ten, kdo znalost angličtiny rozšířil od misu svatého Vincence až po Ural, to je Angličan, který ačkoliv není buď schopen nebo ochoten se naučit jedinému slůvku z kteréhokoliv cizího jazyka, cestuje s peněženkou v ruce do všech koutů evropského kontinentu. Možná, že vás šokuje jeho ignorance, možná, že vám jde na nervy jeho omezenost, možná, že vás zlobí jeho drzost, ale to pranic nemění na tom praktickém faktu, že je to on, kdo poangličťuje Evropu. To kvůli němu se švýcarský venkovan plahočí za zimních večerů sněhem, aby se zúčastnil kurzu angličtiny, které se konají v kdekteré vesnici. To kvůli němu ty tisíce cizích obchodníků i obchodníčků posílají své synáčky a dcerušky do všech anglických měst na studie. To kvůli němu se drožkáři a průvodčí pokojské a pradleny zahloubávají do učebnic anglické konverzace. Kdyby si anglicky hovořící národy osvojili zásadu, že se musí domluvit i jinak než anglicky, to báječné pronikání anglického jazyka do celého světa by se rázem zastavilo. Člověk hovořící anglicky stojí mezi ostatními cizinci a cinká svým zlatem. Je to misionář anglického jazyka. Když jsme k plné spokojenosti procestovali Černý les, jeli jsme na kolech přes Altbreisach a Kolmar do Minstru. Chtěli jsme se mrknout na Vogézy, kde podle nynějšího německého císaře přestává lidstvo. Ať kdokoliv s kýmkoliv vedl válku, ať byla válka o cokoliv, Altbreisach se do ní vždycky zapletl. Kde kdo ho obléhal a spousta obléhatelů ho dobila. A většina z nich o něj zase přišla, nikdo, jak se zdá, nebyl schopen si ho udržet. Obyvatel Altbreisachu jakživ nevěděl s jistotou, co mu vlastně patří a co vlastně je. Jednoho dne se stal Francouzem, ale dřív, než se mohl naučit natolik francouzsky, aby mohl platit daně, už z něho byl Rakušan. Pak, zatímco se snažil zjistit, co má člověk dělat, aby byl dobrým Rakušanem, objevil najednou, že už není Rakušanem, že se z něho stal Němec. Jednoho dne vypátral, že je katolík a hned na zítří zjistil, že je horlivý protestant. To jediné, co jeho existenci dávalo jakous takou stabilitu, byla neměná nutnost těžce platit za tu výsadu, že může být tím, čím zrovna je. Ale jako těch všech věcech začne člověk přemýšlet, musí se divit, proč ve středověku kdokoliv, kromě králu a výběrčích daní, vynakládal vůbec nějakou námahu, aby zůstal naživu. Svoji cestu jsme zakončili v Bonu. Seděli jsme v zahradě Kaiserhofu a dívali se dolů na Rýn. Byl to poslední večer našeho čundru. Němci jsou dobří lidé a roztomilí, řekl jsem. Mají, toť se ví, své chybičky. Ale sami nevědí, že je mají. Jsou o sobě přesvědčeni, že jsou dokonalí. To je ovšem od nich spozdilost. V tom svém sebevědomí jdou dokonce tak daleko, že si myslí, že jsou lepší než anglosasové. A to už je nepochopitelné, to už si snad jenom tak hrají. Mají si te své přednosti, řekl George, ale jejich tabák, to je celonárodní hřích, já jdu spát. Vstali jsme, opřeli jsme se o nízké kamenné zábradlí a pozorovali jsme, jak po mírné temné řece tancují světýlka. Když se to tak vezme kolem dokola, tak to byl moc příjemný čundr, prohlásil Harris. Co je to vlastně čundr? Zeptal se mne George. Jak bys to vyložil?
1: Čundr? Vysvětloval jsem, to je putování, ať už dlouhé nebo krátké, které nikde nekončí.
0: To jediné, čím se řídí, je nutnost vrátit se ve stanovený čas na místo, z kterého člověk vyšel. Někdy se jde živými ulicemi, někdy po polích nebo alejemi, někdy máme na tu vycházku několik hodin, ale někdy i několik dní. Na mnohé lidi cestou kývneme a na mnohé se usmějeme. S některými se zastavíme na chvilku řeči a s několika nemnohými jdeme kousek společně. Moc věcí nás zaujme a často se cítíme dost unavení. Ale celkem za to se příjemně bavíme a moc nás mrzí, když je povšem.
2: Ukradený kaktus. Tak já vám povím, pravil pan Kubát, co se mně letos v létě stalo. Byl jsem na letním bytě, jak už ty letní byty jsou, bez vody, bez lesa, bez ryb, vůbec beze všeho, ale za to je tam silně zastoupena Lidová strana, okrašlovací spolek s čilým jednatelem, perleťářský průmysl a poštovní úřad se starou a nosatou pošmistrovou. Zkrátka je to tak, jako všude jinde. Tedy když jsem se tam asi 14 dní oddával blahodárným a hygienickým účinkům takové té ničím nerušené nudy, začal jsem větřit, že mě mají místní klepny a vůbec veřejné mínění nějak v prádle. A protože mé dopisy mě docházely nápadně dobře zalepené, až se celá obálka na rubu zrovna leskla arabskou gumou, řekl jsem si, aha, někdo otvírá mou poštu. Hrom do té poštmistrovské báby. To víte, tihle pošťáci prý dovedou rozlepit každou obálku. Počkej, řekl jsem si. A už jsem seděl a začal jsem svým nejúhlednějším písmem psát. Ty strašidlo poštmistrovské, ty nosatá fuchtle, ty kometo, ty treperendo zvědavá, ty zmije, ty rašple, ty ježibabo a tak dále, s úctou veškerou Jan Kubát. Poslouchejte, tahle čeština je bohatá a přesná řeč. Jedním dechem jsem na ten papír vysypal 34 výrazů, kterých může přímý a počestný muž užít vůči každé dámě, aniž by se stal osobním nebo dotěrným. Pak jsem to spokojeně zalepil, napsal jsem na obálku svou vlastní adresu a jel jsem do nejbližšího města dát to do schránky. Den na to běžím na poštu a strčím s nejlíbeznějším úsměvem hlavu do okénka. Paní poštmistrová, povídám, není tady pro mne nějaký dopis?
3: Já vás budu žalovat, vy ničem. Zasršela na mě paní poštmistrová s tím nejstrašnějším pohledem, který jste kdy viděl.
2: Ale paní poštmistrová, povídám jí soucitně, snad jste nečetla něco nepříjemného. A pak jsem raději ujel.
4: To nic není, pravil kriticky pan Holan, vrchní zahradník Holbenovy zahrady. Tahle ta lest byla příliš jednoduchá.
2: Já bych vám mohl povídat, jak jsem nalíčil na toho zloděje kaktusu.
4: To víte, starý pan Holben je náramný kaktusář a jeho sbírka kaktusů, já nelžu, může mít cenu 300 tisíc, když nepočítám unikáty. Na to si starý pan potrpí, aby ta sbírka byla veřejně přístupná. Holane, říká, to je ušlechtilá záliba, to se má v lidech živit. Ale já si zas myslím, když nějaký malý kaktusář vidí, řekněme, takového zlatého gruzóna za 1200, tak ho jen zbytečně bolí srdce, že ho nemá. Ale když to starý pán chce, no, dobrá. A tuhle v loni jsme začali pozorovat, že se nám ztrácejí kaktusy. A to ne nějaké ty na oko, co kde kdo chce mít, ale zrovna takové ty speciality. Jednou to byl echinokaktus vyslizený, podruhé grézneri, pak jedna vitia, import přímo z Kostariky, pak jedna species nova, kterou poslal Fritsch, potom jeden melokaktus leopoldi, unikát, který nikdo v Evropě neviděl už přes 50 let, a nakonec Pilocereus fimbriatus ze San Dominga. První kus, který kdy přišel do Evropy. Poslouchejte, ten zloděj musel být nějaký znalec. To nemáte ponětí, jak starý pán zuřil. Pane Holbene, říkám mu, jednoduše své skleníky zavřete a bude po ptákách. A to zasne, křičel starý pán. Taková ušlechtilá záliba je pro všecky. Musíte mě chytit toho prašivku zloděje. Vyhoďte hlídače, najměte nové, alarmujte policii a takové ty krámy. To je těžká věc, když máme 36 tisíc hrníčků, nemůžeme postavit ke každému jednoho hlídače. Tak jsem aspoň najal dva revírní inspektory od policie na penzi, aby dávali pozor, a zrovna tehdy se nám ztratil ten Pilocereus fimbriatus a zbyl nám po něm jenom důlek v písku. Teda to jsem se dožral a začal jsem pást sám po tom zloději kaktusu. Abyste věděli, tyhle praví kaktusáři, to je něco jako sekta dervišů. Já myslím, že jim místo fousů rostou ostny a glochidy. Tak jsou do toho zažraní. U nás máme dvě takové sekty. Spolek kaktusářů a sdružení kaktusářů. Čím se od sebe liší, to nevím. Myslím, že jedni věří, že kaktusy mají nesmrtelnou duši, kdežto druzí jim přinášejí krvavé oběti. Ale zkrátka ty dvě sekty se navzájem nenávidí a pronásledují se ohněm a mečem na zemi i povětří. Teda, já jsem si zašel k předsedům těch dvou sekt a ve vší důvěrnosti jsem se jich zeptal, nemají-li nějaké zdání, kdo by, třeba z té druhé sekty, ty Holbenovy kaktusy mohl ukrást. Když jsem jim řekl, které vzácné kaktusy se nám ztratily, prohlásili s největší určitostí, že teda je nemohl ukrást žádný člen té nepřátelské sekty, protože tam jsou jenom takoví svrabaři, hudlaři a nezasvěcenci, kteří nemají ani ponětí, co je to takový Wislizen nebo Gressner, než kvůli Pilosérus Fimbriatus. A co se týče jejich vlastních členů, že ručí za jejich poctivost a ušlechtilost, že ti nejsou schopni něco ukrást, ovšem krom nějakého toho kaktusu. Ale kdyby někdo z nich takového Wislizena měl, že by ho jistě ukázal těm ostatním k uctívání a náboženským orgím, ale o tom jim předsedům není nic známo. Načež oba ti ctihodní páni mě řekli, že kromě těch dvou veřejně uznaných nebo trpěných sekt jsou ještě divocí kaktusáři a ti prý jsou ze všech nejhorší. To jsou ti, kteří se pro svou náruživost nemohli snést s těmi umírněnými sektami nebo vůbec holdují různým bludům a násilnostem. A tihle divocí kaktusáři prý jsou schopni všeho. Když jsem tedy u těch dvou pánů nepochodil, vylezl jsem na takový pěkný javor v našem parku a přemýšlel jsem. Já vám říkám, nejlíp se přemýšlí v koruně stromu. Tam je člověk tak jaksi odpoután, trochu se to s ním houpe a přitom se díváte na všechno z vyššího stanoviska. Já myslím, tihle filozofové by měli žít na stromech jako žluvy. A na tom javoru jsem si vymyslel takový plán. Nejdřív jsem si oběhl své známé zahradníky a povídám, mládenci, nehněju vám nějaké kaktusy? Starý pan Holben by je potřeboval na ty své pokusy. Takhle jsem sehnal pár set marodů a přes noc jsem je nastrkal do Holbenovy sbírky. Dva dny jsem byl sticha a třetího dne jsem dal do všech novin tuhle zprávu. Holbenovy světoznámé sbírky ohroženy. Jak se dovídáme, byla velká část jedinečných Holbenových skleníků zachvácena novou a dosud neznámou chorobou, zavlečenou nejspíše z Bolívie. Nemoc napadá zejména kaktusy, probíhá po nějaký čas latentně a pak se projevuje jako hniloba kořenů, krčku i těla. Jelikož se zdá, že tato choroba je velmi nakažlivá a rychle se šíří dosud nezjištěnými mikrosporami, byly Holbenovy sbírky zavřeny. Asi za 10 dní, po těch 10 dní, jsme se museli skrývat, aby nás kaktusáři neroztrhali samými dotazy, jsem poslal novinám druhou zprávu. Podaří se zachránit Holbenovy sbírky? Jak se dovídáme, určil profesor McKenzie, chorobu, jež vypukla ve světoznámých Holbenových sbírkách. Jako zvláštní tropickou plíseň Malacorhiza paraguayensis wild. A doporučil postřikovat zachvácené exempláře tinkturou Harvard Lawsonovou. Dosavadní pokusy s tímto lékem, které se nyní ve velkém měřítku provádějí v Holbenových sbírkách, jsou velmi úspěšné. Harvard Lawsonův roztok lze dostat i u nás v tom a tom závodě. Když tohle vyšlo, seděl už jeden tajný v tom závodě a já jsem se uvelebil u telefonu. Za 2 hodiny mě telefonoval ten tajný. Tak pane Holan, už ho tu máme. Za 10 minut jsem držel za límec takového malého človíčka a třepal jsem jim. Ale pane, protestoval ten človíček, co se mnou třepete? Já sem jdu koupit jenom tu známou Harvard Lawsonovu tinkturu. Já vím, povídám mu, jenže ona žádná není. Tak jako není žádná nová nemoc, ale vy jste nám chodil krást kaktusy do Holbenovy sbírky, vy čerchmanský taškáři. Zaplať
3: Pán Bůh, vyhrkl ten človíček, tak ona žádná taková nemoc není. A já jsem 10 nocí nespal strachem, že jí dostanou mé ostatní kaktusy. Tak jsem ho za límec vynesl do auta a jel jsem s ním a s tím tajným do jeho kvartíru. Poslouchejte, takovou sbírku jsem ještě neviděl. Ten človíček měl jediný kumbálek v podkroví ve Vysočanech, no asi tak 3x4 metry. V koutě na zemi deku, stoleček a židli, a to ostatní byly samé kaktusy, ale jaké exempláře a v jakém pořádku, to teda člověk, aby pohledal. Tak které pak kousky vám ukradl, povídá ten tajný. A já jsem koukal na toho taškáře, jak se třese a poliká slzy. Poslouchejte, řekl jsem tajnému, ono to nemá takovou cenu, jak jsme si mysleli. Řekněte na direkci, že ten pán toho odnesl za 50 korun a že si to s ním vyřídím sám. Když tajný odešel, povídám, tak příteličku, nejdřív mě spakujte všechno, co jste si od nás odnesl. Ten človíček vám mrkal, protože měl slzy na krajičku a šeptá, prosím vás, pane, nemohl bych si to raději odsedět. Nic, křičím na něj, nejdřív musíte vrátit, co jste nám nakradl. Tak on vám začínal vybírat jeden hrnéček po druhém a dával je na stranu. Bylo jich asi 80. My jsme neměli ani ponětí, že nám toho tolik bylo, ale nejspíš to odnášel už po dlouhá léta. Pro jistotu jsem se na něho rozkřikl. Co? Tohle, že je všechno? Tu mu vyhrkly slzy, vybrali ještě jeden běloučký Delighty a jeden Korniger. Dal je k těm ostatním a vzlikal. Pane, na mou duši víc už jich od vás nemám. To se ještě ukáže, hromoval jsem. Ale teď mě řekněte, jak jste je od nás mohl odnášet. To bylo tak, breptal a přitom mu takhle skákal rozčilením ohryzek. Já jsem si totiž vzal na sebe ty šaty. Jaké šaty, křičím já? To se vám začervenal samými rozpaky a koktal, prosím, ženské šaty. Človíčku, divím se, proč zrovna ženské šaty? Protože, zajíkal se on, prosím, takové obstarožní ženské si nikdo pořádně nevšimne. A pak, dodával skoro vítězně, přece dá rozum, že nikdo nebude z něčeho takového podezřívat ženskou. Pane, ženské mají všechny možné vášně, ale jak živy si nedělají sbírky. Viděl jste už někdy ženskou, která by měla sbírku známek, nebo brouků, nebo inkunábulí, nebo takových věcí? Nikdy, pane. Ženské nemají tu důkladnost a takovou tu náruživost. Ženské jsou tak děsně střízlivé, pane. Víte, to je ten největší rozdíl mezi námi a jimi. Že jen my si děláme sbírky. Já si tak myslím, že vesmír je jenom sbírka hvězd. On je nějaký mužský bůh a ten si dělá sbírku světů, proto jich je tak strašně mnoho. Hergot, kdybych já měl tolik místa a prostředků jako on. Víte, že si vymýšlím nové kaktusy a v noci se mi o nich zdá. Třeba takový kaktus, který má zlaté vlasy a hořcově modré květy. Já jsem ho nazval Cephalocereus nymfa.
4: Aurea Racek. Já se totiž jmenuju Ráček, račte vědět, nebo Mamilaria Kolubrína Racek, a nebo Astrofitum Caespitosum Racek. Pane, tady jsou takové zázračné možnosti. Kdybyste věděl... Počkejte, přerušil jsem ho. A v čem jste ty kaktusy odnášel? Prosím, za ňadry, řekl stydlivě. Ono vám to tak krásně píchá. Poslouchejte, já jsem už neměl to srdce ty kaktusy mu vzít. Víte co? Řekl jsem mu. Já vás dovezu k starému panu Holbenovi a ten už vám utrhne obě uši. Lidi to vám bylo, když ti dva se zčuchli. Celou noc zůstali ve skleníku, než obešli těch 630 tisíc hrnéčků. Holane, řekl mě starý pán, to je první člověk, který dovede ocenit kaktusy. A než uběhl měsíc, starý pan Holben s pláčem a žehnáním vypravil toho Ráčka do Mexika, aby tam sbíral kaktusy. Oba svatosvatě věřili, že tam někde roste Cephalocereus nympha Aurea Racek. Do roka jsme pak dostali takovou divnou zvěst, že pan Ráček tam zahynul krásnou a mučednickou smrtí. Přišel tam nějakým indiánům na jejich posvátný kaktus čikulí, který je, abyste věděli, vlastní bratr Boha Otce, a buď se mu nepoklonil, nebo jej dokonce ukradl. Zkrátka, milí indiáni pana Ráčka svázali a posadili ho na Echinocactus visnaga Hooker, který je veliký jako slon a posetý ostny dlouhými jako ruské bajonety, následkem čehož náš krajan, odevzdán ve svůj osud, vypustil duši. Tak, to je konec zloděje kaktusů.

0: Přiznávám, že jsem měl z téhle prohlídky trochu obavy, milá paní Hartrova.
1: Děkuji za upřímnost, doktore.
0: Za to její výsledek mě naprosto uklidnil. Jsem upřímně potěšen, že vás i tentokrát nacházím v tak dobré kondici. Na samém prahu osmdesátky je to velmi vzácné.
1: Chcete-li, abych vám věřila, buďte poněkud věcnější, doktore.
0: Ovšem, připouštím, že vaše srdíčko je trochu unavené, ale nejedná se o nic vážného. Pro jistotu byste se však měla vyvarovat každého rozčilení, nepřipouštět si žádné starosti.
1: Ani k ním nemám to chvíli důvod, díky bohu.
0: Brát pravidelně předepsané léky a nepodstupovat žádnou větší námahu. Doporučuji pravidelné procházky, ale pěkně po rovině, žádné běhání do kopce.
1: Jestli mi kromě toho doporučíte, abych nechodila ani po schodech a přestěhovala se z prvního poschodí do přízemí, tak mě opravdu přesvědčíte, že jsem zdravá jako křepelka.
0: Téměř jako křepelka, milá paní Hartrová, o čemž svědčí i váš smysl pro humor. Zastavím se opět za týden. Poroučím se.
2: Halo, doktore, na okamžik.
0: S vámi jsem právě chtěl mluvit, pane Ridgway. Vyšetřil jsem vaši tetičku.
2: Mám o ní vážné starosti, doktore. Rád bych znal pravdu.
0: Ujišťuji vás, že není bezprostřední důvod k obavám. Vaše tetička může žít ještě pěkných pár let, ale současně pro ně může být osudná každá nadměrná námaha nebo duševní otřes. Měla by vést velmi klidný život. Žádné vzrušování, únava, ponuré myšlenky. Naopak, příjemné rozptýlení jí může jen prospět.
2: Právě o tom už delší dobu uvažuji a mám dojem, že jsem na to přišel.
0: Prozradíte mi ten svůj nápad?
2: Ne, nechte se překvapit, doktore.
0: Dobrá, nebudu naléhat. A propo, neuvažoval jste o tom, že by bylo dobré, kdybyste dal v domě nainstalovat výtah?
2: Výtah? A k čemu?
0: Ušetřil by její srdíčko, mladý muži. Námaha spojená s chůzí do schodů jí rozhodně neprospívá. Konec konců, vaše tetička je bohatá žena a výlohy spojené se zřízením...
2: Vezmu rád na sebe.
0: Jste znamenitý mladý muž, pane Ridgway. A myslím, že vám neprozradím nic nového, když vám řeknu, že jste si za tu dobu, co bydlíte u paní Hartrové, naprosto získal její náklonost. To, co se bohužel nepodařilo vaší sestřence Miriam. Náklonost, která se asi projeví v jistém právním dokumentu. Považujte to prosím za přátelskou, ale spolehlivou informaci.
1: Výtah? Ale to vůbec nepřipadá v úvahu, Charlesi. Jak tě mohla taková hloupost napadnout?
2: Přivedl mě na ní doktor Menl. Chůze do schodů prý namáhá tvé srdce.
1: Jsi dobrý chlapec a jsem ráda, že jsem se v tobě nesklamala.
2: Je-li to v zájmu tvého zdraví, není žádný nápad dost hloupý.
1: Ale ten zmatek v domě by mě přivedl do hrobu mnohem dřív než chůze po schodech.
2: Víš, já už jsem se informoval u firmy, která by instalaci výtahu provedla během několika dní. A tak tiše, že bys o tom ani nevěděla.
1: Když si pomyslím, že v domě by bylo plno cizích lidí, je tu spousta obrazů, cenných věcí a rodinné stříbro.
2: Práci by provedla nejlepší firma, která nezaměstnává zloděje.
1: Nevím, chlapče.
2: Slibuji, že osobně na všechno dohlédnu.
1: No, dělej podle svého rozumu. Jen pokud možno šetří mé nervy, nebo umřu rozčilením. Škoda, že něco z tvé povahy neměla Miriam.
2: Nekřivdíš ji trošku? Tetičko Mary žila s tebou tolik let a určitě jí mrzelo, když musela odejít.
1: Byla to jen její vina. Jak si mohla myslet, že budu souhlasit, aby si vzala obyčejného vesnického učitele?
2: Já byla vždycky dost umíněná, já vím.
1: Kdo chce žít v mém domě, musí respektovat mé názory.
2: Já ji přece neomlouvám. A propos, pojedeš zítra na svou obvyklou návštěvu k paní Brecknellové?
1: Samozřejmě. Ani poněkud slabší srdce, jak říká doktor Menl, mne nedonutí změnit zvyky.
2: A snesla bys, kdybych ti po návratu uchystal malé překvapení? Příjemné, doufám.
1: Jsi tak milý chlapec. Jsem zvědavá na to tvoje překvapení, Charlesi.
3: Co
1: co tohle? Co to má znamenat? Kde se tu vzala ta věc?
2: Slíbené překvapení, tetičko.
1: To je...
2: radiopřijímač. Nejlepší, jaký bylo možné opatřit. Až z Londýna.
1: Překvapení jen, co je pravda. Co já si s tím mám počít?
2: Poslouchat. Co a kdy se ti zachce? To, co právě slyšíme, vysílají z Paříže. Celý svět na to můžeš chytat.
1: Z Paříže? Tam jsme strávili s Nebuštíkem Patrikem nezapomenutelné chvíle.
2: Také si pamatuju, jak ses jednou zmínila, že jste nevynechali jediný koncert, když jste přijeli do Londýna.
1: To je pravda. Člověk některým věcem tak odvykne, když žije v malém městě. Sám, kdo by to řekl, že taková ošklivá velká bedna a samý knoflík je to, kdo se v tom má vyznat?
2: Stačí jen pootočit tady tím a... Vídeň.
1: Opravdu?

0: To je přece John McCormack. Patrik ho zbožňoval, říkal, že je lepší než Caruso.
1: Každou stanici je třeba doladit podle sluchu.
0: A tohle je smyčka šakalů, že?
2: Ty jsi úžasná, tetičko. Ani na chvíli nestrácíš smysl pro legraci. Vsaď se o co chceš, že za pár dní si na tu ošklivou bednu tak zvykneš, že si nedokážeš představit život bez ní.
0: Ale Charles, ty přece víš, že si na novoty nepotrpím. Jsem stará konzervativní ženská a tyhle technické výmysly jsou mi naprosto cizí.
2: Zavírat se novým poznatkům znamená stárnout a to přece není tvůj případ.
0: Když mě dělají starosti tyhle ty elektrické nebo magnetické vlny, někde jsem četla, že mají na člověka nepříznivé účinky.
2: Ale tetičko, ujišťuji tě, že od té doby, co mě tahle, přiznám, pošetila myšlenka napadla, jsem se důkladně seznámil se všemi fyzikálními i technickými principy radiotechniky. A můžeš mi věřit, že tahle věcička nemá na lidský organismus absolutně žádné nežádoucí účinky.
0: Říkej si, co chceš, Charles. Pravda je, že někteří lidé jsou na elektřinu citliví. Mě třeba před bouřkou vždycky bolí hlava.
2: To je něco jiného, tetičko. Prosím tě, věř mi, že bych nikdy neudělal nic, čím bych ti ublížil.
0: Dobře. Můžu to s tím rádiem zkusit. Třeba se tím opravdu trochu zabavím.
2: Tak to mám radost. Bude ti vyhovovat, když tu věc nechám tady na tom stolku u stěny?
0: Proto vás, vážený pane Hopkinsne, jako dlouholetého právního zástupce naší rodiny, prosím, abyste mě, až vás vaše úřední záležitosti přivedou do našeho městečka, laskavě navštívil.
3: Já sám jsem si koupil radiopřijímač už dlouho před válkou a strávil jsem u něj bezpočet krásných večerů. Rozhodně mu dávám přednost před televizí, která se teď dostává do módy.
0: Taky já jsem si na něj zvykla rychleji, než jsem čekala. Byl to o Charlese vynikající nápad.
3: Vidím, že si váš synovec velmi rychle získal vaši přízeň, paní Hartrová. Což je jistě také důvodem, proč chcete změnit svoji poslední vůli v jeho prospěch. Nemýlím-li se.
0: Dlouho jsem o té věci uvažovala, než jsem se rozhodla.
3: Chápu. To děvče, myslím vaši neteř Miriam Robinsonovou, o vás tak dlouho a oddaně pečovalo.
0: To nepopírám. I když jsem postupně získávala pocit, že se až příliš často začíná řídit vlastní hlavou.
3: Je to inteligentní a samostatné děvče, nedivte se.
0: Až trochu příliš samostatné. Nejsem žádná egocentrická stařena, ale měla jsem přece jistý nárok, aby brala v úvahu mé názory.
3: Drahá paní Hartrová.
0: Se vším bych se smířila, kdyby nebyla tak umíněná, když se jednalo o tu učitelskou nicku. Naprosto beznadějná partie.
3: Měla ho ráda, to se stává. A zdá se, že je s ním šťastná. Zaslechl jsem, že se jim narodilo druhé dítě, tentokrát holčička.
0: Však jsem jí poslala k Vánocům krabici nejlepších kapesníků, jako obvykle.
3: To od vás bylo velmi ušlechtilé.
0: Od té doby, co je v mém domě Charles, jsem o mnoho klidnější. Zahrnuje mne pozorností přímo mě hýčka.
3: Je to nesporně příjemný a cílevědomý mladý muž. Přál bych mu, aby si ve svých obchodních záležitostech vedl stejně úspěšně, jako si dokázal získat vás. A vám, abyste se v něm nikdy nesklamala.
0: Vyloučeno. Vlastní syn by o mě nepečoval lépe. Proto jsem se také rozhodla změnit svoji poslední vůli a místo Miriam ustanovit svým dědicem jeho. Prosím vás, pane Hopkinsne, abyste v tomto smyslu přepracoval můj závěr.
3: Ano,
0: všechny menší odkazy můžete převzít z té původní. Případné další změny a doplňky provedu při podpisu dokumentu.
2: Tetičko, neměla bys nic proti tomu, kdybych se dnes večer zastavil u Wilsonových? Pozvali mě na partii bridge. Spojil bych to s malou procházkou. Ale nic jsem jim neslíbil.
0: Wilsonovi jsou příjemní lidé, rozhodně bys je měl navštívit.
2: Víš, jak nerad tě nechávám večer samotnou. Klidné posezení s tebou u rádia je pro mě zajímavější než plkání s plukovníkem Wilsonem.
0: Jsi mladý a nemůžeš být pořád se mnou. A když se neurazíš, tak rádio poslouchám radši sám. A ty si pořád hraješ s těmi knoflíky a já slyším jen samé skřeky a vrčení. Klidně si jdi.
2: Tvoje upřímnost je kouzelná, tetičko. Doufám, že budou vysílat něco podle tvého gusta.
0: Arturo Rubinstein hraje Chopina a potom je přednáška o Lukrecii Borgiové, té slavné vražetky.
2: Kdyby mi někdo řekl, že za pouhé 3 měsíce si na tu ošklivou bednu, jak říkáš, zvykneš tak, že mě ani nenecháš poslouchat, pomyslel bych si, že se zbláznil. Tak pěkný večer, tetičko.
0: Neboštík Patrik miloval Chopina. Kdyby tu tak mohl být se mnou. Co se to stalo? Že by se pokazilo rádio? Zrovna v nejlepším.
4: Mary. Slyšíš mě, Mary? To jsem já, Patrik. Tvůj Patrik. Brzy si pro tebe přijdu. Budeš připravena, viď, Mary? Brzy si pro tebe přijdu.
0: Něco se mi zdálo. Usnula jsem a něco se mi zdálo. Patrik, byl to Patrikův. Hlavně to určitě byl sen, to byla halucinace. Na minutku jsem si zřímla, protože na něj pořád vzpomínám. Brzy si pro tebe přijdu, tak to říkal. Že by to byla předtucha? Mám už svá léta a slabé srdce. Ať je to, jak chci, znamenat nějakou výstrahu.
4: Určitě.
0: Já utratila tolik peněz za ten zatracený výtah.
5: Co byste si ještě přála, paní?
6: Ježíši Kriste, vy se celá třesete a bledá jste jako smrt.
0: Nedělej paniku. Podej mi z nočního stolku lék, sklenici vody.
6: Prosím.
0: Kapky na uklidnění.
6: Pane bože, já pošlu pro doktora a zavolám mladého pána. Slyšela jsem, že už se vrátil.
0: Nedělej paniku. Žádného doktora nepotřebuju a mladého pána nech na pokoj. Děkuji. Klidně ti spát.
6: Když já bych přece jen... Už je vám líp.
0: Říkám ti přece. Dobrou noc.
6: Dobrou noc, paní.
0: Jestli to byla výstraha, měla by se opakovat. Kdy? Zítra? Stejnou cestou nebo nějak jinak? Už bych tu věc neměla poslouchat. Ne, ať se stane, co se má stát.
7: Po předevře opeře Karla Marie von Webera Čarostřelec pokračuje náš večerní koncert z operní hudby německých romantiků předehrou a scénou Izoldiny smrti z Wagnerovy opery Tristan a Isolde.
2: Této Mary, neměl bych to zastavit. Venku je hnusné počasí. Tak tomu ten pochmurný Wagner.
0: Ne, jen to nech být. Víš, Tristana a Isoldu jsme slyšeli před 30 lety v Covent Garden s nebož... Byl to moc hezký večer.
2: Této Mary, Elizabeta mi řekla, že si včera večer nebyla jaksi ve své... Kůži, je to pravda?
0: Elizabeta ti nemá co říkat. A ta malá nevolnost nestojí za řeč. Klidně jdi spát. Já také nebudu dlouho ponocovat.
2: Tak dobře, ale kdybys něco potřebovala, stačí zazvonit z vedlejšího pokoje. U tebe budu dřív než Elizabeta.
0: Ne, chlapče. Jsou chvíle, kdy člověk musí být sám. Je to tady.
4: Slyšíš mě, Mary? To jsem já, Patrik.
0: Ne. Tentokrát jsem určitě nespala. Byla jsem vzhůru a při smyslech. Byl to Patrikův hlas. Žádná halucinace. Může se něco takového vůbec stát? Je možné, že by se Patrikův hlas vznášel kdysi v nekonečném prostoru a najednou vstoupil do těch rozhlasových vln? Měla bych se někoho zeptat. Charles, doktora Menla? Ne, to ne. Ještě by si o mě pomysleli, že jsem se zbláznila.

0: vzpomínáš, jak jsem ti před časem řekla, co je v levé horní zásuvce mého prádelníku?
1: Samozřejmě, paní. Pro Krista pána, paní, co tím chcete říct?
0: Odemyká se tím dlouhým klíčem s bílým štítkem. Je tam uloženo všechno, co bude potřeba pro můj pohřeb. Vyndej ty věci ven.
1: A paní, takové myšlenky puste z hlavy. Vy přece vůbec nevypadáte, že byste
0: měla... Přestaň, Elizabeto. A udělej, co jsem ti řekla. Všichni musíme odejít, dřív nebo později. A já už jsem žila dost dlouho. No tak přestaň, nebo si jdi brečet do kuchyně.
1: Kde pak? Já se od vás nehnu, dokud vás tyhle černý myšlenky nepřejdou.
0: Povídám, běž a přines mi čaj. Než ho vypiju, napíšu si jeden dopis. Pomoz mi ještě vstát. Ctěný pane Hopkinsne, tímto vás žádám, abyste mi laskavě obratem zaslal nebo přinesl k podpisu a k případným doplňkům moji novou poslední vůli. S úctou vaše Mary Hartrová.
2: Tak, hotovo. Člověk má za sebou zanechat věci v pořádku.
3: Mám hned po obědě přinést kávu, paní?
0: Jen pro Charlese. A skleničku koňaku, viď, chlapče.
4: Myslím, že ani tobě by šálek kávy neuškodil. Ale ty víš sama nejlíp, co je pro tebe dobré. A propos, tetičko, kdo je ten poněkud komický staromódní švihák na obrázku? Tam v tom prázdném pokoji na konci chodby nad krbem. Ten s bývrem malicou si.
0: To je tvůj strýček Patrik Zamlada, Charlesi.
4: A tak... Proto tím se všechno vysvětluje. No stejně to hloupost.
0: Co se čím vysvětluje, Charles? Jaká hloupost?
4: Ale zapomeň na to, teto Mary, to se mi něco zdálo.
0: Chci, abys mi řekl, proč se stal právě na ten obraz svého strýce Patrika.
4: Říkám ti přece, zase jednou zapracovala moje hloupá fantazie, takový nesmysl.
0: Žádám tě, abys mi všechno pověděl.
4: Tak dobře, ale jen když mi slíbíš, že se tomu zasměješ zrovna jako já. Zkrátka se mi zdálo, když jsem se onehdy večer vracel domů. Určitě to byl nějaký odraz světla. Prostě jsem měl dojem, že v okně toho prázdného pokoje jsem zahledl tvář mužskou. Napadlo mě, že k tobě někdo přijel na návštěvu. Ráno jsem se na to zeptal Elizabety a ta mi řekla, že v domě není žádná cizí osoba. Ze zvědavosti jsem potom do toho pokoje zašel a tam jsem nad krbem uviděl ten portrét.
0: Pokračuj. A tobě se zdálo, že ta mužská tvář v okně se podobá té na portrétu strýce Patrika.
4: Opravdu mě napadlo, že ti dva jsou jedná tatáž osoba. Představ si, taková hloupost.
0: Tak přece jen.
4: Dá se to pochopitelně a logicky vysvětlit. Podvědomí a tak. Určitě jsem si toho obrazu všiml už dřív a pak jsem si vsugeroval, že jsem tu tvář... Co je ti, tetičko?
0: Nic, nic. Abys věděl, ta prázdná místnost na konci chodby, to býval pánský pokoj mrtvého Patrika.
4: Promiň, prosím tě.
0: Nemluvej se, ne. Víš, jsou věci, kterým ve svém věku ještě nemůžeš rozumět. Teď poslouchej. Rozhodla jsem se změnit svoji poslední vůli a chci, abys věděl, že... Dejme tomu, že jsem na tebe nezapomněla.
4: Teto Mary, nezlob se, ale já odmítám poslouchat takové pohřební řeči.
0: Ale musíš mi slíbit, že přesně splníš všechna má přání, pokud jde o různé menší odkazy. A nejen to. Elizabetě, odkazuji 50 liber, ale v tuto chvíli mi připadá, že je to málo a proto ti žádám, abys jí po mé smrti vyplatil v hotovosti dalších 50. Nezapomeň.
3: Můžu servírovat kávu a koňak, paní? Jo, a poslíček z kanceláře pana Hopkinsna pro vás přinesl tuhle obálku. Že vám ji mám i hned předat.
0: Na nikoho nesmím zapomenout. Měla bych připsat, že ten vůsterský čajový servis odkazují sestřenici Emně. Vždycky se jí líbil a Charlesovo dědictví se tím nezmenší.

0: Hadelník s Rubíny, ženě bratrance Roberta. Vždycky ke mně byla tak přátelská.
1: Co když je to všecko předčasné? Jen má není smysl. Autosugestce. Ani to se nedá vyloučit. Dobrá. Než udělám definitivní závěr, uslyším-li ten hlas po třetí, konec pochybností. Pak budu vědět, že jsem ve spojení s nadpřirozeným světem.
2: Mary, jsi připravená? Pozítří v pátek večer si pro tebe přijdu. O 9:30 nezapomeň. A neměj strach, nebudeš cítit žádnou bolest. Buď připravená. V pátek o 9:30.
0: Po třetí. Teď už mám jistotu. I to je k něčemu dobré. Já, Mary Hartrová, prohlašuji, že jsem dnes ve středu ve 20:15 docela zřetelně slyšela hlas svého zemřelého manžela. Oznámil mi, že si pro mne přijde v pátek večer o 9:30. Zemřu-li toho dne a v tuto hodinu, ráda bych tyto skutečnosti uvedla touto cestou ve známost, aby se tak mimo veškerou pochybnost prokázala možnost komunikace se světem duchu. Mary Hartrová. Adresát doktor John Mann.
3: Už běžím, paní Hartrová.
0: Elizabeto, zapamatuj si, co ti teď řeknu. Kdybych snad v pátek večer zemřela, odevzdej tuto obálku doktorovi Menlovi.
3: Co vás to zase napadá,
0: paní? Nechci slyšet žádné námitky. Ty sama si mi často říkala, že věříš na předtuchy a já mám takovou předtuchu, zrovna teď.
3: Člověk se namluví nesmyslu,
0: paní. Už ani slovo
3: paní
0: nechci slyšet a přestaň fňukat.
4: Tetičko, co je s tebou? Už 2 dny si tak podivně zasmušila. Ujišťuji tě, že není žádný důvod k obavám. Včera jsem potkal doktora Menla, který odpovědně tvrdí, že za 20 let společně oslavíme tvé 100. narozeniny.
0: Doktor je starý rodinný přítel a ty máš dobré srdce, Charlesi. Co děláš dnes večer?
4: Tak, chtěl jsem jít do biografu. Ale rád zůstanu s tebou, přeješ-li si to.
0: V žádném případě, a myslím to docela vážně. Právě dnes je takový večer, kdybych chtěla být docela sama.
3: I kdybyste nezazvonila, stejně bych se u vás ještě zastavila, paní. Cítíte se dobře?
0: Elizabeto, požádala jsem svého synovce, aby ti kromě jisté částky, kterou ti odkazují v závěti, vyplatil ještě dalších 50 liber. Ale protože vím, jak jsou mladí lidé zapomnětliví, dám ti je pro jistotu hned teď.
3: Nic si od vás nevemu, paní.
0: Na stole leží moje peněženka, podej mi ji, už se mi nechce vstávat z křesla. A vedle je taková podlouhlá modrá obálka, ta z kanceláře pana Hopkins, na tu mi také dones.
3: Já o vás začínám mít opravdovou starost.
0: Nedělej mi tuhle chvíli ještě těžší. Vem si to.
3: Nejde mi z hlavy, jak jste onehdy večer říkala, že kdybyste dnes...
0: Tak už dost. Tu prázdnou obálku můžeš zase položit na stůl a přitáhni mi křeslo blíž ke krbu. Ještě blíž, je mi nějak chladno. Přilož ještě. Děkuji. A jdi už spát. Dobrou noc.
3: Dobrou noc, paní. Ale kdybyste přece jenom něco... Přiběhnu třeba o půlnoci.
0: Kolik je hodin? 8:45? Ještě zkontrolují závěť, aby nedošlo k nějakým mrzutostem. Elizabeta dalších 50 liber už má. Zlaté hodinky po Patrikovi dostane syn sestřenky Emmy William. Patrikovu kuřáckou soupravu a sbírku dýmek pan Hopkinson, co mi to chtěl tenkrát naznačit poznámkou o Charlesových obchodních záležitostech. Ne, ne, kdyby něco nebylo v pořádku, řekl by mi to, znám ho přece, jen žádné pochybnosti. Vždycky jsem si zakládala na tom, že se vyznám v lidech. 100 liber své neteři Miriam. Nemůže chudinka za to, že je tak tvrdohlavá. Také jsem bývala taková. 100 liber postačí, abych neodešla s výčitkami svědomí, že jsem jí křivdila. Svým hlavním dědicem pak ustanovuji svého synovce Charlese Ridgewaye. Charles bude mojí zásluhou bohatý muž. Právem byl mi skutečnou oporou. Mám pocit, že jemu na mě opravdu záleží. Ještě 3,5 minuty. Podpis je také v pořádku. Tak, a jsem připravena. Teď se potěším z Charlesova dárku.
5: Přímý přenos koncertu symfonické hudby z Royal Albert Hall pokračuje další skladbou Ludwiga van Beethovena, jeho 5. symfonií zvanou Osudová.
0: Ach, Patriku, ty se svým irským smyslem pro humor bys určitě řekl, že takový hudební doprovod k vlastní smrti je trošku moc. Srdce mi buší jako splašen. Jakým způsobem přijde? Ohlásí se předem z rádia? To sám Patrik si promnejte. 20 let je strašně dlouhá doba. A Patrik je teď pro mě cizí člověk. Mám strach. Je to Patriku.
4: Tak s Bohem, Mary.

0: Promiňte, paní, já se jen chci přesvědčit, jestli něco... Pro Krista Bohu!
1: No tak hlavu vzhůru, milý pane Ridgway, už druhý den jste jako tělo bez duše.
2: Odpustíte, ta hrozná a nečekaná rána, jsem z toho docela vyřízený.
1: My, doktoři, si nepotrpíme na laciné utěšování, ale snad vás uklidní, když vám řeknu, že jste zesnulé paní Hartrové velice zpříjemnil poslední rok života.
2: Díky bohu, aspoň to.
1: Příčina smrti je poměrně jasná, ale přesto musela být provedena úřední pitva. Každou chvíli očekávám její výsledek, i když jen potvrdí můj předpoklad.
2: Takže srdeční slabost.
1: Je vám to zvláštní schoda. Teprve dnes jsem dostal od zesnulé velice podivný vzkaz. Doručila mi jej osobně její věrná Elizabeta.
2: Vzkaz? A podivný?
1: Přečtěte si ho.
2: Docela zřetelně slyšela hlas svého zemřelého manžela. Pro mne přijde v pátek večer o 9:30, aby se tak mimo veškerou pochybnost prokázala možnost komunikace se světem duchů. To je naprostá záhada, doktore.
1: Vaše tetička měla, zdá se, halucinace, že slyší hlas svého zesnulého muže. A ta domněnka ji podle všeho tak strašně rozrušila, že když nastal osudný okamžik, její srdce to nevydrželo. Zemřela na šok, který si sama přivodila.
2: Myslíte autosugestí?
1: Všechno tomu nasvědčuje.
2: Nechápu, co si to vzala do hlavy.
1: Byla tak rozumná a střízlivá, ani já nechápu, jak mohla uvěřit nějaké duchařině.
2: Za to já ano, ty starý šarlatány. Moje tetička bohudík zdaleka nebyla tak rozumná a střízlivá, jak si myslíš. Vyhnala od sebe sestřenku Miriam jen proto, že nechtěla skákat, jak ona pískala. Za to mě zobala z ruky a políkala i ty nejpitomnější lichotky jako maliny. Ani si nedokázala zjistit, že jsem na dně a potřebuju její peníze. A nakonec jsem na ně nemusela ani tak dlouho čekat. Stačil trik s rádiem, povídačka o stričkovi Patrikovi, nalepený Bieber a licousi obyčejný kanadský žartík, nic kriminálního. V podstatě normální obchodní transakce.
0: Mladý pane, mám vám ohlásit, že přišel pan Hopkinson.
2: Ať jí jde laskavě dál. Konečně se dostaneme k věci.
3: Dobrý den, pane Ridgway.
2: Dobrý den.
3: Z vašeho vzkazu jsem usoudil, že se domníváte, že poslední vůle paní Hartrové je uložena v mé kanceláři.
2: Ovšem, kde jinde by byla?
3: Pravda je, že jsem na její pokyn vypracoval nový testament, který pak jistou dobu byl uložen v mém sejfu.
2: Byl?
3: Přesně tak. Před týdnem mě paní Hartrová požádala písemně, abych jí její poslední vůli poslal, že jí chce naposledy přehlédnout.
2: Nevěděl jsem, že si ji nechala poslat.
3: Určitě ji najdete mezi jejími dokumenty. Tolik vám snad můžu prozradit, že vás mi učinila hlavním dědicem.
2: Považoval jsem za své právo a povinnost prohlédnout všechny důležité papíry zesnulé tetičky, ale poslední vůle mezi nimi nebyla.
3: A což mezi jejími osobními věcmi? Staré dámy mívají ve zvyku ukládat podobné dokumenty na prapodivná místa, třeba mezi prádlo a tak.
2: Elizabeto? Elizabeto?
0: Přejete si, mladý pane?
2: Prohlédl někdo osobní věci mé tetičky, prádelník, skříně?
0: Já, pane. Přikázal jste mi to a byl jste u toho.
3: Nenašla jste náhodou mezi nimi podlouhlou modrou obálku s razítkem mé kanceláře? Byla v ní její poslední vůle.
0: Žádnou podlouhlou modrou obálku a vůbec žádný dokument jsem nenašla. Přece vím, jak vypadá taková poslední vůle. Ale paní Hartrová ji měla v rukou, než umřela, chudinka.
2: Cože?
3: Víte to určitě?
0: Když jsem k ní v pátek večer přišla, seděla v křesle u krbu docela blízko. A protože už se jí nechtělo vstávat, tak mě požádala, abych přiložila, že jí nějak mrazí. A také, abych jí podala z psacího stolu tu modrou obálku. Vytáhla z ní nějaké lejstro, asi si ho chtěla přečíst a mě řekla, abych obálku zase položila na stůl. Ještě tu leží, jen se podívejte.
2: Jenomže prázdná.
3: Ano, to je právě ta obálka, v níž jsem paní Hartrové onen dokument poslal.
0: Tak vidíte, že mluvím pravdu. A ještě předtím, než jsem odešla, mi paní dala 50 liber. Pro případ, že by na to mladý pán zapomněl.
2: To je v pořádku, už si můžete jít po svých, Elizabeto.
3: Ještě maličkost. Víte určitě, že v krbu hořel oheň?
0: Jo, docela jistě.
2: Vy tomu rozumíte, pane Hopkinsne?
3: Napadá mě dvojí možné vysvětlení.
2: Jaké?
3: Tak zaprvé, stará paní si vyžádala novou verzi své poslední vůle proto, aby ji mohla zničit.
2: Ale proč?
3: Nedošlo mezi vámi a paní Hartrovou k nějakému nedorozumění nebo konfliktu, pane Ridgway?
4: Ne, to ne, absolutně ne. Vyloučeno, náš zájemný vztah byl do posledního okamžiku ten nejlepší.
3: Opravdu?
4: Vy mi nevěříte?
3: Ovšem, že vám věřím. V tom případě zbývá druhá možnost.
2: Jaká?
3: Když si paní Hartrová naposledy četla svoji poslední vůli, udělalo se jí náhle nevolno, ruka jí klesla.
4: To není možné.
3: Proč ne? Papír vypadl na žhavé uhlíky.
4: Pro boha. A co když se ta poslední vůle nikdy nenajde?
3: Pak bude na neštěstí pro vás platit předchozí dokument pořízený před 4 roky. Paní Hartrová v něm všechno odkazuje své neteři Miriam Robinsonové.
4: Cože? Všechno té potvoře a jejím zprátkům?
3: Už je to tak, pane Ridgway. Co s tím naděláte?
4: Co to říkáte, vy starý strašáku dozelý?
3: Že se musíte smířit s tím, že nebudete po své tetičce dědit.
1: Pánové, právě jsem dostal výsledek pitvy.
3: A příčina smrti?
1: Jak jsem předpokládal, selhání srdce. Ale ukázalo se, že její stav byl ještě daleko vážnější, než jsem se domníval. Ani s největší péčí by nežila déle než takové 2 měsíce. Snad to trochu zmírní váš zármutek, pane Ridgwayi.
4: Že by žila jen 2 měsíce?
1: Maximálně. Co je vám, pane Ridgwayi? Vždyť vy jste zbledl jako smrt, člověče.

podivní Němci. Ta obrněná auta byla dvě. Kříže na bocích byly zabílené vápnem nebo čím, vojáci měli německé uniformy a helmy, ale Němci to nebyli. A přijel s nimi strejda Venouš. Seskočil z auta před naším domem a volal na nás: "Nebojte se jich, jsou to Vlasovci!" Nevěděl jsem, co to znamená, ale jelikož se s nimi strejda domlouval rusky, řekl jsem si, že to budou Rusové chytře přestrojení za Němce. "Jedou Praze na pomoc," vysvětloval strejda Venouš. "A nutně potřebujou trikolory, rozumíte? Trikolory, aby po nich naši nestříleli." Záhadní Němci byli spocení a pili vodu rovnou z čičanu. Teta Ludmila s mojí maminkou sešívali na šicím stroji dlouhé červeno-modro-bílé pruhy látky. Já jsem stříhal bílý pruh z prostěradla. Na červený padly všechny naše trenýrky, ty ničila teta, a třetí pruh jsme dělali jednak ze strejdových nádražáckých košil a z tatínkových modráků, což bylo lepší, protože košile byly moc světlé. "Jsou to Rusové převlečený za Němce?" šeptal jsem tatínkovi. "No, ono je to s nima složitější, Edo," vysvětloval mi stříhaje montérky. "Oni byli proti Rusům, tak je Němci vyzbrojili, ale teď se ten generál Vlasov obrátil proti ním." To se mi nelíbilo. Otec to na mě poznal. "Je to blbý, to jo, ale když chtějí pomoct Praze, tak bychom jim v tom neměli bránit, ne? Aby nevykrvácela." Vlasovci si dávali trikolory na klopy uniform a taky si jimi obtáčeli helmy. Jeden pořád hučel do strejdy Venouše. Moc jsem tomu nerozuměl, ale něco jsem pochytil. "Ty, jak já," říkal a ukazoval, že jsou oba stejně velcí. "Ty mě civil, já tobě éto." A nabízel mu na dlani zlatý prstýnek a hodinky. A strejda přinesl své rezavé kalhoty a sako s rybým vzorkem a košili s kravatou, udělali z toho uzlík a převázali ho papírovým provázkem. "Prstínek si nech, časy taky budeš potřebovat," řekl Venouš. Ten Vlasovec mu vděčně stiskl ruku a na odchodu si ještě vzpomněl. "Flak, váš flak, davajte." "Chtějí náš prapor," přeložil to strejda. "Skoč na půdu, Edo," přikázal mi po krátkém zaváhání otec. Tak jsem jim tu vlajku na žerdi přinesl. Vlasovci označení trikolorami nastartovali obrněná auta a vyrazili směrem ku Praze. Dívali jsme se za nimi. Ten, co seděl vedle řidiče, držel naší vlajku a když nabrali rychlost, začala se vesele třepotat. "No, jestli neutečou k Američanům, Stalin je dá všechny do jednoho postřílet," řekl strýc Venouš a odešel do stodoly.

0: Vydání Times, kupte si nové vydání Times. Zprávy o trojstěžníku Britannia, který před dvěma roky ztroskotal.
1: Jedny Timesy.
2: Čti, Roberte, tak čti rychle.
3: Trojstěžník Britannia z Glasgowa? Jemuž velel kapitán Grant, pravděpodobně ztroskotal u pobřeží Patagonie.
2: No.
3: Otec je možná naživu, Mary.
2: Čti dál.

0: Milostivá paní, ohlásili se tu chlapec a dívka.
1: Uveďte je.
0: Prosím, milostivá paní.
2: Dobrý den.
1: Dobrý den. Přejete si se mnou mluvit?
2: My totiž s lordem Glenrvenem.
1: Jsem jeho žena. A vy jste kdo?
3: Jsem Mary, dcera kapitána Granta a tohle je můj bratr, Robert.
2: Těší mě.
1: To jste přijeli sami?
3: Zůstali jsme sami, ale stále věříme, že náš otec žije.
2: Víte, v Timesech jsme se dočetli, že námořníci z lodi Duncan, která patří vašemu manželovi, ulovili žraloka. A v jeho žaludku se prý našla láhev s listinou, na které má být zpráva od našeho otce o ztroskotání Británie.
3: Prosím vás, ukažte nám tu listinu.
1: Ale já ji nemám. Manžel s ní odjel do Londýna na admiralitu, aby požádal o pomoc pro trosečníky. Čekám na něho už od rána.
3: A dává ta zpráva alespoň nějaký smysl?
1: Naštěstí je napsána ve třech jazycích. Když jsme využili všech tří, zjistili jsme pravděpodobné místo, kde loď ztroskotala.
3: Ano?
1: Ano. Váš otec hodil zprávu do moře na 37. stupni zeměpisné šířky. Ovšem stupeň zeměpisné délky čitelný není. A jméno země se jen dohadujeme. V každém případě však potřebují pomoc.
2: Co bychom tedy mohli pro otce udělat?
1: Věřím, že admiralita poskytne pomoc a loď vypraví.
0: Milostivá paní, váš manžel, lord Glenarvan, se vrátil.
4: Heleno!
1: Konečně jsi tu, Edwarde.
4: Ti lidé nemají srdce.
1: Admiralita odmítla vyslat záchranou loď?
4: Prohlásili, že listina není čitelná a že trosečníci zmizeli už před 2 roky. Jsem bezradný. Kapitánu Grantovi není pomoci.
3: Můj otec? Pro boha, to není možné.
4: Váš otec?
1: Ano, Edwarde, to jsou děti kapitána Granta.
2: Prosím vás, to je opravdu všechno ztraceno.
3: Půjdu a poprosím královnu.
4: Kdybych věděl o vaší existenci snad...
1: Edwarde, chtěl jsi mi jako svatební dárek věnovat zábavnou plavbu. Proměňme ji ze zábavné v užitečnou. Pokusme se najít ztraceného kapitána.
4: Má drahá. Už jen samotná plavba do Patagonie je velice dlouhá.
3: Chceš říct, že odmítáš?
4: Nikoli. S tebou, Heleno, jsem ochoten obeplout třeba celý svět. Chtěl jsem jen naznačit, že taková cesta skrývá řadu nebezpečí.
1: Budu-li pod tvou ochranou, můj milý, nemám se čeho bát. A tvá loď Duncan je skvělá.

0: Jak jsme daleko od pevniny, Edvarde?
1: Má drahá, na to ti nejlíp odpoví kapitán Mangles.
2: Bude-li dobré počasí, lady, do 5 týdnů obeplujeme Hornův mis.
0: Slyšela jste, Mary? Ani já, ani Robert pořád ještě nemůžeme uvěřit, že jsme na lodi, která pluje zachránit našeho otce.
3: Kapitáne, podívejte se na toho chlapíka, co se tak motá před dveřmi kajuty. Kdo to je?
2: V životě jsem ho neviděl. Vy ano, kormidelníku?
4: Já taky ne, kapitáne. Už se hrne sem k nám?
5: Dobré jitro přeji, kapitáne Bartne.
2: Prosím.
5: Vy špatně slyšíte, kapitáne Bartne?
2: Ani bych neřekl, ale jmenuji se John Mangles.
5: A teď mi ještě řekněte, že tahle loď není Skocia.
1: To věru není.
5: Cože?
1: Jste na lodi Duncan.
5: Cože?
1: A já jsem jejím majitelem. S kým mám tu čest?
5: Jsem doktor Paganel, tajemník zeměpisné společnosti Paříži. A právě cestuji do Indie.
1: Jsem Lord Glenarvan. Jsem rád, že mohu na palubě uvítat známého vědce, ale bohužel vás musím ujistit, že naše loď ani v nejmenším nesměřuje do Indie, ale k pobřeží Jižní Ameriky.
5: To je hrůza. Musíte mě vysadit.
2: Tady, uprostřed moře? To snad nemyslíte vážně, pane Pagane.
5: No, myslím, samozřejmě, že to myslím vážně.
2: Jestli chcete přímo do moře, nabídneme vám napřed záchranný pás.
5: Ne, to ne. Musíte změnit kurz lodi. Já musím do Indie.
1: To je zcela vyloučeno, doktore. Plujeme zachránit trosečníky.
5: Ach bože, to má roztržitost. A co bude s mými výzkumy?
0: A proč myslíte, milý doktore Paganeli, že by vaše výzkumy v Patagonii měly být méně zajímavé než v Indii?
5: Patagonii, říkáte? To je zvláštní. Proč mě to samotného nenapadlo dřív? To je po stránce flory a fauny zcela neobvyklá země.
1: Přijímáte tedy mé pozvání ke společné cestě?
5: Ano. Nic jiného mi vlastně ani nezbývá.

0: Jak snáší váš bratr cestu, Mary?
1: Ještě s tím ve sebe. Každou chvíli je někde vysoko ve stěžních. Mám o něho strach.
0: Jen se o něho nebojte. Kapitán si Roberta velmi chválí. A pak je tu major Neps. Jeho rozvaha a statečnost je zárukou bezpečí nás všech.
1: Major se právě vrátil s člunem z pobřeží Patagonie. Donesl špatné zprávy.
0: Ano, já vím. Místní úřady vyloučili ztroskotání lodi Britannia na zdejším pobřeží.
2: Mám to! Mám to, už to mám! Kapitáne! Kapitáne, svolejte všechny na palubu.
3: A můžete mi vysvětlit, proč, pane Paganelli?
2: Vyluštil jsem tajemství vzkazu kapitána Granta.
4: Cože?
3: Lorde, mohl byste na chvíli.
5: Dobrý den, doktore.
2: Dobrý den.
5: Tak co pak nám hodláte sdělit?
2: Tak, 37. stupeň zeměpisné šířky nemusí zahrnovat jen pobřeží. Může také znamenat, že kapitán Grant vhodil svou lahev se vzkazem do řeky ve stejné zeměpisné šířce. Kolem řeky je plno indiánských kmenů. Kapitán Grant se mohl odstnout v jejich zajetí a svůj vzkaz mohl poslat právě touto cestou do moře.
3: Taková věc se skutečně nedá vyloučit.
2: Ano.
5: V tom případě musíme ihned jednat. Cesta proti proudu řeky ovšem znamená i stoupat přes četné horské soutěsky. Proto navrhuji, aby tady s kapitánem Manglesem zůstaly obě ženy. Já, major Neps a kormidelník Austin se vydáme na průzkum vnitrozemí. Samozřejmě potřebujeme i vás, doktore Paganelli.
2: Děkuji. Cesta bude skvělou součástí mých odborných výzkumů.
4: A co já?
5: Co říkáte, majore, může Robert podstoupit tak těžkou cestu?
3: Věřím, že to dokáže.

0: No, zdá se, že naše stoupání ke hřebenům už bude u konce.
1: Tenhle poslední úsek byl opravdu strmý. Ještě můžeš, Roberte?
2: Ano, pane majore.
0: Tamhle pod tím převisem budeme v závětří a můžeme si chvilku oddychnout.
1: Slyšeli jste to?
3: Jistě, že velmi zajímavý přírodní úkaz.
2: Pro boha, pojďte se podívat.
1: Co tam vidíš, Roberte?
2: Ta hora. Vychází z ní obrovský oheň a strašný dým.
1: Ale to je přece sopka.
3: No, velmi správně, pane kormidelníku. Zřejmě máme v dohledu známou sopku Antuko. No to je úžasné. A pro mé výzkumy naprosto jedinečný přínos.
4: Buďte rád, doktore, že je od nás tak daleko.
3: No, to je právě chyba. Budu muset bohužel sledovat vrchol vulkánu z velké dálky.
2: Kdybychom byli blíž, mohli by nás zabít létající balvany.
3: No, ale zase bych mohl zjistit, jak je takový balvan veliký. A mohl bych sledovat proud lávy z bezprostřední blízkosti.
4: Vy jste se zbláznil, doktore.
0: Nesmívá se příliš rychle, majore?
1: Bohužel ano. Budeme tady muset přenocovat.
0: Tenhle převis nás bude chránit před větrem.

0: Rychle, stavejte!
1: Zemětřesení!
0: Pozor, padají kameny!
2: Roberte, přitiskni se ke skále!
3: To je hrůza!
0: Kde jste všichni?
2: Pozor, Roberte! Tamhle se valí strašně velký balvan! Držte se všichni skály!

0: Přátelé! Haló, kde jste, kdo?
1: Tady jsme!
2: Tady!
0: No tady!
2: Ale kde je Robert?
1: Zaslechl jsem při tom zemětřesení, jak volá o pomoc. Ale byl ode mě moc daleko.
3: Naprosto mimořádné zemětřesení. To mohu potvrdit.
1: Hlavně, že jste spokojen, doktore.
0: Robert! Robert! Přátelé! Robert se skutečně ztratil!
2: Kdo z vás ho viděl naposled? Kdo byl u něho nejblíž?
1: Já. Zahledl jsem ho, jak se oběma rukama držel nějakého keříku ještě chvíli předtím, než se převalil ten největší zával kamení.
2: A byl po vaší levé nebo pravé straně? Vzpomeňte si, kormidelníku.
1: Určitě po levé, majore. Vzpomínám si, jak mi v tom větru šlehl do tváře cíp jeho kabátu.
2: Pak ho musíme hledat tímhle směrem. Když se rozdělíme, věřím, že ho najdeme.

0: Nikde ani stopy kormidelníku.
1: Prohledali jsme, co se dalo, lorde.
0: Ten chlapec se snad propadl do země.
1: Nemáme skoro co jíst. Acitelně se ochlazuje. Nenajdeme-li ho, budeme muset pokračovat v cestě.
0: Bez Roberta rozhodně ne, Austine. Jak bych bez něho mohl přijít na oči Heleně a Mary? Ne, to není možné. Musíme ho najít. Stůj, co stůj.
2: Tam, podívejte.
3: Obrovský kondor.
1: Vidíte, jak krouží, pane Paganelli?
3: No to je dokonalý pták. Povšimněte si, prosím, toho nádherného, klouzavého letu a zcela mimořádného rozpětí křídel.
2: Soustředil se. Něco pod sebou vidí.
0: Práce dolů! Co když tam leží Robert a je ještě naživu? Střelte po něm někdo!
3: Proboha, rychle střelte!
1: Znovu se vznesl. Něco nese.
3: Hrůza!
1: To je přece Robertovo tělo.
0: Ať se jeho mrtvé tělo raději roztříští o skály, než aby posloužil. Dejte mi pušku!
1: Ukažte, lorde, nechte střelit mě. Třese se vám ruka.
0: Rychle střílejte!
1: Mrtvý kondor i s tělem se snesl na terasu. A ne z velké výšky.
2: Rychle za ním!
0: Rychle!

0: Roberte! Roberte!
1: Dýchá.
2: Měl štěstí, že pták nebyl vysoko a že skála je porostlá mechem a lišejníky.
0: Všechna čest. Zásah byl perfektní, kormidelníku. Máte skvělou mušku.
3: Ani bych neřekl. Pohleďte. Tato kulka není z mé karabiny.
0: Ne? Zvláštní. Kdo jen může být ten neznámý střelec?
2: Musíme Roberta vzkřísit. Vypadá, že je jen omráčen.
1: Roberte. No, prober se. No to jsme my, tvoji přátelé. No.
4: Doktore. Jsem tedy naživu?
0: Roberte. No, už je všechno v pořádku.
3: Podívejte. Tamhle na tom skalisku někdo stojí.
1: A má pušku, kormidelníku.
3: Pak to byl on, kdo trefil kondora dřív než já.
1: Přátelé, všimněte si toho interesantního profilu. To je bez pochyby indián. No to je zajímavé, že se s ním setkáváme právě tady, že?
4: Ale jak se s ním chcete domluvit, doktore?
1: No, pokud mluví španělsky, velmi snadno. Po celou dobu plavby jsem se totiž španělsky učil. Dokonce si nesu slovník sebou.
4: Půjčte mi jej. Chtěl bych indiánovi poděkovat.
1: Tady je, Roberte.
4: Ale... Vždyť je to portugalsko-francouzský slovník.
1: Cože? Proboha, ta má roztržitost. Jedu do Indie, dostanu se do Ameriky, učím se španělsky a umím portugalsky. Jestli to potrvá dál, vyhodím z okna místo nedopalku doutníku sebe.
0: Drazí přátelé, ale co teď?
2: Mluvím španělsky docela dobře.
4: Tedy, pane majore, vy snad umíte úplně všechno.
2: Tak, a už jsem tady.
4: A co jste si dověděl, majore? Neví ten indián něco o mém otci?
2: Jmenuje se Telkáv a choval se ke mně velmi přátelsky. Řekl mi, že v jeho vesnici skutečně žili dva Evropané ze ztroskotané lodi.
1: No to je skvělá informace, majore.
2: Ale bylo to víc než před 5 lety.
1: No, to je opravdu smůla.
2: Jeden z nich mluvil francouzsky, druhý italsky.
4: Pak to rozhodně nemohl být tatínek.
3: Šli jsme tedy po falešné stopě.
4: To už tatínka nikdy nenajdeme.
0: No tak, Roberte, netrap se. I kdybych měl oběd s Duncanem celý svět, tvého otce najdeme. To ti slibuji.
2: Nezbývá, než se urychleně vrátit na loď a znovu prostudovat listiny, které kapitán Grant uložil do lahve. Indián Telkáv nám ukáže rychlou cestu do údolí. Roberte?
4: Ano?
2: Potřebuješ ještě čas na odpočinek?
4: Myslím, že ne, majore.
0: Jsi statečný chlapec.

0: Delkáv nám skvěle poradil, majore.
1: Zajisté. Sestup z hor údolím kolem Bystřiny nám ušetřil nejméně den cesty.
0: Konečně zase vidíme pampu a můžeme postupovat bez obav.
1: Ne tak docela, kormidelníku.
2: Proč myslíte, majore?
1: Tam, kde je tráva, je i voda. Proto nám Telkáv radil, abychom se drželi úpatí hor.
0: To bude ale znamenat velké zdržení.
1: Ale jistotu. Když se podíváte dopředu na obzor, dáte mi jistě za pravdu.
2: Proboha, to vypadá, jako by ze země rostly roji.
1: Velmi správně, Roberte. V té obrovské bažině utonulo celé stádo dobytka.
2: No, to je skvělý námět pro mou přednášku v Pařížské vědecké společnosti.
3: To možná ano, ale pro nás to znamená, že se musíme z tohoto nebezpečného místa co nejrychleji dostat.
1: V tom s vámi souhlasím, lorde. Blíží se soumrak a obloha se nebezpečně rychle zatahuje.
0: Vypadá to na pořádný déšť.
1: Pokud zůstane jen u deště, budeme moci mluvit o štěstí, kormidelníku.

0: Rychle, rychle, musíme dorazit tam k té skupině rozložitých stromů.
1: Myslíte těm na svahu, majore?
0: Přesně tam, Robert.
1: Přátelé, to je opravdu mimořádná záležitost. Ty rozložité stromy nejsou nic jiného, než vzácné exempláře stromu ombu, které se sporadicky vyskytují na argentinských pláních.
2: Pro boha, doktore, nám jde o životy a vy obdivujete stromy.
0: Nemám vzít i tvé věci, Roberte.
1: Jak byste mohli, když sám nesete takový obrovský tlumok?
2: Opravdu, majore, váš tlumok je v skutku přehnaně velký.
0: Má to svůj význam, kormidelníku. Pospěšte.
1: Přátelé, vypadá to na plutr šmračen.
3: Správně, lorde. Je to plutr šmračen. Za tu krátkou chvíli do nás spadly snad už hektolitry vody.
1: Nemám na sobě suchou nitku.
2: Pro boha, co je za tohle?
0: To je to, čeho jsem se celou dobu obával. Rychle všichni na stromy.
3: Na stromy, majore, ale proč?
1: Záplava.
0: Bohužel je to tak. Záplavu mohou přežít jen ti, kdo dovedou žít jako ptáci. Rychle všichni do korun.
1: Z hlediska vědy je nutno poznamenat, že k přežití je nutné mít co jísti.
0: A co myslíte, doktore Paganelli, že celou dobu vláčím v tomhle obrovském tlumoku?
1: Nevím.
0: Je to železná zásoba jídla a pití pro nás všechny na několik dnů.
1: Major, musím říct, že jste naprosto obdivuhodný.

0: ještě scházelo. Blíží se další bouře.
1: Voda pod námi znovu stoupla.
2: Důležité je, že nás prozatím ještě neohrožuje.
1: Možná i na to dojde.
2: Pak budeme muset hledat jiné řešení.
3: Žít po způsobu ryb by se nám asi nepodařilo.
0: Můj bože, blesk zapálil tamhle ten strom.
4: Co budeme dělat, majore?
2: Neboj se, Roberte. Prudkost bouře svědčí o tom, že se přes nás rychle přežene.
1: Držte se pevně, nebo nás ten vítr smete dolů do toho šíleného proudu.
2: Přitiskněte se k větvím, jak nejtěsněji můžete.
4: Přátelé, podívejte se na vědecky zajímavý úkaz. Tamhle se na kmeni stromu po hladině plaví párek, ale nádherných jaguarů.
2: Teď se hlavně držte, doktore.
0: Zdá se, že bouře se konečně začíná vzdalovat.
1: Proboha, vždyť ten strom z jaguáry pluje přímo k nám.
2: Kormidelníku, vystřelte do vzduchu, jinak ti jaguáři budou našimi nevítanými hosty.
4: Ach, to jsem si oddechl. Už pluj pryč. Zachránil jste nás, kormidelníku.
0: Podívejte se, řítí se k nám obrovský kmen. Určitě do nás vrazí.
2: V tom případě jej musíme využít pro naši záchranu. Je velmi rozložitý. Snadno nás všechny unese. Přichystejte se. Musíme se odtud dostat někam blíže k moři. Tenhle obrovský strom nám poslouží jako prám. Skákejte!

0: Kdyby si věděl, Roberte, jaký jsme měli tady na lodi o vás strach.
1: Ach, Mary, prožili jsme strašnou spoustu nebezpečných chvil. Budu ti to všechno vyprávět.
0: Jenže po tatínkovi nikde žádná stopa.
1: Už jsem taky začal pochybovat, že ho vůbec někdy najdeme. Ale Lord Glenarvan mi řekl, že...
2: Roberte! Roberte! Všechny rychle svolej. Konečně vím, kde je tvůj otec.
1: Skutečně? A kde je?
2: Svolej všechny, řeknu vám to.
3: Ne, ne, není třeba, Roberte. Právě jsme s majorem na obchůzce.
2: Pánové, mohli byste mi říci, kterými zeměmi prochází 37. rovnoběžka?
4: Okamžik, hned přinesu mapy.
2: Zcela zbytečně, majore. 37. rovnoběžka protíná. Atlantický oceán, poté vede přes ostrovy Tristan da Cunha, posléze míjí o 2 stupně mis dobré naděje.
3: Ale a... doktore, proč nám to všechno říkáte?
2: Mějte chvíli strpení, prosím. Dále se rovnoběžka dotkne ostrova svatého Petra a konečně narazí na břehy Austrálie.
1: Vy si tedy myslíte, že by náš otec mohl být v Austrálii?
2: Jsem o tom přesvědčen.
0: Ale to je strašné. Austrálie. Vždyť je to na opačném konci světa.
3: Netrapte se, Mary. Nezbývá než Duncana namířit tímto směrem. Stále nám ještě zbývá naděje.
0: A vy byste opravdu...
3: Samozřejmě. Musím to oznámit Heleně. A co vy na to, majore?
4: Zcela s vámi souhlasím, lorde.
1: Děkuji vám, lorde Glenarvane. Za nás oba.

0: Celou dobu nás provázelo to nejlepší počasí, kapitáne, a tady u australské pevniny jsme se náhle octli v takovém hurikánu.
1: To nejhorší máme za sebou. Potřebujeme však přistát, abychom mohli opravit lodní šroub.
0: A nemůžete využít plachty, kapitáne?
1: Nějaké vítr strhl a jeden stožár máme zlomený, jak jistě víte.
0: Ano, ano. Jakou šanci tady máme?
1: Pokud narazíme na skaliska, tak žádnou.
2: Kapitáne! Výběžek země na obzoru!
3: V jakém stavu je kormidlo?
2: Nedá se ovládat!
1: Mohu vás, lorde Glenarvane, poprosit, abyste vyvedl všechny pasažery na palubu.
0: Zajisté, kapitáne, zajisté. Ale mám tomu rozumět tak, že nám hrozí ztroskotání?
1: Ano, bohužel.
3: Záchranné čluny připravit ke spuštění! Jaká je situace na levoboku kormidelníku?
2: Narazili jsme na skálu!

0: Smíme znát jméno člověka, který nás se svým člunem zachránil, vážený pane?
1: Mé jméno je Paddy O'More. Jsem Ir, ale tady na své farmě v Austrálii žiju už dlouho. Mohu vám být ještě nějak napomocen?
0: Jsem Lord Glenarvan a spolu se svou ženou a přáteli hledáme kapitána Granta. Jehož loď Británia ztroskotala pravděpodobně u zdejších břehů.
1: Musím vás zklamat, lorde, ale za celou dobu, co zde žiju, jsem o žádném ztroskotání lodi neslyšel.
2: To je zoufalé.
3: Zase nic.
4: Nenaříkejte. Jestli je kapitán Grant naživu, pak je na australské půdě.
0: Cože? Kdo jste, pane?
1: Ten muž, lorde, se jmenuje Ayrton a je to můj čeledín. Pokud vím, byl předtím lodníkem.
4: Jenže pan O'More doposud neví, že jsem byl nejen lodníkem, ale také trosečníkem lodi Británie.
2: Ano! No. Rychle! Tak mluvte, víte něco o našem otci, kapitánu Grantovi?
5: A můžete nějak dokázat, že jste patřil ke členům posádky Británie?
4: Zajisté. Svou smlouvou.
1: Ručím za jeho slovo, pane. Ayrton je řádný člověk. Prožil jistou dobu v zajetí kmene domorodců a má tedy lecos za sebou.
3: Prosím vás, pane, co víte o našem otci?
4: Pokud přežil ztroskotání jako já, nejspíš bude v zajetí některého ze zdejších domorodých kmenů.
0: A co navrhujete pro jeho záchranu, pane Ayrtone?
4: Vypravit se co nejrychleji k místu, kde Británia ztroskotala, a tam odtud zahájit pátrání.
0: Chcete říci, že nás k tomu místu můžete zavést?
4: Zajisté. Do Tůfoutské zátoky je to několik dnů cesty.
0: Ano. Zůstává tedy jenom starost o naši loď. Potřebuje nutně opravu.
1: Poškození vaší lodi není naštěstí tak velké, jak vypadalo. Než projdete pevninou, váš opravený Duncan vás už může očekávat v zátoce.
5: Odkud máte tu zprávu o lodi, pane O'More?
1: Od Ayrtona.
4: Osobně jsem si vaši loď prohlédl. Je skvěle postavená.
5: Zdá se, že jste velmi starostlivý, Ayrtone.
0: Takže můžeme vyrazit hned zítra?
4: Pokud s tím bude pan O'More souhlasit.
1: Nejen, že souhlasím, Ayrtone, ale ještě celé výpravě nabízím koně a prodá mi krytý vůz.
3: Oh, Mary, začínám věřit, že tatínka přece jenom najdeme.
5: Je cesta pro dámy bezpečná, pane Ayrtone?
4: Naprosto, pane majore.
5: Přesto navrhuji, lorde, aby na lodi zůstal jen kormidelník a kapitán Mangles nás doprovázel.
0: Ano?
5: Je to skvělý střelec.
0: Výborně. Souhlasím s vámi, majore.
6: Jak snášíte jízdu australskou pevninou, milé dámy?
2: Když jde o záchranu tatínka, vydržím cokoliv.
7: A pak ten včerejší spánek na stanici ve skutečné posteli byl opravdu osvěžující.
6: Škoda, že právě tam jsme se dověděli tak nepříjemné zprávy o té bandě dobrodruhů. Potulují prý se zdejší krajinou a vede je jistý Ben Joyce.
2: To zní hrozivě, kapitán.
6: Nebojte se, Mary, budeme stále na stráži.
8: Kapitáne!
6: Odpusťte, dámy, koně si budou muset v tom vedru chvíli odpočinout.
8: Kapitáne, v jakém stavu je váš vrenk?
6: Řekl bych, že ve skvělém, majore.
8: Ještě že tak. Před chvílí totiž zahynul kuň pana Paganela.
3: Ano, prosím. Bylo to velmi zvláštní. Zrovna jsem pozoroval zdejší bujnou vegetaci a pak jsem zahlédl nádherný exemplář tropického motýla, ale nádherný. Bohužel brzy mi uletěl. Ušel jsem pár kroků, ale sotva jsem se vrátil, můj kuň byl mrtev.
6: Právě tak náhle ovšem zahynul i kůň lorda Glenarvana.
5: A také jeden kůň bez přežení. Není vám to divné, pane Ayrtone?
4: Náhoda. Nemám jiné vysvětlení.
3: Máte snad na mysli nějakou nakažlivou nemoc, majore?
5: Těžko říct. Ale bez koní se náš pochod velmi zpomalí.
6: To by nám ovšem začaly scházet i zásoby.
4: Brzy se dostaneme k řece Snowy. A pak už budeme mít k Tůfoutské zátoce opravdu blízko.
5: Pokud ovšem zbytek koní zůstane naživu, pane Ayrtone.
0: Pánové, zdá se, že déšť už polevuje.
5: Noční bouře nám neprospěla. Byl jsem se ráno podívat na náš vůz. Zapadl do bahna až po nápravě.
0: To je ovšem zlé.
5: Je tu však ještě něco horšího. V posledním zbytku tmy jsem se přikradl do houštin a mé tušení se splnilo.
0: O čem to pro boha mluvíte, nepsi?
8: Jsme sledováni. Zaslechl jsem ržání koně a když se zvedl vítr, tak také úryvky lidských hlasů.
0: Slyšel jste dobře?
8: Zajisté. Sledují to už třetí noc.
6: Major!
8: Co se děje, kapitáne?
6: Můj vraník je mrtev. A také druhý kůň ze spřežení polehává.
8: Pojde jistě také, co nevidět.
0: Vypadá to, jako byste tu hroznou pohromu čekal, majore.
8: Vyčítám si, že jsem dřív nejednal. Kapitáne Manglesy, běžte a přiveďte sem okamžitě Ertna. A mějte pušku nabitou.
6: Rozumím. Jdu pro něho.
0: Snad nechcete říct, majore, že Ertn...
8: Ano. Byl to Ertn, kdo otrávil naše koně. A je možná ve spojení s tlupou zločinců, která nás sleduje.
0: Nepsi, z čeho usuzujete na tak hrozné obvinění?
8: V celé naší výpravě zůstali naživu už jen dva koně. Jeden patří Ertnovi.
0: Ano.
8: A druhý mně. A můj kůň zůstal zatím uchráněn jen proto, že nocuje stále vedle mne.
0: Nejde tedy jen o nějakou epidemii, jak si myslí doktor Paganel?
8: Myslím, že ne. A za chvíli to budeme vědět najisto.
6: Majore,
0: proč se vracíte sám, kapitáne?
6: Ertn není ve svém stanu. Jeho kůň je však ještě spocený po prudké jízdě.
8: Určitě ale nevypadá na to, že by měl brzy pojít.
6: Ne, to rozhodně ne. Za to náš kůň ze spřežení je mrtev.
0: To je hrůza.
8: Musíme rychle najít Ertna. Jestli je jeho kůň tady, nemůže jeho pán být daleko.
4: Také, že nejsem. Dobré ráno, pánové. Vypadá to, že mě hledáte.
0: Kde jste se toulal, Ertne?
4: Hledal jsem nejsnazší cestu k řece Snowy. A také jsem ji našel.
8: Když nám půjčíte svého koně, Ertne, určitě té vaší cesty k řece využijeme.
4: Souhlasím, majore. Dávám svého koně ve prospěch dám.
0: O, to je pravé slovo gentlemana. Ertne, je cesta k řece namáhavá.
4: Po tom dešti ano. Ale do večera bychom měli být na místě.
8: Budu se těšit na vaši společnost, Ertne.
4: Když se vám bude zamlouvat, pane majore...

0: Můžete nám, Erkne, vysvětlit, proč jste nás přivedl k téhle rozvodněné řece, kterou nebudeme moci překročit?
1: Ráno ještě nebyl stav řeky tak hrozivý.
2: No ovšem, mohu z vědeckého hlediska doložit, že prudké stoupání hladiny vody se může uskutečnit během několika málo hodin.
0: Počkejte, doktore Paganelli. Pan Erkne nám jistě chce něco dalšího navrhnout, pokud se ovšem nemýlím.
1: Nejrozumnější by bylo poslat po břehu řeky posla, který by doručil příkaz, aby vaše loď křižovala poblíž východního pobřeží.
2: Ale dovolil bych si upozornit, prosím, že bude velmi obtížné dostat se k lodi.
3: Ovšem, a pak, kdo by se odvážil podstoupit sám tak nebezpečnou cestu?
0: No, myslím, že pan Erkne je pro tento úkol nejvhodnější.

0: překvapení, jak se vyslovuje ve skutečnosti. Podle mne je to Ben Joyce, uprchlý trestanec, vůdce loupežné tluby.
1: Proboha! Edwarde, ty krvácíš! Mary, rychle doneste nějaký obvaz!
2: Ano, hned!
3: Ertnu jíždí! Kapitáne, střílejte!
0: Stejně tě dopadnem, proradný Ertne!
4: Myslím, že jste ho přece jen škrábnul, Johne.
5: Zdá se, že jen po rameni. Ale bohužel už je mimo dostřel. Lorde, jak je vám?
6: Nebude to nic vážného. Majore, teď teprve vidím, že jste měl pravdu.
0: O tom teď nemluvme, lorde. Ale zdá se, že vaše rána není hluboká.
1: Hned ti to obvážu, Edwarde. Moc to bolí.
6: Drahá.
0: Rychle všichni k vozu.
5: Mary, zůstaňte, kde jste.
0: Roberte, za strom.
4: Rozumím, majore.
0: Lorde, rychle. Pomůžeme vám s lady do vozu.
6: Nestarejte se, dojdu sám. Heleno, rychle se skryj.
5: Ti dva zatracení zlosinové, co byli nejblíž, už nám neublíží.
0: Už nestřílejte, kapitáne. Musíme šetřit každý náboj na další dny. Mohou se vrátit.

0: Jak se cítíte, Mary?
1: Myslíte, že se z té neprostupné džungle někdy dostaneme, Johnny?
0: Řeka Snowy nás musí dovést k moři.
1: Ještě, že nám vaše puška občas obstará nějaký úlovek. Naše zásoby jsou v skutku na dně.
0: Nebojte se, Mary. Nikdy vás neopustím.
1: Ach, John, jsem tak ráda, že jste tu s námi. Proboha, co je to za zvíře?
2: Blíží se soumrak, lady, to je čas šelem. Budeme muset udržovat oheň celou noc.
1: John, nebojím se.
0: Má puška je na stráži, Mary.
3: Mohu dnes v noci hlídat s vámi, majore?
2: Pokud nejsi příliš unaven, tak ano. To byl výstřel v pravou chvíli, kapitáne.
1: Můj bože, já jsem se tak lekla.
4: Díky kapitánovi je po nebezpečí.
1: Bude mít ta příšerná cesta džunglí vůbec někdy konec, Edward? A co náš tatínek? Najdeme ho vůbec někdy?
4: Nezbývá než doufat, Mary.
2: Věřím, že do zítřejšího rána budeme na pobřeží.
3: Souhlasím s touto možností, majore. Řeka začíná mít v této oblasti všechny příznaky blížící se délty. Ach, podívejte se na tu nádhernou orchideu. Bohužel je příliš vysoko ve větvích. Vidíte ji, Mary?
1: Ano, je nádherná.
3: A chtěla byste ji?
1: Jste milý, doktore. Ale věřte, že bych mnohem víc chtěla vědět něco o tatínkovi.
4: Mary, uklidněte se. Zítra budeme na pobřeží a naše pátrání bude pokračovat.
1: Pokud ovšem ve zdraví přečkáme dnešní noc.
4: Má drahá, oheň nás proti šelmám ochrání.
1: Jsem strašně unavená, Edward.
4: Jděte si s Mary lehnout. Zítra tahle část našich útrap skončí a až si všichni odpočineme, rozhodneme, co dál.

0: Dovedu si představit, jak vás cesta pralesem vyčerpala, a zvlášť obdivuji dámy. Ale všechna nebezpečí jsou za vámi a naše stanice je vám plně k dispozici.
1: Jménem naší výpravy vám vřele děkuji.
0: Prosím.
2: Máme však jednu prosbu.
0: Poslouchám, majore.
2: Můžete nám telefonicky zjistit, jestli kolem pobřeží nekřižuje loď Duncan?
0: Mohu vás informovat hned. Máme zprávu, že loď Duncan včera dopoledne zamířila na Širé moře.
3: To je ovšem velmi tragická skutečnost.
1: Jsme bez lodi a bez naděje.
2: Nepodávejte se zoufalství, lorde. Jistě najdeme nějaké řešení.
1: Ale jak? Můj skvělý Duncan je v rukou Ayrtona a náš statečný korbidelník je nejspíš mrtev.
0: Cože? Vaše loď byla unesená.

0: Cena?
1: Ano, vážený pane. A z vědeckého hlediska musím poznamenat, že ten zločinec se ve skutečnosti jmenuje Ben Joyce.
0: Ale to byl přece ten darebák, který trýznil celé naše pobřeží. Ten, že unesl vaši loď?
2: S největší pravděpodobností ano. Jakou naději na odjezd? Však tady v zálivu může mít naše výprava.
3: Počkejte. Hned zítra odjíždí loď kapitána Helie ke břehům Nového Zélandu.
1: No, toho bychom měli rozhodně využít, ne?
2: Souhlasím s doktorem Paganelem.
4: Zřejmě nám nic jiného nezbývá.

0: Jak snášíš tu neklidnou plavbu, Mary?
1: Nepohodlí mě už dávno nevadí. Ale dělá mi starost kapitán Heli. Působí dojmem neustále opilého člověka.
0: To také je. Nebýt našeho kapitána Manglese, už dávno bychom zabloudili na širém moři.
1: Ani nevíš, jak jsem ráda, že je tu John s námi.
0: Ale vím. Ostatně, tady ho máš?
2: Jak se vám daří, Mary?
0: Mary se vůbec nelíbí zdejší posádka.
3: Není divu. Za chvíli se budu muset vrátit ke kormidlu. Pobřeží Nového Zélandu je členité a naše přistání by nemuselo dopadnout dobře.
1: Věříte, Johne, že se ještě někdy sejdeme s naším otcem? Potom všem, co jsme už procestovali a prožili, začínám ztrácet víru.
3: Doktor Paganel už druhý den pořád znovu luští tu poškozenou zprávu od vašeho otce.
0: Myslíte, že plujeme správným směrem?
3: Doufám, ale dost se bojím dnešní noci. Obloha vypadá hrozivě a kapitán Heli sotva stojí na nohou.
1: Ach, Johne, tolik bych si přála, aby všechno dobře dopadlo.
3: Dokud žijeme a máme síly, musíme s tím vším stále bojovat. Věřte mi, Mary, určitě bude všechno zase dobré.
1: Děkuji vám, Johne, za všechno.

0: Majore, majore, podívejte se. Kapitán Helly je zas úplně na mol.
1: Jste všichni hlubové. Dejte se konečně do práce. Stáhnout vrchní plachty.
2: Stáhnout vrchní plachty.
1: Stáhněte všechny plachty. Nenemácí, nebo nás to smete.
2: Stáhnout všechny plachty.
1: A hoďte sebou. Přece mi zničit lodi, bando lína.
3: Držíme správný kurz, kapitáne Manglesy?
4: Nebojte se, majore. Na to, jak je Helly opilý, velí zatím dobře.
1: Lepšíku! Kde je moje láhev rumu?
4: Kapitáne Helly, teď přece nemůžete pít. Blížíme se k mělčinám.
1: Hleď si svýho, chlapče. Jináč ti dám na prvním ostrově vysadit i s celou tvojí prašivou výpravou.
4: Roberte.
0: Prosím, kapitáne.
4: Řekni dámám, ať za žádnou cenu nevycházejí z kajuty.
0: Dobře, hned to zařídím.
3: Můžeme naše přistání ovlivnit?
4: Teď ne. Kapitán Helly mě ke kormidlu nepustí a řítíme se vpřed příliš velkou rychlostí.
3: Zdá se mi, že i v té tmě vidím obrysy pevniny.
4: V tom se bohužel nemýlíte.
1: Co jste mi to provedli? Já vás dám všecky. To je jedno, poješitě. Vy jste zničili moji loď.
3: Už je tak opilý, že upadl.
4: V této chvíli to nevadí. S lodí se do rána nedá nic dělat. Je sice nakloněna, jak najela na mělčinu, ale zatím se snad nepotopí. Za svítání se dostaneme k pevnině v záchranném člunu.

0: To byla strašná noc, Edvarde. Dokonce se mi zdálo, že jsme ztroskotali.
1: Bohužel, Heleno, to není sen, ale holá skutečnost. Proto nás teď kapitán Mengles všechny svolal na palubu.
2: Přátelé, stalo se několik nepříjemných věcí. Loď kapitána Heliho najela v noci na Mělčinu a posádka se k nám zachovala tak hanebně, že i s kapitánem prchla na jediném záchranném člunu.
0: Jsme tedy ztraceni?
2: Jediná naše naděje spočívá v tom, že všichni přiložíme ruku k dílu a z trosek této potápějící se lodi uděláme vor, se kterým můžeme při přílivu přistát na pevnině. Bude to však souboj s časem.
3: Jak tomu máme rozumět, kapitáne?
2: Že náš vor musí být hotov dřív, než se tato loď potopí.

0: Nikdy bych nevěřila, Johne, že náš vor může být tak spolehlivý. Nese nás už druhý den.
1: Zatím jsme měli štěstí, Mary. Moře se po té velké bouři uklidnilo a pevnina je naštěstí už docela blízko.
2: Mohl byste mi na chvíli zapůjčit svůj dalekohled?
1: Jistě, tady je, doktore.
2: Děkuji. Proboha! Můžeme naše přistání ještě zdržet?
3: To rozhodně ne, doktore. Naše zásoby jídla a pití jsou už docela nepatrné.
1: A proč bychom měli naše přistání zdržovat?
2: Když se podíváte dalekohledem na břeh, pochopíte.
1: Ukažte mi.
2: Prosím.
1: To je hrůza. Na pobřeží nás očekává celá tlupa domorodců.
2: Z vědeckého hlediska se musí dodat, že zde bohužel žijí ještě kmeny, které se živí lidojedstvím.
0: Oh.
2: A tíhle jsou pomalováni válečnými barvami, které nevěstí žádné přátelské přijetí.
0: Ale to je strašné.
3: Klid, lady, klid. Zatím nejsou jejich šípy na dostřel.
1: Ale příliv nás žene neúprosně ke břehu.
0: Johne, pro boha vymyslete něco.
4: Podívejte, loď. Támhle se ze zálivu vynořila nějaká loď.
5: Ale přátelé, vždyť je to náš Duncan.
4: Hurá, to je skvělé.
3: To je sice skvělé, ale Duncan je přece ovládán zločinným Ertnem. Jsme tedy ve dvou ohních.
0: Z jedné strany děla, z druhé šípy domorodců. To je zoufalé, Edward.
5: Helenu.
0: Pokud je situace tak beznadějná, jsem šťastná, že budu moci zahynout s vámi, Johne. Lituji jen, že už nikdy neuvidím svého otce.
1: Mary, máme zbraně. Budeme se bránit až do konce. Udělám pro vás všechno.
3: Lorde, mohl byste se podívat na palubu lodi dalekohledem? Zdá se mi, jako bych viděl na přídi našeho kormidelníka Austina.
0: To přece není možné.
5: Rychle mi podejte dalekohled, majore.
0: Můj bože, první šípy domorodců dopadly jen několik metrů od nás.
2: Podle všech pramenů mohou být takové šípy nebezpečné, neboť jsou napuštěny jedem.
5: Ano, nemýlil jste se, majore. Je to kormidelník Austin. Signalizuje nám praporkem.
0: Plují sem.
4: Podívejte, domorodce ten výstřel polekal. Zdá se, že prchají.
0: Jsme zachráněni.
3: Ano, jsme zachráněni. Z Duncanu už spouštějí člun, který směřuje k našemu voru.

0: kormidelníku, zachránili jste nás v pravou chvíli. Ale vysvětlete nám, jakou šťastnou náhodou jste nás našel.
1: Nejde přece o náhodu. Sám jste mi poslal dopis, abych z lodí křižoval na východním pobřeží Nového Zélandu.
0: Ne, ne, snad na východním pobřeží Austrálie.
1: Ale ne, podívejte, tady je váš dopis.
2: Ano, podpis je váš, lorde. Ale dopis je napsán rukou doktora Paganella.
3: Ano, tedy z vědeckého hlediska za to může tam má roztržitost. Už když jsme byli na australské pevnině, pořád jsem myslel na nevyluštěnou zprávu kapitána Granta. A tak z vědeckého hlediska o žádné další možnosti nevím.
4: Šťastně jsme vyvázli ze všech hrůz, ale otce už asi neuvidíme.
5: To není možné. Nějaká stopa přece musí být, pane majore.
2: Zatím o žádné nevíme, Robert.
3: Tedy z vědeckého hlediska nám nezbývá nic jiného, než se vrátit.

0: Neplačte, Mary. Udělali jsme, co bylo v lidských silách.
1: Vím, ale pořád nedovedu uvěřit, že to všechno bylo marné.
2: Doktore Paganelli, co asi znamená ten stoupající kouř nad tím malým ostrovem?
3: No, už jsem hledal v mapách. Jde s největší pravděpodobností o ostrov Maria Therese. A vůbec bych se z vědeckého hlediska nedivil, kdyby to byl dým stoupající ze sopky.
2: To by byl určitě daleko intenzivnější.
3: Půjčte mi, prosím, dalekohled.
2: Prosím.
3: Děkuji.
2: Je sice poledne, ale zdá se mi, že na pobřeží plápolá oheň.
3: Ano, ano. Z vás by se měl okamžitě stát přispívatel naší vědecké společnosti, majore. Máte velice dobré oči. Nejenže ten kouř vychází z ohně, ale u toho ohně je, jak vidím, nějaký člověk, který mává praporem, zřejmě, aby na sebe upozornil.
2: To je neobyčejně zajímavé. Kapitáne, můžeme přistát u toho malého ostrůvku? Zdá se, že je obydlen.
4: Bohužel, blíž Duncanem už nemůžeme, ale chcete-li, podívám se tam na člunu, majore. Mary, Roberte, kde jste?
1: Tady jsem, John.
5: Ano, co se děje?
4: Chcete jet se mnou tamhle na ten ostrůvek? Major s doktorem zjistili, že je obydlen.
1: Můj bože, ať se mi splní mé přání.

0: Tatínku!
1: Tati!
2: Děti, jsi to opravdu ty, Mary?
3: Tak jsme vás přece jen našli, kapitáne.
1: Jak jsi jenom mohl vydržet 2 roky v takové pustině sám?
2: Roberte, stále jsem věřil, že se objeví nějaká loď, ale že to bude loď, která přiveze mé děti, to jsem nedoufal ani ve snu.
3: A přece je to pravda. Jsou to skvělé děti, kapitáne.
2: Tak tedy s Bohem, ostrove, budeš znovu pustý.
3: Ne, ne, ostrov pustý nezůstane. Ayrton se rozhodl, že si vybere raději pobyt na tomto pustém ostrově, než ve vězení.
0: Vraťme se na Duncana, ať se s námi mohou radovat i ostatní.
1: Tatínku, já ti na lodi ukážu, co mne kapitán Mangles už naučil, abych jednou mohl řídit vlastní loď.
2: Ach, to budu mít velkou radost, Roberte.

0: Jezera tiše plynula svým odvěkým korytem a kolem ní smutně bloudila anděla krásná, nejpůvabnější dívka z Bakova nad jezerou. Bylo jí 19 let, ale navzdory svému jménu, stepilé postavě i sličnému obličejku, nepotkala dosud chlapce, který by rád zaklepal na dveře malé dřevěné chaloupky a požádal rodiče o andělčinu ruku. Vlastně ani nebylo divu. Josef Krásný pletl za pár krejcarů pro obchodníka Doušu o robincové rohošky a jeho vyzáblá manželka postonávala na suchou nemoc. V chaloupce se rozhodně nežilo na vysoké noze. A jediným skvostem, na nějž cizí oko pohlédlo se zalíbením, byla anděla. Toužila po vdavkách tím silněji, čím víc se jevily jako vzdálené, neli přímo neuskutečnitelné. Ani vdovec hádl mě nechce. Zeptal se tatínka, kolik mi našetřil na věno, a když se dozvěděl, že ani tu dřevěnou chaloupku na spadnutí pro dluhy neudržíme, oženil se raději s tlustou hostinskou Vítkovou. Zůstanu na ocet a do smrti budu plést rohošky, abych měla aspoň na chlebovou polévku. S těmito nevalnými vyhlídkami do budoucnosti se vracela domů. Už z dálky slyšela matčino pokašlávání. S nechutí vešla do chudé jizby, kde očekávala dusnou, nepřívětivou atmosféru, ale na první pohled zjistila, že se stalo něco neobvyklého. Otec se usmíval, jako kdyby vyhrál v loterii. To ovšem nemohl, protože mu chyběly peníze na zakoupení losu. Přesto jeho podmračený, ba zavilý kukuč byl ten tam.
1: Andělko,
0: řekl slavnostně Josef Krásný.
1: Usmálo se na náštěstí. Mám pro tebe milou zprávu. Co nevidět, se budeš vdávat.
0: Krasavice pocítila, jak se pod ní podlamují kolena. Chtělo se jí radostně vykřiknout, ale v zápětí se dostavily i určité obavy. A kdo to je? Nějaký košíkář? Nebo chlapec od vody? A nepije. Nerada bych byla každý večer byta. Ale když budu, nedá se nic dělat. Chudá holka si nemůže vybírat.
1: Když jsem hovořil o štěstí, myslel jsem tím skutečné štěstí. No ten, kdo od rána do noci plete košíky nebo rohošky, může být chápán na nejvýš jako východisko z nouze. Ale muž, který přišel požádat o svou ruku, je ženich, jakého nemá ani jedna holka z Bakova. No vlastně nepřišel, ale přijel v bričce.
0: Mlynář! Zřejmě mu umřela žena a zůstalo mu na krku 5 nebo 6 sirot, ale i kdyby 8, co na tom záleží? Hlavně, že se postěhujeme do mlýna, kde je dostatek živobytí.
1: Postěhujeme, ale ne někam k potoku do údolí. Tam by to mamě nedělalo dobře na průdušky. A mě by v jednom kuse tábli nohy.
0: Snad si nevezmu obchodníka? Slyšela jsem, že v Boleslavi ovdověl jednooký rakvář. Prodávat rakve, to by se mi náravně líbilo. Jenže tatínek stále vrtěl hlavou a cenil své trochu veverčí zuby. V tomto směru se naštěstí anděla nepotatila.
1: Andělko, vezme si tě statkář.
0: Dívka měla co dělat, aby po té zprávě neomdlela.
1: Ano, skutečný statkář. A dokonce z prastarého rytířského rodu. Viděl tě v neděli na jarmarku v Mnichově Hradišti a moc se mu líbila. Poptal se na tvou pověst a když se doslechl jenom to nejlepší, rozjel se k nám. V neděli ho poznáš. Půjdeme ho navštívit, rozhlédneme se po jeho majetku a na místě ujednáme vše potřebné.
0: A kdo to je, tatičku? A jak je starý? 60? 70?
1: Dnes už ti neřeknu ani slovo. Něco si přece musíme nechat až na ten den, kdy ho poznáš. Ale žádný dědek to není. Je mu 38 a vypadá na 29. Je vysoký a urostlý.
0: Tlustý.
1: Když říkám urostlý, nemyslím tím funícího přicháče. Náš statkář vypadá jako hrdina z vojenského kalendáře. Černovlasý a s nádherným knírem.
0: Vdovec?
1: Svobodný.
0: Nyní už anděla omdlela doopravdy. Tolik štěstí najednou její špatně živené těličko přece jen neuneslo. Ale když jí tatík pocákal studenou vodou, probouzela se jako z krásného snu. Do nedělního rána se pak vznášela na růžovém oparu svých představ a snila o pohádkově nádherné budoucnosti. Jezdila při tom zlatém kočáře, procházela se v rozkvetlých zahradách a opírala se o pevné rámě svého stepilého chotě. Škoda, že ho nenapadlo poslat pro andělu povoz. Takhle ji pozná celou utrmácenou, protože tatínek říkal, že statek je až daleko za hradištěm. No, co se dalo dělat? V neděli si anděla nepřispala, jak bylo jejím oblíbeným zvykem, ale vstala již při východu slunce. Pár metrů od chaloupky tekla jezera, která sloužila krásné dívce za koupelnu. Dnes si musím dát obzvláště záležet, abych byla čistá a voňavá. Schodila ze sebe šaty a nedočkavě vyběhla do řeky. Měla pocit, že voda dnes má barvu stříbra a každá kapička, která jí ulpí na těle, přispěje k jejímu zkrášlení. Proto se mazlila s chladnými vlnkami a převalovala se v nich jako rusalka. Škoda, že právě nyní ji nemůže vidět její urostlý rytíř statkář. Když se anděla vrátila do chaloupky, soukal se z postele i otec krásný. Zíval, funěl a protahoval se, jako kdyby ho sem právě doručili v kufru. Ale věděl, co je jeho povinností. Namáhavě se začal oblékat do svátečních šatů.
1: Mám kalhoty trochu prokousané od myší. No, krejčí kořán mě zalátal tak, že to není ani k poznání. Když tě tak vidím v těch květovaných šatičkách, tak se ani trochu nedivím, že se mu zalíbila. No, takovou pěknou holku by nenašel ani v Praze. Krasavice jako ty nemá totiž věna zapotřebí.
0: A pak už nastal čas vyrazit na cestu. Vyrazili do hradiště přes Veselou. Bylo pěkné letní ráno, na polích zrály klasy a odevšad zněl bzukot pracovitých včel. Louky plné květin vábily pestrobarevné motýly a v městě se právě rozhlaholily zvony. Lidé se začali trousit na raní.
1: To je jeden, co? Jenom aby skončil bouskou.
0: Třeba zemětřesením, jenom když ve mně najde statkář zalíbení.
1: Už ho našel, v podstatě je ruka v rukávě, jde jen o to, aby souhlasila stát se jeho ženou.
0: Tohle dívku rozhodně neznepokojovalo. S takovou jedinečnou partií nepočítala ani ve snu. Jak by tedy mohla v rozhodujícím okamžiku zaváhat? Pomši se krásní na pár okamžiků střetli s bratrancem Rudolfem a jeho ženou Cilkou. Ta prý měla v kostele zpívat solo, ale nakonec dostala přednost paní lékárníková, protože zakoupila svatyni krásné barevné okno. Slíbila panu faráři i dva nové svícny, takže není divu, že z konkurzu zpěvaček vyšla vítězně.
2: Tady vidíte,
0: pravil švec Rudolf hořce,
2: že svět je založen na nespravedlnosti. No, lékárnice mečí jako koza, ale důležité je, že apatikář si může dovolit víc než výrobce obuvi. No, místní honorace je tak zkažená, že si kupuje boty až v Praze. No, umne si dále da přiklepnout podpatek. No.
1: Však ono se to změní, budeš se divit, kdo ti dá v příštích týdnech vydělat.
2: Jenom bys svedl vyrobit parádní svatební střevíčky.
0: Švec Rudolf však poslouchal toliko jedním uchem. Zřejmě se obával, aby se rozhovor příliš neprotáhl a on nemusel chudého příbuzného pozvat na nedělní oběd. Strachoval se ovšem zcela zbytečně, protože krásní mínili poobědvat docela jinde. Tam, kam měli namířeno, to zcela určitě nebude páchnout ševcovským popem. Tatík s dcerou se běhli dolů k jezeře. Šlapali pěkně dlouho, než došli k několika dřevěným chalupám, jejichž honosnost byla zcela zanedbatelná. Po statku nikde ani památky. Andělin zrak těkal z jedné chatrče na druhou a žádná jí nepřipadala jako objekt, spravovaný rytířem.
1: Jsme teprve v Dolní Bukovině. A další vesnička, kterou mineme, se jmenuje Borovice.
0: Pokračovali v chůzi a v Borovici před šturmovým mlýnem opustili údolí. Po kamenité cestě podél lesa začali šplhat vzhůru. Nebylo to nic snadného, ale vzdát se pochopitelně nemínili. Právě když jakýsi opálený chlapík poprvé trhnul provazem od zvoničky, aby ohlásil poledne, dospěli k cíli své dlouhé vysilující cesty. Byli ve Vicmanově. I tady vzali anděliny představy za své. Vicmanov nepatřil k místům, nad nimiž by člověk otevřel ústavně mém údivu. Ale přesto zde stálo několik kamenných stavení s výstavnými hospodářskými budovami. Krásný neomylně zamířil k největšímu z nich.
1: Tohle je určitě ono. Tady budeš má milovaná dcero paní.
0: Ale to už jim kráčel v ústrety statný muž ušlechtilého zevnějšku. Každý jeho pohyb měl v sobě kus starobylé vznešenosti. A jeho bohatý, i když poněkud divoký knír, svědčil o nesporné urozenosti.
2: Vítám, sličná dívko, tebe i tvého pracovitého otce. Vstupte do mého domu, který se, jak pevně doufám, stane i domovem vaším.
0: Anděla na něho hleděla zcela okouzlena. S takovým krasavcem opravdu nepočítala. Ani se s nikým podobným dosud nestřetla. Nikdo se proto nemůže divit, že nyní zrudla a nebyla mocna jediného slova. Kdyby ji tatík nepodpíral, sotva by doklopítala do domu. Vnitřek obydlí rozhodně nepřipomínal běžný selský grunt. Anděla si připadala jako ve starém hradu, ačkoliv podobné nemovitosti sama nikdy nebyla. Kdo by tam taky chudou holku z Bakova pustil? Rytíř opatřil místnosti starým bytelným nábytkem, který jsem zřejmě přestěhoval z nějaké tvrze. Každá almara vypadala jako pevnost a truhly mohly přesunovat jen výjimeční siláci. Na stěnách visely zbraně bodné, sečné i střelné, z obrazu se pak zavile šklebil jakýsi rytířův předek nápadně mu podobný. Anděla se při pohledu na něj zachvěla úctou. Možná, že jednou vymalují i mne. Napadlo ji, ale nahlas by se takovou troufalost neodvažovala vyslovit.
2: Toto je můj děd Bonifác, který zemřel na Špilberkách. Zastřelil totiž kmána, jenž se mu posmíval kvůli jménu.
0: Ale to byl pěkný osel. Na jméně Bonifác není přece nic směšného.
2: Nešlo o Boniface, ale o příjmení. Ten troub si neuvědomil, že naše slavné jméno se táhne českými dějinami takřka od nepaměti. Jeden z mých předků byl táborským hejtmanem, jiný bojoval v Horních Uhřích s Janem Jiskrou z Brandýsa. Naše jméno se nikomu nejevilo jako výstřední nebo dokonce odporné. Teprve v moderní době se vyrojili posměváčci, kteří si nevidí na špičku vlastního nosu. Kvůli nim se přece nenechám přejmenovat. Kdo se za své jméno stydí, hoden potupy všech lidí. Ostatně, děvo spanilá, jak se mé jméno zamlouvá tobě.
0: Ale já přece nevím, jak se jmenujete. Tatínek mi nic nevyjevil.
1: No, chtěl jsem tě překvapit, aby z toho štěstí neměla příliš najednou.
2: Nuže, není již třeba otálet. Doufám, krasavice moje, že si povznesena nad úsudky hlupců a závistivé chamradě. Přiznávám ovšem, že osmi ženám, které jsem hodlal pojmout za manželky, se mé jméno nezdálo dost moderní. Přemlouvali mne, abych přijal jméno běžně používané a s ním pak, že budu zván i do vybraných šlechtických salonů. K takovému hnusnému činu a k zradě svých chrabrých předků jsem se ovšem nikdy neodhodlal. Raději jsem upustil od zamýšleného sňatku a riskoval, že zemru, aniž bych splodil zákonitého potomka. Ale nyní mám novou naději a věřím, že i hrdličko má líbezná nesklameš. Tobě přece nemůže vadit, že tvůj budoucí manžel se jmenuje Matěj Sračka z Podhory a Vicmanova.
0: Anděl se zatmělo před očima. Slyšela dobře? Je možné, aby tento vznešený muž...
1: Ale to víte, že jí to nevadí, to nějak se jmenovat musí. A když vezmeme v potaz všechno ostatní, tam potom není o čem uvažovat.
0: Anděla se pokusila o úsměv, avšak ten jí moc nevyšel. Na druhé straně měla co dělat, aby neomdlela a nerozrazila si líbeznou hlavinku o některou z bytelných truhel. Ale i když zdánlivě zůstala při vědomí, to, co se dělo potom, sotva vnímala. Nedokázala vychutnat ani slavnostní oběd, který připravila rytířova hospodyně. To je strašné. Nikdy jsem nevyslovila sprosté slovo. A teď se do konce života budu jmenovat Sračková.
3: Zkrátka Anděla Krásná se z prvotního zděšení nikdy nevzpamatovala. Její sen být bohatou a šťastnou statkářkou se beznadějně rozplynul. Tatík s rytířem si plácli, ale dívky se zmocňovalo temné zoufalství. To se v plné míře projevilo na zpáteční cestě do Bakova. Rytíř jim poradil kratší cestu přes stražiště Neveklovice a Jivinu, ale ta, jak se ukázalo, nikomu nepřinesla štěstí. Kus za stražištěm se vrhla nešťastnice z vysoké skály do hlubokého údolí. Rytíř Matěj Sračka z Podhory a Vicmanova se již neoženil. Nedožil se ani začátku našeho století. Jím vyhynul starý rod a nepochybuji, že i vám se to jeví jako veliká škoda. Ale uznejte, že tak skvělý muž se nemohl jmenovat Nováček nebo Pokorný.

0: Are you quite well?
1: Edgar Wallace. Kriminální příběhy Johna G. Reedera.
2: Oh, no, I don't think so.
3: Look where you're going, dear. Look where you're going.
1: Část druhá. Akcionáři. Odehrává se v Londýně ve 20. letech minulého století. Paní Hambletonová, hospodyně detektiva Reedera, tvrdila svým přítelkyním, že její pán je vůči ženám naprosto netečný. Netušila, že se už delší dobu mýlí. Detektiv Reeder jezdil často autobusem společně se slečnou Bellmanovou. Ona ráno do práce a večer domů, detektiv za svými případy. Časem přišli na to, že se na své společné cesty těší a že jim není lhostejné, jestliže jeden z nich náhodou v autobuse chybí. Když tohle zjistila paní Hambletonová, položila detektivovi na stůl výstřižek z novin. Tučný titulek varoval. Milostný románek staršího muže a mladé ženy dopadl tragicky. Málem se tak stalo i v případě jejího pána. I když z jiných důvodů, než jaké uváděli v novinách. Kdo ale mohl tušit, že nad hlavou detektiva Reedera a mladé, hezké slečny Bellmanové visí osudný Damoklův meč?

0: Nerušíme.
1: Jen pojďte dál, Silvredne. Tohle vás bude zajímat. Inspektor Settler mi poslal zprávu o pohřešovaných osobách.
0: A kolik jich je?
1: 3 ženy a 1 muž.
0: Na 7milionový Londýn docela přijatelný počet.
1: Na těch případech je ale zarážející jedna společná okolnost.
0: Jaká?
1: Nejenže zmizeli, jako když se do země propadnou, ale také se po nich nikdo neptal. Nikomu nechyběli.
0: Všichni?
1: Všichni. Paní Evertová odešla podle svědectví sousedky ze svého bytu vyřídit něco úředního, odjela autobusem a už se nevrátila.
0: Nikdo ji nehledal? Příbuzní známí?
1: Žádné příbuzné neměla. Jako paní Clarková. Vdova bezdětná, obývá rozlehlou vilu, 10 dní nevycházela. Sousedé zavolali policii.
0: A našli ji mrtvou.
1: No právě že ne. K údivu všech vila byla prázdná.
0: A co ten muž? Ten také zmizel beze stopy?
1: Charles John Middlekerk. Důstojný stařec, podivín. Žil sám už řadu let. Bydl v přepichovém malém zahradním domku. Jednoho dne odešel a už ho nikdo neviděl. Zůstala po něm jen hladová kočka.
0: A poslední je kdo?
1: Lady Mertingová. Ta odjela do ciziny.
0: Kam?
1: Střídavě do Paříže a do Říma. Takové výlety dělala často, ale vždycky se vracela do svého přepichového bytu v centru Londýna ke své neteři.
0: No, tak tam měla příbuznou. No,
1: ano, jediná z nich.
0: A čemu se smějete?
1: Lady Mertingová se prý vracela ze svých cest jen proto, aby poplatila všechno, co její mladá příbuzná za dobu její nepřítomnosti stačila utratit.
0: Tentokrát se ale nevrátila.
1: Ano. A chudák neteř zůstala bez prostředků.
0: Takže všichni 4 zmizeli úplně bez stopy.
1: Stejným způsobem jich zmizelo už 19.
0: Jak to? 19?
1: Za minulý rok zmizelo v Londýně 19 osob a nenašla se žádná stopa.
0: Vy snad vidíte nějaké souvislosti?
1: No všichni byli, řekněme, dobře situovaní. Měli akcie, renty, majetek, ale hlavně slušný pravidelný příjem. Peníze dostávali vždycky prvního v měsíci jako dividendy.
0: A ví se kolik?
1: Ne, nemáme se koho zeptat.
0: A co neteř Lady Mertingové?
1: Ne, ta o částce ani jejím původu neví vůbec nic. Ale přece jen nám dala zajímavou informaci. Lady dostávala peníze, i když byla na cestách. Nedostala je až teď. Odjela koncem měsíce a prvního už nic nepřišlo. Nevrátila se ani Lady. Vzbudilo to podezření i u její neteře.
0: Oprávněně.
1: Totéž postihlo i ostatní. Jakmile někdo z nich zmizel, prvního už na jejich adresy žádné peníze nepřišly.
0: A co z toho vyvozujete v případě Lady Mertingové?
1: Obávám se, že do ciziny vůbec neodjela. Možná jen chtěla.
0: Vy myslíte, že ona stejně jako ostatní zmizela v Londýně?
1: Kdyby se to potvrdilo... Dost by nám to pomohlo. Tohle je seznam pohřešovaných, jména, adresy i datum předpokládaného zmizení.
0: 19 lidí. Co se jim mohlo stát?
1: Jsem přesvědčen, že byli zavražděni.
2: Tak jsem to přece jen stihla, na poslední chvíli.
1: Bez vás bych stejně neodjel. Dobrý den, slečno Belmanová.
2: Vy jste prostě gentleman, Johnny Reedre. Dobrý den. Příští týden budete muset jezdit sám.
1: No to nevydržím. Raději budu chodit pěšky. A kam pak se mi ztratíte?
2: Jezdím každý rok na podzim na pár dnů na venkov. Je to taková moje malá dovolená. Miluju podzim. Pojedu ve středu 2. a zůstanu tam přes víkend.
1: A proč jedete zrovna 2.?
2: Čekám na dividendu. Je splatná každého prvního v měsíci.
1: Ale to snad ne?
2: Ale ano, proč ne?
1: Ne, promiňte, já... Dividendy se přece vyplácejí obvykle jednou, maximálně 2x do roka.
2: Moje každý měsíc a pravidelně. Jsem zámožná žena, to jste nevěděl? Každý měsíc dostávám 10 liber.
1: Odkud?
2: Prosím?
1: Od koho dostáváte ty peníze?
2: Vy jste ale zvědavý, nemoc povolání detektive?
1: Asi ano. Omlouvám se.
2: Neomlouvejte se. Řeknu vám to večer, teď už musím běžet. Přišla bych pozdě.
1: Budu na vás čekat. Pozajte se, Milsi. Rozřízněte tu obálku. Tak. No, dopis vyndejte. Obálku položte na noviny. No, položte ji. A dopis mi přečtěte.
3: Readere, posílám vám hádanku. Co jiný dostali, můžete mít taky. Je to horký, rudý a odejde to teprve, až budete ležet na prkně. Což bych vám přál. Ike Darman.
1: Vemte ten dopis, Milsi, obálku taky. I ty noviny. A hoďte to všechno do krbu. Teď pojďte se mnou.
3: Kam?
1: Vedle do umyvárny. Ničeho se nedotýkejte.

0: Co je to?
1: Dezinfekce. Otočte dlaně. No tak dlaně otočte. A teď si umyjte pořádně ruce. Jako doktoři před operací.
0: A proč tohle všechno?
1: Přišel jste mě nakazit spálou.
0: Já? Proč já?
1: Ten dopis byl infikovaný spálou. Ucete se. Vy jste měl spálu?
0: To jo, a pořádnou. V Dartmoorské věznici.
1: I ten ručník do krbu. Tak vidíte. Kdybyste ji dostal podruhé, skončil byste na prkně. Tak Darman mi poslal hádanku. Moc těžká nebyla.
0: Jak jste na to přišel?
1: V Dartmoorské věznici byla epidemie spály a Darman tam dělá lapiducha, ne?
2: No jo.
1: A proč mě chtěl nakazit, to vám neřekl?
0: Vždyť těch 12 let dostal kvůli vám.
1: Za ten pokus o vraždu mohl dostat ještě víc, věříte mu to?
0: To nemůžu. Já už se tam nevrátím.
1: No ale vrátíte, Milsi. Trochu se rozkoukáte a jste tam zas. Jste venku teprve od včerejška.
0: Jak to víte?
1: Jste známá firma, Milsi, o vás se ví všechno. Tak ať se brzo nepotkáme.
0: Dám si bacha, detektive.
3: Dostáváte 12,5%.
4: Zdá se vám to moc?
3: Vždyť je to skoro trojnásobek běžných dividend. Nechcete se trochu projít?
4: Proč ne? Je krásně.
1: Pojďte se na chvilku posadit. Řekněte mi, prosím vás, která společnost si může něco takového dovolit?
4: Tahle zřejmě ano. Ze začátku prý vyplácela dokonce 20%.
1: No nezdá se vám to divné? Čím se asi mohou zabývat, když se chovají ke svým klientům tak podezřele?
4: Chtěl byste se stát také jedním z nich?
1: Ne, v žádném případě. I kdybyste se za mě přimluvila.
4: To bohužel nemohu.
1: Nemůžete nebo nechcete?
4: Nemůžu. Klienti nesmějí získávat nové akcionáře. Je to jedna z podmínek.
1: Jediná?
4: Nesmíme o našem členství před nikým mluvit a nikomu nesmíme prozradit jméno společnosti.
1: A to všechno jste slíbila?
4: A podepsala. Rozhodla jsem se k tomu, až když jsem si v jejich bilténu přečetla, že vložený kapitál, pokud bych se rozhodla, mohu dostat zpátky po jednoměsíční výpovědi.
1: Aspoň něco přijatelného.
4: Řekla jsem si, zkusím to. A pan De Silva přijal mou nabídku a já mu poslala peníze.
1: A začala jste dostávat rentu?
4: A dostávám ji pravidelně.
1: Mohu se zeptat, kolik jste vložila?
4: Všechno, co jsem dostala za prodej domku po rodičích. 1000 liber. A na dividendách mi už přišlo 300.
1: Po 10 librách, opravdu každého prvního v měsíci?
4: Proč tolik zdůrazňujete to datum?
1: Mám o vás strach, slečno Brnanová.
4: O mě? Proč?
1: Poslední dobou zmizelo několik lidí, kteří stejně jako vy dostávali dividendy každého prvního v měsíci.
4: Jak to? Zmizeli?
1: Policie po nich zatím marně pátrá.
4: Vy mě děsíte?
1: Omlouvám se, ale musel jsem vám to říct, Markéto.
4: Chápu.
1: Prosím vás, řekněte mi jméno té vaší společnosti.
4: Neměla bych opravdu...
1: Prosím vás, je to moc důležité.
4: Je trochu nezvyklé. Investiční syndikát města Mexika.
1: Kde sídlí?
4: Oxford Street 18.
1: Tam vás přijal De Silva?
4: Ne, toho jsem ještě nepoznala.
1: Jak to?
4: Přibývá v Londýně jen málo kdy. V mém případě byla prostředníkem advokátní kancelář bratři Brečerové.
1: A ty bych našel kde?
4: Mají kancelář na stejném patře přímo proti kanceláři pana De Silvy.
1: Markéto.
4: Prosím.
1: Jsem moc rád, že jste se mi o tom všem zmínila.

0: Promiňte, pane, ale zvoníte zbytečně. Pan de Silva není přítomen.
1: A kdy bude? To náhodou nevíte?
0: Pojďte dál, ať se nedomlouváme tady na chodbě. Doktor Tommy Brecher. Se svým starším bratrem vedu naši advokátní kancelář.
1: Těší mě. John G. Reeder, detektiv.
0: Pan de Silva vás objednal?
1: Je na tom

0: něco neobvyklého?
1: Jste jeden z mála, kteří chtějí jednat přímo s ním. Všichni ostatní v jeho nepřítomnosti se prostě obracejí rovnou na naši kancelář.
0: Ale to je přece v pořádku, doktore.
1: Tak proč?
0: Jste přece jeho právní zástupci, ne?
1: Ano, ale chtěli bychom ho zastupovat jen v právních otázkách. Jenomže on svou stálou nepřítomností na nás naložil celou svou běžnou agendu. Už je toho trochu nad naše síly.
0: No vidíte, a mně se to zrovna hodí. To znamená, že máte k dispozici jména i adresy všech klientů pana de Silvy, kteří vás okrádají o čas.
1: Měli jsme, detektive Riedre. Vše bylo uloženo tady u nás v malém sejfu. Ale jak vidíte, zbylo po něm jen prázdné místo. Před několika dny sejf prostě zmizel.
0: Hlásili jste to policii?
1: Pan de Silva si to nepřál. Vzkázal nám, ať počkáme, až se vrátí z ciziny.
0: Takže víte, kdy se objeví?
1: Dnes je úterý, takže asi ve středu nebo ve čtvrtek.
0: Děkuji za informace.
1: Ale nemohu něco vyřídit za něj, abyste se nemusel obtěžovat?
0: Nemůžete, doktore. Svou záležitost musím projednat výhradně s panem de Silvou.
2: Riedre, co se vám stalo? Nejste nemocný? Vypadáte jako kdybyste celou noc nespal.
0: Obávám se, sire Bredne, že mám další oběť, která zmizela.
2: A kdo je to?
0: Markéta Belmanová.
2: Aha. To je ta vaše přítelkyně z autobusu, že?
0: Ano.
2: Co pak ona? Taky patří mezi akcionáře?
0: Bohužel. Řekla mi to teprve před pár dny.
2: A opravdu zmizela? Víte to jistě?
0: Včera večer jsem na ní čekal u Westminster Bridge celou hodinu. Nikdy se nezdržela tak dlouho. Zajel jsem tedy do penzionu, kde bydlí. Doma nebyla a majitelka vyloučila, že by někam odjela bez toho, aby jí to řekla. Zavolal jsem tedy do kanceláře a služba mi dala číslo na ředitele slečny Belmanové.
2: A co vám řekl?
0: Že ho požádal, jestli může výjimečně odejít před 16:30. Někdo jí telefonoval.
2: Nenaznačila mu kdo nebo kam jde?
0: Ne, jen hodně spěchala. Dneska ráno jsem zase čekal u autobusu, marně. Do penzionu večer ani v noci nepřišla.
2: Poslyšte, Riedre, jde zatím o jedinou noc, tak dobře ji přece neznáte, abyste mohli předpokládat, že...
0: Ano, máte pravdu. Ale v jejím případě mám vážné podezření, že se stalo něco ošklivého.
2: Co chcete dělat?
0: Musím vypátrat de Silvu. Je čtvrtek, doktore, a de Silva nikde.
1: No dovolte.
0: Musím s ním mluvit, a to ještě dnes. Vy na něj máte spojení, tak to zařiďte.
1: A co když se mi to nepodaří?
0: Tak po něm bude zítra vyhlášeno pátrání a já dostanu povolení na prohlídku jeho kanceláře. Počítejte s tím, že ji obrátím vzhůru nohama.
1: Máte vůbec důvod k takovému jednání, detektive?
0: Pane doktore, mám důvod k okamžitému začení pana de Silvy. Ve vlastním zájmu udělejte všechno, abych se s ním setkal. Jinak vás začnu podezírat, že se snažíte svého klienta krýt.

0: Ano?
1: Rýdre, podařilo se. Sehnal jsem De Silvu.
0: Kde je?
1: Čeká v naší vile v Dalwichi. Máte čas?
0: Samozřejmě.
1: Přijedu pro vás.
0: Kde jste ho tak najednou sehnal?
2: Ozval se sám. Asi před hodinou. Přijel hned k nám a bratr mi zavolal.
0: Krásná vila.
2: Dědictví po rodičích.
0: A ta zahrada?
2: Táhne se až dolů k řece. Detektive, zastavíme se nejdřív jen na skok za mým bratrem. Ano, je po úrazu a nemůže chodit. Rád by vás poznal. Jerome, vedu ti pana Rýdra.
3: Pojďte dál, detektive. No jen blíž, blíž, ať vám mohu podat ruku. Zavři to!
4: Johne?
0: Kde jste? Jste v pořádku?
4: Já ano. Ale co vy?
0: Ještě to ujde.
4: Zůstaňte na místě. Najdu vás. Kde máte ruku? Dejte mi ruku.
0: Jak jste se sem dostala?
4: Bratr mě vlákal do auta a odvezl jsem. Prý kvůli zvýšení dividend. Pak jsem proletěla stejným propadlem jako vy.
0: Počkejte. Slyšíte?
4: Voda. A teče sem.
0: Chtějí nás utopit jako koťata.
4: Co budeme dělat?
0: Umíte plavat?
4: A co, až voda stoupne ke stropu?
0: No to se utopíme.
4: Nebuďte cynik, John. Pro Boha.
0: Slyšíte? Ticho. Někdo se sem dobývá. Milsi.
3: Pane Bože. Detektive, co vy tady?
0: Co vy tady, ale jak jste sem dostal vy?
3: Okýnkem tady ve sklepě. Dostal jsem od bráky hlášku, že tady bydlají dva zazobanci, tak jsem je přišel trochu oškubat.
0: No, to nejsou jen zazobanci, ale zločinci. Musíme rychle pryč.
3: Co ta voda?
4: Chtěli nás utopit.
0: Pojďte, Milsi. Vylezete první a pomůžete tady slečně.
3: Zatknete mě, když jsem vás zachránil? No, oba.
0: To víš, že jo. Ale příště, Milsi.
5: Takže žádný De Silva neexistoval.
0: Ne, všechno prováděli bratři Brečerové.
5: A kdo byl mozek toho všeho?
0: Tommy. Všechno vymyslel, celý systém, jak lákat a pak likvidovat akcionáře. A z parku kolem vily udělal hřbitov.
5: A Jerome?
0: Ten vybíral klienty a dbal na to, aby neměli žádné dobré přátelé, příbuzné, prostě nikoho, kdo by se po nich začal příliš schánit.
5: Aby měli jen peníze.
0: Ano.
5: Detektive... To byla dobrá práce.
0: Díky, sir.
5: Mohu se vás ještě na něco zeptat?
0: No jistě.
5: Co slečna Belmanova? Už spolu zase jezdíte autobusem?
0: Ne.
5: Ale proč? Stalo se něco?
0: Stalo, sir. Slečna Belmanová je na dovolené.
5: O.

0: říkala mu Milost pane.
1: Krajský trestní soud v Praze, Praha, 29. května.
0: Na počátku měsíce února uviděl jakýsi Čeněk Chrást, 44-letý autodrožkář, na ulici děvče asi 18-leté, které se mu zalíbilo. Dívka nesla pivo a dávala pozor, aby nerozlila. Autodrožkář se k ní přitočil a začal jí zahrnovat galantnostmi. Děvče se hyhnělo a pán odhánělo, aby dal pokoj, že musí s pivem domů. Ale Chrást byl člověk zkušený, který to se slečnami dovedl. A tak po delším mluvení mu dívka slíbila dostaveníčko. Bylo to v neděli. Chrást jí zavedl do Stromovky a poručil jí bílou kávu. Přitom jí tam neustále přesvědčoval o svých horoucích citech. Dívka klopila oči a pořád se pochechtávala. Když byl autodrožkář příliš dotěrný, odstrkovala ho a říkala: ale milost pane, nechte si to, milost pane. Autodrožkář horlil, že není žádný milost pán. To se prý dnes už neříká. Dívka na to: ale přece jste milost pán. Ale slečno, namítal pan Chrást. A já nejsem žádná slečna, řízně odpověděla dívka. Autodrožkář zaplatil a vyzval dívku do biografu. Bránila se a

0: Pane, vyčítala mu. Uplynul nějaký čas. A dnes seděl dotyčný chrást před senátem Vrchního rady Trosta pro zločin svedení osoby nedospělé, jeho dozoru svěřené. Ukázalo se totiž, že ona dívka byla jeho služebnou. Obžalovaný namítal, že o tomto faktu neměl tušení. Celý čas byl na cestách a nemohl se valně starat o domácnost. U nich se střídali služky, on si jich nikdy nevšímal a sotva věděl, že nějakou služku mají. Služebné najímala jeho paní a sama jim také dávala výpověď. Služky byly jen na hrubé práce. Paní vařila a posluhovala u stolu. Obžalovaný se doma najedl a pak se vyspal. Neměl jiného myšlení než na obchod. Toto tvrzení podepřela manželka obžalovaného svědeckou výpovědí. Nepamatuje se, že by se její muž byl někdy na služebnou podíval. Vůbec si myslila, že ani na ženské není a byla velmi překvapena, když byla na jejího manžela vznesena tato obžaloba. Panu Chrástovi také polehčovalo, že dívka sama mu neřekla, že u něho slouží. I tomu soud uvěřil, když služka měla vypovídat u soudu. Ustavičně klopila oči a místo odpovědí se pochechtávala. Soud zamítl žalobu státního zástupce doktora Neureitera a obžalovaného osvobodil. Jeho manželka si ho od soudu odvedla. Autodrožkář bude asi podroben domácímu kárnému řízení.
1: Lidové noviny 30. 5. 1935. Roucho svatební.
0: Krajský soud v Praze, Praha, 19. dubna.
1: Blažena, 35letá švadlena, četla v novinách inzerát, jehož obsahem bylo, že inteligent, netančící a nekuřák je syt svobodného života a hledá bytost, která by s ním založila rodinný krb. Třeba s menší tělesnou vadou, věno žádoucí. Blažena neměla tělesnou vadu, ale vyhovovala druhé podmínce. Měla ušetřeny nějaké peníze. Dopsala tedy na udanou šifru a přihlásil se jí netančící inteligent. Byl to Ferdinand Bašta, 37letý obchodní jednatel. Byl vysoký blondýn, jehož způsoby byly vybrané a řeč plyná. Blaženě se zalíbil, jenom se jí zdál být trochu mladý. Bašta řekl, že jeho mládí nemůže být překážkou, neboť má rozum jako starý, a vyzval Blaženu, aby s ním sdílela společnou domácnost, což je nutné proto, aby vzájemně vyzkoumali, jestli je mezi nimi, jak se říká, soulad duší. Blažena souhlasila a přestěhovala si k němu šicí stroj a začala si připravovat výbavu. S velkou láskou dala se do šití bílých svatebních šatů. Ferdinand u ní sedával, přihlížel k práci a jevil velký zájem. Ty šaty, říkával, udělej hodně volné, hodně volné. Proč, divívala se švadlena, já jsem přece štíhlá. Hodně volné, opakoval Ferdinand umíněně. To je teď moderní. Co ty rozumíš ženské módě? Usmívala se Blažena schovývavě. Možná, že víc než ty, odvětil Ferdinand záhadně. Ostatně já to chci. Když si to přeješ, tak se nedá nic dělat. Budou volné, nestarej se. Blažena šila noční košile, lajblíky a vůbec takové ženské tajemství. Ferdinand starostlivě a s jistým napětím přihlížel. Nemusíš do prádla vyšívat monogramy, prohlásil. Monogramy musí být, aby se v prádle nestratilo, poučovala ho švadlena. Nechci monogramy a dost. Divný muž, pomyslela si nevěsta,

0: Ale co dělat, všichni muští jsou takoví. Uplynulo několik neděl. Blažena šla po ulici a vidí před fotografickým závodem stát ověnčená auta. Zástup lidí čeká se zájmem, až vyjdou novomanželé. Blažena se k zástupu připojila, protože hrozně ráda viděla svatby. Po chvíli vystupuje z průjezdu nevěsta. Atlasový šat, splývavý závoj, vínek na hlavě. Nemlich, ty samé šaty jsem si zřídila, plesá Blažena. Jenomže tahle ta je trochu tělnatá. Vzadu jí to šponuje. Mělo by se to trochu povolit. V boku by potřebovala ubrat. Na ramenou to chce být štircnuté. No, holka zlatá, která švadlena tě tak zřídila? Najednou se zarazila. Za Otylou nevěstou přišel ženich v černém. Blažena se podívá. Můj ty světe, vždyť je to pan Bašta. A zase uplynulo několik neděl. Blažena s Ferdinandem se sešli. Byla to jejich poslední schůzka. Dali si dostaveníčko před senátem vrchního rady Krištůvka. Pana Baštu soudili pro zločin podvodu. Ukázalo se, že věno své první nevěsty investoval do svatebního podniku s jinou nevěstou. Její úspory byly vynaloženy na zařízení domácího krbu jiné. Jiná šla k oddavkám v jejich svatebních šatech a jiná používala jejího prádla, které s takovou pílí a láskou vyšívala. Zkrátka se ukázalo, že pan Bašta ji podvedl. Obžalovaný byl na návrh státního zástupce doktora Svobody uznán vinným a odsouzen do žaláře na 6 měsíců. O podmínečném odkladu trestu bude konáno šetření.
1: Lidové noviny, 24.1935. To nebyly křtiny.
0: Okresní soud v Praze, Praha, 19. března.
1: Stalo se to počátkem měsíce února. Paní Tlamichovou porodní bábu napadlo, aby se podívala z okna. A jak tak kouká, vidí, jdou dvě paní. Ta jedna se jmenuje Kateřina Štěbencová a ta druhá Kristýna Pavlištová. Paní Pavlištová nese v náručí cosi jako děcko v peřince. Bylo to alespoň povijánem ovázané. Obě ženy se tváří sladce, rozmarně. Ty, ty, ty, dělá paní Pavlištová. To je hezký, švitoří paní Štěbencová. Berany, berany, duc, hájej, hájej, hošičku malej. Paní Tlamichová strnula. Co to má být? Říká s úžasem. Že by v tomto domě byla radostná událost, to mně není povědomo. Nevím, že se v baráku nějaká ženská čekala. Přece bych musela o tom něco vědět. Obě ženy se sladkým břemenem vykročily z domu. Paní Tlamichová hodila na sebe sukni a hlavu si ovázala šátkem. Na její tváři se jeví výraz rozhodnosti. To není jen tak, šeptá si rozhodně. Já to nemůžu tak nechat. Děcko se musí koupat. Musíš novorozeněti vařit heřmánkový čajíček. To musí dělat odborník. Paní Tlamichová se řítí z domu. Spěchá, aby zastihla obě ženy a volala je k odpovědnosti. To jsou nynčko časy, žehrá porodní babička. Jeden opravdu neví, jak by se zachoval. Tadyhle od nepaměti pomáhám dětem na svět. Tisícům rodiček jsem pomohla v těžké hodince. A tady máš poděkování. Poděkování, Barboro Tlamichová. Volají k porodu cizí ženskou a já mám škodovat. Na to se podívám. Žolíku, Žolí! Ozval se z domu mužský hlas. Žolí, pojď sem, tu máš, odpovídá ženský hlas. Kde je ten pes? Před chvilkou tu byl. Žolíku! Paní Tlamichová kluše za ženskými, co nesou to zabalené v peřince. Došli za roh. a z jejich tváří zmizel sladký, mazlivý výraz. Ohlížejí se na všechny strany a paní Pavlištová rozbaluje peřinky. Z ambaláže vykoukla černá psí hlava. Pes zívl, olízl se a zakňučel. Mlč, zaskohrala hrozivě paní Pavlištová. Paní Tlamichová otevřela oči a ústa. A tudy na to děla k sobě. Pak zavřela oči a řítila se naspět. Zabušila na jedny dveře. Otevřel k ní ratý muž ve vestě, za ním vyhlížela rozcuchaná ženská hlava. Čím posloužím, paní Tlamichová, otázal se muž. Hledáte žolíka, pane Tic? Hledám. To psisko by tu mělo být a není. Mně se zdá... Netrestejte ho, pane Tic. To nevinné zvíře za nic nemůže. Stalo se obětí zločinu. Přicházím, abych ten zločin odhalila. Dnes soudil okresní soudce Rada Mráz paní Štěbencovou a paní Pavlištovou pro přestupek krádeže. Pes, pravda, nebyl žádné čistokrevné zvíře, ale byl věrný a ctil oddaně manžele Ticovi. Soud uznal obžalované vinnými a vyměřil každé 3 dny tuhého vězení. Z toho případu je vidět, jak velice se rozmohla zločinnost. A také to, že metody amerických únosců začínají pronikat až do naší ulice.
0: Lidové noviny 23. 1938.

0: Doktor Kazisvět. Neříkali mu vždycky tak. Až po jisté příhodě, ale ta byla tak divná, že přišla i do novin. Vlastně se jmenoval pan Heribert a křestním jménem svým nějak zcela neobyčejně, jenže už nevím jak. Pan Heribert byl lékařem, totiž, abych pravdu mluvil, on byl skutečně promován na doktora medicíny, ale neléčil pranikoho a praničeho. Sám by se byl musel přiznat, že od doby, kdy co student navštěvoval kliniky, neměl ani jediného nemocného pod rukama. A byl by se snad i ochotně k tomu přiznal, jen kdyby byl vůbec s někým mluvil. Ale byl to člověk prazvláštní. Doktor Heribert byl synem doktora Heriberta, velmi oblíbeného to druhdy lékaře Malostranského. Matka umřela záhy, otec umřel krátce před synovou promocí a zůstavil mu na Oujezdě jednopatrový domek, snad také něco peněz, ale ne mnoho. V tomto domku doktor Heribert junior sídlil. Dva přízemní krámky na ulici, pronajatý byt v prvním patře kupředu, nesli mu něco činže, on sám bydlel v prvním patře ve dvoře a k němu vedli přímo ze dvora schody zvláštní dřevěnou mříží hned dole u dvora uzavřené, takto nekryté. Jak to u něho v bytu vypadalo, nevím. Že ale žil velmi jednoduše, vím. Jeden z obou krámků byl totiž hokynářský. Hokynářka pana doktora obsluhovala a syn její, Josífek, byl můj kamarád. Už jsme dávno tuže dávno dokamarádili, stal se Josífek pak kočím u arcibiskupa a spišněl. Ale u něho jsem zvěděl, že pan doktor Heribert vaří si snídaní sám, na oběd, že chodí do nějaké laciné jídelny na Starém Městě a večeři, že odbývá lecjak. Doktor Heribert mladší byl by měl po malé straně dosti přízně, kdyby byl chtěl. Po smrti otcově přenášeli churavý důvěru svou na něho, ale ať přišel chudý nebo bohatý, on nevyslyšel žádného a nešel nikam. Znenáhle tedy důvěra přestala, obyvatelé okolní začali ho považovat za něco takového, čemu se říká zkažený student, a později se i posmívali, ha, doktor, ano, ani kočku bych mu nesvěřil. Doktora Heriberta podobalo se, přílišně se to netklo. Zdálo se, že vůbec o lidi nestojí, nikoho nepozdravil, pozdraven, nikomu nepoděkoval. Ano, tak daleko to přivedl doktor Heribert, že vzdor tomu, že mu bylo teprve asi 40 let, nestarala se z malostranských panen o něho už ani jedna. Najednou se ale přihodilo něco, jak jsem řekl, až do novin to přišlo, a o tom chci vyprávovat. Byl překrásný den červnový. Takový den, kdy se nám zdá, že úsměv nejvyšší spokojenosti rozkládá se po nebi, zemi i po tvářích všech lidí. A v den ten pohyboval se pozdě od půl dne nádherný pohřeb Oujezdem k bráně. Pochovávali pana Šepelera, radu oučtárny zemské či stavovské, jak se tenkrát říkalo. Nejspokojenější byli asi ti praktikanti zemských úřadů, kteří pana radu na márách nesli. Nedali si to vzít. Dva dny byli v rozechvění a lítali z kanceláře do kanceláře. Teď šli hrdě a odměřeně pod nákladem svým, každý přesvědčen, že spočívají na něm zraky světa a že svět ten si šeptá, to jsou praktikanti stavovští. Spokojen byl dále dlouhý pan doktor Link, který po jen 8denní nemoci zesnulého pana Rady byl od téhož vdovy obdržel 20 dukátů honoráře. Celá malá strana o tom již věděla. Šel teď s hlavou trochu sklopenou, jako by přemýšlel. Spokojen byl soused ostrohradský, řemenář a nejbližší příbuzný páně Radův. Zaživa ho sice pan strýček zanedbával, ale teď už věděl ostrohradský, že v kšaftu je mu přiřknuto 5000 zlatých. A několikrát byl již k Sládkovi panu Kejříkovi mezi průvodem se pronesl, předsměl dobré jádro. Ostrohradský šel hned za rakví a vedle něho obtloustlý zdravotou svítící pan Kejřík, nejlepší a nejdůvěrnější přítel neboštíkův. Zrovna za těma dvěma šli pánové Kdojek, Mužík a Homan, vesměs radové zemské účtárny, ale co dohodnosti mladší než zesnulý Šepeler. Také ti byli patrně spokojení, ba musím s bolestí říci, že ani paní Marie Šepelerová, sedící samotná v prvním fiakru, neubránila se všeobecné spokojenosti. že ale bohužel ta její spokojenost z červnové nálady přímo nevyplývala. Dobrá panička, ta byla ovšem ženskou. A být již třetí den předmětem vřelého soucitu tolika lidí, to lechtá. Pak také štíhlému jejímu vzrůstu slušely černé smuteční šaty zrovna roztomile a vždy trochu bledonká její tvář výjímala se v rámci černého závoje zvláště pěkně. Jediný, kdo těžce nesl smrt páně Radovu a hluboce nepříjemného dojmu nijak se zbavit nemohl, byl sládek pan Kejřík, posud mládenec, a jak již praveno nejlepší a nejdůvěrnější neboštíkův přítel. Bylať mu mladá vdova již včera zřejmě vyjádřila své očekávání, že se jí teď patřičně odmění za to, že mu už za živobytí svého manžela byla tak věrná. Když k němu soused Ostrohradský poprvé dnes pronesl své předsměl dobré jádro, odvětil pan Kejřík smutně, bá neměl, sic by byl vydržel díl. A pak Ostrohradskému více už ani neodpovídal. Průvod pomalu došel u jezdské brány. Parádní pohřební vůz byl teď průvod předjel a zastavil u brány. Kněží se obrátili, mládenci spustili máry pomalu k zemi a začalo kropení. Pak kočové povytáhli pohyblivý podklad vozu a mládenci zdvihli rakev, aby jí dali na vůz. A teď se to stalo. Buďže byl na jedné straně nadbytek sil, nebo na obou stranách zcela stejná neobratnost, náhle rakev sjela uším koncem k zemi a víko s rachotem odskočilo. Mrtvola zůstala sice v rakvi, ale svezla se trochu do kolenou a pravá ruka se vymrštila přes rakev ven. Zděšení bylo všeobecné. Rázem nastalo ticho, že soused mohl slyšet tikot hodinek v sousedově kapse. Zraky všech se vpíjeli v nehybnou tvář mrtvého Rady. A zrovna vedle rakve stál doktor Heribert. Byl se právě branou vracel z nějaké procházky, kormidloval mezi hromadou lidí sice sem tam, ale náhle byl nucen zůstat stát zrovna za kněžími a teď byl šedivý jeho kabátek zrovna vedle černého rubáše Umrlcova. To trvalo okamžik. Jak si mimovolně chopil se Heribert svislé ruky, snad, aby ji zase v rakvi umístil, ale podržel ji v rukou svých, prsty jeho nepokojně hrály a oči spočívaly pátravě na mrtvém obličeji před ním. Teď vstáhl ruku a rozevřel víčko pravého Umrlcova oka. No co pak je to? Houkl v tom Ostrohradský. Proč pak se to nespraví? Máme tak zůstat stát? Někteří mládenci vztahovali ruce. Pozor! Vzkřikl Heribert hlasem k neuvěření širokým a zvučným. Ten muž není mrtev! Nesmysl, vy jste blázen! Hučel pan doktor Link. Kde pak je policie? Volal do toho Ostrohradský. Na všech tvářích byl nejvyšší zmatek. Jen sládek Kejřík byl rychle přistoupil ke klidnému Heribertovi. A co se má stát? Tázal se dychtivě. Není? Opravdu není mrtev? Není. Je jen strnulý. Teď ho rychle doneste někam do domu, ať zkusíme pomoci.
1: Nejhotovější bláznovství, křičel pan doktor Link. Když ten není mrtev, tedy...
0: Kdo pak je to? Ptal se Ostrohradský.
1: I prý doktor Kazisvět. Policie!
0: Řičel řemenář, jímž byla náhle zalomcovala myšlenka na těch 5000.
1: Doktor Kazisvět, opakovali páni Radové, kdo jek a mužík,
0: ale již nesl obětovný přítel pan Kejřík s několika mládenci rakev pomalu do vedlejšího hostince u Vápenice. Po ulici nastal hluk a povyk zrovna bouřlivý. Pohřební vůz obracel, fiakři obraceli, pan Rada kdojek zvolal, pojďme, vždyť se dozvíme všechno. Ale nikdo nevěděl, co má činit.
1: Dobře, že jdete, pane komisaři, volal Ostrohradský na přicházejícího teď policejního úředníka. Děje se tu strašná, nedovolená komedie, prznění mrtvol za bílého dne před půl Prahou.
0: A následoval komisaře dovnitř Vápenice. Doktor Link zmizel. Za chvilku už byl Ostrohradský zase venku, za ním komisař. Rozejděte se, prosím, pravil tento k shromážděným. Nikdo nesmí tam.
1: Doktor Heribert tvrdí najisto, že přivede pana Radu k sobě.
0: Paní Radová chtěla z kočáru ven, ale omdlela.
1: Radost může někdy i usmrtit.
0: Teď vyšel chvatně pan Kejřík a přistoupil ke kočáru, kde se paničky s omdlelou paní Radovou obírali. Doveste jí pomalu domů, doma se vzkřísí, radil. A pak zabručel pro sebe, je přece příjemná, tuze příjemná. Obrátil se, vskočil do fiakru a odjel, kam ho byl doktor Heribert poslal. Vozy se rozjeli, truchlící se rozešli. Ale oujezd byl u brány pořád pln lidí a policejní stráž musela před dobem dbát pořádku. Vypravovali si v kupách nejpodivnější věci, hned jedni zlořečili doktoru Linkovi a vypravovali si o něm pomluvy, hned zas jiní posmívali se Heribertovi. Občas se objevil spěchající pan Kejřík a prohodil něco se zářícím obličejem. Máme nejlepší naději, už jsem sám cítil puls, ten doktor čaruje. Dýchá, zvolal posledně všecek u vytržení a vrhnul sebou do připraveného fiakru, aby radostnou zprávu dovezl paní Radové. Konečně pozdě večer, již k 10. hodině, vynesli z vápenice zakrytá nosítka. Po jedné straně šel doktor Heribert a pan Kejřík, po druhé straně komisař. Ale nebylo jediné malostranské hospody, kde by nebylo bývalo natlučeno až přes půlnoc. O ničem jiném se nemluvilo, než o vzkříšení pana Rady Šepelera a o doktoru Heribertovi. A mluvilo se zimněčně. Ten umí víc, než co stojí v latinské kuchyni. Jak se člověk na něho podívá, hned to vidí. Už jeho otec byl výborný, výborný lékař, to se dědí. Ale že nechce praktikovat? Ten by si musel stát jako nějaký dvorní rada. Má asi peníze, to je to. A proč mu říkají doktor Kazisvět? Kazisvět? Já to neslyšel. Dnes jsem to slyšel 100krát. Po 2 měsících úřadoval pan Rada Šepeler zas jako dřív. Pán Bůh na nebi a doktor Heribert na zemi, říkal. A jindy zas, Kejřík je diamant. Celé město mluvilo o doktoru Heribertovi. Noviny o něm psali nejspíš po celém světě. Malá strana byla pyšná, vypravovali se věci podivné, baroni, hrabata, knížata, hleděli si prý získat doktora Heriberta za osobního lékaře, ba jistý vládnoucí král italský mu učinil návrh přímo neslýchaný. Vůbec se co nejnaléhavěji ucházeli o něho všichni takoví, z jich smrti by bylo mnoho lidí mělo radost. Ale doktor Heribert byl jako zabedněn. Ba vypravovalo se, že paní Radová mu nesla plný pytlík dukátů, že se k němu ale nikdy nedostala a naposled prý jí polil z pavlače vodou. Zas bylo vidět, že o lidi nestojí. Pozdravovali ho, on ale neděkoval nikdy. Jako dříve kormidloval ulicemi a průsvitná suchá jeho hlavička potřásala se bojácně jako chmíří. Nemocného nepřijal nikdy. Ale přece se mu teď říkalo všeobecně doktor Kazisvět. Spadlo to jako z nebe. Již jsem ho neviděl přes 10 let. Ani nevím, žije-li. Jeho malý domek na Oujezdě stojí posud nedotknut. Musím se jednou poptat.

Člověk, který chce pomocí řeči, pomocí logických výkladů uchopit a vyjádřit člověka, mi připadá jako dítě, které se postaví s kbelíčkem a lopatkou u paty atlasu a představuje si, že horu uchopí a přenese jinam. Člověk je tím, čím je, a ne tím, co je vyjádřeno. Samozřejmě, že každé vědomí směřuje k tomu, aby se vyjádřilo, ale vyjádřit se je dílo těžké, pomalé a křivolaké. A je omyl si myslet, že to, co nelze vyslovit, neexistuje. Neboť vyslovit a pojmout má jeden a týž smysl. Až dodnes jsem se však naučil pojmout z člověka jen chabou část. A to, co jsem jednoho dne dokázal pojmout, existovalo nicméně už včera. A lichotil bych si, kdybych si představoval, že to, co z člověka nemohu vyjádřit, není hodno zájmu. Vždyť ani horu nemohu vyjádřit, jen označit. A označit a uchopit je dvojí. Označit mohu tomu, kdo už zná. Kdyby však neznal, jak bych mu dokázal tlumočit horu se všemi jejími rozsedlinami, v nich se kutálí kamení a s poli levandule a s horským hřebenem, který se vlní pod hvězdami. A poznám, kdy to není zborcená pevnost či bárka postrádající směr, jejíž provaz lze libovolně odvázat od železného kruhu a vést ji, kam se zachce. Nýbrž, kdy to je nádherná existence, jež má své vnitřní zákony tíže a své mlčení, velebnější než mlčení hvězdného soustrojí. Je zde tedy ten svrchovaný rozpor, že obdivují člověka poddaného a zároveň člověka nepoddajného, který projevuje to, čím je. A třeba, že ten problém chápu, nedokážu ho formulovat. Neboť právě ti lidé, kteří jsou podřízeni nejtvrdší disciplíně a půjdou na smrt na mé jediné znamení, kteří planou pro mou víru a zároveň jsou poslušností tak utuženi, že jim mohu vmést do tváře urážky a vládnout jimi jako dětmi. Právě ti lidé projeví nakonec v činu, ve srážce s protivníkem, tvrdost kalené ocele a ušlechtilý hněv a odvahu před smrtí. Pochopil jsem, že člověk má prostě dvě tváře. Že ten obdivuhodný člověk, který nám připadá nepoddajný jako zrno, či ta nepodmanitelná žena, která je v mém náručí nepřítomná jako loď na širém moři, že takový člověk, kterého nazývám mužem, protože nesmlouvá, nevyjednává a neustoupí, ani se s obratností, lačnosti či únavy nevzdá části sebe, a nevymačkám z něho olej tajemství, kdybych ho drtil třeba mlýnským kamenem, že takový člověk, který nese v srdci onu tvrdou olivovou pecku a já ho nedám utlačovat davem ani tyranem, neboť se v srdci stal diamantem, že takový člověk má vždycky ještě jednu tvář. Pokorný, poslušný a plný úcty, víry a odevzdání. Je moudrým synem určité duchovní rasy a přechovavatelem jejich ctností.

0: Tvorba neexistuje bez spolupráce a usilování všech. Tvorba neexistuje, jestliže kmen stromu není stmelen láskou. To však neznamená, že každý je podřízen všem. Nýbrž naopak. Jde o směřování mízy, jež vytvoří pod nebem korunu větví jako chrám. Je to stejný omyl, jako když logik postřehne ve stvořeném předmětu plán a myslí si, že tvorba vznikla z plánu, zatímco plán je jejím výrazem. Zatímco plán je tvář, jež se ukázala. Nejde o to, aby byl každý podřízen všem. Nýbrž, aby byl každý podřízen dílu. A každý, aby ty ostatní nutil růst. A třeba i tím, že jim oponuje.
1: Řeknu ti něco o porozumění. Otevřeš-li dveře tulákovi a on usedne, nevyčítej mu, že je jiný, nesuď ho. Hladověl totiž především potom, aby někde byl. Aby v celé své tíze se svým břemenem vzpomínek, obtížným dechem, holí odloženou do kouta, byl u někoho. Aby byl tady v teple a míru tvé tváře, a právě s celou svou minulostí a všemi svými nedostatky, ale jakoby z nich vysvlečen. Se svou berlou, kterou však necítí, neboť na něm nechceš, aby tančil. Proto se uklidní a pije mléko, jež mu naléváš, a pojídá chléb, jež mu ulomíš. A když mu věnuješ úsměv, je to jako teplý plášť. Jako slunce pro slepce. Nepleť si lásku s vlastnickým šílením. Z něho pochází to nejhorší trápení. Neboť z lásky, na rozdíl od obecného mínění, trápení nepochází. Trápení plyne jen z pudu vlastnictví, který je opakem lásky. Jestliže miluji Boha, budu se především snažit, abych ho přinesl druhým. Třeba bych měl jít i pěšky a tvrdě se plahočit. A nebudu si dělat z Boha otroka. Z toho, co dá on druhým, budu živ i já. A proto člověka, který doopravdy miluje, poznám podle toho, že nikdy nemůže být podveden. Nemůže být podveden říší člověk, který pro říši zemře. Ten či onen člověk může snad být nevděčný, ale jak by mohla být nevděčná říše? Říše je vybudována z toho, co jí dáš. A jaké by to bylo špinavé počtářství žádat od ní projevy vděku? Ten, kdo svůj život věnoval chrámu a za chrám se směnil, ten doopravdy miloval. Jak by se však mohl cítit podveden chrámem? Skutečná láska začíná tam, kde oplátkou nic nečekáš. A je-li k tomu, aby se člověk naučil milovat lidi, tak důležitá modlitba? Tak právě proto, že na ní není odpovídáno.

Přemýšlet o přítomnosti vůbec není snadné. V takovém případě ti klade odpor sama hmota, se kterou musíš pracovat. Kdežto vymyšlená budoucnost ti odpor nikdy neklade. Jak lehko ten člověk, který ulehl do písku vedle vyschlé studny a už se začíná v slunci vypařovat, jak lehko spřádá svůj sen, jak snadné je pro něho blížit se velikými skoky k vysvobození, jak snadné je ve snu se napít, když ti tvé kroky mohou přinést vodu jako dobře zaplacení otroci a nikde není žádné trní, jež by tě zadrželo. Ale ta budoucnost bez nepřátel se nikdy neuskuteční. A ty ležíš v agonii, v zubech ti skřípe písek a palmový háj, pomalá řeka i zpěvy pradlen se zvolna propadají v smrt. Kdo doopravdy jde, ten si rozdírá kotníky o kameni, ten zápolí strním a skrvavuje si nechty osuť. Ani jednoho stupně není v tom šplhání ušetřen a jeden po druhém je musí překonat. Vodu vytváří pozvolna svým vlastním tělem, ze svalů, pochýřů v dlaních a rozedřených nohou. Svazuje rozporné skutečnosti a tak vlastníma rukama dobývá vodu z kamenné pouště, jako když pekař hněte těsto a cítí, jak těsto pozvolna tuhne a svalovatí a tvoří hrudky, které je třeba rozmačkat. A tehdy pekař zadělává na chléb. Tak jako básník či sochař, když zprvu pracoval na básni nebo na kameni s volností, v níž se ztrácel. Neboť mohl své tváři libovolně vtisknout úsměv či pláč, sklonit ji napravo nebo nalevo a nebyl schopen se v té svobodě uskutečnit. Přijde však chvíle, ryba se zakousne a prut začne klást odpor. Přijde chvíle a ty nevyslovíš, co bys rád řekl. Neboť je tu i jiné slovo, které chceš zachovat, které chceš také říci. A tyto dvě pravdy ti začnou klást odpor. A začneš škrtat, anebo z hlíny vytvářet úsměv, který ti náhle vzdoruje. Nezvolíš jedno či druhé, jak by tomu chtěla slovní logika, ale budeš hledat klembový svorník svých rozporných pravd, neboť nic se nesmí ztratit. A náhle pocítíš, že báseň vzniká, nebo že z hlíny už brzy vyvstane tvář. Neboť jsi konečně obklopen milovanými nepřáteli. A proto nikdy neposlouchej lidi, kteří ti pro tvé dobro radí, aby ses odřekl některé ze svých tužeb. Ty své poslání znáš, cítíš jeho tlak v sobě. A když je zradíš, sám sebe zbavíš tváře. Uvědom si však, že pravda vyvstane zvolna, neboť tu nejde o nalezení vzorce, ale o zrození stromu. A svou roli tu hraje především čas. A ty se musíš stát jiným a zdolat obtížnou horu. Neboť ta nová bytost, ta jednota vydobitá z rozličnosti věcí, se ti nenabídne v podobě rozřešené hádanky, nýbrž v podobě usmířených rozporů a vyléčených ran. A její sílu poznáš teprve, až se uskuteční. Proto jsem vždycky za to nejcennější pro člověka považoval ony dva příliš zapomenuté bohy. Ticho a pomalý rytmus.

Buduji řád, říkal můj otec, ne však ve jménu prostoty a úspornosti. Vždyť nejde o to zvítězit nad časem. Nezajímá mne, zda lidé stloustnou, budou-li stavět sýpky místo chrámů a vodovody místo hudebních nástrojů, neboť pohrdám každým lakotným a marnivým lidstvem, třeba i žilo v blahobytu. A v první řadě mi záleží na tom, jaký tu bude člověk. Zajímá mne pouze takový člověk, který se dlouho koupal v ztraceném čase chrámu, či který pozoroval mléčnou dráhu, jež v něm rozevře prostor, či který připravoval své srdce k lásce modlitbou, na niž se mu nikdy nedostane odpovědi. A kdyby byla modlitba placena odpovědi, stal by se člověk ještě lakotnějším. A člověk, němž často zazněla báseň. Neboť když přestanu stavět chrám, který je lodí kamsi směřující, když přestanu zkrášlovat báseň rozeznívající lidská srdce, ušetřeného času budu pak muset použít zase především k tomu, abych lidské plemeno zušlechtil a ne vykrmil. A začnu tedy vymýšlet básně a chrámy. Vím například, že pohřbívat mrtvé je ztracený čas. Že by lidé mohli obdělávat zemi nebo z ní sklízet úrodu, místo aby ji vykopávali a vkládali do ní tělesnou schránku nebo štíka. Přesto však spalování na hranicích zakazuji. Neboť k čemu by mi byl získaný čas, kdybych přitom ztratil lásku k mrtvým? Vždyť neznám krásnějšího obrazu lásky, než obraz hrobky, k níž přicházejí blízcí zesnulého, když cestou mezi náhrobky vyhledali ten svůj. A vědí, že se mrtvý vrátil do země jako zrno sklizně a stal se opět látkou přírody. Že však z něho přesto zbývá cosi jako relikvie ve schránce. Tvar ruky, jež kdysi hladila. Lebeční kost, ta prázdná pokladnice, kdysi tak plná zázraků. A přikazuji, aby byl podle možnosti každému mrtvému postaven dům, což je ještě méně užitečné a ještě nákladnější, aby bylo možné o svátečních dnech se v něm scházet a pochopit nejen rozumem, nýbrž každým pohybem duše i těla, že mrtví a živí jsou navzájem spojeni a tvoří strom, který roste. Vidím totiž, jak pokoleními prochází stále táž báseň, stále táž křivka lodního kýlu, stále týž pilíř, a jak je stále krásnější a čistší, neboť člověk je zajisté pomíjivý, pokud mu hledíme do tváře přes příliš zblízka jako krátkozrací. Není však pomíjivý ve stínu, který vrá, a v odlesku, který po sobě zanechává. A kdybych přestal pohřbívat mrtvé a stavět pro ně příbytky a chtěl pak ušetřeného času užít k ukování pouta mezi pokoleními, aby skrze to pouto stoupala tvorba přímo k slunci jako strom, neboť jsem usoudil, že tento vzestup je člověka víc hoden než rostoucí objem břicha, po dobré rozvaze bych ho zas věnoval na pohřbívání mrtvých.

Řád, který buduji, říkal otec, je řádem života. Řádu podléhá strom, přestože tu jsou zároveň kořeny, kmen a větve a listí a plody. A řádu podléhá člověk, přestože má rozum a srdce a nevykonává jen jednu funkci, jakou je například obdělávat pole či udržovat rod. Nýbrž je zároveň tím, kdo obdělává i kdo se modlí, tím, kdo miluje i lásce vzdoruje, tím, kdo pracuje i odpočívá a naslouchá večerním zpěvům. Někteří lidé však postřehli, že v slavných říších panoval řád. A hloupost logiků, historiků a kritiků je přivedla k přesvědčení, že otcem slávy v těch říších byl jejich řád, kdežto já tvrdím, že řád i sláva tu byly pouze plodem horoucnosti. Abych vytvořil řád, musím vytvořit tvář, která je milována. Pro ně však je řád konečným cílem. A po všech rozpravách a zdokonalování jim z něho zbude hlavně úspornost a prostota. A co se dá těžko vyslovit, to prostě vynechají. Ačkoliv vyslovit se nedá právě to, na čem skutečně záleží. A ještě nikdy jsem nepotkal profesora, aby mi dokázal prostě říci, proč mám rád vítr pod hvězdným nebem pouště. Na užitkovém se všichni shodnou, neboť řeč, jež vyjadřuje užitkové, je snadná. Nemusím se bát, že by mi někdo vyvrátil, když řeknu, že tři pytle ječme neplatí víc než jeden. Myslím si však, že lidem poskytují něco víc, když je někdy nutím kráčet pod hvězdným nebem pouště a pít tak onen nápoj, kterým se v člověku otvírá prostor. Řád je znamením života a ne jeho příčinou. Stejně jako je plán v básni znamením, že je dokončena. Je to projev její dokonalosti. Nepracuješ ve jménu plánu, ale prací plánu dosahuješ. Kdežto oni říkají svým žákům, pohleďte na to veliké dílo a na jeho řád. Nejdříve nastolte řád a vaše dílo bude pak velké. Dílo však bude jen kostrou bez života a muzeálním smetím. Založím lásku k panství a hle, jak se všechno pořádá a vzniká hierarchie nájemců, pastýřů a ženců a v čele otec. Stejně jako se pořádají kameny chrámu, donutíš-li je, aby sloužili k oslavě Boha. Řád se pak zrodí z vášně architektů. Dávej si proto pozor na svou klopítavou řeč. Pokud nastolíš život, buduješ řád. Ale když nastolíš řád, nastolíš smrt. Řád pro řád je karikatura života.

Berec Masaryn se rozhodl, že si zajede do Moskvy podívat se na divadlo. Uprostřed měsíce září nasedl do zeleného vlaku, jedoucího na východ, s kufrem, brašnou přes rameno a s dárkovým balíčkem od babičky. V kapse měl pas, vízum a skromně peněz. Žena ho dovedla do správného vagónu, políbila ho a dala mu několik dobrých rad o cestování obecně a o cestě vlakem do Moskvy zvlášť. Děti byly ještě ve škole. Masaryn si stoupl k oknu, mával a vlak se dal do pohybu. Masaryn byl ještě mladý herec, nikoliv příliš mladý, ale také ještě ne středního věku, prostě tak starý, že mohl hrát jak staršího, tak mladšího. Ideální věk pro herce. Hrál v malém finském divadle, byl zvyklý na všechno, na cestování, na dřinu, na nouzi. Jedna část divadelního souboru zkoušela Tři sestry. Premiéra měla být koncem podzimu. Druhá část hrála právě domácí hru Jak psi koušou. Pro nedostatek místností na zkoušení a také díky onemocnění Iriny dostali sestry týden mimořádné dovolené, již měli herci využít k sebevzdělávání. Masaryn, který si vybojoval roli Veršinina, si i hned rezervoval místo ve vlaku jedoucím na východ. Chtěl se ponořit do nefalšované ruské atmosféry. Jeho výkon v roli plukovníka musí být nepřekonatelný. Velipek a Masaryn uměl jen velice málo rusky. Trochu se naučil jako dítě od babičky. Masarynův rod pocházel z Ruska. Část rodu žila dodnes v Moskvě, část byla rozptýlena po velké zemi. Jedna větev rodu, Masarynova, pak vyráběla a prodávala zmrzlinu ve městě Helsinky. Když se babička dozvěděla, že Masaryn jede do Moskvy, pozvala vnuka k sobě a podala mu poměrně velký balíček v silném hnědém papíru převázaný válečným papírovým motouzem. Vem tohle teď je pole. To je moje moskevská sestřenice. Je tam kousek sýra, kus salámu, květinový šampón, co ještě, panenka a autíčko pro Poliny děti. Vlastně vnoučata. Napíšu ti její adresu. Babička napsala adresu ruskými a finskými písmeny a pro jistotu přidala fotografii tety Poli, vybledlý obrázek mladé ženy, která měla vysoká ňadra a vlasy do drdolu, na tváři ale přesto laskavý výraz. Fotka pocházela z roku 1925, kdy Pola učila ve Voroněži číst děti. Vem si ještě tenhle, řekla babička. Vzala z dubové komody druhou fotografii a vyndala ji z rámečku. To je její rodný dům v Moskvě s velkým dvorem. Nemůžeš se splíst. Na vybledlém snímku byl prostorný dvůr, nad ním téměř bezmračné nebe. V pozadí se tyčil dvojkostel. Jednu část tvořily cibulovité věže, jedna větší, pozlacená uprostřed a čtyři menší kolem. Z druhého křídla vyrůstala poschodovitě sklenutá zvonice s malou, pozlacenou cibulí na špici. Při levé straně dvora stál dost velký dvouposchodový dřevěný dům s mansardovou střechou, za plotem rašily stromy a keře. Napříč dvorem se táhla dlouhá, nízká, kůlně podobná stavba. Na trávníku stál rovně jako svíce hnědák zapřažený do vozu. Žena nesla na tyči vodu, jednu ruku měla nataženou. Bylo tu i něco jako studna. Před studnou zkoumalo dítě květinku, dvě další děti zápasily v trávě a na zemi jako malá tečka seděl úplně malý prcek a řval pusu do kořán. A před kůlnou slepice a kohout s velkým hřebínkem.

Je to zvláštní. Přejedeš hranici a stromy jsou stejné, krajina stejná, cesty a pahorky stejné. Domy se začnou trochu měnit barvou i tvarem. Chvíli se upřeně díváš a připadají ti známé a normální. Ve Výpory Masaryn vystoupil, vyměnil si peníze a koupil si láhev. V Leningradě už spal a v Moskvě se probudil. Hotel přetékal okázalou, přežilou elegancí. Masarynův pokoj byl v 9. poschodí. Ženština, která seděla v hale a v případě potřeby dovedla být pěkně rázná, mu podala klíč spolu s několika mateřskými radami, který Masaryn nerozuměl. V pokoji zapnul rádio, svlékl se a osprchoval. Poobědval v prostorné restauraci v přízemí. U jeho stolu seděl Japonec, podle oblečení letec nebo navigační důstojník. Aviatik se zdvořile usmál a Masaryn kývl hlavou. Japonec jedl polévku, Masaryn žvíkal předkrm. Na levé půlce Japoncova obličeje svítila jizva po popáleninách. Následek leteckého neštěstí? Masaryna napadlo, jak se asi letci dívají na kolegu, kterého postihlo neštěstí a on vyvázl. Přináší štěstí nebo smůlu? Měl chuť se zeptat. Samozřejmě, že se však nezeptal. Po hlavním chodu Japonec měl rybu, Masaryn roštěnou. Japonec pravil jako v odpověď na Masarynovy myšlenky. Hiroshima, 45. Ukázal na svoji tvář a vyndal z náprsní tašky fotografie. Malý japonský chlapec, obličej v obvazech, z kterých smutně zářily kulaté černé oči. Japonec ukázal palcem na sebe. Pak předvedl obrázek desetiletého školáka v džínách, který držel v ruce míč. My son, řekl letec. Odkašlal si a fotografie zase rychle schoval. Potom vstal, zákusku si ani nevšiml, uklonil se a šel. Masaryn sledoval ohromeným pohledem. Myslel snad příliš hlasitě? Masaryn si došel pro babičin balíček, podařilo se mu ulovit před hotelem volný taxík, vsoukal se do něj a ukázal adresu tety Poli. Šofér převracel lístek ve velkých dlaních, kroutil hlavou nad staroruským písmem Masarynovy babičky. Nakonec však zařadil rychlost a vydali se na cestu do severní části staré Moskvy. Kvůli síru, vysvětlil Masaryn finsky. Salám může být trvanlivý, ale sír je sír. Jím si nemůžeš být nikdy jistý. Když pak jeli 3/4 hodiny, párkrát objeli poslední čtvrť a zeptali se několika kolem jdoucích na cestu, taxikář zastavil před dveřmi 3-patrového činžáku. What, pravil a dodal, tam. Jeli tut. Masaryn hleděl nedůvěřivě na omítnutý barák, který mu vracel pohled mnoha očima. Dům byl postaven v 50. letech, odhadoval, a v duchu se ptal, co tím chtěl architekt říci. Rozhlédl se. Stejné domy na druhé straně ulice. Kde je kostel? Chci vidět dvůr, řekl. Dvůr? Zamířili na dvůr. Kostel nikde. Studna taky ne. A kůň? Za to auta tu stála 3. Zamířili k domovníkově Špeluňce, Masaryn se zeptal na tetu Polu, ukázal babičkou napsané jméno a adresu. Stařík obracel papír a kroutil hlavou. Masaryn předvedl podobenku učitelky. Stařík vyjádřil hlasitý obdiv. Taková žena mu byla po mysli. Milý strýčku, tohle je stará fotka. Té holubičce musí být dneska už nejméně 70, řekl šofér. Domovník se za krasavici urazil a zamumlal něco o nestárnoucí vnitřní kráse, kterou léta nedokáží rozhlodat. Pak potřásl hlavou a prohlásil, že nikdo toho jména v činžáku nebydlí. Nakonec všichni 3, Masaryn, taxikář a domovník, zaklepali na dveře nejstaršího nájemníka domu a zeptali se staré paní, neznala-li ženu jménem Pola, která vypadala kdysi takto.
Stařena vyzkoušela 3 páry brýlí, dokonce i 2 na sobě, studovala obrázek, nakonec však zakroutila hlavou. Je to moje babička, snažil se Masaryn. Jsem její vnuk. Já vnuk. Masaryn lhal pouze trochu, pro dobrou věc. Stará žena a domovník porovnali fotografii s Masarynovou tváří. Nepřesvědčil je. Tvář této ženy vyjadřuje charakter, vysvětloval domovník s autoritou znalce lidí. Velké oči, vysoké čelo, rýhy kolem úst vypovídají o ráznosti a rozhodnosti již v tak mladém věku. Masaryn si prohlédl obrázek pozorněji. Byl velice zretušovaný. Obličej tety Poli byl hladký, téměř bez jediného stínu. Zatímco vaše oči, vytkla mu stará žena, vaše oči jsou malé a pichlavé. Měl bych vlastně nosit brýle, přiznal Masaryn ve své rodné řeči. Pak mával balíčkem a pokusil se vysvětlit, že je to dárek, že je tam i něco, co se může zkazit. Chtěl bych to tu nechat. Domovník potřásal hlavou. To nejde, lituji, to si nemůžeme vzít na odpovědnost. Napíšete stvrzenku, navrhl taxikář, jestli se babička najde, balíček ji předáte. Totožnost si samozřejmě ověříte. To jste to teda vymyslel, řekl domovník ironicky. Mladí muži pracují v branži 60 let. To by si kdokoliv mohl přijít a nechat jakýkoliv balíček, jakýmkoliv jménem pro kohokoliv. Masaryn si vzpomněl na fotografii dvora. Vyndal ji z pasu a ukázal. Stará žena první poznala kostel za dvorem. To je kostel Šimona Stility. To tady je kůň. Teta Pola, babička, bydlí tady, řekl Masaryn a ukázal na dřevěný dům. Domovník pohlédl přísně na taxikáře. To je odtud aspoň 10 kilometrů. Tenhle mládenec přijede z ciziny, přinese babičce dárky a vy ho zavezete tak špatně, jak jen můžete. Občane, odvezte cizince k Stylitově kostelu. Tam snad trefíte, ne? A ne, abyste mu tu zajišťku počítal. Taxikář se zachmuřil a zamířil do centra města. Masaryn se opět

Vikář zakroutil hlavou, spíš jen, aby se neřeklo, neboť ve skutečnosti byl rád, že se zbavil přízraku. Masaryn prošel parkem ve stavu mírného vzrušení. Došel k altánku, v němž se dávali Moskvané již po 200 let, a také usedl na lavičku. Z křoví se ozýval šustot a šepot. Masaryn zvědavě čekal a po chvilce se z křovitého porostu vynořili mladý muž a mladá žena. Vytřepávali si oděv, sbírali jeden druhému ze svetrů lopuchy. Zamilovaný páreček, pomyslel si Masaryn schovývavě. Obity je nouze. Pak si však všiml proutěného košíku. Našli jste? Zeptal se Masaryn fínsky a trochu rozpačitě za ty svoje představy. Žena zakroutila hlavou a ukázala, že košík je téměř prázdný. Na dně bylo pár malých houbiček. To je skutečně málo, politoval houbaře Masaryn. Ve Finsku byl mimořádně dobrý houbový rok. To přirozeně houbaře neutěšilo. Mužův pohled se zakalil a jakoby náhle něco uviděl, vnořil se opět do podrostu, sledován ženou. Masaryn kráčel dál, došel nakonec aleje, prošel bránou a stál na široké třídě. Že by tohle byla staraja Bašmannaja, uvažoval a dychtivě se rozhlížel. Jméno ulice však nikde neviděl. Kousek od něj však byl most. Masarynovi poskočilo srdce, že by byl na správné stopě. Opakoval si v duchu, bydlela napřed v Německé ulici, pak se přestěhovala do staré Bašmanské, odkud chodila pěšky do červených kasáren. Masaryn si dal ruce za záda, zabimbal balíčkem a vykročil pevným plukovnickým krokem k mostu. Tam je cestou takový ponurý most, pod mostem hučí voda. Když ho jde člověk sám, padne na něj smutek. Snažil se připomenout si slovo za slovem repliky své role, avšak zadrhával hrůza, měl by to už umět nazpaměť. A tu, jak došel k mostu, Masaryn uviděl uniformovaného muže opírajícího se o zábradlí a hledícího do vody. Veršenin. Plukovník Veršenin tam stál živý, o něco menší, než si ho Masaryn představoval, bez vousů, štíhlý a na svůj věk silný, také uniforma byla novodobější. Plukovník hleděl do vody v hlubokém zamyšlení. Masaryn soustředil všechnu svou obrazotvornost a slyšel Veršeninovy myšlenky. Kdyby jeho dvě dcery spadly do téhle studené vody, nemohl by udělat nic k jejich záchraně, neboť řeka byla prudká a on už nebyl mladý. Jeho mladé dcerky ve studené vodě, jen v košilkách. Jeho malé dcerky v ohni požáru, jen v košilkách. Jeho malé dcerky pronásledované nepřátelskými houfci v patách tatarské hordy a jeho neschopnost, bezmoc. Čím to bylo? Nesnažil se seč mohl? Pokoušel se dokonce i číst knihy. Neměl však dost síly. Nebo četl nesprávné knihy. Nebo přestal uprostřed. Kdo ho za to může kárat, že uprostřed čtení začal snít o tom, jaký bude život na zemi za 100, za 200, za 1000 let? Plukovníci přece nesní, odporoval Masarynův kritický vnitřní hlas. Tenhle ale snil, je to citlivý člověk, byť to je plukovník. Je podruhé ženatý, druhá žena je stonavá, nervózní, nosí copy, čte básně, čas od času vypije kapku jedu, aby potrápila svého manžela. Masaryn potřásl hlavou. Snad tenhle Veršenin je šťastně ženatý. Jeho žena vyučuje na střední škole matematiku, fyziku a chemii a dělá silniční cyklistiku v ženském družstvu CSKA. Masaryn udělal pár kroků, opřel se o zábradlí a také se zahleděl do proudu. Pak začal finsky, jako by mluvil sám k sobě. Plukovníku, řekl jste ve třech sestrách, že dřív bylo lidstvo zaměstnáno válkami a celou jeho existenci naplňovali vpády, tažení,

vítězství. Ale teď je to všechno přežitek. A zůstalo potom obrovské prázdné místo, které zatím nemáme čím naplnit. To jste řekl pár let před rusko-japonskou válkou, více než 10 let před první světovou válkou a 40 let před tím, než hunská stáda nacistů zaútočila ze západu. Války neskončily, plukovníku. Naopak, staly se neličtějšími a nesmyslnějšími než dříve. Vy to přece víte nejlíp, jako voják, profesionál. Ale řekněte, plukovníku, existuje ještě naděje, že ta nejhorší vojna, ta ještě nepodstoupená válka, že nepřijde? V čem je naše naděje, plukovníku? Stali se snad lidé lepšími, jak jste předvídali, vy a poručík Tuzenbach? Veršinin pohledl udiveně na Masaryna, pak se opět zahleděl do vody, jako by hledal odpověď v jejich vírech. Potřásl hlavou. Takže tedy naděje není, zkusil to Masaryn ještě jednou. Kde naděžda? Plukovník se na něj znovu podíval, pak se usmál, v očích se mu objevily jiskřičky, pokynul Masarynovi a ukázal pod sebe na břeh, kde jeden z rybářů, starý muž, právě vytáhl z vody kroutícího se okouna. V zápětí se ozvala dětská říkanka. Po mostě kráčeli, držíce se za ruce, brašny na zádech, ve vlasech mašle, dvě školačky. Já hraju na harmoniku, ty zasmňoukáš na housle, Jurij břinká na piano, chceš anebo ne? La la la, lila lila lili la la la la la la la. Byla to odpověď? Byla to otázka? Uvažoval Masaryn. Hleděli za poskakujícími děvčátky, Veršinin zamával Masarynovi, vykročil směrem k červeným kasárnám a brzy zmizel ve schonu ulice.

Masaryn, balíček v podpaží, bloudil po městě a hledal svoji pratetu. Leč marně. Našel kostel Šimona Stility. Bylo v něm muzeum ochrany přírody, úplný trpaslík uprostřed nových 20-poschodových budov. Dvůr tety Polin nenašel. Nikdo si nevzpomínal, že by tu něco takového kdy viděl. V okolí byly staré elegantní domy, v jednom bydlel básník Lermontov, ve druhém pobýval Gogol, avšak kde byla slepičárna tety Poli, kde kůň, kde řvoucí dítě? Masaryn se vzdal, unaveně se vlekl k hotelu. V hotelu povečeřel, dvě balkánské kotlety s přílohou byly hrozně tučné, také asi měly být. Proti němu seděl opět japonský letec a jedl rybu. A tu se Masarynovi přihodila drobná nehoda. Píchl nožem do jedné ze šťavnatých kotlet a z masa vystříkla tenká sprška tuku na náprsenku jeho košile. Pokud Masaryn klel, tak výhradně ve své mateřštině. Japonec se zasmál rychle a nervózně, avšak Masaryn se neurazil, neboť někde četl, že muži Dálného východu se smějí pouze proto, aby zakryli svoje rozpaky, aby nestratili svou tvář. Masaryn se také usmíval, aby získal naspět svou tvář, kterou ztratil, když klel. Výborně se bavili, třeba že Japonec nezískal naspět to, co jeho tvář ztratila, když spadla atomová bomba. Pak Japonec vstal, uklonil se a odešel. V pokoji Masaryn namočil košili do vlažné mýdlové vody a doufal, že zvolil správný roztok k odstranění mastných skvrn. Zapálil si doutník a zahleděl se na nebe. Boleli ho nohy a bylo mu těžko od žaludku. Cítil se osamělý. Když člověk přijde sám do velkého cizího města, musel by být bez citu, kdyby neměl pocit osamělosti, hájil se Masaryn. Monotónní tok myšlenek přervalo zazvonění telefonu. Masaryn se ohlásil svou lámanou ruštinou. To je kapitán Yamamoto? Zeptal se ženský hlas nářeční angličtinou. Ne. Kdo jste? Zeptala se žena podezřívavě, jak je to také ve velkém městě na místě, byť to bylo tak klidné město, jako je Moskva. Jsem člověk bez košile, jinak bezradný, řekl Masaryn. Co děláte v pokoji kapitána Yamamoto? Zeptala se energická ruská žena s nebojácnou přímočarostí. No bydlím tady, řekl. S kapitánem? Myslím, že bydlím sám. Přijel jsem teprve dnes. Masaryn si uvědomoval, že jeho slova působí zmateně. Třeba kdybyste popsal, jak kapitán vypadá, navrhl, aby dokázal, že je schopen logické výměny myšlenek. A proč ho vůbec hledáte, toho onomata, Yamamoto? Opravila žena. Buďte tak laskav a řekněte kapitánovi, až ho potkáte, že vůz čeká v 10 ráno před hotelem. Ale já, jak... Začal Masaryn, žena však zavěsila. Masaryn chvíli sbíral myšlenky, pak si vzal novou košili a sjel výtahem do přízemí. Potřebuju sodu na žaludek, opakoval si v duchu. Mířil do restaurace, v hale se však zastavil. Před věšákem stáli v kroužku tři japonští letci a dvě panenkově krásné letušky. Všichni měli skloněné hlavy. Jeden z letců byl určitě Yamamoto, pokud Yamamoto byl ten, který... Společnost zřejmě odcházela k letu. Masaryn si řekl, že počká, aby se s Yamamotem rozloučil. Najednou se však vyřítil k výtahu a spěchal do svého pokoje. Vrátil se ke skupince ve chvíli, kde ceremonie skončila. Japonci se na sebe usmívali, tiskli si ruce, ukláněli se, chápali se svých elegantních tašek a odcházeli hlavními dveřmi hotelu. Masaryn spěchal za svým soustolovníkem a dostihl ho dole na schodech. Tady podal překvapenému Japonci balíček tety Poli. For your son. Pro vašeho syna, odechoval těžce. Hračky, pro vaši ženu šampon s květinovou vůní. Sýr je pro vaši pratetu, pokud nějakou máte. Salám můžete sníst sám. Vemte si to, prosím. Načež spěchal zpátky do schodů, dřív než jeden z nich začne litovat, běžel až do svého pokoje, svlékl se, zhasl a lehl si.
Samozřejmě, že balíček rozbalí, blesklo mu hlavou, než usnul. Rozřežou sýr a salám na kousky, budou hledat malou bombu. Přesto šťastnou cestu, Yamamoto, šťastnou cestu, všichni motové. Nechť jsou vám bozy přízniví, nechť hvězdy osvěcují vaši krásnou cestu. Masaryk usnul a energická žena toho večera již nezavolala. Ráno řekli Masarykovi v předprodejní kanceláři hotelu, že na podzim touto dobou moskevská divadla hostují v jiných městech. Za to mohou nabídnout cirkus, koncerty, zoologickou zahradu, sportovní utkání, módní přehlídky. Těžkými kroky vyšel Masaryk z hotelu a zamířil k taxíku, o kterém předpokládal, že je volný, otevřel dvířka. Šofér, mladý muž, připomínající boxera Rybakova, zvedl oči od knihy a zakroutil hlavou. Na chodníku stála copatá dívka. Přistoupila k Masarykovi. Vy jste snad kapitán Yamamoto? Vypadám snad, začal Masaryk ironicky, ale pak pokračoval, kapitán musel nečekaně odletět. Velice se omlouvá. Požádal mě, abych vám to vyřídil. Žena vzdychla, čekáme už hodinu. Objednal si tenhle taxík a mě na objížďku po muzeích, dodala spěšně. A co kdybych chtěl místo něj, navrhl Masaryk. Dívka se na něj chvíli dívala, pak se usmála. Proč ne? Ten je stejně ztracený. Nastupte si. Boxer šofér vrhl na Masaryka úžasný pohled, pak nerad odložil knihu a nastartoval. V Treťakovské galerii se Masaryk zastavil jako očarovaný před jedním obrazem a odmítal pokračovat v prohlídce. Světlý obrázek Vasila Polinova Moskevský dvůr z roku 1879 nebyl nijak velký ani nijak nápadný. Avšak Masaryk studoval každý jeho detail. Ach, babičko, babičko, mumlal a potřásal hlavou. Copatá průvodkyně, jmenovala se Věra, si stoupla vedle něj a zeptala se, líbí se vám? Moc. To je kostel Šimona Stility, vysvětlovala Věra, vědoma si své povinnosti. Já vím, řekl Masaryk. A ta žena, která nese vědro, je prateta Pola. Nese vodu tomu koni. Pak pleskne ty peroucí se děti a zvedne ten nejmenší plačící uzlíček do náruče a bude ho utěšovat. Věra vrhla na Masaryka tázavý pohled. Vy teda máte fantazii, řekla. A teď pojďte, je tu ještě mnoho co prohlížet. Masaryk poslušně následoval copaté moskevské děvče. Nemusel chodit sám.

0: Dobrotivý Bože, jménem celé obce ti vzdávám díky za požehnaný den, který končí. A prosím tě, abys všem lidem dobré vůle v této bohabojné osadě popřál nerušený spánek v této tiché noci.
1: Aby to děs! Není radno chválit noc před rozedněním. Co je to za rabiáta? Kdo tam?
2: Pane bakaláři, proboha vás prosím, otevřete mi!
0: Nepočkalo by to do rána.
2: Smilujte se a otevřete, pro milosrdného Boha!
1: Vypadíte, jako by šlo někomu o život.
2: Však taky jde o nesmrtelnou duši urozeného člověka.
1: Co pak se mu stalo?
2: Ještě nic, ale za chvíli může být zle.
0: Napřed se mi ukažte, co jste zač.
2: Co pak mě nepoznáváte, pane Samsone?
0: Hospodyně našeho pana Zemana.
2: Který je ve smrtelném nebezpečí.
0: On vás poslal?
2: Tepak, nemá tušení, že jsem tady. Musíte hned za ním k nám domů.
0: Vždyť už je pomalu půlnoc.
2: Ráno by mohlo být pozdě.
0: Co se mu přihodilo?
2: Pojďte, uvidíte to na vlastní oči.
0: Aha!
1: O, vypadá, jako by měl tanec svatého Víta.
3: Kde jsi?
0: Aha,
3: tady!
4: Kde pak šermuje?
3: Vory, bídáku! Stvůra zákeřná! Loce!
1: Vždyť tam nikdo s ním není.
4: Před chvíli to bylo hroznější. Teď už je udýchaný.
1: Není divu, takový meč něco váží. I když se s ním ohání proti bydlu s holubníkem.
4: Musíte ho přivést k rozumu, pane bakaláři, pro smilování.
0: Pane Zemane, urozený pane Kicháno.
3: Kdo mne volá?
0: Bakalář Samson.
3: Nevěřím. Poslal tě jsem na výzvědy čaroděj Morgant. Můj úhlavní nepřítel.
0: Co vás napadá? Já jsem přece váš soused, pane Alonso.
3: Nejsem Alonso Kicháne. To jméno se nehodí pro potulného rytíře.
0: Však vy taky nejste žádný.
3: Už ani slovo. Od dneška jsem rytíř Don Quixote de la Mancha.
0: Cože? Don Quixote?
3: De la Mancha. To je jméno jako stvořené pro bojovníka za ideály pravého rytířství.
0: Pane Zemane, pojďme si o tom rozumně pohovořit.
3: Ustupte a nerušte mne v souboji ani v rozjímání.
2: Podívejte se, to má z těch zložačených knížek. Jsou jich celé hromady. Tady.
0: Kroniky.
2: Tady.
0: Dobrodružné romány.
2: Tady.
0: Činy hrdinských rytířů.
2: Na stole, na hlavici, na podlaze, kam se podíváte. Když jsem se mu opovážila říct, že jsou to jen výmysly a bajky, ten mi dal.
1: To muselo stát fůru peněz.
2: Prodává dobytek a kupuje knihy. Pole zarůstají plevelem, maštal se prázdní, špižírna jako vymetená. Ale on leží od rána do noci v románech. Prosím vás, pane Samsone, domluvte mu.
0: Už jsem to zkoušel a nejednou, jenomže s vaším pánem není rozumná řeč.
2: Tohle povede k hrozným koncům.
1: Co kdybyste se poradila s panem Mikulášem?
2: Myslíte lazebníka?
0: Hmm?
2: Toho pan Zeman včera vyhodil. Že prý teď nemá na holiče pomyšlení.
1: Musíme dát dohromady důmyslný plán. Zastavte se u mne zítra. Pozvu taky pana Mikuláše.
4: Milost, pane.
1: Cože?
4: Pozval jste si...
1: Nerušte mne.
5: Rytíř Balduin se chystá postavit stonásobné přesile nepřátel.
2: Přišel ten tlučhuba z dolního konce.
5: Čekám na pjatě, kdy se na bojišti objeví. Diego Pérez, ano, který jediný dokáže zvítězit nad intrikami čaroděje Frestona.
2: Povídal, že jste mu vzkázal.
5: Ano, poslal jsem duchu úpěnlivé volání maurskému reku Abindarozovi.
2: Já myslela toho břicháče z dola od potoka.
5: Ko? A Sancho Panzu?
2: No.
5: Kde je? Proč jej přede mnou schováváte za dveřmi?
2: Ale když...
5: Čekám na ně jak na boží smilování. Pojď dál, Sancho.
6: Pochválen pán Ježíš urozenosti.
2: To jsou mi spolky. Pan Zeman a podruh. Pfuj.
6: Radši to mít pro mne nějakou práci.
7: Historický úkol. Vznešené poslání.
5: Potřebuji tvou pomoc.
6: No, takže bych se do toho hned pustil, aby mě moje Tereza nepeskovala, že lenoším. Mám si vzít vidle nebo hrabě?
7: Přestaň s přízemní malicherností, to je hrůza. Každý jen z ruky do úst. Co pak neslyšíš, jak se celou zemí nese nářek sirotků a vdov? Jsem ochoten tě přijmout za svého zbrojnoše.
6: Aha. A mohl byste mi laskavě prozradit, co taková práce obnáší a kolik vynáší?
7: Slávu a obdiv před tváří celého světa.
6: A na dlaň kolik?
5: Všechny poklady, které vybojuju na svých nepřátelích.
6: A samý holuby na střeše. Co kdyby byl alespoň malej vrabeček v hrsti?
5: Když jde o čest, o krev, o život, ty se chceš handrkovat o pár šestáků?
6: Nemusíme se hádat o šestáky, když to zarovnáme na rovnou tisícovku.
5: Haha, co to je tisícovka? Já pro tebe vybojuju knížectví. Dobudu bohatý ostrov Vadaremos. A ustanovím tě jeho vladařem.
6: To už se poslouchá líp. Vládnout si po svým, panečku. Teď už jen, kdybych mohl počítat s korunovací.
5: Čím dřív se vydáme na cestu, tím dřív dosáhneme svých cílů.
6: Tak já bych si to teda sesumíroval, jestli jemnost pán dovolí. Vy se chcete vypravit na dalekou cestu do světa.
7: Obnovit zašlou slávu potulného rytířstva.
6: A mne jste si vyhlídl za zbrojnoše.
7: Tak. Nejdřív je ovšem potřeba připravit pro mne zbroj.
5: Pojď. Mám ji schovanou v komoře. Za maštalí. Patrně po špičkách, ať nezakopneš. Hospodině nesmí nic spozorovat.
6: To nebude lehký. Ženská má oči jako ostříž. Budeš ticha, Herko.
7: Takhle si nesmíš otvírat pusu na moji Rosinantu. Je to vznešená a zasloužilá krysna.
6: Vypadá, že už má pořádně přesloužíno.
7: Omládne, když jí připneš válečnické sedlo a já na ní vsednu v plné zbroji. Tady, podívej na tu nádheru, slavné rytířské brnění.
6: Tahle hromada plechu.
7: Moji předkové v něm bojovali dobrých 100 let.
6: Jak je to taky vidět. Pláty děravý jako řešeto, rezavý jako liška.
7: Ale já už vidím, jak se blíští, až jeden kus po druhém opravíš a vyleštíš. Tohle je krunýř na prsa. Pancíře na kolena, rukavice, přilba.
6: To je ale opelíchaný chochol. A to hledí na dránc.
7: Poradíš si s tím.
6: Milost pane, zbrojiš nejsem. To bych lhal. Tyhle řemeny, co rozhryzali myši, nahradíme provázkem. Na děravej krunýř přitluču prkínko. A dejte mi kus drátu, jinak se přilba rozpadne. A jo, nějak to zkrastím. Jenom aby nám nepršel. To byste v tom plechu zrezavěl. Zkuste si náprsník.
7: No, tak co?
6: No, dobře, no. Docela vám sluší.
7: Po setmění vyvedu Rosinantu za stodolu. Ty tam odstěhuješ zbroj.
6: A musím taky připravit na cestu svýho osla, než se moje vrátí z pole.
7: O, Sancho! Cítím, jak mi narůstají křídla.

0: a vylítne si z domu jako z holubníku. Tohle je výsluška za mou věrnou službu. No řekněte, páni, co pak se sluší upláchnout ze stavení jako zloděj?
1: Uklidněte se, paní Rosamundo. Ta věc se nesmí rozkřiknout.
0: Pět křížků na zádech a udělá by takovou ostudu.
1: Nejde jen o vaši pověst, ale o dobré jméno celé osady. Nesmíme dopustit, aby se stala terčem posměchu.
2: Mně stačí, co musím kvůli němu vyslechnout v holírně.
0: Nevím, co si počnu.
1: No dělejte, jako by se nic nestalo. Tady panu Mikulášovi projde každý den rukama dost lidí.
2: To ano, ano, někdy víc než tucet.
1: Musíme se dovědět, kam náš pan Zeman má namířeno a co dělá cestou.
2: Tak, tak, tak, tak.
1: Potom se poradíme, jak obec zachránit před ostudou a rytíře Dona Kichota před pohromou.
2: Co to povídáte, pane bakaláři? Jaký pak rytíř Don Kichote? Je to Alonso Quijano.
1: Vidíte, jak je to jeho podivinství nakažlivé a tím pádem smrtelně nebezpečné.
2: Mně pořád nejde na rozum, co mu vlezlo do hlavy.
0: To všechno ty zlořečené knížky a bláznivé romány.
1: Trefila jste hřebík přímo na hlavičku.
0: Já mu je spálím.
2: Tak, tak, aby ho nepokoušeli, až se vrátí.
1: Ano, ano, už v písmu svatém stojí. Pokouší-li tě ruka tvá pravá, utni ji a hoď do ohně.
3: Ale pánové, co si to namlouváte?
2: Knížky jsou odjak živa semeniště nepravostí.
3: Nesvádějte na popsaný papír lidský sklon ke zlému.
0: Knížky, ty to všecko zavíjeli.
3: Duch člověka je úhor a kniha jej může leda pohnojit, aby na něm vyklíčilo semeno moudrosti a statečnosti.
4: Povídal jste něco, pane?
3: Jen tak v duchu rozmlouvám se sousedy. Tím nemrmo moci chtějí držet doma v závětří, abych nemohl do světa bránit slabé proti bezpráví a napravovat křivdy. Ti
4: budou zírat, až se vrátím v Aksamitu jako pán ostrova Vadaremus.
3: Po celém Španělsku budou naše jména vyslovovat s obnaženou hlavou.
4: A vy, milost pane, víte, kdy to bude?
3: Milý Sancho, abys dosáhl cíle, musíš v něj především pevně věřit. Víra i hory přenáší.
4: Dost možno. Jenže člověk je tvor slabý a potřebuje se o něco opřít, když ho bolí nohy a kručí v břichu. Poledne dávno odzvonili a já od rána neviděl ani kůrku. I ten můj ocel je na tom líp. Může si utrhnout aspoň bodlák na mezi.
3: Odříkání a půst patří k řeholi potulného rytíře, Sancho.
4: A rytíř jste vy, pane, já jsem jenom zbrojnož, co umírá hlady.
3: Široko daleko nevidět stavení, kdyby se dalo zaklepat.
4: Tamhle! V poli jakási ženská okopává zeleninu. Třeba by se ustrnula.
3: Nedovolím ti žebrat u cizích.
4: Mně je to, děvče, povědomé.
3: Teď si uvědomuju, že jsem nedbal na důležitou věc. Každý rytíř musí mít vyvolenou dámu svého srdce. A já na to zapomněl. Nejvyšší čas napravit ono velké opomenutí. Sama prozřetelnost mi posílá do cesty tuto vznešenou dámu.
4: S motykou a vidlem. Ale to je přece Aldonca. Dcera starýho Lorenca, tamhle Slobosa.
3: Já jsem jí ve svých snech dal mnohem libozvučnější jméno. Dulcinea.
4: A jaká pak Dulcinea? Je to Aldonca. Přece ji poznám. Aldonco, pozdrav pánbu.
3: A provázej vás na všech cestách, paní.
5: Dejš to pánbu.
4: Aldonco, růžičko voňavá. Nebyla by cibulička s kouskem chleba. Ne, a k tomu doušek vína.
5: Mám tu jen, co mi zbylo od oběda. Sotva pro jedno.
4: Nevadí, koroptvičko kropenata. Můj pán se rád postí, ale já umírám hlady.
3: Odpusťte mu, urozená slečno, je to prostořeký mluvka.
5: Jaká pak slečna? Nedělejte si blázny, nemám čas na hloupé řeči. Musím k potoku napojit krávy.
3: Dovolte mi složit k vašim spanilým nohám rytířský hold.
5: Já vám dám hold, že vás budou bolet záda.
4: Vy jste tomu dal, milost pane, skládat hold obyčejný holce.
3: Něžná jako růže.
4: Já bych teda nechtěl od ní dostat ránu.
3: Ten obláček i mne vůně okolo ní.
4: Cítil jsem jenom cibuli.
6: Jsi slepý a hluchý. Potkáš vznešenou senioritu a mluvíš o holce.
4: Teď nevím, čemu mám věřit. Vám nebo svým vlastním očím.
6: Oči nespatří to nejdůležitější. To ti může vyjevit jen srdce.
4: Ne, nezakoukal jste se do ní nakonec.
3: Nebuď přízemní, Sancho.
6: Pro mne Dulcina není žena z masa a kostí. Nýbrž vznešený ideál. Tolik je posvátná hodina, kdy jsem se zaslíbil dámě svého srdce. Předtím jsem měl jen pramalou naději, že mne potká nebezpečí a protivenství. Za to teď, když už vím, komu složím k nohám své hrdinské činy, staví se mě do cesty nestvůrní obři, abych nemohl dál.
4: Obři? Kde pak je máte?
6: Tamhle, na návrší. Hleď, jak vyzývavě se rozkročili.
4: Ale pane, to jsou přece větrné mlýny.
6: Co pak nevidíš, jak mávají nestvůrnými pařáty?
4: To vítr otáčí křídly.
6: Už zastěpala mu tí vlastní oči, Sancho, za to já vidím jasně.
4: Ne, pro mne, za mne, když jsou to obři, pojedeme jinudy.
6: Snad nechceš, abych se jim vyhnul, já je musím přemoci.
4: Větrné mlýny, a proč?
6: Povídám obry.
4: Jestli je to pravda, tak jste proti ním trpaslík.
6: Tím víc vynikne má odvaha.
4: A co z toho budete mít?
6: Rytíř bojuje pro vítězství a ne kvůli prospěchu. To ty ovšem nepochopíš a proto se radši uklid do bezpečí. Moje statečná Rosinanto nesmě kupředu k slavnému vítězství.
4: Milost pane, pamatujte na svý starý kosti.
6: Rosinanto, stůj! Hanba ti, nestvůro, že se stavíš jako větrný mlýn. Jenže já tě znám, jsi prokletý obr Aldebrand. A proti mě tě poštval můj úhlavní nepřítel, čaroděj Preston. Nemyslíš, že se zaleknu křídel větrného mlýna? Tuším v nich tvé spáry a probodnu je svým kapím skrz naskrz.
4: To nedělejte, pane proboha.
6: Proč mne zvedáš, stvůro? Chceš zápalit v povětří?
4: Seskočte ho hned z koně.
6: Když mi zlomíš kopí, dorazím tě mečem. Sancho, já vzedám.
4: Ne.
6: Jo.

0: Vysoký let, hluboký pád. Rosinanta vzhůru nohama a statečný rytíř. Běda, milost, pane, jste celý.
1: Zdá se mi, že mi ten zákeřník pomoždil žebra.
0: Mohl jste si taky zlámat vás?
1: To zlý čaroděj Freston proměnil obry v mlýny,
0: ale ne.
1: Aby mne připravil o vítězství.
0: Ale
1: neporazil mne. V mém srdci dál plane oheň.
0: Ale
1: jdi do Tobosa a oznám Dulcinei.
0: Já se radši pohlídnu po felčarovi.

0: Najdu ho, uprosím, aby mému rytíři namazal rány balzámem, ovázal šrámy a nakonec pustil pánovi žilou a co za to dostanu? Hledavý prask.
1: To bylo nedorozumění. Já myslel, že ten lapiduch ohrožuje skalpelem můj život, proto jsem ho vyplatil řemenem.
0: Jenže on to vrátil mně a ne vám.
1: Omlouvám se ti, Sancho.
0: Za to si to koupím.
1: Tady máš denár.
0: No, to už je lepší náplast na modřiny. Ale kdo mi nahradí kabát? A škorně, které mi sebrali ti trestanci, když jste tamhle v kopcích rozehnal četníky, co je vezli od soudu.
2: Kdo pak mohl tušit, že jsou to takový neznabozi a hrdlořezové? Chtěl jsem pomoct na svobodu naříkajícím chudákům. A oni mi za to vyrazili zub?
0: Dobře vám tak. Já vás varoval. Jenže vy si nedáte poradit.
1: Neplač nad rozlitým mlékem, Sancho. Příště si už dám poradit.
2: A teď ty rozhodni, jestli pojedeme dál k městu, anebo přespíme pod širým nebem.
0: Tamhle je vidět mezi stromy dům s kamenem.
2: Není to spíš hrad?
0: Zeptám se chlapce. Hej, pacholíku, co je to za stavení?
3: Zájezdní hostinec, pánové.
0: Vida, jako na zavolanou.
3: Smím vznešené hosty doprovodit na dvůr?
0: Jo, na to se zeptej, milost pán.
3: Urozený pane, můj poručník bude poctěn, když přijmete jeho pohostinství. Račte za mnou. Půjdu napřed.
0: Hospoda.
2: Nenech se ošálit, Sancho. Tohle je hrad a ne obyčejná krčma. Poslyš, pacholíku, ty patříš mezi dvořany zdejšího kastelána?
3: Ale kdeš, milosti? Já jsem tu pro každou práci a čeledín a pomocník v kuchyni.
1: Vypadáš jako poctivý noh. Domluvím tvému vladaři, aby tě povýšil na panoše.
0: Milost, pane, už zase. Zapomněl jste na větrné mlýny.
2: Tu léčku mi nastrojili nepřátelé a víš, proč se jim to podařilo? Protože jsem dosud nebyl oficiálně pasován na rytíře. Ano, Sancho, to je příčina všeho zlého, co mě potkalo.
3: Pane rytíři, poručíte, abych vašeho koně odvedl do maštale?
1: Jdi a potom oznam svému vznešenému pánovi, že se chystám vznést k němu velice naléhavé přání.
3: Milosti, jestli dovolíte, radím, abyste byl opatrný. Můj poručník nemá o vznešenosti zdání, ale za to je nadmíru vychytralý.
1: Tak chlebis neměl mluvit o svém chlebodárci. Ha,
3: dává mi chlebíčka po skrovnu, pane.
2: Řekni mu, že ho čekám tady, na hradním nádvoří. Ty přines kropeňku, svíci a svěcený olej.
3: Jak poroučíte, pane?
0: Urozenosti. Smím se zeptat, co se vylíhlo ve vaší hlavě?
2: Dovíš se všechno, až bude čas.
4: Urození pánové, jsem váš ponížený služebník a srdečně vás vítám. Čím uctím tak vzácné hosty?
2: Především mi oznamte, komu patří tento hrad, vážený kasteláne.
4: Cože? Kastelán? A co to pravil o hradu?
0: Můj pán je zvyklý vyjadřovat se jako kniha. Nedoporučuju odporovat mu.
4: Co bych odporoval? Je to host a host má vždycky pravdu.
5: Přijel jsem vás požádat, abyste mne k větší slávě španělského rytířstva jako urozená osoba pasoval na rytíře.
4: S největší radostí, vzácný pane. Jenom kdybych věděl, jak se to dělá.
0: Já toho vím zrovna tolik.
1: Vyváháte, kasteláne?
4: Kde pak, milosti? Jenom špekuluju, jestli vás pasovat podle anglického vzoru nebo po brabantském zvyku.
5: Nikoliv, jak trvám na obřadu podle našeho hispánského obyčeje.
4: Já jsem si to hned myslel, jenom jsem se nechtěl vnucovat.
5: Pár krůpějí svěcené vody, čelo pomazat svatým olejem,
6: meč položit na moje pravé rameno.
0: Pozor, ať pánovi neutnete ruku.
4: Žádné strachy, tohle všechno mám v malíčku.
3: Nesu ty instrumenty, co přikázal urozený pán.
4: To si musel vzít nejtlustší svíčku, menší nebyla. A toho oleje ty trdlo jen počkej, až skončí dále maškaráda.
5: Pane Castellane, proč to otálení?
4: Musel jsem poučit pacholíka. Pokrop pána svěcenou vodou, tak, olejem na čelo křížek, tak, a já vás teda urozenosti pasuju na rytíře ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého a ukládám vám, abyste byl rekovným ochráncem slabých a nešťastných. Jo. Až na věky věkův. Amen.
6: Díky, pane Castellane. A nyní se odeberu na čestnou stráž ve vaší hradní kapli.
4: A to nebude možný, pane rytíři. Stará kaple nám spadla a novou jsme nestihli postavit. Můžete je vartovat pod javorem u vrat, ale napřed je třeba podle starodávného zvyku oslavit pasování bohatou večeří a vínem. Pacholík vám prostře na verandě a já vám jdu vybrat ten nejlepší soudek.
6: Nerad bych Castellana urazil, ale můžeš mu hochu oznámit, že nejsem přítelem hodování a obžerství je mi protivné. Jdu na stráž.
3: Můžete být bez starosti, pane. Můj poručník stejně křtí víno vodou a mastný je u nás jen účet.
4: Co jsi mu to vykládal, ty zmetku? Já to dobře slyšel, ale teď mi to pěkně zopakuješ. Tak já křtím víno.
3: Au, a ne? Au, viděl jsem vás na vlastní oči. Au.
4: Já teda šidím hosty.
3: Au, všichni to říkají, já si nic nevymyslel.
4: Zmaluju ti záda, že budou hrát všema barvama.
3: Ne, nebijte mě, prosím vás, ne.
4: Au. Ty zůstaň, spratku, ven tě nepustím, hned se vrať. No počkej, já tě naučím poslouchat.
3: Ne, pane rytíři, prosím vás, ať mě nebije.
4: Už ať jsi zpátky v kuchyni.
6: Co to děláte, Castellane? Snad byste se nesnížil a nevstál ruku na bezbraného chlapce.
4: Vysihlejte svého, tohle je můj služebník.
6: Nedovolím týrat nevinného jinocha.
4: A jak pak vy to chcete zakázat?
6: Takhle, vy surovče, ta stebeč, budeme se bít.
4: Ale... Pane rytíři, snad nebudeme šermovat pro pár pohlavků. Ten kluk je lenoch a lhář.
3: Ne, to není pravda, milosti.
6: Vychovávejte jej dobrým příkladem a nebitím.
4: Jak poroučíte urozenosti, tentokrát mu odpustím.
6: Slyšel jsi, chlapče?
3: Ano.
6: Můžeš jít beze strachu po své práci, ode dneška se pan Castellán neopováží na tebe vstáhnout ruku.
4: Stéblo mu nepřeložím přes cestu.
6: Beru vás za slovo.
4: Stéblo ti přes cestu nepřeložím. Ale za to tě spráskám řemenem jako psa, jen co ten bláznivý rytíř ukáže mé hospodě paty. Budeš mít výprask na snídani i k večeři. A marš do práce.
6: Sancho, spíš?
0: Rád bych, jenže to byste mě nesměl pořád budit.
6: Musíme tu střežit pokojný spánek a bezpečí svých blížních.
0: To jsou zbytečné starosti, pane. Sem už dneska nezabloudí živá duše. Ani lísteček se nepohne.
6: Já mám naopak pocit, jako by se z dálky valilo hrozivé dumění.
0: Asi vám hučí v uších.
6: Nebo tebe zlosím Freston očarovalou lchotou. Slyším údery kopit. Castellane, dejte troubit na poplach. K vašemu hradu se blíží nepřátelské vojsko.
0: Něco se vám zdá, můj pane.
6: Podívej na to mračno prachu v dálce. Ta
2: táhne proti nám armáda císaře Pentapolína.
0: Nevidím široko daleko jediného vojáčka.
2: Strach ti zaslepil oči. Pojď honem zavřít vrata před tou hordou.
0: A vždyť je to stádo ovcí, pane.
2: Už zrak tě šálí, ale já se nedám omámit žádným kouzlem. Stůjte! Neopovažujte se ani o krok dál. Proti vám stojí Don Quixote de la Mancha, právě pasovaný na rytíře.
7: Dej mu zdraví, hospodo. Co pak se stalo, že neotvíráte vrata?
2: Jestli se opovážíte vstoupit na nádvoří, pobiju vás do posledního muže.
0: A milos, pane, vždy tu stojí jediný čahoun se stádem.
7: Co je to za divný řeči? Puste nás na noc do ovčína.
2: Jen přes mou mrtvolu, maršále.
0: Jakej pak maršál, vždyť je to ovčák.
2: Řekl jsem ani krok.
7: Starý pane, já nejsem proti žádný taškařici, když je na ní čas. Jenže dneska jsem sakramentsky ušlej a chci si odpočinout na otepy slámy.
2: Leda byste se probil mečem.
7: Mně stačí tuhle klace.
2: To není rytířské, být se polenem.
0: Co to děláš, ovčáku? Chceš ho zabít?
7: Hej, asi jsem trochu víc přitlačil. Snad nepřestává dejchat.
0: Nebylo by divu po takový ráně do hlavy.
7: Tak to já radši poženu svý ovce o míli dál. Čert mi byl dlužnej toho blázna.
0: Milost, pane, slyšíte mě? Jestli nemůžete mluvit, stačí mrknout.
3: Co se stalo panu rytířovi?
0: Dostal dřevěnou na dílku. Kde pak je hospodský?
3: Zavřel se v komoře, aby nic neviděl.
0: Máš úplocitnýho patrona.
3: Spíš opatrnýho. Nerad by šel svědčit.
0: Podlož pánovi hlavu. Já namočím u studny plátínko.
3: Urozený pane, bolí vás to?
2: Bolest mě trápí míň než to, že mě ošálili nepřátelé.
3: A mě poručník zase nabil.
2: Tak proč sloužíš u ničemi, který nedrží slovo?
3: Já jsem sirotek, pane. A on je můj poručník.
2: Jak ti říkají?
3: Diego, pane.
2: Tak poslyš, Diego. Ode dneška jsem tvým poručníkem já. Jako jsem ochráncem všech ukřivděných po celé zemi.
3: A vezmete si mě k sobě, urozenosti?
2: To nemohu. Mým zbrojnošem je Sancho Panza.
3: Sloužil bych vám za dobré slovo.
2: Na zbrojnoše si dost nevyrostl, Diego. Ale jestli chceš, můžeš být mým vyslancem.
3: Ano, pane. A co budu dělat?
2: Vyhledáš paní Dulcineu a vyřídíš jí můj vzkaz.
3: Ano. A kde ji najdu?
2: V polích. U Tobosa. Tady máš na cestu.
3: Pán Bůh zaplať. Ale co mám té paní vyřídit?
2: Že jsem nikdy nepodlehl v čestném boji. Vždycky jen ošálen a vlákán do léčky. A pověsí, ať na mne myslí ve svých modlitbách. Tak jako

0: Pane!
1: Probuďte se! Pane Sancho, on umírá!
0: Ale ne. Má naštěstí tvrdou hlavu. Jenže na neštěstí měkký srdce. Podrž mu obklad nad čelem.
1: Nakonec stejně přemůže všechny nepřátelé.
0: Ne, radši to nezakřikni. Říká se, nechval den před večerem.
2: Tohle je nejlepší hospoda v kraji. Domácí kuchyně, znamenité víno. A vy mě z ní uděláte kolbiště.
0: To víte, pro takového rytíře je celý svět jedno bojiště.
2: Dej tomu svému divnému pánovi loknout vína, ať se postaví na nohy, zaplatí útratu a jede si na turnaj někam jinam.
0: Za víno říkám zaplať pambu. Ale kdo vyrovná za nás účet, to ví jenom vševěroucí.
2: Já bych si na vás posvítil.
0: To by bylo svíček.
2: Tak honem vrať žbánek, to by tak rálo na pájce zadarmo. A koukejte, kde nechal tesař díru.
0: Běgu.
1: Ano?
0: Pojď mi pomoct. Musíme jemnost pána uvázat přes sedlo.
1: Chudák zrasovaný.
0: Rytíř smutné postavy.
1: To není pravda.
0: Teď se podívej.
1: To není pravda. Je to rek bez bázně a hany. A já jsem jeho vyslanec.

0: Sancho, jestli pak jsi všiml, že celou cestu sbírám rány jenom já? Ty jsi utržel sem tam jen malý šrám.
1: Však tu taky nejsem za hrdinu. Tak co bych nastrkoval záda?
0: Chybí ti rytířská mysl.
1: Za to mám, chvála Bohu, zdravý rozum.
0: Co ti dává ten tvůj opatrný rozum? Smělý sen? Odvahu k dobrodružné pouti? Napřimuje tě, abys neživořil přikrčený strachem?
1: To třeba ne, ale uchrání mě před výpraskem.
0: Sancho, ty blázínku, schovávat se před nepohodou, opouštět bojiště ze strachu před šrámy, ráno toužit leda po hojné večeři a večer po raním krajíci, není to málo pro naplnění velkého údělu?
1: Milost pane, když tu takhle horujete o životě potulního rytíře, mohl byste mi vysvětlit, proč teda už rytířové vyhynuli?
0: Já obnovím jejich slávu.
1: Já bych se zase radši vrátil domů.
0: Naším domovem je svět?
1: Vám se nestejská.
0: Nerad se ohlížím. Raději se dívám dopředu.
1: Co pak tam vidíte?
0: Teď zrovna pár jezdců a velice zvláštní povoz.
1: Na mou věru. Hnedle přes celou cestu.
0: Těch praporců na něm.
1: Vypadá to jako cirkusácká klec na kolech.
0: Aby to tak byl vůz se zajatci nějakého vojevůdce. Hej, rytíři, kdo jste?
2: Don Antonio, první šlechtic na dvoře španělského krále.
0: Ale to přece nejsou královské korouhve.
2: Jsou to oranské barvy. Oranský vévoda posílá našemu královskému veličenstvu dar a já vedu průvod na jeho ochranu.
0: Dar v kleci?
1: Nejspíš houf opic.
2: Ustupte nám z cesty, pane. Náš svěřenec je neklidný. Nedostal dnes ještě žrát.
0: Done Antonio, probudil jste mou zvědavost. Rád bych se podíval na vašeho tajemného svěřence.
2: Pane, vaše zvědavost by vám dala vale, kdyby voska odhrnul plachtu?
0: Chcete mne urazit?
2: Dobrá. Odkryjte plachtu.
1: Pane komarda, lev a živej, jemnost, pane, nohy na ramena.
0: Sancho, ty strašpitle, tohoto lva mě poslal do cesty obr Morgant, ale mě nezastraší. Otevřte klec.
2: Kdo jste, že vám ta krvelačná šelma nenahání strach?
0: Don Quixote de la Mancha.
2: To jste vy?
0: Co pak, mě znáte?
2: Vaše jméno se dostalo až ke dvorům.
0: Slyšíš to, Sancho? Znají nás po celé zemi. A my proto nesmíme způsobit pohanu své pověsti. Chci svést zápas s tou šelmou.
2: Done Quixote, obdivuji vaši odvahu, ale to přání nemohu splnit. Jde o život.
0: Jde o víc. O mou čest. Pust. Temné kalví kleci.
1: A já lezu na dub.
0: Otevřu si klec sám.
2: Nechcete se napřed pomodlit?
0: Mým breviářem je meč. Nuže, králi zvířat, pojď se mnou změřit své síly.
1: Můj pane, s Bohem a světlověčné, ať vám svítí.
0: Podivuhodné setkání. Dva osamělí bojovníci. Ty ovšem patříš jen králi, kdežto já všem nešťastným. Vystup z klece. Vyzývám tě na souboj. Ty zýváš. Chceš mi dát najevo své opovržení? Varuj tě. Jestli nepřijmeš mou výzvu, nehodím ti svou rukavici k nohám, ale dostaneš s ní po čenichu. Jak přijmeš tuhle strašnou potupu?
3: Done Antonio, on jí spolknul.
0: Lízá mi ruku. Co to znamená?
2: Přiznal vám prvenství.
3: Oznámíte to králi?
2: Rozhlásím to všude cestou, jen už ho nechte na pokoji.
0: Králi pouště, vzdávám ti čest jako poraženému. A zavírám von klec. Na památku tohoto setkání připojím ke svému jménu přídomek Lví rytíř.
2: Zasloužíte si ho. Jste nebojácný bojovník a taky zábavný, což je vzácnost na tomto světě. Pánové, pokračujeme v cestě. A vám, Don Quixote de la Mancha, přeji zdar a vítězství.
0: Věřiďte můj hold, králi Don Antonio. S Bohem!

0: A teď dám zbohem tomu zbabělci, který ztratil právo být mým zbrojnošem.
1: Snad se tak moc nestalo, milost pane.
0: Ovci, která věčně umírá strachem.
1: Já přece neumírám.
0: Kdo sliboval, že mě neopustí v nebezpečí?
1: A vy jste mi toho taky nasliboval, pane. Bohatý ostrov, knížecí trůn, vévodský plášť a co se z toho splnilo? Nic. Pořád jsem jen otrhaný chudák.
0: Kdo má rytířského ducha, je bohatý, i když chodí v děravé haleně.
1: Za ducha si toho moc nekoupí. Musí mít plnou kapsu a slavný předky.
0: Víc záleží na tom, aby člověk sám se stal slavným předkem svých budoucích vnuků, než aby se holedbal slávou svých mrtvých dědů.
1: To jste řekl moc trefně, pane. Hned bych si to zapomněl.

0: Úctivý služebník, pane bakaláři.
1: Vy už jste se vrátil, pane Mikuláši?
0: Vrátil.
1: Tak co jste se dověděl nového o bláznivých kouscích do Dona Kichota?
0: Je to čím dál tím víc napováženou. Popral se s kejklířem. Tuhle honil po lese mnichy, co nesli v rakvi jakéhosi zbožného frátra. Prý dokonce vyzval na souboj lva a vyháněl ho z klece.
1: Žádné prý, lazebníku. Stalo se to doopravdy. Jsme tu pro smích.
0: Tak.
1: Naše osada vejde do historie jako rodiště bláznivého podivína.
0: Ano, už se stalo. Celý kraj se baví na náš účet, ano.
1: Ale mně došla trpělivost. Pohoršující kousky Dona Kichota se přetřásají dokonce i na královském dvoře.
0: Je to tak, pane Samsone, každé vaše slovo bych zafasoval do zlata. Normální člověk se může strhat a nikdo o něm neví.
1: Ale já teď se vší rozhodnosti pravím. Už dost.
0: Co je to platný, my to nezměníme.
1: Najednou. Ještě nedávno jste měl řečí, že toho pošetilce musíme přimět k návratu a teď...
0: Nevím si rady, pane bakaláři.
1: Kdybych do konce života neměl dosáhnout ničeho jiného, napnu všechny síly k jedinému cíli. Don Quixote nesmí už dál zesměšňovat naši osadu. Nedopustím, aby svým okázalým bláznovstvím znevažoval drobnou, ale rozumnou a smysluplnou práci, která slouží k obživě národa, vzdělání mládeže, rozvoji vědy a především k slávě jeho veličenstva.
2: Nešťastná Nuzoto, naše nejvěrnější průvodkyně. Na přilbici chochol a v žaludku jak na poušti. Pyšně si rytíř jede, ale zbrojnoše v paty zebe. Na mysli veliko a v kapse ani toliko. Běda!
3: Proč ho řekuješ? Sancho.
2: Mám hlad, milost, pane. Aspoň skývečka, kdyby byl.
3: Můj nos praví, že na dně ranečku by mohl být zbytek síra. Sáni tam.
2: Ne, ten zavání.
3: Připouštím, že je přezrálý.
2: Uložím ho do vaší přilby. V ranci by se roztekl.
4: Proč se pořád ohlížíš, Sancho?
2: Ne tak nahlas, pane.
4: Nezabloudil jsi? Kličkuješ houštinami jako zajíc?
2: Nedělám to pro nic za nic, ohledněte se. Ale nenápadně.
4: Vidím jen jakési dva stíny.
2: Táhnou se za námi celý odpoledne. Jeden je na koni, druhý na mesku.
4: Myslíš, že to jsou nepřátelé?
2: Proč by nás jinak špehovali?
4: Vždyť nám nemají co vzít.
2: Ale oni to třeba nevědí.
4: Možná, že zabloudili a ostýchají se zeptat na cestu.
2: Cítím nebezpečí, pane.
4: Tak se mu postavíme.
5: Hej, pánové, proč nás pronásledujete?
6: Mám pro vás důležitou výzvu. Don Quixote de la Mancha.
5: Kdo vám řekl mé jméno?
6: To už je známé po celém kraji.
5: Kdo jste vy, pane?
6: Rytíř jasného měsíce.
5: K čemu mne chcete vyzvat?
6: Abyste před celým světem uznal, že paní mého srdce, señora Casilda z Vandálie, je krásnější než vaše Dulcinea Stoposa.
5: To neudělám.
6: V tom případě vás vyzývám na soubor.
5: Přijímám.
2: Pravá milost, pane, jenom to ne. Jestli ten rytíř nemá pravdu, tak je lhář a vy ho můžete poslat do háje.
4: Jde o můj čest, ne o něj.
2: A co vám sejde na tom, jak je krásná ta jeho seňora? Prve jste povídal, že Dulcina už stejně není jako dřív.
4: V mém srdci se jí nevyrovná žádná jiná.
6: Don Quixote, čekám na vaši odpověď.
5: Jaké klání navrhujete, rytíři jasného měsíce?
6: Utkáme se na koních. A kdo dříve svého soupeře srazí dřevcem, ten zvítězí.
5: Souhlasím. Jaké podmínky pak

0: Vítěz uloží poraženému?
1: To si povíme až po souboji.
0: Budiš.
1: Nože, připravte se.
2: Ach, pane, co vás to napadlo? Vaše Rosinanta sotva plete nohama a hřebečkovi vašeho protivníka div nešlehají plameny z nozder.
0: Nezáleží, na jakém koni cváláš, ale jaká odvaha plane ve tvém srdci. Přitáhni sedlo a podej mi kopí.
2: Pozor, pane, on už vyrazil. To je ale záludnej hábán. Pane, uskočte mu z cesty.
0: Nikdy. Ať je nevyrovnatelná, krásná, důležitá.
2: Jemnost, pane. Pro boha živýho, jste ještě kapku živej.
3: Pomoz mi na nohy.
1: Done Quixote, jste poražen.
0: Rytíři jasného měsíce, nepočínal jste si jako šlechtic. Ještě nebylo dáno znamení, váš útok byl zákeřný.
1: Snad nechcete popřít svou porážku?
0: Nebojte se, že vám upřu vítězství, jsem velkodušnější než vy. Ale všemu navzdory prohlašuji, že Dulcinea je nejkrásnější. A teď mi můžete vrazit kopí do srdce.
1: Nemíním vás připravit o život.
0: Nestojím o něj.
1: Ale já chci, abyste se živ a zdráv navrátil domů na svůj dvorec a dožil tam v ústraní počestný život ke cti své obce a ne k všeobecnému posměchu.
0: To je velmi krutá podmínka.
1: Trvám na ní. A vy musíte dodržet slovo.
0: Splním to. S těžkým srdcem.
1: Očekávám, že se bez meškání vydáte na cestu domů. S Bohem navždy, Done Quixote de la Mancha!
2: Milost, pane, jestli pak jste si všiml, že ten rytíř jasného měsíce byl náramně podobnej bakaláři Samsonovi od nás ze vsi.
0: To se ti jen zdálo.
2: A jeho zbrojnož jakoby z oka vypadl Pucifousu Mikulášovi.
0: To je další důkaz ďábelského mámení, který nás obestřel kouzelník Galimár.
2: A už nad tím nelamentujte, urozenosti. Všecko zlý je na něco dobrý. Hlavní věc, že se vracíte celý.
0: Možná, že v tom souboji bylo smrtelně zasaženo mé srdce.
2: A co bych měl říkat já? Kde je můj knížecí trůn? Ostrov, Vadaremos, vévodský klobouk. Ovšem si můžu nechat jenom zdát. Když to byste se proslavil po celém Španělsku.
0: Proslavil.
2: No. Milost, pane, nezdá se vám to tu povědomí?
0: Nevšiml jsem si.
2: Jako bychom byli někde u Tobosa.
0: Pozor, Sancho. Aby to nebylo mámení, jaké nám už jednou nastrojil kouzelník Merlin.
2: Já vám povídám, že před námi je Toboso. Přece poznám pole starýho Lorenza, kamenou zítku, vysklou studnu a tamhle, Aldonso. No jen se podívejte, vaše Dulcinea.
0: Proboha, to se musím honem vystrojit, uprav mi. Brnění, přitáhni pancíř, na hlavu přilbou, pospěš si.
2: A je v ní ten starý sír, pane.
0: Nesnesl bych pomyšlení, že Dulcinea mě uvidí v zalátaném kabátě a s rozcuchanou hlavou.
2: Však ona taky nechodí v brokátu. Pojďte se s ní pozdravit, pane.
0: Něco tu strašně zapáchá, cítíš? Co mi to kane po čele?
2: Nejspíš pot, co jiného?
0: Mazlavá kaše, stéká mi do očí. Sancho, za chvilku nebudu vidět na krok, zase jakési hrozné kouzlo.
2: A já bych řekl, že spíš ten starý sír. Zapomněl jste ho vyndat. Snad to chvilku vydržíte, pojďte.
1: Sancho, poslíš, je to vůbec Dulcinea? Já teď moc dobře nevidím, ale připadá mi jako obyčejné děvče.
2: Vypadá jako jindy.
1: Přepadla mne hrozná pochybnost.
2: Pojďte jí vyseknout poklon.
3: Co tu okouníte jako na divadle? Nemyslete si, že jsem si vás nevšimla?
2: No tak už něco řekněte, pane. Nestůjte tu jako suchý peň.
1: O, paní, toto setkání mne ohromilo.
3: Jestli jste si přišli utahovat z poctivý holky?
1: O, nikoli. Jsem zoufalý a marně si lámu hlavu, co změnilo vaši podobu. Kam se poděla vaše vznešená krása?
3: Ty! Vám nestačí ostuda, kterou jste mi udělal? Pošlete za mnou výrostka, aby vedl hloupé řeči a teď mě ještě chcete urážet. Zapácháte jako mršina a budete se o mě otírat. Jděte k čertu, nebo na vás vezmu vidle.
1: To je zvláštní, Sancho. Vyjadřuje se jako děvečka, ale hlas má jako Dulcinea. Je to hrozný hlavolam. Co když to skutečně byla ona a mé zaslepené oči ji nepoznali?
2: No to je spíš zalepený, pane.
1: Poraď, co dělat?
2: No nejdřív sundat přilbu. Potočte se, utřu vám obličej. Fujte na dělení.
1: Na tomto světě není neštěstí, aby se mi věnulo. Jedno kouzlo promění ovčí sýr v hnusnou kaši, druhé změní k nepoznání mou Dulcineu a třetí mne připraví o její lásku.
2: Nezoufejte, milost pane. Já vás teď vykoupu v tůni, nablejskám brnění a třeba se mi podaří uchlácholit i tu rozčertěnou slečnu. Podívejte, na obzoru vidím střechy naší vesnice. Domové drahej, takhle se ti vracíme.
1: Zbohem dálky, zbohem rytířská dobrodružství. Vracím se a svět je jako dřív. Neubylo nešťastných a ubohých. Je to možné, že jsem dokázal tak málo?
2: Na světě bylo a bude vždycky víc trápení, než co stačí napravit jedinej bludnej rytíř.
4: Konečně se vrací.
5: To je vaše dílo, bakaláři Samsone?
4: Udělal jsem to pro dobro celé obce, Done Antonio. I pro jeho zmoucení.
5: Vím, chtěl jste udělat prospěšný skutek. A přitom jste spáchal hřích.
4: Cože? Tím, že jsem se pokusil o napravení podivína?
5: Připravil jste nás o nejzábavnějšího člověka, jaký kdy žil. A já se budu modlit, aby se vám nepodařilo jej umoudřit. Svět by ztratil mnohem víc, než jednoho potulného rytíře.
4: A to je řeči o rytíři. Ale já vám pravím, že zakrátko po něm nikdo ani nevzdechne.
6: Ne, to není pravda. On se vrátí. Já jsem jeho vyslanec, Don Diego de la Mancha. A všem, kteří na něj vzpomínají, slibuju, že se vrátí.
4: Slyšíte toho pakolíka, Done Antonio?
5: Já si myslím, že nemluví do větru. Don Quixote de la Mancha patří všem. A nepřemůže ho ani smrt, ani zapomnění.

0: Káčo, Káčo, nebojte se, to jsem já, Čochtan, vodník ze Zlatý Stoky, okres Třeboň.
1: Má ty dobroto, je to možný? Vy jste Čochtan?
0: How do you do?
1: Já jsem vás vždycky tolik chtěla vidět. Je, co já jsem se nasedávala u vody jako malá holka, jen abych vás tam někde viděla.
0: Tam u ty dutý vrby, víte?
1: Tam, jak honila taková ta velikánská štika.
0: To nebyla štika, to byl bolen. Ten mě tam látil rybičky. Já jsem je prodával do hotelu. Vždycky jsem dával mandel, celý mandel rybiček za frťana. Já rád frťana. Taky ráda frťana?
1: Mm-mm.
0: Já rád frťana. To bylo krásné místo tam pod tou vrbou, víte? Jak se tam ta voda točila.
1: No, no, no, no.
0: Vy jste tam chodívala jako malá holčička, jste tam chodívala zrzavá, pihovatá. Jednou jste tam byla, pamatujete, pršelo? Bylo to v úterý, já vím, protože já jsem vždycky v úterý pronásledoval šneky. A zrovna jsem pronásledoval šneka a vy jste tam přišla, pršelo, jak tam byly ty lopuchy tam u toho velikého oblásku, tak vy jste nějak klouzla a vlítla jste do vody a bylo vám tam až po bradu, pamatujete?
1: Jak to víte?
0: Jste mě stála na hlavě. A pozdějc, když už jste mutovala, tak jste tam chodila s tím Zemlejne, jak on se jmenoval. Jak měl ten placatej nos a ty uši jako karfiol.
1: To byl Mládek.
0: No, Mládek, Mládek.
1: Já jsem s ním tehdy ještě nesměla chodit.
0: Já vím. Mě házeli Jíšku, abych to na něj neřekl. Já rád Jíšku. Taky ráda Jíšku.
1: Moc ne.
0: Já rád frťana. A totiž Jíšku. Jo, to bylo krásné místo tam pod tou vrbou. Jak se ta voda točila. Víte, já pamatuju, když tu vrbu sázeli. To je 510 let. Počkejte. Jo, jo, 510. Loni to bylo 509. Jo, jo. Toto letí, toto letí. Tu sázela nějaká, ona se jmenovala, ona to byla hezká ženská. To vám byla hezká ženská, co jí sázela. A když šla, to něco šlo. Tedy asi to nesla, co k ní patřilo. Ha, je mi ne. Ona byla nejkrásnější, když stála po kolena ve vodě.
1: A proč?
0: Ona měla nohy jako písmeno.
1: Jako který?
0: Jako O. Jako aha, tiskací O. Ale když stála po kolena ve vodě a ty nohy, když ty tiskací nohy byly nečitelné, a když měla něco na hlavě, třeba krajíc, nebo košík, nebo švába, nebo...
1: A proč?
0: No, ona měla šišatou hlavu. Aha. Ona když šla jen tak, tak děti mysleli, že si jde hruška Mirnix, Tyrnix po poli a běhali za ní a chtěli ji zapálit a potom chtěli tancovat a zpět hořela. Hruška hořela, rozfajrovaná do běla, hasiči na ní chrst, chrst, chrst, jeden si přitom spálil prst a přitom pracičel ho, ho, ho, ho, ho, ho. Víte, kdo mě tohle naučil?
1: Ne.
0: To mě naučil jeden komik. Ten se sem jezdíval koupat o prázdninách. Ferenc se jmenoval, já jsem měl moc rád. O čem jsme tam mluvili?
1: O té paní.
0: O který?
1: Jak měla ty nohy.
0: Jako
1: O.
0: A, je, jako O, já vím. A jak když měla něco na hlavě a stála po kolena ve vodě a stmívalo se a padala mha a ona takhle stála a vy jste se sem dívala. Tak jste měla dojem, že by tadyhle někde kousek dál mohla být hezká ženská. A ona chodila, on se jmenoval, on byl takovej, oni měli hrad. Oni vymřeli po Přeslici, vymřeli. On jeden z nich chytil Přeslici někde v cizině. On bojoval tam, jak se to jmenuje, takový slavný místo, jak tam ten říkal, to by tak tento, abych já z boje utíkal, to by bylo to u Křesťáku. U Křesťáku. A vrátil se, no to víte. No vítali ho, kde jsi byl, napise, pojď sem, tu máš, vem si buchtu, sedni si, ne na tuhle seslita, nemá nohu, semle, a ty jsi slouz, a podívejte se na něj, to je náš hrdina, kde pak jsi byl tak dlouho? No, líbali se, ne, on nevěděl, fousy měl, chytil koutek, do toho koutku, jak se líbali Přeslici, no a to víte, hygiena nebyla tenkrát. Ještě na vymřeli po Přeslici. Až se z hradu kouřilo, jak vymírali. A oni vám vymírali ve skupinách. On Třeba to, když byl veliký, ono vám to s ním bacilo a to vám zaznělo. A když to bacilo s velikým, tak to zaznělo hluboko. A když to bacilo s malinkým, tak to zaznělo vysoko. A když to popadlo celou skupinu a bacilo to najednou, tak to vám byl akord vymírající dominanta. A všichni takhle vymřeli. Jenom jeden jediný vymřel po meči. Náhodou.